0: stoupáme nebo klesáme?
1: No, já si myslím, že pomaličku stoupáme. Já jsem většinou pozitivní člověk, že jinak by to ani nešlo. Tak je to pomalej, než bych třeba i já sám chtěl, ale o milimetry stoupáme, bych řekl.
2: Já jsem tady zrovna s jedním z hostů měla takovou diskuzi, že bychom se měli vracet k tomu odkazu. Protože já si přesně pamatuju, jak mi pan kardinál Duka přesně v té svatováslavské kapli vykládal ten odkaz Cyrila a Metoděje.
0: Ano.
2: Mimochodem v relikviáři jsou stále, tam je relikvie svatého Cyrila, on tak říkal, no, mnozí z nás to ani neví.
0: Jo.
2: A přesně, my jsme byli založeni jako ten most mezi východním a západním, mezi východním a západním křesťanstvím a já mám pocit, že se na to strašně zapomíná. Hmm. Ten odkaz svatého Metoděje tady máme v Paládiu, teď je to Paládium ochrana zemí českých. Mám pocit, že se na to zapomíná a že bychom to měli tak trochu zbeknout, tuto otázku a my se jí věnovat.
0: Máte k nějakému světci zvlášť blízko?
2: Ano.
0: K jakému?
2: Svatý Prokop. Duchovní ochránce zemí českých. Měli bychom se k němu vrátit.
0: Podaří se udržet mír v Evropě?
3: Já se obávám, že ne.
0: Asi to už není o tom rozumu, ale je to o tom, že nemůžou ty elity už se ničeho jiného chytit, než...
3: Já bych spíš řekl, že to zadlužení těch západních států už je tak veliký, že jedinou cestu, kterou z toho vidějí, je právě ta válka, protože to vždycky byla cesta, jak z toho šíleného dluhu.
0: Tak doufejme, že nebudeme mít ani jeden z nás v tomto pravdu.

0: Podívejte, tady mezi lidma mluvíte, co vám nejvíc říkají?
1: Tak samozřejmě je tady spoustu dotazů, protože na tomto setkání jsou všechno vlastenci a patrioti, pro které je Česká republika na prvním místě. Jsou to lidé, co pracují, co mají odpracováno, co mají rádi svoje rodiny, milují Českou republiku, takže hlavně tady hodnotíme výsledky, které máme. Lidé mluví o tom, že skutečně pocítili, že jsou levnější energie, hovoří o tom, že základní potraviny, že vidí, že jsou levnější. Konkrétně jsme mluvili o máslu, o vajíčkách, o další věce, jako vepřovým masu.
0: Přesto, vy osobně, jedna základní otázka. Věříte tomu, že se podaří udržet mír?
1: Myslíte mír v Evropě?
0: Ano.
1: Tak já myslím, že tomu v podstatě, já bych nestrašil tedy tím Ruskem až tolik, nestrašil bych, že se nám tady blíží válka. To znamená, já si myslím, že nebo i naším cílem je, aby ten mír byl. Já upřímně řečeno, je tady čím dál víc takových válečných štváčů, mi připadá, i v té Evropě, pro který vlastní kapsa je blíž než prostě prospěch celé společnosti, ale možná, že, nebo jsem přesvědčil o tom, že SPD může malinkým kamínkem i v rámci Evropy přispět k tomu, aby se ta situace tak nehrotila.
0: Díky.
1: Taky děkuji a rád se vás viděl a všechno nejlepší proti proudu.
0: My jsme stáli před velikým problémem před asi 2 lety. Prostě ten náš systém už byl strašně zastaralý a jak jsme ho měnili a pořád jsme záplatovali proti těm útokům hackerů a všech těch lidí, když to jako vrcholilo, tak ty útoky byly takový, že mě ten jeden člověk, s ním jsme to konzultovali, říká, tohle nemůže být jinde než z Pentagonu. To je tak silný útok, že to nemůže jít od jinu, to umějí jenom oni. A zase jiný typ záplaty a znovu. Ten systém byl už totálně přezáplatovaný a tím pádem složitě funguje a my jsme potřebovali udělat novej. Tak jsem jako se o tom různě radil s lidma, tak jsem se jich ptal. A nakonec jsem někde při výstupu na Říp se dal do řeči s nějakými příznivci, kteří mají nějakou firmu a řekli, že nám to udělají. Ale přesto, když jsem slyšel tu cenu, tak se mě protočily panenky, prostě protože my tolik nemáme. A takže byla jedna z možností začít to dělat postupně, což je zase záplatování. Jo. A pak se objevil Lukáš a říká, já to napíšu celý. A fakt to napsal celý, od začátku do konce. Udělal ten systém tak, že jsme ho prostě pak zkoušeli, než jsme to spouštěli ještě asi 2 měsíce, to jelo společně a v jednom dni jsme to překlopili a trnuli jsme, co se stane. Čtenář a divák nic nepoznal, ale pro nás to začalo fungovat úplně jinak ovládaný, úplně jinak i ta redakční práce, všechno úplně jinak. Takže vždycky se nakonec, já mířím k tomu, co většině lidí je protivný, když to říkám, ale když se jako dobře pomodlíte, tak on se vždycky najde najednou někdo, koho potkáte buď na ulici, nebo se ozve a řekne, a já vám s tím pomůžu. Jo.
2: Ani Pentagon neměl návrh.
0: Teď je to udělané tak pevně, od začátku udělané tak pevně, že dokonce už ty útoky, oni je zkoušejí jako v určitých jenom fázích a hodinách, když se jako něco předělává, oni to tuší, oni to mají, tak se pokusej, ale nepodařilo se jim to od té doby ani jednou, že by nám to zastavili. Prostě občas...
3: Lukáš Vajda Šumperk.
0: Cože?
3: Proti Pentagonu Lukáš Vajda Šumperk.
0: Jo.
2: Ani Koudelka, když tam byl, tak...
0: Ne, ono to vypadá jako legrace, ale to byl jako docela kritický okamžik toho protiproudu, protože jsme věděli, že to změnit musíme. A no a on to prostě napsal od A do Z a vy jste to ani nezaznamenali, ale my jedeme úplně na něčem jiným, na jiným podvozku, tahne nás něco jiného, hodně je to moderní. A byl to ostatně on, kdo taky jako modernizoval zásadním způsobem tu videosekci a to vysílání. Takže my tam, a to samý se týká vlastně Hvězdy, takže my tam pracujeme na vlastně nejmodernějších dneska programech zvenku, který jako primárně jsou dražší než jako to, ale zase máme jistotu, že to funguje a že to jako se na to lze spolehnout. Samozřejmě je to všechno technika, takže jsou chvíle, kdy...
4: Já to nechci odlehčit, já to nechci odlehčovat, ale tak když je to vždycky s tou pomocí boží a to je opravdu důležité. No. Pan Bůh dopouští asi některé věci, aby se tady opravdu byly. A já posílám pravidelně, protože na ně jsem kněz, posílám, jo. Tak já říkám, jako jasně, jako je pro všechny, aby to fakt nezašilovali. Je to opravdu velká pomoc, ale...
0: Často citují vaše dopisy, no.
4: No já vím, já to vím, ale...
0: Ne, a děkuji za to,
4: samozřejmě, každý ten...
0: Víte, ono to, já vím, že to prostě je pro mnoho lidí těžko srovnatelných, ale teď jsem s někým zrovna mluvil, nevidím ho tu teď s vámi, že prostě bez toho neexistuje nic. A je takovej bon mot, který říká, a myslím, že je velmi pravdivý, který říká, že kdyby teď Pán Bůh vypnul vesmír, tak to nemusíme ani poznat. Ty naše existence pokládáme za tak suverénní, že bychom to možná ani nepoznali, ale už bychom nebyli. A tuhle jednoduchou pravdu jako 80% lidí dneska u nás nevnímá, pokládá ji za jakousi nadstavbu něčeho, ale ono je to přitom báze. A, takže prostě Pán Bůh dopouští, ano, ale neopouští. A takže my stojíme na této bázi a nechci být patetický, ale že je to prostě o tom, že pokud opravdu něco zamýšlíte a opravdu se k tomu Pánu Bohu obracíte, tak on nějak odpoví. Mimochodem i mlčení je odpověď. Jo? V mnoha případech, nebo v několika, protože my teda jsme všichni takhle divně uspůsobení, že kdo u nás dělá, tak jako toho Pána Boha nějak rád, tak jsou chvíle, kdy si říkáme, tak už něco teď s tímhle musíme udělat. Ale ta odpověď nepřichází. A tak my čekáme. A najednou, obvykle v tu nejméně očekávanou chvíli, se něco stane. A tehdy se to má stát. Takže i otázka existence další protiproudu a všech těchto věcí, myslím, jako asi ojedinělého projektu v té takzvané alternativě, vědomě stojí na tomto, na této bázi. A když prostě ten Pán Bůh udělá prsten dolů, no tak to má význam, tak to je určitě pozitivní věc, protože všecko je pozitivní, co tam odtud přichází. Takže kdo umíte, tak se spíš za ten protiproud občas pomodlete, to je kromě finančních příspěvků to nejvíc, co můžete udělat, no. Ale mluvte vy, ptejte se, říkejte vy, já spíš bych měl poslouchat, než...
5: Já jenom řeknu jednu zkušenost tady, když jsem se byl podívat u pana Okamury, tak to bylo naprosto něco jiného, než je tady.
3: Čem?
5: No,
0: A v jakém
3: já jsem tam totiž nebyla, tak teď
0: jakým tě... smyslu?
5: Prostě...
0: Já tam, souhlasím ne,
5: tam,
0: asi, ale...
5: Tam nebyla snaha odpovídat na otázky. Naslouchat, tak. Už je, budu kolaní a nebudu říkat, že já nechci to
0: už politicky... Už je taky v té funkci, na který je, že jo.
5: Nebyla ochota naslouchat. Vůbec nebyla ochota naslouchat.
0: Víte, ty funkce hrozně mění lidi, jo. A, ale nikoho jiného než Okamuru...
5: Já vím, že to zastřešuje. A ještě se přiznám, já jsem volil SPD, ale kvůli Reichlovi.
0: Jasně.
5: Ale tam nebyla vůbec ochota vůbec vyslechnout, naslouchat.
0: Helejte. Když jsme v této skupině, tak ho prásknu, jo. A fakt to není jako, že bych k tomu člověku ho chtěl nějak pomluvit, ale je to tak typický. Já už jsem o tom tady mluvil, my jsme sem vezli toho otce koncelebranta, tak jsem s ním tam o tom mluvil, že prostě... Ne, my jsme dělali řadu pořadů Alfa Omega s otcem Přibylem a k nám z těch duchovních smí chodit málo lidí. Duka si to mohl risknout, protože byl Duka.
3: Ale odskákal to.
0: No.
6: Byl trnem oku, že? No.
0: Odskákal je otázka, ale jako některý premonstráti nebo přijdou, některý se bojejí. Některým to zakážou a teď jsme, já mám velký plán udělat, protože nebojte se, nebudu o tom tady mluvit, ale ta šílená věc kolem kulaté země nebo placaté země souvisí s něčím úplně jiným. A já jsem chtěl a chci udělat takový pořad v 7 dílech, o prvních 7 dnech, nebo o 7 dnech stvoření. Každý z těch dnů stvoření vydá meditaci na život, ale my to stáhneme do té hodinky. Každý ten den. A jenom tam, když se jako nad tím zamyslíte, o téhle té základní zprávě, tak najednou zjistíte, že nic. A potřebuju na to člověka. Potřebuju jednak biblistu, aby se v tom vyznal, a jednak, aby člověka otevřeného tomu přemýšlení, protože ty věci souvisí s tím, že je tu nějaká zpráva a je tu nějaké zjištění v současné době, říkejme tomu zjišťování fyziky kvantové fyziky. Velmi v tom kruhu se to vrací k tomu. A tak jsem chtěl to udělat s ním a on už nemohl k nám teď jít, protože je tím kanovníkem u všech svatých na Pražském hradě a ti už mu to nedovolej. A já vím, že je to nepohodlný jako říkat, no tak to riskněte, teď. To nejde, jako tlačit nikoho nejde. Ale to je přesně to, s čím my jsme těch 15 let procházíme si tím a znovu, když byl dotaz na to, jestli se nás pokouší nebo nepokouší. Ono je to tak dokonce, že se třeba stává před volbama, když se blížej, že přijde někdo z nějaké strany a říká, hlejte, my vám uděláme, u vás utratíme reklamu za 3 miliony klidně. Ale potřebujeme, říkáme, ale my to nevememe. Ty lidi opravdu na nás koukají jak na blázny, ale my to nemůžeme vzít. A v tomhle jsme skutečně naprosto jediný. Já myslím, že to je hodně tím, že opravdu my na tu pomoc Boží spoleháme. A že prostě pán Bůh nekorumpuje a...
5: Jak jste říkal o tom biblistovi, jo? To je pan děkan, teda ten děkan, pan profesor, no, taky přibyl, že jo?
0: Ano.
5: Ale jsou tady ještě jiní.
0: Jsou, hledáme je.
5: Je tady ten pan doktor Brož a ten taky asi bude limitovaný tomu
0: pan
5: taky...
0: Pan doktor Brož, s tím jsme si toho užili něco, protože pan doktor Brož je senzační exorcista a byl u nás asi dvakrát. A, no a pak dostal, ne, pak dostal funkci, pán mu zaplatil, dostal děkana na té bohoslovecké fakultě a už nemohl.
7: A hned následovali útoky.
0: To je další věc, ale a my jsme se za něj vždycky jako brali. Já tím jenom chci říct, že těm lidem to nevyčítám, nevytýkám. Každý se musí rozhodovat za sebe. Ale u těch duchovních mě to mrzí jiným způsobem, protože to jsou lidi, u kterých, a zase jich takové, tak moc není v té církvi, který opravdu věří. A to si musí prostě oni vykomunikovat s tím Pánem Bohem teda, jo. A já sám nevím jak, teda, jak bych tohle komunikoval, jo. Prostá zpověď jako na to třeba, jo, ale on kouká do toho srdce, jo, takže a tak dále. Pojďme něco jiného, takže klidně se ptejte na cokoliv.
8: Celý den se nad tím zamýšlím. Když se mluvilo o těch médiích třeba.
0: Ano.
8: Mladí lidi nezajímá televize ani rozhlas, protože to prostě nesledujou. Co s nima, protože si myslím, že je to prostě nezajímá. Nezajímá, anebo čtou Deník N, nebo rozumíte? Pořád celý den mi to leží v hlavě, že vlastně...
0: Já vám na to odpovím.
8: Mladí lidi a jejich rodiče už. Už jejich rodiče.
0: Se pokusím odpovědět, protože to je pochopitelně věc, kterou dlouhodobě promýšlíme a dlouhodobě se jí zabýváme. A já teď odpovím hrozně. Ale jsem o tom naprosto přesvědčen. To je problém krtek. To je tentýž problém jako s krtkem. Nechat bejt. Totiž, tak jako my jsme si tím prošli, v jiné situaci, v jiných situacích, za jiných technologických rozměrů té propagandy, a v jednu chvíli najednou to nebylo, prostě ta realita se tak mine s tím, co mě teda tvrděj, že si tu otázku položím. Do té doby, dokud tohle nenastane, tak je to zbytečná práce. Existují ve všem, tvrdím, ve všem společenským existují 4% menšiny. Vždycky jsou to kolem těch 4%. Mezi těma mladejma jsou ty 4%. A víme o tom, píšou nám ty lidi, poslouchají to. A my víme ale, že jsou to ty 4%. Tu další část je zbytečné nějakým spekulativním způsobem se pokusit. Nejde to. Prostě jsou tam uvězněni a dokud sami neprorazejí tu bránu toho digitálního koncentráku, tak v něm budou uvězněni a ve chvíli, kdy jim to dojde, tak se můžou dít hrozivý věci. Ale já jsem vůbec prostě, už jsem se přestal zabývat tím, jak oslovit mladé. Prostě my oslovujeme lidi a mladý, nemladý, to je úplně jedno. Máme spoustu jako hezkých reakcí třeba na Hvězdu, na ty staré písničky. Najednou prostě oni jako říkají, aha, no to jsme jako vlastně bezva, ale musí sami. Jo, není to, nikdo, myslím si, nemá pouvoir říkat jako, tak teď je přitáhneme, co kdyby jsme vymysleli tamto a tamto. nesmysl.
8: Víte, co mně se zdá, že oni prostě jako vůbec nepochybujou. Oni jsou si tak jistí.
9: A oni mají taky víc generací. A vlastně ta poslední generace je hodně o tom, co o tom píšou, hodně revolučně naladěná. Tam si myslím, že by byl prostor, jako jsou nespokojeni s tím světem, v kterým žijou ty nejmladší. A myslím, že tam by byl prostor jako získat více než 4%.
0: Nezískáte nic, věřte mi, musíte, ten krok musí nastat tam o tu. Kdybychom, je to jako, když se bavíme teda o tom, o těch věcech duchovních, církevních, je to jako, když prostě se někdo zabývá tím, proč je stále méně lidí v kostele, v kostelích.
10: A já
0: se vždycky snažím říct, když se s některými těmi duchovními bavím, říkám, a co? Tak jste politická strana, chcete, aby vás volili nějak, získáváte si nějaký, a nebude o to slovo Boží a na něm trváte, tak ať přijdou oni. Prostě ta, v tomto slova smyslu ta společenská evoluce existuje jakkoliv ve vývoji druhů nikoli, ale v tom společenském smyslu slova určitě existuje a já myslím, že prostě ty situace, které se stále a stále víc zostřují. A znovu, vždycky jsem tady kladl tu otázku války a míru, protože si vůbec neumějí představit ty lidi něco jako my tak trošku, že co jsme se narodili těsně po válce, tak jako přeci jenom to doznívalo v těch rodičích a když jsme prostě vyběhli ven, tak jsme byli všichni Rusové a stříleli jsme ty Němce a kdo byl, jo, ubožák, tak musel být ten Němec a tak dále, protože ještě jako jsme tím, ještě jsme to vnímali. Ty generace už, který, už mých dětí, pro ně je to vyprávění, i když je to, jako berou to vážně, ale je to vyprávění a ta představa, vůbec jenom představa toho, že by k tomu došlo, jim naprosto nedochází. Jim nedochází, že se to ani nedozvědí, že ta válka začala. Protože už nebudou, anebo budou definitivně vyřízený na celý život. Se to ani nedozvědí, že ta země je zničená a takže jako

0: evoluce jde nějakým směrem. A jako jde o to ovlivňovat ty tendence, kterým směrem jde.
1: Evoluce je hodně složitý problém, společenská evoluce. Jo? To by bylo skoro na velkou debatu, možná bychom ji někdy měli udělat, protože do ní vstupuje, to je jako vypočítat mapu mraku. Jo? Do toho vstupuje nesčetně prvků a dat, který prostě neovlivníte. To je proti tomu vypočítat nebo ty žvásty o ta klimatická lež, to je proti tomu snadný ještě, jo. Ale a z počasí nevypočítá nikdo. I když se to snaží různě ovlivňovat a tak dále, tak něco udělají někde a ono to má odezvu úplně někde jinde pak a celý se jim to sesype na hlavu, protože to nakonec za 3 měsíce zasáhne je a tak dále. A to je pořád ještě legrace proti společenské evoluci, protože těch v našem případě několik milionů lidí má několik milionů osudů, má několik milionů záměrů, a oni je promítají do té reality. Každý den.
0: A teď nevím, jestli mluvíte o evoluci, anebo o ovlivňování společnosti.
1: Evoluci. O tom, co se nakonec děje. Jako ten, proto já nejsem příznivcem demokracie, protože vím, že to je nesmysl. To je pomocná berlička k něčemu, aby ten svět vůbec v tom zatím mohl existovat, ale přeci jenom, kdyby tu byla aspoň ta základní demokracie, ta principiální, která respektuje přání většiny, tak ta většina se klidně může mýlit, klidně. A tím cukavým způsobem omyl, pokus, se tím cukavým způsobem to nakonec někam ubírá směrem, který bude správný. Protože vyjádří to, co vnímá ta většina. A ta většina se nemýlí. Vox dei, vox populi. Ale když do toho zasáhnou všechny ty hrůzostrašný záležitosti prostě všech těch propagand a všeho tohohle toho, tak se to přesně naruší, jako když tady vytvoříte tuhle níži a tuhle výši a tím se to foukne, tak se to naruší, ale ono se to zase někde objeví. Prostě to se nedá obejít, ten organismus je tak odolný, že dokud ty lidi budou, tak prostě ta naděje trvá. A proto znovu vždycky opakuju tu otázku, prostě válka nebo mír, jo. A už je to tak banální, že už to skoro lidi zase nevnímají, no tak jako furt se někde bojuje, furt někde něco, ale my tady opravdu stojíme na hraně použití jako prostředků, který si jako válku ani nepředstavujeme.
0: Zatím to vypadá 2-1 jako pro mír. Za mě měl říct.
2: Ty tam nejsme.
1: Říkáte vy. No, kežby. Já s tím úplně jistý nejsem.
2: Ale tou evolucí jste optimista.
1: To jo. Pokud je o tu společenskou evoluci, jsem naprostej optimista, protože ty dějiny o tom vypovídají. Jo. Vezměte si, když jsme už to takhle zabočili, já vím, že jsem s tím otravnej, ale vezměte si Starý zákon. V něm ty Izraeliti, vyvolený národ, oni vždycky toho Pána Boha zradějí. Vždycky ho podvedou. Vždycky se odklonějí.
0: Zajímavý podle mýho, že v Bibli vlastně Bůh je antikrist dohromady.
1: V Biblii se antikrist objevuje jenom...
0: Nový a starý zákon.
1: V Biblii se antikrist objevuje teda jenom ve zjevení svatého Jana.
0: Objevuje se třeba v té vyvolenosti a v těchto věcech.
1: No, antikrist je ještě něco jiného. Když tak si to řekneme, ale myslím si, že to je něco jiného. To je antikrist až po Kristovi, že jo? Ďábel je tam pořád, ano. Ale antikrist je něco jiného. Antikrist je člověk. Ale já jenom chci říct, že vždycky ty Izraeliti šíleným způsobem jednali proti. Všechny proroky podřízli, vyvraždili, vždycky. Pak jo, teda jako jo, oslavíme. Vždycky. A pak přijde okamžik, kdy jako najednou je to tak skřísné, že hrabou prstíčkem a jsou v zajetí dlouho třeba a hrabou prstíčkem, aby, no a on jako vždycky se, a to je ta společenská evoluce. Prostě, co?
3: Zákon rovnováhy, akce, reakce.
1: Nevím.
3: Je,
1: já vám to neberu. Já jenom myslím, že na tom příkladu historickém lze vysledovat, že nic není jo, nový.
4: Jasně.
1: Nic, jen kulisy jsou nový.
4: Ale ta rovnováha, ta platí.
1: No, jako to je k tomu tlačí, jako svět tenduje k dynamické rovnováze. Každý člověk tenduje k dynamické rovnováze, a když ní není, tak onemocní. Ale to je tendence. Ale provázejí to hrozný věci. Jo, hrozný války, hrozný nesmysly, hrozný vyvražďování. Jo, a...
0: Třeba když o těch Izraelitech jste mluvil, jo, a když vemu ještě třeba MI6, která taky dělá, řekl bych, prostě špatně, tak mně to připadá, že oni ani jako tak nelžou, nebo tak, že je to počítačový stroj. Oni pro ně dělají to, co je účelný, lež, nebo tak, to pro ně je 1-0, a to, co prostě je pro ně účelný, tak prostě využijou, i když je to lež. Prostě nemají žádný morální mravní, a že vlastně, pokud se podaří porazit ten starý svět, tak je to vlastně odpověď na otázku, jestli se podaří porazit jako robota. No, vlastně. Podle mě je to zase...
1: Možná, jako to je pro mě už moc složitý, ale já prostě jsem ve svém vysokém věku přesvědčen, že nejsou starý a nový světy. Že je...
0: Já myslel jsem starý nový zákon. Tak,
1: ne, takhle. No to je něco jiného, ale... Víte, myslím si, že opravdu to je zhruba tak, že jsme konfrontováni jenom s jinými kulisami stále téhož problému. A kdo si to
0: nově, kostýmy?
1: Kostýmy, technologie, všechno, poskládá se to jinak, ale problém je úplně stejný, pořád stejný. Je to prostě od okamžiku toho kousnutí do toho jablka ten problém je stejný. A taky ne, marně si ho to nakousnutý jablko dal Apple jako znak, výsměšně. Oni přece jako, teď se koukejte, tak my jsme do toho jablka kousli a koukejte se na tu technologii. Nic se nezměnilo, nic.
0: Ono vlastně, jak v Biblii je starý a nový zákon, tak je i v každém člověku. A podle mě Bůh říkal, pokud neskrotíš ten starý zákon v sobě, tak dospěješ ke katastrofě, protože potom zneužiješ vlastně atomovou bombu nebo umělou inteligenci nebo nanotechnologii. Prostě pokud to lidstvo tohle z toho neskrotí samo, tak bude začínat od znova.
1: Starý zákon platí stejně jako novej, ale
0: Obsahuje něco jiného.
1: No, obsahuje Kristovo poselství. Ale Kristus říká jasně, jako ani čárku nelze, i kdyby anděl za váma přišel, že změní čárku zákoně, myslí starým, teda tehdy se jiný nebyl, tak budíš proklet. Nejde to změnit, je to definitivní ustanovení. A
0: pak by musela být prokletá i část církve, že jsem třeba vlastně viděl studii, myslím, že to bylo Evangelium svatého Jana, a bylo jich 9 z různých období a bylo vidět, jak tam přepisujou prostě ty přepisovači.
1: No, strašný, strašný.
5: A není záměr to právě, jak jste říkali, to MI6 nebo cokoliv, tu rovnováhu nějaký vychýlit. Pořád jsou snahy vychýlit rovnováhu, že jo?
0: Jasně, že to někdo...
1: Výsledku.
5: No, v důsledku. A nástroje se k tomu používají různý, prostě to, ale vždycky to je vlastně tu rovnováhu nějakým způsobem rozhodit a postavit proti sobě ty lidi.
1: Určitě. No?
5: Nebo skupiny, nebo
1: rozdělat
5: národy, nebo prostě, jo.
1: Pořád stejný
5: pořád
1: model,
5: že? Rozděl, to je pořád rozdělat panovi. Akorát ty prostředky, oni jsou jako principiálně jsou furt stejný, akorát, že tam musí se prokouknout. Tam ten nástroj zase zvolíme jiný. Zvolíme jinýho jako boha, takzvanou AI.
1: A nebo to nazveme třeba ateismus. To je jenom víra další, jo. A tak dále, ale... Souhlasím s tím. Já v zásadě souhlasím, jo. Já jenom jsem chtěl tou řečí naznačit, že když se jako nad tím takhle chceme zamýšlet, vůbec takhle hluboce, nečekaně, jo, že pak je dobře se opravdu dostat k těm elementům, k těm elementárním věcem a tam se ptát, protože my se odvoláváme na historii, ale ona taková, jaký známe, neexistuje. Periodická historie začíná v 16. století a do té doby žádná nebyla. A je to uměle vytvořený produkt, už s tím záměrem manipulovat. A takže ten opravdu protiproudní postoj prostě je ten zkoumám. Zkoumám a dopředu není nic jasného, kromě Pána Boha. Ten je jasný. A někam nám dovolí jít, někam nám nedovolí. Nečekané.
0: Pentagon po vás opakovali a teď to...
1: Jestli nemáte nějaký ty, já bych vás zas nerad brzdil v tom, abyste si poslechli.
6: Jenom jsem chtěl říct, že vlastně mluvíte o tom, že lidi jsou furt stejný, akorát nosí jiný hadry. Je to tak?
1: Jako, cože?
6: Že lidi jsou pořád stejný, akorát nosí jiný hadry.
1: No, dá se to tak říct.
6: Jo, no to bylo, já se omlouvám, to bylo v roky 6, já jsem bývalý boxer a je to takový jednoduchý, bez složitosti. No, tak ne, jako my se známe, s panem Marie na nebe vzetí z toho, z kláštera, teď se nemůžu spomenout, se omlouvám, jsem nervózní.
7: Břevnov?
6: Ze Strahova. Tak jenom se vás chtěl pozdravit a říct si jenom to, ale a... proti proučtu od prvního dne, co vychází, a vy jste mi před dvěma nebo před třeba rokama řekl, vážně, já taky, tak jenom se vás pozdravit a...
1: Zatím hočtu, no, zatím ještě to stojí za to.
6: Určitě, jenom jsem chtěl říct, že jasně mě a mimo, kolik jste změnil život, to kolik samozřejmě o tom neví, ale já o tom vím a děkuju za to Pánu Bohu.
7: To je ten mladý. Co máš?
6: Když mě nedávají do dětku, no, já se omlouvám, já dělám na dveří jako vyhazovače a oni už mě nadávají do dětku, ty mladý, jo, tak to moc nesprůměruju ten věk.
1: Mě už ani nenadávají do dětku, tam to platí. Ale...
6: Že neděláte na dveří.
1: Přátelé, moc děkuju. Já myslím, kdykoliv se prostě uvidíme zase. Díky. Tak se držte. Pán Bůh vám žehnej.
7: Jo, děkujeme.
8: Jo, taky. Hodně zdraví a energie.
1: Taky. Pane Bohem. Tam na pódiu sice pořád ještě zní hlasy, my ale máme za sebou naší Tea Party a to už skoro nic víc se k tomu říct nedá, ale myslím, že to bylo letos pozoruhodné v tom, že opravdu těch setkání bylo extrémně mnoho. To nejcennější, co je vidět se s vámi a vidět se navzájem. Tak Příčevy jsou letos pro nás už skoro mrtvé, ať žijí Příčevy 2027.
9: Je spustit živý vysílání, vůbec nechápeme proč. Dávám tady teď ještě druhý telefon, Jindra se pokusí ještě jednou připojit, jestli ho to sem pustí. Ale my se prostě navzájem neslyšíme a já na druhém telefonu mě nejde dát vysílání, prostě to tam nejde dát, já sem nemůžu. Teď. Tak. Slyšíme se?
10: Já jo.
9: Perfektní. Paráda. Takže přátelé, omlouvám se, ale už jsem, jako já si vždycky myslím, že oni už mě nemůžou ničím překvapit, jo, ale chyba lávky.
10: Povedlo se.
9: Povedlo se opět, takže ještě jednou, kamaráde, tě moc zdravím. Jinak my jsme se s Jindrou zrovna bavili o jeho precizním vystoupení dneska na Primě. Protože musím říci, že to bylo opravdu, to byl teda nářez. Jsem zažil jako ledacos, ale hloupost dnešních dvou tvých oponentů, to jsem nezažil. Jak se jinak máš, kamaráde?
10: No pracovně. Tak zítra začíná sněmovna, dneska neděle byla extrémně náročná, protože to vlastně v ráno staneš, jedeš na Primu, odvysíláš to, jedeš domů, uděláš nějakou práci a už máš živý vysílání a pak teď s tebou, takže dneska to byla hodně pracovní neděle. No.
9: Já se koukal, že i ty jsi měl vysílání, to vždycky sleduje strašná spousta lidí a za tu dobu, co jsme se neviděli, protože my se teďkom srpnu vidíme poprvé a my jsme vždycky slíbili, že aspoň jedno to vysílání měsíčně musíme stihnout. Stíháme dvě, tohle je desáté vysílání tento rok. Takže vychází to na dvě vysílání v průměru na měsíc nebo jeden a půl, ale uvidíme, jestli stihneme ještě to druhé do konce srpna, protože ten program je opravdu nabitý. Každopádně, já jsem si myslel, okurková sezóna, viď, nic se nebude dít a pohoda, vy si uděláte v klidu dovču. Nemáme tady dovolenou tak dlouho jako v Německu 6 týdnů, tam mají vládní představitelé 6 týdnů dovolené, neuvěřitelné naprosto, kancléř Merz je opravdu jako teflonový dom. Ale tady chudák pan premiér ani ten týden nemohl mít, protože tady zase se dělají, že umělé aféry, házíte jogurtama a tak.
10: Ne, tak to je bohužel styl dnešní politiky a on totiž vyhovuje tenhle ten styl právě ty protistraně, protože jakmile vlastně neřešíš věcnou strategii, koncepci, jakým způsobem jako ty témata, které skutečně jako jsou prospěšný nebo mají vliv na život lidí a řešíš prostě to, jestli někdo házel jogurty nebo někdo boural někde na křižovatce nebo prostě cokoliv, tak v podstatě pak už to je na úplně emocionální bázi. Volí ty správně. Ty jsi to přepínal asi na jiný telefon.
9: Je tohle to možný?
10: Ale já tě slyším, vidím.
9: Tohle už fakt jako není normální. Já se tady přihlásím do našeho chatu a ono mě to přepne na živý vysílání na druhém telefonu.
10: No, tak to je nádhera, jak to pracuje, vidíš to.
9: Počkej, já to udělám jinak.
10: A slyšíš mě?

0: Tak.
1: Já tě slyším.
0: Já tě taky slyším, ale nemám slov normálně už.
1: Jo, že jenom to dokončím, že v podstatě oni chtějí, aby ta politika byla o tom, jako volte ty správný a ne ty špatný. Jo? Že já jsem to dneska říkal na té primě, prostě s čím kandidoval Petr Pavel, no s tím, že bude vypadat dobře na známkách. To je jako jediný jeho volební program, že bude jezdit na motorce a fotit na Le Mans. A v podstatě ta politika se totálně vyprázdnila. To, když se podíváš na tu debatu, tak oni vlastně nemají, oni když si všimneš, tak za 50 minut, co ta debata trvala, tak z její strany nepadl jeden věcný argument, jedno konkrétní číslo, jedno řešení, jak pro ty lidi udělat jako lepší život. A furt tam jako jedou dokola vysoký deficit a zadlužujeme se a budou to platit naše děti a musíme přes 2% zbrojit a musíme odstrašovat Rusko a vy dostanete SMS-ku od Putina, jak jste tady byl dobrý. Víš, že jako úplný bláboli, který vlastně nemají pro život, reálný život lidí absolutně žádný význam. A teď prostě já se tam snažím jako argumentovat číslama, že to, kam vyletěly ty emisní povolenky, jak je to úplně neférový, že to je věc, kterou tady téměř mainstreamové média nezmiňují. Byl o tom jeden článek na Seznamu, což mě teda překvapuje, že to napsali, ale napsali. Že my prostě platíme za emisní povolenky na jednoho člověka 30x víc než Švédsko a 17x víc než Německo. Takže
0: Tak.
1: průměrný Němec zaplatí za emisní povolenky zhruba 400 korun ročně. Náš člověk, náš občan České republiky 7 tisíc. On je 400, necelý, a my 7 tisíc. A tříčlenná rodina 21 tisíc, to je včetně
0: No, to
1: prostě
0: slyším.
1: dětí jako jenců. A má to přímý dopad na HDP 100 miliard korun, nepřímý dopad v řádech stovek miliard korun, protože se tady nedá podnikat s takovouhle cenou jako
0: Přesně
1: elektřiny.
0: tak.
1: A místo toho, aby my jsme řešili tuhle podstatnou věc, jak prostě zrušit tenhle okrádací schéma, když jako můžeš pracovat, představ si, že pracuješ a každý měsíc vyděláš 100 tisíc korun. A každý měsíc si tam přijde zloděj a 70 tisíc ti z toho ukradne. No tak to jako nezbohatneš. Jo. To, a můžeš pracovat sebe víc a prostě nezbohatneš. A tohle je současná Evropská unie. My nemůžeme už jako se tady dívat na to, jestli škrtneme miliardu zemědělcům a 2 miliardy důchodcům, tak jak to dělali oni. My prostě musíme jít úplně do podstaty věci. A to jsou opravdu tyhle vydírací, okrádací taktiky Evropské unie. A to, že nám utíká tady bilion korun z téhle republiky každý rok, to je výsledek naší práce a ten odejde pryč. A my z něj nemáme nic. Jo.
0: Ano.
1: Já jsem to dneska dvakrát zopakoval na té primě. Google daní v České republice, jejich přiznání daňový zaplatili 18,1 milionů korun. Google. Rozumíš mi? Který vydělávají miliardy, tak zaplatí 18,1 milionů korun.
0: Koukal jsi na
1: A
0: Apple?
1: zbyt... Ne, nedíval jsem se na Apple.
0: Tak já ti řeknu Apple. Normálně já jsem se chechtal,
1: Aha.
0: až jsem se za břicho popadal. Přátelé, jenom pro vaši představu, já znám dva lidi, dva kluky, jednomu je 25, jednomu je 24. Oba dva dělají jenom to, že přeprodávají telefony od Apple a takové ty základy, já nevím, iPody, iPady a tak. Takže úplně takový to běžný zboží. Oba dva ty kluci jsou milionáři v eurech. V eurech, jo? A to jsou dva kluci, který znám. To je nic, to je jako dva kluci z Prahy. Jeden je z jedné části a druhý z druhé části. Možná je znáte, jen tady nebudu dělat reklamu, protože s některými můžete mít špatné zkušenosti, s některými dobré, o tom to není. Ale já, ta pointa, ten Apple tady dal 170 milionů korun. 170 milionů korun na dani z příjmu. To není ani výsměch, protože Jindra dal správně porovnání, co se týče Google v Irsku. A když tak mě oprav, ale na přepočet českých korun se bavíme o přes 100 miliard, je to tak?
1: Ano.
0: Jo?
1: Protože oni tam daní 12,5%, že? A to je to, co já říkám tady, pojďme udělat nízký daně, ale pojďme udělat digitální daň. Prostě ať všechny tyhle eBay, Alibaby, já nevím, co tady všechno je, tak ať ty peníze musí zdanit tady, třeba prostě pár procentama, jo, ale z obratu. Prostě je žádný to, že si přefakturovávají peníze a že prostě jakoby dělají, že tady nic nevydělávají. Ať je to prostě z obratu. Když dáš nějaký jako drobný procento z obratu, klidně 1%, to my máme v programu na banky. My jsme to počítali. Banky, kdyby dali 1%, tam to není z obratu, ale z objemu aktiv, tak je to přes 80 miliard korun. Přes 80 miliard korun do našeho rozpočtu. A to je prostě, tady už nejde přece dál brát peníze z kapes z těch obyčejných lidí. Oni nemají kde brát. Tady banky vydělávají 100 miliardy, zbrojaři vydělávají 100 miliardy, právě tyhle prodejci různých spotřebního zboží, potravinový řetězce vydělávají 100 miliardy.

0: A ne to tady sbírat lidem, kteří si vydělají 30 tisíc měsíčně, tak jim ještě naložit víc, aby nám dali o dalších 500 korun víc měsíčně jako z jejich mzdy. To prostě nejde. Nebo dokonce jako z jejich pozemku nebo z jejich domu, který někde zdědili po svých rodičích. Absolutně nejde. Takže tohle je filozofie, nová filozofie a s tou my musíme prostě přijít, jako zrušit tyhle okrádací mechanismy a zdanit peníze zahraničních korporací, které odcházejí z České republiky.
1: Přesně tak, jo. Oni si to vtáhnou do těch mateřských společností, tady to úplně odsávají a já si vzpomínám, když jsme se spolu třeba bavili poprvé někdy před 5 lety, 6 lety, tak jsme se bavili o tom, že ty dividendy jsou někde kolem 120, 140 miliard. No kolik je to dneska?
0: No, ale právě problém je v tom, že proto jako já nechci daň z dividendy, protože oni si tu dividendu umějí samozřejmě snížit uměle. Já chci
1: Přesně
0: daň z
1: tak.
0: toho obratu, případně u banky z objemu aktiv, protože z toho neutečeš. Jo? Z obratu neutečeš. Z
1: Přesně
0: objemu
1: tak.
0: aktiv u banky neutečeš. Z dividendy, to oni právě dělají ty vnitropodnikové fakturace, že prostě Google Ireland, teda Google Irsko, nafakturuje Google Česká republika za nějaké služby a oni si to vyvedou přes tu fakturu a nezaplatí tady ani korunu daně. Prostě si vytvoří umělý náklad. To znamená, nemůže to být daň ze zisku ani daň z dividendy. To z toho utečou. Musí to být daň z obratu nebo v případě bank daň z objemu aktiv.
1: Ne, jako dát tohleto celý dohromady, to bude obrovský problém,
0: A ono
1: když
0: by to
1: jsou
0: nebyl
1: tady lidé.
0: on by to nebyl takový problém, jo? To je jenom o vůli. To je jenom o tom, že tyhle ty velký korporáty a banky, ale i různí lobbysti si platí ty politické strany a platí si média. A samozřejmě si je platí právě proto, aby jim tyhle daně nikdy nezavedly. A dokud jako lidi tuhle hru budou hrát, že budou volit ty správný, jo? Ty, co stojí na té správné straně a ne nás extremisty, dezoláty a dezinformátory, tak do té doby prostě se nemůže pohnout ale vůbec nic.
1: No já jsem se jako napříč tím politickým spektrem, jo? To znamená, na
0: Jasně.
1: tohle by měla být shoda 200. Nejenom
0: Ale to nikdy
1: prostě
0: nebude.
1: pár.
0: To nikdy nebude, protože spousta těch lidí, jako to je přece jako ten Matrix, ve kterým žijeme, jo. Ty máš pár rodin, které tady ovládají naprosto drtivou většinu majetku na tomhle světě. A stejně tak tyhle lidi mají banky, mají sdělovací prostředky, mají obrovský média, mají všechno. A oni prostě vytvářejí nějaký svět, dávají těm lidem nějakou informace, propagandu a každý den jim říkají, no nemůžete volit tyhle ty dezoláty, to je úplně, ty jsou nezodpovědný, ty jsou špatný, to je úplně blbě. A pak, když se to někde prolomí, třeba v té Argentíně, a zvolí si to Milei, tak najednou všichni vidějí, že to jde dělat jinak. Že jde
1: Jasně.
0: osekat náklady státu na minimum, naprosto snížit byrokracii, otevřít to podnikatelské prostředí a najednou ta Argentina jede. A když jsem se teď díval na žebříček zemí, kde byl průzkum jako procenta lidí, kteří si jsou přesvědčeni, že jejich země směřuje správným směrem, tak Argentina je v top desíce. Jo, najednou ty lidi prostě chápou, že to takhle jde, ale my prostě žijeme v tom Matrixu. A dokud si ty lidi neuvědomějí, že jsou součástí toho Matrixu a že to, co jim říkají ty noviny a ty weby, že to je fakticky jenom propaganda, masmediální propaganda, která je má motivovat k tomu, aby volili zase ty, kteří jako je budou obírat, aby si volili svoje vlastní otrokáře a svoje vlastní zloděje, tak do té doby prostě se nepohneme z místa. Ty lidi si to musí sami sobě uvědomit.
1: Co s tím?
0: No, je to jednoduché. Musíme každý z nás samozřejmě pracovat na tom, aby se to dostalo k co největšímu počtu lidí. A ono jako musí nám trošku pomoct i objektivně ten čas. Jo. Když se třeba podíváš na Německo, na AfD, tak AfD byla strana, která tam dlouhodobě existovala. Byla prostě jak my, že jo, náckové, extrémisti, já nevím, co ještě. No ale v momentě, kdy to Německo se začalo dostávat do velkých potíží z hlediska bezpečnosti a ekonomiky, tak najednou AfD je tam dneska nejsilnější strana, některých spolkových zemí má přes 40%. To znamená, jak bych to řekl jednoduše, dokud si na tu plotnu nešáhneš a nespálíš se, tak ti nikdo nevysvětlí, jako že je horká. Jo. To je jak

0: jak u těch dětí. My relativně se máme pořád ještě dost dobře a bojíme se a u těch voleb vždycky jdeme na jistotu. Jo? Jako volba na jistotu, hlavně aby jsme jako nešli do nějakého opravdu jako zásadního řešení, tak radši jdeme na tu jistotu, protože ty média nás k tomu vedou. A je to o tom, že se musí sejít čas, objektivní okolnosti, ale zároveň, že musíme všichni my přesvědčovat lidi v našem okolí, že tohle je prostě ta správná cesta a že už nejde dál se nechat okrádat. A věř mi, že ten čas nám jde naproti, protože až na lidi spadne ETS 2, EPBD 4, až se tady jako naplno projeví ukrajinská migrace, tak pak jako ono se to jako těm lidem rychle rozleží. Já jsem tenhle týden dával na Facebook dopis majitelů zubní ordinace a oni mě napsali krásný e-mail. Bylo to potom, co jsem dával ten dopis té zdravotní sestry. Oni mi napsali, jak když začala válka na Ukrajině, že ve svým, jakoby na svých chalupě ubytovali zdarma Ukrajince.
1: Teď prostě poslouchejte, přátelé, že... promiň. Teď poslouchejte Jindru, co říká, tomu nebudete věřit.
0: Dávali na ně prostě peníze na sbírky a tak dále. A do té zubní ordinace si vzali Ukrajinku. A protože potřebovala aprobaci, tak jí dali asi 6 týdnů, abych nekecal, 6 nebo 7 týdnů pracovní volna, aby si mohla, placený volna, aby si mohla aprobovaci. Takže jí platili 70 tisíc korun čistýho měsíčně, když ona tam nechodila a jenom si dělala aprobaci. A když se po ní vrátila a složila jí, tak řekla, já jsem z toho unavená, já potřebuji dovolenou. A oni řekli, no teď ne, teď to nejde, my máme plný kalendář, my jsme tady prostě čekali, až tu aprobaci doděláte, abyste mohla tady začít pracovat. A ona normálně šla na policii a s rozcuchanýma sama to řekla, že napadli, že ji okradli, jo, tyhle ty lidi v té ordinaci. A vyústilo to v to, že ty policajti reálně prostě zahájili úkony v trestním řízení, udělali jim domovní prohlídku, děti, jejich děti seděli na ulici, zatímco prostě policajti jim probíjeli barák. A dneska jim hrozí 2 až 8 let natvrdo. Za to, že ty Ukrajince pomohli. To je prostě, to je něco neskutečného. A tyhle lidi mě prostě napsali krásný e-mail a psali, no my jsme ze začátku jako pane Rajko moc vás nemuseli, ale teď jako po té osobní zkušenosti už jsme jako pochopili, kde je pravda. A opravdu hrozně milý mail, evidentně strašně milí lidi. Hodný lidi mají svýho právníka, já jsem samozřejmě okamžitě nabídnul, že rád pomůžu a tak dále. Tohle, Vojto, tohle bych měl dotáhnout až do parlamentu a k ministrovi, tak prostě nenechám, aby těm lidem bylo jako ublíženo tímhle tím způsobem. Ale představ si, že ty prostě pomáháš, nabídneš tu ruku a oni prostě ukosnou. Dobře, peklem se ti odmění.
1: Ne, tak je to smolíček na cholíček.
0: Takhle nadšeně a s dobrý. A jasně, dvořina. A ty lidi, těch lidí, kteří tímhle tím způsobem nezištně pomáhali, protože opravdu jsou hodní, jo, to, já jim to vůbec nevyčítám. Já je obdivuju, jo, že to jsou prostě nezištní, solidární lidi, kteří chtěli pomoct jako člověku v nouzi. Jenom oni nevěděli, co je čeká. Oni prostě nikdy s tím neměli zkušenost, co jsou tyhle ty prostě ekonomický migranti záč, který sem chodí. Jo? Takže najednou se spálili o tu plotnu a teď už jako pochopili, že to je trošku jinak a vidět ty komentáře, které jsou povětšinou podpůrný. A takhle se bude dál, ty lidi budou zažívat tu zkušenost každý jeden den a čím dál tím víc lidí jako na to přijde, že to, co jako říká tady Reichl a Spol a Turek a všichni, takže to není jako nějaký extremismus nebo výmysl, že to je jenom syrová pravda bez příkras. Já jsem vždycky člověk, který měl celý svůj život postavený, že si říkáme i s manželkou a všude syrovou pravdu, tak, jak to je. A v momentě, kdy cokoliv si maluješ na růžovo, tak nemůžeš dopadnout dobře. Já myslím, že to ty lidi začínají chápat, ale musíme pracovat dál, pořád.
1: Ne, je to přesně to, co já jsem říkal v sobotu na kávě, je to jedna z nejsledovanějších káv, když měla přes 30 minut, kde jsem vysvětloval tu obrovskou lež. Určitě si četl ten článek o tom, jak se nám teď ty ekonomičtí migranti vyplatí, jak tady bez nich zkrachujeme, jak je jich tady 22%, což je asi tak jediná pravdivá informace. A jak vlastně díky nim udržujeme důchodový systém. A já jsem to samozřejmě rozebral jako ekonom úplně na atomy. a lidi to berou, sdílejí to, já jsem za to moc rád, protože tohle je opravdu důležité, nenasazovat nikomu psí hlavu a na druhé straně říkat ty věci tak, jak opravdu jsou a nehrát si tu ani navíc, ani na míň, jo. Ale tvrdit, že náš důchodový systém je založen na cizincích a nejvíce teď na Ukrajincích, je prostě naprostá hloupost. Ten důchodový systém byl několikrát rozkraden v minulosti, několika vládami, s tím, že pokud se nemýlím, tak Topolánek tam vzal asi 63 miliard nebo 66 miliard a řekli, že to vrátí v roce 2006. Od té doby nevím, kdo si z toho ještě uloupil, ale tento rok, když tak mě doplň, protože ty čísla máš přesnější, tento rok to mělo být v plusu 20 miliard, ale vypadá to, že to bude v plusu v uvozovkách jenom 10 miliard. Co se tam mění? Jaká tam je změna? Protože já jsem koukal, že i ta valorizace bude v přepočtu nejnižší za posledních 10 let od 1. ledna.
0: Je to tak, já osobně si myslím, že v současné době, to jsou vždycky nějaké modely, které prostě počítáš a potom ta realita logicky ti ty čísla jako zpřesní, jo. To je prostě daná věc, že vždycky, když máš nějaký odhad, jo, tak děláš odhad třeba HDP, podle toho počítáš příjmy do státního rozpočtu a logicky samozřejmě nemůžeš nikdy jakoby přesně trefit to, jak to ve skutečnosti bude, vždycky je to jenom odhad. Ale prostě princip je takový, že ta valorizace z mýho pohledu tím, jak byla snížená tu vládou, tak pořád vlastně nestíhá to tempo ty inflace, kterou tady ta předchozí vláda způsobila díky cenám energií. To jest, my v tuhletu chvíli potřebujeme jako zásadní opravdu důchodovou reformu. Oni žádnou důchodovou reformu neudělali. Oni říkali, my jsme udělali důchodovou reformu, neudělali. Oni zvedli věk odchodu do důchodu. Jedna parametrická změna, to není reforma. Ty potřebuješ a nutně budeš potřebovat, nevyhneš se tomu, dofinancovat ten systém, protože prostě se nám rodí malí. To znamená, čím dál tím lidí v produktivním věku bude živit, čím dál lidí v důchodovém věku. To je prostě demografický trend, se kterým nehneš. A tím pádem je nezbytný dofinancovat ten systém z externích zdrojů. A tam právě my máme tu čtyřpilířovou reformu, kde jsou první dva pilíře, které jsou v současné době existující, to znamená ten průběhový systém a soukromý spoření. A další dva pilíře jsou solidární systém, to znamená, že 3% body z mzdy nebo z daní, takhle bych byl přesně 3% body z daní tvých dětí ti půjdou na důchod, dopřímo asignovaný, určený na tvůj důchod. Takže když budeš mít šikovný, dobře vydělávající děti, tak budeš mít hodně dobrý důchod. A čtvrtý pilíř, ten hlavní, je důchodová pojišťovna, do které by se vložily státní majetky a to, co by vydělávali, tak by se investovalo do zabezpečených cenných papírů, jako jsou státní dluhopisy a podobné věci, aby prostě ten čtvrtý pilíř, který bude vydělávat, to, co mají Němci. Němci mají 16 důchodových pojišťoven, jo, různé. Já myslím, že my nepotřebujeme 16, že je prostě jenom potřeba, aby jsme neměli jenom ten průběhový systém, protože Němci dělají to, že oni vlastně nastřádají ty peníze do té důchodové pojišťovny a investují. Představ si ty peníze, co tenkrát se ukradli za ty Topolánkovy vlády. Kdyby se tehdy investovali do zlata, kdyby se tehdy investovali do nějakých jako dluhopisů státních, no tak dneska z toho není, já nevím, 60 miliard. Jo. Dneska z toho je prostě 600 miliard za tu dobu. A tyhle peníze potom můžeš rozdělovat na ty důchody. To znamená, Němci vlastně, když dají peníze do těch důchodových fondů, tak to oni si kupují ty emisní povolenky. Oni si kupují prostě ty další cenné papíry, zajištěný cenné papíry. Investují tady jako do různých Nasdaqů a PXů a tak dále a tak dále. A samozřejmě ty peníze jim vydělávají. To znamená, ten průběhový systém je nalej vylej. Jo? Ale tohleto je to, že dáš peníze, zainvestuješ je a oni se ti zhodnotějí v čase. A to je právě to, co my musíme tady udělat. A ten vklad toho státního majetku za mě je naprosto správný, protože podle mého názoru je nezbytný, aby ten státní majetek, který je obrovský, tak aby prostě dofinancoval právě ten důchodový systém a ne, aby se z něj rozkrádalo zase hrem dole.
1: Já jenom, přátelé, abyste měli představu, co tady taky žije za lidi. Já jsem před chvílí sdílel článek asi před 2 hodinami. Já vám tady něco přečtu, to bude žendro koukat, jo. Kdyby měli důchodci trochu slušnosti, přenechali by své bydlení mladým a šli do domova, říká Nikola, 26. Přijde mi úplně absurdní, že důchodce má 4 volné pokoje a mladí nemají kam dát dítě. 26-letá Nikola sama řeší, jak si při dnešních cenách bydlení vůbec splnit své představy o rodině a vlastním domově. Velké domy starších lidí v ní proto vyvolávají pocit nespravedlnosti. Podělila se s námi o svůj úhel pohledu Nikola.
0: No, no. To je v podstatě definice bolševismu, no.
1: To je prostě...
0: To je naprosto... Naprosto neskutečný, jo. No jasně, jo, že Piráti jsou neomarxisti, že jo. To dneska jako když se někomu nadává do komunistů, no, tak největší neomarxisti, kteří jsou v téhle zemi, jsou samozřejmě Piráti, že jo. Ty by všechno nejradši skonfiskovali a dali jako na společnou kupu a z ní rozdělovali samozřejmě těm správným. Já musím říct, že mě nejvíc pobavil teď to video, nevím, jestli jsi viděl, s tím Hlaváčkem, s tím kandidátem stanu na primátora. Neviděl jsi to?
1: No, jak tam přišel, povídej, za ním, protože ten, mě napadlo ten... jiný video zase. No.
0: Jo, a on tam přišel za ním a říká, pane Hlaváčku, vy říkáte, že tady lidi jako z Prahy, z centra Prahy nemusí mít auto. On říká, no, nemusí, no. On říká, a vy auto máte? On říká, no mám. On říká, kde parkujete? No v garáži a na řádně zaplaceným na modrý zóně. A on říká, no a z jaký Prahy jste? No, z Prahy jedna. Tak on říká, a půjdete příkladem? Tak jděte příkladem a první to auto prodejte. A on nevěděl vůbec, na co to má říct a začal říkat, no to je porušení všech etických kodexů, nevím, proč to berete do takové osobní roviny. Oni jsou mistři světa v tom, jak ty jako diktujou způsob života, ale sami v životě na něj nepřistoupí. Jo. To je přesně ta Evropská unie, teď jsem to říkal v živém vysílání. Prostě Ursula von der Leyen vypne klimatizaci, ale jenom do 7. patra. Od 8. nahoru, kde je ona, ty kamarádi ji nechá běžet. Všichni musí jezdit elektrickýma autama, ale eurounici ne, protože ze Strasburgu do Bruselu nepřejedou. Bez nabití. To je to farizejství, který oni
1: mají. To je nic.
0: Já jsem se tak hechtal, když jsem viděl toho Hlaváčka. Tak on říká, no já mám. A on říká, no tak počkejte, když říkáte, že teda lidi na Praze jedna, že by se měli zbavit těch aut, že by jako neměl mi každý to auto. Půjdete příkladem? Vůbec toho normálně. To prostě jsem viděl, jako to přesně dostal toho farizeje, který jako všem diktuje, že by neměl mít auto, ale sama podle mě dvě.
1: To jako s těma automa, já vás jenom tady doplním takovou informaci, aby, protože myslím si, že s tím lidi mají zkušenosti. V každém městě to je tak, že když máte jedno auto, tak někde seženete parkování, máte to víceméně zadačo, nebo máte svůj garáž, někde místo u baráku a za to neplatíte, jo. Nebavím se o Praze, jo, bavím se prostě jako, a nebo třeba o Brně, nebo Plzeň třeba. A potom, když jste teda v těch větších městech a máte to druhé auto, tak za něj platíte. A za to se dneska platí už i v malých městech. To pozor. Jo? Tady, když chcete zaparkovat v určitých místech v Krumově a máte druhé auto, tak vás to prostě něco stojí. Není to něco, co by vás zrujnovalo. Je to třeba 1600, 1800. Ne, jako pozor, nezaručuje vám toto místo. Jenom, že tam můžete zaparkovat. Jo? Tak. A v Praze, třeba Praha 10, pokud se nemýlím, tak má 10 tisíc. Za to druhý auto. A taky vám to nezaručuje, že zaparkujete na té modré zóně. Ale prostě dáte 10 tisíc do toho rozpočtu. A všichni ti kandidáti, co tam jsou, vyjma Portlíka, ano, a nevím, tam ještě, myslím, že motoristé tam vůbec nejsou, že ty nakonec nepostavili nikoho, tak ti říkají, že by to strojnásobili. To je úplně jako neuvěřitelný. A já dám teďkon příklad, odkud totiž přijde to je zákon padajícího hovna, jo. To všichni známe, že jo, ten, kdo byl na vojně, to zná dvakrát tolik. A šéfka frakce zelených v europarlamentu, takže zhruba třetí největší zvíře, co tam sedí, jo. Máte předsedkyni Evropské komise, máte předsedu nejsilnější frakce, jsou lidovci, a třetí je tato zelená fanatička. Se nechala natočit, jak je blbá, jako vemte si, jak jsou blbí ty lidi, jo. Nechala se natočit, jak jede na kole s kuframa, jo, jako na dovolenou. Klapka, nic, teďkon tam na Instagramu to je, a není to hoax, není to fake news, jo. No a jenomže si nevšimla, že ji sleduje ještě někdo jiný, no a sledoval ji někdo, myslím, z Renew, nebo podobný takovýhle nějaký frakce, a dotočil to video do konce. Ona přijela k 12 válcovému BMW, jejího papa, tam jí šofér vyšel ven, kolo takhle hodili do prdele s prominutím. On jí naložil, to není všechno. On jí, počkejte, to jako pointa přijde. On jí naložil ty kufry, odvezl jí na letiště, ona tam sedla do soukromého letadla svého papa a odletěla na zaoceánskou jachtu svého otce.
0: No, tak tam je nakonec nebyla, že jo? Jako... Ne, znovu říkám, to je to neuvěřitelný farizejství, který tady je. Bohužel vládne v současné době Evropou a já když vidím, že třeba my jsme dali návrh na zmrazení našich platů jako politiků a opozice říká, že proto nezvedne ruku, jo? Že oni prostě nechtějí zmrazit platy, prostě potřebují víc a víc a víc. Lidem by škrtali, lidem by sebrali, zemědělcům by sebrali, ale jako sobě ne, že to jako potřebují další peníze. Když vidíš prostě tu výši náhrad, že to, co, že jak si z toho stan udělal ten biznis, já jsem na to dával trestní oznámení, tak jsem zvědavý, co z toho bude. Ale prostě jako ty náhrady, to je úplně amorální. To je prostě úplně amorální. Jo? Já si nedovedu představit, že bych si nechal vyplácet cestovný, protože jsem zvolený za Moravskoslezský kraj, tak bych jako si nechal proplácet cestovný z Moravskoslezského kraje do Prahy. To bych se musel prostě sám přece pozrat, to vůbec nejde. Jako takhle. Jo, mám nárok tady na byt. Někdo mě říkal, nechceš byt. Já říkám, no já přece neudělám to, abych si vzal jako byt, nechal si zaplatit od státu a začal pronajímat někomu, to je přece jako, to je tak ubohý, tak zoufalý, tak to pak, jak by se těm lidem mohl vůbec podívat do očí, jo? Takže, ale oni to prostě samozřejmě jdou do poslední koruny, jo? Co můžou si vyčerpat na těch náhradách, to si vyčerpáš. Paní Šebelová, to je to mistr světa.
1: Tak to je nejlepší, jo, ta 3 640 000, tato povýšila na úplně novou úroveň, na tu nemá nikdo, a to teda musím říct, že jsem v té poslanecké sněmovně zažil ledacos, jo, ale tohle to teda, to je majstrštyk. A ta potom chodí a nejvíc kdáká, jo. A ještě se dostaneme k dalším tématům, kamaráde, co říkáš na hradního pána a jeho vystoupení u Československého rozhlasu?
0: Já jsem o tom napsal takový delší článek a moc děkuju lidem za to masivní sdílení a podporu. A teď jsem o tom mluvil i v tom živém přenosu u sebe. Prostě to je bizarní. To si říká, že jsi v nějakým absurdním dramatu, že člověk, který fakticky 20 let po té nevůli o tom podívalstech z toho srpna 60, v roce 87, kdy prostě všichni viděli, o čem bylo. Tady píše, jak to bylo skvělý a jak ho v tom utvrdila návštěva přátel ze Sovětského svazu a že ty kamarádi, co se mu posmívali, takže naopak o to ještě víc utvrzovalo v tom jeho názoru. A já, když jsem to hledal, protože jsem chtěl dát na to článek, tak já jsem si našel celý ten jeho životopis, který psal v tom roce 87. Protože my většinou známe tu jednu nebo dvě pasáže. No to si přečti celý. Fakt si to přeští celý, jak když si prostě vybíral manželku, tak aby byla jako, že si vybíral, aby byla prostě s hodným kádrovým profilem a že je velkým obdivovatelem Sovětského svazu a bude nadále prosazovat jeho myšlenky a že se samozřejmě potýká s některými nesprávnými názory ve vojenském mužstvu, ale že dokáže samozřejmě prosadit ty myšlenky té strany. No kamaráde, to je Dušan Jasánek, jako v tom nejlepším možném jako provedení. A tenhle člověk, je 36 let po revoluci, se dojímat k rozhlasu nad těma oběťma, který ho schvaloval, že vlastně jako tady, rozumíš mi? Já říkám, já jsem to přirovnal, podle mě nejlepší přirovnání je, jak kdyby 36 let po roce 1945 přišel člen NSDAP, a člověk, který usiloval o přijetí do Sicherdienst, do nacistické rozvědky, přišel do Lidic a začal tam říkat, jak je mu jako strašně líto, jak ty obyvatel tenkrát hrdině čelili tomu nacistickému režimu. To prostě, to se ti chce zvracet. Na to není vůbec jako co říct. To je absurdní na ento. A on tam je ještě, on má tu drzost, že je schopný tam přirovnat to, že vlastně tehdy přijeli tanky a vletěli tam lidi jako do budovy rozhlasu a přerušili vysílání vojáci s tím, že jako říká, dneska je taky ohrožena nezávislost médií. Jo. Pro boha, jaká? Kdyby ta Česká televize zanikla zítra, tak se nestane z nezávislosti médiím vůbec nic. Máme tady Primu, máme Novu, máme sociální sítě, máme Seznam, máme iDnes. Jakože kdyby zanikla ČT, tak skončí demokracie. Ona tady nebyla před vznikem České televize demokracie. Já to jsem nevěděl, že Česká televize už tady byla za Sokrata. Jo. Že možná jo, teda, že už vysílala v tom starém Řecku, ale prostě oni tady dělají, jak kdyby bez České televize nebyla demokracie. Prostě demokracie tady byla dávno před Českou televizí a zcela jistě bude tady dávno po ní. Jo. A tohle prostě možná mohlo platit opravdu na začátku 90. let, kdy se tady sotva jako rozbíhala Nova, která byla opravdu jako, že vysílala filmy tehdy ještě za Vladimíra Železného a seriály Dallas a podobně, tak jde čas, tak prostě nedělala ten žádný publicistiku, jo, byť pak začala dělat samozřejmě Na vlastní oči a další pořady. Ale dneska, za situace, kdy tady je CNN Prima News, která za daleko menší peníze dělá daleko kvalitnější službu, když tady máš prostě bambilion webů zpravodajských, na který můžeš jít po celém světě, tak představa, že jako když i kdyby ta Česká televize zanikla, jako že tady jde jenom o převedení pod financování státu, byť já prosazuji jiný model, jo, tohle je pro mě koaliční kompromis, já bych byl prostě pro dobrovolné koncesionářské poplatky, jednoznačně, to je podle mě absolutně nejlepší. Ať si ta Česká televize získá toho diváka sama. Jak se má tvářit ta Prima, kde musí bojovat o každého diváka, o každou reklamu, o každou korunu. To prostě přijde a Česká televize, oni řeknou, no my nemáme, ale my přece, aby jsme mohli plánovat, tak musíme vědět, kolik na to budeme mít peněz, musíme to mít zaručený. A já říkám, a to ta Prima Nova má? Jako, jo, teď prostě oni musí bojovat o každého diváka, musí odvádět kvalitní službu, aby se na ně dívalo co nejvíc lidí, aby díky tomu dostali reklamy co nejvíc peněz. A oni vůbec nevědí, jestli za rok budou mít 7 miliard, 1 miliardu, 10 miliard, prostě to záleží na tom, kolik si vydělá. Takže pro mě už je to nekalá konkurence v určitý Nově a v určitý Primě. Protože prostě oni musí o svého diváka bojovat. Zatímco je tady jejich přímý konkurent, který nemusí bojovat. Který má zákon, který říká, že všichni musí platit povinně, i ty, kteří se na něj nedívají. Dokonce i ty, kteří mají jenom mobilní telefon nebo notebook, jako. Tak co to je za konkurenci? To prostě, jako představ si, že ty tady budeš si dělat nějaké jako živobytí na YouTube a budeš se prostě snažit nabízet lidem kvalitní obsah, budeš na to denně studovat, budeš prostě tomu věnovat nějaký čas a budeš prostě opravdu bojovat o to sledování, o ty diváky. A vedle si někdo založí YouTubeový kanál a bude mít zákon, že mu všichni musí platit, i když se na něj nedívají. No promiň. Takže pro mě Česká televize, ať klidně zhyne a jako rozvědčík u rozhlasu, to je prostě, to je bizár, non plus ultra, já myslím, že opravdu to fakt jako když v tomhle smyslu dokonale platí to absurdní dramatoho Václava Havla, jo. To jsou paradoxy, pane Vaněk.
1: Teď tě doplně, teď se mi nádherně nahrál a přátelé, fakt to není domluvený. Já bych byl pro, aby Česká televize, a psal jsem to včera, zinscenovala audienci. Já jsem na ní včera po delší době koukal, já se na to občas dělám, vždycky se strašně směju. A má to po každý pro mě nějakou novou polohu a čím dál tím více lituju toho sládka, protože to fakt neměl jednoduchý. Jo. Ale kdyby to zinscenovala Česká televize a Ondra Vetchý by byl režisér, admirální generál by hrál toho Havla, toho Vaňka Ferdinanda a toho Sládka by hrál Hynek Čermák. A ještě by tam mohli jezdit ty Havlojdi takhle, jo, a čepovat třeba pivo nebo něco. Hele, to by byla taková prdel, že bych se na to možná i podíval.
0: Já zas bych hrozně rád natočil Báječná léta pod psa 2. Jestli si pamatuješ na ten film, jak tam hrál Vetchý a jak byl ten ředitel toho závodu Šperk, jo? ten Bolšán, který prostě ho nechal nejdřív bydlet v tom skleníku, že mu málem umřelo dítě, pak teda po příjmově manželky ho dal do nějaký funkce a v momentě, myslím náměstka, a v momentě, kdy zase jako zazlobil, že se potkal s nějakým tím disidentem, tak ho zase dal na vrátnici a pak ho vyslychali STB a prostě donutili ho, aby práskal, pak začal ještě šeptat, že ho rozbije ty skleničky a tak dále. A teď prostě ten Heisel Šperk, ten největší bolšán, v momentě, jak padla revoluce, tak přijede na tom kole, jako mojich plotu a říká, Tak jsme se konečně dočkali. Jo. První demokratický. Jo. A já bych udělal báječný léta pod psa dvě, kde by ten Ondra Lehký byl vlastně jako předobraz toho o ty klempíře, který prostě byl nucený spolupracovat na STB pod brutálním nátlakem. A za 30 let by se stal ministrem kultury a ten ředitel Šperk, ten Bolšán, by šel sloužit do NATO a za 30 let by se stal prezidentem téhle země. A tady by byli lidi, kteří by vyčítali tomu Vetchýmu z toho filmu, že se nechal brutálně dotlačit do toho, že spolupracoval s STB a tleskali by tomu řediteli Šperkovi, to je největší svině, která v tom filmu byla, za to, že si to odpracoval v tom NATO a že je ten správný prezident. Fakt bych to natočil, aby to lidi viděli v té absurditě toho příběhu. A jak by říkali, no teď ten Šperk si to přece odpracoval, no tak tady šlapl po lidech, tak je ničil, tak kvůli tomu málem prostě měl mladý klub, protože je nechal bylet ve skleníku, tak no teď už si to odpracoval, teď už přece může být prezident a může mít vyprávět o té demokracii. Že? To prostě, fakt bych to udělal, to by byla hrozná sranda.
1: Ne, tak jako já myslím, že těch absurdních dramat by se teďko dalo natočit opravdu mnoho a říká mě nejvíc baví ta póza, zaprvé ta klaka tam těch lidí, která ho tam vzývala, to bylo naprosto stejné, jako to bylo za Bolšána, nebo jako to bylo za protektorátu, ty lidi jsou pořád stejný, akorát to jsou jejich potomci, jo? To znamená, to se dědí z pokolení na pokolení tohleto a těch lidí není málo. A ty, co tam pískali, tak ti byli dehonestováni prakticky všemi mainstreamovými médii, čest výjimkám, jako nepřipojilo se k tomu třeba Echo a tak dále, ale jinak prakticky všichni je bičovali. A já jsem si vzpomněl na jeden výslech u STB Fandy Pánka, nevím, jestli si ho četl, ale Fanda Pánek byl jako výborný, patřil mezi schodaře, a ten říkal, já jsem takhle přišel k těm STBákům a já jsem jim do těch papírů napsal, charta se mi nevyplácí, podepsal jsem spolupráci. Jo. A ten STBák na mě kouká a říká, chlape, teď vy jste úplně blbej, vy jste naprosto nebezpečný všem, a tím ho propustili. A vzpomněl jsem si na Egona Bondyho, protože teďkon tady jakýsi pro mě úplně neznámý pseudohistorik Vondruška, nebo jak se to jmenuje, tak ten tady dehonestuje Egona Bondyho za to, že byl donašečem STB a měl ty čtyři různá krycí jména a tak dále. Jo. A tady já si dovolím použít Brabence z Plastic People of the Universe, protože když ho před lety, to není žádná novinka, prosím pěkně, jo, on to Bondy o sobě říkal celou dobu, jo. Tak když před lety tohle vytáhli na Brabence, byl to v dokumentu z roku, myslím, 2005, tak Brabenec tam takhle kouká a říká, kolik ti ty vole zabili kamarádů? Kolik? Podepsal by si v té době cokoliv, vole, by ti tam dali na ten stůl a ještě by si tomu STBákovi, co by si to podepsal, vykouřil péro. Končím. Jo, a to si pusté, to říká Vráťa Brabenec. A to jsem si úplně vzpomněl na všechny ty mravokárce, jo? Protože opravdu, vemte si, že když Egon Bondy dospíval, tak se přátelil se Závišem Kalandrou a Záviše Kalandru popravili v roce 1949 s Horákovou dohromady. Jo? Takže ono se to jinak jako vypráví v teple domova a jinak v té době. Mně tyhle lidi vadí daleko míň, jako je Ota Klempíř, Egon Bondy a tak dále, než tihleti kariérní komouši, kteří by, kdyby to byl protektorát, tak by první hajlovali. A když sem přijdou Číňani, tak si první tady takto udělají ten steh. To vám říkám, to největší biznis, až sem přijdou Číňani. A oni sem jednou přijedou, věřte mi. Tak budou mít plastičtí chirurgové, protože ty nebudou stíhat těm Čechům, Moravanům a Slezanům některým takhle přišívat ty oči, jo, ty stehy. Ty jenom půjdou a pojď sem, 1000 korun, pojď, jeden, druhej a admirální generál, ten tam bude jako úplně první a už bude mít tu hezkou čínskou uniformu. A teď bude otázka, jestli to bude po vzoru Mao Tse-tunga nebo někoho novýho. Jo. To jsou prostě prvotřídní svině. Já to řeknu úplně na rovinu, jak to je, bez jakýchkoliv okolků. A je mi jedno, že to tady vypnou. Jako jo. To je neuvěřitelný, v čem tady jako žijem. Jo. To, já prostě nevycházím z úžasu.
0: Já musím říct, že prostě tyhle ty hrdinové dneska, který tady jsou, tak ty by po jednom výslechu na STB jako prodali babičku, sestru, mámu a prababičku dohromady. To oni ze sebe dělají hrdiny za klávesnicema. Mně se strašně líbilo, teď někdo psal, a jak jako vlastně ten náš teď ta podpora Ukrajiny o těle těch jako pseudohrdinů, jo? Že to je vlastně ten komplex toho 68. Jo, jak oni prostě najednou teď jako říkají, teď to těm Rusákům nandáme, teď jim to dá. A samozřejmě, kdyby sem jo přišli, což se nikdy nestane, tak tyhle by byly první, který by zdrhali. Jo. A nejhorší je, že tehdy za toho komunismu ty lidi a většinou jako se nechali, když už tak se nechali zlomit. Málo kdo tomu sloužil opravdu, jako, že to byly opravdu ty největší šmejdi, oportunisti, kteří tomu režimu sloužili, když mu nevěřili. Prostě Petr Pavel není žádný komunista. Petr Pavel nikdy nebyl přesvědčen komunista. Petr Pavel přesvědčen nebyl nikdy ničím. Jo, totální opoziční. A teď bude v tom proudu. Nikdy nepůjde proti proudu. Nikdy. To je člověk, který nikdy nepůjde proti proudu. Vždycky přeskočí. Jo, já jsem to říkal, teď jsem dával ten příklad při tom, že vysílání, jak kdybys prostě fandil Spartě, měl si dres, chodil s Vatnou, když by Sparta 3 roky vyhrávala a pak by prostě klesla na 5. místo a vyhrála by Slávia, a ty bys okamžitě převlík ten dres a už by šel jako do toho Edenu. Jo. Tak to je přesně Petr Pavel. To není, on není Spartan, on není slávista, on není komunista, on není prostě žádný jako euro, hujer, nic. On je prostě čistý kariérista, oportunista a tyhle ty lidi já vlastně jako nemám rád ze všeho nejvíc. Jo. Pro mě já jsem známý tím, že nejsem zastáncem komunismu, protože prostě vím, co dělali mým rodičům, jo, moje sestřenice emigrovala se svým manželem, my jsme to fakt neměli jednoduchý, že jo, děda byl podnikatel, takže nám prostě sebrali majetky, máma nemohla studovat a tak dále. A já prostě nemám z principu žádný režim, který jsem mstí na lidech přes jejich děti. Mně to přijde prostě největší. Ale musím říct, že pro mě třeba jako Pepa Skála, co by jako zarytej opravdu přesvědčený komunista, ale chytrý, inteligentní člověk, je pro mě 1000krát cennější než absolutně páteřní oportunista Petr Pavel. Jo. A to nejsem komunista, vždycky si s ním rád sednu, vždycky si s ním rád popovídám, protože je to chytrý chlap, má to v hlavě srovnaný, je to pro mě nějakým způsobem obohacující každý ten rozhovor, ale pro mě, i když má ten člověk jiný názor, tak je to pro mě cený to, že on si za tím názorem stojí a že o něm přesvědčený. Že já mám jiný, to je OK, to je demokracie. Ale já absolutně nejvíc si nevážím lidí, kteří nemají žádný názor a kteří jsou připravení sloužit jakýmukoliv režimu, který aktuálně jako přijde k moci. A to je jako etalon tohohle toho člověka, tohohle toho typu je Petr Pavel. Etalon.
1: Co říkáš na toho rádoby lékaře? Říkám rádoby z toho důvodu, že on tu lékařskou profesi nikdy nevykonával. Doktor Salaj, nebo Salač, nebo jak se jmenuje, ze Slovenska, z SAS, se podal na doktorku Pekovou a bohužel teda Sonja přišla o to kulatý razítko.
0: Mně to, takhle, že, to, že šmejdi jako udávají, to je jako jedna věc, jo. To prostě tak je, že na mě chodí týden co týden na advokátní komoru udání, a kde se mě snaží nepřipravit o razítko, ale o živnost, aby nemohl vykonávat advokáta. Samozřejmě trestní oznámení, tam šarapatka, to. Teď jsem měl velkou radu, prosím tě, byl hovor dvou kandidátů do Senátu na Praze 5, Šarapatky a Lásky. Václav Láska, Zdeněk Šarapatka. A oba dva se shodli, že Reichl je jejich nepřítel číslo jedna. Tak to jsem měl strašnou radost. Protože to je asi jedno z největších ocenění mý práce, když dva největší šmejdi v téhle republice řeknou, že jsem jejich nepřítel číslo jedna. To mě opravdu pobavilo. A to, že jako lidi udávají. Samozřejmě tady se rozběh ten proces ještě v době, kdy tady byla ta předchozí vláda. A já jsem Soničce nabízel zastoupení, protože kdyby se podal rozklad, tak jsem přesvědčený, že prostě by uspěla. Jo, já jsem řekl, já to udělám zadarmo, já nechci ani korunu. Už tenkrát, jako když vlastně to řízení zahájilo, protože to bylo už někdy na podzim, jo, kdy se tohle řešilo. A teď, když to přišlo znova, tak jsem jí znova psal, že prostě to udělám absolutně zadarmo, že nechci ani korunu, že jsem přesvědčený, že to vyhrajeme, protože ta argumentace je slabá toho rozhodnutí a že v rámci toho rozkladu budeme úspěšní. A Soňa mi odpověděla, že to je politika, že ona prostě tohle cestou jako jít nechce a že je to jako jedno. No. A, takže je to škoda, ale mně jde o princip. Jo. Mně samozřejmě jde jednak, jako, co se týče Soňa jako člověk, mně jde prostě o princip, aby tyhle ty šmejdi tady nevyhrávaly. A já myslím, že tam je ještě možnost vlastně úředního přeskumu toho rozhodnutí ex ofo a já doufám, že to ministerstvo spravedlnosti, vlastně ten nadřízený orgán, že si to vezme a že tohle nesmyslný rozhodnutí ještě pořád jako zreviduje a zruší. Ale strašně mě mrzí, že prostě jako jsem se do toho nemohl pustit, protože jsem fakt přesvědčený, že bych to pro tu Soňu vyhrál.
1: Vidíte to?
0: Blbě, blbě.
1: To blbě vidět, že jo?
0: Aspoň já to teda nepřeštěl. No.
1: Viděli jste Michala Půra v DVTV? To bylo geniální.
0: Já to neviděl, já se přiznám, tak já DVTV dejte, z principu nesleduju.
1: To si dejte, já vím z principu já taky, ale to si dejte, protože to bylo něco naprosto neuvěřitelného. A tam člověk pochopí přesně ten styl té žurnalistiky na jedné straně a na druhé straně, vemte si Václav Hlodavec, jo? 24 let v prime timeu, v nejlepším čase, na české televizi, v jedné z nejsledovanějších relací vůbec. 24 let. Chudák tam teda pracoval údajně jenom za 90 000 měsíčně, no bylo mi ho líto, chtěl jsem mu něco poslat, jo?
2: Jo.
1: Tak se osamostatnil, že jo?
0: Jasně.
1: No ale
0: postavil se na vlastní nohy.
1: Vůbec nedaří. Co to znamená? Já dám jeden vývod a ty mě k tomu přidej další. Že kdyby Česká televize se měla platit dobrovolně, tak skončí.
0: No, ale a nebo musí začít brát skutečně lidi, kteří něco umějí. Prostě ona do doby, kdy jsou povinný koncesionářské poplatky, a když bude státní rozpočet, to je jedno, tak nám tam bude spát tyhle ty Takáče, Řezníčky, Moravce, Volnery, a Friedrichový a Buchy, jak se všechny jmenujou. A teď se podívej, jako tam byly takový čtyři velký hvězdy, jo, v té české televizi. Nora Friedrichová, jo, ta skončila někde na Hero Hero, kde se na ní dívá pár zoufalců. Neuvěřitelně odpadový produkt, totální bulvár, jo, ona udělá totální bulvár. Zuzana Černá, jo, reportérka, právě z pořadu Reportéři ČT, že investigativní žurnalistka, tak si udělala projektíček Pastvina, ten už zkrachoval. Jo, tam už,
1: jo, ten byl dobrý.
0: To už to zavřeli. Protože
1: ten byl výborný, ano.
0: To už zavřeli, protože na to se vůbec nedalo dívat. Jo. Volner, ten píše pro Forum 24, tak to taky čte pár zoufalců. A Václav Moravec, největší superstar, 24 let, prostě člověk, který tady určoval všechno, o čem se bude příští týden mluvit, tak se na frajera dívá méně lidí než na tebe. Jako, to je prostě, to, ale jako řádově méně. To je prostě neuvěřitelná záležitost. Řádově, tam se dívá pár stovek lidí, že jo? Ani ne, ty ten nemá tolik, co my máme teď tady v přímém přenosu.
1: To by začal možná onanovat, jako jo, protože to je samou radostí samozřejmě, jo, tak protože jako přátelé, já jsem si fakt udělal srovnání a to teda mě pobavil jeden skutečný demokrat, který mi psal potom ještě soukromou zprávu, ta mě jako fakt jako rozkechtala, kdy já jsem mu psal, že to je opravdu tristní. Já jsem mu psal, pane doktore, et doktore, to je opravdu tristní. To se na mě nezlobte, ale vy máte světový zvuk, on má fakt jako světový zvuk u toho, jo. Já jsem si ho předplácel, protože já jsem tomu nemohl věřit, já jsem si říkal, tam musí stát ta produkce, přátelé, já se toho fakt trochu vyznám, no, jo. Ta produkce musí stát bambilion, to je neuvěřitelně drahý, tohle to nenatočíte, jako já vidím, jako já mám jakou aparaturu a kolik mě to stojí a mám takový jako lehký průměr, možná lehký podprůměr a bavíme se řádově ročně 120 až 160 tisíc, jo. Takže tady se řádově bavíme o desetinásobku a on má tu sledovanost o na každý to video 10x až 17x nižší, než mám já. No to je neuvěřitelný. A já říkám tomu klukovi, kdo jsem já a kdo je tady pan doktor, který tady 24 let je v tom nejlepším čase. Každý průměrný politik má větší sledovanost, než má Václav Hlodavec. A víš, co on na to vydal? On si to asi přečet a vydal na Instagramu prohlášení, že strašně děkuje, že to je úplně neuvěřitelný, že ho sleduje na stránkách 8 tisíc lidí, předplatitelů. 8 tisíc. A na YouTube, že už má přehrání 6,5 milionu přehrání. 6,5 milionu. Tak já mám 90 milionů přehrání. A o Zbytku se nemá smysl ani bavit. Jo? To je
0: a pozor, a to je vlastně jeho největší počet přehrání byl první rozhovor s Macinkou, který jako nabídnul za darmo. Jo? Pak, když se podíváš na ten žebříček, tak pak už to šlo prostě zu grunt úplně totál. Takže to je naprosto k smíchu a proto já říkám, víš, že kdyby ta Česká televize musela bojovat o svého diváka, no tak třeba by přemýšlela, koho dát na tu nedělní debatu, ne podle toho, jako kdo se nejvíc jako hodí do toho jejich euroliberalistického pohledu, ale kdo jim přitáhne nejvíc diváků, jo? Kdo to nejlíp umí. Tak by třeba přetahovala toho Michala Půra, který za mě je vynikající. Jo? Nebo by se snažila třeba získat tamhle Pavla Štrunce z Echa, který je vynikající. Nebo Radima Panenku, se kterým se dělají Panenka rozhovory, je prostě jedna báseň. Jo? Je prostě geniální, geniální člověk, jeden z nejlepších novinářů, nejvzdělanějších novinářů, který tady ano. Je široko daleko.
1: Ano.
0: A najednou by oni museli jako do investigativy, no koho by teď třeba museli jako vzít do reportérů ČT? Pravděpodobně by oslovili Pauknera, ne? Protože ten jede jako blázen. Jo? Prostě najednou by museli jako, oni by se museli začít chovat tržně. Oni by se museli začít chovat tržně. A to by bylo to nejlepší, co by jako mohlo potkat, že by tam prostě nemohli dělat reportáže pan Moláček, který kdyby odešel z České televize, tak dopadne ještě hůř než Moravec. Ale že by tam prostě musel dělat reportáže třeba ten Paukner nebo Markéta Dobiášová, aby se na to lidi dívali, protože kdyby dělala reportáže Markéta Dobiášová o covidu a o dozimetru, tak to bude mít sledovanost jako prase, to ti garantuju. Jako. To bych se na ty reportéry šel teď hned podívat. Ale protože tam je pan Moláček, tak mě to absolutně nezajímá, nezajímá to téměř nikoho v celé České republice. Představ si, kdyby teď jako někdo zpracoval to, co já třeba dávám na Facebooku o tom, co se děje ohledně covidu v Americe. Jo. Nejenom ten Fauci, ale teď David Morenz, jo, který se přiznal. On se přiznal. To znamená, my to máme teď vyřešený. Jo? Odkud byl virus, jaký byl původ, že to celý věděli, že to celý kamuflovali. On se přiznal. On podepsal takzvaný plea deal. To znamená, že má záruku nižšího trestu, protože přiznal vinu. Jo? To je pravá ruka Fauciho. A hrozí mu až 5 let na tvrdo. A teď si představ, kdyby někdo udělal opravdu retrospektivně tu reportáž a vzal tady jako lidi, co tady všechno říkali a tak dále. Teď byl Primula u Kubelíka,
1: jo,
0: na Vox TV.
1: Jo, to jsem čuměl.
0: Věděl jsi to. A teď on tam ale řekne, jako, že se umlal, ale jenom za 3 věci. Jo. Tak kamaráde, já jako normálně mě jako málo kdy mě už nějaký rozhovor zvedne tep, ale tenhle mě jako zvednul neskutečně. On tam prostě, jako my jsme to všechno udělali dobře, jenom tam byly třeba nějaké chyby, že jsme asi neměli ty roušky třeba do toho lesa a podobně. Jo. A já jsem vlastně bojoval, aby ta škola byla otevřená dřív, to já jsem chtěl. No ty vogo, my jsme tady o to servali jako blázen, aby ty školy byly otevřený, aby nezavírali biznesy, že jsou roušky k ničemu. Jo. Že by se přiznal k tomu, že nutit očkování malým dětem a ženským v reproduktivním věku, že to nemělo vůbec žádný význam, protože to absolutně nezabraňovalo jakýmukoliv přenosu. Ani náhodou. Jo. On prostě jenom je jakoby něco uzná, aby byl za toho hodnýho. A nejvíc mě prostě dojímá 2 věci. To jsem úplně teda jako vylít. Jo. První, když říkal, no teď s odstupem 5 let to se to říká. My to říkali už tenkrát. My, který jsme tam chodili na všechny ty konference s Mirkem Averdou, s Janou Zvěrte-Gamplovou a se všema těma lidma, se Smysákama a tak dále. Tak prostě jsme to říkali už od první chvíle. Od první chvíle a co jsme si za to museli poslechnout. A absolutně nejvíc, ta drzost už dosáhla úplně totálního maxima, kdy se ho tam ten Kubelík zeptal, no a nebylo teda špatně ty lidi polarizovat. A on na to naprostou drzostí řekne, no ale za polarizaci můžou vždycky obě 2 strany. Jak jako obě dvě? Jakože že my můžeme za to, že nám začali říkat, že jsme desinformátoři, že nám blokovali weby, že nás vypínali, že nás prostě měli že nás prostě pomlouvali, nedali nám vůbec příležitost. Jako to je jak kdyby řekl, že prostě když se polarizovalo mezi nacistama a židama, takže za to mohly obě dvě strany. Jo? Že teda ty židi jako si za to taky mohli trošku sami, že se
1: ale
0: vyčlenili
1: na okraj. Ale to už se říká. To už se říká. To už
0: strašný.
1: Jako nečteš novou literaturu. To
0: strašný,
1: už se říká. No.
0: A pro mě prostě ten Primula jako to, co tam on předved v rámci toho rozhovoru s tím Kubelíkem, to byl alibismus toho nejtěžšího možného kalibru, kdy oni nás tady, a ještě tam říkal taky věc, no víte co, tam byl prostě problém, že do těch debat vždycky chodil jeden odborník z jedné strany a druhý odborník z druhé strany. No, tak já jsem žádnou takovou debatu neviděl. Jako kromě Xavera, kde Jirka Beran, kde na XTV Jirka Beran totálním způsobem zesměšnil Kubka. Jo? To je do dneška jedna z mých nejoblíbenějších debat v celém mém životě, co jsem kdy viděl. Na XTV, kdy prostě Jirka Beran zašlapal Kubka do země jak Weigl. A tak to byla snad jediná debata, kde byli opravdu proti sobě jako zastánce a odpůrce. Jinak celá všechny ty mass media jeli jenom jeden proud. Zvali tam toho Magora Flegra s těma kočkama, rozumíš mi, který prostě říká, jak tady budou mrazáky a tohle. Kde byl jaký oponent, kde byl jaký A tohle to všechno prostě on dneska pořád hájí. A řekne, no tak drobné chybičky tam byly, ale ona za to může spíš legislativa a to, že jsme v danou chvíli nevěděli moc, jako co se na nás zítí. Totální alibismus toho ne... A víš, co mě nejvíc štve, že takovýhle lidi, jako je ten Primula, Chlíbek, Hell, by měli u nás sedět před tou vyšetřovací komisí úplně stejně jak ten Fauci v té Americe. A měl by být obviněný
1: trachy,
0: úplně
1: kamaráde.
0: Stejně jak ten Moren z té Americe. A to v té
1: tam
0: Americe
1: vidělo
0: taky.
1: Takový peníze.
0: To v té Americe taky, jo.
1: Ale tam vydělal takový
0: to
1: peníze,
0: Americe
1: že se nám o tom nezdálo, protože jen přes tu dceru, pokud se nemýlím, když tak někdo doplňte, tak tam ta první, ten nástřel byl 96 míčů a pak tam šlo další.
0: Jasně. Jasně.
1: Tam bylo úplně,
0: ale
1: tam jsou
0: jako,
1: částky, tak, o kterých se nám ani nezdálo. Jo. Ale teď
0: já jenom
1: právě...
0: chci říct, že proměněnou jedna věta, poslední k tomu. Prostě my můžeme ty Americe vyčítat tisíc věcí a oprávněně, ale ta demokracie tam funguje líp, protože to, co prostě dneska probíhá ten výsledek toho Fauciho a toho Morence a tak dále, to je ještě, jako to my neumíme. Že my tady vlastně to jako zameteme pod ten koberec a budeme dělat, že to jako nebylo. A tu máš to samý s dozimetrem, to samý s bitcoinem a tak dále. Všichni se to snaží, jako... Já, když jsem byl teď na té první s tou Čermákovou, a teď ona se mě ptala, proč by měli lidi věřit víc mě a ne Vojtěchovi. A já jsem říkal, no protože
1: jo,
0: v době covidu
1: jsem
0: měl já pravdu. A ne on, jo. On říká, vy si tady vyučtováváte covid. Já říkám, ne vůbec. Ale přece, když půjdu za dvěma právníkama a zeptám se jich na jejich názor na kauzu a jeden mě řekne tu správnou variantu a druhý mě řekne tu blbou, tak za kým půjdu za 4 roky? Za tím, co mě řekl tu blbě to, nebo za tím, co mě to řekl správně, že? A my dneska prostě tohle ještě pořád neumíme a vlastně jako kdo dneska jako říká, že v tom covidu, i když se ukázalo, že jsme měli pravdu, tak vlastně oni z tebe, no po bitvě je každý generál, teď jste chytrý. A vy si teď děláte to vyučtování jako s těma ostatníma, jo. Vy jim to nechcete odpustit. Neodpustím, protože nám zničili celou jednu generaci dětí, totálním způsobem prostě zničili ekonomiku v téhletý zemi, z čeho se vyhrabáváme dodnes. A poškodili statisíce lidí těma nesmyslnýma látkama, které do nich jako vpravovali proti jejich vůli. Aby vlastně se vůbec mohli dostat na občany totožní kategorie, jako ty, kteří byli očkovaný. To je prostě strašný. A on ti řekne, oni udělali z očkovaných lidí občany první kategorie, z neočkovaných lidí prostě těm sebrali všechny práva, které jsou normálně ti daný ústavou a on ti řekne, že za polarizaci můžou obě dvě strany. No tak to je vrchol všeho, to je vrchol všeho.
1: Ne, je to, co vždycky říkám vám, přátelé, tady z těch knih, jo, když mi někdo říká, že se to nemůže zopakovat, že už se to nebude nikdy opakovat, že nemůže přijít holokaust a podobně, tak já vždycky říkám, kde pak. Jakmile jsme jednou překročili Rubikon, tak už to můžeme udělat, to průmyslové vraždění, a může to být v jiné formě. A já myslím, že jsme si to právě všichni vyzkoušeli během covidismu, protože já, když jsem tenkrát jako po těch 3 měsících, když jsem pomáhal a šeli jsme roušky a tak, jako prostě všichni, že jo. A potom najednou po těch 3 měsících jsme vyrazili do té Itálie, tenkrát s Barčou ze dne na den, tak já jsem prozřel takovým způsobem, pro mě to byl tak obrovský šok. My jsme tam byli v tom epicentru, my jsme byli v tom Terstu, v tom špitále, kde byly ty mrazáky, ty mrtvoly a tak dále, jo, co nám tady říkali. A my jsme prostě takovým způsobem tam prozřeli s tou Barunkou, že já jsem z toho do dneška úplně auf, jo, protože nám říkali, tam vůbec nejezděte na hranicích, tam když budete pozitivní, tak vás jeden trefí lopatou, druhý vás tam zakope, jako úplně něco naprosto příšerného. A my jsme tam potom přijeli, teď jsme tam byli na té pláži, teď všichni tam bez roušek, v restauraci všichni bez roušek, všude se normálně žilo a to. Ale my jsme na sebe koukali s tou Barčou, říkali jsme si, ty vole, my se do té totality klidně vrátíme znova. My jsme se jenom nechtěli vrátit, jako my jsme jenom nechtěli jít zpátky do republiky. My jsme vážně uvažovali, že tam zůstaneme. A přesně jsem se vcítil do těch lidí, když se zavřely ty hranice. A bohužel je to asi v nás, Jindro, jo? Asi je to v nás, jako v mentalitě.
0: Ne, to určitě jo. A já jenom říkám, představ si, hele, to byl covid, který měl velmi nízkou smrtnost a fakticky ty komplikace se týkaly v 99% případů jenom starších lidí s přidruženýma komorbiditama. Ale představ si, kdyby to byl prostě virus, který jako by měl 5% smrtnost, tak ti říkám, že nás, ne, že nás umlčili, nás zavřeli. Jako, když by zítra byl nějaký false flag operation a začala válka s Ruskem, já bych šel do televize a řekl bych tam, pojďte udělat mír, pojďte se dohodnout, protože to je úplně blbě, tak ti říkám, že si tam pro mě přímo by jako přijede urna. To, jako pokud někdo tvrdí, že se to nemůže opakovat, tak je opravdu naivní, prostě dějiny jdou v kruhu a představa, že prostě tyhle ty jako pachatelé dobra, že toho někdy nechají, no nenechají. Oni prostě se cítí, že jsou v právu a že tím, že jsou v právu a páchají dobro, takže mají oprávnění vymítit ty, kteří jako jim stojí v cestě. To není jako, že oni s náma chtějí diskutovat. Ne, oni nás chtějí umlčet a vymítit, protože my přece nerozumíme tomu jejich vyššímu dobru, který oni páchají.
1: No jasně, to je přesně, páchají vyšší, ano.
0: Jenom otázka nastavení pravidel a jakmile ta společnost bude pod ještě větším tlakem, tak já jako si dovedu představit, že kdyby tady jako se něco takového strhlo, protože ten false flag operation, který velmi často je záminkou pro vznik nějaký války, tak to je jako běžná věc, tak ti říkám, že prostě, kdyby mě sebrali, tak se tady budou psát úplně stejný petice, ať mě pověsí jako za Miladu Horákovou. Úplně stejný.
1: Naprosto.
0: Prostě ty lidi mají pořád stejnou mentalitu.
1: Každopádně jdeme tady na velmi zajímavý dotaz, ten zaujal i mě tedy. Pánové, dobrý večer, aha, dnes je to trochu odlehčenější, což je super. Dotaz na pana předsedu, to asi budeš ty, já předseda nejsem. Je na stole v koalici výměna Bradáčové, státní zástupci odkládají a trestní oznámení se hromadí. Držte se.
0: No a to je otázka. Víš co, my si vždycky máme takovou tendenci si to personifikovat. Jo? Že já třeba, co se týče policejního prezidenta, tak já vlastně vyčítám Ondráškovi strašně moc ten alibismus při střelbě na filozofické fakultě. Jo? To je prostě tam v tu chvíli, když jsi policejní prezident, tak jediný, co ti zbývá, je, ale dělali jsme, co jsme mohli, ale já jsem byl na stráži, já za to přijímám odpovědnost, děkuju, nashledanou, odcházím. Jo. To je jediný, co můžeš udělat tu chvíli. A to není, že bych mu to vyčítal, to máš smůlu. To se stane zrovna, když jako ty jsi policejní prezident, ale bohužel jako musíš tu danou chvíli odstoupit. To, co oni předvedli s Rakušanem, ten alibismus, zakrývání prostě klíčových důkazů, lhaní okolo toho, to bylo něco jako neuvěřitelného. Ale já bych se, jako co se týče změny tý justice a vlastně vůbec represivních orgánů, to není o jednom člověku. To jako představa, že vyměníme Ondráška nebo Lenku Bradáčovou a že se jako všechno změní, to je naivní, to je mylná. Jo. To je prostě, jak bych to řekl, to je mindset, to je myšlenkové nastavení těch lidí, kteří v tom systému pracují. A oni vlastně v momentě, kdy se rozjede nějaký šiml, to znamená, že tady někdo 24. února tady začal vojenský konflikt na Ukrajině a vydal se závazný pokyn nejvyššího státního zastupitelství, tehdy ještě tam seděl Stříž, tak vlastně on tam hned varoval a do médií to pustil, že varuje, kdo bude schvalovat ruskou okupaci, tak okamžitě bude nemilosrdně stíhán a tak dále. Jo. A v tu chvíli se rozjedou ty kolečka toho stroje a oni jedou. Jo. a oni jedou pořád. A prostě to se dostane do té soustavy a tam prostě to pokračuje. Takže to jako nedělá, že jako představa, že Lenka Bradáčová někde jako to řídí z centrály a teď rozhoduje o tom, kde se co zahájí a co nezahájí. No to, takhle to není. Jo. Takhle to opravdu není. Prostě tam je plná soustava těch lidí, kteří jsou přesvědčení o tom, že je to takhle správně.

0: sborovou prací a chtělo by to podle mého názoru ne jako v té soustavě někoho vyměnit, ale opravdu jako tady chtít k těm volbám a já vím, že teď to bude znít tak, že jako si dělám promo pro nás, pro SPD, pro Svobodný, jo. Ale jít těm volbám a zvolit jako nás, který bychom tomu dali úplně jiný nádech. Protože dokud jasně tady neřekneš, že je změna, radikální změna, že prostě už to nebude tak, že tady budeme Ukrajincům prostě podstýlat a budeme jim tady tleskat a děkovat jim za to, že nás zachraňují. No? Ty jsi tady říkal, že jsi to ekonomicky rozebral detailně, já tomu věřím, ale ono to stačí jednoduché číslo. 60% z nich pracuje, 20% jsou ženy a děti a starci a 20% nepracuje. 60% nikdy neuživí 40% lidí. Jo, to notabene v těch pracích, které jakoby oni dělají, byť už dneska jsou vyššího postavení, ale rozhodně to nejsou žádný jako mega podnikatelé, který by prostě vydělávali miliardy tady. Jo. Maximálně ty, který jsou na vrcholu toho organizované trestné činnosti. Ale prostě musí přijít vláda, která řekne změna. Teď je tady, s náma přichází naprosto zásadní systémová změna. Česká republika na prvním místě. Svoboda projevu prostě bude takhle a takhle. A jakmile ti přijde první kauza, kde někdo zbytečně zahájí trestní stíhání vůči svobodě názorového projevu, tak prostě ten státní zástupce musí pryč. Jo? V momentě, kdy tady jako udělá soudce, ten senát, který veme to Ukrajince, který hodil tu zápalnou láhev na dům, kde spalo dvouletý dítě, a ten senát toho soudu dá podmínku a řekne, že ten prvoinstanční soud přecenil společenskou závažnost a nebezpečnost toho činu, tak prostě všichni ty tři soudci musí staláru. Jako, sorry. Prostě nemůžeš dát za to, že někdo... To nebyla jeho zásluha, že to nechytlo a že to dítě tam neuhodilo. No, to nebyla jeho zásluha, to byla jenom náhoda. Jo, ta flaška se odrazila od toho baráku. Kdyby se rozbila o tu fasádu, tak to začalo hořet a blaflo to raz, dva. A ona se jenom odrazila od toho baráku a spadla před ten barák, kde teda začala hořet, ale samozřejmě už nebyla na tom domě, takže to hořelo pomalej a tím to stačil ten chlap jako uhasit. A oni mu dají podmínku a řeknou, že přecenili závažnost a společenskou nebezpečnost toho trestu. Jako chápeš to? Kam jsme se to dostali? A teprve v momentě, kdy takhle jako dostaneš exemplárně dvakrát, třikrát přes prsty, tak v tu chvíli se jako může začít něco hejbat. Ale to není jako Bradáčovou nebo Vondráškem. Já znova říkám, já Vondráška prostě nemůžu tam vidět kvůli ty filozofické fakultě, ale není to proto, jako že bych řekl, tak teď vyměníme Vondráška a policie začne fungovat takhle. Nestane se to. Jo. Prostě dlouhodobý proces, kde budeš naprosto tvrdě trvat na tom, aby ty věci probíhaly tak, jak mají a budeš vyvozovat odpovědnost vůči těm, který prostě dělají ty věci tak, jak se dělat nemají a evidentně zneužívají to právo. Takže není to v jedný osobě, ani kdyby to byla Bradáčová, ani kdyby to byl Vondrášek nebo kdokoliv další.
1: Já se ti dneska, kamaráde, posílal některé ty dotazy, co mi posílali lidé, jsi je slyšel, tak tam byl dotaz ohledně, ano. Protože když se, jako, jsme se tady bavili minule o tom odvolání, já se nechci bavit každý to video o odvolání, protože my s Jindrou víme, že mají být odvolaný. Ale to jako jeden člověk to prostě nezmění, ani dva. Musí tam být ta 101, aspoň, která to bude chtít změnit a evidentně prostě ano, to měnit nechce, takže o tom nemá smysl se bavit. Ale o čem má smysl se bavit je to, co ovlivnit můžeme.
0: Jenom jedna žádka, jako. Velmi často mě lidi píšou, tak už jsem Ukrajincema, něco dělejte. A jasně, já jsem tady ve vládní koalici s hnutím ANO, protože jsem přesvědčený, že je to lepší, než aby tady vládnul Fiala, jo? Nebo prostě Kuka, nebo nedebože Rakuša. Ale jako vidím tam samozřejmě spoustu rezerv, ale za situace, kdy ANO říká, že Ukrajinci, ukrajinská migrace je pro nás ekonomickým přínosem, a já říkám, že je to pro nás obrovská ekonomická, a nejenom ekonomická zátěž, ale i bezpečnostní zátěž, společenská zátěž, zátěž pro naše zdravotnictví, pro naše školství a tak dále. Já mám 7% a oni mají 35%, tak je to jednoduché. Jo? Prostě my to v SPD máme všichni stejně. Všech 15, který nás tam sedí, to SPD+, plus, to znamená já za pro a Libor Vondráček za Svobodný a Zuzka Majerová za Trikoloru a Mirek Ševčík jako nezávislý. My to máme všichni

jo, těch anazů je 80. Takže prostě, pokud se lidi ptají jako, a říkají, konejte, no já nemůžu jako poslanec konat. Já nemůžu sám jako se zvednout a tady řešit jako ukrajinskou migraci. To může dělat jedině ta vláda. A jestliže prostě většinu, naprosto férově, prostě objektivně říkám, dostala strana nebo hnutí, který říká, že ukrajinská migrace je pro nás přínosem, tak nemůžeme čekat, že dojde k nějaký zásadní změně. Že? To bylo asi naivní. Jo? Takže prostě takhle to je a lidi si musí uvědomit, že to není o nás, jakože my bychom nechtěli konat, nebo že jako já, kdybych mohl něco udělat, tak to udělám. Jo?

0: tak to udělám. Jo. To je prostě o tom, že já nemám tu sílu a tu sílu mě dávají ty lidi. A buď to prostě ty lidi chtějí řešit ten ukrajinský problém a pak musí řešit, volit nás, anebo je pro ně přínosem a pak si můžou vybrat jako kohokoliv dalšího.
1: No je to tak. Každopádně věci, které se ovlivnit dají, tak jsou ty pronájmy. Jestli jsi to slyšel, tak vlastně ten můj známý, ten pan inženýr se tam ptal na to, jak je to s těmi pronájmy kolem dálnic, těm nadnárodním společnostem místo českým společnostem, aby ty peníze zůstávaly tady. A toto platí obecně i pro stavby a další jiné záležitosti, protože ne vždycky jde samozřejmě primárně. Je to jako u toho zbrojení. Jako přátelé, tady je představa, tady nám vykládají, já teď odbočím, to s tím souvisí, tady nám vykládají někteří politici, hlavně opoziční, že to je skvělý to zbrojení, že to pro nás má tu přidanou hodnotu. Pětr Fialinko tady vykládal, že jedna koruna, do toho vložená jsou 3 koruny recipročně a takový ty krávoviny, úplný nesmysly. To by platilo ve chvíli, kdyby všichni ty zbrojaři platili daně v České republice. Pak ano. Pak s tím budu souhlasit. Ale vemte si, že my máme státní podnik vojenský, který byl strašně dlouho v mínusu. Teď konečně asi 3,5 miliardy v plusu a všichni jsou z toho auf. Já říkám, že takový podnik má být teď 100 miliard v plusu a ne 3-4. Jo, když může být Budvar a já nevím co všechno a ČES. Tak jak ty se na tady to koukáš, jako, protože tam jsou i třeba ty PPP projekty a tak dále, které samozřejmě jako můžou být dobré, můžou být fajn, ale třeba u těch Francouzů jsem si všim na té D40, že oni si opravdu spoustu toho přivezli svého a jako na ty český, moravský a slezský firmy tam byly spíš takové jako subdodávky, jo, řekněme. Samozřejmě nemohli si vozit beton svůj, to je blbost, že jo, to asi každýho napadne, že
0: ale tak, hele, to je samozřejmě velmi komplexní problém, že první je zaprvé, a my stavíme nejdražší dálnice na světě. Proč? Protože prostě se z toho kradlo, strašně se z toho kradlo. Jo. A my vlastně v rámci dozimetru, když vyšetřujeme, tak tam máme i ty středočeskou dopravu, že jo, ty silnice a tak dále, kde se jako taky dělali zakázky a tak dále. Jo. To znamená, my to máme jako opravdu prostě, a to je daný samozřejmě těma politikama, protože jsme si volili ty správné strany, a ty tam jdou proto, aby si právě tyhle zakázky dohadovali svým kamarádičkům a brali za to úplatky. Nebudu teď jmenovat konkrétního člověka, ale můj známý prostě říkal, že byl za jedním vrcholným politikem, který ho všichni znají a že prostě chtěl normálně dodávat na nějaký rezort a že ten mu vzal papírek a napsal na to 30%. On říkal, děkuju, ale já se nenechám zavřít na shledanou. A prostě To jsou strašné věci, které jako se tady dějou. A bohužel, to finále je takový, že v současné době prostě máme nejdražší dálnice na světě, nekvalitní dálnice, protože prostě jsme neměli politiky, kteří by reálně věděli, jak se to má stavět a nechtěli z toho krást. Takže tam to zase začíná, jo? V momentě, kdy prostě tam budou lidi, kteří nechtějí krást, kteří chtějí, aby tady byly dobrý silnice, dobrý dálnice, tak se to může začít hejbat. Za druhý, co se týče financování, tak já mám v programu strany PRO takzvaný adresní dluhopisy. To znamená, že já nechci PPP projekty, aby tam prostě jsme to někde nějak spláceli a tak dále. Já chci, aby si to lidi zaplatili z naši, investovali do toho sami. Ano. To znamená, aby třeba jsme dluhopisy. Udělali dluhopis dálnice. Dloupis dálnice D3, tam k vám nej. Ty by si určitě třeba rád nějaké koupil a stát by byl povinný ty peníze použít pouze na výstavbu té D3. Takže bychom tu D3 dostavili a ty bys měl ještě krásných 6% PA z té částky, kterou bys z toho zdal. To znamená, že ty peníze by zůstávaly tady v České republice. Lidi by si zafinancovávali strategické projekty tak, jako to je v Japonsku. Jo, přesně takhle to tam funguje. Proto i když mají zadlužení přes 200% HDP, tak nemají žádný problém, protože naprosto většinu těch dluhopisů drží japonské firmy a japonský lidi. No a třetí věc je, proč pronajímáme ty okolní prostory zahraničním společnostem? No protože tady žádná česká příliš jako nezbyla, třeba co se týče benzínek. Že? Když se podíváš, tak fajn, můžeš si vybrat, jestli to dáš Orlenu nebo Molu nebo jako komu, ale jako furt to dáváš Maďarům nebo Polákům, ale česká je tady Robin Oil, že, která se tady koupila, ale my jsme prostě prodali benzínu. Naprostá strategická chyba. Nikdy jsme neměli prostě prodávat ani rafinerie v Kralupech a v Litvínově, ani síť čerpacích stanic.

0: benzína. Stejně jako Maďaři si nechali MOL a Poláci Orlen, my jsme si měli nechat benzínu. Mohlo to být dneska úplně všechno jinak. Jo. Ty sponzorují Formuli 1, ty sponzorují Tour de France a my nemáme nic. Jo. A ty peníze jsou zase naše, které odcházejí tu do Polska, tu do Maďarska přes dvě tyhle ty sítě čerpacích stanic. Takže za mě stát by měl, a když už teda koupil si tu značku Robin Oil, já si dovedu představit ty prostě krásně namalovat a začít prostě opravdu krásný logo, začít fungovat tak, jak ten Orlen, tak, jak ten MOL. A dávat vlastně u nových dálnic primárně prostě přednost tomu Robin Oilu a prostě začít to vybudovat. Holt jsme si to prodali, je to naše chyba, naše hloupost, pojďme si to vybudovat znova. Není jiná cesta. Jako někde se musí začít. Bude to těžší, bude to delší, ale někde musíme začít. Jinak prostě budeme pokračovat dál tyhle cesty do propasti, kde všechny peníze tady odsud mizejí někde v zahraničí.
1: No je to tak, jako prostě vždycky všimněte si, že každá ta vláda něco takhle někde prodá a pak se to řeší. Jo. Tahle ta zatím teda ještě nic neprodala,
0: No.
1: ale mám strach, aby to jako nedošlo k něčemu. Ještě pořád je co prodávat. Byly tady takový hlasy, naštěstí to Babiš jako utnul a řekl, že se nic takového jako dít nebude, tak to byla jako jediná klika v tomhle,
0: Teď
1: ale
0: myslíš
1: jinak jako
0: explozí,
1: jakoby
0: nebo?
1: no, tak jako to mi podle mě byla úplná blbost, teda jako jo. Zrovna explozi prodávat by byla totální hovadina.
0: No, s tím naprosto souhlasím. Ona je totiž na hraně svých výrobních kapacit. Jo. To
1: No
0: prostě
1: právě.
0: teď tuhle tu chvíli by se mělo naopak rozšiřovat a dávat. Hlavně je to podle mě podnik strategického významu. Teď to, jednak je věc, že jako může vydělávat a může vydělávat ještě víc, ale druhak prostě v momentě, kdy to prodáš třeba jednomu z těch zbrojařů, tak oni Explosie vyrábí ty první výbušniny, jo? Ty materiály, ze
1: Ano.
0: kterých se potom jako dávají do patron, do munice a tak dále, do granátů a podobně. Jakmile by to získal jeden zbrojař, tak tu chvíli prostě vychýlíme tu konkurenci tady ve prospěch jako jedné strany. A to já bych jako velmi nechtěl. Takže za mě si myslím, že je velmi správně, když si jako Explosii ponechá stát. Podle mě to je jenom to nejlepší řešení, které jako můžeme tady v tuhletu chvíli zvolit.
1: Je to tak?
0: A já osobně, já bych neprodával, já bych nakupoval. Já si myslím, že stát by měl v tuhletu chvíli jít přesně opačnou cestou. Já jsem velký fanda vlastní české komerční banky, jo, jako by státní. Protože jestli chceme dělat zvýhodněné půjčky třeba pro novomanžele, jo, novomanželské půjčky, nebo prostě nějaký překlenovací úvěry pro podniky strategického významu, tak bychom měli mít vlastní banku. Já jsem velký fanda vlastní sítě potravin. Jo, třeba nemusí to být ty největší supermarkety v Praze a podobně, ale můžou to být prostě síť potravin po celé republice, kam si lidi dojdou koupit primárně český kvalitní potraviny. To znamená, že je to jako Plodine v Chorvatsku, prostě absolutní nadvláda českých zemědělských a potravinářských produktů, kdy ty lidi, když půjdou do tohoto krámu, tak budou vědět, že tam je český zboží. Jo? A já jsem velký fanda českého mobilního operátora, jo? Aby jsme si tady udělali prostě mobilní operátora, který totálním způsobem přinutí ty ostatní snížit ceny a tak dále a tak dále. Stát musí začít podnikat. Jo? A samozřejmě absolutně klíčový energetická infrastruktura, to znamená vykoupit ČEZ, zřídit státního obchodníka s plynem, respektive třeba
1: No tak
0: dát
1: děje se to, ale.
0: tuhle funkci. Net for gasu, no, učezuje to tak, že vlastně se má získat 100% výroby, ale naopak distribuce má jen na 51%. Jo. A já osobně to nejsem fanda, já osobně bych chtěl, abychom měli 100% všeho, protože jakmile nebudeš mít ten řetězec komplet celý, od výroby až po poslední prodej, tak tam vždycky v tom článku řetězu bude někdo, kdo si tu marži jako navýší, nakopne, a ta elektrika bude drahá. Ale
1: Jasně.
0: ten princip je, že naší ekonomice by neskutečně pomohlo, neskutečně, kdyby jsme ten sítě vlastně výroby až po prodej elektřiny vlastnili státně a kdybychom to sami měli s plynem, jenom tam není výroba, ale nákup, jo? Že Net for Gas by to nakoupil. Já jsem se díval teď na tabulku, kdy jsme do roku 2017 měli fixní kontrakt na nákup plynu z Ruska. A potom vlastně jsme ho vypověděli. My jsme ho nemuseli, my jsme měli opci na prodloužení, ale my jsme to samozřejmě nechtěli, protože Evropská unie řekla, že fixní kontrakty jsou špatně, tak my jsme eurohujersky to neuplatnili, tu opci. No a od té doby ta cena plynu jenom stoupá. Jo. S nějakýma
1: Jasně.
0: výkyvama, ale jde prostě jenom nahoru. Předtím byla fixní, byla jasná, vůbec jsme nebyli závislí na spotu. Dneska jsme závislí na spotu, jo. To samý elektrika. Takže ta ekonomika, to je absolutní základ. Já prostě vůbec jako nerozumím tomu, že to někdo může nechápat. Jo. Prostě když dokážeš se dostat s cenou elektřiny a s cenou plynu pod ceny, které mají v Německu, v Polsku, které mají v Rakousku, na Slovensku, tak tady nastane prostě podnikatelský boom, který jsme tady ještě neviděli. Neviděli. Protože prostě to je dneska hlavní komodita. Vem si, že jenom AI, umělá inteligence, do 5 let zvýší spotřebu elektřiny o 25%. O 25%. Kde budou stavět fabriky, firmy, které vyrábějí čipy, které vyrábějí právě tyhle, které jsou zaměřené na to AI. Kde budou je stavět? Tam, kde je nejlevnější elektrika, logicky. Jo? Protože ty budou mít obrovitánskou spotřebu. Tak my můžeme mít jednak to, že jim tu elektriku dodáme, když si nebudeme ty uhelné elektrárny vypínat jak pitonci, a jednak jim můžeme ji dodat za velmi levnou cenu, na čemž sice nevyděláme, ale v tu chvíli sem přijdou firmy, které mají vysokou přidanou hodnotu, dají těm lidem vysoký mzdy, budou tady platit daně sociální, zdravotní a prostě nastane tady opravdu jako nevídaný podnikatelský boom. Jediný, co k tomu stačí, je prostě dostat se s cenou elektřiny a plynu pod cenovou úroveň Německa, Polska, Slovenska, Rakouska a sousedící zemí. To je absolutní základ. A jde to.
1: Je to tak? Jako, já tady odpovídám lidem, proto tady koukám dolů, protože tady je opravdu jako velmi plodná debata. Jasný. A z toho taky čerpám. Každopádně ještě teda dvě věci. Jedna věc, ta teda zarazila spoustu lidí, včetně mě, jako majitele ne studia, ale vrtu. Jak to je teda vlastně vůbec? Já už se v tom jako přestávám úplně orientovat. To fakt jako není naše za ty prachy, co to stálo? To jako není naše?
0: A co myslíš teď jakoby,
1: no, konkrétně? Zazněla zpráva, jako dost do toho kecá, jako stát, obec a tak dále. Jako když máš, ty jsi na svém vlastním pozemku, který jsi si koupil a zdanil, tak jsi pozval firmu s rizikem. Já dám svůj příklad. Já jsem sem pozval před lety firmu s rizikem, že budou vrtat a první taverna bude možná ve 22 metrech a druhá v 84 metrech. Rozdíl 600 tisíc korun. A nikdy nemáte jistotu, víš to sám, že to vrtnete. Mně se to povedlo, takže mi to stálo nižší stovky tisíc. Jo? Nestálo to milion, stálo to nižší stovky tisíc. Nezlob se, co mi má kdo kecat do toho, co já s tím budu nebo nebudu dělat. Tomu jako nerozumím vůbec.
0: No, to je podle mě absolutní nesmysl. Já jsem přesvědčený, že tady vlastně tyhle ty zase maníry, jakože, že budu sahat někomu na majetek a budu mu říkat, jako, jak se k tomu má chovat, no to je podle mého názoru úplně, jako, úplně mimo. Jo. Mně celá ta debata kolem toho sucha přijde jak praštěná na hlavu. Jo. Tady je 14 dní nebo 3 týdny tady neprší. Je tady sucho, já to nezpíču. Ale podobný sucho tady bylo i dřív a problém je, že třeba proti suchu se nemůžeš pojistit. To je hrozný problém. Jo. Dokonce třeba ve Francii, a myslím si v Rakousku tuším, nebo v Belgii, teď abych nekecal, ale ve Francii určitě je normálně fond pojistný, kam se dávají jakoby peníze, odkládají se, a když je sucho, tak se z toho fondu vyplatí ty zemědělci, kteří mají ty obrovské ztráty. Ale prostě to je jakoby řešení následku. Ale řešení příčin je prostě vrátit se k tradičnímu hospodaření. My si tady zastavujeme půdu. My si tady prostě děláme obrovský problém tím, že vytváříme ty tepelné ostrovy tím, že prostě stavíme obrovský skladiště haly, já nevím co. Pořád nezalesňujeme jehličnatýnama stromama a pak se divíme, že je tady sucho. No tak z čeho se mají ty mraky jako vytvořit? Jako ze střechy ty fabriky, kde jsou soláry? Nebo no, tam se asi nevytvoří. Takže pojďme zalesňovat, pojďme se chovat k té vodě tak, jako se k ní chovali naši předci. A vždycky bude sucho, prostě to je jako jednou za čas bude sucho, to je jasný. Ale jako žádný emisní povolenky a žádný speciální komise to prostě nevyřeší. Pojďme zalesňovat, kde můžeme a pojďme si prostě neničit půdu tím, že ji zastavujeme i první, druhou bonitu, prostě zastavujeme skladovacíma halama, to je jako pardon, to je úplně ne.
1: Naprosto souhlasím, tohle je věc, o který jsem někomu mluvil o Tomáše Lukavce, jinak vám chci, přátelé, poděkovat, protože to video u něj trhá rekordy, je tam přes 80 tisíc zhlédnutí, což mi teda přijde úplně jako neskutečný. A tady vás taky hodně děkuju i po tom martýriu, co jsme tady měli na začátku, kdy jsem vám ukázal, jak to ten kryt, který je zrušený, dělá, že na tom takhle makají ještě pořád. A s tím teda souvisí ta další věc a asi poslední dneska. Prosím tě, já teda žiju teď v tom, že se to nestihne s těmi poplatky u České televize, že se to stihne tak maximálně u seniorů, že nebudou platit, protože to se dá udělat i jako na vládě, pokud se nemýlím, jako změnou, že tam to není potřeba to, jako tou legislativou to projít, ale nevěřím tomu, že já už se vidím v první týden v lednu, už se úplně vidím, jak platím přes těch 6 tisíc a už teď jsem naštvaný, jako jo. Protože já to platím za sebe, ještě za firmu.
0: No já, to je zase, prostě samozřejmě, teď jako to řeknu z pozice tak, jak to je, a pak to řeknu z pozice, jak bych to chtěl. Z pozice tak, jak to je, je prostě ta situace taková, že vláda potřebuje schvalovat další zákony. Jo? Ona potřebuje státní rozpočet, ona potřebuje prostě spoustu dalších zákonů, teď v tuto chvíli protlačíme tam příští týden ve sněmovně, máme hafo věcí, které budeme řešit. A v momentě, kdy tam vezmeš tu Českou televizi, tak opozice ti tam začne jednoznačně prostě to bojkotovat, začnou obstrukce, budou tam prostě mluvit až do rána a neuděláme nic, nepřijmeme ani jeden zákon. Prostě na 2 měsíce prostě mluvnu jako zablokujeme definitivně. To bude prostě a nebude nic jiného. To znamená, že vlastně já jsem přesvědčený, že jakoby vláda říká, hele, pojďme udělat jiný zákony, ale já se zase bojím, že to prostě dojde do neurčita, že se to bude odkládat. A už teď mám obavy, jestli to vůbec někdy přijde na stůl, protože samozřejmě těch zákonů, který budeš potřebovat přijímat, já budou pořád jakoby stohy.
1: Fara, DSA, poplatky.
0: Proto já jsem říkal, a teď jako říkám znova, já bych prostě na první dobrou, první zákon, který bych udělal, byl zákon o jednacím řádu poslanecký sněmovny, kde bych zásadním způsobem jako omezil ty obstrukce, ale úplně jako drtivě, aby se to dalo nějakým způsobem řešit. Následně bych prostě přišel s těma zákonama, které jsou zcela zásadní a prostě prohroval bych to horem dolem, protože prostě nebyla jiná šance. Jo? Ale
1: tak, a přátelé, teď nás tady na chvíli vypli.
0: Jakmile právě tam otruhovat a až zablokou sněmovnu na 3 měsíce, tak děláš nic. To jako, pak v tom podobě je vlastně pro mě třeba volební systém, který v Maďarsku je daleko sympatičtější, protože prostě umožňuje tomu vítězi voleb tam opravdu reálně ty věci dělat. U nás to je, ta opozice má tak strašnou sílu v momentě, kdy je schopná zablokovat ledacos jenom těma obstrukcema, že je to až neuvěřitelné.
1: No bohužel, přátelé, to pořád, jak se bavíme a Jindra to tady říká pokaždé a tím to taky můžeme dneska zakončit. Kdo čekal nějaké velké změny, tak měl jinak volit. Já jsem teď dostal spousty e-mailů, kdy mi lidé psali, my se vám přiznáváme, Vojtěchu, my jsme to na poslední chvíli hodili ano, protože my jsme se báli, že tady bude vláda Petra Fialenka. Je to samozřejmě lepší, že tady není vláda Petra Fialenka, ale máme tady jako takovou soft verzi. A proto je třeba se připravit teď do těch komunálních voleb a podívat se na to, tam ty politiky vidíte napřímo. Tam jim vidíte do talíře, do baráku, víte, kde bydlí starosta a tak dále. Občas na těch vesnicích ten starosta dostane přes hubu v hospodě, což je vůbec nejlepší. A to jsem zásadně pro.
0: To je přímá demokracie.
1: To je přímá demokracie, jo. Takhle si já představuji přímou demokracii. A to pak vidíte, jak najednou nejsou větrníky a jak se neodklání a tak dále. A musíte volit podle opravdu nejlepšího vědomí a svědomí. My se na to připravíme tentokrát, protože já chci opravdu tady preferovat lidi, se kterými jsem se osobně potkal nějakým způsobem a jsou tam i lidé v pro. To znamená, co se týče senátního obvodu Ostrava, tak je tady Milan Loprajs a opravdu mě nenapadá nikdo lepší. Já jsem s Milanem několikrát jednal a vůbec to netýkalo politiky, bylo to úplně mimo politiku. A musím říct, že jsem dlouho nepoznal člověka, s kterým bych si na první dobrou takhle set, takže a vykáme si, jo?
0: Strašně, slušný, slušný člověk, čestný, absolutně rovný. Jako já bych si, opravdu, jestli bych si něco přál, tak Milana Oprajze v Senátu. To by bylo něco úžasného.
1: To by bylo prostě perfektní.
0: Pak máme samozřejmě Hinka Berana, hlavní tvář boje proti stavbě větrných elektráren, tak ten kandiduje na Trutnovsku. To si myslím, že je taky jako už jenom dobrý by bylo, kdyby v tom senátu byl někdo, kdo by bojoval proti těm větrným elektrárnám. A to teda jako Hinek by měl samozřejmě jako hlavní téma. Pak máme Honzu Skalického v Děčíně. To je
1: vynikající odborník. Podívejte se, Honza je velmi kontroverzní osoba, řekněme si to na rovinu. Je. Ale je to opravdu skvělý odborník, který když se do něčeho zakousne, tak potom jde jako pitbull a já jsem nikoho takového dlouho nezažil. Takže já k němu mám výhrady, volil bych ho.
0: Jeden z nejpracovitějších lidí, který znám, jako to je prostě, on je opravdu jako přesně jak řekl bulldog. No. A na Příbramsku máme pana doktora Šornu, Josef Šorna, který je tam lékař dlouholetý, desítky let tam léčí, do toho učí, do toho trénuje fotbal a tak dále. Není celostátně známý, ale na tom Příbramsku je to jako taky dobrá volba, takže jako
1: kdybychom zaprosili kandidáta na starostu.
0: Prosím?
1: Kandidáta na starostu, ne?
0: Havířově, pro Havířov, my máme teda desítky k různých komunálek, v Liberci je Lenka Tarabová, která je taky fajn, ale v Havířově máme pro Havířov a tam je Martin Gara, to je neskutečně slušný, taky poctivý kluk, prostě já tam Jo, ale on co si tam zkusil, jo, protože on byl obrovský fanda můj od začátku a už když byly demonstrace, tak jezdil a dával tam můj billboard na svůj pozemek, takže okamžitě mu sebrali všechny zakázky z města a tak dále, takže to je jako tak strašně poctivý kluk, že neznám někoho druhýho, takže pokud jako tady někdo je z Havířova, tak prosím volte pro Havířov s Martinem Garou jako lídrem a neuděláte chybu, to, jako, to je kluk, který si nevezme korunu do kapsy, ten by pro ten Havířov dejkal.
1: Ne, určitě. A na Znojemsku je to Peťa Rédová.
0: Ano, Peťa Rédová. Peťu Rédovou podporujeme, ona je nominantka, sice stačilo, ale má podporu SPD i pro, takže já jsem vlastně se s ním potkal a my už jsme si to vyříkali dřív, ale teď jsme měli zase možnost si spolu bavit, ona za mnou přijela do sněmovny, tak jsme si tam asi hodinu a půl povídali a bylo to hrozně fajn. Takže jsem za to strašně moc rád, protože já si myslím, že opravdu musíme zahrabávat ty příkopy a táhnout za jeden pro vás. Jakmile se jako budeme dohadovat ještě mezi sebou, tak to nikdy nemůžeme vyhrát. A v Brně je pan profesor Turánek, který je nominovaný SPD, ale samozřejmě má naši plnou podporu.
1: Jde do toho, jo?
0: Myslím si, že by bylo taky... Ano.
1: Fakt jde do toho, jo?
0: Jo.
1: Teda já ti musím říct, že jako já jsem ho zažil těsně po té mrtvici. To byl teda masakr a klobouček, že se z toho takhle dostal teda. To teda jako čumím.
0: To teda.
1: To je obrovská vůle, protože to jako, on měl těžký průběh.
0: Neskutečný.
1: On čel na celou hemisféru, přátelé, tam byla jako málem plegie na celou půlku těla, nikoli v paréza. Tam, ty, jako já jsem to viděl, tak jsem říkal, tak to je hodně špatný, takže tam teda klobouk dolů, že to dal. A právě byl jsem na jedné besedě, kde se shodou okolností taky přednášel, a on tam seděl takhle vedle mě, takže jsme spolu jako komunikovali a je mu už jako dobře rozumět celkem a to jako opravdu klobouk dolů, protože to je tak neuvěřitelně chytrý člověk, že to vždycky se jako stydím sám za sebe, že nejsem dostatečně vzdělán teda proti němu. Ale to asi každej teda musím říct, jako se s ním. To je jako Beran, to je to samý. Jo. Beran do toho nejde.
0: Když si sedneš, tak já bych chtěl pořád Jirku Berana někde zlomit na toho prezidenta, protože to si myslím, že on je prostě osobnost světového formátu. A
1: no to rozhodně.
0: Já jsem nepotkal člověka, který by měl lepší předpoklady pro to být prezidentem České republiky, než je i profesor Beran.
1: Jenomže Babiše to nezajímá.
0: Já vím, uvidíme, ale... pro mě prostě Jirka Beran, já kdykoliv se s ním bavím, tak jak jsi řekl teď jako s profesorem Turánkem, no, to si prostě od něj odcházíš a říkáš si, to s tím jako nemám šanci vůbec jako soupeřit. Jo? A,
1: no, právě.
0: A navíc on má neuvěřitelný charisma, je to neskutečně prostě vzdělaný, poctivý člověk a to bych si moc přál, aby jednou byl prezidentem tyhle země, protože na to bychom fakt mohli být hrdý. To by byl jako
1: no to
0: člověk,
1: určitě.
0: za
1: Jako
0: kterýho by
1: tito dva
0: podle mě...
1: pánové mě vždycky vrátí zpátky na zem, když si myslím, že jsem chytrej. Tak ty mě ukážou, že teda opravdu... To je něco jako Pavel Kindlman, když jsme spolu nesouhlasili ve spoustě věcech a politicky jsme se naprosto rozcházeli, tak Pavel bohužel zesnul. Já jsem doteďka z toho v šoku, já jsem na to natáčel video, protože mě to opravdu jako vzalo hodně a týden jsem z toho byl moc špatný. Takže to tak prostě bohužel je, lidi odcházejí, tohle to bylo velmi nečekaný teda. A to jsou taky
0: já to lidi... mám ještě podobný. Já to mám ještě podobný, když se bavím u nás se členem pro s panem profesorem Budilem o historii. Jo. Jako, já myslím, že fakt historii znám a dobře. Jo. Ale prostě, když narazíš na Iva Budila, tak to si říkáš, tyjo, to je podle mě ten ví opravdu, ale úplně všechno. Jo. Ten by mohl jít do nějakého pořadu na lovu.
1: Kdybyste neviděli, přátelé, to je špičkový recenzent mnoha knih, které tady mám.
0: Neskutečný.
1: Takže tak, no, co si popřát? Popřát si, přátelé, dobrou noc, samozřejmě popřát si, aby to všechno dobře dopadlo. Samozřejmě nebylo to pozitivní, to vysílání, to si řekněme jako otevřeně, bohužel, jak polikáme ty měsíce.
0: Já myslím si, že jo, protože prostě, hele, všechno je jako proces učení a proces prostě poznávání, jo. Jako... Znovu říkám to, AFD se k těm 25% taky nevyšplhalo za den a ty lidi prostě si mysleli, tak ještě teda zvolíme toho Merce, jo, nejdřív Scholze. Scholz byl teda špatný, hrozný, tak jako, ale to AFD je moc radikální, tak radši dáme toho Merce, jo, ten je takový jako, to je taková ta lepší varianta, že? Tak pochopili, jako co to je, dneska už to AFD vede. To samý Anglie, že? Tak taky jako si říkali a Theresa May a teď Keir Starmer a tak dále, no dneska už tam samozřejmě čím dál tím více prosazuje Farage, jo, a Francie, jak by jsme, jo, tam prostě pokud pustí Le Penovou kandidovat, tak bude prezidentkou ona, a pokud ne, tak bude Bardella, jo. Prostě i ty Francouzi už pochopili, že tohle cestou to nejde. To znamená, ten proces je pořád stejný a opakuje se všude v každý zemi, že jsi s něčím znespokojený, ale nemáš tu odvahu jít jako do toho pořádného řešení, tak zůjdeš takový středový, pak zjistíš, že to taky jako není ono, tak pak jdeš teprve až do toho pravého řešení, který ti opravdu jako přinese tu změnu, tu kýženou změnu, kterou jsi spřál. Takže to, že jsme tady si řekli nějaké řešení, jak by se ty věci daly dělat, a to, že prostě se dál dostáváme k tomu, že ty věci, prostě to je demokracie, jo? Nejsme v monarchii, nejsme v absolutismu, ty věci jdou trošku pomalejc, než by jsme si přáli, ale je nezbytný si tou cestou projít. Všichni si ji prošli a musíme si ji projít i my a tyhle prostě pořady jsou strašně důležitý pro to, aby jsme to pochopili, aby jsme prostě udělali další ten krok a přesvědčili další lidi kolem nás, protože každý z nás musí přesvědčovat, každý z nás.
1: Určitě. Přátelé, mějte se krásně, kamaráde, já ti moc děkuji a budu se těšit na další vysílání. Opatrujte se všichni.
0: Díky moc, měj se krásně, hezký večer.
1: Na viděnou, dobrou noc.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, vítejte opět na streamu s Josefem Skálou. Ahoj, Pepo.
1: Hezký večer tobě i všem našim přímým i nepřímým účastníkům.
0: Máme tady další díl, samozřejmě v pořadí už, no to už se počítá na stovky, tradiční Skálové simultánky a udělal jsem teda, jak si chtěl, s pomocí ChatGPT novou náhledovou fotku, takže doufám, že se ti bude líbit a bude to dostatečně reprezentativní. Takhle to vypadá.
1: Ukaž.
0: Jsi si podobnej, viď?
1: To je, no jistě, co to je za fešáka. Dobře. Tak jo. Takže... nás chlapu, jak říkala moje máma, chlap může být jenom o procento hezčí než orangutan, ale hlavně, že je chlap.
0: Takže... dobře,
1: snad no, tak... je to nějak víc procent v mém případě. Tato fotka je docela povedená. Ano. Děkuju, Petře.
0: Nemáš zač. Ježišmar, to je hezký, no. To si budu pamatovat v mém případě.
1: To můj táta byl důležitý. Docela pohledný chlap, jo, ale to tím nemyslela komentář na svého manžela. To řekla tak obecně, že některý lidi, některý chlapi se tak všelijak fintějí, metrosexuálové se dneska říká. A tak a nejsou to chlapi. A pak jsou takový na pohled nic moc, nebo dokonce třeba docela jako výstřední. Někdo by řekl nehezký, ale když je to chlap se vším všudy, tak správný ženský mu to prominou. Asi tak.
0: Dobrá. Tak Pepo, pojďme na dnešní aktuality a ty témata na to, co jsi pozbíral za poslední týden. Ono teda pořád se něco děje a já mám takový pocit, že jako nám to tady začíná být víc a víc nervózní všude kolem. Tak
1: souhlasím. Já nemohu komentovat všechno a přiznám se, že jsem cosi řešil a přiběhl jsem k počítači poměrně pozdě a nestačil jsem vyzobat nějaké konkrétní příspěvky třeba z těch, které jsem ti poslal, Petře. Takže to bude takové pelmel trošku, ale věřím, že se do toho nějak vejdeme. Já začnu dvěma výročími, která se odehrála před několika málo dny. Mám na mysli 21. srpen 68 a 21. srpen 1991. Byť jsem k oběma tématům se vyjádřil už na ve své srdcovce, jak tomu říká Kača Benke, tak bylo to si jak na potvoru ve chvíli, kdy ty si zpovídal profesora Staňka a chápu, že dohromady se to prostě jako asi nevešlo. Ten termín mé srdcovky byl výjimečný a to je jedno, prostě je to pryč. No, k tomu 21. srpnu Kratičce 68, Kratičce následující. Z úst některých ústavních činitelů zazněly myšlenky, které jsou opravdu ale totálně přes čáru. Jestli někdo si troufne tvrdit, že při vší rozporuplnosti toho vývoje tehdejšího 21. srpna a jaksi psychologickém šoku, který to nepochybně u spoustu lidí vyvolalo a tak dále, tvrdit, že tehdy začalo nejtemnější období a největší nesvoboda a podobně, tak to... já nevím, jaká slova pro to použít, ale jednu věc nezdůraznit nemohu. Já v tom vidím snahu zuby nechty vyvinit nebo jaksi upozadit skutečné největší neštěstí našich dějin. A to byl Mnichov a nacistická okupace a válka. A jestli někdo pořád jako mele tyhle ty nehorázné nesmysly, tak já zatím vidím snahu, jako, aby se na to jako zapomnělo úplně, že vlastně to nebylo tak důležité, ale toto je ta největší tragédie. Já nikomu neberu jeho názor na 21. srpen, pocity, které může mít a tak dále. Ale to chce někdo opravdu tvrdit, že to, co se tu odehrálo v srpnu 68, jako byla větší tragédie, než to, co tady páchala nacistická verbež. Kam ty lidi prostě chtějí ještě se propadnout hambou. To je prostě neuvěřitelné. Mě zároveň potěšilo, že v řadě i médií takových alternativních se objevily příspěvky, které se na věc dívají vůbec ne v jaksi v přísném souladu s takzvaným mainstreamem. No a některé z těch příspěvků v podstatě říkali, počkejte, tak tenkrát říkali ty tváře ledna a tak dále, že chtějí socialismus s lidskou tváří. Dobře. A když přišel listopad 89, řekl někdo z nich nahlas, že chce socialismus s lidskou tváří? Vyjádřil někdo jediný protest proti tomu, že se tady nastolovalo něco úplně jiného? No a někteří si kladou logicky otázku, počkejte, a jak teda vážně to mysleli tehdy v tom roce 68? Když teda stačilo, aby přišel absurdní dramatik a vykřikl tady prostě těch pár pitomostí, které z něj vypadly a všichni jako se postavili do latě a říkali, aha, tak to je ono. To jsou rozpory, které těžko někdo dokáže nějakou žehličkou jako přežehlit. A já jsem rád, že lidé uvažují stále soudněji a tak dále. Ten trend podle mého soudu bude narůstat. Na rok 68 se pochopitelně dívají lidé, jinak lidé, kteří chtěli kapitalismus, anebo kterým to bylo jedno, jestli bude socialismus nebo kapitalismus. No a pochopitelně lidé, kteří nestáli o to, aby u nás socialismus byl poražen a rozvrácen, tak se taky na to dívají prostě jinými očima. To je přirozené, já jsem rád, že je to znát stále víc. Bylo tam ještě jedno výročí, které u nás v podstatě bylo komentováno minimálně. Bylo to půlkulaté výročí, 35. výročí pokusu o záchranu Sovětského svazu skupinou, která se v srpnu 19. srpna až do 21. byly jaksi u moci do jisté míry, nazvala státním výborem pro výjimečný stav. Vedl ji muž, s kterým jsem se osobně znal, byli jsme svého druhu kolegové, jestli tak mohu nazvat, Gennadij Ivanovič Janájev. Znali jsme se mimo jiné proto, že on v mladším věku, on byl 15 let starší než já, byl předsedou státního výboru mládežnických organizací Sovětského svazu, což byla střechová taková struktura pro zahraničí hlavně, združující všechny organizace a tak dále, spolky a tak, které tak či onak aktivně vstupovaly do mládežnického prostředí. No a Gennadij Janájev byl předsedou toho státního výboru, dále v něm zasedali ministr obrany Jazov, šéf KGB Kručkov, ministr vnitra Pugo, významný průmyslník Oleg Baklanov, jiný významný představitel sovětského průmyslu Tiziakov, předseda vlády tehdejší, který se jmenoval Pavlov, a také předseda rolnického svazu, který byl tehdy založen krátce předtím, jmenoval se Starodubce, byl to velmi jaksi významný činitel agrárního sektoru sovětského. Oni vyhlásili výjimečný stav a řekli, že prostě jim jde o to, aby byl zachován Sovětský svaz a td. No, nepodnikli žádné rázné kroky. Armáda sice vjela do ulic Moskvy a tak dále, ale tím to jako skončilo. Pak leckomu, nedivím se, jak si vrtalo hlavou, proč se ten Jelcin tak snadno dostal na tank někde před Bílým domem, když byl ráno někde doma na dáče za Moskvou a stačilo zatarasit prostě jeho dopravu do Moskvy a možná mu nalej dalších několik panáků vodky, aby se ocitl v sobě známém stavu, respektive velmi typickém stavu. Nikdo to neudělal. Kolem toho jsou různé pochybnosti třeba o postavě Kručkova, šéfa KGB, maličkost odbočím. On sice byl také zavřen jako všichni ostatní 21. srpna do vyšetřovací vazby v Matrovskoj Tišině, ale pak je všechny pustili z rozhodnutí státní dumy počátkem roku 94. A on se na počátku, on se v 90. letech stal jedním z poradců Vladimíra Putina, když Vladimír Putin byl šéfem FSB, znamená nástupkyně KGB v kontrarozvědném směru. A já jsem si vyslechl celou řadu videí a filmových dokumentů a přečetl jsem si nějaké stati k tomu 35. výročí. Tam také zazněl takové detaily, které jsem neznal, přiznám se. Například, že Vladimír Putin vystoupil ze strany ještě před tím 19. srpnem a on byl stále ve stavu KGB, takže 20. srpna odevzdal jaksi placku KGB a jaksi vystoupil z řad výboru státní bezpečnosti Sovětského svazu. Zajímavé prostě v takové chvíli. Myslím si, že leckdo si to dokáže zařadit do nějakých širších kontextů, já to nebudu dál komentovat. Pozorhodný rozhovor zveřejnil na dané téma muž jménem Igor Šiškin, což je skvělý publicista a historik. A byl tázán takovou mladou novinářkou, jak to všechno bylo. A přiznám se, že já jsem se od něj dozvěděl jeden moment, on zdůraznil jeden moment, který mě tolik nedocházel v minulosti. Zkrátím to. Gorbačov sice odevzdával moc totálně, Šiškin říká, no tak celý rozpad Sovětského svazu byl nikoli příčinou, ale následkem snahy restaurovat kapitalismus v té vyšší vrstvě prostě nomenklaturní lidé jako Gorbačov a Jakovlev a další prostě měli ten cíl a ne, že ne. A proč nakonec se dostal na vrch Jelcin proti Gorbačovi? To přiznám, tento argument jsem si ne v plné míře uvědomoval už dřív. No on byl jedním z iniciátorů rozpadu Sovětského svazu. A západní, řekl bych, protistrana, která v tichosti se dohadovala na tom, že Gorbačov hodí ručník a tak dále, pořád byla taková jaksi nervózní z toho, že kdyby zůstal Sovětský svaz pohromadě, tak konec konců mohlo by v těch špičkách dojít k nějakému dalšímu zvratu a pořád by jaksi protivníkem Spojených států a Západu byla velká země na území celého Sovětského svazu. A tomu Jelcinovi, kdo si poradil, byl docela tupej, ale oni mu kdo si poradil, že to musí rozbít, aby to byla prostě tříšť menší států, z nich mnohé, jak si se dali okamžitě cestou, víme, jako včetně teda Ukrajiny a tak dále. A nikoli třeba Běloruska. Takže to mě trošku jako překvapilo. A připomenu zde jeden moment, který je velmi osobní povahy. My jsme měli společného přítele s Gennadijem Janájevem, který ho navštívil poté, co byl propuštěn z vězení v roce 1994. A ptal se ho zdvořile, jako proč, když jako vyhlašovali ten výjimečný stav, tak byli takový jako nesví, bylo to na ně vidět. A jemu se dokonce, a to je pravda, tak trošku třásla ruka, když si chtěl loknout nějaké minerálky. A on na něj tak kouká, na to našeho společného přítele, říká mu, hele, ty chytrej, když by si věděl, že ze všech, z každých tří kolem tebe už dva pracují pro druhou stranu, tak by se ti třáslo i pozadí řečeno slušně. To je pravda, si myslím, veliká. Já jsem se s Gennadijem znal, on tu byl v létě 89, měli jsme spolu velmi otevřený rozhovor na téma Gorbačov a tak dále. A on hledal i spojence v tehdejších stále socialistických zemích proti té zkáze, která se prostě balila na Sovětský svaz a na nás všechny. Nebudu zacházet do detailů, co jsme si všechno řekli. To možná někdy za delší budoucnost, bylo to velmi konkrétní. Tak takhle to prostě bylo.

Já osobně se o tom zmiňuji v některých relacích i tady u tebe, Petře. Je to přesně obráceně. Nebudu rekapitulovat všechny směrodatné detaily, ale kratičce. Sovětský svaz velmi usiloval o vojenskou alianci, vojenské spojenectví proti Hitlerovi z Británii, Francii a tak dále.

0: že se k ničemu prostě pozitivního nemají. Do toho přišel návrh z nacistického Německa, že tedy nechcete uzavřít smlouvu neútočení a Sovětský svaz šokoval všechny tím, že řekl tak dobře. Získal tím další 2 roky zhruba k dozbrojování prostě své armády. Mimochodem za ty 2 roky ta armáda dostala spoustu zbraňových systémů a další výbavy, kterou do té doby, kterou ještě neměla. A já vždycky říkám, že pojďme se na to podívat střízlivě. I Beneš tehdy otevřeně se zmiňoval o tom, že Mnichov a tohle všechno má především protisovětský osten. Že cílem je nahnat toho Hitlera co nejdřív na Sovětský svaz, pak si umýt ruce a dělit se o kořist. Proto Beneš také nevydal rozkaz k obraně Československa v mnichovských dnech roku 1938 v září a říkal, no to bychom v té válce byli sami se Sovětským svazem a ti chytrolíni prostě z Berlína, pardon, z Londýna, Paříže a tak dále, by se tak na to schutí dívali a pak by ještě jako si přisadili někde a tak dále a my bychom byli zmasakrováni a v podstatě celá ta takzvaná liberální Evropa by si uměla ruce, že do té války vůbec nemusí zasahovat a nechala by toho Hitlera prostě, ať si dělá, co chce. Pak by do toho možná zasáhli ve chvíli, kdy už by ten Hitler se vyčerpal taky a tak dále. A já říkám, že to byl mistrovský tah v tom směru, že zmařil tento plán, ono zmařil a zabránil tomu, aby ty liberálně demokratické režimy v Evropě mohly hrát tuhletu farizejskou hru a byl to jeden z prvních kroků, možná vůbec první, které dokopali, já používám záměrně tohoto slovesa, dokopali Berlín a Paříž, neustále se mi daří se přeřeknout, Londýn a Paříž do antihitlerovské koalice, kam se jim ale vůbec nechtělo. Vůbec ne. Takže o tom byl 23. srpen roku 1939. Pojďme dále.
1: No, promiň, já bych jenom doplnil, teď samotný Londýn, že jo, jako teď tam byly, že jo, královská rodina a další byly hodně jako fascinováni nacistickým Německem a měli tam hodně dobrý vztahy a plánovali společnou budoucnost, tak když to řeknu decentně, na to by se nemělo zapomínat prostě.
0: Promiň, Petře, kdyby jen to, ty máš pravdu, že když letěl Rudolf Hess do Británie těsně před napadením Sovětského svazu, tak on tam letěl prostě, on sám měl pilotovat letadlo, druhý muž nacistické hierarchie, tak tam letěl nějak dotáhnout dohodu s Británií prostě jako před útokem na Sovětský svaz. Naštěstí tehdy byl už premiérem Churchill, který věděl, že toto už je hodně přes čáru. Ten Rudolf Hess se nějak měl sejít s členy královské rodiny, se snad skutečně i sešel, nikoli v Londýně, ale někde na venkově. Tam dokonce některé zdroje uvádějí, že část těchto členů královské rodiny zahynula za jakýchsi takových zajímavých okolností a má se za to, že Churchill a jeho lidé se rozhodli, že se jich fyzicky zbaví, aby nepřekáželi prostě jaksi racionálnějšímu přístupu. A jiní historici uvádějí, že Churchill vůbec nebyl antifašista, ale chápal Německo jako nebezpečného konkurenta, jo, což si myslím, že může být blízko k pravdě. No a jinak, my jsme celé roky, už tady neříkám asi poprvé, ale my jsme celé dlouhé roky, mám na mysli za socialismu zejména, jako šanovali ty západní spojence, protože sice hráli všelijaké hry mnichovanské a tak dále před válkou, ale nakonec byli dokopáni, jak jsem říkal, do antihitlerovské koalice. A protože už tam byli a také ty vojáci položili životy a tak dále, Londýn byl bombardován a tak dále, tak jsme si řekli, dobře, tak oni to jako napravili, byť pozdě a tak či onak, tak jako pomlčíme o jejich spoluvině za proměnu grázlů kolem Hitlera, z šašků, kteří někde chodili pořvávat po hospodách, teroristické, agresivní monstrum, které z něho šla hrůza. To na to

0: německý kapitál slabý. To bylo z velké části zafinancováno anglosaským kapitálem. A on pomáhal té třetí říši i v průběhu druhé světové války, přestože třeba ve Spojených státech byl přijat zákon o tom, že se nesmí jako pomáhat, když to řeknu zjednodušeně, nacistickému nepříteli. Takže je notoricky známo, že třeba v bance BIS, má takový zkratku jako jistá tajná služba u nás, Bank for International Settlement, ve Švýcarsku se i v průběhu války scházeli vysocí představitelé britského a amerického kapitálu a vysocí představitelé nacistické hierarchie. A tam prostě dělali kšefty, dělili se prostě o dividendy z podniků některých. Například největší rafinérie v nacistickém Německu byla postavena jaksi Američany, Rockefellerovou skupinou, a ona pokrývala desítky a desítky procent spotřeby pohonných hmot Wehrmachtu a SS. A to se začalo se na tom pracovat ještě před nástupem Hitlera do kancelářského úřadu, ale oni ty investice prostě pokračovali dál. A já vždycky říkám, počkejte, když máte tu drzost říct, že stejným viníkem druhé světové války jako nacistické Německo je Sovětský svaz, který nesl nejtěžší břemeno prostě střetu s tou herbeží. A jenom vojáků padlo asi 11 milionů. V uniformách se vystřídalo na 35 milionů občanů Sovětského svazu za velké vlastenecké války. Po válce, opakuji se asi, ale nemohu to prostě neříci, celkový počet obětí byl asi 27 milionů na sovětské straně. Ty Germáni tam vedli vyhlazovací válku. Prostě. Jejich plány, které se zachovaly, hovořili o tom, že na 50 milionů sovětských občanů je třeba vyhubit hladem. To nedělali v žádné západní zemi, když okupovali Francii, nebo nic podobného se tam nedělo. A prostě, když někdo má drzost tohle všechno vykládat, tak ať mi laskavě odpoví na jednu směrodatnou otázku. Jestliže na jedné straně stovky a stovky tehdejších, milionů tehdejších dolarů, což který měl tehdy nepoměrně větší hodnotu než dnes, zhruba tak 100 násob téměř proti dnešku, plynuli do nacistického Německa i za Hitlerovi, no, respektive do nacistického už Německa, může mi někdo jmenovat jeden jediný dolar, rubl, frank, který by Hitler dostal ze strany Sovětského svazu? Že by tam také Sovětský svaz investoval do něčeho? Nic takového nikdo nemá. Že probíhal mezi nimi obchod, kdy Sovětský svaz vyvážel některé, řekl bych, primární suroviny nebo komodity typu obilí a tak dále, a nakupoval za to technologie, které potřeboval k posílení svého vojenského průmyslu, obranného průmyslu, tak to každý pitomec pochopí, že to bylo výhodné pro ten Sovětský svaz. A nebylo to žádné posilování nacistického Německa. Za celku primitivní produkci potravinářskou nacistické Německo dostávalo, respektive Sovětský svaz dostával moderní technologie. A tak dále.
1: No počkej, ale když došlo k napadení CSSR, tak pokud mě paměť nešálí, jak říkáš, tak ty obchody přestaly.
0: Tak samozřejmě, že nemohli pokračovat mezi zeměmi, které takto válčily.
1: No ne, tak Amerika přece byla taky ve válce s Německem. No
0: tak jistě, že ta pokračovala velkým za zády a tak dále z vlády. Ten Roosevelt to nemohl nevědět, že tak Rockefeller nebyl žádný živnostník, co na ten způsob. Byla to dvojí hra prostě falešná a tak dále. Těch křiváren tam byla spousta. Jestli si někdo vzpomene na seriál 17 zastavení jara, kde hrál hlavní roli toho Štyrlice, skvělý sovětský herec Tichonov, Vyacheslav tuším, tak to bylo velké varování Sovětského svazu západním partnerům, že když by jako troufali ještě jak něco jako vykládat příliš zkresleně, takže Sovětský svaz má nabito v potrezorech dokumentací svědčící o tom, že Západ chtěl uzavřít separátní mír s Hitlerem ještě dávno předtím, než se z obě strany dostali někam k Berlínu. No a sovětská rozvědka prostě to dokázala monitorovat, informovat o tom vedení a tak dále a tak dále. V ve Švýcarsku seděl Alan Dulles, mimo jiné, pozdější šéf CIA, že jo, a dělal tam tykadlo OSS, tedy Office of Strategic Services, tehdejší rozvědky v letech války. No a ten se pokoušel dohodnout separátní mír třeba v Itálii s vysokými hodnostáři SS a tak dále. A na poslední chvíli to skrečovali, když bylo zřejmé, že jako Sovětský svaz už je téměř v Berlíně a tak dále. Pak z toho dělali velkou zásluhu, že jako nějak urychlili porážku nacistických vojsk v Itálii, no tak oni kapitulovali 2. května 45. Tak jestli někdo chce tvrdit, to už byl Hitler mrtvej dokonce, jo. To už spáchal sebevraždu. To jsou orgie takový prolhanosti prostě. Musíme se k tomu znovu a znovu věnovat, protože zejména mladší generace o to nemá absolutně žádné ponětí. Tak asi k tomu výročí aspoň dalo by se o tom mluvit ještě.
1: Tož tak, no určitě. Na to vzpomenu ještě jedním dokumentem, který se dělal ty a Ivan Kratochvíl.
0: Halo.
1: Jmenovalo se to Mnichov, měli jsme se bránit.
0: To je pravda.
1: Tam jste to rozebírali právě, když to vezmu, tak ty jste to bral vlastně z politického hlediska.
0: Z vojenského, ano.
1: A on to bral z právě toho hlediska jakoby vojenského, kde vlastně došli na základě nějakých materiálů vlastně k tomu, že teoreticky se to nějak dalo uhrát, to napadení při té mobilizaci, ale ty si tam právě dodával a čistoval si toho prezidenta Beneše. A to bylo strašně důležitý, že tam se ukázala vlastně i ta druhá strana mince, jako jo, že... Takže...
0: Beneš byl stlačen do, řekněme, vzdáleně podobné pozice jako Sovětský svaz. V jakém smyslu? Sudeťáci, mám na mysli ta jejich politická a teroristická struktura v pohraničí a nejenom v pohraničí, byli klíčovým falešným argumentem mnichovanské politiky, protože neustále pokřikovali, že Československo je utlačuje a tak dále a tak dále. Ransimen přijížděl do Československa, žvanil tam někde s Henleinem a s K. Frankem a podobně, už někdy v létě roku 1938, a pak hlásil domů, že to je pravda, že ty Němci jsou strašně utlačovaní a podobně. Beneš, který byl sice relativně levicovým politikem a zamladal dokonce tak trošku marxistou, byl neustále obviňován Hitlerem, ale také celou plejádou tiskovin, listů, deníků a časopisů, třeba Británii, ve Francii a podobně, že to je v podstatě jakýsi takový agent jako bolševiků z Moskvy. Že u nás některé ty formulace byly, že Československo je nepotopitelná letadlová loď bolševismu v srdci Evropy, až takové titulky byly. No a on věděl, že ho v tom chtějí vykoupat, že když v těch mnichovských dnech mu prostě znovu a znovu vzkazovali z Londýna, Paříž, ale dokonce i z Washingtonu, to je třeba říct na tvrdo. A poté, co Roosevelt poslal takový velmi nepěkný, to je ono, no, takový velmi nepěkný telegram Benešovi, no, tak se okamžitě asi během hodiny objevilo na stole prezidenta Beneše dalších asi 10 až 15 telegramů, které přicházely z latinskoamerických zemí, z očividně zadního dvorku prostě Spojených států a tak dále, které říkali, tak jestli do té války půjdete, tak si to odpijete sám a budete viníkem té války před světem a tak dále. Takže to byly důvody takhle. Já jsem komunista a jsem tedy dědic těch, kdo, nebo pokračovatel těch, kdo chodili na hrad Gottwald a tak dále a žádali prezidenta Beneše, aby neustupoval, aby dal povel prostě k obraně země. Ale zároveň chápu, že on se ocitl v mimořádně obtížné situaci, kdyby ho ten Západ mu cuknul koberce a mu to říkali na rovinu, nečekej od nás vůbec nic. Polož to, když to nepoložíš, tak budeš viníkem té války. Jo? A ještě neustále na něj útočili, že nějaký bolševik. Trošku to připomíná jiné situace, India a tak dále. Takže takhle, no, máš pravdu, Petře. Jestli můžu, já půjdu dál. Zajímavý výrok pronesl jeden z blízkých poradců Vladimíra Putina, myslím, že se jmenuje Kobjakov, který prohlásil, že Rusové mají v ruce autentické dokumenty dokládající, že Ukrajina měla v plánu zaútočit na Ruskou federaci 8.3.2022. Čili, že ten povel k zahájení toho, čemu v Moskvě říkají speciální vojenská operace, předešel ty ukrajinské záměry o nějakých asi 14 dní v podstatě. To jsem zvědav, jak se k tomu vyjádří český mainstream. Předpokládám, že bude tvrdit, že to všechno je nějaká vymyšlenost a tak dále. A jsem taky zvědav, do jaké míry to bude dokumentárně dokladovat Moskva. Je to velmi, velmi si myslím zajímavé. Pojďme dále. No, vyznamenal se Donald Tusk taky, tento velký liberál, který, když v Německu přeci jen drží v vyšetřovací vazbě jednoho z těch Ukrajinců, co i podle svědectví západních zdrojů byli aktéry onoho terorismu proti plynovodu Nord Stream. A teď jde o druhého Ukrajince, kterého zadrželi někde také prostě z těch zvláštních služeb, kde si ho zadrželi a teď má být nějak, snad možná i v Polsku, posunut také do Německa, kde přece ty soudy se rozjeli, protože jako ten Nord Stream končil v Německu, tak Donald Tusk prohlásil, že Polsko je zásadně proti vydávání těchto lidí a že stíhání a trestání by měli být ne ti, kdo zaútočili na Nord Stream, ale ti, kdo ho postavili, alebo s tím souhlasili. No uznejte to. Já myslím, že i ten největší fanatik, když se zamyslí nad výroky tohoto extrémního liberála Donalda Tuska, tak možná, že mu to sepne v hlavě trošku. Zajímavá informace se objevila jako dozvuk k tomu, co se odehrávalo v době té pandemie, takzvané covidu. A sice, že CIA má dávno ve svých análech jasné důkazy, že některé léky, o nichž tehdy byla vedena tvrdá debata, zejména ivermektin, že už dávno se vědělo, že mohou hrát, také kde si asi hráli, velmi účinnou roli v boji proti některým druhům rakoviny. Takže vzpomeňte si, co všechno jsme slyšeli tehdy z televize, od všelijakých těch primulů a já nevím koho ještě, jak byla napadána třeba paní doktorka Peková, zdaleka nejen ona. No a najednou se ukazuje, že jako i CIA tohle věděla a tak dále. Zajímavé. Kolem Iránu se vyvíjí situace, která podle mého soudu zraje do zásadního geopolitického průlomu. To útok na něj začal, vzpomeneme si, 28. února, což už je přes 5 měsíců. A vzpomeňte si na všechny ty velkohubé výkřiky vrcholných představitelů jisté zaoceánské mocnosti o tom, že už rozdrtili všechno a že už jim nezbylo nic. A dokonce, že vyvraždili teda celé vedení a jakmile si sedne do těch funkcí někdo jiný, tak je vyvraždí znovu, což to se poprvé v dějinách někdo takhle až nahlas prohlašoval za metodu státní politiky, individuální teror proti představitelům jiného státu. A dokonce zazněl výrok, že zničí celou starou civilizaci. Že prostě z masakru, že přestane existovat. Nikdo nepřestal existovat, Irán má samozřejmě svoje problémy, nicméně agresor je v totální pasti, už neví, co jako má říkat. Se říká, že nějak vyhrál už dávno, ale každý ví, že nevyhrál a že Hormuzem prostě proplouvá jenom něco a velmi málo, že to tak či onak závisí prostě na tom Iránu, který se dohaduje s Ománem, protože Omán má území na protilehlé straně toho Hormuzského průlivu. do toho vázne doprava Rudým mořem kolem onoho motám ten název, omlouvám se, kde Hutiové z Jemenu s podporou jemenské vlády účinně jaksi čelí průjezdu plavidel i komerčních tam jako spojenci Iránu. A do toho přišel moment, který zachytil Rosťa Čubá. Už jsem ho komentoval i jinde, ale nemohu ho nekomentovat i zde. To, že založili tři významné státy celého regionu azijského, to je Turecko, Saudská Arábie a Pákistán, jakousi novou jaksi smluvní strukturu, to náš mainstream nějak nezatajoval v podstatě, byť to tak jenom mezi prsty pouštěl. No ale do toho se objevila informace, že tato trojice zve k účasti ve společném jakémsi paktu Irán. A pokud se toto stane, a to má Rosťa Čubá absolutní pravdu, tak to mění totálně geopolitické poměry v celé západní a nejenom západní Asii. Protože jestliže budou spojenci Iránu i tyto velké země, Turecko s největší armádou, druhou největší armádou v NATO, Saudská Arábie je mimořádně bohatý stát a Pákistán jako země, která má jaderné zbraně, tak jestli oni budou mít jakési závazky vůči Iránu v případě, že by byl napadán znovu, tak nechtěl bych být v roli Donalda Trumpa a všelijakých vysokých vojenských činitelů, co jako s tím budou dělat. To samozřejmě bude mít zásadní vliv na uvažování vrcholných představitelů ostatních zemí celého regionu, kterým bylo vtloukáno po dlouhé roky do hlavy, že Spojené státy jako jim zajišťují bezpečnostní deštík a nic se nemůže stát. No ale začala ta agrese a Irán systematicky trefoval svými raketami a drony americké základny v celé řadě těchto zemí a dával i těm zemím najevo, počkejte, jestli považujete ty Američany za nějaký ochránce, tak ta ochrana je naprosto neúčinná, děravá. A tam dochází ke zvratům v uvažování i vrcholných představitelů dalších prostě sousedních zemí. No, Rosťa napsal brilantní analýzu na to téma, já jsem ti poslal, Petře, takže zpřístupněj, prosím, našim divákům. On netvrdí kategoricky, že to tak všechno bude. Nicméně je pravda, že pokud se vůbec o tom uvažuje a pokud by se cokoliv hnulo tímto směrem, tak je to absolutně nová situace zdaleka nejenom prizmatem vývoje v tomto regionu. Protože jakmile bude Irán spolu rozhodovat významně o tom, téměř výlučně rozhodovat o tom, která loď projede a která neprojede, jestli za to musí platit nebo ne, no a bude moct pokaždé dát najevo, že tak počkejte, jako já, mně se nelíbí, tam utáhněte pryč, zaplaťte mi tady škody, které jste spáchali, uvolněte moje zmrzené peníze a přestaňte se mnou dohadovat o tom, jestli mám nebo nemám právo mít jadernou energetiku a tak dále. Tak jestli si tohle Irán jako uhájí a jestli může bude mít oporu ve svých velkých sousedech, tak si myslím, že americká přítomnost vojenská v tomto regionu, pokud vůbec nějaká zůstane, tak bude velmi malá a méně efektivní než dokonce než teď. Ale samozřejmě to bude mít dopad na takové věci, jako je situace na trhu s ropou, plynem a hnojivy, ale i na petrodolar. Spojené státy jsou příšerně předlužené a teď se snaží dohánět tím, že musí každý nakupovat ropu a plyn od nich a tak dále. No a tady budou mít přiškrcený přísun těchto zdrojů prostě z Perského zálivu. Vzhledu doporučuji si ten článek pořádně přečíst. Rosťa tam rýsuje takové potenciální velké domino, které skutečně může nastat. A jestli nastane úplně nebo jenom z části, to v tuhle chvíli nikdo neví. Ale ty karty, když to tak řeknu, v tom dominu, nebo domino někdy bývá nejen z karet, ale všelijakých figurek, tak se dalo do pohybu. A pokud to bude pokračovat, můžeme se dočkat velice zajímavého prostě zvratu. Jedné z klíčových, řekl bych, bezpečnostně za to a ekonomicky za to sfér světa nebo regionu světa. Pojďme si něco říct krátce o příčovech. Já jsem byl velmi rád, že tam byla spousta lidí, třeba to parkoviště bylo mnohem víc jako širší a vedlo až po poli, až stovky metrů od dějiště, to byl nesporný úspěch. Člověk se tam vždycky rád setká se spoustou přátel, známých a tak dále. Spojuje nás krásný osobní vztah. Rád slyším komentáře, že to práce, kterou děláme, včetně u tebe, Petře, že není zbytečná, že to lidi nějak prostě sledují, oceňují a děkují za to a tak dále. Z druhé strany, jako těžko mlčet tomu, jak se vyvíjí program těch příčov. Tam vystupuje na tom pódiu určitá kategorie lidí, kteří se tam opakují. Z nových teda chci ocenit dva, a to je samozřejmě Eric Best, který tam nikdy podle mého soudu ještě nebyl, americký novinář žijící u nás a vystoupil zajímavě, ale také Michal Téra, mimořádně talentovaný a kvalifikovaný a zajímavý prostě autor na téma dějiny slovanských národů, jmenovitě českého národa. On to má retrospektivně hodně staletí i zpátky. A interakce mezi námi Slovany a jmenovitě Čechy a Germány. A on se neohnul před tou takovou modní podlézavou snahou psát i české dějiny německýma očima. Naopak, prostě pojímá to velmi, řekl bych, objektivně, tedy i svým způsobem kurážně, protože jde proti proudu, a velmi kvalifikovaně. To je třeba, já musím něco udělat pro tebe, třeba, abychom Michala Téru pozvali do našeho vysílání. Bylo by to velké obohacení. No, ale to hlavní, co jsem chtěl říci, země naše se klouže tak pořád jako níž a níž. Já jsem si vzpomněl na jeden hezký příměr nebo formulaci. Pochází z románu rakouského špičkového spisovatele Roberta Musila. Ten román se jmenuje Muž bez vlastností. A ono situuje do Kakánie, jo, což je takový pseudonym. Protože ho psal ho v době ještě, kdy nějaká monarchie Habsburská existovala, tak z důvodu, aby ho nějak nepomotahovali, tak si vymyslel takový pseudonym, nebo jak to nazvat. No a tam je jeden obrat, s kterým on pracuje, mimochodem velice talentovaný spisovatel, jeden obrat, s kterým pracuje opakovaně, v originále je to Leerlauf a v češtině je to běh na prázdno. A on ukazuje, že v té Kakánii prostě už tako běželo na prázdno pořád a všichni se tvářili, že jako vlastně to je dobře. No a já jsem přesvědčen, že toto je osud nebo stav České republiky. Mám být upřímný, ta diskuze v příčovech k těm klíčovým prostě problémům České republiky se buď nevyjadřovala vůbec, anebo tak nějak akademicky, jakože pokecali jsme si a tak dále. Teď někoho asi naštvu, ale drtivá většina těch lidí, kteří jsou tam vpouštěni na tribunu, tak či onak žije v zajetí mýtu, že, už to hodně zjednoduším, 17. listopad 80. hurá, konečně svoboda a tak dále. A touto cestou a jedině a na západ a tak dále. No a teď, když je zřejmé, že z těch slibů se nenaplnilo téměř nic, tak oni prostě nemají odvahu si říct si tak pozor, je třeba se zamyslet nad zásadním, řekl bych, směřováním této země. A pořád to tak hrajou, jakože aha, tak co se nepovedlo, no ale musíme se vrátit k tomu odkazu toho 17. listopadu a nějak tak to na těch základech postavit znovu a nedělat ty samé chyby. Ale to je totální prostě omyl, naprostý. Ale pro lidi, kteří očekávají nějakou alternativu, to je velmi nedobré a svým způsobem destruktivní. Já se tomu vyjadřuji, byť ne na téma příčovy, je ve velkém rozhovoru pro Parlamentní listy, který vyjde zřejmě zítra. já nechci se vnucovat se svojí produkcí, ale tam je více věcí, které jsou jako ošidné a předmětem, řekl bych, sporu a tak dále. Já se k ní vyjadřuju poměrně ostře, dal jsem si dost záležet, takže se tam můžete... Ten článek prvotně je o, respektive rozhovor je o tom, že se mě ptají, jestli ten Green Deal a tohle všechno, jestli je pravda, že to je nějaká taková anomálie ve vývoji dnešního kapitalu, neříkají kapitalismu, tržní ekonomiky, a že čtitují Klause Václava, který řekl, že kdo si unesl tu tržní ekonomiku nějakým šíleným směrem a tak dále. A já se proti mu vyjadřuji velmi, velmi polemicky. A říkám, tak pozor. Já tam mám takové formulace typu, že Green Deal klame tělem. Ksichtí se jako náboženství praštěné sekty. Ale ve skutečnosti jde o ideologii temných kšeftů, který prostě třískají miliardy z lidského neštěstí a tak dále. A že se, a dá se to dohledat prostě stopou peněz, jak vždycky říkává Honza Schneider. Tak nic, nechci vás tím zdržovat. Ale jestli už hovořím o své produkci, tak jsem ti, Petře, poslal taky svůj článek, jsem na to docela hrdý, vyšel v prestižním měsíčníku Mezinárodní žízeň nebo International Affairs, který vychází v Moskvě, a já se tam vyjadřuji k tomu, jak to je s těmi sudeťáky, jak to je s tím sjezdem tady, ale ne jenom jako tak, řekl bych, komentátorsky o tom, co se stalo v posledních dnech, ale vracím se ke kořenům toho problému, k tomu prostě, odkud, jakou roli ta sudetoněmecká iridenta prostě hrála a tak dále. Vyšlo to v takovém časopise, mě blahopřála řada lidí ze zahraničí, tak jsem tak rád, že se to podařilo. Plánuji tam ještě jiný článek prostě na téma, společný s jedním autorem asi, a sice na téma velice takové chytlavé. Kdy vlastně začala druhá světová válka? Opravdu 1. září 39? A proč bychom neměli považovat za skutečný počátek války Mnichov 1938? Minimálně. V Ázii dokonce pochopitelně ta válka začala mnohem dřív, na čínském území, prostě japonským terorem, kdy jenom v jednom čínském městě asi 300 tisíc lidí zahynulo během několika hodin v podstatě příšerným terorem civilního obyvatelstva především. Ale s jedním historikem se podíváme na to a zkusíme nastolit a argumentačně obhájit myšlenku, že začátek druhé světové války není úplně správné situovat až do 1. září 39, ale jako dřív. Ono by to vrhlo pochopitelně úplně jiné světlo i na ten žvást o tom, že sovětsko-německá dohoda z 23. srpna 39 byla, jak si iniciovala druhou světovou válku. No a ještě vám přečtu...
1: No to tě Poláci nebudou mít moc rádi.
0: Jestli tam budu smět projíždět i transitem, netuším, ale a ještě vám chci přečíst dvě věci, které si myslím, že za to stojí. Autorem prvního komentáře, krátko, on to má ve zvyku, je americký novinář Eric Best, který u nás žije dlouho a má Američana velmi pěknou češtinu. Přečtu to v podstatě celé. Vydal to dneska. Západ už své války nevyhrává, ale vždy najde morální důvody, jimiž ospravedlňuje smrt a zkázu na cestě k nevyhnutelné porážce. To píše americký novinář. Nyní je v modě děkovat Ukrajincům za to, že na sebe berou smrt a zkázu, čímž nás chrání před postupem putinismu. V 50., 60. a 70. letech to byla lavina komunismu, která prý ohrožovala celou jihovýchodní Asii. Jak ukazuje Oscarový dokumentární film Hearts and Minds, srdce a mysl, z roku 74, lidé, kteří zpočátku takové křížové výpravy plně podporují, toho často později litují, když se vítězství ukáže jako nedosažitelné. Prezident Petr Pavel včera na Hradě před českými velvyslanci prohlásil, že existuje pouze jedna česká zahraniční politika a že navenek musí být Česká republika čitelná, předvídatelná a schopná dostat tomu, co slíbí. Jednalo se v podstatě o náborový projev pro jeho vlastní opoziční zahraniční politiku, která je založena na přesvědčení, že Západ stále může své války vyhrát, pokud dodá jen o trochu víc raket či interceptorů. Pavel se snažil získat srdce a mysl českých diplomatů, ale karta se už zjevně obrátila a doopravdy už převládá jedna česká zahraniční politika, ovšem nikoli ta jeho. To zní optimisticky, že když se uvidím s Erikem, my se vídáme jednou měsíčně, tak mu za to poděkuju a zeptám se, jestli ta poslední věta, jestli ji lze až tak brát do mrtě, když to tak řeknu. A ještě vám chci přečíst jinou věc. A to je aspoň pár myšlenek ze stati Erika Zuese, což je, jestli se nemýlím, švýcarský autor. A už ten titulek. Co nás všechny čeká, když Rusko nebo americké impérium použije atomovou bombu? No. On říká, že pokud by použili kdokoliv z nich jadernou zbraň, spustilo by to globální jadernou válku, ve které by se žádná ze stran nezastavila, dokud by nevyužila celý svůj arzenál. Neexistuje nic jako taktická jaderná zbraň, což je termín, který USA vymysleli v roce 51, aby veřejnost přesvědčili, že taková zbraň existuje a že je menší než atomové bomby, které USA použili proti Hirošimě a Nagasaki v roce 45. To je lež, čirá PR propaganda šířená vojensko-průmyslovým komplexem, aby veřejnost uvěřila, že pokud prohrajeme válku s konvenčními zbraněmi, máme taktické jaderné zbraně, které můžeme použít proti druhé straně a že ty nezpůsobí Armagedon. To vše je jedna velká lež. Teď popisuje dál, říká, no tak v roce 22 bylo přesně 900 amerických vojenských základen mimo území samotných USA, nyní jich je 861. A podle stejného zdroje existuje 35 ruských vojenských základen v zahraničí. Asi to není úplný rozpis a tak dále. Teď tady povádí, kolik má kdo jaderných raket, ta čísla jsou víceméně známa. A hlavní rozdíl mezi oběma stranami, to jest mezi Amerikou a Ruskem, no Západem a Ruskem, by tady spočíval v tom, že Rusko by muselo zničit mnoho zemí, zatímco americké imperium by muselo zničit pouze Rusko. Třetí světová válka není pouze hypotetická, ale pravděpodobná, protože americká vláda v současné době dělá vše, co je v jejich silách, aby reorganizovala svoji koloniální říši, vedení ze zákulisí, jako na Ukrajině, v NATO, Evropské unii, aby se zaměřila na to, že američtí spojenci dobí její nepřátelé, zejména Čínu, ale také Rusko a Irán. Toto je tedy fáze permanentní války za trvalý mír před ke třetí světové válce. Nejjednodušším způsobem, jak vyvolat třetí světovou válku, by bylo, kdyby USA mohly rozmístit jadernou raketu na Ukrajině, pouhých 300 mil nebo 5 minut letu, od zničení ruského ústředního velení v Kremlu, nebo kdyby USA mohly obsadit Tchaj-wan a udělat to tady s Čínou, čímž by donutili Rusko nebo Čínu, aby zabránili americkému útoku. V tom okamžiku by USA zahájili třetí světovou válku a napadená země by byla historiky v úvozovkách, pokud jací ještě žijí, obviňována ze zahájení války, protože země oběti vypálila první výstřel. Dnešní šarvátky, které zahrnují pouze konvenční zbraně, vedou k tomuto výsledku. No, to je, si myslím, velice zásadní varování. Já myslím, že z toho, co jsem vám chtěl povědět, je to... Jo, kratičce ještě. Někteří jste možná zaznamenali rozhovor, který poskytl Honzovi Buskovi nikoli neznámý Valerij Pjakin, což je muž těšící se v české alternativní veřejnosti nebo její nemalé části určitých sympatií. A v tom rozhovoru ale zazněly věci mimo mísu. A já vždycky zdůrazňuji, že když u nás plácá nějaké nesmysly, buď západní autor nebo pro západní pimprle české, tak pochopitelně to nevyvolá nikde žádný konflikt, my se ozveme, ale my nemáme hlavní slovo. A mainstreamový tisk, jaksi, a mainstreamová média drží zobák, nebo tak jako dělají, že to neslyší, když tam jsou třeba nějaké vyslované hovadiny. Jakmile se stane něco podobného z opačné strany, v daném případě třeba ze strany Ruské federace, tak pochopitelně je to záminka k velkému virálu. A Vladimír Pekin tentokrát šlápl opravdu jako do exkrementu v celé řadě směrů. Pokud někdo ten rozhovor berete za bernou minci, vřele doporučuji tak činit. Já vůbec tohle neberu jako útok na Honzu Buzka, on to nemohl tušit, když to točil. Když jsme spolu mluvili s příčovek, tak jsem na něm viděl, že je taky rozpačitý z toho. Já si jeho práce velice vážím, vydává velmi zajímavé knížky a dělá i spoustu jiných užitečných věcí. Ale je to možná podnět k větší opatrnosti, když dáváme slovo někomu, kdo třeba českým a československým poměru rozumí pramálo, a to nepochybně je případ Valerie Pekina. Není to poprvé, kdy si plácal věci hloupé, tak to nám určitě nepomůže. Buďme na tohle opatrní a asi tolik nebudu víc s tím zdržovat. A znovu si zdůraznit, já nechci frontálně napadnout Valerie Pekina, to ani náhodou. A už vůbec ne Honzu Buzka, který chci zdůraznit, velmi si vážím jeho práce. Ale je kolem toho protest českého mírového hnutí, který bych podepsal v podstatě. A další ohlasy, které zbytečně rozvizují a dezorientují prostě některé lidi, samotný ten rozhovor. Tvrdit, že Edvard Beneš tady plnil nějakou roli v podstatě přesně opačnou, než jakou plnil, že my jsme se k Němcům, když jsme byli odsouváni, takže jsme se chovali hůř, než třeba i když prchali z východního Pruska v 45. roce spolu se sovětskou armádou, která je údajně bránila před Poláky prostě a tak dále. Tvrdit, že 21. srpen 68 jeho příčinou téměř hlavně, jak jsem pochopil, bylo to, že v Praze je velké okultní židovské centrum, považované za takovou centrálu prostě napříč židovskou komunitou ve světě. A že vlastně jsme tak podal, že ty tanky sem přijeli v podstatě proto, aby přístup do toho židovského kultního centra nepadl do rukou západu a tak dále. Tak to skutečně takhle hloupě povídat něco je. Těch minelů tam bylo mnohem víc a už to nebudu protahovat. Pojďme k tomu, co jsme dostali od vás, a já se pokud nemýlím, tak je to naše tradiční tazatelka paní Alena, malý momentík. Tady mi píše... Tady mi píše jeden z našich stabilních, stálých diváků. Ahoj doktore, k těm příčům poslednutí toho dlouhého záznamu jsem nabyl stejného dojmu jako ty, ale nechtěl jsem tě naštvat, on to nazval ostře, tak jsem se nevyjadřoval. Příčovy jsou myšlenkový jarmark, ve kterém si lebedí takový jako Dulaha i Žantovský Novotný, bohužel ta a tak dále, tam mluví o Míšovi Svatošovi a další ničemu nevede a nepovede. Příště tam přijede řečnit Pšenák a spol, prostě bez rodu a tak dále. No tak se shodujeme. Tadyhle drobek. Paní Alena Tůmová má, jak bývá jim zvykem, několik podnětů. První. Co to udělá, až na sebe padnou na jedné ploše Evropy se svými zájmovými strukturami migranti jižní a afroislámští s východními válečnými ukrajinskými? Co to udělá? Zatím se to tak až nesráží a nemísí, ale stát se to hypoteticky může. Neumím hádat z křišťálové koule. Možná by některá z těch skupin mohla nabít dojmu, že jako má větší právo tady na to, aby užívala našich sociálních a jiných, řekl bych, polštářů. Jestli by pak došlo k nějakému konfliktu, protože jedna i druhá strana je známa tím, že nemá problém se někdy uchýlit k násilí. A to je velmi tvrdému, čímž nechci říct, že všichni, jak ať už afroislamští nebo ukrajinští, řekl bych, migranti u nás, jsou takový, to v žádném případě. A tam nejde o to, jestli jsou všichni takový, tam jde o to, jestli se tam takový vyskytují a jestli jsou agresivní opravdu, a to nepochybně tak je. To je pravda v obou případech. Takže já nevím, paní Aleno, hádat svišťavé koule, a spíš si kladu také otázku, co by udělal jako stát. Protože i policejní prezident Vondrášek se měl znovu vyjádřit, že jako přítomnost takové masy ukrajinských migrantů už teď a dvojnásob poté, co by se to na té frontě posunulo a k nám by asi utekla spousta těch, kdo se zbraní v ruce bojují proti Rusku, tak že to jako je bezpečnostní riziko u nás a nikoli malé. Tak možná asi toto je klíčové, jak si to rozdají mezi sebou kluci ze severní Afriky a ze západní Ukrajiny, to v tuhle chvíli opravdu nevím. Tak, zamyšlení druhé. Před mnoha lety jsem od jisté židovské dámy slyšela, že pro Židy je etnická soudržnost a lojalita nadřazenou všemu ostatnímu. V pohledu na historické reálie mám pochybnosti. Co o tom soudíte? Zvláště v kontextu se zastoupení ve vysokých strukturách napříč světovou mocí. No, to je takové téma, paní Alenova, všichni vážení diváci, které z jedné strany nemá cenu se tvářit, že to vůbec neexistuje, a z druhé strany, ona je taková atmosféra, chcete-li psychóza, že kdokoliv se vyjádří otevřeněji na podobné téma, tak pochopitelně mu hrozí, že bude proklet veřejně a vláčen, že nějaký antisemita a tak dále. Já sám mám mezi lidmi židovské krve řadu přátel. Někteří jsou skvělí. Vemte si jako Honzu Schneidera, to se tím netají. To je přece vynikající osobnost a má i charakter skvělý a není hloupý a tedy. A můžu jmenovat další. Tušíte asi, kteří by to mohli být, já nebudu na všechny teď povídat, že jsou to Židi, proč bych to dělal. Nebudu takový hlupák jako jeden ze zakladatelů té národní demokracie, což je docela chytrý chlap, který sepisoval seznamy Židů v české politice. No to, no nezlobte se, něco jako hloupého. Opravdu jako to by mě v životě nenapadlo. My si musíme dát velký pozor na to, abychom nemohli být napadeni, protože jsme nějací antisemité. Je to trošku možná věta citlivost vůči tomu, to přiznávám, je nepoměrně větší než případ než ve vztahu k kterémukoliv nebo etniku. Ty sionistické a proizraelské struktury si dali záležet, aby vytvořili atmosféru, že kdokoliv pípne na některá z podobných témat, tak okamžitě se na něj sesypou, začnou připisovat nějaký šovinismus. Já sám chci říct, že mě se šovinismus hnusí jakýkoliv, včetně samozřejmě antisemické šovinismu, kterým je antisemitismus, ale nenechám si vnutit jako náplast na ústa směrem ke všemu, co se špatnému a velmi špatnému, co se děje jménem státu Izrael. A já si myslím, že tohle bude narůstat, ta řekl bych, ty důvody ke kritice státu Izrael. Tam teď budou volby, uvidíme, co se stane s Netanyahuem. Pokud ty volby nevyhraje, tak se může stát, že skončí v base, protože stíhají za nějakou korupci a tak dále. Lidé jako on a Ben Gvir a další, prostě to jsou lidé, kteří o Palestincích mluví jako o zvířatech a v podstatě nahlas říkají, že oni mají právo zabíjet kde koho, protože to je z bezpečnostních důvodů jako nezbytné. A úděl Gazy, jenom Gazy, kdybychom nechali všechno ostatní, tak je naprosto nepřijatelným. Něčím absolutně nepřijatelným. A z toho neplyne, že kvůli tomu já třeba se budu mračit na Jeffreyho Sachse, který je také Žid. A je velmi kritický k tomu, co se děje v Gaze taky. Jo, takže takhle. Oni si osobují to právo a dokonce jsou izraelští, židovští autoři, kteří otevřeně říkají, počkejte, to, že byl holokaust, z toho ještě neplyne, že my máme nějakou výjimku, že můžeme dělat věci, které ostatní dělat nesmějí. To tak není prostě. Se mi to velmi líbí, že takoví židovští autoři prostě jsou, velmi tomu fandím. A tam bude v napětí. Já nevím, jestli se nakonec nestane, že dojde k nějakému stěhování národů. Někdo to tvrdí, netuším. A do nekonečna říkat, že tady je to naše všechno a můžeme těm Palestincům vzít ještě tohle, ještě tamhle to. To prostě nemůže vydržet. A pak někdo říká, že všichni Palestinci jsou teroristi. No, ono je terorismus a je taky národně osvobozenecký boj. Jo, to jako není totéž. A jestliže někdo, jestliže Ben Gvir říká, že po nocích je možné vždycky zabít pár Palestinců, civilů, že to jako proč? A to říká nahlas ministr obrany, jo, tak já kdybych byl palestinský mladík třeba, tak já nevím, co bych jako dělal, jestli bych seděl a čekal, že zase Ben Gvir něco kýho vyvede a bude střílet třeba do mých sourozenců mladších, nějaký tam místní fanatik a tak dále. Nebo, jako, já jsem proti terorismu, ale chápu, že když přeteče prostě někde míra trpělivosti, tak že lidé potom se také chápou zbraní a tak dále. Je třeba to řešit a ne tomu dávat prostě tento průběh. A jak má být řešena tato otázka, do toho rozhodl Organizace spojených národů už ve druhé polovině 40. let. Existuje jasná mapa, kde je namalováno, kde má být stát Izrael, kde má být palestinský stát a tak dále. Izraelci to permanentně ignorují a neustále zmenšují to území prostě pro ty Palestince. Nedávno se objevila informace, že v Gaze 82% všech obydlí je zničeno. Představte si to. Bytů a tak dále. 82%. Ty lidé žijí v rozvalinách, v troskách, pod nějakými celtami prostě a tak dále. A to, jako máme o tom mlčet, jenom proto, aby nějaký trouba neřekl, že jsme antisemiti. No, pardon, to si nemůžeme nechat vnutit. Kdyby jen trouba, konjunkturální hovátko nějaké. Tak. Nápady z dílny Evropské unie, tentokrát ilustrované na směrnicích o obalech. Před pár lety chtěli z Evropské komise nařídit balit malu každý rohlík zvlášť. Dnes volají až po absurdní redukci obalů. To je jen příklad EU typického odezdí ke zdi. A není-li problém, vytvoříme ho. Pro řešení vytváříme úřad a poplatek, a protože to nic neřeší, znamená další poplatek a vytvoříme další úřad. Nemohu si pomoct, ale svými nápadami Evropská komise připomíná Bandarlok z Kiplingovy knihy džunglí. No tak je to tak. Já, když dovolí paní Jelena, já to malinko zobecním. Mně se zdá, nebo on mě by provokovala k takové úvaze, mně se zdá, že není náhodou, že v čele Evropské komise, v celé Evropské komisi, zasedají ještě podstatně ubožejší postavy, než třeba v čele členských vlád. Takový Macron a Merz a tyhle ty lidi, to samozřejmě nesahají ani pokaničky některým předchůdcům v čele vlád týž zemí prostě ještě docela nedávno. Jo? Čímž neříkám, že to byly dokonalé postavy všechno. Konrad Adenauer, měl bych němu milion výhrad, ale marná sláva, byl to prostě kancléř, který jo, jako měl nějakou důstojnost a nějaký tah na branku. Ludwig Erhard taky, nemluvil o Helmutu Schmidtovi, o Willy Brandtovi a tak dále. No ale to, co sedí v Evropské komisi, to je odkladiště totální. Vemte si, kdo tam sedí za Českou republiku. Tak když Vladimír Špidla převzal otěže vlády a teda vedení sociální demokracie v roce 2002, pokud se nemýlím, po odchodu Miloše Zemana z obou funkcí, tak zmršil na co šach. Taky prohrál potom a tak dále. Jo, dneska je legrační strejda, který si založil ještě s jinými legračními strejci novou sociální demokracii po té, co tu starou teda úplně zdecimovali. Už není ani v parlamentu a nikde. A teď svoji velkou jako loajalitu k evropským závazkům a hodnotám projevují tím, že pokřikují Moskva hoří, něco si přej. Tak to snad ani za protektorátu tady nebylo tohle, takováhle ubost. No a ten Špidla nakonec skončil jako eurokomisař. Jo? Teď tam je za Českou republiku jakýsi Síkela, Slovák. Zná někdo jednu jedinou věc, kterou by ten Síkela jako ministr udělal dobře? Prosím vás, zavolejte nebo napište nám. Já to ani neznám. On přišel z takového teplého místečka v bance zahraniční do postu ministra, který měl řídit průmysl a ekonomiku. mně není znám jeden jediný jeho krok, který by prospěl České republice. A Bázla, on sedí prostě v Bruselu. Vemte si tu šílenou Urzulu. Jo. Prostě v Německu se o ní říká, že poničila Bundeswehr víc než sovětská armáda Wehrmacht. Prostě za války. To píšou tamní noviny některé. Proč to říkám celé? Já si myslím, že není asi náhoda, že ten deep state v pozadí vystrkuje do pozic právě v Evropské unii tak neuvěřitelné nýmandy. Protože že ty nejnepopulárnější věci, které se na nás valí, přicházejí z Bruselu. Tam prostě to, co by předseda české vlády sám tak těžko jako mohl prosazovat, a to dokonce i nějaký Fiala, tak když to přijde jako befel z Bruselu, tak se všichni tvářejí, aha, evropské právo je nadřazeno českému, co se dá dělat, a tady vlády to se jmenuje demagogie. Ale přes Brusel se diktují členským zemím ty největší nehoráznosti, aby se ty národní reprezentace mohly tvářit, že já nic, já muzikant. A zároveň přeci je v módě ta neuvěřitelně idiotská teorie o tom, že v Bruselu vládne neomarxismus nebo euromarxismus. Vždycky směju a říkám, počkejte, Urzula, tahle pitomá Urzula, ona jako něco opisuje z Marxe, nebo Síkela, on v noci sedí a listuje v Kapitálu a teď z toho vyvozuje nějaké směrnice Evropské unie. Může někdo vymyslet grotesknější hovadinu, ale protože lidé, kteří neradi slyší, že to, co se děje s kapitalismem, plyne, řekl bych, z toho, co se odhrává z tektonických pohybů, přímo v jeho, bych, anatomii, tak potřebují nějaký jako vejmluvu. A tak říkají, no počkejte, to nějaký zakuklený levičáci někde a konec konců neomarxisti. A kdyby to tvrdili, kdyby se sami si by tvrdili, že třeba Kalousek nebo Fiala, že jsou neomarxisti, no to jako by hodně pitomé publikum by si říkal, no to snad ne, to nějak nesedí. No a když to řeknete o někomu, kdo dřepí v Bruselu a bere těžké prachy tam a bombarduje členské země těmi zhovadilostmi, tak průměrný český jaksi občan o té Urzule toho ví poměrně málo, když si říká, aha, tak tam někde ty zakuklený levičáci to tam jako dirigujou a tak dále. Takže tím se zabíjí několik much jednou ranou. Ty Urzuly musí tohle snášet, že to píše nějaká část médií, protože oni si hoví v neskutečné bavlnce. Oni berou tak nehorázné peníze a ještě mají různé jiné výhody, že za to musí nějaký vytrpět, že oni nějaký moula píše občas, že jsou euromarxisti nebo neomarxisti. A tím se vytváří i dojem, že Green Deal a tohle všechno je jakási levičácká intrika. Národní vlády se mohou tvářit, že no, co se dá dělat, tady se to na nás valí a oni to tam usnesli, my s tím už nic nenaděláme a tak dále. To je podle mého soudu, aby to přeci člověk, který má nějakou osobní integritu,

0: nechají si to ještě odsouhlasit Evropskou komisí a tak dále. A pak jako říkají, že nějací levičáci. Progresivismus je slovo, které je odvozeno od slova progres, tedy pokrok. Může mi někdo říct si, včetně vás, paní Aleno, kolik pokroku, reálného pokroku, je v tom takzvaném progresivismu? No žádný. Nula. Absolutní nula. Takže to je i slovní taková potouchlost, která jako, a teď se ještě dodá, že ten progresivismus je přeci levicový, že? Jaký jiný. Už jste slyšeli někdy pravicový progresivismus. To záměrně udělalo tak, byste řekli pravicový progresivismus, tak si říkali, počkejte, tak progres je pokrok, pravicový progres, to by nikomu nepadalo jako z pusy. To je všechno těžkotonážní demagogie. Pojďme si dát pozor na to, abychom neskákali ten náš pěk. I o tom je ten můj rozhovor v Parlamentních listech. Budete-li se tím chtít inspirovat, je to na vás. Já jsem skončil na téma, co nám tady předestřela paní Alena, a ty, Pec, se na mě začneš sypat, co na nás, co po nás chtějí jiní diváci.
1: Já, než se napiješ, tak a rozsypu teda naše diváky, tak samozřejmě připomenu, že již zítra vychází naše Pravda, která bude k dispozici opět za 33 kaček, zatím nezdražili, což je pozitivní. A kdyby se mi to podařilo načíst, bylo by to úplně skvělý. Ale už se věci hýbou, ano, tím správným směrem. Tak. A cože si to na nás připravili? Takže všimli jste si, kolikrát se ve veřejném prostoru objevilo, že by monarchie byla cool? A nejskandálnější na tom je, že by si státní zřízení minulosti dovedlo představit i současná hlava státu Petr Pavel. Izraelští bosové obnažili své temné já. Nové vydání týdeníku upozorňuje na nejciničtější výroky tamních politiků. V rubrice Cestujeme se můžete s naší Pravdou vydat po horkých stopách Gustava Anděla. Takže a spousta samozřejmě dalších zajímavých článků. A tak mě jako napadá, jdeme tady na tuhletu otázku, Zdeněk píše, ahoj doktore, k Příčovům po shlednutí.
0: To už jsem komentoval.
1: Tak to máme.
0: Já než najdeš další věci, tak já zmíním ještě jiné médium.
1: Ano.
0: Jmenuje se Tribuna. Vydává to parta mladých levičáků. Oni se na mě obrátili se sympatickým záměrem. Jim se podařilo dokonce se stát správci české verze, české mutace mezinárodního webu, který má anglický název Marxists, jako marxisté.org. A tam je spousta jazykových mutací, všechny české, a je tam spousta textů Marxe, Engelse, Lenina a tak dále. A oni dostali, nějak se jim podařilo se stát správci tohoto české mutace, tam je spousta jiných jazykových mutací. A obrátili se na mě, jestli bych mohl dosáhnout toho, že by měli právo digitalizovat dílo celé nebo nějakou část díla Míly Ransdorfa. Tak já jsem promluvil s paní Vlastou, se vdovou Mílovou, a pochopitelně, že ona byla potěšena, že to mohou udělat. Ale když jsem scháněl spojení, tak jsem si prošel tu Tribunu. Přátelé, levičácký, svižný i designem, i prostě celkový dojem z toho, to není nic jako nic procovského, nic nějakého primitivního, naopak. Oskar Krejčí už tam s nima byl, jsem se optal, jak to vidí, on říkal, jo, že z toho měl taky dobrý dojem, rád tam mezi ně zajdu já. Takže, přátelé, máte-li hlad po alternativních tiskovinách, tak doporučuji i Tribunu.
1: A to je na webu, jo, teda?
0: Najdeš si Tribuna, časopis Tribuna.
1: Jako takhle, jak to říkáš, jo, časopis Tribuna?
0: No, já jsem to šel přes Google, napsal jsem časopis Tribuna a naskočilo mi to.
1: Jo.
0: Oni nepochybně mají.
1: Jo, oni jsou přímo časopis Tribuna.
0: No.
1: Jo. Jo. Tak já hned to udělám tady. Vydržte, přátelé, hned
0: se tím poletíme. Tribuna byl týdeník UVKSČ nad sklonkou.

0: roku 60. let, který byl polemický k Dubčekům a k těmhle těm různým. A tady je znovu levicový časopis Tribuna.
1: Jo, jako já jsem právě dal Tribuna.cz, to není, ale časopis Tribuna, časopis Tribuna.cz. A tady teda jsou různý zajímavý články.
0: Pokud nás kluci sledují, tak třeba budou vděční, že jsme je takhle zviditelnili. Myslím si, že si to zaslouží. To...
1: Ano, proč ne?
0: Dobrá práce, dobrá práce.
1: Tak,
0: pojďme dále.
1: Když už jsme u toho zviditelňování, co nového na střípkách ze světa?
0: Uf, mám je spousta zajímavých věcí. Já jsem ani dnešně ještě nestačil všechny dotáhnout, ale přátelé, vřele doporučuji, ne protože to je pod hlavičkou Josef Skala, protože tam jsou zajímavé příspěvky. Já se podívám, počkej, jestli bych to něco ještě nevytáhl, ale...
1: Prosím tě, a když chci teda novinky, tak do čeho mám zalíst, jako do kterého toho meníčka to je?
0: Prosím tě, když si otevřeš...
1: Máme je otevřený?
0: Tak ono to, když odevřeš úplně bez toho, že tě neposílá rozdělovník, tak tam máš rubriky, že jo, česky a slovensky, v cizích jazycích, z knižní produkce, na kameru i v éteru a zajímavé zdroje. A pak jsou zajímavé zdroje, a tam je asi 20 nebo kolik, možná 15 zahraničních zdrojů, Global Research z Kanady, Depka, což je to je izraelský zdroj, Alex Jones Infowars, Economic Collapse, prostě Volterne, což vydává, jak se jmenuje ten Francouz, velmi chytrý. No, vzpomenu za chvíli. Kuba Debate, jako, jo. Kubánský zdroj. Měl jsem tam i ruské zdroje, které nějak, oni to tady blokují, takže to tam není teďko. A je tam Tucker Carlson třeba, dole, že jo. To je tam Jeff Sachs, taky jeho web. A Paul Craig Roberts.
1: Jo.
0: A Judge Knapp, to je soudce Napolitano, to je taky velmi jaksi moudrý a kurážný a kvalifikovaný muž, který dává sám komentáře a zpovídá různé prostě osobnosti. Takže asi tolik. No a každý den téměř v tom česky i slovensky vychází, což tady si to rozklikneš, tak tam je Našli jsme pro vás. A to je výběr z momentálně vyšlých textů česky-slovensky, které lidi nemusí prostě kolem toho jako nějak překládat. Řádku níž je v cizích jazycích. To jsou publikace, které pochytáváme ze světa. Přiznám se, že já to nestačím sám dělat osobně, tak kolega jeden zahraniční, mimo pražský, to jsem chtěl říct. Já mu to přeposílám a on to prostě publikuje v té rubrice. Teď momentálně někde piče a vidí, že tady poslední příspěvek je ze 17. srpna, ale když půjdete zpátky, tak jich tam najdete prostě mraky. Pak je tu, může se tady člověk přihlásit do novinek, to je vidět, jo. Když se přihlásí k odběru, tak mu budou zasílány, jako to děláš ty, jaksi nová vydání. No, pak je na kameru Féteru, také z knižní produkce. To je rubrika, kde je nějakých 50, možná víc. Já to tady nestačím dělat tolik, ale v minulosti jsem spoustu knížek nějakým způsobem jako komentoval, dělal jsem z toho nějaký výtah a tak dále. Což je tento případ. Jo? Půjdete dál, tak tam je třeba knížky od Břežinského a tak dále, a tak dále. No a na kameru i Féteru je, řekl bych, no tady je třeba, tam není doplněno, Skalová sesovka a jsou tam i věci Pleska zření, no a tak dále. Je tady něco od tebe taky, Petře, co nebylo na hlavní stránce a tak dále. Je to trošku, nestačíme to doplňovat, řekl bych, dostatečně systematicky, a je to děravý místy, ale něco tam prostě jako je. Takže tohle jsou střípky ze světa. Dnešní řekl bych, vydání, tady toho je víc, Erika Besta jsem citoval, a no, když to nahlédnete lidi, tak to nemá cenu. Třeba Prohlášení OSN Guterres vyzval Kyjev, aby okamžitě zastavil útoky na civilisty. Kellogova slova o mobilizaci Ukrajinek rozpoutala bouři. Nebo o tom, jak Wall Street píše, jak šéf CIA jel do Moskvy, aby zablokoval novou Putinovou mobilizaci. A pak je třeba kyslánek. Poslanecká fosilie Mareček Bendů žije z daní lidí, který teď říká závistiví voliči. A tak dále. Vzal doporučuju, přátelé, nikomu to nevnucuju, ale tady, když to projdete, tak získáte celou řadu zdrojů, které byste museli hledat dlouho po různých informačních prostě kanálech. Tak to je role cípů ze světa, které existují takto od posledních měsíců roku 2012 už poměrně dlouho.
1: Asi tak. Prošli řádnou inovací, to je vidět.
0: No, to je vidět.
1: Takže to je pro vás, přátelé, jak samozřejmě link máte pod videem. K tomu já ještě upozorním tady na internetový obchod Petrbureš.tv, kde kliknete na e-shop a najdete spoustu zajímavých knížek od třeba Lupo Aneta, jeho trojdílný seriál Hospoda v saku, což je satirická literatura, aspoň se zasmějete, Jarda Doubrava, Studená válka 2.0, Srebrenica, Příběh politicky korektního rasismu a největší lež v Evropě od konce druhé světové války. Skutečný Anthony Fauci, pak tady Západní civilizace před kolapsem, Zámky plné nacistů samozřejmě, Má cesta osvobozením Donbasem, Digitální svět a lidské tělo, to už je profesor Staněk. Přišla nám inventura, takže teď posíláme ve velkým všem, který chcete ještě tu ekonomickou knížku Schulz, Švihlíková, Ungerman, Fassmann. Inventura a nep, kam jsme došli, což je vlastně ekonomický statistika a ukázání vlastně detailní a s okomentováním, jak od roku 89 se nám vlastně daří, až do posavať. Takže tam je spousta zajímavých údajů. Jenom na okraj, Václav Klaus řekl, že tuto knihu by neměl nikdo číst, takže to je vyznamenání samozřejmě.
0: To je nejlepší reklama.
1: Kancléři prezidentů, tak to o kancléřovi doktoru Ladislavu Novákovi. Válka civilizací, Jarda Doubrava, máme tady ještě Dilema civilizací, a to pozor, to je pan profesor Staněk a paní Iveta Pauhofová, Michal Velčík. Dějiny píšou vítězové, to byla prvotina vlastně Schulz-Ungermann, kde se zavěřili od druhé světové války do roku 89, tak byl rozvoj hospodářství a tak, takže ta inventura na to navazuje. Vy, kteří máte malý děcka, vnoučata, už taky pomalu přemýšlíte, co k Vánocům, tak můžu nabídnout knížku tady o Skřítku Dobřejovi. A taky samozřejmě máme tady Podivná odysea života a recepty z cest. To jsou ještě tyhle věci. A teď hurá, hurá na vás. Chci poděkovat.
0: Až domluvíš.
1: Ano, ne, povídej.
0: Dvě akce, než bychom to zamluvili. První pořádají ne základná, vaše Kajová Novotní a další spolu s nimi. 1. září, teď si nepamatuju hodinu a místo, je to ostru, ale najdeme to. Mělo by to být na kalendáři alternativy taky. To je k nyní stále jako ještě vznávanému startu druhé světové války k výročí demonstrace, která bude protiválečná. A druhá akce je 5. září v Malostranském náměstí od 14 hodin a je v podstatě proti jaksi pokusu o Majdan v České republice a hodně proti jaksi postavě hlavy státu, která skutečně vyvádí v posledních týdnech věci dříve nevídané. O některých si hovořil a některých tam ještě bude řeč. To vše prostě je očividně proti zájmům České republiky, v cizím zájmu. Má to ještě víc omezit naší suverenitu a v podstatě nás možná i zatáhnout do nějakých válek. Tak a já jsem docela hrdý na to, že mezi řečníky, to, že tam jsem pozval Ivana Davida a slíbil, že přijde taky promluvit, dobře, to možná není tak nadlidský výkon, ale já jsem s proměnutím ukecal Jana Čarnogurského, který přijede do Prahy promluvit na té demonstraci. Jan Čarnogurský, víte, že jeho životopis je barvitý, on byl disident, on za socialismu, on byl místopředsedou federální vlády po listopadu, pak byl si nebyl předsedou slovenské vlády taky. Dneska je to muž, který velmi kurážně a objektivně se vyjadřuje k řadě mezinárodních otázek, neváhá tvrdě bojovat proti šovinistické vlně, namířené proti Rusku a tak dále. A on mi napsal, my si tykáme, my jsme v takovém přátelském vztahu, zejména po loňské mezinárodní vědecké konferenci v Bělehradě, kde on vystoupal za Slovensko a za Českou republiku na téma genocida Slovanů ve 20. století. A tak jsem ho ukecal, bylo takový ticho. Si říkám, budu se vyzvánět. Najednou mi odepsal, milý Josefe, jsem byl na dovolené někde s rodinou nebo co. Hele, jak mě takhle zveš, no, tak asi takhle, když může být Slovák předsedou vlády u vás, tak co by nemohl Slovák protestovat proti tomu, co vyvádí Pražský hrad prostě. Přijedu a vystoupím. Jsou vysek poklonu a těším se. A teď se my učiníme z rozhovoru, děláme s Janem. Já jsem mu navrhl dvě možnosti. První, že u příležitosti jeho pobytu v Praze, já musím zpřesnit, kdy přijede, jak to bude a tak dále. A druhou možnost jsem mu dal, že může udělat samozřejmě na dálku, telemostem. A on se chytil víceméně té první. Tak já teď horečně přemýšlím, jak bychom to udělali, aby se to dalo zkombinovat a navzájem se to jako nerušilo a tak dále. Ta demonstrace má do, řekněme, do 4 maximálně, tak možná potom, nevím. Nevím, jak on bude mít dopravu domů, jo, jestli pojede zpátky.
1: A nebo předtím, no to se dá domluvit určitě.
0: Já se ho zeptám,
1: zkus.
0: To vyhovuje a podle toho bychom udělali rozhovor. Jano Černogurský je člověk, on je člověk plný takových rozporů kouzelných. Jeho táta byl nikoli bezvýznamným činitelem klerofašistického štátu za války. Jano, ale když zemřel Gustáv Husák, tak on šel na jeho pohřeb. Jsou jako věci v roce 91. Jo? Jano to je z té kategorie disidentů, kteří nestratili zdravý rozum, nestratili podle mého soudu charakter, morálku. A když se dívají na to, co se jako děje, tak dokážou zaujmout nezávislé, kritické prostě stanovisko. Já si myslím, že jeho řeč na Malostranském náměstí proti Majdanu v Praze bude perlou, už se na to moc těším. Asi tak. Dobře, to jsem chtěl říci.
1: Já ještě prosím tě dodám v rychlosti dvě akce. 11.9. v 17.30 to bude z Moravský Třebový, restaurace u Štiky, kde vystoupí například Jindra Reichl, Tomáš Dostál, Vladimír Štěpán, Mirek Ševčík, Kateřina Konečná a další z našich, Felix Slováček taky tam vystoupí. Ivan vyskočil pravděpodobně, nevím, co Jarča Obromajerová, to se tak nějak jako vrací z dovolený akorát, takže nevím, ale toť jedna akce, druhá v rychlosti 19. září Polešovice. V Polešovicích to bude od 10 hodin od rána na celý den. Něco jako chtějí nějakým způsobem doplnit ty Příčovy. O čem se v Příčovách nemluvilo, tak o tom chtějí mluvit právě v Polešovicích. Ekonomika, energetika, zemědělství, potravinářství, voda, les, bezpečnost, obrana, zdravotnictví, města a doprava, namátkou Blahinka, Noveský Štěpán, Jandejsek, Niklova, Dubravská, Novák, Kratochvíl, Turánek, Postránecký Žák a další, měli by se tam objevit Petra Rédová a další, prostě to se podívejte na stránky Jasanu. To je k tomu a myslím, že pro teď asi je to z těch akcí všechno. Co tak jako z hlavy teďka tady vystřelené.
0: To jsou ty Polešovice, netušíš?
1: Ne, prosím tě, za Brnem kousek, je to na Moravě prostě. Tam. Takže...
0: Někdo říkal, jestli bych tam taky nechtěl, tak já no si to... Dobrý.
1: Je to kus cesty,
0: no je, no.
1: Ale Burčák bude, jestli pije Burčák.
0: Byli ozdravné.
1: Mhm. Obrati stíhle vrchem, spodem, všechny a všechno. Poděkoval jsem Pavlovi Sichrovi, nepoděkoval určitě. Pavlíku, děkuji ti moc. David Vorek, Davide, moc taky ti děkuji za i tvůj příspěvek. Dobrý večer. Období takzvané normalizace bylo pro Slovensko úspěšné. Masivní bytová výstavba, rozvoj kultury, průmyslu a hlavně federalizace ČSSR. Tak, pravdou je, že teda vlastně tam se řekněme, změnila ta to státní zřízení ve federaci, což těm, že obrovskou zásluhu na to měl právě, myslím, že Gustav Husák, že? A vůbec pojďme nějakým způsobem charakterizovat to, co se stalo teda od těch 70. let do toho roku 89, protože ten skok jako v řekněme, zabezpečení lidí byl vlastně nevídaný.
0: Určitě a Slovensko pochopitelně, protože startovalo z méně vyspělé úrovně v některých regionech, výrazně méně vyspělé. Například ten východní cíp Slovenska po válce a i v následujících desetiletích byl civilizačně, průmyslově, ekonomicky a tak dále. Na tom nepoměrně hůř než, já nevím, nějaká průmyslová součást České republiky. Ano, v roce 68 se rozhodlo o federalizaci. Ten zákon byl, myslím, na podzim roku 68 schválen. No a do té doby jsme byli unitárním státem. Měli jsme jednu vládu v Praze a jeden parlament v Praze pro celý stát. A na Slovensku byl sbor povereníků, což byla taková jako podřízená struktura. Vzniklo to takto asymetricky mimo jiné proto, že po válce, kdy byly volby v roce 46, tak v české části republiky komunistická strana a také sociální demokracie za ní získali výrazný prostě vliv, to bylo přes 40%. Kdežto na Slovensku komunisté nevyhráli ty volby. Tam vyhrála ta demokratická partaj, což byl takový slepenec zvláštní. A přestože se hovořilo o víceméně federálním uspořádání předtím, tak nakonec to nebylo realizováno tehdy po válce, protože chtěli by na Slovensku byla vláda se vším všudy, no tak by šéfovali by síly, které popravdě řečeno, část z nich byla spojena prostě se slovenským štátem, klerofašistickým a tak dále. Což by asi neprospělo té republice. Na sklonku 60. let už to bylo jinak, takže vzniklo federální shromáždění, to mělo dvě komory. Sněmovna lidu měla zastoupení volené úměrně jaksi počtu voličů napříč republikou, to znamená, že tam bylo víc poslanců za Českou republiku než za Slovensko. Vzpomenete si možná, že Slovensko mělo zhruba poloviční počet obyvatel v porovnání s Českou republikou. Zatímco sněmovna národů, tam bylo to 50-50. Přesně prostě polovina byla z České a druhá polovina ze Slovenské republiky, aby to zabránilo majorizaci takzvané, aby to zabránilo tomu, že čeští poslanci by mohli prostě tlačit věci navzdory přání Slovenska. Mimochodem, to pak sehrálo roli takovou, jako sehrálo, když se konaly volby po listopadu roku 89 a na Slovensku byl podstatně výraznější podíl ve volbách sil, které nechtěly tu tak zběsilou privatizaci a tak dále. A to urychlilo paradoxně rozpad Československa, protože česká pravice, nadržená na okamžitou privatizaci všeho a tak dále, nabyla dojmu, že ti Slováci by mohli v parlamentu blokovat spoustu věcí právě díky tomu, že měli šanci si bránit majorizaci. Paradoxně to jako nepomohlo tehdejšímu vývoji. Jinak Slovensko, jenom krátce, skutečně zaznamenal obrovský rozvoj už po válce a potom ještě od konce 60. let. investiční prostředky tam vkládané byly na počet obyvatel prostě větší než v České republice. Komunistická strana a socialistický stát měli od počátku koncepci hospodářského a sociálního vyrovnávání obou částí republiky. Slovensko před druhou světovou válkou bylo podstatně méně vyspělé ekonomicky, vzdělanostně a tak dále než Česká republika. Někteří lidé neradi slyší, když se připomene, že tohle všechno se dělo i tak, že zhruba desetina národního důchodu vytvořeného v České republice byla přesouvána různých investičních opatření ve Slovenské republice. Domnívají se, že to je nějaká pomluva. Není to pomluva, to prostě tak je. A někteří v České republice se cukali proti tomu. Si vzpomenu, když Jan Fojtík, tajemník ústředního výboru, z toho vyprávil, že po něm Husák chce s Bilakem tak jednou měsíčně zajel do Ostravy pod nějakou záminkou a tam, aby jako krotil některé vášně lidí, kteří říkali, tak počkat, tak jako proč tolik peněz na Slovensku a tak dále. Já mělo to i z určité ostny, které možná nebyly úplně správné, ale já osobně vidím hlavně jinou spojitost s tím, nebo moment. Rozpad Československa zbavil nás Čechy výnosů z těchto investic ve Slovenské republice. My jsme tam přispívali, ano, a nechme stranou, jestli se někomu líbilo nebo nelíbilo, to prostě tak bylo. A jako každý investor má právo se spravedlivě podílet na výnosech z těch investic. A když se Klaus s Mečarem dohodli, že to udělali, jak to udělali, no tak nám žádné výnosy z investic do slovenské ekonomiky prostě už neplynuly. Přestože na Slovensku skutečně byly investovány některé komplexy technologiemi modernějšími, než byly třeba v České republice. Jo? Takže v tom je určitá dávka křivdy, nespravedlnosti. Nemá to hlavu a patu prostě takhle. Já do toho nechci vnášet morální nějaké prostě aspekty. Taky na Slovensku vztah k socialismu podle průzkumu veřejného mínění a tak dále, k té minulosti před rokem 89, je docela markantně jako pozitivnější, když se vezmou ta procenta prostě odpovědí na různé otázky mířící k tomuto tématu, než v České republice. Slováci vědí, že zaznamenali za socialismu dramatický skok kupředu a navzdory veškerým propagandistickým žvástům tohle z nich hned tak jako někdo nevytluče. Ale náhodou se tam nakonec daří politikům jako předtím Mečarovi a teďko prostě Robertu Ficovi, což je politik nepochybně levicovější než třeba Andrej Babiš, jo? Nebo na to špak nějaký Fiala a tak dále. Takže to takhle prostě je. Je otázka, jestli to na Slovensku usnadní návrat, ale posun k nějakým, řekl bych, vyšší společenské racionalitě a levicovějším pohledům a sociálně vstřícným pohledům a podobně. Ficova vláda zdědila pěkný svinčík, takže teď v podstatě musí jako i v daňové sféře a podobně podnikat kroky, které nejsou zrovna populární mezi lidmi, ale to jsem odbočil. Slovensko udělal velký pokrok, souhlasím, jsem hrdý na to, že jsme byli součástí té vlny, která prostě tomu pomohla. Můj táta se narodil na Slovensku, vypravil mi, jak zoufala bída tam byla prostě ve 20. 30. letech. A od té doby to Slovensko se změnilo ještě mnohem výrazněji za socialismu, než prostě Česká republika asi tak.
1: No, ono, Slovensko vlastně, že jo, tam za Mečiara teda říkáš, ten si vlastně držel ještě dost dlouho relativně, že jo, ty strategické podniky a strategické odvětví vlastně pod státní kontrolou. A právě tohle bylo důvodem jeho politické likvidace, aby se tam dostaly ty správné struktury, které věděli, co mají dělat. Je to tak?
0: Ty Dzurindové včelací a Miklošové, jak se všichni jmenovali. Souhlasím, tam je to... Tam pochopitelně je vždycky jeden problém, nebo dva. Když státník typu Vladimíra Mečiara, neboli jak říkával absurdní dramaky Mečára, ten Havel si ani nedal tu práci, aby vyslovoval správně příjmení slovenského premiéra. Jo? Takže on se jmenoval Mečiar. mu říkal mečár. To je urážka svým způsobem. A když to tak je, že ten politik chce jaksi více prosazovat, řekněme, vlasteneckou linii a i, řekněme, sociálně vstřícnou linii, no tak to, co udrží v rukou státu, tak tam hrozí, že se to chopí sarančata, která se sice tváří, jako že to řídí ve veřejném zájmu, ale tunelou to zběsile. Což pak to vede až k takovým zhovadilostem, jakože když vyrabovali, skočím zpátky do České republiky, české banky, jo, tam rabovali ve velkém, ty managementy. A pak se ukázalo, že to je na hraně bankrotu a že to stát musí nějak zalátat z peněz daňových poplatníků a podobně, tak ještě měli tu drzost, tu neskutečnou troufalost. Říká, že to byl bankovní socialismus. Rozkrádá parta grázlu, státní podnik, tak to je bankovní socialismus. To už opravdu šílený prostě. To je správná poznámka. Sikla koupil od Němců zadluženou plynářskou firmu, aby ty dluhy nemuseli platit Němci. Ano, velmi správně. Za velké peníze mimochodem. No a druhý problém, který vzniká, že kolem těch šéfů, řekl bych, takto levicově orientovaných vlád, se nakupí podnikatelé, kteří jako nějak mají určitá privilegia v privatizaci těch podniků a podobně. A to potom vrhá nepěkné světlo na ty politiky a nemá se cenu skrývat, že třeba kolem Roberta Fica několik takových tváří prostě je. No a ty lidi si to pamatujou a teď prostě se vedou ty spory, že gorila program a tak dále a tak dále. Já chápu, že ten politik nemůže jenom to stavět na nějakých ušlechtilých myšlenkách, že musí si vytvářet nějaké mocenské zázemí. Ale toto je vždycky velmi ošidná sféra. Je to i případ z jiného soudku, to s levicovostí nesouvisí. Viktora Orbána, že jo. Teď tam budou nějak půjdou po lidech, kteří prostě kolem něj byli rozeseti a kteří nějak kontrolovali tu ekonomiku, měli v rukou velké ekonomické zdroje. Říká se, že i díky postupu Viktora Orbána a té vlády, že nějakým to usnadňovali se zmocnit toho či onoho, získávat nějaké dotace a tak dále a tak dále. Vždycky takový politik nebo vláda celá je na hraně rizika. Já asi jsem odpověděl víceméně. A tady je zajímavá otázka. Pane Skálo, nemáte pocit, že zase jste odsamocený i těmi, kterými jste dřív stál proti pětikoalici? A příčovi, jak byste mohl souznít s těmi, kdo chtějí kapitalismus jen opravovat? No, to je velmi správně. Velmi správná otázka. Půjdu k jádru věci. Mnohokrát i v tomto vysílání jsem říkal, že největší pitomost, jakou by člověk jako já mohl udělat, a zdaleka nejenom jako já, je vyčítat lidem, že skočili na špek. Proboha, to je to nejhorší, co... No, se to stalo, dobře, tak teď zrají někteří, leco si jim dochází. Proč je třeba vrhnout zpátky tím, že jsi byl pitomec, jsi si uvěřil v takový hovadiny, no a urazit ho, tak on se pochopit, že už se mnou nebude třeba nikdy bavit. Ale za druhé, ti lidé, takhle, v příčovech ze všech řečníků, kdybyste se zeptali kteréhokoliv z nich, jestli chce socialismus, tak jsem přesvědčen, že asi by to neřekl nikdo. A co z toho plyne? Že teda se nedá nic dělat, protože jak byste mohl souznit s těmi, kteří chtěli kapitalismus jen opravovat, nebo tak se na ně vykašlat s nějakým zavřenými dveřmi se sejít s pár lidmi, kteří socialismus chtějí, nebojí se to říkat nahlas, a tam se agitovat navzájem, že jsme ty nejčistší z nejčistších. Ne, správný postup není ani jeden, ani druhý. Ti lidé, ano, žijí v této bublině, někteří popravdě řečeno i proto, že na tom mají existenční zájem. Dneska být vysokoškolským profesorem třeba, zejména ve státních školách. Představte si, že by začal říkat, že chce socialismus. No, asi by toho profesora dlouho nedělal, že jo. No, nebudem si namlouvat, že to je jinak. A skutečná levice, opřená o marxismus a tak dále, přeci ví, že se na to musí jít jinak. Zachycovat se za pokrok, každý pokrok, kteří ti lidé činí ve svém poznání. A pokaždé, kdy už ten pokrok udělají a chtějí z něj vyvodit zase cestu zpátky někam, tak jim ukázat, že se hluboce mýlí. Že cesta tam, kde si myslí, že nevyřeší vůbec nic. Potíž je v tom, že české levici tohle nedělá po dlouhé roky téměř nikdo. To měl tak trošku Míla Ransdorf. Jinak jako, o sobě nebudu mluvit, to nesluší. A pokud to nebudeme dělat, no tak to bude tak, že ani oni se tam sejdou, budou Salon Fähig alternativa, který konec konců jim jako nevadějí tomu režimu moc, protože říkají, že tadyhle vymění nějakého ministra, tadyhle nějaký paragraf, zaláteříme si ne to či ono, a ještě možná řekneme, no tak je to stejný jako za těch komunistů, že? A tak dále. No tím se nevyřeší nic. A nebo budeme s těmi lidmi... pak ještě si vyjádřím k tomu, co jsi tam pustil na obrazovku teďko. A nebo s těmi lidmi povedeme tuto diskuzi. Já tady znovu se vrátím k samotnému jádru. Tam to je celé nahotě. Jsme opravdu, je to běh na prázdno. Rok co rok tento stát sekne další sekiru 300 miliard a víc. No a to do nekonečna není možné. To prostě končí potom víme čím vším. Někdo musí tento trend zvrátit. Zvrátit to, že se budou přehazovat peníze přes daně a tak dále. Každý z těch politiků ještě chce jako být hezký, takže snížím ty daně ještě. Jako jo. No tak dluh bude ještě větší, pochopitelně. A nebo nebudou na některé věci peníze. A problém není v přehazování peněz. O nás levičáci se říká, že neumíme hodnoty vytvářet, že je umíme jenom přerozdělovat. Čerta starýho. My právě musíme být praporečníkem toho, že se budou vytvářet nově a vzít přes prsty ty, kteří chtějí přerozdělovat daně a další prachy svým kámošům na roztodivných kvazi projektech, dotací za to, či ono a tak dále. Je třeba tohle obrátit. A znovu ve zkratce. Zahraniční kapitál tu zajistí nějaký rozvoj. No, poprskejme se smíchy rovnou, jo? Po kolika 36 letech své bytný rozvoj. No, pardon. Oligarchové, těch skoro 100 oligarchů českých. Oni zajistějí svébytný rozvoj téhle země? Už nějak náznakem třeba někdy se to projevilo? Oni vytvořili nějaké nové hodnoty? Které? A nebo prostě přišli k tomu, co tady bylo? A že to zmodernizovali trošku to jistě. Který z nich přišel s nějakou inovací, s nějakým průlomem někam do světa? Si někdo možná teď říká, že strnat, že koupil nějaký další zbrojovky v Americe. No, vyrábět zbraně jenom takhle, no to jako... Tušíme, co to jako znamená všechno. Takže oligarchové ne. Pak je tu český menší kapitál, nebo prostě podnikatelský sektor, který není tak velký. Tam je spousta lidí, kteří by rádi vytvářeli nové hodnoty, ale jsou na velký biznis prostě příliš malý. Velký biznis to je velkovýroba, to je koncentrace kapitálu, výrob, komerčních činností a tak dále. Mimo ty oligarchy naše, tady nic takového v podstatě není. Je, ale to rozdrobeno. Ty lidé nevytvoří onu vertikálu, řekl bych, investiční, výrobní a komerční, která by mohla úspěšně konkurovat velkým žralokům ve světě. A my jsme ekonomika bytostně průmyslová a bytostně exportně orientovaná. Bez toho se nikam nedostane. Takže když se to nestane, tak dobře, tak budeme šmudlové prostě tady gastarbajci v pár automobilkách a subdodavatelé v podstatě ve mzdě nějakým cizím prostě firmám. A i věcná struktura ekonomiky bude neustále degenerovat a upadat. No a s lidmi, kteří si myslí, že to chtějí, jako, že vrátíme k tomu listopadu a teď jako znovu, tak se je třeba s nimi vést diskuze, počkej, jak zajištíš ten rozvoj? Nevykládej, že ono se, nic se ono nese. Kdo ho zajistí, když to nebude stát? Veřejný sektor, to nebude nikdo. Jo? A to je myšlenka přesně opačná, než jakou tady vykládal Havel, Klaus a všichni. To je přesně opačným směrem. Asi takhle. To dalo by se to rozvíjet.
1: Pepo, počkej, ale ten návrat, to teda jako znamená, že tomu zahraničnímu kapitálu a těm současným oligarchům zase sebereme ten majetek, jo, a bude se to moc rozkrást ještě jednou, jakože teď budou rychlejší ty druzí, nebo? Nebo jak se chceš vrátit k roku 89?
0: Ne, se nevrátíš k roku 89. To oni, ne, se, jako, oni se chtějí oni vrátit. Oni tvrdí, jako, že jako ne, že to v zásadě správně a jenom některé dílčí chyby překonáme a bude to dobrý. Nebude. To je proto, jde dolů a dolů a dolů. To je třeba těm lidem neustále vysvětlovat. A pak když se tam počkejte, co je teda tím receptem? Vy říkáte, že nějak daně trošku tady takový a lokalizace místo globalizace, takhle prázdný jalový hesla, no tak to nepovede nikam. Prostě se s nimi musí ta diskuze vést veřejně. A problém příčov, já jsem říkal paní doktorce Tomkové, zdvořile velice, je to správná ženská, velmi obětavá, pomáhá těm setkáním a podobně. Ať nás pustí znovu na tu tribunu. My tam tyhle otázky budeme klást a budeme, řekl bych, nutit ty účastníky setkání příčovského i, aby se ne obecně pindali něco prostě, že nepovede to nikam, ale by se museli vyjádřit k takto zásadním otázkám. No a tam veřejnost si uvědomí, aha pozor, tak to není tak, že to bude jalově takto kulatit. Ne, to jsou zcela konkrétní otázky a na něm buď je odpověď, která je věcně správná, nebo je to kecání. A to tady chybí. A bohužel je to velká chyba. To se čekalo pochopitelně od komunistické strany na rovinu. Prostě. Kdo jiný má být v tomhle směru jako klíčovým hráčem, faktorem a podobně.
1: No, ale to
0: prostě, co se dělo od roku 2005 zejména, za jistého vedení KSČM, no tak ze strany se stal vlečňák parlamentního klubu a ti, co se dostali nově do politiky, po roce 89, novicové, jim budeme říkat, se tam dostali, protože neměli žádný viditelnější politický životopis. My, co jsme ho měli, no tak pochopitelně staré struktury a nemůžeme a tohle. A tak to vzali tyhle ty zhruba vrstevníci moji. Bylo tam několik chytrých lidí, jako Míla Ransdorf, obrovský prostě, ten gigant a tak dále. Byli tam lidé chytří jiní nově, jako Jiří Svoboda, režisér, nepochybně velmi gramotný, moudrý člověk, ale ho představovalo to, jak se dá dělat levicová politika, prostě byla jiná. To, nebudu to komentovat dál. Ne náhodou to v té straně prostě prohrál. A tyhle lidé v zásadě se rozpadli do dvou podskupin. Za prvé, tak se jim zalíbilo v tom parlamentu, že najednou oni byli úplně neznámí lidičky někde tam na okrese a bum, a on seděl v parlamentu, dokonce třeba tam měl nějakou vedoucí funkci. Tak jim zachutnala ta parlamentní rutina. Jo, tam to hrál. A udělali z nás vlečňák ty parlamentního klubu. A někteří jiní, takový vlasatý jeden poslanec, který už v KSČM není, to tak cukal hlavou lidsky, když někde mluví, tak ty zase propadli ještě tomu, že jako je třeba si dopřát koketérii s liberálním žvástem. A v podstatě s pomluvama socialismu a tak dále. No a tím se stávali, ta média měla hrozně rádi za to a podobně. No, skutečná alternativa, kritika kapitalismu a nejenom nějakého konkrétního ministra, kritika ne nějakým jalovým pokřikováním, ale kritika mířící pod povrch věcí, obnažující, co kam směřuje, kdo to způsobil, jakou to má spojitost, jaký je zatím třídní obsah, a ne, že jenom jako nějak konkrétní moula, místo jednoho mouly přišel jiný moula na ministerstvo, tak to se z politiky komunistické strany vytrotilo úplně. To, někteří z nás jsme to tak někde v izolaci jako na tom pracovali a strašně nás za to neměli rádi někteří prostě, že jako je vyrušujeme, že z té jejich konstruktivní práce říkali, takové věci nikoho nezajímají, ještě by nám odradili voliče. No a bohužel tato proměna na vlečňák parlamentního klubu vedla k pravému úpaku toho, co, a to jsme věděli dopředu, ale oni to nechtěli nikdy uznat. V roce 2005, kdy nastoupil známý předseda KSČM, bylo 41 poslanců, 6 europoslanců a myslím, 3 senátoři minimálně a spousta krajských a jiných zastupitelů. Když tento jihočeský gigant ducha končil, tak byla 0 poslanců, 0 senátorů, 1 europoslankyně Kateřina Konečná a trapný zlomek krajských zastupitelů oproti prostě dřívějšku. Marnost, nadmarnost, jsme si říkali, pro boha, tou proměnou na vlečňák parlamentního klubu vyženete nakonec tu stranu i z toho parlamentu. To nechtěli slyšet, že to bylo, byly urážky, které jsme museli poslouchat a tak dále. Dopadlo to, jak to dopadlo. Teď jsme na křižovatce, kdy se buď podaří to polít živou, nebo nepodaří. Pokud se to nepodaří, po České republice nepomůže ani náhodou. Ani náhodou. Takže žádná jiná strana tohoto typu, která nepolíbila panský prsten, nemá žádné závazky vůči tomuhle systému, má tedy ruce volné, aby nahlížela pod jeho povrch, aby odhalovala, co se odehrává v anatomii toho kapitalismu. Já si jednu myšlenku, která je v tom mém interview. Nikdo ji zatím nikde nevyslovil takhle, já jsem to zahustil, zhutnil. Kapitalismus nebyl nikdy libidumil, ale byly doby, kdy kapitál vydělával na produkci a prodeji zboží a služeb, které někdo opravdu potřeboval. Když se mu to nedařilo, tak krize a tak dále. Dneska ty elity, takzvané ty špičky, ta horní patra, která ovládají všechno ostatní, ta finanční oligarchie, jak tomu říkal Lenin, a před ním už jistý Louis Brandeis, člověk, který napsal 2 roky před Leninem jeho známým spisem Imperialismus jako nejvyšší stádium kapitalismu, napsal knihu, která se jmenuje Peníze jiných lidí a jak s nimi nakládají bankéři v českém překladu. A tam je poprvé pojem finanční oligarchie, tak mimochodem, jo? U Louise Brandeise. To je člověk, který nebyl žádný marxistou. Zhruba 2 roky na to, co napsal tuhle knížku, tak se stal členem nejvyššího soudu USA a v této roli tam seděl asi do 30. let. No, strašně dlouho. Jenom maličkost. Uvádí se, že byl prvním židovským členem nejvyššího soudu USA, což dobře se to uvádí. A jsem si skočil do myšlenky.
1: Finanční oligarchie.
0: Tato finanční oligarchie, co ona, čím ona se jako zabývá? No, kšeftuje na finančních trzích, dělá deriváty, dělá ty letadla, prostě, jak se tomu všemu říká, kde se zbíhají reálné hodnoty v průmyslu a tak dále. Oni sami žádné reálné hodnoty nevytvářejí vůbec. Třískají těžké prachy z různých švindlů a hrátek prostě na finančních trzích. Všechno ostatní, všechno riziko podnikání odstrkují od sebe. A takže oni vkládají, oni vydělávají stále, ta nejvyšší patra světového kapitálu vydělávají na tom, co kdo ve finále vůbec nikdo nepotřebuje. Ani trochu. No a vrcholem toho je celá vlna Green Dealu a emisních povolek na kšeft a větráku a soláru a zdaleka nejenom těch prostě zhovadilostí. To přeci nikdo nepotřebuje. A taky ruka trhu, ta svatá prostě za kapitalismu, by v životě nikomu nepřihrála jako sama o sobě větráky, soláry a emisní povolenky. To ani náhodou, to musí někdo jiný udělat. Proč? No, aby zajistil privilegované vrstvě podnikatel kapitalistů gigantické kšefty, garantované státem, větráky, no dobře. To musí někdo zaplatit, že? Zaplatí to buď z ceny té energie, protože se dá jiný sazebník prostě cenový. Z těch solárů taky to víme, prostě, že dostali původně asi 14 Kč za kilowattu a tak dále a tak dále. To někdo říká, že tržní ekonomika, no tržní na tom vůbec nic a říká, že to je nějaký socialismus. Ne, to je kšeft psychopatů, těch nejbohatších grázlů, který vedou válku prostě hybridní proti nám všem na projektech, které by v životě nikdo z nás s tím nesouhlasil a tak dále. Oni to dělají proti naší vůli, proti našim zájmům, ale nějaká Urzula to odsouhlasí, že to je jako záchrana přírody a tedy a tedy. Ono to dokonce decimuje tu přírodu. Co je, kde se vzalo tak strašné sucho tady? No tak mimo jiné z těch větráků a z těch solárů. Dneska se to někdo bojí říct nahlas. K nám převažující směr větru prostě ze západu a tam to ohřívá prostě ten vzduch, ty soláry a ty větráky to vysušují, takže je tady velké sucho. Jo? A může to dospět tak daleko, že tohle perverze, jo? Na kterou by nepřišel ani Hitler, popravdě řečeno, že si zničí energetický zázemí svoje vlastní, ohrozí ve finále i stabilní zdroje energie. Jako Temelín a Dukovany potřebují určitá kvanta vody na chlazení svého provozu. No to, co teče teďko Vltavou, tak pokud to bude trvat ještě nějaký čas, tak se může stát, že ten Temelín budou muset odpojit. To je strašný. Takhle zvrhlí to jenom, aby parta grázlů mohla vydělávat prachy, nemusí do žádné konkurence, nemusí se vůbec ptát, jestli nějaký spotřebitel to chce nebo nechce. Oni to prostě vnutějí, jak si rozhodnutím vlády a Evropské komise a kde koho, a pak rejžujou těžký prachy z něčeho, co nikdo nepotřebuje a co normální lidi, kdyby se jich zeptali, jak to nechtějí. Všimněte si, jak vnucujou i ty větráky těm obcím. Jo? V podstatě rozhodli někde, jsou akcelerační zóny a vlastně ty obce se ani nemají jako vyjádřit moc a tak dále. Tak o tom to prostě, no jestli strana, která říká, že rozumí kapitalismu a tak dále, tohle vůbec nedělá, no tak se nedivme, no tak to budou povídat i v těch příčovech to samý do kolečka a budou si říkat, že to jako, ale nevyřeší vůbec nic, absolutně nic. Ani lidem neodevřou oči. Pak to potom lidem říkají to, co ty lidi v podstatě vědí bez nich. Vyzývá to asi hloupě, říkám to jako člověk, který je kritický k tomu, co se jako neděje, ale jsem přesvědčen, že to je strašně důležité a moc hodin už toho nechám.
1: Dobývání renty, že to je ten odborný výraz na to a to se tady děje ve velkým a díky tomu ty nejbohatší ještě víc bohatnou a my to máme platit. Přátelé, děkujeme moc, přejeme vám krásnou dobrou noc, díky za vaše příspěvky, za to, že jste s námi, za lajky, které dáváte a ještě určitě dáte, než půjdeme spát. Díky, prostě jste úžasný. Tak, zítra od 6 Jan Campbell, v 8 je tady, a kdybyste mě zabili, tak teď si nespomenu. Jo, paní Vítová s Mirkem Suchopárem, takže máte se na co těšit. Dejte si odběr, dejte si zvoneček, aby vás jste upozorněn na další videa. Další část příčov by se měla rozjet už teď, nebo možná už běží, takže doporučuji vám, který se nechce spát, zůstaňte ještě s náma a uvidíte, že to bude zajímavý. Ne, jinak, kořeny slovanství. Tak, to je pořad, který bude hned po skončení, vám tam naskočí. Tak jo.
0: A to bude Michal Téra?
1: Ne, to je pan Ježíši Kriste, teď jsi mě dostal. Jak se jmenuje? Šéf slovanského hnutí tady Opatřil.
0: A Opatřil.
1: Pan Opatřil.
0: Já musím někde o Téru sehnat, to pro nás bude velký úlovek. To je velmi moudrý člověk, vzdělaný.
1: Tak jo. Přátelé, dobrou noc. Díky za všechno. Ahoj.
0: Ahoj.
1: Jo, a až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Tam přece víte.
0: Tak jo.

kouzelnou píšťalkou si chodí světem, možná jen tak, aby dal bonbon dětem. Kdo pak to je, kdo se tu proplétá věky, aby se čas od času pročistily řeky? Svět si nosí jenom v polívkový lžíci a živou vodou

dopředu couvá. Taková pravidla má ďáblova smlouva, lidem nic neříká. Cesta kouzelníka. Až se tu staví, pozdravit známe, možná ho vůbec nepoznáme, a tak půjde dál, kdo nám ho dal, ho zase vzal.

feel good.

Táta byl kulak, máma selka a strejda šéfem ve Zlíně. Ségra chtěla být učitelka a teď má šestovek hrubýho v kantýně.

chleba je dražší nežli pivo. A dobrá voda, to je věc. Některé stromy rostou křivo, ale všechny skončí jako židle nakonec.

zvu na pódium první své hosty. Uvedu je krátkou veršovánkou, kterou jsem vymyslel. Do Karvine, druhá droga, po té droze běží doga. Za tom

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

přes haličské pláně, vane vítr zlý, to málo, co jsme měli, nám vody sebrali, jako tažní ptáci, jako rolísy, letíme nad zemí, dva modré dopisy. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam budeme se zítra ráno brát. Farář v kostele nás sváže na věky, věnec tamarišku pak hodí do řeky, voda popluje zpátky do moře.

kamení, dubovými prkny on bude roubený, aby každý věděl, že jsem tě měl rád, postavím ho pevný, na věky bude stát. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam zítra budeme se lát.

0: je spustit živý vysílání, vůbec nechápeme proč. Dávám tady teď ještě druhý telefon, Jindra se pokusí ještě jednou připojit, jestli ho to sem pustí. Ale my se prostě navzájem neslyšíme a já na druhém telefonu mě nejde dát vysílání, prostě to tam nejde dát, já sem nemůžu. Teď. Tak. Slyšíme se?
1: Já
0: Perfektní. Paráda. Takže přátelé, omlouvám se, ale už jsem, jako já si vždycky myslím, že oni už mě nemůžou ničím překvapit, jo, ale chyba lávky,
1: Povedlo se.
0: povedlo se opět, takže ještě jednou, kamaráde, tě moc zdravím. Jinak my jsme se s Jindrou zrovna bavili o jeho precizním vystoupení dneska na Primě, protože musím říct si, že to bylo opravdu, to byl teda nářez. Už jsem zažil jako ledacos, ale hloupost dnešních dvou tvých oponentů, to jsem nezažil. Jak se jinak máš, kamaráde?
1: No pracovně, tak zítra začíná sněmovna, dneska neděle byla extrémně náročná, protože to vlastně v ráno staneš, jedeš na primu, odesíláš to, jedeš domů, uděláš nějakou práci a už máš živý vysílání a pak teď s tebou, takže dneska to byla hodně pracovní neděle, no.
0: Já se koukal, že i ty jsi měl vysílání, to vždycky sleduje strašná spousta lidí. A za tu dobu, co jsme se neviděli, protože my se teď v srpnu vidíme poprvé a my jsme vždycky slíbili, že aspoň jedno to vysílání měsíčně musíme stihnout. Stíháme dvě, tohle je desáté vysílání tento rok, takže vychází to na dvě vysílání v průměru na měsíc nebo jeden a půl, ale uvidíme, jestli stihneme ještě to druhé do konce srpna, protože ten program je opravdu nabitý. Každopádně, já jsem si myslel, okurková sezóna, viď, nic se nebude dít a pohoda, vy si uděláte v klidu dovču. Nemáme tady dovolenou tak dlouho jako v Německu, 6 týdnů, tam mají vládní představitelé 6 týdnů dovolené, neuvěřitelné naprosto, kancléř Merz je opravdu jako teflonový dom. Ale tady chudák pan premiér ani ten týden nemohl mít, protože tady zase se dělají, že umělé aféry, házíte jogurtama a tak.
1: Ne, tak to je bohužel styl dnešní politiky a on totiž vyhovuje tenhle ten styl právě ty protistraně, protože jakmile vlastně neřešíš věcnou strategii, koncepci, jakým způsobem jako ty témata, které skutečně jako jsou prospěšný nebo mají vliv na život lidí, a řešíš prostě to, jestli někdo házel jogurty nebo někdo boural někde na křižovatce, nebo prostě cokoliv, tak v podstatě pak už to je na úplně emocionální bázi, jo. Volit ty správně. Ty jsi to přepínal asi na jiný telefon.
0: Je tohle to možný?
1: Ale já tě slyším, vidím.
0: Já tohle to není.
1: Vidíš?
0: Tohle Jindro, tohle už fakt jako není normální. Já se tady přihlásím do našeho chatu a ono mě to přepne na živý vysílání na druhém telefonu.
1: No, tak to je nádhera, jak to pracuje, vidíš to.
0: Počkej, já to udělám jinak.
1: A slyšíš mě?

0: Tak.
1: Já tě slyším.
0: Já tě taky slyším, ale nemám slov normálně už.
1: Takže jenom to dokončím, že v podstatě oni chtějí, aby ta politika byla o tom, jako volte ty správný a ne ty špatný. Jo? Že já jsem to dneska říkal na té primě, prostě s čím kandidoval Petr Pavel, no s tím, že bude vypadat dobře na známkách. To je jako jediný jeho volební program, že bude jezdit na motorce a fotit na Le Mans. A v podstatě ta politika se totálně vyprázdnila. To, když se podíváš na tu debatu, tak oni vlastně nemají, oni když si všimneš, tak za 50 minut, co ta debata trvala, tak z její strany nepadl jeden věcný argument, jedno konkrétní číslo, jedno řešení, jak pro ty lidi udělat jako lepší život. A furt tam jako jedou dokola vysoký deficit a

0: A zadlužujeme se a budou to platit naše děti a musíme přes 2% zbrojit a musíme odstrašovat Rusko a vy dostanete SMS-ku od Putina, jak jste tady byl dobrý. Víš, že jako úplný bláboli, který vlastně nemají pro život, reálný život lidí absolutně žádný význam. A teď prostě já se tam snažím jako argumentovat číslama, že to, kam vyletěly ty emisní povolenky, jak je to úplně neférový, že jo, to je věc, kterou tady téměř mainstreamové média nezmiňují. Byl to jeden článek na Seznamu, což mě teda překvapuje, že to napsali, ale napsali. Že my prostě platíme za emisní povolenky na jednoho člověka 30x víc než Švédsko a 17x víc než Německo. Takže průměrný Němec zaplatí za emisní povolenky zhruba 400 korun ročně. Náš člověk, náš občan České republiky 7 tisíc. Hodně 400, necelý, a my 7 tisíc. A tříčlenná rodina 21 tisíc, to je včetně prostě dětí jako jenců. A má to přímý dopad na HDP 100 miliard korun, nepřímý dopad v řádech stovek miliard korun, protože se tady nedá podnikat s takovouhle cenou jako elektřiny. A místo toho, aby my jsme řešili tuhle podstatnou věc, jak prostě zrušit tenhle okrádací schéma, když jako můžeš pracovat, představ si, že pracuješ a každý měsíc vyděláš 100 tisíc korun. A každý měsíc si tam přijde zloděj a 70 tisíc ti z toho ukradne. No tak to jako nezbohatneš. Jo. To, a můžeš pracovat sebe víc a prostě nezbohatneš. A tohle je současná Evropská unie. My nemůžeme už jako se tady dívat na to, jestli škrtneme miliardu zemědělcům a 2 miliardy důchodcům, tak jak to dělali oni. My prostě musíme jít úplně do podstaty věci. A to jsou opravdu tyhle vydírací, okrádací taktiky Evropské unie. A to, že nám utíká tady 1 bilion korun z téhle republiky každý rok, to je výsledek naší práce a ten odejde pryč. A my z něj nemáme nic. Jo.
1: Ano.
0: Já jsem to dneska dvakrát zopakoval na té primě. Google daní v České republice, jejich přiznání daňový zaplatili 18,1 milionů korun. Google. Rozumíš mi? Který vydělávají miliardy, tak zaplatí 18,1 milionů korun.
1: Koukal jsi na Apple?
0: Ne, nedíval jsem se na Apple.
1: Tak já ti řeknu Apple. Normálně já jsem se chechtal, až jsem se za břicho popadal. Přátelé, jenom pro vaši představu, já znám dva lidi, dva kluky, jednomu je 25, jednomu je 24. Oba dva dělají jenom to, že přeprodávají telefony od Apple a takové ty základy, já nevím, iPody, iPady a tak. Takže úplně takový to běžný zboží. Oba dva ty kluci jsou milionáři v eurech. V eurech, jo? A to jsou dva kluci, který znám. To je nic, to je jako dva kluci z Prahy. Jeden je z jedné části a druhý z druhé části. Možná je znáte, jen tady nebudu dělat reklamu, protože s některými můžete mít špatné zkušenosti, s některými dobré, o tom to není. Ale já, ta pointa. Ten Apple tady dal 170 milionů korun. 170 milionů korun na dani z příjmu. To není ani výsměch, protože Jindra dal správně porovnání, co se týče Google v Irsku. A když tak mě oprav, ale na přepočet českých korun se bavíme o přes 100 miliard, je to tak?
0: Ano, ano, ano.
1: Jo?
0: Protože oni tam daní 12,5%. Že? A to je to, co já říkám tady, pojďme udělat nízký daně, ale pojďme udělat digitální daň. Prostě ať všechny tyhle eBay, Alibaby, já nevím, co tady všechno je, tak ať ty peníze musí zdanit tady, třeba prostě pár procentama, jo? Ale z obratu. Prostě je žádný to, že si přefakturovávají peníze a že prostě jakoby dělají, že tady nic nevydělávají. Ať je to prostě z obratu. Když dáš nějaký jako drobný procento z obratu, klidně 1%, to my máme v programu na banky. My jsme to počítali. Banky, kdyby dali 1%, tam to není z obratu, ale z objemu aktiv, tak je to přes 80 miliard korun. Přes 80 miliard korun do našeho rozpočtu. A to je prostě, tady už nejde přece dál brát peníze z kapes těch obyčejných lidí. Oni nemají kde brát. Tady banky vydělávají 100 miliardy, zbrojaři vydělávají 100 miliardy, právě tyhle prodejci různých spotřebního zboží, potravinový řetězce vydělávají 100 miliardy. A my, a daní tady úplně směšný peníze. Směšný peníze, který prostě vůbec neodpovídají jejich ziskům. A ta předchozí vláda dělala neustále jenom to, že zvyšovala daně lidem, obyčejným lidem tady. Že? Takže jim zvýšila daň z nemovitostí, snížila valorizaci důchodů, zrušila školkovný, zrušila slevu na manžela. To jim šlo jako fantasticky sbírat peníze z kapes lidí. Takže vlastně oni potom, když to sečteš, tak každému občanovi tyhle země sebrali několik jako desítek tisíc korun ročně z kapsy. Ano. A nechají tady, aby Google platil 18 milionů a Apple 178. Tak to je k smíchu přece. My musíme začít umět daně tyhle ty velké korporace. Tam nám ty peníze utíkají. A ne to tady sbírat lidem, kteří si vydělají 30 tisíc měsíčně, tak jim ještě naložit víc, aby nám dali o dalších 500 korun víc měsíčně jako z jejich mzdy. To prostě nejde. Nebo dokonce jako z jejich pozemku nebo z jejich domu, které někde zdědili po svých rodičích. Absolutně nejde. Takže tohle je filozofie, nová filozofie, a s tou my musíme prostě přijít, jako zrušit tyhle okrádací mechanismy a zdanit peníze zahraničních korporací, které odcházejí z České republiky.
1: Přesně tak, jo. Oni si to vtáhnou do těch mateřských společností, tady to úplně odsávají, a já si vzpomínám, když jsme se spolu třeba bavili poprvé někdy před 5 lety, 6 lety, tak jsme se bavili o tom, že ty dividendy jsou někde kolem 120, 140 miliard. No kolik je to dneska?
0: No ale právě problém je v tom, že proto jako já nechci daň z dividendy, protože oni si tu dividendu umějí samozřejmě snížit uměle. Jo. Já si daň z toho obratu, případně u banky z objemu aktiv, protože z toho neutečeš. Jo. Z obratu neutečeš. Z objemu aktiv u banky neutečeš. Z dividendy, to oni právě dělají ty vnitropodnikové fakturace, že prostě Google Ireland, teda Google Irsko, nafakturuje Google Česká republika za nějaké služby a oni si to vyvedou přes tu fakturu a nezaplatí tady ani korunu daně. Prostě si vytvoří umělej náklad. To znamená, nemůže to být daň ze zisku ani daň z dividendy. To z toho utečou. Musí to být daň z obratu nebo v případě bank daň z objemu aktiv.
1: Ne, jako dát tohle to celý dohromady, to bude obrovský problém.
0: A ono by to nebyl lidé. On by to nebyl takový problém, jo? To je jenom o vůli. To je jenom o tom, že tyhle ty velký korporáty a banky, ale i různý lobbysti si platí ty politické strany a platí si média. A samozřejmě si je platí právě proto, aby jim tyhle daně nikdy nezavedly. A dokud jako lidi tuhle hru budou hrát, že budou volit ty správný, jo, ty, co stojí na té správné straně a ne nás extrémisty, dezoláty a dezinformátory, tak do té doby prostě se nemůže pohnout ale vůbec nic.
1: No já jsem se jako napříč tím politickým spektrem, jo, to znamená, na tohle by měla být schoda 200. Nejenom.
0: Ale to nikdy nebude. To nikdy nebude, protože spousta těch lidí. Jako to je přece jako ten matrix, ve kterým žijeme. Jo? Ty máš pár rodin, které tady ovládají naprosto drtivou většinu majetku na tomhle světě. A stejně tak tyhle lidi mají banky, mají sdělovací prostředky, mají obrovský média, mají všechno. A oni prostě vytvářejí nějaký svět, dávají těm lidem nějakou informace, propagandu a každý den jim říkají, no nemůžete volit tyhle ty dezoláty, to je úplně. Ty jsou nezodpovědný, ty jsou špatný, to je úplně blbě. A pak, když se to někde prolomí, třeba v té Argentíně, jo, a zvolej si to Milleje, tak najednou všichni vidějí, že to jde dělat jinak. Že jde osekat náklady státu na minimum, naprosto snížit byrokracii, otevřít to podnikatelské prostředí a najednou ta Argentína jede. A když jsem se teď díval na žebříček zemí, kde byl průzkum jako procenta lidí, kteří si jsou přesvědčeni, že jejich země směřuje správným směrem, tak Argentina je v top 10. Jo, najednou ty lidi prostě chápou, že to takhle jde, ale my prostě žijeme v tom Matrixu a dokud si ty lidi neuvědomějí, že jsou součástí toho Matrixu a že to, co jim říkají ty noviny a ty weby, že to je fakticky jenom propaganda, masmediální propaganda, která je má motivovat k tomu, aby volili zase ty, kteří jako je budou obírat, aby si volili svoje vlastní otrokáře a svoje vlastní zloděje, tak do té doby prostě se nepohneme z místa. Ty lidi si to musí sami sobě uvědomit.
1: Co s tím?
0: No, je to jednoduché. Musíme každý z nás samozřejmě pracovat na tom, aby se to dostalo k co největšímu počtu lidí. A ono jako musí nám trošku pomoct i objektivně ten čas. Jo. Když se třeba podíváš na Německo, na AfD, Tak AFD byla strana, která tam dlouhodobě existovala, byla prostě jak my, že jo, náckové, extrémisti, já nevím, co ještě. No ale v momentě, kdy to Německo se začalo dostávat do velkých potíží z hlediska bezpečnosti a ekonomiky, tak najednou AFD je tam dneska nejsilnější strana, v některých spolkových zemí má přes 40%. To znamená, jak bych to řekl jednoduše, dokud si na tu plotnu nešáhneš a nespálíš se, tak ti nikdo nevysvětlí, jako že je horká. Jo. To je jak u těch dětí. My relativně se máme pořád ještě dost dobře a bojíme se a u těch voleb vždycky jdeme na jistotu. Jo. To je jako volba na jistotu. Hlavně, aby jsme jako nešli do nějakého opravdu jako zásadního řešení, tak radši jdeme na tu jistotu, protože ty média nás k tomu vedou. A je to o tom, že se musí sejít čas, objektivní okolnosti, ale zároveň, že musíme všichni my přesvědčovat lidi v našem okolí, že tohle je prostě ta správná cesta a že už nejde dál se nechat okrádat. A věř mi, že ten čas nám jde naproti, protože až na lidi spadne ETS 2, EPBD 4, až se tady jako naplno projeví ukrajinská migrace, tak pak jako ono se to jako těm lidem rychle rozleží. Já jsem tenhle týden dával na Facebook dopis majitelů zubní ordinace a oni mě napsali krásný e-mail. Bylo to potom, co jsem dával ten dopis té zdravotní sestry. A oni mi napsali, jak když začala válka na Ukrajině, že ve svým, jakoby na svých chalupě ubytovali zdarma Ukrajince.
1: Teď prostě poslouchejte, přátelé, že... promiň. Teď poslouchejte Jindru, co říká, tomu nebudete věřit.
0: Dávali na ně prostě peníze na sbírky a tak dále. A do té zubní ordinace si vzali Ukrajinku. A protože potřebovala aprobaci, tak jí dali asi 6 týdnů, abych teď kecal, 6 nebo 7 týdnů pracovní volna, aby si mohla, placený volna, aby si mohla aprobovat. Takže jí platili 70 tisíc korun čistýho měsíčně, když ona tam nechodila a jenom si dělala aprobaci. A když se po ní vrátila a složila jí, tak řekla, já jsem z toho unavená, já potřebuji dovolenou. A oni řekli, no teď ne, teď to nejde, my máme plný kalendář, my jsme tady prostě čekali, až tu aprobaci doděláte, abyste mohla tady začít pracovat. A ona normálně šla na policii a s rozcuchanýma sama to řekla, že napadli, že ji okradli, jo, tyhle ty lidi v té ordinaci. A vyústilo to v to, že ty policajti reálně prostě zahájili úkony v trestním řízení. Udělali jim domovní prohlídku. Děti, jejich děti seděli na ulici, zatímco prostě policajti jim probíjeli barák. A dneska jim hrozí 2 až 8 let natvrdo. Za to, že ty Ukrajince pomohli. To je prostě, to je něco neskutečného. A tyhle lidi mě prostě napsali krásný e-mail a psali, no my jsme ze začátku jako pane Rajko moc vás nemuseli. Ale teď jako po té osobní zkušenosti už jsme jako pochopili, kde je pravda. A opravdu hrozně milý mail, evidentně strašně milí lidi, hodní lidi, mají svýho právníka, já jsem samozřejmě okamžitě nabídnu, že rád pomůžu a tak dále. Tohle, Vojto, tohle bych měl dotáhnout až do parlamentu a k ministrovi, tak prostě nenechám, aby těm lidem bylo jako ublíženo tímhletím způsobem. Ale představ si, že ty prostě pomáháš, nabídneš tu ruku a oni prostě ukosnou. Dobře, peklem se ti odmění.
1: Ne, tak je to
0: schodíček na chodíček. A z dobrý. A jasně, dvačina. A ty lidi, těch lidí, kteří tímhle tím způsobem nezištně pomáhali, protože opravdu jsou hodní, jo, to, já jim to vůbec nevyčítám. Já je obdivuju, jo, že to jsou prostě nezištní, solidární lidi, kteří chtěli pomoct jako člověku v nouzi. Jenom oni nevěděli, co je čeká. Oni prostě nikdy s tím neměli zkušenost, co jsou tyhle ty prostě ekonomický migranti záč, který sem chodí. Jo? Takže najednou se spálili o tu plotnu a teď už jako pochopili, že to je trošku jinak a vidějí ty komentáře, které jsou povětšinou podpůrný. A takhle se bude dál, ty lidi budou zažívat tu zkušenost každý jeden den a čím dál tím víc lidí jako na to přijde, že to, co jako říká tady Reichl a Spol a Turek a všichni, takže to není jako nějaký extremismus nebo výmysl, to je jenom syrová pravda bez příkras. Já jsem vždycky člověk, který měl celý svůj život postavený, že si říkáme i s manželkou a všude syrovou pravdu, tak, jak to je. A v momentě, kdy cokoliv si maluješ na růžovo, tak nemůžeš dopadnout dobře. Já myslím, že to ty lidi začínají chápat, ale musíme pracovat dál pořád.
1: Ne, je to přesně to, co já jsem říkal v sobotu na kávě, je to jedna z nejsledovanějších káv, když měla přes 30 minut, kde jsem vysvětloval tu obrovskou lež. Určitě si četl ten článek o tom, jak se nám teď ty ekonomičtí migranti vyplatí, jak tady bez nich zkrachujeme, jak je jich tady 22%, což je asi tak jediná pravdivá informace, a jak vlastně díky nim udržujeme důchodový systém. A já jsem to samozřejmě rozebral jako ekonom úplně na atomy. A lidi to berou, sdílejí to, já jsem za to moc rád, protože tohle je opravdu důležité, nenasazovat nikomu psí hlavu a na druhé straně říkat ty věci tak, jak opravdu jsou a nehrát si tu ani navíc, ani na míň, jo. Ale tvrdit, že náš důchodový systém je založen na cizincích a nejvíce teď na Ukrajincích, je prostě naprostá hloupost. Ten důchodový systém byl několikrát rozkraden v minulosti, několika vládami, s tím, že pokud se nemýlím, tak Topolánek tam vzal asi 63 miliard nebo 66 miliard a řekli, že to vrátí v roce 2006. Od té doby nevím, kdo si z toho ještě uloupil, ale tento rok, když tak mě doplň, protože ty čísla máš přesnější, tento rok to mělo být v plusu 20 miliard, ale vypadá to, že to bude v plusu v uvozovkách jenom 10 miliard. Co se tam mění? Jaká tam je změna? Protože já jsem koukal, že i ta valorizace bude v přepočtu nejnižší za posledních 10 let od 1. ledna.
0: Je to tak, já osobně si myslím, že v současné době to jsou vždycky nějaké modely, které prostě počítáš a potom ta realita logicky ti ty čísla jako zpřesní. Jo? To je prostě daná věc, že vždycky, když máš nějaký odhad, jo, tak děláš odhad třeba HDP, podle toho počítáš příjmy do státního rozpočtu. A logicky samozřejmě nemůžeš nikdy jakoby přesně trefit to, jak to ve skutečnosti bude. Vždycky je to jenom odhad. Ale prostě princip je takový, že ta valorizace z mýho pohledu tím, jak byla snížena tu vladu, tak pořád vlastně nestíhá to tempo ty inflace, kterou tady ta předchozí vláda způsobila díky cenám energií. To jest, my v tuhletu chvíli potřebujeme jako zásadní opravdu důchodovou reformu. Oni žádnou důchodovou reformu neudělali. Oni říkali, my jsme udělali důchodovou reformu, neudělali. Oni zvedli věk odchodu do důchodu. Jedna parametrická změna, to není reforma. Ty potřebuješ a nutně budeš potřebovat, nevyhneš se tomu, dofinancovat ten systém, protože prostě se nám rodí má. To znamená, čím dál tím lidí v produktivním věku bude živit, čím dál lidí v důchodovém věku. To je prostě demografický trend, se kterým nehneš. A tím pádem je nezbytný dofinancovat ten systém z externích zdrojů. A tam právě my máme tu čtyřpilířovou reformu, kde jsou první dva pilíře, které jsou v současné době existující, to znamená ten průběhový systém a soukromý spoření. A další dva pilíře jsou solidární systém, to znamená, že 3% body ze mzdy nebo z daní, takhle by byl přesně 3% body z daní tvých dětí, ti půjdou na důchod, budou přímo asignovaný, určený na tvůj důchod. Takže když budeš mít šikovný, dobře vydělávající děti, tak budeš mít hodně dobrý důchod. A čtvrtý pilíř, ten hlavní, je důchodová pojišťovna, do které by se vložily státní majetky a to, co by vydělávali, tak by se investovalo do zabezpečených cenných papírů, jako jsou státní dluhopisy a podobné věci, aby prostě ten čtvrtý pilíř, který bude vydělávat, to, co mají Němci. Němci mají 16 důchodových pojišťoven, jo, různé. Já myslím, že my nepotřebujeme 16, že je prostě jenom potřeba, aby jsme neměli jenom ten průběhový systém, protože Němci dělají to, že oni vlastně nastřádají ty peníze do té důchodové pojišťovny a investují. Představ si ty peníze, co tenkrát se ukradly za tyto lampové vlády. Kdyby se tehdy investovali do zlata, kdyby se tehdy investovali do nějakých jako dluhopisů státních, no tak dneska z toho není, já nevím, 60 miliard. Jo. Dneska z toho je prostě 600 miliard za tu dobu. A tyhle peníze potom můžeš rozdělovat na ty důchody. To znamená, Němci vlastně, když dávají peníze do těch důchodových fondů, tak to oni si kupují ty emisní povolenky. Oni si kupují prostě ty další cenné papíry, zajištěné cenné papíry, investují tady jako do různých Nasdaqů a PXů a tak dále a tak dále. A samozřejmě ty peníze jim vydělávají. To znamená, ten průběhový systém je nalej, vylej. Jo? Ale tohleto je to, že dáš peníze, zainvestuješ je a oni se ti zhodnotějí v času. A to je právě to, co my musíme tady udělat. A ten vklad toho státního majetku za mě je naprosto správný, protože podle mého názoru je nezbytný, aby ten státní majetek, který je obrovský, tak aby prostě dofinancoval právě ten důchodový systém a ne, aby se z něj rozkrádalo zase horem dole.
1: Jenom, přátelé, abyste měli představu, co tady taky žije za lidi. Já jsem před chvílí sdílel článek asi před 2 hodinami. Já vám tady něco přečtu, to bude žendro koukat, jo. Kdyby měli důchodci trochu slušnosti, přenechali by své bydlení mladým a šli do domova, říká Nikola, 26. Přijde mi úplně absurdní, že důchodce má 4 volné pokoje a mladí nemají kam dát dítě. 26-letá Nikola sama řeší, jak si při dnešních cenách bydlení vůbec splnit své představy o rodině a vlastním domově. Velké domy starších lidí v ní proto vyvolávají pocit nespravedlnosti. Podělila se s námi o svůj úhel pohledu Nikola.
0: No. To je v podstatě definice bolševismu, no.
1: To je holička
0: naprosto. Naprosto neskutečný, jo. No jasně, jo, že Piráti jsou neomarxisti, že jo, to dneska jako když se někomu nadává do komunistů, no, tak největší neomarxisti, kteří jsou v téhle zemi, jsou samozřejmě Piráti, že jo, to by všechno nejradši skonfiskovali a dali jako na společnou kupu a z ní rozdělovali samozřejmě těm správným. Já musím říct, že mě nejvíc pobavil teď to video, nevím, jestli jsi viděl s tím Hlaváčkem, s tím kandidátem stanu na primátora. Neviděl jsi to? No, jak tam přišel
1: povídej, za ním? Povídej, protože mě napadlo teď na jiný video zase. No.
0: Jo, a on tam přišel za ním a říká, pane Hlaváčku, vy říkáte, že tady lidi jako z Prahy, z centra Prahy nemusí mít auto. A říká, no, nemusí, no. On říká, a vy auto máte? On říká, no mám. On říká, kde parkujete? No v garáži a na řádně zaplaceným na modrý zóně. A on říká, no a z jaký Prahy jste? No, z Prahy 1. Tak on říká, a půjdete příkladem? Tak jděte příkladem a první to auto prodejte. A on nevěděl vůbec, na co to má říct a začal říkat, no to je porušení všech etických kodexů, nevím, proč to berete do takové osobní roviny. Oni jsou mistři světa v tom, jak ti jako diktujou způsob života, ale sami v životě na něj nepřistoupí. Jo. To je přesně ta Evropská unie, teď jsem to říkal v živém vysílání. Prostě Ursula von der Leyen vypne klimatizaci, ale jenom do 7. patra. Od 8. nahoru, kde je ona, ty kamarádi ji nechá běžet. Všichni musí jít elektrickýma autama, ale eurounici ne, protože ze Strasburgu do Bruselu nepřejedou. Bez nabití. To je to farizejství, který oni
1: mají. To je nic.
0: Já jsem se tak hechtal, když jsem viděl toho Hlaváčka. Tak on říká, no já mám. A on říká, no tak počkejte, když říkáte, že teda lidi na Praze jedna, že by se měli zbavit těch aut, že by jako neměl mi každý to auto. Půjdete příkladem. Vůbec toho normálně. To prostě jsem viděl, jak to přesně dostal toho farizeje, který jako všem diktuje, že by neměl mít auto, ale sama podle mě dvě.
1: Ale to jako s těma autama, já vás jenom tady doplním takovou informaci, aby, dobře, myslím si, že s tím lidi mají zkušenosti. V každém městě to je tak, že když máte jedno auto, tak někde seženete parkování, máte to víceméně zadačo, nebo máte svůj garáž, někde místo u baráku a za to neplatíte, jo. Nebavím se o Praze, jo, bavím se prostě jako, ale nebo třeba o Brně, nebo Plzeň třeba. A potom, když jste teda v těch větších městech a máte to druhé auto, tak za něj platíte. A za to se dneska platí už i v malých městech, to pozor. Jo, tady, když chcete zaparkovat v určitých místech v Krumově a máte druhé auto, tak vás to prostě něco stojí. Není to něco, co by vás zrujnovalo. Je to třeba 1600, 1800. Ne, jako pozor, nezaručuje vám toto místo. Jenom, že tam můžete zaparkovat. Jasně. Jo? Tak. A v Praze, třeba Praha 10, pokud se nemýlím, tak má 10 000. Za to druhý auto. A taky vám to nezaručuje, že zaparkujete na té modré zóně. Ale prostě dáte 10 000 do toho rozpočtu. A všichni ti kandidáti, co tam jsou, vyjma Portlíka, ano, a nevím, tam ještě myslím, že motoristé tam vůbec nejsou, že ty nakonec nepostavili nikoho, tak ti říkají, že by to strojnásobili. To je úplně jako neuvěřitelný. A já dám teďkon příklad, odkud totiž přijde to je zákon padajícího hovna, jo. To všichni známe, že jo, ten, kdo byl na vojně, to zná dvakrát tolik. A šéfka frakce zelených v europarlamentu, takže zhruba třetí největší zvíře, co tam sedí, jo. Máte předsedkyni Evropské komise, máte předsedu nejsilnější frakce, jsou lidovci, A třetí je tato zelená fanatička. Se nechala natočit, jak je blbá. Jako vemte si, jak jsou blbí ty lidi. Jo. Nechala se natočit, jak jede na kole s kuframa, jo, jako na dovolenou. Klapka, nic, teďkon tam na Instagramu to je. A není to hoax, není to fake news, jo. No a jenomže si nevšimla, že jí sleduje ještě někdo jiný. No a sledoval jí někdo, myslím, z Renew, nebo podobný takovýhle nějaký frakce. A dotočil to video do konce. Ona přijela k 12-válcovýmu BMW. Jejího papa. Tam jí šofér vyšel ven, kolo takhle hodili do prdele s prominutím. On jí naložil, to není všechno, on jí, počkejte, to jako pointa přijde. On jí naložil ty kufry, odvezli jí na letiště, ona tam sedla do soukromého letadla svého papa a odletěla na zaoceánskou jachtu svého otce.
0: No, tak tam je nakonec nebyla, že jo? Jako... Ne, znovu říkám, to je ten neuvěřitelný farizejství, který tady je. Bohužel vládne v současné době Evropou. A já když vidím, že třeba my jsme dali návrh na zmrazení našich platů jako politiků a opozice říká, že proto nezvedne ruku, jo? Že oni prostě nechtějí zmrazit platy, prostě potřebují víc a víc a víc. Lidem by škrtali, lidem by sebrali, zemědělcům by sebrali, ale jako sobě ne, že to jako potřebují další peníze. Když vidíš prostě tu výši náhrad, že to, co, že jak si z toho stan udělal ten biznis, jo? Já jsem na to dával trestní oznámení, tak jsem zvědavý, co z toho bude. Ale prostě jako ty náhrady, to je úplně amorální. To je prostě úplně amorální. Jo? Já si nedovedu představit, že bych si nechal vyplácet cestovní, protože jsem zvolený za Moravskoslezský kraj, tak bych jako si nechal proplácet cestovní z Moravskoslezského kraje do Prahy. To bych se musel prostě sám přece pozrat, to vůbec nejde. Jako takhle. Jo, mám nárok tady na byt. Někdo mě říkal, nechceš být. Já říkám, no, já přece ne. Neudělám to, abych si vzal jako byt, nechal si zaplatit od státu a začal pronajímat někomu, když to je přece jako, to je tak ubohý, tak zoufalý, jo. Tak to pak, jak by se těm lidem mohl vůbec podívat do očí, jo. Takže, ale oni to prostě samozřejmě jdou do poslední koruny, jo. Co můžou si vyčerpat na těch náhradách, to si vyčerpáš. Paní Šebelová, to je v tom mistr světa.
1: Tak to je nejlepší. Jo, ta 3 640 000, tato povýšila na úplně novou úroveň, na tu nemá nikdo, a to teda musím říct, že jsem v té poslanecké sněmovně zažil ledacos, jo, ale tohle to teda, to je majstrštyk. A ta potom chodí a nejvíc kdáká, jo. A ještě se dostaneme k dalším tématům, kamaráde, co říkáš na hradního pána a jeho vystoupení u Československého rozhlasu?
0: Já jsem o tom napsal takový delší článek a moc děkuju lidem za to masivní sdílení a podporu. A teď jsem o tom mluvil i v tom živým přenosu u sebe. Prostě to je bizární. To si říká, že jsi v nějakým absurdním dramatu, že člověk, který fakticky 20 let po té davu o tom podíval z toho srpna 60, v roce 87, kdy prostě všichni viděli, o čem bylo. Tady píše, jak to bylo skvělý a jeho v tom utvrdila návštěva přátel ze Sovětského svazu a že ty kamarádi, co se mu posmívali, takže naopak o to ještě víc utvrzovalo v tom jeho názoru. Jo. A já, když jsem to hledal, protože jsem chtěl dát na to článek, tak já jsem si našel celý ten jeho životopis, který psal v tom roce 87. Protože my většinou známe tu jednu nebo dvě pasáže. No to si přečti celý. Fakt si to přečti celý, jak když si prostě vybíral manželku, tak aby byla jako, že si vybíral, aby byla prostě s hodným kádrovým profilem a že je velkým obdivovatelem Sovětského svazu a bude nadále prosazovat jeho myšlenky a že se samozřejmě potýká s některými nesprávnými názory ve vojenském mužstvu, ale že dokáže samozřejmě prosadit ty myšlenky té strany. No kamaráde, to je Dušan Jasánek, jako v tom nejlepším možném jako provedení. A tenhle člověk, kde 36 let po revoluci, se dojímat k rozhlasu nad těma oběťma, který ho schvaloval, že vlastně jako tady, rozumíš mi? Já říkám, já jsem to přirovnal, podle mě nejlepší přirovnání je, jak kdyby 36 let po roce 1945 přišel člen NSDAP a člověk, který usiloval o přijetí do Sicherdienst, do nacistické rozvědky, přišel do Lidic a začal tam říkat, jak je mu jako strašně líto, jak ty obyvatel tenkrát hrdině čelili tomu nacistickému režimu. To prostě, to se ti chce zvracet. Na to není vůbec jako co říct. To je absurdní na ento. A on tam je ještě, on má tu drzost, že je schopný tam přirovnat to, že vlastně tehdy přijeli tanky a vletěli tam lidi jako do budovy rozhlasu a přerušili vysílání vojáci s tím, že jako říká, dneska je taky ohrožena nezávislost médií. Jo. Pro boha jaká? Kdyby ta Česká televize zanikla zítra, tak se nestane z nezávislosti médiím vůbec nic. Máme tady Primu, máme Novu, máme sociální sítě, máme Seznam, máme iDnes. Jakože kdyby zanikla ČT, tak skončí demokracie. Ona tady nebyla před vznikem České televize demokracie. Já to jsem nevěděl, že Česká televize už tady byla za Sokrata. Jo. Že možná jo, teda, že už vysílala v tom starém Řecku, ale prostě oni tady dělají, jak kdyby bez České televize nebyla demokracie. Prostě demokracie tady byla dávno před Českou televizí a zcela jistě bude tady dávno po ní. Jo. A tohle prostě možná mohlo platit opravdu na začátku 90. let, kdy se tady sotva jako rozbíhala Nova, která byla opravdu jako, že vysílala filmy tehdy ještě za Vladimíra Železného a seriály Dallas a podobně, tak jde čas, tak prostě nedala ten žádný publicistiku, jo, byť pak začala dělat samozřejmě Na vlastní oči a další pořady. Ale dneska, za situace, kdy tady je CNN Prima News, která za daleko menší peníze dělá daleko kvalitnější službu, když tady máš prostě bambilion webů zpravodajských, na který můžeš jít po celém světě, tak představa, že jako když i kdyby ta Česká televize zanikla, jako že tady jde jenom o převedení pod financování státu, byť já prosazuji jiný model, jo, tohle je pro mě koaliční kompromis, já bych byl prostě pro dobrovolné koncesionářské poplatky, jednoznačně, to je podle mě absolutně nejlepší. Ať si ta Česká televize získá toho diváka sama. Jak se má tvářit ta Prima, kde musí bojovat o každého diváka, o každou reklamu, o každou korunu? Prostě přijde a Česká televize, oni řeknou, no my nemáme, ale my přece, aby jsme mohli plánovat, tak musíme vědět, kolik na to budeme mít peněz, musíme to mít zaručený. A já říkám, a to ta Prima Nova má? Jako, jo, teď prostě oni musí bojovat o každého diváka, musí odvádět kvalitní službu, aby se na ně dívalo co nejvíc lidí, aby díky tomu dostali reklamy co nejvíc peněz. A oni vůbec nevědí, jestli za rok budou mít 7 miliard, 1 miliardu, 10 miliard, prostě to záleží na tom, kolik si vydělají. Takže pro mě už je to nekalá konkurence v určitý Nově a v určitý Primě. Protože prostě oni musí o svého diváka bojovat. Zatímco je tady jejich přímý konkurent, který nemusí bojovat. Který má zákon, který říká, že všichni musí platit povinně, i ty, kteří se na něj nedívají. Dokonce i ty, kteří mají mobilní telefon nebo notebook. Jako. Tak co to je za konkurenci? To prostě, jako představ si, že ty tady budeš si dělat nějaké jako živobytí na YouTube a budeš se prostě snažit nabízet lidem kvalitní obsah, budeš na to denně studovat, budeš prostě tomu věnovat nějaký čas a budeš prostě opravdu bojovat o to sledování, o ty diváky. A vedle si někdo založí YouTubeový kanál a bude mít zákon, že mu všichni musí platit, i když se na něj nedívají. No promiň. Takže pro mě Česká televize, ať klidně zhyne, a jako rozvědčík u rozhlasu, to je prostě, to je bizár, non plus ultra, já myslím, že opravdu to fakt jako, když v tomhle smyslu dokonale platí to absurdní dramatovo Václava Havla, jo. To jsou paradoxy, pane Vaněk.
1: Teď tě doplně, teď se mi nádherně nahrál, přátelé, fakt to není domluvený. Já bych byl pro, aby Česká televize, a psal jsem to včera, zinscenovala audienci, já jsem na ní včera po delší době koukal, já se na to občas dělám, vždycky se strašně směju a má to po každý pro mě nějakou novou polohu a čím dál tím více lituju toho sládka, protože to fakt neměl jednoduchý, jo. Ale kdyby to zinscenovala Česká televize a Ondra Vetchý by byl režisér, admirální generál by hrál toho Havla, toho Vaňka Ferdinanda a toho sládka by hrál Hynek Čermák. A ještě by tam mohli jezdit ty havlojdi takhle, jo, a čepovat třeba pivo nebo něco. Hele, to by byla taková prdel, že bych se na to možná i podíval.
0: Já zas bych hrozně rád natočil Báječná léta pod psa 2. Jestli si pamatuješ na ten film, jak tam hrál Vedký a jak
1: naprosto.
0: Byl ten ředitel toho závodu Šperk, jo? Ten Bolšán, který prostě ho nechal nejdřív bydlet v tom skleníku, že mu málem umřelo dítě. Pak teda po příjmově manželky ho dal do nějaký funkce a v momentě, myslím náměstka, a v momentě, kdy zase jako zazlobil, že se potkal s nějakým tím disidentem, tak ho zase dal na vrátnici a pak ho vyslychali STB a prostě donutili ho, aby práskal, pak začal ještě šeptat, že ho rozbije ty skleničky a tak dále. A teď prostě ten Heisel Šperk, ten největší bolšán, v momentě, jak padla revoluce, tak přijede na tom kole k tomu jejich plotu a říká, tak jsme se konečně dočkali. První demokratický. Jo? A já bych udělal Báječní léta pod psa 2, kde by ten Ondra Vedký byl vlastně jako předobraz toho o ty klempíře, který prostě byl nucený spolupracovat na STB pod brutálním nátlakem. A za 30 let by se stal ministrem kultury a ten ředitel Šperk, ten Bolšán, by šel sloužit do NATO a za 30 let by se stal prezidentem téhle země. A tady by byli lidi, kteří by vyčítali tomu Vedchýmu z toho filmu, že se nechal brutálně dotlačit do toho, že spolupracoval s STB a tleskali by tomu řediteli Šperkovi, to je největší svině, která v tom filmu byla, za to, že si to odpracoval v tom NATO a že je ten správný prezident. Fakt bych to natočil, aby to lidi viděli v té absurditě toho příběhu a jak by říkali, no teď ten Šperk si to přece odpracoval, no tak tady šlapl po lidech, tak je ničil, tak kvůli tomu málem prostě měl mladý klub, protože je nechal bydlet ve skleníku, tak no teď už si to odpracoval, teď už přece může prezident a může mít vyprávět o té demokracii, že to prostě, fakt bych to udělal, to by byla hrozná sranda.
1: Ne, tak jako já myslím, že těch absurdních dramat by se teďko dalo natočit opravdu mnoho a říká mě nejvíc baví ta póza, zaprvé ta klaka tam těch lidí, která ho tam vzývala, to bylo naprosto stejné, jako to bylo za Bolšána, nebo jako to bylo za protektorátu, ty lidi jsou pořád stejný, akorát to jsou jejich potomci, jo? To znamená, to se dědí z pokolení na pokolení tohleto a těch lidí není málo. A ty, co tam pískali, tak ti byli dehonestováni prakticky všemi mainstreamovými médii, čest výjimkám, jako nepřipojilo se k tomu třeba Echo a tak dále, ale jinak prakticky všichni je bičovali. A já jsem si vzpomněl na jeden výslech u STB Fandy Pánka, nevím, jestli si ho četl, ale Fanda Pánek byl jako výborný, patřil mezi schodaře, a ten říkal, já jsem takhle přišel k těm STBákům a já jsem jim do těch papírů napsal, charta se mi nevyplácí, podepsal jsem spolupráci. Jo. A ten STBák na mě kouká a říká, chlape, vy jste úplně blbej, vy jste naprosto nebezpečný všem, a tím ho propustili. A vzpomněl jsem si na Egona Bondyho, protože teďkon tady jakýsi pro mě úplně neznámý pseudohistorik Vondruška, nebo jak se to jmenuje, tak ten tady dehonestuje Egona Bondyho za to, že byl donašečem STB a měl ty čtyři různá krycí jména a tak dále. Jo. A tady já si dovolím použít Brabence z Plastic People of the Universe, protože když ho před lety, to není žádná novinka, prosím pěkně, jo, on to Bondy o sobě říkal celou dobu, jo. Tak když před lety tohle vytáhli na Brabence, byl to v dokumentu z roku, myslím, 2005, tak Brabenec tam takhle kouká a říká, kolik ti ty vole zabili kamarádů? Kolik? Podepsal by si v té době cokoliv, vole, by ti tam dali na ten stůl a ještě by si tomu STBákovi, co by si to podepsal, vykouřil péro. Končím. Jo, a to si pusté, to říká Vráťa Brabenec. A to jsem si úplně vzpomněl na všechny ty mravokárce, jo? Protože opravdu, vemte si, že když Egon Bondy dospíval, tak se přátelil se Závišem Kalandrou a Záviše Kalandru popravili v roce 1949 s Horákovou dohromady. Jo? Takže ono se to jinak jako vypráví v teple domova a jinak v té době. Mně tyhle lidi vadí daleko míň, jako je Ota Klempíř, Egon Bondy a tak dále, než tihleti kariérní komouši, kteří by, kdyby to byl protektorát, tak by první hajlovali. A když sem přijdou Číňani, tak si první tady takto udělají ten steh. To vám říkám, to největší biznis, až sem přijdou Číňani. A oni sem jednou přijedou, věřte mi. Tak budou mít plastičtí chirurgové, protože ty nebudou stíhat těm Čechům, Moravanům a Slezanům některým takhle přišívat ty oči, jo, ty stehy. Ty jenom půjdou a pojď sem, 1000 korun, pojď, jeden, druhej a admirální generál, ten tam bude jako úplně první a už bude mít tu hezkou čínskou uniformu. A teď bude otázka, jestli to bude po vzoru Mao Tse-tunga nebo někoho novýho. Jo. To jsou prostě prvotřídní svině. Já to řeknu úplně na rovinu, jak to je, bez jakýchkoliv okolků. A je mi jedno, že to tady vypnou. Jako jo. To je neuvěřitelný, v čem tady jako žijem. Jo. To, já prostě nevycházím z úžasu.
0: Já musím říct, že prostě tyhle ty hrdinové dneska, který tady jsou, tak ty by po jednom výslechu na STB jako prodali babičku, sestru, mámu a prababičku dohromady. To oni ze sebe dělají hrdiny za klávesnicem a mně se strašně líbil, teď někdo psal, jak jako vlastně ten náš, teď ta podpora Ukrajiny od těch jako pseudohrdinů, jo? Že to je vlastně ten komplex toho 68. Jo, jak oni prostě najednou teď jako říkají, teď to těm Rusákům nandáme, teď jim to dá. A samozřejmě, kdyby sem jo přišli, což se nikdy nestane, tak tyhle by byli první, který by zdrhali. Jo. A nejhorší je, že tehdy za toho komunismu ty lidi a většinou jako se nechali, když už tak se nechali zlomit. Málo kdo tomu sloužil opravdu, jako, že to byly opravdu ty největší šmejdi, oportunisti, kteří tomu režimu sloužili, když mu nevěřili. Prostě Petr Pavel není žádný komunista. Petr Pavel nikdy nebyl přesvědčen komunista. Petr Pavel přesvědčen nebyl nikdy ničím. Jo, totální režim. A ty bude v tom proudu, nikdy nepůjde proti proudu, nikdy. To je člověk, který nikdy nepůjde proti proudu, vždycky přeskočí. Jo, já jsem to říkal, teď jsem dával ten příklad při tom, že vysílání, jak kdyby prostě fandil Spartě, měl si dres, chodil s letnou, když by Sparta 3 roky vyhrávala a pak by prostě klesla na 5. místo a vyhrála by Slávy a ty bys okamžitě převlík ten dres a už by šel jako do toho Edenu. Tak to je přesně Petr Pavel. On není Spartan, on není slávista, on není komunista, on není prostě žádný jako euro hujer nic. On je prostě čistý kariérista, oportunista a tyhle ty lidi já vlastně jako nemám rád ze všeho nejvíc. Jo. Pro mě já jsem známý tím, že nejsem zastáncem komunismu, protože prostě vím, co dělali mým rodičům, jo, moje sestřenice emigrovala se svým manželem, my jsme to fakt neměli jednoduchý, že jo, děda byl podnikatel, takže nám prostě sebrali majetky, máma nemohla studovat a tak dále. A já prostě nemám z principu žádný režim, který jsem ctí na lidech přes jejich děti. Mně to přijde prostě největší. Ale musím říct, že pro mě třeba jako Pepa Skála, co by jako zarytý opravdu přesvědčený komunista, ale chytrý, inteligentní člověk, je pro mě 1000x cennější než absolutně páteřní oportunista Petr Pavel. Jo. A to nejsem komunista, vždycky si s ním rád sednu, vždycky si s ním rád popovídám, protože je to chytrý chlap, má to v hlavě srovnaný, je to pro mě nějakým způsobem obohacující každý ten rozhovor, ale pro mě, i když má ten člověk jiný názor, tak je to pro mě cený to, že on si za tím názorem stojí a že o něm přesvědčený. Že já mám jiný, to je OK, to je demokracie. Ale já absolutně nejvíc si nevážím lidí, kteří nemají žádný názor a kteří jsou připravení sloužit jakýmukoliv režimu, který aktuálně jako přijde k moci. A to je jako etalon tohohle toho člověka, tohohle toho typu je Petr Pavel. Etalon.
1: Co říkáš na toho rádoby lékaře? Říkám rádoby z toho důvodu, že on tu lékařskou profesi nikdy nevykonával. Doktor Salaj, nebo Salač, nebo jak se jmenuje, ze Slovenska, z SAE, se podal na doktorku Pekovou a bohužel teda Sonja přišla o to kulatý razítko.
0: Mně takhle, že jo, to, že šmejdi jako udávají, to je jako jedna věc, jo, to prostě tak je, že jo, na mě chodí týden co týden na advokátní komoru udání, a kde se mě snaží nepřipravit o razítko, ale o živnost, aby nemohl vykonávat advokáta. Samozřejmě trestní oznámení, tam šarapatka, to. Teď jsem měl velkou radu a prosím tě, byl hovor dvou kandidátů do Senátu na Praze 5, Šarapatky a Lásky. Václav Láska, Zdeněk Šarapatka. A oba dva se shodli, že Reichlich nepřítel číslo 1. Tak to jsem měl strašnou radost. Protože to je asi jedno z největších ocenění mý práce, když dva největší šmejdi v téhle republice řeknou, že jsem jí nepřítel číslo 1. To mě opravdu pobavilo. A to, že jako lidi udávají. Samozřejmě tady se rozběh ten proces ještě v době, kdy tady byla ta předchozí vláda. A já jsem Soničce nabízel zastoupení, protože kdyby se podal rozklad, tak jsem přesvědčený, že prostě by uspěla. Jo, já jsem řekl, já to udělám zadarmo, já nechci ani korunu. Už tenkrát, jako když vlastně to řízení zahájilo, protože to bylo už někdy na podzim, jo, kdy se tohle řešilo. A teď, když to přišlo znova, tak jsem jí znova psal, že prostě to udělám absolutně zadarmo, že nechci ani korunu, že jsem přesvědčený, že to vyhrajeme, protože ta argumentace je slabá toho rozhodnutí, že v rámci toho rozkladu budeme úspěšní. A Soně mi odpověděla, že to je politika, že ona prostě touhle cestou jako jít nechce, že jí je to jako jedno. No. Takže je to škoda, ale mně jde o princip. Jo. Mně samozřejmě jde jednak, jako, co se týče Soně jako člověk, mně jde prostě o princip, aby tyhle ty šmejdi tady nevyhrávaly. A já myslím, že tam je ještě možnost vlastně úředního přeskumu toho rozhodnutí ex ofo a já doufám, že to ministerstvo spravedlnosti, vlastně ten nadřízený orgán, že si to vezme a že tohle nesmyslný rozhodnutí ještě pořád jako zreviduje a zruší. Ale strašně mě mrzí, že prostě jako jsem se do toho nemohl pustit, protože jsem fakt přesvědčený, že bych to pro tu Soňu vyhrál.
1: Vidíte to?
0: Blbě.
1: To blbě vidět, že jo?
0: Aspoň já to teda nepřeštím. No.
1: Viděli jste Michala Půra v DVTV? To bylo geniální.
0: Já to neviděl, já se přiznám, tak já DVTV dejte, z principu nesleduju.
1: To si dejte, já vím z principu já taky, ale to si dejte, protože to bylo něco naprosto neuvěřitelného. A tam člověk pochopí přesně ten styl té žurnalistiky na jedné straně a na druhé straně, vemte si Václav Hlodavec, jo? 24 let v prime timeu, v nejlepším čase, na české televizi, v jedné z nejsledovanějších relací vůbec. 24 let. Chudák tam teda pracoval údajně jenom za 90 000 měsíčně, no bylo mi ho líto, chtěl jsem mu něco poslat. Jo. Tak se osamostatnil, že jo?
0: Jasně.
1: No ale
0: postavil se na vlastní nohy.
1: Vůbec nedaří. Co to znamená? Já dám jeden vývod a ty mě k tomu přidej další. Že kdyby Česká televize se měla platit dobrovolně, tak skončí.
0: No, ale a nebo musí začít brát skutečně lidi, kteří něco umějí. Jo? Prostě ona do doby, kdy jsou povinný koncesionářské poplatky, a když bude státní rozpočet, to je jedno, tak nám tam bude spát tyhle ty Takáče, Řezníčky, Moravce, Volnery, a Friedrichový a Buchy, jak se všechny jmenují. A teď se podívej, jako, tam byly takový čtyři velký hvězdy, jo, v té české televizi. Nora Friedrichová, jo, ta skončila někde na Hero Hero, kde se na ní dívá pár zoufalců. Neuvěřitelně odpadový produkt, totální bulvár, jo, ona udělá totální bulvár. Zuzana Černá, jo, reportérka právě z pořadu Reportéři ČT, že investigativní žurnalistka, tak si udělala projektíček Pastvina, ten už zkrachoval. Jo. Tam už,
1: jo, ten tam,
0: to už to zavřeli. Protože
1: ten byl výborný, ano.
0: To už zavřeli, protože na to se vůbec nedalo dívat. Jo. Volner, ten píše pro Forum 24, tak to taky čte pár zoufelců. A Václav Moravec, největší superstar, 24 let, prostě člověk, který tady určoval všechno, o čem se bude příští týden mluvit, tak se na frajera dívá méně lidí než na tebe. Jako, to je prostě, to, ale jako řádově méně. To je prostě neuvěřitelná záležitost. Řádově, tam se dívá pár stovek lidí, že jo? Ani ne, ty tam nemá tolik, co my máme teď tady v přímém přenosu.
1: To by začal možná onanovat, jako jo, protože to je samou radostí samozřejmě, jo, tak protože jako přátelé, já jsem si fakt udělal srovnání a to teda mě pobavil jeden skutečný demokrat, který mi psal potom ještě soukromou zprávu, ta mě jako fakt jako rozchechtala, kdy já jsem mu psal, že to je opravdu tristní. Já jsem mu psal, pane doktore, et doktore, to je opravdu tristní. To se na mě nezlobte, ale vy máte světový zvuk, on má fakt jako světový zvuk u toho, jo. Já jsem si ho předplácel, protože já jsem tomu nemohl věřit. Já jsem si říkal, tam musí stát ta produkce, přátelé. Já se toho fakt trochu vyznám, no, jo. ta produkce musí stát bambilion. To je neuvěřitelně drahý. Tohle to nenatočíte, jako já vidím, jako já mám jakou aparaturu a kolik mě to stojí. A mám takovej jako lehký průměr, možná lehký podprůměr. A bavíme se řádově ročně 120 až 160 tisíc. Jo. Takže tady se řádově bavíme o desetinásobku a on má tu sledovanost o na každý to video 10x až 17x nižší, než mám já. No to je neuvěřitelný. A já říkám tomu klukovi, kdo jsem já a kdo je tady pan doktor Ed Doktor, který tady 24 let je v tom nejlepším čase. Každý průměrný politik má větší sledovanost, než má Václav Hlodavec. A víš, co on na to vydal? On si to asi přečet a vydal na Instagramu prohlášení, že strašně děkuje, že to je úplně neuvěřitelný, že ho sleduje na stránkách 8 tisíc lidí, předplatitelů. 8 tisíc. A na YouTube, že už má přehrání 6,5 milionu přehrání. 6,5 milionu. Tak já mám 90 milionů přehrání. A o zbytku se nemá smysl ani bavit. Jo? To je vlastně
0: jeho největší počet přehrání byl první rozhovor s Macinkou, který jako nabídnul zadarmo. Jo? Pak, když se podíváš na ten žebříček, tak pak už to šlo prostě zu grunt úplně totál. Takže to je naprosto k smíchu a proto já říkám, víš, že kdyby ta Česká televize musela bojovat o svého diváka, no tak třeba by přemýšlela, koho dát na tu nedělní debatu, ne podle toho, jako kdo se nejvíc jako hodí do toho jejich euroliberalistického pohledu, ale kdo jim přitáhne nejvíc diváků, jo? Kdo to nejlíp umí. Tak by třeba přetahovala toho Michala Půra, který za mě je vynikající. Jo? Nebo by se snažila třeba získat tamhle Pavla Štrunce z Echa, který je vynikající. Nebo Radima Panenku, se kterým se dělají Panenka rozhovory, je prostě jedna báseň. Jo? Prostě geniální, geniální člověk, jeden z nejlepších novinářů, nejvzdělanějších novinářů, který tady ano. Je široko daleko. Ano. A najednou by oni museli jako do investigativy, no koho by teď třeba museli jako vzít do reportérů ČT? Pravděpodobně by oslovili Pauknera, ne? Protože ten jede jako blázen. No. Prostě najednou by museli jako, oni by se museli začít chovat tržně. Oni by se museli začít chovat tržně. A to by bylo to nejlepší, co by jako mohlo potkat, že by tam prostě nemohli dělat reportáže pan Moláček, který kdyby odešel z České televize, tak dopadne ještě hůř než Moravec. Ale že by tam prostě musel dělat reportáže třeba ten Paukner nebo Markéta Dobiášová, aby se na to lidi dívali, protože kdyby dělala reportáže Markéta Dobiášová o covidu a o dozimetru, tak to bude mít sledovanost jako prase, to ti garantuju. Jako. To bych se na ty reportéry šel teď hned podívat. Ale protože tam je pan Moláček, tak mě to absolutně nezajímá, nezajímá to téměř nikoho v celé České republice. Představ si, kdyby teď jako někdo zpracoval to, co já třeba dávám na Facebooku o tom, co se děje ohledně covidu v Americe. Jo. Nejenom ten Fauci, ale teď David Morenz, jo, který se přiznal. On se přiznal. To znamená, my to máme teď vyřešený. Jo? Odkud byl virus, jaký byl původ, že to celý věděli, že to celý kamuflovali. On se přiznal. On podepsal takzvaný pre-deal. To znamená, že má záruku nižšího trestu, protože přiznal vinu. Jo? To je pravá ruka Fauciho. A hrozí mu až 5 let na tvrdo. A teď si představ, kdyby někdo udělal opravdu retrospektivně tu reportáž a vzal tady jako lidi, co tady všechno říkali a tak dále. Teď byl Primula u Kubelíka na Vox TV.
1: To jsem čuměl.
0: Viděl jsi to. A teď on tam ale řekne, jako, že se omlouvá, ale jenom za 3 věci. Jo. Tak kamaráde, já jako normálně mě jako málo kdy mě už nějaký rozhovor zvedne tep, ale tenhle mě jako zvednul neskutečně. On tam prostě, jako my jsme to všechno udělali dobře, jenom tam byly třeba nějaké chyby, že jsme asi neměli ty roušky třeba do toho lesa a podobně, jo. A já jsem vlastně bojoval, aby ta škola byla otevřená dřív, to já jsem chtěl. No ty vogo, my jsme tady o to se rvali jako blázen, aby ty školy byly otevřené, aby nezavírali biznesy, že jsou roušky k ničemu. Jo. Že by se přiznal k tomu, že nutit očkování malým dětem a ženským v reproduktivním věku, že to nemělo vůbec žádný význam, protože to absolutně nezabraňovalo jakýmukoliv přenosu. Ani náhodou. Jo. On prostě jenom je jakoby něco uzná, aby byl za toho hodnýho. A nejvíc mě prostě dojímá 2 věci. To jsem úplně teda jako vylít. Jo. První, když říkal, no teď s odstupem 5 let to se to říká. My to říkali už tenkrát. My, který jsme tam chodili na všechny ty konference s Mirkem Averdou, s Janou Zvěrte Gamplovou a se všema těma lidma, se smysákama a tak dále. Tak prostě jsme to říkali už od první chvíle. Od první chvíle, a co jsme si za to museli poslechnout. A absolutně nejvíc, to opravdu ta drzost už dosáhla úplně totálního maxima, kdy se ho tam ten Kubelík zeptal, no a nebylo teda špatně ty lidi polarizovat. A on na to naprostou drzostí řekne, no ale za polarizaci můžou vždycky obě dvě strany. Jak? Jako obě dvě? Jakože že my můžeme za to, že nám začali říkat, že jsme dezinformátoři, že nám blokovali weby, že nás vypínali, že nás

0: Ani jedno.
1: Severa, kde Jirka Beran, kde na XTV Jirka Beran totálním způsobem zesměšnil Kubka. Jo? To je do dneška jedna z mých nejoblíbenějších debat v celém mém životě, co jsem kdy viděl. Na XTV, kdy prostě Jirka Beran zašlapal Kubka do země jak Weigl. A tak to byla snad jediná debata, kde byli opravdu proti sobě jako zastánce a odpůrce. Jinak celá všechny ty mass media jeli jenom jeden proud. Zvali tam toho Magora Flegra s těma kočkama, rozumíš mi, který prostě říkal, jak tady budou mrazáky a tohle. Kde byl jaký oponent, kde byl jaký A tohle to všechno prostě on dneska pořád hájí. A řekne, no tak drobné chybičky tam byly, ale ona za to může spíš legislativa a to, že jsme v danou chvíli nevěděli moc, jako co se na nás zítí. Totální alibismus toho ne... A ne, víš, co mě nejvíc štve, že takovýhle lidi, jako je ten Primo a Chlíbek Hell, by měli u nás sedět před tou vyšetřovací komisí úplně stejně jak ten Fauci v té Americe. A měl by být obviněný prachy, úplně kamaráde. Stejně jak ten Moren v té Americe. A to v té Americe taky.
0: Takový peníze.
1: To v té Americe taky, jo.
0: Ale tam vydělal takový peníze, že se nám o tom nezdálo, protože tam přes tu dceru, pokud se nemýlím, když tak někdo doplňte, tak tam ta první, ten nástřel byl 96 míčů a pak tam šlo další.
1: Jasně.
0: Tam bylo úplně, ale tam jsou jako, částky, tak... o kterých se nám ani nezdálo. Jo. Ale teď
1: já jenom právě... chci říct, že promiň jenom jedna věta, poslední k tomu. Prostě my můžeme ty Americe vyčítat tisíc věcí a oprávněně, ale ta demokracie tam funguje líp, protože to, co prostě dneska probíhá ten výsledek toho Fauciho a toho Morence a tak dále, to je ještě, jako to my neumíme. Že my tady vlastně to jako zameteme pod ten koberec a budeme dělat, že to jako nebylo. A tu máš to samý s dozimetrem, to samý s bitcoinem a tak dále. Všichni se to snaží, jako já, když jsem byl teď na té první s tou Čermákovou a teď ona se mě ptala, proč by měli lidi věřit víc mě a ne Vojtěchovi. A já jsem říkal, no protože
0: jo,
1: to by jsem měl já pravdu a ne on, jo. On říká, vy si tady vyúčtováváte COVID. Já říkám, ne, vůbec. Ale přece, když půjdu za dvěma právníkama a zeptám se jich na jejich názor na kauzu a jeden mě řekne tu správnou variantu a druhý mě řekne tu blbou, tak za kým půjdu za 4 roky? Za tím, co mě řekl tu blbě to, nebo za tím, co mě to řekl správně? Že? A my dneska prostě tohle ještě pořád neumíme a vlastně jako kdo dneska jako říká, že v tom covidu, i když se ukázalo, že jsme měli pravdu, tak vlastně oni z tebe, no po bitvě je každý generál, teď jste chytrý. A vy si teď děláte to vyučtování jako s těma ostatníma, jo. Vy jim to nechcete odpustit. Neodpustím, protože nám zničili celou jednu generaci dětí, totálním způsobem prostě zničili ekonomiku v téhletý zemi, z čeho se vyhrabáváme dodnes. A poškodili statisíce lidí těma nesmyslnýma látkama, které do nich jako vpravovali proti jejich vůli. Aby vlastně se vůbec mohli dostat na občany totožní kategorie, jako ty, kteří byli očkovaní. To je prostě strašný. A on ti řekne, oni udělali z očkovaných lidí občany první kategorie, z neočkovaných lidí prostě těm sebrali všechny práva, které jsou normálně ti daný ústavou a on ti řekne, že za polarizaci můžou obě dvě strany. No tak to je vrchol všeho.
0: Ne, je to, co vždycky říkám vám, přátelé, tady z těch knih, jo, když mi někdo říká, že se to nemůže zopakovat, že už se to nebude nikdy opakovat, že nemůže přijít holokaust a podobně, tak já vždycky říkám, kde pak. Jakmile jsme jednou překročili Rubikon, tak už to můžeme udělat, to průmyslové vraždění, a může to být v jiné formě. A já myslím, že jsme si to právě všichni vyzkoušeli během covidismu, protože já, když jsem tenkrát jako po těch 3 měsících, když jsem pomáhal a šeli jsme roušky a tak, jako prostě všichni, že jo. A potom najednou po těch 3 měsících jsme vyrazili do té Itálie, tenkrát s Barčou ze dne na den, tak já jsem prozřel takovým způsobem, pro mě to byl tak obrovský šok. My jsme tam byli v tom epicentru, my jsme byli v tom Terstu, v tom špitále, kde byly ty mrazáky, ty mrtvoly a tak dále, jo, co nám tady říkali. A my jsme prostě takovým způsobem tam prozřeli s tou Barunkou, že já jsem z toho do dneška úplně auf, jo, protože nám říkali, tam vůbec nejezděte na hranicích, tam když budete pozitivní, tak vás jeden trefí lopatou, druhý vás tam zakope, jako úplně něco naprosto příšerného, a my jsme tam potom přijeli. Teď se tam byli na té pláži, teď všichni tam bez roušek, v restauraci všichni bez roušek, všude se normálně žilo a to. Ale my jsme na sebe koukali s tou Barčou, říkali jsme si, ty vole, my se do té totality klidně vrátíme znova. My jsme se normálně nechtěli vrátit, jako my jsme normálně nechtěli jít zpátky do republiky. My jsme vážně uvažovali, že tam zůstaneme. A přesně jsem se vcítil do těch lidí.

0: když se zavřely ty hranice. A bohužel je to asi v nás, Jindro, jo? Asi je to v nás, jako v mentalitě.
1: Ne, to určitě jo, a já jenom říkám, představ si, hele, to byl covid, který měl velmi nízkou smrtnost a fakticky ty komplikace se týkaly v 99% případů jenom starších lidí s přidruženýma komorbiditama. Ale představ si, kdyby to byl prostě virus, který jako by měl 5% smrtnost, tak ti říkám, že nás umlčili, nás zavřeli. Jako, když by zítra byl nějaký false flag operation a začala válka s Ruskem, já bych šel do televize a řekl bych tam, pojďte udělat mír, pojďte se dohodnout, protože to je úplně blbě, tak ti říkám, že si tam pro mě přímo by jako přijede urna. To jako pokud někdo tvrdí, že se to nemůže opakovat, tak je opravdu naivní, prostě dějiny jdou v kruhu a představa, že prostě tyhle ty jako pachatelé dobra, že toho někdy nechají, no nenechají. Oni prostě se cítí, že jsou v právu a že tím, že jsou v právu a páchají dobro, takže mají oprávnění vymítit ty, kteří jako jim stojí v cestě. To není jako, že oni s náma chtějí diskutovat. Ne, oni nás chtějí umlčet a vymítit, protože my přece nerozumíme tomu jejich vyššímu dobru, který oni páchají.
0: No jasně, to je přesně, páchají vyšší, ano.
1: Jenom otázka nastavení pravidel a jakmile ta společnost bude pod ještě větším tlakem, tak já jako si dovedu představit, že kdyby tady jako se něco takového strhlo, protože ten false flag operation, který velmi často je záminkou pro vznik nějaký války, tak to je jako běžná věc, tak ti říkám, že prostě kdyby mě sebrali, tak se tady budou psát úplně stejný petice, ať mě pověsí jako za Miladu Horákovou. Úplně stejný.
0: Naprosto.
1: Prostě ty lidi mají pořád stejnou mentalitu.
0: Každopádně jdeme tady na velmi zajímavý dotaz, ten zaujal i mě tedy. Pánové, dobrý večer, dnes je to trochu odlehčenější, což je super. Dotaz na pana předsedu, to asi budeš ty, já předseda nejsem. Je na stole v koalici výměna Bradáčové, státní zástupci odkládají a trestní oznámení se hromadí. Držte se.
1: No a to je otázka, víš co, my si vždycky máme takovou tendenci si to personifikovat, jo? Že já třeba, co se týče policejního prezidenta, tak já vlastně vyčítám Vondráškovi strašně moc ten alibismus při střelbě na filozofické fakultě. Jo? To je prostě tam v tu chvíli, když jsi policejní prezident, tak jediný, co ti zbývá, je, hele, dělali jsme, co jsme mohli, ale já jsem byl na stráži, já za to přijímám odpovědnost, děkuju, nashledanou, odcházím. Jo? To je jediný, co můžeš udělat tu chvíli. A to není, že bych mu to vyčítal, to máš smůlu. To se stane zrovna, když jako ty jsi policejní prezident, ale bohužel jako musíš tu danou chvíli odstoupit. To, co oni předvedli s Rakušanem, ten alibismus, zakrývání prostě klíčových důkazů, lhaní okolo toho, to bylo něco jako neuvěřitelného. Ale já bych se, jako co se týče změny tý justice a vlastně vůbec represivních orgánů, to není o jednom člověku. To jako představa, že vyměníme Ondráška nebo Lenku Bradáčovou a že se jako všechno změní, to je naivní, to je mylná. Jo. To je prostě, jak bych to řekl, to je mindset, to je myšlenkové nastavení těch lidí, kteří v tom systému pracují. A oni vlastně v momentě, kdy se rozjede nějaký šiml, to znamená, že tady někdo 24. února tady začal vojenský konflikt na Ukrajině a vydal se závazný pokyn nejvyššího státního zastupitelství, tehdy ještě tam seděl Stříž, tak vlastně on tam hned varoval a do médií to pustil, že varuje, kdo bude schvalovat ruskou okupaci, tak okamžitě bude nemilosrdně stíhán a tak dále. Jo. A v tu chvíli se rozjedou ty kolečka toho stroje a oni jedou. Jo. A oni jedou pořád. A prostě to se dostane do té soustavy a tam prostě to pokračuje. Takže to jako nedělá, že jako představa, že Lenka Bradáčová někde jako to řídí z centrály a teď rozhoduje o tom, kde se co zahájí a co nezahájí. No to, takhle to není. Jo. Takhle to opravdu není. Prostě tam je plná soustava těch lidí, kteří jsou přesvědčení o tom, že je to takhle správně a ty trestní stíhání nezahajují, případně zahajují trestní stíhání proti lidem, kteří jako řeknou jenom něco, co se nehodí tomu systému. Takže Bohužel jako změna toho mindsetu, já nevím, jak to říct česky, jo, myšlenkovýho nastavení, jo, je to nejtěžší a nejdelší. To vždycky trvá strašně dlouho. Po té revoluci, než jsme změnili tady myšlenkové nastavení, tak v roce 89, tak to trvalo hrozně dlouho a trvá to vlastně dodnes. Jo. Takový to, kdo neokrádá stát, okrádá svoji rodinu, to tady furt jede. Jo. Proto prostě každý druhý politik, který tady je, tak jedině přemýšlí, kde by co ukradl, což je strašidelným způsobem štve. Ale to není jako jedním člověkem. To není jedním člověkem, to je dlouhodobou prací, a chtělo by to podle mého názoru ne jako v té soustavě někoho vyměnit, ale opravdu jako tady jít k těm volbám. A já vím, že teď to bude znít tak, že jako si dělám promo pro nás, pro SPD, pro Svobodný, jo. Ale jít k těm volbám a zvolit jako nás, který bychom tomu dali úplně jiný nádech. Protože dokud jasně tady neřekneš, že je změna, radikální změna, že prostě už to nebude tak, že tady budeme Ukrajincům prostě podstýlat a budeme jim tady tleskat a děkovat jim za to, že nás zachraňují. Ty jsi tady říkal, že jsi to ekonomicky rozebral detailně, já tomu věřím, ale ono to stačí jednoduché číslo. 60% z nich pracuje, 20% jsou ženy a děti a starci a 20% nepracuje. 60% nikdy neuživí 40% lidí. Jo, to notabene v těch pracích, které jakoby oni dělají, byť už dneska jsou vyššího postavení, ale rozhodně to nejsou žádný jako mega podnikatelé, který by prostě vydělávali miliardy tady, jo. Maximálně ty, kteří jsou na vrcholu toho organizované trestné činnosti. Ale prostě musí přijít vláda, která řekne, změna, teď je tady, s náma přichází naprosto zásadní systémová změna. Česká republika na prvním místě. Svoboda projevu prostě bude takhle a takhle. A jakmile ti přijde první kauza, kde někdo zbytečně zahájí trestní stíhání vůči svobodě názorového projevu, tak prostě ten státní zástupce musí pryč. Jo? V momentě, kdy tady jako udělá soudce, ten senát, který veme toho Ukrajince, který hodil tu zápalnou láhev na dům, kde spalo dvouletý dítě, a ten senát toho soudu dá podmínku a řekne, že ten prvoinstanční soud přecenil společenskou závažnost a nebezpečnost toho činu, tak prostě všichni ty tři soudci musí z taláru. Jako, sorry. Prostě nemůžeš dát za to, že někdo, to nebyla jeho zásluha, že to nechytlo a že to dítě tam
0: No
1: neuhořelo. To
0: jasně,
1: nebyla jeho
0: no
1: zásluha,
0: jasně.
1: to byla jenom náhoda. Jo, ta flaška se odrazila od toho baráku, kdyby se rozbila o tu fasádu, tak to začalo hořet a blaflo to raz, dva. A ona se jenom odrazila od toho baráku a spadla před ten barák, kde teda začala hořet, ale samozřejmě už nebyla na tom domě, takže to hořelo pomalej a tím to stačil ten chlap jako uhasit. A oni mu dají podmínku a řeknou, že přecenili závažnost a společenskou nebezpečnost toho trestu. Jako chápeš to? Kam jsme se to dostali? A teprve v momentě, kdy takhle jako dostaneš exemplárně dvakrát, třikrát přes prsty, tak v tu chvíli se jako může začít něco hejbat. Ale to není jako Bradáčovou nebo Vondráškem. Já znova říkám, já Vondráška prostě nemůžu tam vidět kvůli ty filozofické fakultě, ale není to proto, jako že bych řekl, tak teď vyměníme Vondráška a policie začne fungovat takhle. Nestane se to. Jo. Prostě dlouhodobý proces, kde budeš naprosto tvrdě trvat na tom, aby ty věci probíhaly tak, jak mají a budeš vyvozovat odpovědnost vůči těm, který prostě dělají ty věci tak, jak se dělat nemají a evidentně zneužívají to právo. Takže není to jedný osobě, ani kdyby to byla Bradáčová, ani kdyby to byl Vondrášek nebo kdokoliv další.
0: Já jsem ti dneska, kamaráde, posílal některé ty dotazy, co mi posílali lidé, jestli jsi je slyšel. Tak tam byl dotaz
1: Ano.
0: ohledně, protože když se, jako, jsme se tady bavili minule o tom odvolání, já se nechci bavit každý to video o odvolání, protože my s Jindrou víme, že mají být odvolaný. Ale to jako jeden člověk to prostě nezmění, ani dva. Musí tam být ta 101, aspoň, která to bude chtít změnit a evidentně prostě ano, to měnit nechce, takže o tom nemá smysl se bavit. Ale o čem má smysl se bavit, je to, co ovlivnit můžeme.
1: Jenom jedna, jako velmi často mě lidi píšou, tak už mám Ukrajince na něco dělejte. A jasně, já jsem tady ve vládní koalici s hnutím ANO, protože jsem přesvědčený, že je to lepší, než aby tady vládnul Fiala, jo? Nebo prostě Kuka, nebo nedej bože Rakušan. Ale jako vidím tam samozřejmě spoustu rezerv, ale za situace, kdy ano říká, že Ukrajinci, ukrajinská migrace je pro nás ekonomickým přínosem, a já říkám, že je to pro nás obrovská ekonomická, a nejenom ekonomická zátěž, ale i bezpečnostní zátěž, společenská zátěž, zátěž pro naše zdravotnictví, pro naše školství a tak dále. Já mám 7% a oni mají 35, tak je to jednoduchý. Jo? Prostě my to v SPD máme všichni stejně. Všech 15, který nás tam sedí, to SPD plus, to znamená já za pro a Libor Vondráček za Svobodný a Zuzka Majerová za Trikoloru a Mirek Ševčík jako nezávislý. My to máme všichni stejně. Jo? Těch anařů je osa. Takže prostě, pokud se lidi ptají jako a říkají konejte, no já nemůžu jako poslanec konat. Já nemůžu sám jako se zvednout a jít tady řešit jako ukrajinskou migraci. To může dělat jedině ta vláda. A jestliže prostě většinu, naprosto férově, prostě objektivně říkám, dostala strana nebo hnutí, který říká, že ukrajinská migrace je pro nás přínosem, tak nemůžeme čekat, že dojde k nějaký zásadní změně. Že? To bylo asi naivní. Jo? Takže prostě takhle to je a lidi si musí uvědomit, že to není o nás, jakože my bychom nechtěli konat, nebo že jako já kdybych mohl něco udělat, tak to udělám. Jo. To je prostě o tom, že já nemám tu sílu a tu sílu mě dávají ty lidi. A buď to prostě ty lidi chtějí řešit ten ukrajinský problém a pak musí řešit, volit nás, anebo je pro ně přínosem a pak si můžou vybrat jako kohokoliv dalšího.
0: No je to tak. Každopádně věci, které se ovlivnit dají, tak jsou ty pronájmy. Jestli jsi to slyšel, tak vlastně ten můj známý, ten pan inženýr se tam ptal na to, jak je to s těmi pronájmy kolem dálnic, těm nadnárodním společnostem místo českým společnostem, aby ty peníze zůstávaly tady. A toto platí obecně i pro stavby a další jiné záležitosti, protože ne vždycky jde samozřejmě primárně. Je to jako u toho zbrojení. Jako přátelé, tady je představa, tady nám vykládají, já teď odbočím, to s tím souvisí, tady nám vykládají někteří politici, hlavně opoziční, že to je skvělý to zbrojení, že to pro nás má tu přidanou hodnotu. Pětr Fialinko tady vykládal, že 1 koruna a do toho vložená jsou 3 koruny recipročně a takový ty krávoviny, úplný nesmysly, to by platilo ve chvíli, kdyby všichni ty zbrojaři platili daně v České republice. Pak ano. Pak s tím budu souhlasit. Ale vemte si, že my máme státní podnik vojenský, který byl strašně dlouho v mínusu. Teď konečně asi 3,5 miliardy v plusu a všichni jsou z toho auf. Já říkám, že takový podnik má být teď 100 miliard v plusu a ne 3, 4. Jo, když může být Budvar a já nevím co všechno a ČES. Tak jak ty se na tady to koukáš, jako, protože tam jsou i třeba ty PPP projekty a tak dále, které samozřejmě jako můžou být dobré, můžou být fajn, ale třeba u těch Francouzů jsem si všiml, na té D40, že oni si opravdu spoustu toho přivezli svého a jako na ty český, moravský a slezský firmy tam byly spíš takové jako subdodávky, jo, řekněme. Samozřejmě nemohli si vozit beton svůj, to je blbost, že jo, to asi každýho napadne, že jo.
1: Ale tak, hele, to je samozřejmě velmi komplexní problém, že jo. První je, zaprvé, my stavíme nejdražší dálnice na světě, proč? Protože prostě se z toho kradlo, strašně se z toho kradlo. Jo. A my vlastně v rámci dozimetru, když vyšetřujeme, tak tam máme i ty středočeskou dopravu, že jo, ty silnice a tak dále, kde se jako taky dělali zakázky a tak dále. Jo. To znamená, my to máme jako opravdu prostě, a to je daný samozřejmě těma politikama, protože jsme si volili ty správné strany, a ty tam jdou proto, aby si právě tyhle zakázky dohadovali svým kamarádičkům a brali za to úplatky. Nebudu teď jmenovat konkrétního člověka, ale můj známý prostě říkal, že byl za jedním vrcholným politikem, který ho všichni znají a že prostě chtěl normálně dodávat na nějaký rezort a že ten mu vzal papírek a napsal na to 30%. On říkal, děkuju, ale já se nenechám zavřít na shledanou. A prostě To jsou strašné věci, které jako se tady dějou. A bohužel, to finále je takový, že v současné době prostě máme nejdražší dálnice na světě, nekvalitní dálnice, protože prostě jsme neměli politiky, kteří by reálně věděli, jak se to má stavět a nechtěli z toho krást. Takže tam to zase začíná, jo? V momentě, kdy prostě tam budou lidi, kteří nechtějí krást, kteří chtějí, aby tady byly dobrý silnice, dobrý dálnice, tak se to může začít hejbat. Za druhý, co se týče financování, tak já mám v programu strany Pro takzvaný adresní dluhopisy. To znamená, že já nechci PPP projekty, aby tam prostě jsme to někde nějak spláceli a tak dále a tak dále. Já chci, aby si to lidi zaplatili z naši, investovali do toho sami. Ano. To znamená, aby třeba jsme dluhopisy. Udělali dluhopis dálnice D3, tam k vám nej. Ty by si určitě třeba rád nějaký koupil a stát by byl povinný ty peníze použít pouze na výstavbu té D3. Takže bychom tu D3 dostavili a ty bys měl ještě krásných 6% PA z té částky, kterou bys z toho zdal. To znamená, že ty peníze by zůstávaly tady v České republice. Lidi by si zafinancovávali strategické projekty tak, jako to je v Japonsku. Jo, přesně takhle to tam funguje. Proto i když mají zadlužení přes 200% HDP, tak nemají žádný problém, protože naprosto většinu těch dluhopisů drží japonské firmy a japonský lidi. No a třetí věc je, proč pronajímáme ty okolní prostory zahraničním společnostem. No, protože tady žádná česká příliš jako nezbyla, třeba co se týče benzínek, že jo. Když se podíváš, tak fajn, můžeš si vybrat, jestli to dáš Orlenu, nebo Molu, nebo jako komu, ale jako furt to dáváš Maďarům nebo Polákům, ale česká je tady Robin Oil, že jo, která se tady koupila, ale my jsme prostě prodali benzínu. Naprostá strategická chyba. Nikdy jsme neměli prostě prodávat ani rafinerie v Kralupech a v Litvínově, ani síť čerpacích stanic benzina. Stejně jako Maďaři si nechali MOL a Poláci Orlen, my jsme si měli nechat benzinu. Mohlo to být dneska úplně všechno jinak. Jo. Ty sponzorují Formuli 1, ty sponzorují Tour de France a my nemáme nic. Jo. A ty peníze jsou zase naše, které odcházejí tu do Polska, tu do Maďarska přes dvě tyhle ty sítě čerpacích stanic. Takže za mě stát by měl, když už teda koupil si tu značku Robin Oil, já si dovedu představit ty prostě krásně namalovat a začít prostě opravdu krásný logo, začít fungovat tak, jak ten Orlen, tak, jak ten MOL dávat vlastně u nových dálnic primárně prostě přednost tomu Robin Oilu a prostě začít to vybudovat. Holt jsme si to prodali, je to naše chyba, naše hloupost. Pojďme si to vybudovat znova. Není jiná cesta. Jako někde se musí začít. Bude to těžší, bude to delší, ale někde musíme začít. Jinak prostě budeme pokračovat dál tyhle cesty do propasti, kde všechny peníze tady odsud mizejí někde v zahraničí.
0: No je to tak. Jako prostě vždycky všimněte si, že každá ta vláda něco takhle někde prodá a pak se to řeší. Jo. Tadle ta zatím teda ještě nic neprodala.
2: No.
0: Ale mám strach, aby to jako nedošlo k něčemu, ještě pořád je co prodávat. Byly tady takový hlasy, naštěstí to Babiš jako utnul a řekl, že se nic takového jako dít nebude, tak to byla jako jediná klika v tomhle, ale...
1: Teď myslíš explozí, jako, nebo?
0: No, tak jako to mi podle mě byla úplná blbost, teda jako jo. Zrovna explozí prodávat by byla totální ovadina.
1: No, s tím naprosto souhlasím. Ona je totiž na hraně svých výrobních kapacit. Jo. To prostě teď tuhle tu chvíli by se mělo naopak rozšiřovat a dávat dál. A hlavně je to podle mě podnik strategického významu. Teď to, jednak je věc, že jako může vydělávat a může vydělávat ještě víc, ale druhak prostě v momentě, kdy to prodáš třeba jednomu z těch zbrojařů, tak oni explozi vyrábí ty první výbušniny, jo? Ty materiály, ze kterých se potom jako dávají do patron, do munice a tak dále, do granátů a podobně. Jakmile by to získal jeden zbrojař, tak tu chvíli prostě vychýlíme tu konkurenci tady ve prospěch jako jedné strany a to já bych jako velmi nechtěl. Takže za mě si myslím, že je velmi správně, když si jako explozi ponechá stát. Podle mě to je jenom to nejlepší řešení, které jako můžeme tady v tuhletu chvíli zvolit.
0: Je to tak?
1: A já osobně, já bych neprodával, já bych nakupoval. Já si myslím, že stát by měl tuhletu chvíli jít přesně opačnou cestou. Já jsem velký fanda vlastní český komerční banky, jo, jakoby státní. Protože jestli chceme dělat zvýhodněné půjčky třeba pro novomanžele, jo, novomanželský půjčky, nebo prostě nějaký překlenovací úvěry pro podniky strategického významu, tak bychom měli mít vlastní banku. Já jsem velký fanda vlastní sítě potravin. Jo, třeba nemusí to být ty největší supermarkety v Praze a podobně, ale můžou to být prostě síť potravin po celé republice, kam si lidi dojdou koupit primárně český kvalitní potraviny. To znamená, že je to jako Plodine v Chorvatsku, prostě absolutní nadvláda českých zemědělských a potravinářských produktů, kdy ty lidi, když půjdou do tohohle toho krámu, tak budou vědět, že tam je český zboží, jo. A já jsem velký fanda českého mobilního operátora, jo, aby jsme si tady udělali prostě mobilní operátora, který totálním způsobem přinutí ty ostatní snížit ceny a tak dále a tak dále. Stát musí začít podnikat. A samozřejmě absolutně klíčový energetická infrastruktura, to znamená vykoupit ČEZ, zřídit státního obchodníka s plynem, respektive třeba
0: tak
1: dát
0: děje
1: to,
0: se to,
1: tuhle funkci. Net for gasu, no, učezuje to tak, že vlastně se má získat 100% výroby, ale naopak distribuce mají na 51%. A já osobně to nejsem fanda, já osobně bych chtěl, aby jsme měli 100% všeho, protože jakmile nebudeš mít ten řetězec komplet celý od výroby až po poslední prodej, tak tam vždycky v tom článku řetězu bude někdo, kdo si tu marži jako navýší, nakopne a ta elektrika bude drahá. Ale ten princip je, že naší ekonomice by neskutečně pomohlo, neskutečně, kdyby jsme ten síť vlastně výroby až po prodej elektřiny vlastnili státně a kdybychom to sami měli s plynem, jenom tam není výroba, ale nákup, jo? Že Net4Gas by to nakoupil. Já jsem se díval teď na tabulku, kdy jsme do roku 2017 měli fixní kontrakt na nákup plynu z Ruska a potom vlastně jsme ho vypověděli. My jsme ho nemuseli, my jsme měli opci na prodloužení, ale my jsme to samozřejmě nechtěli, protože Evropská unie řekla, že fixní kontrakty jsou špatně, tak my jsme eurohujersky to neuplatnili, tu opci. A od té doby ta cena plynu jenom stoupá. Jo. S nějakýma výkyvama, ale jde prostě jenom nahoru. Předtím byla fixní, byla jasná, vůbec jsme nebyli závislí na spotu. Dneska jsme závislí na spotu. Jo. To samý elektrika, takže ta ekonomika, to je absolutní základ. Já prostě vůbec jako nerozumím tomu, že to někdo může nechápat. Jo. Prostě když dokážeš se dostat s cenou elektřiny a s cenou plynu pod ceny, které mají v Německu, v Polsku, které mají v Rakousku, na Slovensku, tak tady nastane prostě podnikatelský boom, který jsme tady ještě neviděli. Neviděli. Protože prostě to je dneska hlavní komodita. Vem si, že jenom AI, umělá inteligence, do 5 let zvýší spotřebu elektřiny o 25%. O 25%. Kde budou stavět fabriky, firmy, které vyrábějí čipy, které vyrábějí právě tyhle, které jsou zaměřené na to AI. Kde budou je stavět? Tam, kde je nejlevnější elektrika, logicky. Jo? Protože ty budou mít obrovitánskou spotřebu. Tak my můžeme mít jednak to, že jim tu elektriku dodáme, když si nebudeme ty uhelné elektrárny vypínat jak pitomci. A jednak jim můžeme ji dodat za velmi levnou cenu, na čem sice nevyděláme, ale v tu chvíli sem přijdou firmy, které mají vysokou přidanou hodnotu, dají těm lidem vysoké mzdy, budou tady platit daně sociální, zdravotní a prostě nastane tady opravdu jako nevídaný podnikatelský boom. Jediný, co k tomu stačí, je prostě dostat se s cenou elektřiny a plynu pod cenovou úroveň Německa, Polska, Slovenska, Rakouska a sousedících zemí. To je absolutní základ. A jde to.
0: Je to tak? Jako, já tady odpovídám lidem, proto tady koukám dolů, že tady je opravdu jako velmi plodná debata. Jasný. A z toho taky čerpám. Každopádně ještě teda dvě věci. Jedna věc, ta teda zrazila spoustu lidí, včetně mě, jako majitele ne studia, ale vrtu. Jak to je teda vlastně vůbec? Já už se v tom jako přestávám úplně orientovat. To fakt jako není naše za ty prachy, co to stálo? To jako není naše?
1: A co myslíš teď jakoby,
0: no, konkrétně? No, zazněla zpráva, jako dost do toho kecá, jako stát, obec a tak dále. Jako když máš, ty jsi na svém vlastním pozemku, který jsi si koupil a zdanil, tak jsi pozval firmu s rizikem. Já dám svůj příklad. Já jsem sem pozval před lety firmu s rizikem, že budou vrtat a první taverna bude možná ve 22 metrech a druhá v 84 metrech. Rozdíl 600 tisíc korun. A nikdy nemáte jistotu,
1: ano,
0: nikdy nemáte jistotu, víš to sám, že to vrtnete. Mně se to povedlo, takže mi to stálo nižší stovky tisíc. Jo? Nestálo to milion, stálo to nižší stovky tisíc.
1: Jasně.
0: Nezlob se, co mi má kdo kecat do toho, co já s tím budu nebo nebudu dělat. Tomu jako nerozumím vůbec.
1: No, to je podle mě absolutní nesmysl. Já jsem přesvědčený, že tady vlastně tyhle ty zase maníry, jakože, že budu sahat někomu na majetek a budu mu říkat, jako, jak se k tomu má chovat, no to je podle mého názoru úplně, jako, úplně mimo. Mně celá ta debata kolem toho sucha přijde jak praštěná na hlavu. Jo. Tady je 14 dní nebo 3 týdny, tady neprší. Je tady sucho, já to nevím. Ale podobný sucho tady bylo i dřív a problém je, že třeba proti suchu se nemůžeš pojistit. To je hrozný problém. Jo. Dokonce třeba ve Francii, a myslím si v Rakousku tuším, nebo v Belgii teď, abych nekecal, Ale ve Francii určitě je normálně fond pojistný, kam se dávají jakoby peníze, odkládají se. A když je sucho, tak se z toho fondu vyplatí ty zemědělci, kteří mají ty obrovské ztráty. Ale prostě to je jakoby řešení následku. Ale řešení příčin je prostě vrátit se k tradičnímu hospodaření. My si tady zastavujeme půdu. My si tady prostě děláme obrovský problém tím, že vytváříme ty tepelné ostrovy tím, že prostě stavíme obrovské skladiště hary, já nevím co.
0: Pořád o tom mluvím, přesně.
1: Nezalesňujeme jehličnatýnama stromama a pak se divíme, že je tady sucho. No tak z čeho se mají ty mraky jako vytvořit? Jako ze střechy ty fabriky, kde jsou soláry? Nebo no, tam se asi nevytvoří. Takže pojďme zalesňovat, pojďme se chovat k té vodě tak, jako se k ní chovali naši předci. A vždycky bude sucho, prostě to je jako jednou za čas bude sucho, to je jasný. Ale jako žádný emisní povolenky a žádný speciální komise to prostě nevyřeší. Pojďme zalesňovat, kde můžeme a pojďme si prostě neničit půdu tím, že ji zastavujeme i první, druhou bonitu, prostě zastavujeme skladovacíma halama. To jako, pardon, to je úplně
0: Ne,
1: mimo.
0: naprosto, naprosto souhlasím, tohle je věc, o které jsem teď mluvil o Tomáše Lukavce, jinak vám chci, přátelé, poděkovat, protože to video u něj trhá rekordy, je tam přes 80 tisíc zhlédnutí, což mi teda přijde úplně, úplně jako neskutečný. A tady vás taky hodně děkuju, i po tom martýriu, co jsme tady měli na začátku, když jsem vám ukázal, jak to ten kryt, který je zrušený, dělá, že na tom takhle maká ještě pořád. A s tím teda souvisí ta další věc, a asi poslední dneska. Prosím tě, já teda žiju teď v tom, že se to nestihne s těmi poplatky u České televize, že se to stihne tak maximálně u seniorů, že nebudou platit, protože to se dá udělat i jako na vládě, pokud se nemýlím, jako změnou, že tam to není potřeba to, jako to legislativou to projít. Ale nevěřím tomu, že já už se vidím v první týden v lednu, už se úplně vidím, jak platím přes těch 6 tisíc a už teď jsem naštvaný, jako jo. Protože já to platím za sebe, ještě za firmu.
1: No, já, to je zase, prostě samozřejmě, teď jako to řeknu z pozice tak, jak to je, a pak to řeknu z pozice, jak bych to chtěl. Z pozice tak, jak to je prostě ta situace taková, že vláda potřebuje schvalovat další zákony. Jo? Ona potřebuje státní rozpočet, ona potřebuje prostě spoustu dalších zákonů, v tu chvíli protlačíme tam příští týden ve sněmovně máme hafo věcí, které budeme řešit. A v momentě, kdy tam vezmeš tu Českou televizi, tak opozice ti tam začne jednoznačně prostě to bojkotovat, začnou obstrukce, budou tam prostě mluvit až do rána a neuděláme nic, nepřijmeme ani jeden zákon. Prostě na 2 měsíce sněmovnu jako zablokujeme definitivně. To bude prostě a nebude nic jiného. To znamená, že vlastně já jsem přesvědčený, že jakoby vláda říká, hele, pojďme udělat jiný zákony, ale já se zase bojím, že to prostě dojde do neurčita, že se to bude odkládat. A už teď mám obavy, jestli to vůbec někdy přijde na stůl, protože samozřejmě těch zákonů, který budeš potřebovat přijímat,
0: Já
1: budou
0: jsme u
1: pořád
0: toho.
1: jakoby stohy. A
0: Fara, DSA, poplatky.
1: já jsem říkal, a teď jako říkám znova, já bych prostě na první dobrou, první zákon, který bych udělal, byl zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, kde bych zásadním způsobem jako omezil ty obstrukce, ale úplně jako drtivě, aby se to dalo nějakým způsobem řešit. Následně bych prostě přišel s těma zákonama, které jsou zcela zásadní a prostě proroval bych to horem dolem, protože prostě nebyla jiná šance. Jo? Ale
0: Tak. A přátelé, teď nás tady na chvíli vypli.
1: a jakmile tráva tam otrvová a až zablokou Simonu na 3 měsíce, tak děláš nic. To jako, pak v současné podobě je vlastně řízení to státu. Pro mě třeba volební systém, který Maďarsku je daleko sympatičtější, protože prostě umožňuje tomu vítězi voleb tam opravdu reálně ty věci dělat. U nás to je, ta opozice má tak strašnou sílu v momentě, kdy je schopná zablokovat ledacos jenom těma obstrukcemi, že je to až neuvěřitelné.
0: No, bohužel, přátelé, to pořád, jak se bavíme, a Jindra to tady říká pokaždé, a tím to taky můžeme dneska zakončit. kdo čekal nějaké velké změny, tak měl jinak volit. Já jsem teď dostal spousty e-mailů, kdy mi lidé psali, my se vám přiznáváme, Vojtěchu, my jsme to na poslední chvíli hodili ano, protože my jsme se báli, že tady bude vláda Petra Fialenka. Je to samozřejmě lepší, že tady není vláda Petra Fialenka, ale máme tady jako takovou soft verzi. A proto je třeba se připravit teď do těch komunálních voleb a podívat se na to. Tam ty politiky vidíte napřímo. Tam jim vidíte do talíře, do baráku, víte, kde bydlí starosta a tak dále. Občas na těch vesnicích ten starosta dostane přes hubu v hospodě, což je vůbec nejlepší. A to jsem zásadně pro.
1: To je přímá demokracie.
0: To je přímá demokracie, jo. Takhle si já představu přímou demokracii. A to pak vidíte, jak najednou nejsou větrníky a jak se neodklání a tak dále. A musíte volit podle opravdu nejlepšího vědomí a svědomí. My se na to připravíme tentokrát, protože já chci opravdu tady preferovat lidi, se kterými jsem se osobně potkal nějakým způsobem a jsou tam i lidé v pro. To znamená, co se týče senátního obvodu Ostrava, tak je tady Milan Loprajs a opravdu mě nenapadá nikdo lepší. Já jsem s Milanem několikrát jednal a vůbec to netýkalo politiky, bylo to úplně mimo politiku. A musím říct, že jsem dlouho nepoznal člověka, s kterým bych si na první dobrou takhle set, takže a vykáme si, jo.
1: Strašně slušný člověk, čestný, absolutně rovný, jako já bych si opravdu, jestli bych si něco přál, tak Milana Loprajze v Senátu, to by bylo něco úžasného.
0: To by bylo prostě perfektní.
1: Pak máme samozřejmě Hynka Berana, hlavní tvář boje proti stavbě větrných elektráren, tak ten kandiduje na Trutnovsku. To si myslím, že je taky jako už jenom dobrý by bylo, kdyby v tom senátu byl někdo, kdo by bojoval proti těm větrným elektrárnám. A to teda jako Hynek by měl samozřejmě jako hlavní téma. A pak máme Honzu Skalického v Děčíně. To je
0: vynikající odborník. Podívejte se, Honza je velmi kontroverzní osoba, řekněme si to na rovinu. Ale je to opravdu skvělý odborník, který když se do něčeho zakousne, tak potom jde jako pitbull a já jsem nikoho takového dlouho nezažil. Takže já k němu mám výhrady, volil bych ho.
1: Jeden z nejpracovitějších lidí, který znám, jako to je prostě on je opravdu jako přesně jak řekl bulldog. No. A na Příbramsku máme pana doktora Šornu, Josef Šorna, který je tam lékař dlouholetý, desítky let tam léčí, do toho učí, do toho trénuje fotbal a tak dále. Není celostátně známý, ale na tom Příbramsku je to jako taky dobrá volba, takže jako
0: a kdybychom tam někoho máš, ne? Kandidáta na starostu.
1: Prosím?
0: Havířově tam je kandidáta na starostu, ne?
1: Havířově, pro Havířov, my máme teda desítky různých komunálek, v Liberci je Lenka Tarabová, která je taky fajn, ale v Havířově máme pro Havířov a tam je Martin Gara, to je neskutečně slušný, taky poctivý kluk, prostě já tam Jo, ale on co si tam zkusil, jo, protože on byl obrovský fanda můj od začátku a už když byly demonstrace, tak jezdil a dával tam můj billboard na svůj pozemek, takže okamžitě mu sebrali všechny zakázky z města a tak dále, takže to je jako tak strašně poctivý kluk, že neznám někoho druhýho, takže pokud jako tady někdo je z Havířova, tak prosím volte pro Havířov s Martinem Garou jako lídrem a neuděláte chybu, to je kluk, který si nevezme korunu do kapsy, ten by pro ten Havířov dejkal.
0: Ne, určitě. A na Znojemsku je to Peťa Rédová.
1: Ano, rozhodně. Peťa Rédová. Peťu Rédovou podporujeme, ona je nominantka, sice stačilo, ale má podporu SPD i pro, takže já jsem vlastně se s ní potkal a my už jsme si to vyříkali dřív a teď jsme měli zase možnost si spolu bavit, ona za mnou přijela do sněmovny, tak jsme si tam asi hodinu a půl povídali a bylo to hrozně fajn. Takže jsem za to strašně moc rád, protože já si myslím, že opravdu musíme zahrabávat ty příkopy a táhnout za jeden pro vás. Jakmile se jako budeme dohadovat ještě mezi sebou, tak to nikdy nemůžeme vyhrát. A v Brně je pan profesor Turánek, který je nominovaný SPD, ale samozřejmě má naši plnou podporu.
0: Jde do toho, jo?
1: Myslím si, že by bylo taky jste se... Ano.
0: Tak jde do toho, jo?
1: Jo, jo.
0: Teda já ti musím říct, že jako... Já jsem ho zažil těsně po té mrtvici. To byl teda masakr a klobouček, že se z toho takhle dostal teda. To teda jako čumím.
1: To teda.
0: To je obrovská vůle, protože to jako, on měl těžký průběh. On čel na celou hemisféru, přátelé, tam byla jako málem plegie na celou půlku těla, nikoli v paréza. tam ty,
1: Je to
0: jako já, když
1: tak.
0: jsem to viděl, tak jsem říkal, tak to jako, to je hodně špatný, takže tam teda klobouk dolů, že to dal. A právě byl jsem na jedné besedě, kde se shodou okolností taky přednášel, a on tam seděl takhle vedle mě, takže jsme spolu jako komunikovali a je mu už jako dobře rozumět celkem, a to jako opravdu klobouk dolů, protože to je tak neuvěřitelně chytrý člověk, že to vždycky se jako stydím sám za sebe, že nejsem dostatečně vzdělán teda proti němu. Ale to asi každý teda musím říct, jako se s ním, to je jako beran, to je to samý. Jo. To je jako, beran do toho
1: No, to
0: nejde,
1: je.
0: jo.
1: Když si sedneš, tak já bych chtěl pořád Jirku Berana někde zlomit na toho prezidenta, protože to si myslím, že on je prostě osobnost světového formátu
0: No to
1: a
0: rozhodně.
1: já jsem nepotkal člověka, který by měl lepší předpoklady pro to být prezidentem České republiky, než je profesor Beran. Jo. To je
0: Jenomže
1: prostě
0: Babiše to
1: člověk,
0: nezajímá.
1: který, no já vím, no a jako uvidíme, ale a pro mě prostě Jirka Beran, já kdykoliv se s ním bavím, tak jak jsi řekl teď jako s profesorem Turánkem, no, to si prostě od něj odcházíš a říkáš si, to si s tím jako nemám šanci vůbec jako soupeřit, jo?
0: No
1: A navíc on má
0: právě.
1: neuvěřitelný charisma,
0: Jo.
1: je to neskutečně prostě vzdělaný, poctivý člověk a to bych si moc přál, aby jednou byl prezidentem tyhle země, protože na to bychom fakt mohli být hrdý. To by byl jako
0: No to
1: člověk, za
0: určitě. Jako
1: kterýho by
0: tito dva
1: podle mě.
0: pánové mě vždycky vrátí zpátky na zem, když si myslím, že jsem chytrej. Tak ty mě ukážou, že teda opravdu. To je něco jako Pavel Kindlman, když jsme spolu nesouhlasili ve spoustě věcech a politicky jsme se naprosto rozcházeli, tak Pavel bohužel zesnul. Já jsem doteďka z toho v šoku, já jsem na to natáčeli video, protože mě to opravdu jako vzalo hodně a týden jsem z toho byl moc špatný. Takže to tak prostě bohužel je, lidi odcházejí, tohle to bylo velmi nečekaný teda. A to jsou tak
1: Já
0: chytrý
1: to mám
0: lidi.
1: ještě podobný. Já to mám ještě podobný, když se bavím u nás se členem s panem profesorem Budilem o historii. Jo. Jako, já
0: Jo, tak
1: myslím, že
0: jasně.
1: fakt historii znám a dobře. Jo. Ale prostě, když narazíš na Iva Budila, tak to si říkáš, to je podle mě ten ví opravdu, ale úplně všechno. Jo. Ten by mohl
0: To
1: jít
0: je
1: do
0: špičkový
1: nějakého toho
0: recenzent,
1: pořadu
0: jo.
1: na
0: Kdybyste
1: lovu nebo
0: nevěděli,
1: něco.
0: přátelé, to je špičkový recenzent mnoha knih, které tady mám.
1: Neskutečný. Neskutečný.
0: Takže tak, no, co si popřát? Popřát si, přátelé, dobrou noc, samozřejmě popřát si, aby to všechno dobře dopadlo. Samozřejmě nebylo to pozitivní, to vysílání, to si řekněme jako otevřeně, bohužel, jak
1: Já
0: polikáme
1: myslím,
0: ty
1: že jo, Vojto,
0: měsíce.
1: já myslím si, že jo, protože prostě, hele, všechno je jako proces učení a proces prostě poznávání, jo. Jako, znovu říkám, to AFD se k těm 25% taky nevyšplhalo za den a ty lidi prostě si mysleli, tak ještě teda zvolíme toho Merce, jo, nejdřív Scholze. Scholz byl teda špatný, hrozný, tak jako, ale to AFD je moc radikální, tak radši dáme toho Merce, jo, ten je takový jako, to je taková ta lepší varianta, že? Tak pochopili, jako, co to je, dneska už to AFD vede. To samý Anglie, že? Tak taky jako si říkali, a Theresa May, a teď Keir Starmer a tak dále. No dneska už tam samozřejmě čím dál tím více prosazuje Farage, jo? A Francie, jak by smet, jo? Tam prostě pokud pustí Le Penovou kandidovat, tak bude prezidentkou ona, a pokud ne, tak bude Bardella. Jo? Prostě i ty Francouzi už pochopili, že tohle cestou to nejde. To znamená, ten proces je pořád stejný a opakuje se všude v každé zemi, že jsi s něčím nespokojený, ale nemáš tu odvahu jít jako do toho pořádného řešení, tak zvolíš takový středový, pak zjistíš, že to taky jako není ono, tak pak jdeš teprve až do toho pravého řešení, který ti opravdu jako přinese tu změnu, tu kýženou změnu, kterou jsi spřál. Takže to, že jsme tady si řekli nějaké řešení, jak by se ty věci daly dělat, a to, že prostě se dál dostáváme k tomu, že ty věci, prostě to je demokracie, jo? Nejsme v monarchii, nejsme v absolutismu, holt, ty věci jdou trošku pomalejc, než by jsme si přáli, ale je nezbytný si tou cestou projít. Všichni si ji prošli a musíme si ji projít i my. A tyhle prostě pořady jsou strašně důležitý pro to, aby jsme to pochopili, aby jsme prostě udělali další ten krok a přesvědčili další lidi kolem nás, protože každý z nás musí přesvědčovat, každý z nás.
0: Určitě. Přátelé, mějte se krásně, kamaráde, já ti moc děkuji a budu se těšit na další vysílání. Opatrujte se všichni.
1: Díky moc, měj se krásně, hezký večer. Hezký večer, Tomi.
0: Naviděnou. Dobrou noc.

0: krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé. Vítejte opět na streamu s Josefem Skálou. Ahoj, Pepo.
1: Hezký večer tobě i všem našim přímým i nepřímým účastníkům.
0: Máme tady další díl, samozřejmě v pořadí už, no to už se počítá na stovky, tradiční Skálové simultánky a udělal jsem teda, jak si chtěl, s pomocí ChatGPT novou náhledovou fotku, takže doufám, že se ti bude líbit a bude to dostatečně reprezentativní. Takhle to vypadá.
1: Ukaž.
0: Jsi si podobnej, viď?
1: To je, no jistě, co to je za fešáka. Dobře. Tak jo. Takže... nás chlapu, jak říkala moje máma, chlap může být jenom o procento hezčí než orangután, hlavně, že je chlap.
0: Takže... dobře, no,
1: snad je tak... to nějak víc procent v mém případě. Tato fotka je docela povedená. Ano. Děkuju, Petře.
0: Nemáš zač. Ježišmar, to je hezký, no. To si budu pamatovat v mém případě.
1: Můj táta byl důležitý. Docela pohlednej chlap, jo, ale to tím nemyslela komentář na svého manžela. To řekla tak obecně, že některý lidi, některý chlapi se tak všel jak fintěj, metrosexuálové se dneska říká. A tak a nejsou to chlapi. A pak jsou takový na pohled nic moc, nebo dokonce třeba docela jako výstřední. Někdo by řekl nehezký, ale když je to chlap se vším všudy, tak správný ženský mu to proměnou. Asi tak.
0: Dobrá. Tak Pepo, pojďme na dnešní aktuality a ty témata na to, co jsi pozbíral za poslední týden. Ono teda pořád se něco děje a já mám takový pocit, že jako nám to tady začíná být víc a víc nervózní všude kolem. Tak
1: souhlasím. Já nemohu komentovat všechno a přiznám se, že jsem cosi řešil a přivihl jsem k počítači poměrně pozdě a nestačil jsem vyzobat nějaké konkrétní příspěvky, třeba z těch, které jsem ti poslal, Petře. Takže to bude takové pelmel trošku, ale věřím, že se do toho nějak vejdeme. Já začnu dvěma výročími, která se odehrála před několika málo dny. Ano, myslí 21. srpen 68 a 21. srpen 1991. Byť jsem k oběma tématům se vyjádřil už ve své srdcovce, jak tomu říká Kača Benke, tak bylo to si jak na potvoru ve chvíli, kdy ty si zpovídal profesora Staňka a chápu, že dohromady se to prostě jako asi nevešlo. Ten termín mé srdcovky byl výjimečný a to je jedno, prostě je to pryč. No, k tomu 21. srpnu kratičce 68, kratičce následující. Z úst některých ústavních činitelů zazněly myšlenky, které jsou opravdu ale totálně přes čáru. Jestli někdo si troufne tvrdit, že při vší rozporuplnosti toho vývoje tehdejšího 21. srpna a jaksi psychologickém šoku, který to nepochybně u spoustu lidí vyvolalo a tak dále, tvrdit, že tehdy začalo nejtemnější období a největší nesvoboda a podobně, tak to, já nevím, jaká slova pro to použít, ale jednu věc nezdůraznit nemohu. Já v tom vidím snahu zuby nechty vyvinit nebo jaksi upozadit skutečné největší neštěstí našich dějin. A to byl Mnichov a nacistická okupace a válka. A jestli někdo pořád jako mele tyhle ty nehorázné nesmysly, tak já zatím vidím snahu, jako, aby se na to jako zapomnělo úplně, že vlastně to nebylo tak důležité, ale toto je ta největší tragédie. Já nikomu neberu jeho názor na 21. srpen, pocity, které může mít a tak dále. Ale to chce někdo opravdu tvrdit, že to, co se tu odehrálo v srpnu 68, jako byla větší tragédie, než to, co tady páchala nacistická verbež. Kam ty lidi prostě chtějí ještě se propadnout hambou. To je prostě neuvěřitelné. Mě zároveň potěšilo, že v řadě i médií takových alternativních se objevily příspěvky, které se na věc dívají vůbec ne v jaksi v přísném souladu s takzvaným mainstreamem. No a některé z těch příspěvků v podstatě říkali, počkejte, tak tenkrát říkali ty tváře ledna a tak dále, že chtějí socialismus s lidskou tváří. Dobře. A když přišel listopad 89, řekl někdo z nich nahlas, že chce socialismus s lidskou tváří? Vyjádřil někdo jediný protest proti tomu, že se tady nastalovalo něco úplně jiného? No a někteří si kladou logicky otázku, počkejte, a jak teda vážně to mysleli tehdy v tom roce 68? Když teda stačilo, aby přišel absurdní dramatik a vykřikl tady prostě těch pár pitomostí, které z něj vypadly a všichni jako se postavili do latě a říkali, aha, tak to je ono. To jsou rozpory, které těžko někdo dokáže nějakou žehličkou jako přežehlit. A já jsem rád, že lidé uvažují stále soudněji a tak dále. Ten trend podle mého soudu bude narůstat. Na rok 68 se pochopitelně dívají lidé, jinak lidé, kteří chtěli kapitalismus, anebo kterým to bylo jedno, jestli bude socialismus nebo kapitalismus. No a pochopitelně lidé, kteří nestáli o to, aby u nás socialismus byl poražen a rozvrácen, tak se taky na to dívají prostě jinými očima. To je přirozené, já jsem rád, že je to znát stále víc. Bylo tam ještě jedno výročí, které u nás v podstatě bylo komentováno minimálně. Bylo to půlkulaté výročí, 35. výročí pokusu o záchranu Sovětského svazu skupinou, která se v srpnu 19. srpna až do 21. byly jaksi u moci do jisté míry, nazvala státním výborem pro výjimečný stav. Vedl ji muž, s kterým jsem se osobně znal, byli jsme svého druhu kolegové, jestli tak mohu nazvat, Gennady Ivanovič Janájev. Znali jsme se mimo jiné proto, že on v mladším věku, on byl 15 let starší než já, byl předsedou státního výboru mládežnických organizací Sovětského svazu, což byla střechová taková struktura pro zahraničí hlavně, združující všechny organizace a tak dále, spolky a to, které tak či onak aktivně vstupovali do mládežnického prostředí. No a Gennady Janájev byl předsedou toho státního výboru, dále v něm zasedali ministr obrany Jazov, šéf KGB Kručkov, ministr vnitra Pugo, významný průmyslník Oleg Baklanov, jiný významný představitel sovětského průmyslu Tiziakov, předseda vlády tehdejší, který se jmenoval Pavlov, a také předseda rolnického svazu, který byl tehdy založen krátce předtím, jmenoval se Starodubce, byl to velmi jaksi významný činitel agrárního sektoru sovětského. Oni vyhlásili výjimečný stav a řekli, že prostě jim jde o to, aby byl zachován Sovětský svaz a tedy. No, nepodnikli žádné rázné kroky. Armáda sice vjela do ulic Moskvy a tak dále, ale tím to jako skončilo. Pak leckomu, nedivím se, jak si vrtal hlavou, proč se ten Jelcin tak snadno dostal na tank někde před Bílým domem, když byl ráno někde doma na dáče za Moskvou a stačilo zatarasit prostě jeho dopravu do Moskvy a možná mu nalej dalších několik panáků vodky, aby se ocitl v sobě známém stavu, respektive velmi typickém stavu. Nikdo to neudělal. Kolem toho jsou různé pochybnosti, třeba o postavě Kručkova, šéfa KGB, maličkost odbočím. On sice byl také zavřen jako všichni ostatní 21. srpna do vyšetřovací vazby v Matrovskoj Tišině, ale pak je všechny pustili z rozhodnutí státní dumy počátkem roku 94. A on se on se v 90. letech stal jedním z poradců Vladimíra Putina, když Vladimír Putin byl šéfem FSB, znamená nástupkyně KGB v kontrarozvědném směru. A já jsem si vyslechl celou řadu videí a filmových dokumentů a přečetl jsem si nějaké stati k tomu 35. výročí. Tam také zazněl takové detaily, které jsem neznal, přiznám se. Například, že Vladimír Putin vystoupil ze strany ještě před tím 19. srpnem a on byl stále ve stavu KGB, takže 20. srpna odevzdal jaksi placku KGB a jaksi vystoupil z řad výboru státní bezpečnosti Sovětského svazu. Zajímavé prostě v takové chvíli. Myslím si, že leckdo si to dokáže zařadit do nějakých širších kontextů, já to nebudu dál komentovat. Pozorhodný rozhovor zveřejnil na dané téma muž jménem Igor Šiškin, což je skvělý publicista a historik. A byl tázán jako mladou novinářkou, jak to všechno bylo. A přiznám se, že já jsem se od něj dozvěděl jeden moment, on zdůraznil jeden moment, který mě tolik nedocházel v minulosti. Zkrátím to. Gorbačov sice odevzdával moc totálně, Šiškin říká, no tak celý rozpad Sovětského svazu byl nikoli příčinou, ale následkem snahy restaurovat kapitalismus v té vyšší vrstvě prostě nomenklaturní lidé jako Gorbačov a Jakovlev a další prostě měli ten cíl a ne, že ne. A proč nakonec se dostal na vrch Jelcin proti Gorbačovi? To přiznám, tento argument jsem si ne v plné míře uvědomoval už dřív. No on byl jedním z iniciátorů rozpadu Sovětského svazu. A západní, řekl bych, protistrana, která v tichosti se dohadovala na tom, že Gorbačov hodí ručník a tak dále, pořád byla taková jaksi nervózní z toho, že kdyby zůstal Sovětský svaz pohromadě, tak konec konců mohlo by v těch špičkách dojít k nějakému dalšímu zvratu a pořád by jaksi protivníkem Spojených států a Západu byla velká země na území celého Sovětského svazu. A tomu Jelcinovi, kdo si poradil, byl docela tupej, ale oni mu, kdo si poradil, že to musí rozbít, aby to byla prostě tříšť menší států, z nich mnohé, jak si se dali okamžitě cestou, víme, jako včetně teda Ukrajiny a tak dále. A nikoli třeba Běloruska. Takže to mě trošku jako překvapilo. A připomenu zde jeden moment, který je velmi osobní povahy. My jsme měli společného přítele s Gennadijem Janájevem, který ho navštívil poté, co byl propuštěn z vězení v roce 1994. A ptal se ho zhořile, jako proč, když jako vyhlašovali ten výjimečný stav, tak byli takový jako nesví, bylo to na ně vidět. A jemu se dokonce, a to je pravda, tak trošku třásla ruka, když si chtěl loknout nějaké minerálky. A on na něj tak kouká, na to našeho společného přítele, říká mu, hele, ty chytrej, když by si věděl, že ze všech, z každých tří kolem tebe už dva pracují pro druhou stranu, tak by se ti třáslo i pozadí řečeno slušně. To je pravda, si myslím, veliká. Já jsem se s Gennadijem znal, on tu byl v létě 89, měli jsme spolu velmi otevřený rozhovor na téma Gorbačov a tak dále. A on hledal i spojence v tehdejších stále socialistických zemích proti té zkáze, která se prostě balila na Sovětský svaz a na nás všechny. Nebudu zacházet do detailů, co jsme si všechno řekli. To možná někdy za delší budoucnost, bylo to velmi konkrétní. Tak takhle to prostě bylo. No, kratičce k jinému výročí, také jsme to hovořili v srdcovce, ale já to zmíním i tady. 23. srpna bylo výročí sovětsko-německé smlouvy o nenapadení nebo neútočení, kterou, jak si mnozí budete pamatovat, i Evropský parlament prohlásil za důkaz toho, že viníky druhé světové války jsou nacistické Německo a Sovětský svaz. Neskutečně.

0: stát k ničemu. A proti ním seděli vrcholní představitelé sovětské armády, maršálové a tak dále. Teď vedli nějaké rozhovory. A oni vždycky, když ty maršálové jim navrhli něco konkrétního, řekli, nezlobte se, my jako nemůžeme se tady zavazovat. Musíme se spojit s centrem. Tak šli na ambasádu a tam jakým šifrované zprávy posílili domů a za dva dny jim někdo něco odpověděl. A takhle se to vleklo a vleklo a bylo zřejmé, že ty dvě metropole, které předtím podepsali Mnichov a tak dále, že se k ničemu prostě pozitivnímu nemají. Do toho přišel návrh z nacistického Německa, že tedy nechcete uzavřít smlouvu o neútočení a Sovětský svaz šokoval všechny tím, že řekl, tak dobře. Získal tím další dva roky zhruba k dozbrojování prostě své armády. Mimochodem za ty dva roky ta armáda dostala spoustu zbraňových systémů a další výbavy, kterou do té doby, kterou ještě neměla. A já vždycky říkám, že pojďme se na to podívat střízlivě. I Beneš tehdy otevřeně se zmiňoval o tom, že Mnichov a tohle všechno má především protisovětský osten. Že cílem je nahnat toho Hitlera co nejdřív na Sovětský svaz, pak si umýt ruce a dělit se o kořist. Proto Beneš také nevydal rozkaz k obraně Československa v mnichovských dnech roku 1938 v září a říkal, no to bychom v té válce byli sami se Sovětským svazem a ti chytrolíni prostě z Berlína, pardon, z Londýna, Paříže a tak dále, by se tak na to schutí dívali a pak by ještě jako si přisadili někde a tak dále a my bychom byli zmasakrováni a v podstatě celá ta takzvaná liberální Evropa by si uměla ruce, že do té války vůbec nemusí zasahovat a nechala by toho Hitlera prostě si dělat, co chce. Pak by do toho možná zasáhli ve chvíli, kdy už by si ten Hitler se vyčerpal taky a tak dále. A já říkám, že to byl mistrovský tah v tom směru, že zmařil tento plán, ono zmařil, a zabránil tomu, aby liberálně demokratické režimy v Evropě mohly hrát tuhletu farizejskou hru. A byl to jeden z prvních kroků, možná vůbec první, které dokopali, já používám záměrně tohoto slovesa, dokopali Berlín a Paříž, neustále se mi daří se přeřeknout, Londýn a Paříž do antihitlerovské koalice, kam se jim ale vůbec nechtělo. Vůbec ne. Takže o tom byl 23. srpen roku 1939. Pojďme dále.
1: No, promiň, já bych jenom doplnil, teď samotný Londýn, že jo, jako teď tam byly, že jo, královská rodina a další byli hodně jako fascinováni nacistickým Německem a měli tam hodně dobrý vztahy a plánovali společnou budoucnost, takhle, když to řeknu decentně, na to by se nemělo zapomínat prostě.
0: Promiň, Petře, kdyby jen to, ty máš pravdu, že když letěl Rudolf Hess do Británie těsně před napadením Sovětského svazu, tak on tam letěl, prostě on sám měl pilotovat letadlo, druhý muž nacistické hierarchie, tak tam letěl nějak dotáhnout dohodu s Británií prostě jako před útokem na Sovětský svaz. Naštěstí tehdy byl už premiérem Churchill, který věděl, že toto už je hodně přes čáru. Ten Rudolf Hess se nějak měl sejít s členy královské rodiny, se snad skutečně i sešel, nikoli v Londýně, ale někde na venkově. Tam dokonce některé zdroje uvádějí, že část těchto členů královské rodiny zahynula za jakýchsi takových zajímavých okolností a má se za to, že Churchill a jeho lidé se rozhodli, že se jich fyzicky zbaví, aby nepřekáželi prostě jaksi racionálnějšímu přístupu. A jiní historici uvádějí, že Churchill vůbec nebyl antifašista, ale chápal Německo jako nebezpečného konkurenta. Jo, což si myslím, že může mít blízko k pravdě. No a jinak, my jsme celé roky, už tady neříkám asi poprvé, ale my jsme celé dlouhé roky, mám na mysli za socialismu zejména, jako šanovali ty západní spojence, protože sice hráli všelijaké hry mnichovanské a tak dále před válkou, ale nakonec byli dokopáni, jak jsem říkal, do antihitlerovské koalice. A protože už tam byli a také ty vojáci položili život,

0: životy a tak dále, Londýn byl bombardován a tak dále, tak jsme si řekli, dobře, tak oni to jako napravili, byť pozdě a tak či onak, tak jako pomlčíme o jejich spoluvině za proměnu grázlů kolem Hitlera z šašků, kteří někde chodili pořvávat po hospodách, v teroristické agresivní monstrum, které z něho šla hrůza. Na to byl německý kapitál slabý. To bylo z velké části zafinancováno anglosaským kapitálem. A on pomáhal té třetí říši i v průběhu druhé světové války, přestože třeba ve Spojených státech byl přijat zákon o tom, že se nesmí jako pomáhat, když to řeknu zjednodušeně, nacistickému nepříteli. Takže je notoricky známo, že třeba v bance BIS, mám takový zkratku, jako jistá tajná služba u nás, Bank for International Settlement, ve Švýcarsku se i v průběhu války scházeli vysocí představitelé britského a amerického kapitálu a vysocí představitelé nacistické hierarchie. A tam prostě dělali kšefty, dělili se prostě o dividendy z podniků některých. Například největší rafinérie v nacistickém Německu byla postavena jaksi Američany, Rockefellerovou skupinou, a ona pokrývala desítky a desítky procent spotřeby pohonných hmot Wehrmachtu a SS. A to se začalo se na tom pracovat ještě před nástupem Hitlera do kancléřského úřadu, ale oni ty investice prostě pokračovali dál. A já vždycky říkám, počkejte, když máte tu drzost říct, že stejným viníkem druhé světové války, jako nacistické Německo je Sovětský svaz, který nesl nejtěžší břemeno prostě střetu s tou herbeží. A jenom vojáků padlo asi 11 milionů. V uniformách se vystřídalo na 35 milionů občanů Sovětského svazu za velké vlastenecké války. Po válce, opakuji se asi, ale nemohu to prostě neříci, celkový počet obětí byl asi 27 milionů na sovětské straně. Ty Germáni tam vedli vyhlazovací válku. Prostě. Jejich plány, které se zachovaly, hovořili o tom, že na 50 milionů sovětských občanů je třeba vyhubit hladem. To nedělali v žádné západní zemi, když okupovali Francii, nebo nic podobného se tam nedělo. A prostě, když někdo má drzost tohle všechno vykládat, tak ať mi laskavě odpoví na jednu směrodatnou otázku. Jestliže na jedné straně stovky a stovky tehdejších, milionů tehdejších dolarů, což který měl tehdy nepoměrně větší hodnotu než dnes, zhruba tak 100 násob téměř oproti dnešku, plynuli do nacistického Německa i za Hitlerovi, no, respektive do nacistického už Německa. Může mi někdo jmenovat jeden jediný dolar, rubl, frank, který by Hitler dostal ze strany Sovětského svazu? Že by tam také Sovětský svaz investoval do něčeho? Nic takového nikdo nemá. Že probíhal mezi nimi obchod, kdy Sovětský svaz vyvážel některé, řekl bych, primární suroviny nebo komodity typu obilí a tak dále, a nakupoval za to technologie, které potřeboval k posílení svého vojenského průmyslu, obranného průmyslu, tak to každý pitomec pochopí, že to bylo výhodné pro ten Sovětský svaz. A nebylo to žádné posilování nacistického Německa. Za celku primitivní produkci potravinářskou nacistické Německo dostávalo, respektive Sovětský svaz dostával moderní technologie. A tak dále.
1: No počkej, ale když došlo k napadení CSSR, tak pokud mě paměť nešálí, jak říkáš, tak ty obchody přestaly.
0: Tak samozřejmě, že nemohli pokračovat mezi zeměmi, které takto válčily.
1: No ne, tak Amerika přece byla taky ve válce s Německem.
0: Tak jistě, že ta pokračovala velkým za zády a tak dále z vlády. Ten Roosevelt to nemohl nevědět, že tak Rockefeller nebyl žádný živnostník, co na ten způsob. Byla to dvojhra prostě falešná a tak dále. Těch křiváren tam byla spousta. Jestli si někdo vzpomene na seriál 17 zastavení jara, kde hrál hlavní roli toho Štyrlice, skvělý sovětský herec Tichonov, Vyacheslav tuším. Tak to bylo velké varování Sovětského svazu západním partnerům, že když by jako troufali ještě jak něco jako vykládat příliš zkresleně. Takže Sovětský svaz má nabito v potrezorech dokumentací svědčící o tom, že Západ chtěl uzavřít separátní mír s Hitlerem ještě dávno předtím, než se z obě strany dostal někam k Berlínu. No a sovětská rozvědka prostě to dokázala monitorovat, informovat o tom vedení a tak dále a tak dále. Ve Švýcarsku seděl Alain Dulles, mimo jiné, pozdější šéf CIA, že jo? A dělal tam tykadlo OSS, tedy Office of Strategic Services, tehdejší rozvědky v letech války. No a ten se pokoušel dohodnout separátní mír třeba z Itálii s vysokými hodnostáři SS a tak dále. A na poslední chvíli to skrečovali, když bylo zřejmé, že jako Sovětský svaz už je téměř Berlíně a tak dále. Pak z toho dělali velkou zásluhu, že jako nějak urychlili porážku nacistických vojsk v Itálii. No tak oni kapitulovali 2. května 1945. Tak jestli někdo chce tvrdit, to už byl Hitler mrtvej dokonce, jo. To už spáchal sebevraždu. To jsou orgie takový prolhanosti prostě. Musíme se k tomu znovu a znovu věnovat, protože zejména mladší generace o tom nemá absolutně žádné ponětí. Tak asi k tomu výročí aspoň chtělo by se o tom mluvit ještě.
1: Tož tak, no určitě. Na to vzpomenu ještě jedním dokumentem, který se dělal ty a Ivan Kratochvíl.
0: Ano.
1: Jmenovalo se to Mnichov, měli jsme se bránit.
0: To je pravda.
1: A tam jste to rozebírali právě, když to vezmu, tak ty jste to bral vlastně z politického hlediska.
0: Z vojenského, ano.
1: A on to bral z právě toho hlediska jakoby vojenskýho, kde vlastně došli k na základě nějakých materiálů vlastně k tomu, že teoreticky se to nějak dalo uhrát, to napadení při té mobilizaci, ale ty si tam právě dodával a čistoval si toho prezidenta Beneše. A to bylo strašně důležitý, že tam se ukázala vlastně i ta druhá strana mince, jako jo, že... Takže...
0: Beneš byl tlačen do, řekněme, vzdáleně podobné pozice jako Sovětský svaz. V jakém smyslu? Sudeťáci, mám na mysli ta jejich politická a teroristická struktura v pohraničí a nejenom v pohraničí, byli klíčovým falešným argumentem mnichovanské politiky, protože neustále pokřikovali, že Československo je utlačuje a tak dále a tak dále. Ransimen přijížděl do Československa, žvanil tam někde s Henleinem a s K.H. Frankem a podobně, už někdy v létě roku 1938, a pak hlásil domů, že to je pravda, že ty Němci jsou strašně utlačovaní a podobně. Beneš, který byl sice relativně levicovým politikem a zamládal dokonce tak trošku marxistou, byl neustále obviňován Hitlerem, ale také celou plejádou tiskovin, listů, deníků a časopisů, třeba Británii, ve Francii a podobně, že to je v podstatě jakýsi takový agent jako bolševiků z Moskvy. Že u nás některé ty formulace byly, že Československo je nepotopitelná letadlová loď bolševismu v srdci Evropy, až takové titulky byly. No a on věděl, že ho v tom chtějí vykoupat, že když v těch mnichovských dnech mu prostě znovu a znovu vzkazovali z Londýna, Paříž, ale dokonce i z Washingtonu, to je třeba říct na tvrdo. A poté, co Roosevelt poslal takový velmi nepěkný, takový velmi nepěkný telegram Benešovi, no tak se okamžitě asi během hodiny objevilo na stole prezidenta Beneše dalších asi 10 až 15 telegramů, které přicházely z latinskoamerických zemí, z očividně zadního dvorku prostě Spojených států a tak dále, které říkali, tak jestli do té války půjdete, tak si to odpijete sám a budete viníkem té války před světem a tak dále. Takže to byly důvody takhle. Já jsem komunista a jsem tedy dědic těch, kdo, nebo pokračovatel těch, kdo chodili na hrad Gottwald a tak dále a žádali prezidenta Beneše, aby neustupoval, aby dal povel prostě k obraně země. Ale zároveň chápu, že on se ocitl v mimořádně obtížné situaci, kdyby ho ten Západ mu cuknul koberce, a oni to říkali na rovinu, nečekej od nás vůbec nic. Polož to, když to nepoložíš, tak budeš viníkem té války. Jo? A ještě neustále na něj útočili, že nějaký bolševik. Trošku to připomíná jiné situace, India a tak dále. Takže takhle, no, máš pravdu, Petře. Jestli můžu, já půjdu dál. Zajímavý výrok pronesl jeden z blízkých poradců Vladimíra Putina, myslím, že se jmenuje Kobjakov, který prohlásil, že Rusové mají v ruce autentické dokumenty dokládající, že Ukrajina měla v plánu zaútočit na Ruskou federaci 8.3.2022. Čili, že ten povel k zahájení toho, čemu v Moskvě říkají speciální vojenská operace, předešel ty ukrajinské záměry o nějakých asi 14 dní v podstatě. To jsem zvědav, jak se k tomu vyjádří český mainstream. Předpokládám, že bude tvrdit, že to všechno je nějaká vymyšlenost a tak dále. A jsem taky zvědav, do jaké míry to bude a dokumentárně dokladovat Moskva. Je to velmi, velmi si myslím zajímavé. Pojďme dále. No, vyznamenal se Donald Tusk taky, tento velký liberál, který, když v Německu přeci jen drží v vyšetřovací vazbě jednoho z těch Ukrajinců, co i podle svědectví západních zdrojů byli aktéry onoho terorismu proti plynovodu Nord Stream. A teď jde o druhého Ukrajince, kterou zadrželi někde také prostě z těch zvláštních služeb, kde si ho zadrželi a teď má být nějak, snad možná i v Polsku, posunut také do Německa, kde přece ty soudy se rozjeli, protože jako ten Nord Stream končil v Německu, tak Donald Tusk prohlásil, že Polsko je zásadně proti vydávání těchto lidí a že stíhání a trestání by měli být ne ti, kdo zaútočili na Nord Stream, ale ti, kdo ho postavili, alebo s tím souhlasili. No uznajte to. Já myslím, že i ten největší fanatik, když se zamyslí nad výroky tohoto extrémního liberála Donalda Tuska, tak možná, že mu to sepne v hlavě trošku. Zajímavá informace se objevila jako dozvuk k tomu, co se odehrávalo v době té pandemie, takzvané covidu. A sice, že CIA má dávno ve svých análech jasné důkazy, že některé léky, o nichž tehdy byla vedena tvrdá debata, zejména i vermektin, že už dávno se vědělo, že mohou hrát, také kde si asi hráli, velmi účinnou roli v boji proti některým druhům rakoviny. Takže vzpomeňte si, co všechno jsme slyšeli tehdy z televize, od všelijakých těch primulů a já nevím koho ještě, jak byla napadána třeba paní doktorka Peková, zdaleka nejen ona. No a najednou se ukazuje, že jako i CIA tohle věděla a tak dále. Zajímavé. Kolem Iránu se vyvíjí situace, která podle mého soudu zraje do zásadního geopolitického průlomu. To útok na něj začal, vzpomeneme si, 28. února, což už je ani přes 5 měsíců. A vzpomeňte si na všechny ty velkohubé výkřiky vrcholných představitelů jisté zaoceánské mocnosti o tom, že už rozdrtili všechno a že už jim nezbylo nic. A dokonce, že vyvraždili teda celé vedení a jakmile si sedne do těch funkcí někdo jiný, tak je vyvraždí znovu, což je zase poprvé v dějinách. Někdo takhle až nahlas prohlašoval za metodu státní politiky individuální teror proti představitelům jiného státu. A dokonce zazněl výrok, že zničí celou starou civilizaci. Že prostě zmasakru, že přestane existovat. nikdo nepřestal existovat, Irán má samozřejmě svoje problémy, nicméně agresor je v totální pasti, už neví, co jako má říkat. Se říká, že nějak vyhrál už dávno, ale každý ví, že nevyhrál a že Hormuzem prostě proplouvá jenom něco a velmi málo, že to tak či onak závisí prostě na tom Iránu, který se dohaduje s Ománem, protože Omán má území na protilehlé straně toho Hormuzského průlivu. Do toho vázne doprava Rudým mořem kolem onoho Bar-Amandabářský motám, ten název, omlouvám se, kde Hutijové z Jemenu s podporou jemenské vlády účinně jaksi čelí průjezdu plavidel i komerčních tam jako spojenci Iránu. A do toho přišel moment, který zachytil Rosťa Čuba. Už jsem ho komentoval i jinde, ale nemohu ho nekomentovat i zde. To, že založili tři významné státy celého regionu asijského, to je Turecko, Saudská Arábie a Pákistán, jakousi novou jaksi smluvní strukturu, to náš mainstream nějak nezatajoval v podstatě, byť to tak jenom mezi prsty pouštěl. No ale do toho se objevila informace, že tato trojice zve k účasti ve společném jakémsi paktu Irán. A pokud se toto stane, a to má Rusťa Čuba absolutní pravdu, tak to mění totálně geopolitické poměry v celé západní a nejenom západní Asii. Protože jestliže budou spojenci Iránu i tyto velké země, Turecko s největší armádou, druhou největší armádou v NATO, Saudská Arábie je mimořádně bohatý stát, a Pákistán jako země, která má jaderné zbraně, tak jestli oni budou mít jakési závazky vůči Iránu v případě, že by byl napadán znovu, tak nechtěl bych být v roli Donalda Trumpa a všelijakých vysokých vojenských činitelů, co jako s tím budou dělat. To samozřejmě bude mít zásadní vliv na uvažování vrcholných představitelů ostatních zemí celého regionu, kterým bylo vtloukáno po dlouhé roky do hlavy, že Spojené státy jako jim zajišťují bezpečnostní deštík a nic se nemůže stát. No ale začala ta agrese a Irán systematicky trefoval svými raketami a drony americké základny v celé řadě těchto zemí a dával i těm zemím najevo, počkejte, jestli považujete ty Američany za nějaký ochránce, tak ta ochrana je naprosto neúčinná, děravá. No a tam dochází ke zvratům v uvažování i vrcholných představitelů dalších prostě sousedních zemí. No, Rosťa napsal brilantní analýzu na to téma. Já jsem ti poslal, Petře, takže zpřístupněj, prosím, našim divákům. On netvrdí kategoricky, že to tak všechno bude. Nicméně je pravda, že pokud se vůbec o tom uvažuje a pokud by se cokoliv hnulo tímto směrem, tak je to absolutně nová situace zdaleka nejenom prizmatem vývoje v tomto regionu. Protože jakmile bude Irán spolurozhodovat významně o tom, téměř výlučně rozhodovat o tom, která loď projede a která neprojede, jestli za to musí platit nebo ne, no a bude moct pokaždé dát najevo, že tak počkejte, jako já, mně se nelíbí, tam táhněte pryč, zaplaťte mi tady škody, které jste spáchali, uvolněte moje zmrazené peníze a přestaňte se mnou dohadovat o tom, jestli mám nebo nemám právo mít jadernou energetiku a tak dále. Tak jestli si tohle Irán jako uhájí a jestli může bude mít oporu ve svých velkých sousedech, tak si myslím, že americká přítomnost vojenská v tomto regionu, pokud vůbec nějaká zůstane, tak bude velmi malá a méně efektivní než dokonce než teď. Ale samozřejmě to bude mít dopad na takové věci, jako je situace na trhu s ropou, plynem a hnojivy, ale i na petrodolar. Spojené státy jsou příšerně předlužené a teď to se snaží dohánět tím, že musí každý nakupovat ropu a plyn od nich a tak dále. No a tady budou mít přiškrcený přísun těchto zdrojů prostě z Perského zálivu. vzhledem doporučuji si ten článek pořádně přečíst. Rostě tam rýsuje takové potenciální velké domino, které skutečně může nastat. A jestli nastane úplně nebo jenom z části, to v tuhle chvíli nikdo neví. Ale ty karty, když to tak řeknu, v tom dominu, nebo domino někdy bývá nejen z karet, ale všelijakých figurek, tak se dalo do pohybu. A pokud to bude pokračovat, můžeme se dočkat velice zajímavého prostě zvratu. Jedné z klíčových, řekl bych, bezpečnostně za to a ekonomicky za to sfér světa nebo regionu světa. Pojďme si něco říct krátce o příčovech. Já jsem byl velmi rád, že tam byla spousta lidí, třeba to parkoviště bylo mnohem víc jako širší a vedlo až po poli, až stovky metrů od dějiště, to byl nesporný úspěch. Člověk se tam vždycky rád setká se spoustou přátel, známých a tak dále. Spojuje nás krásný osobní vztah. Rád slyším komentáře, že to práce, kterou děláme, včetně u tebe, Petře, že není zbytečná, že to lidi nějak prostě sledují, oceňují a děkují za to a tak dále. Z druhé strany jako těžko mlčet tomu, jak se vyvíjí program těch příčov. Tam vystupuje na tom pódiu určitá kategorie lidí, kteří se tam opakují. Z nových teda chci ocenit dva, a to je samozřejmě Eric Best, který tam nikdy podle mého soudu ještě nebyl, americký novinář žijící u nás a vystoupil zajímavě, ale také Michal Téra, mimořádně talentovaný a kvalifikovaný a zajímavý prostě autor na téma dějiny slovanských národů, jmenovitě českého národa. A on to má retrospektivně hodně staletí i zpátky. A interakce mezi námi Slovany a jmenovitě Čechy a Germány. A on se neohnul před tou takovou modní podlézavou snahou psát i české dějiny německýma očima. Naopak, prostě pojímá to velmi, řekl bych, objektivně, tedy i svým způsobem kurážně, protože jde proti proudu a velmi kvalifikovaně. To je třeba, já musím něco udělat pro tebe, třeba abychom Michala Téru pozvali do našeho vysílání, bylo by to velké obohacení. No ale to hlavní, co jsem chtěl říci, země naše se klouže tak pořád jako níž a níž. Já jsem si vzpomněl na jeden hezký příměr nebo formulaci. Pochází z románu rakouského špičkového spisovatele Roberta Musila. Ten román se jmenuje Muž bez vlastností. A ono situuje do Kakánie, jo, což je takový pseudonym. Protože ho psal ho v době ještě, kdy nějaká monarchie Habsburská existovala, tak z důvodu, aby ho nějak nepomotahovali, tak si vymyslel takový pseudonym, nebo jak to nazvat. No a tam je jeden obrat, s kterým on pracuje, mimochodem velice talentovaný spisovatel, jeden obrat, s kterým pracuje opakovaně, v originále je to Leerlauf a v češtině je to Běh na prázdno. A on ukazuje, že v té Kakánii prostě už jako běželo na prázdno pořád a všichni se tvářili, že jako vlastně to je dobře. No a já jsem přesvědčen, že toto je osud nebo stav České republiky. Má být upřímný, ta diskuze v příčovech k těm klíčovým prostě problémům České republiky se buď nevyjadřovala vůbec, anebo tak nějak akademicky, jakože pokecali jsme si a tak dále. Teď někoho asi naštvu, ale drtivá většina těch lidí, kteří jsou tam vpouštěni na tribunu, tak či onak, žije v zajetí mýtu, že už to hodně zjednoduším, 17. listopad 89, hurá, konečně svoboda a tak dále, a touto cestou a jedině a na západ a tak dále. No a teď, když je zřejmé, že z těch slibů se nenaplnilo téměř nic, tak oni prostě nemají odvahu si říct, tak pozor, je třeba se zamyslet nad zásadním, řekl bych, směřováním této země. A pořád to tak hrajou, jakože aha, tak Hledat, co se nepovedlo, no ale musíme se vrátit k tomu odkazu toho 17. listopadu a nějak tak to na těch základech postavit znovu a nedělat ty samé chyby. Ale to je totální prostě omyl, naprostý. Ale pro lidi, kteří očekávají nějakou alternativu, to je velmi nedobré a svým způsobem destruktivní. Já se k tomu vyjadřuji, byť ne na téma Příčovy, i ve velkém rozhovoru pro Parlamentní listy, který vyjde zřejmě zítra. Já nechci se vnucovat se svojí produkcí, ale tam je více věcí, které jsou takové ošidné a předmětem, řekl bych, sporů a tak dále. Já se k ním vyjadřuji poměrně ostře. Dal jsem si dost záležet, takže se tam můžete... Ten článek prvotně je o, respektive rozhovor je o tom, že se mě ptají, jestli ten Green Deal a tohle všechno, jestli je pravda, že to je nějaká taková anomálie ve vývoji dnešního kapitalu, neříkají kapitalismu, tržní ekonomiky, a že čtitují Klause Václava, který řekl, že kdo si unesl tu tržní ekonomiku nějakým šíleným směrem a tak dále. A já se proti tomu vyjadřuji velmi, velmi polemicky. A říkám, tak pozor. Já tam mám takové formulace typu, že Green Deal klame tělem. Ksichtí se jako náboženství praštěné sekty. Ale ve skutečnosti jde o ideologii temných kšeftů, který prostě třískají miliardy z lidského neštěstí a tak dále. A že se, a dá se to dohledat prostě stopou peněz, jak vždycky říkává Honza Schneider. Tak nic, nechci vás tím zdržovat. Ale jestli už hovořím o své produkci, tak jsem ti, Petře, poslal taky svůj článek, jsem na to docela hrdý, vyšel v prestižním měsíčníku Mezinárodní žíze nebo International Affairs, který vychází v Moskvě, a já se tam vyjadřuji k tomu, jak to je s těmi sudeťáky, jak to je s tím sjezdem tady, ale ne jenom jako tak, řekl bych, komentátorsky o tom, co se stalo v posledních dnech, ale vracím se ke kořenům toho problému, k tomu prostě, odkud, jakou roli ta německá iridenta prostě hrála a tak dále. Vyšlo to v takovém časopise, mě blahopřála řada lidí ze zahraničí, tak jsem tak rád, že se to podařilo. Plánuji tam ještě jiný článek prostě na téma společný s jedním autorem asi, a sice na téma velice takové chytlavé. Kdy vlastně začala druhá světová válka? Opravdu 1. září 39? A proč bychom neměli považovat za skutečný počátek války Mnichov 1938? Minimálně. V Ázii dokonce pochopitelně ta válka začala mnohem dřív, na čínském území, prostě japonským terorem, kdy jenom v jednom čínském městě asi 300 tisíc lidí zahynulo během několika hodin v podstatě příšerným terorem civilního obyvatelstva především. Ale s jedním historikem se podíváme na to a zkusíme nastolit a argumentačně obhájit myšlenku, že začátek druhé světové války není úplně správné situovat až do 1. září 39. Ale jako dřív. Ono by to vrhlo pochopitelně úplně jiné světlo i na ten žvást o tom, že sovětsko-německá dohoda z 23. srpna 39 byla, jak si iniciovala druhou světovou válku. No a ještě vám přečtu... No
1: to tě Poláci nebudou mít moc rádi.
0: Opomírat, jestli tam budu smět projíždět i transitem, netuším. A ještě vám chci přečíst dvě věci, které si myslím, že za to stojí. Autorem prvního komentáře, krátko on to má ve zvyku, je americký novinář Eric Best, který u nás žije dlouho a má na Američana velmi pěknou češtinu. Přečtu to v podstatě celé. Vydal to dneska. Západ už své války nevyhrává, ale vždy najde morální důvody, jimiž ospravedlňuje smrt a zkázu na cestě k nevyhnutelné porážce, to píše americký novinář. Nyní je v modě děkovat Ukrajincům za to, že na sebe berou smrt a zkázu, čímž nás chrání před postupem putinismu. V 50., 60. a 70. letech to byla lavina komunismu, která prý ohrožovala celou jihovýchodní Asii. Jak ukazuje Oscarový dokumentární film Hearts and Minds, srdce a mysl, z roku 1974, lidé, kteří zpočátku takové křížové výpravy plně podporují, toho často později litují, když se vítězství ukáže jako nedosažitelné. Prezident Petr Pavel včera na Hradě před českými velvyslanci prohlásil, že existuje pouze jedna česká zahraniční politika a že navenek musí být Česká republika čitelná, předvídatelná a schopná dostát tomu, co slíbí. Jednalo se v podstatě o náborový projev pro jeho vlastní opoziční zahraniční politiku, která je založena na přesvědčení, že Západ stále může své války vyhrát, pokud dodá jen o trochu víc raket či interceptorů. Pavel se snažil získat srdce a mysl českých diplomatů, ale karta se už zjevně obrátila a doopravdy už převládá jedna česká zahraniční politika, ovšem nikoli ta jeho. To zní optimisticky, že když se uvidím s Erikem, my se vídáme jednou měsíčně, tak mu za to poděkuji a zeptám se, jestli ta poslední věta, jestli ji lze až tak brát do mrtě, když to tak řeknu. A ještě vám chci přečíst jinou věc. A to je aspoň pár myšlenek ze stati Erika Zuese, což je, jestli se nemýlím, švýcarský autor. A už ten titulek. Co nás všechny čeká, když Rusko nebo americké impérium použije atomovou bombu? No. On říká, že pokud by použili kdokoliv z nich jadernou zbraň, spustil by to globální jadernou válku, ve které by se žádná ze stran nezastavila, dokud by nevyužila celý svůj arzenál. Neexistuje nic jako taktická jaderná zbraň, což je termín, který USA vymysleli v roce 51, aby veřejnost přesvědčili, že taková zbraň existuje a že je menší než atomové bomby, které USA použili proti Hirošimě a Nagasaki v roce 45. To je lež, čirá PR propaganda šířená vojensko-průmyslovým komplexem, aby veřejnost uvěřila, že pokud prohrajeme válku s konvenčními zbraněmi, máme taktické jaderné zbraně, které můžeme použít proti druhé straně a že ty nezpůsobí Armagedon. To vše je jedna velká lež. Teď popisuje dál, říká, tak v roce 22 bylo přesně 900 amerických vojenských základen mimo území samotných USA, nyní jich je 861. A podle stejného zdroje existuje 35 ruských vojenských základen v zahraničí. Asi to není úplný rozpis a tak dále. Teď tady uvádí, kolik má kdo jaderných raket, ta čísla jsou víceméně známa. A hlavní rozdíl mezi oběma stranami, to je mezi Amerikou a Ruskem, no Západem a Ruskem, by tady spočíval v tom, že Rusko by muselo zničit mnoho zemí, zatímco americké imperium by muselo zničit pouze Rusko. Třetí světová válka není pouze hypotetická, ale pravděpodobná, protože americká vláda v současné době dělá vše, co je v jejich silách, aby reorganizovala svoji koloniální říši, vedení ze zákulisí, jako na Ukrajině, v NATO, Evropské unii, aby se zaměřila na to, že američtí spojenci dobíjí její nepřátelé, zejména Čínu, ale také Rusko a Irán. Toto je tedy fáze permanentní války za trvalý mír. Předehra ke třetí světové válce. Nejjednodušším způsobem, jak vyvolat třetí světovou válku, by bylo, kdyby USA mohly rozmístit jadernou raketu na Ukrajině, pouhých 300 mil nebo 5 minut letu, od zničení ruského ústředního velení v Kremlu, nebo kdyby USA mohly obsadit Tchaj-wan a udělat to tady s Čínou, čímž by donutili Rusko nebo Čínu, aby zabránili americkému útoku. V tom okamžiku by USA zahájili třetí světovou válku a napadená země by byla historiky v úvozovkách, pokud něci ještě žijí, obviňována ze zahájení války, protože země oběti vypálila první výstřel. Dnešní šarvátky, které zahrnují pouze konvenční zbraně, vedou k tomuto výsledku. No, to je si myslím velice zásadní varování. Já myslím, že z toho, co jsem vám chtěl povědět, je to. Jo, kratičce ještě. Někteří jste možná zaznamenali rozhovor, který poskytl Honzovi Buskovi nikoli neznámý Valerij Pjakin, což je muž těšící se v české alternativní veřejnosti nebo její nemalé části určitých sympatií. A v tom rozhovoru ale zazněly věci mimo mísu. A já vždycky zdůrazňuji, že když u nás plácá nějaké nesmysly, buď západní autor, nebo pro západní pimprle české, tak pochopitelně to nevyvolá nikde žádný konflikt, my se ozveme, ale my nemáme hlavní slovo. A mainstreamový tisk, jaksi, a mainstreamová média drží zobák, nebo tak jako dělají, že to neslyší, když tam jsou třeba nějaké vyslované hovadiny. Jakmile se stane něco podobného z opačné strany, v daném případě třeba ze strany Ruské federace, tak pochopitelně je to záminka k velkému virálu. A Vladimír Pekin tentokrát šlápl opravdu jako do exkrementu v celé řadě směrů. Pokud někdo ten rozhovor berete za bernou minci, vřele doporučuji tak činit. Já vůbec tohle neberu jako útok na Honzu Buzka, on to nemohl tušit, když to točil. Když jsme spolu mluvili s příčověch, tak jsem na něm viděl, že je taky rozpačitý z toho. Já si jeho práce velice vážím, vydává velmi zajímavé knížky a dělá i spoustu jiných užitečných věcí. Ale je to možná podnět k větší opatrnosti, když dáváme slovo někomu, kdo třeba českým a československým poměru rozumí pramálo, a to nepochybně je případ do Valerie Pěkina. Není to poprvé, kdy si plácal věci hloupé, tak to nám určitě nepomůže. Buďme na tohle opatrní a asi to nebudu víc s tím zdržovat. A znovu si zdůraznit. Já nechci frontálně napadnout Valerie Pěkina, to ani náhodou. A už vůbec ne Honzu Buzka, který chci zdůraznit, velmi si vážím jeho práce. Ale je kolem toho protest českého mírového hnutí, který bych podepsal v podstatě. A další ohlasy, které zbytečně rozvizují a dezorientují prostě některé lidi, samotný ten rozhovor. Tvrdit, že Edvard Beneš tady plnil nějakou roli v podstatě přesně opačnou, než jakou plnil, že my jsme se k Němcům, když jsme byli odsouváni, takže jsme se chovali hůř, než třeba i když prchali z východního Pruska v 45. roce spolu se sovětskou armádou, která je údajně bránila před Poláky prostě a tak dále. Tvrdit, že 21. srpen 68 jeho příčinou téměř hlavně, jak jsem pochopil, bylo to, že v Praze je velké okultní židovské centrum, považované za takovou centrálu vlastně napříč židovskou komunitou ve světě. A že vlastně jsme tak podal, že ty tanky sem přijeli v podstatě proto, aby přístup do toho židovského kultního centra nepadl do rukou západu a tak dále. Tak to skutečně takhle hloupě povídat něco je. Těch minelů tam bylo mnohem víc a už to nebudu protahovat. Pojďme k tomu, co jsme dostali od vás, a já se pokud nemýlím, tak je to naše tradiční tazatelka paní Alena, malý momentík. Tady mi píše... Tady píše jeden z našich stabilních, stálých diváků. Ahoj doktore, k těm příčinám poslednutí toho dlouhého záznamu jsem nabyl stejného dojmu jako ty, ale nechtěl jsem tě naštvat, on to nazval ostře, tak jsem se nevyjadřoval. Příčovy jsou myšlenkový jarmark, ve kterém si lebedí takový jako Drulák Hájek, Žantovský, Novotný, bohužel ta a tak dále, tam mluví o Míšovi Svatošovi a dále, a další ničemu nevede a nepovede. Příště tam přijede řečnit Pšenák a spol, prostě bez revoluce a tak dále. No tak se shodujeme. Tady je drobek. Paní Alena Tůmová má, jak bývá jim zvykem, několik podnětů. První. Co to udělá, až na sebe padnou na jedné ploše Evropy se svými zájmovými strukturami migranti jižní a afroislámští s východními válečnými ukrajinskými? Co to udělá? Zatím se to tak až nesráží a nemísí. Ale stát se to hypoteticky může. Neumím hádat z křišťálové koule. Možná by některá z těch skupin mohla nabít dojmu, že jako má větší právo tady na to, aby užívala našich sociálních a jiných, řekl bych, polštářů. jestli by pak došlo k nějakému konfliktu, protože jedna i druhá strana je známa tím, že jaksi, nemá problém se někdy uchýlit k násilí. A to je velmi tvrdému, čímž nechci říct, že všichni, jak ať už afroislamští nebo ukrajinští, řekl bych, migranti u nás, že jsou takový, to v žádném případě. A tam nejde o to, jestli jsou všichni takový, tam jde o to, jestli se tam takový vyskytují a jestli jsou agresivní opravdu. A to nepochybně tak je. To je pravda v obou případech. Takže já nevím, paní Aleno, hádat svišťavé koule a spíš si kladu také otázku, co by udělal jako stát. Protože i policejní prezident Vondrášek se měl znovu vyjádřit, že jako přítomnost takové masy ukrajinských migrantů už teď a dvojnásob poté, co by se to na té frontě posunulo a k nám by asi utekla spousta těch, kdo se zbraní v ruce bojují proti Rusku, tak že to jako je bezpečnostní riziko u nás a nikoli malé. Tak možná asi toto je klíčové, jak si to rozdají mezi sebou kluci ze Severní Afriky a ze západní Ukrajiny, to v tuhle chvíli opravdu nevím. Tak, zamyšlení druhé. Před mnoha lety jsem od jisté židovské dámy slyšela, že pro Židy je etnická soudržnost a lojalita nadřazenou všemu ostatnímu. V pohledu na historické reálie mám pochybnosti. Co o tom soudíte? Zvláště v kontextu se zastoupení v vysokých strukturách napříč světovou mocí. No, to je takové téma, paní Alenova, všichni vážení diváci, které z jedné strany nemá cenu se tvářit, že to vůbec neexistuje, a z druhé strany, ona je taková atmosféra, chcete-li psychóza, že kdokoliv se vyjádří otevřeněji na podobné téma, tak pochopitelně mu hrozí, že bude proklet veřejně a vláčen, že nějaký antisemita a tak dále. Já sám mám mezi lidmi židovské krve vzadu přátel, někteří jsou skvělí, jde si jako Honzu Schneidera, to se tím netají, to je přece vynikající osobnost a má i charakter skvělý a není hloupý a tedy. A můžu jmenovat další, tušíte asi, kteří by to mohli být, já nebudu na všechny teď povídat, že jsou to Židi, proč bych to dělal. Nebudu takový hlupák jako jeden ze zakladatelů té národní demokracie, což je docela chytrý chlap, který sepisoval seznamy Židů v české politice. No to, ale nezlobte se, něco jako hloupého, opravdu jako to by mě v životě nenapadlo. My si musíme dát velký pozor na to, abychom nemohli být napadeni, že to, že jsme nějací antisemité. Je to trošku, možná ta citlivost vůči tomu, to přiznávám, je nepoměrně větší než případ, než ve vztahu k kterémukoliv jinému etniku. Ty sionistické a proizraelské struktury si daly záležet, aby vytvořili atmosféru, že kdokoliv pípne na některá z podobných témat, tak okamžitě se na něj sesypou, začnou připisovat nějaký šovinismus. Já sám chci říct, že mě se šovinismus hnusí jakýkoliv, včetně samozřejmě antisemické šovinismu, kterým je antisemitismus, ale nenechám si vnutit jako náplast na ústa směrem ke všemu, co se špatnému a velmi špatnému, co se děje jménem státu Izrael. A já si myslím, že tohle bude narůstat, ta řekl bych, ty důvody ke kritice státu Izrael. Tam teď budou volby, uvidíme, co se stane s Netanyahuem. Pokud ty volby nevyhraje, tak se může stát, že skončí v base, protože stíhají za nějakou korupci a tak dále. Lidé jako on a Ben Gvir a další, prostě to jsou lidé, kteří o Palestincích mluví jako o zvířatech a v podstatě nahlas říkají, že oni mají právo zabíjet někoho, protože to je z bezpečnostních důvodů jako nezbytné. A úděl Gazy, jenom Gazy, kdybychom nechali všechno ostatní, tak je naprosto nepřijatelným. Něčím absolutně nepřijatelným. A z toho neplyne, že kvůli tomu já třeba se budu mračit na Jeffreyho Sachse, který je také Žid. A je velmi kritický k tomu, co se děje v Gaze taky. Jo, takže takhle. Oni si osobují to právo a dokonce jsou izraelští a židovští autoři, kteří otevřeně říkají, počkejte, to, že byl holokaust, z toho ještě neplyne, že my máme nějakou výjimku, že můžeme dělat věci, které ostatní dělat nesmějí. To tak není prostě. Se mi to velmi líbí, že takoví židovští autoři prostě jsou, velmi tomu fandím. A tam bude v napětí. Já nevím, jestli se nakonec nestane, že dojde k nějakému stěhování národů. Někdo to tvrdí, netuším. Ale do nekonečna říkat, že tady je to naše všechno a můžeme těm Palestincům vzít ještě tohle, ještě tamhle to. To prostě nemůže vydržet. A pak někdo říká, že všichni Palestinci jsou teroristi. No, ono je terorismus a je taky národně osvobozenecký boj. Jo, to jako není totéž. A jestliže někdo, jestliže Ben-Gvir říká, že po nocích je možné vždycky zabít pár Palestinců, civilů, že to jako proč? A to říká nahlas ministr obrany, jo, tak já kdyby byl palestinský mladík třeba, tak já nevím, co bych jako dělal, jestli bych seděl a čekal, že zase Ben-Gvir něco kýho vyvede a bude střílet třeba do mých sourozenců mladších, nějaký tam místní fanatik a tak dále. Nebo jako, já jsem proti terorismu, ale chápu, že když přeteče prostě někde míra trpělivosti, tak že lidé potom se také chápou zbraní a tak dále. Je třeba to řešit a ne tomu dávat prostě tento průběh. A jak má být řešena tato otázka, toto rozhodl Organizace spojených národů už ve druhé polovině 40. let. Existuje jasná mapa, kde je namalováno, kde má být stát Izrael, kde má být palestinský stát a tak dále. Izraelci to permanentně ignorují a neustále zmenšují to území prostě pro ty Palestince. Nedávno se objevila informace, že v Gaze 82% všech obydlí je zničeno. Představte si to. Bytů a tak dále. 82%. Ti lidé žijí v rozvalinách, v troskách, pod nějakými celtami prostě a tak dále. A to, jako máme o tom mlčet, jenom proto, aby nějaký trouba neřekl, že jsme antisemiti. No, pardon, to si nemůžeme nechat nutit. Kdyby jen trouba, konjunkturální hovátko nějaké. Tak. Nápady z dílny Evropské unie, tentokrát ilustrované na směrnicích o obalech. Před pár lety chtěli z Evropské komise nařídit balit malu každý rohlík zvlášť. Dnes volají až po absurdní redukci obalů. To je příklad EU typického odezdi ke zdi. A není-li problém, vytvoříme ho. Pro řešení vytváří úřad a poplatek, a protože to nic neřeší, zavedeme další poplatek a vytvoříme další úřad. Nemohu si pomoct, ale svými nápadami Evropská komise připomíná Bandarlok z Kiplingovy knihy džunglí. No tak je to tak. Já, když dovolí paní Jelena, já to malinko zobecním. Mně se zdá, nebo on mě vyprovokovala k takové úvaze, mně se zdá, že není náhodou, že v čele Evropské komise, v celé Evropské komisi, zasedají ještě podstatně ubožejší postavy, než třeba v čele členských vlád. Takový Macron a Merz a tyhle ty lidi, to samozřejmě nesahají ani pokaničky některým předchůdcům v čele vlád týž zemí prostě ještě docela nedávno. Jo? Čímž neříkám, že to byly dokonalé postavy všechno. Konrad Adenauer, měl bych němu milion výhrad. Ale marná sláva, byl to prostě kancléř, který jo, jako měl nějakou důstojnost a nějaký tah na branku. Ludwig Erhard taky, nemluví o Helmutu Schmidtovi, o Willy Brandtovi a tak dále a tak dále. No ale to, co sedí v Evropské komisi, to je odkladiště totální. Vemte si, kdo tam sedí za Českou republiku. Tak když Vladimír Špidla převzal otěže vlády a teda vedení sociální demokracie v roce 2002, pokud se nemýlím, po odchodu Miloše Zemana z obou funkcí, tak zmršil na co šach. Taky prohrál potom a tak dále. Jo, dneska je legrační strejda, který si založil ještě s jinými legračními strejci novou sociální demokracii po té, co tu starou teda úplně zdecimovali. Už není ani v parlamentu a nikde. A teď svoji velkou jako loajalitu k evropským závazkům a hodnotám projevují tím, že pokřikují Moskva hoří, něco si přeji. Tak to snad ani za protektorátu tady nebylo tohle, takováhle ubost. No a ten Špidla nakonec skončil jako eurokomisař. Jo? Teď tam je za Českou republiku jakýsi Síkela, Slovák. Zná někdo jednu jedinou věc, kterou by ten Síkela jako ministr udělal dobře? Prosím vás, zavolejte nebo napište nám. Já to ani neznám. On přišel z takového teplého místečka v Bance zahraniční do postu ministra, který měl řídit průmysl a ekonomiku. A mě není znám jeden jediný jeho krok, který by prospěl České republice. A Bázla, on sedí prostě v Bruselu. Vemte si tu šílenou Urzulu. Jo. Prostě v Německu se o ní říká, že poničila Bundeswehr víc než sovětská armáda Wehrmacht. Prostě za války. To píšou tamní noviny některé. Proč to říkám celé? Já si myslím, že není asi náhoda, že ten deep state v pozadí vystrkuje do pozic právě v Evropské unii tak neuvěřitelné nýmandy. Protože že jo, ty nejnepopulárnější věci, které se na nás valí, přicházejí z Bruselu. Tam prostě to, co by předseda české vlády sám tak těžko jako mohl prosazovat, a to dokonce i nějaký Fiala, tak když to přijde jako befel z Bruselu, tak se všichni tváří, aha, evropské právo je nadřazeno českému, co se dá dělat, a tak dále, to se jmenuje demagogie. Ale přes Brusel se diktují členským zemím ty největší nehoráznosti, aby se ty národní reprezentace mohly tvářit, že já nic, já muzikant, a zároveň přeci je v módě ta neuvěřitelně idiotská teorie o tom, že Bruselu vládne neomarxismus nebo euromarxismus. Vždycky smělo říkám, počkejte, Urzula, tahle pitomá Urzula, ona jako něco opisuje z Marxe, nebo Síkela, on v noci sedí a listuje v Kapitálu a teď z toho vyvozuje nějaké směrnice Evropské unie. Může někdo vymyslet grotesknější hovadinu, ale protože lidé, kteří neradi slyší, že to, co se děje s kapitalismem, plyné, řekl bych, z toho, co se odhrává z tektonických pohybů, přímo v jeho anatomii, tak potřebují nějaký jako vejmluvu. A tak si říkají, no počkejte, to nějaký zakuklený levičáci někde a konec konců neomarxisti. A kdyby to tvrdili, kdyby se snad, že by tvrdili, že třeba Kalousek nebo Fiala, že jsou neomarxisti, no to jakoby hodně pitomé publikum by si říkal, no to snad ne, to nějak nesedí. No a když to řeknete o někomu, kdo dřepí v Bruselu a bere těžké prachy tam a bombarduje členské země těmi zhovadilostmi, tak průměrný český jaksi občan o té Urzule toho ví poměrně málo, tak si říká, aha, tak tam někde ty jsem zakuklený levičáci to tam jako dirigujou a tak dále. Takže tím se zabíjí několik much jednou ranou. Ty Urzuly musí tohle snášet, že to píše nějaká část médií, protože oni si hoví v neskutečné bavlnce. Oni berou tak nehorázné peníze a ještě mají různé jiné výhody, že za to musí nějaký vytrpět, že oni nějaký moula píše občas, že jsou euromarxisti nebo neomarxisti. A tím se vytváří i dojem, že Green Deal a tohle všechno je jakási levičácká intrika. Národní vlády se mohou tvářit, že no, co se dá dělat, tady se to na nás valí a oni to tam usnesli, my s tím už nic nenaděláme a tak dále. To je podle mého soudu. To přeci člověk, který má nějakou osobní integritu, tak nebude schvalovat takové zhovadilosti, jaké na nás padají z Evropské komise. To vyžaduje lidi, kteří jsou dostatečně hloupí, prodejní a jsou ochotni vyměnit i tu takovou ostudu, která na ně padá, za ty prachy, prostě za to, že potom je někam rozmístí ještě jinde mnohdy. Já to vidím zhruba takhle. Poslední námět paní Aleny. Před dvěma týdny jste v simultánce probírali duhové vlajky na tramvaji na podporu LGBT sex parády. Duhové ale i symbolem ČT dětského kanálu ČTD kanálu pro děti. Náhoda přebujeli progresivismus nebo podprava indoktrinace. Co to jsou? Netuším, to může mít nějaký záměr v pozadí. Já bych vás, paní Aleno, vás a zdaleka nejen vás poprosil, pojďme přestat používat pojem pojem progresivismus. To je součást té demagogie, která má vytvořit zdání, že všechno to, co se teď valí prostě na nás a za čím jsou ty nejnižší pohnutky grázlu,

0: I o tom je ten můj rozhovor v Parlamentních listech. Budete-li se tím chtít inspirovat. Je to na vás. Já jsem skončil na téma, co nám tady předestřela paní Alena. A ty, Pet, se na mě začneš sypat, co na nás, co po nás chtějí jiní diváci.
1: Já, než se napiješ, tak a rozsypu teda naše diváky, tak samozřejmě připomenu, že již zítra vychází naše Pravda, která bude k dispozici opět za 33 kaček, zatím nezdražili, což je pozitivní. A kdyby se mi to podařilo načíst, bylo by to úplně skvělý. Ale už se věci hýbou, ano, tím správným směrem. Tak, a cože si to na nás připravili? Takže, všimli jste si, kolikrát se ve veřejném prostoru objevilo, že by monarchie byla cool? A nejskandálnější na tom je, že by si státní zřízení minulosti dovedlo představit i současná hlava státu Petr Pavel. Izraelští bosové obnažili své temné já. Nové vydání týdeníku upozorňuje na nejciničtější výroky tamních politiků. V rubrice Cestujeme se můžete s naší Pravdou vydat po horkých stopách Gustava Anděla. Takže a spousta samozřejmě dalších zajímavých článků. A tak mě jako napadá, jdeme tady na tuhletu otázku, Zdeněk píše, ahoj doktore, k Příčovům po shlednutí.
0: To už jsem komentoval.
1: Tak to máme.
0: Já než najdeš další věci, tak já zmíním ještě jiné médium.
1: Ano.
0: Jmenuje se Tribuna. Vydává to parta mladých levičáků. Oni se na mě obrátili se sympatickým záměrem. Jim se podařilo dokonce se stát správci české verze, české mutace mezinárodního webu, který má anglický název Marxists, jako marxisté.org. A tam je spousta jazykových mutací, všechny české, a je tam spousta textů Marxe, Engelse, Lenina a tak dále. A oni dostali, nějak se jim podařilo se stát správci tohoto české mutace, tam je spousta jiných jazykových mutací. A obrátili se na mě, jestli bych mohl dosáhnout toho, že by měli právo digitalizovat dílo celé nebo nějakou část díla Míly Ransdorfa. Tak já jsem promluvil s paní Vlastou, se vdovou Mílovou, a pochopitelně, že ona byla potěšena, že to mohou udělat. Ale když jsem scháněl spojení, tak jsem si prošel tu Tribunu. Přátelé, levičácký, svižný i designem, i prostě celkový dojem z toho, to není nic jako nic procovského, nic nějakého primitivního, naopak. Oskar Krejčí už tam s nima byl, jsem se optal, jak to vidí, on říkal, jo, že z toho měl taky dobrý dojem, rád tam mezi ně zajdu i já. Takže, přátelé, máte-li hlad po alternativních tiskovinách, tak doporučuji i Tribunu.
1: A to je na webu, jo, teda?
0: Najdeš si Tribuna, časopis Tribuna.
1: Jako takhle, jak to říkáš, jo? Časopis Tribuna.
0: No, já jsem to šel přes Google, napsal jsem časopis Tribuna a naskočilo mi to.
1: Jo.
0: Oni nepochybně
1: mají. Jo, oni jsou přímo časopis Tribuna.
0: No.
1: Jo. Ale tak já hned to udělám tady. Vydržte, přátelé, hned se
0: tím doletíme. Tribuna byl UVKSČ na sklonku 60. let, který byl polemický k Dubčekům a k těmhle těm různým. A tady je znovu levicový časopis Tribuna.
1: Jo, jako já jsem právě dal Tribuna.cz, to není, ale časopis Tribuna, časopistribuna.cz a tady teda jsou různý zajímavý články.
0: Pokud nás kluci sledují, tak třeba budou vděční, že jsme je takhle zviditelnili. Myslím si, že si to zaslouží. To
1: ano, proč ne?
0: Dobrá práce.
1: Tak,
0: pojďme dále.
1: Když už jsme u toho zviditelňování, co nového na střípkách ze světa?
0: Mám je spousta zajímavých věcí, já jsem ani dnešně ještě nestačil všechny dotáhnout, ale přátelé, vřele doporučuji, ne protože to je pod hlavičkou Josef Skala, protože tam jsou zajímavé příspěvky. Já se podívám, počkej, jestli bych tu něco ještě nevytáhl, ale...
1: Prosím tě, a když chci teda novinky,

0: Tak do čeho mám zalíst, jako do kterého toho meníčka to je?
1: Prosím tě, když si otevřeš...
0: Máme otevřený?
1: Tak. Tak, ono to... Odevřeš úplně bez toho, že tě neposílá rozdělovník, tak tam máš rubriky. Že jo, česky a slovensky, v cizích jazycích, z knižní produkce, na kameru i v éteru a zajímavé zdroje. A pak jsou zajímavé zdroje, a tam je asi 20 nebo kolik, možná 15 zahraničních zdrojů, Global Research z Kanady, Debka, což je, to je izraelský zdroj, Alex Jones Infowars, Economic Collapse, prostě Volterne, což vydává, jak se jmenuje ten Francouz, velmi chytrej, no, vzpomenu za chvíli, Kuba Debate, jako, jo, kubánský zdroj. Měl jsem tam i ruské zdroje, které nějak, oni to tady blokují, takže to tam není teďko. Ale je tam Tucker Carlson třeba, dole, že jo. To je tam Jeff Sachs, taky jeho web, a Paul Craig Roberts.
0: Jo.
1: A Judge Knapp, to je soudce Napolitano, to je taky velmi jaksi moudrý a kurážný a kvalifikovaný muž, který dává sám komentáře a zpovídá různé prostě osobnosti. Takže asi tolik. No a každý den téměř v tom česky i slovensky vychází, což tady si to rozklikneš, tak tam je Našli jsme pro vás. A to je výběr z momentálně vyšlých textů česky, slovensky, které lidi nemusí prostě kolem toho jako nějak překládat. Řádku níž je v cizích jazycích. To jsou publikace, které pochytáváme ze světa. Přiznám se, že já to nestačím sám dělat osobně, tak kolega jeden zahraniční, ne zahraniční, mimo pražský, to jsem chtěl říct. Já mu to přeposílám a on to prostě publikuje v té rubrice. Teď momentálně někde pryč a vidět, že tady poslední příspěvek je ze 17. srpna, ale když půjdete zpátky, tak jich tam najdete prostě mraky. Pak je tu, může se tady člověk pro vás přihlásit do novinek, to je vidět, jo. Když se přihlásí k odběru, tak mu budou zasílány, jako to děláš ty, jaksi nová vydání. No, pak je na kameru Féteru, také z knižní produkce. To je rubrika, kde je nějakých 50, možná víc. Já to nestačím dělat tolik, ale v minulosti jsem spoustu knížek nějakým způsobem jako komentoval, dělal jsem z toho nějaký výtah a tak dále. Což je tento případ. Jo? Půjdete dál, tak tam je třeba knížky od Břežinského a tak dále, a tak dále. No a na kameru i Féteru je, řekl bych, no tady je třeba, tam není doplněno, Skalová sesovka a jsou tam i věci Pleska zření, no a tak dále. Je tady něco od tebe taky, Petře, co nebylo na hlavní stránce a tak dále. Je to trošku, nestačíme to doplňovat, řekl bych, dostatečně systematicky, a je to děravý místy, ale něco tam prostě jako je. Takže tohle jsou cítky ze světa. Dnešní řekl bych, vydání, tady toho je víc, Erika Besta jsem citoval, a no, když to nahlédnete lidi, tak to nemá cenu. Třeba prohlášení OSN Guterres vyzval Kyjev, aby okamžitě zastavil útoky na civilisty. Kellogova slova o mobilizaci Ukrajinek rozpoutala bouři. Nebo o tom, jak Wall Street píše, jak šéf CIA jel do Moskvy, aby zablokoval novou Putinovou mobilizaci. A pak je tu třeba kyslánek. Poslanecká fosilie Mareček Bendů žije z daní lidí, který teď říká závistiví voliči. A tak dále. Přel doporučuju, přátelé, nikomu to nevnucuju, ale tady, když to projdete, tak získáte celou řadu, nahlédnete do celé řady zdrojů, které byste museli hledat dlouho po různých informačních prostě kanálech. Tak to je role cípů ze světa, které existují takto od posledních měsíců roku 2012, už poměrně dlouho.
0: Asi tak. Prošli řádnou inovací, to je vidět.
1: To je vidět.
0: A Takže to je pro vás, přátelé, samozřejmě link máte pod videem. K tomu já ještě upozorním tady na internetový obchod Petrbureš.tv, kde kliknete na e-shop a najdete spoustu zajímavých knížek od třeba Lupo Aneta, jeho trojdílný seriál Hospoda v saku, což je satirická literatura, aspoň se zasmějete, Jarda Doubrava, Studená válka 2.0, Srebrenica, Příběh politicky korektního rasismu a největší lež v Evropě od konce druhé světové války. Skutečný Anthony Fauci, pak tady Západní civilizace před kolapsem, Zámky plné nacistů samozřejmě, Má cesta osvobozením Donbasem, Digitální svět a lidské tělo, to už je profesor Staněk. Přišla nám inventura, takže teď posíláme ve velkým všem, který chcete ještě tu ekonomickou knížku Schulz, Švihlíková, Ungerman, Fassmann. Inventura aneb kam jsme došli, což je vlastně ekonomický statistika a ukázání vlastně detailní a s okomentováním, jak od roku 89 se nám vlastně daří, až do posavať. Takže tam je spousta zajímavých údajů. Jenom na okraj, Václav Klaus řekl, že tuto knihu by neměl nikdo číst, takže to je vyznamenání samozřejmě.
1: To je nejlepší reklama.
0: Kancléři prezidentů, tak to o kancléřovi doktoru Ladislavu Novákovi. Válka civilizací, Jarda Doubrava, máme tady ještě Dilema civilizací, a to pozor, to je pan profesor Staněk a paní Iveta Pauhofová, Michal Velčík. Dějiny píšou vítězové, to byla prvotina vlastně Schulz-Ungermann, kde se zavěřili od druhé světové války do roku 89, tak byl rozvoj hospodářství a tak, takže ta inventura na to navazuje. Vy, kteří máte malý děcka, vnoučata, už taky pomalu přemýšlíte, co k Vánocům, tak můžu nabídnout knížku tady o Skřítku Dobřejovi. A taky samozřejmě máme tady Podivná odysea života a recepty z cest. To jsou ještě tyhle věci. A teď hurá, hurá na vás. Chci poděkovat.
1: Až domluvíš.
0: Ano, ne, povídej.
1: Dvě akce, než bychom to zamluvili. První pořádají, ne zaklamám, vaše Kajová Novotní a další spolu s nimi, 1. září, teď si nepamatuju hodinu a místo je to ostru, ale najdeme to. Mělo by to být na kalendáři alternativy taky. To je k nyní stále jako ještě vznávanému startu druhé světové války k výročí demonstrace, která bude protiválečná. A druhá akce je 5. září v Malostranském náměstí od 14 hodin a je v podstatě proti jaksi pokusu o Majdan v České republice a hodně proti jaksi postavě hlavy státu, která skutečně vyvádí v posledních týdnech věci dříve nevídané. O některých si hovořil, některých tam ještě bude řeč. To vše prostě je očividně proti zájmům České republiky, v cizím zájmu. Má to ještě víc omezit naši suverenitu a v podstatě nás možná i zatáhnout do nějakých válek. Tak a já jsem docela hrdý na to, že mezi řečníky, to, že tam jsem pozval Ivana Davida a slíbil, že přijde taky promluvit, dobře, to možná není tak nadlidský výkon, ale já jsem s proměnutím ukecal Jana Čarnogurského, který přijede do Prahy promluvit na té demonstraci. Jan Čarnogurský, víte, že jeho životopis je barvitý, on byl disident, on za socialismu, on byl místopředsedou federální vlády po listopadu, pak byl si nebyl předsedou slovenské vlády taky. Dneska je to muž, který velmi kurážně a objektivně se vyjadřuje k řadě mezinárodních otázek, neváhá tvrdě bojovat proti šovinistické vlně namířené proti Rusku a tak dále. A on mi napsal, my si tykáme, my jsme v takovém přátelském vztahu, zejména po loňské mezinárodní vědecké konferenci v Bělehradě, kde on vystoupal za Slovensko, já za Českou republiku na téma genocida Slovanů ve 20. století. A tak jsem ho ukecal, bylo takový ticho. Si říkám, budu muset vyzvánět. Najednou mi odepsal, milý Josefe, jsem byl na dovolené někde s rodinou nebo co. Hele, jak mi takhle zveš, no, tak asi takhle, když může být Slovák předsedou vlády u vás, tak co by nemohl Slovák protestovat proti tomu, co vyvádí Pražský hrad prostě. Přijedu a vystoupím. Jsou vysek poklonu a těším se. A Petře, my učiníme z rozhovoru, děláme s Janem.
0: Ano.
1: Já jsem mu navrhl dvě možnosti. První, že u příležitosti jeho pobytu v Praze, já musím zpřesnit, kdy přijede, jak to bude a tak dále. A druhou možnost jsem mu dal, že můžeme udělat samozřejmě na dálku, telemostem. A on se chytil víceméně té první. Tak já teď horečně přemýšlím, jak bychom to udělali, aby se to dalo zkombinovat a navzájem se to jako nerušilo a tak dále. Ta demonstrace byla řekněme do 4 maximálně, tak možná potom, nevím. Nevím, jak on bude mít dopravu domů, jo, jestli pojede zpátky.
0: A nebo předtím, no to se dá domluvit určitě.
1: Já se ho zeptám.
0: Zkus.
1: To vyhovuje a podle toho bychom udělali rozhovor. Jano Černogurský je člověk, on je člověk plný takových rozporů kouzelných. Jeho táta byl nikoli bezvýznamným činitelem klerofašistického štátu za války. Jano, ale když zemřel Gustáv Husák, tak on šel na jeho pohřeb. Jsou jako věci v roce 1991. Jo? Jano, to je z té kategorie disidentů, kteří nestratili zdravý rozum, nestratili podle mého soudu charakter, morálku. A když se dívají na to, co se jako děje, tak dokážou zaujmout nezávislé, kritické prostě stanovisko. Já si myslím, že jeho řeč na Malostranském náměstí proti Majdanu v Praze bude perlou, už se na to moc těším. Asi tak. Dobře, to jsem chtěl říct.
0: Já ještě prosím tě dodám v rychlosti dvě akce. 11.9. v 17.30 to bude z Moravský Třebový restaurace Uštiky, kde vystoupí například Jindra Reichl, Tomáš Dostál, Vladimír Štěpán, Mirek Ševčík, Kateřina Konečná a další z našich, Felix Slováček taky tam vystoupí. Ivan vyskočil pravděpodobně, nevím, co Jarča Obromajerová, to se tak nějak jako vrací z dovolený akorát, takže nevím, ale toť jedna akce, druhá v rychlosti 19. září Polešovice. V Polešovicích to bude od 10 hodin od rána na celý den. Něco jako chtějí nějakým způsobem doplnit ty Příčovy. O čem se v Příčovách nemluvilo, tak o tom chtějí mluvit právě v Polešovicích. Tak ekonomika, energetika, zemědělství, potravinářství, voda, les, bezpečnost, obrana, zdravotnictví, města a doprava, namátkou Blahinka, Noveský Štěpán, Jandejsek, Niklova, Dubravská, Novák, Kratochvíl, Turánek, Postránecký Žák a další, měli by se tam objevit Petra Rédová a další, prostě to se pojďte na stránky Jasanu. To je k tomu a myslím, že pro teď asi je to z těch akcí všechno. Co tak jako z hlavy teďka tady vystřelené.
1: To jsou ty Polešovice, netušíš?
0: Ne, prosím tě, za Brnem kousek, je to na Moravě prostě. Tam. Takže...
1: Někdo říkal, jestli bych tam taky nechtěl, tak já si to...
0: Je to kus cesty,
1: no je, no.
0: Ale burčák bude, jestli pije burčák.
1: Byli ozdravné.
0: Dobro, čistí, hele, vrchem, spodem, všechny a všechno. Poděkoval jsem Pavlovi Sichrovi, nepoděkoval určitě. Pavlíku, děkuji ti moc. David Vorek, Davide, moc taky ti děkuju za i tvůj příspěvek. Dobrý večer. Období takzvané normalizace bylo pro Slovensko úspěšné. Masivní bytová výstavba, rozvoj kultury, průmyslu a hlavně federalizace ČSSR. Tak... Pravdou je, že teda vlastně tam se, řekněme, změnila to státní zřízení ve federaci, což těm, že obrovskou zásluhu na to měl právě, myslím, že Gustáv Husák, že? A vůbec pojďme nějakým způsobem charakterizovat to, co se stalo teda od těch 70. let, do toho roku 89, protože ten skok jako v, řekněme, zabezpečení lidí byl vlastně nevídaný.
1: Určitě a Slovensko pochopitelně, protože startovalo z méně vyspělé úrovně některých regionech výrazně méně vyspělé. Například ten východní cíp Slovenska po válce a i v následujících desetiletích byl civilizačně, průmyslově, ekonomicky a tak dále na tom nepoměrně hůř než, já nevím, nějaká průmyslová součást České republiky. Ano, v roce 68 se rozhodlo o federalizaci, ten zákon byl, myslím, na podzim roku 68 schválen. No a do té doby jsme byli unitárním státem, měli jsme jednu vládu v Praze a jeden parlament v Praze pro celý stát a na Slovensku byl sbor povereníků, což byla taková jako podřízená struktura. Vzniklo to takto asymetricky mimo jiné proto, že po válce, když byly volby v roce 46, tak v české části republiky komunistická strana a také sociální demokracie za ní získali výrazný prostě vliv, to bylo 40%. Když to na Slovensku komunisté nevyhráli ty volby. Tam vyhrála ta partaj, ta demokratická partaj, což byl takový slepenec zvláštní. A přestože se hovořilo o víceméně federálním uspořádání předtím, tak nakonec to nebylo realizováno tehdy po válce, protože chtěli, by na Slovensku byla vláda se vším všudy, no tak by šéfovali by síly, které popravdě řečeno, část z nich byla spojena prostě se slovenským štátem, klerofašistickým a tak dále. Což by asi neprospělo té republice. Na sklonku 60. let už to bylo jinak, takže vzniklo federální shromáždění, to mělo dvě komory. Sněmovna lidu měla zastoupení volené uměrně jaksi počtu voličů napříč republikou. To znamená, že tam bylo víc poslanců za Českou republiku než za Slovensko. Vzpomenete si možná, že Slovensko mělo zhruba poloviční počet obyvatel v porovnání s Českou republikou. Zatímco sněmovna národů, tam bylo to 50-50. Přesně prostě polovina byla z České a druhá polovina ze Slovenské republiky, aby to zabránilo majorizaci takzvané, aby to zabránilo tomu, že čeští poslanci by mohli prostě tlačit věci navzdory přání Slovenska. Mimochodem, to pak sehrálo roli takovou, jako sehrálo, když se konaly volby po listopadu roku 89 a na Slovensku byl podstatně výraznější podíl ve volbách sil, které nechtěly tu tak zběsilou privatizaci a tak dále. A to urychlilo paradoxně rozpad Československa, protože česká pravice, nadržená na okamžitou privatizaci všeho a tak dále, nabyla dojmu, že ti Slováci by mohli v parlamentu blokovat spoustu věcí právě díky tomu, že měli šanci si bránit majorizaci. Paradoxně to jako nepomohlo tehdejšímu vývoji. Jinak Slovensko, jenom krátce, skutečně zaznamenalo obrovský rozvoj už po válce a potom ještě prostě od konce 60. let. Investiční prostředky tam vkládané byly na počet obyvatel prostě větší než v České republice. Komunistická strana a socialistický stát měli od počátku koncepci hospodářského a sociálního vyrovnávání obou částí republiky. Slovensko před druhou světovou válkou bylo podstatně méně vyspělé ekonomicky, vzdělanostně a tak dále než Česká republika. Někteří lidé neradi slyší, když se připomene, že tohle všechno se dělo i tak, že zhruba desetina národního důchodu vytvořeného v České republice byla přesouvána různých investičních opatření ve Slovenské republice. Domnívají se, že to je nějaká pomluva. Není to pomluva, to prostě tak je. A někteří v České republice se cukali proti tomu. Si vzpomenu, když Jan Fojtík, tajemník ústředního výboru strany, vyprávil, že po něm Husák chce s Bilakem tak jednou měsíčně zajel do Ostravy pod nějakou záminkou a tam, aby jako krotil některé vášně lidí, kteří říkali, tak počkat, tak jako proč tolik peněz na Slovensku a tak dále. Já mělo to i určité ostny, které možná nebyly úplně správné, ale já osobně vidím hlavně jinou spojitost s tím, nebo moment. Rozpad Československa zbavil nás Čechy výnosů z těchto investic ve Slovenské republice. My jsme tam přispívali, ano, a nechme stranou, jestli se někomu líbilo nebo nelíbilo, to prostě tak bylo. A jako každý investor má právo se spravedlivě podílet na výnosech z těch investic. A když se Klaus s Mečarem dohodli, že to udělali, jak to udělali, no tak nám žádné výnosy z investic do slovenské ekonomiky prostě už neplynuly. Přestože na Slovensku skutečně byly investovány některé komplexy technologiemi modernějšími, než byly třeba v České republice. Jo? Takže v tom je určitá dávka křivdy, nespravedlnosti. Nemá to hlavu a patu prostě takhle. Já do toho nechci vnášet morální nějaké prostě aspekty. Taky na Slovensku vztah k socialismu podle průzkumu veřejného mínění a tak dále, k té minulosti před rokem 89, je docela markantně jako pozitivnější, bez mouta procenta prostě odpovědí na různé otázky mířící k tomuto tématu, než v České republice. Slováci vědí, že zaznamenali za socialismu dramatický skok kupředu a navzdory veškerým propagandistickým žvástům tohle z nich hned tak jako někdo nevytluče. A ne náhodou se tam nakonec daří politikům jako předtím Mečarovi a teďko prostě Robertu Ficovi, což je politik nepochybně levicovější než třeba Andrej Babiš, jo? Nebo na tož pak nějaký Fiala a tak dále. Takže to takhle prostě je. Je otázka, jestli to na Slovensku usnadní návrat, ale posun k nějakým, řekl bych, vyšší společenské racionalitě a levicovějším pohledům a sociálně vstřícným pohledům a podobně. Ficova vláda zdědila pěkný svinčík, takže teď v podstatě musí jako i v daňové sféře a podobně podnikat kroky, které nejsou zrovna populární mezi lidmi. Ale to jsem odbočil. Slovensko udělalo velký pokrok, souhlasím, jsem hrdý na to, že jsme byli součástí té vlny, která prostě tomu pomohla. Můj táta se narodil na Slovensku, vypravil mi, jak zoufala bída tam byla prostě ve 20. 30. letech. A od té doby to Slovensko se změnilo ještě mnohem výrazněji za socialismu, než prostě Česká republika asi tak.
0: No, ono, Slovensko vlastně, že jo, tam za Mečiara teda říkáš, ten si vlastně držel ještě dost dlouho relativně, že jo, ty strategické podniky a strategické odvětví vlastně pod státní kontrolou. A právě tohle bylo důvodem jeho politické likvidace, aby se tam dostaly ty správné struktury, které věděli, co mají dělat. Je to tak?
1: Ty Dzurindové včelací a Miklošové, jak se všichni jmenovali. Souhlasím, tam je to... Tam pochopitelně je vždycky jeden problém, nebo dva. Když státník typu Vladimíra Mečiara, neboli jak říkával absurdní dramaky Mečára, ten Havel si ani nedal tu práci, aby vyslovoval správně příjmení slovenského premiéra. Jo? Takže on se jmenoval Mečiar. A on mu říkal Mečár. To je urážka svým způsobem. A když to tak je, že ten politik chce jaksi více prosazovat, řekněme, vlasteneckou linii a i, řekněme, sociálně vstřícnou linii, no tak to, co udrží v rukou státu, tak tam hrozí, že se to chopí sarančata, která se sice tváří, jako že to řídí ve veřejném zájmu, ale tunelou to zběsile. Což pak to vede až k takovým zhovadilostem, jakože když vyrabovali, skočím zpátky do České republiky, české banky, jo, tam rabovali ve velkém, ty managementy. A pak se ukázalo, že to je na hraně bankrotu a že to stát musí nějak zalátat z peněz daňových poplatníků a podobně, tak ještě měli tu drzost, tu neskutečnou troufalost. Říká, že to byl bankovní socialismus. Když rozkrádá parta grázlu státní podnik, tak to je bankovní socialismus. To už opravdu šílený prostě. To je správná poznámka. Sikela koupil od Němců zadluženou plynářskou firmu, aby ty dluhy nemuseli platit Němci. Ano, velmi správně. Za velké peníze, mimochodem. No, a druhý problém, který vzniká, že kolem těch šéfů, řekl bych, takto levicově orientovaných vlád, se nakupí podnikatelé, kteří jako nějak mají určitá privilegia v privatizaci těch podniků a podobně. A to potom vrhá nepěkné světlo na ty politiky a nemá se cenu skrývat, že třeba kolem Roberta Fica několik takových tváří prostě je. No a ty lidi si to pamatujou a teď prostě se vedou ty spory, že gorila program a tak dále. Já chápu, že ten politik nemůže jenom to stavět na nějakých ušlechtilých myšlenkách, že musí si vytvářet nějaké mocenské zázemí. Ale toto je vždycky velmi ošidná sféra. Je to i případ z jiného soudku, to s levicovostí nesouvisí. Viktora Orbána, že jo? Teď tam budou nějak půjdou po lidech, kteří prostě kolem něj byli rozeseti a kteří nějak kontrolovali tu ekonomiku, měli v rukou velké ekonomické zdroje. Říká se, že i díky postupu Viktora Orbána a té vlády, že nějakým to usnadňovali se zmocnit toho či onoho, získávat nějaké dotace a tak dále a tak dále. Vždycky takový politik nebo vláda celá je na hraně rizika. Já asi jsem odpověděl víceméně. A tady je zajímavá otázka. Pane Skálo, nemáte pocit, že zase jste odsamocený i těmi, kterými jste dřív stál proti pětikoalici? A Příčovi, jak byste mohl souznít s těmi, kdo chtějí kapitalismus jen opravovat? No, to je velmi správně, velmi správná otázka. Půjdu k jádru věci. Mnohokrát i v tomto vysílání jsem říkal, že největší pitomost, jakou by člověk jako já mohl udělat, a zdaleka nejenom jako já, je vyčítat lidem, že skočili na špek. Proboha, to je to nejhorší, co... No, se to stalo, dobře, tak... Teď zrají někteří, leco s tím dochází. Proč je třeba vrhnout zpátky tím, že jsi byl pitomec, jsi si uvěřil v takový hovadiny. No a urazit ho, tak on se pochopit, že už se mnou nebude třeba nikdy bavit. Ale za druhé, ti lidé, takhle, v Příčovech ze všech řečníků, kdybyste se zeptali kteréhokoliv z nich, jestli chce socialismus, tak jsem přesvědčen, že asi by to neřekl nikdo. A co z toho plyne? Že teda se nedá nic dělat, protože jak byste mohl souznít s těmi, kteří chtěli kapitalismus jen opravovat, nebo tak se na ně vykašlat s nějakým zavřenými dveřmi se sejít s pár lidmi, kteří socialismus chtějí, nebojí se to říkat nahlas, a tam se agitovat navzájem, že jsme ty nejčistší z nejčistších. Ne, správný postup není ani jeden, ani druhý. Ti lidé, ano, žijí v této bublině. Někteří popravdě řečeno i proto, že na tom mají existenční zájem. Dneska být vysokoškolským profesorem třeba, zejména ve státních školách, představte si, že by začal říkat, že chce socialismus. No, asi by toho profesora dlouho nedělal, že jo. No, nebudem si namlouvat, že to je jinak. A skutečná levice, opřená o marxismus a tak dále, přeci ví, že se na to musí jít jinak. Zachycovat se za pokrok, každý pokrok, který ti lidé činí ve svém poznání. A pokaždé, kdy už ten pokrok udělají a chtějí z něj vyvodit zase cestu zpátky někam, tak jim ukázat, že se hluboce mýlí. Že cesta tam, kde se myslí, že nevyřeší vůbec nic. Potíž je v tom, že české levici tohle nedělá po dlouhé roky téměř nikdo. To měl tak trošku Míla Ransdorf. Jinak jako, o sobě nebudu mluvit, to nesluší. A pokud to nebudeme dělat, no tak to bude tak, že ani oni se tam sejdou, budou Salon Fähig alternativa, který konec konců jim jako nevadějí tomu režimu moc, protože říkají, že tady vymění nějakého ministra, tady nějaký paragraf, zaláteříme si ne to či ono, a ještě možná řekneme, no tak je to stejný jako za těch komunistů, že? A tak dále. No tím se nevyřeší nic. A nebo budeme s těmi lidmi... pak ještě si vyjádřím k tomu, co jsi tam pustil na obrazovku teďko. A nebo s těmi lidmi povedeme tuto diskuzi. Já tady znovu se vrátím k samotnému jádru. Tam to je celé nahotě. Jsme opravdu, je to běh na prázdno. Rok co rok tento stát sekne další sekiru 300 miliard a víc. No a to do nekonečna není možné. To prostě končí potom víme čím vším. Někdo musí tento trend zvrátit. Zvrátit to, že se budou přehazovat peníze přes daně a tak dále. Každý z těch politiků ještě chce jako být hezký, takže snížím ty daně ještě. Jako jo. No tak dluh bude ještě větší, pochopitelně. A nebo nebudou na některé věci peníze. A problém není v přehazování peněz. O nás levičáci se říká, že neumíme hodnoty vytvářet, že je umíme jenom přerozdělovat. Čerta starýho. My právě musíme být praporečníkem toho, že se budou vytvářet nově a vzít přes prsty ty, kteří chtějí přerozdělovat daně a další prachy svým kámošům na roztodivných kvazi projektech, dotací za to, či ono a tak dále. Je třeba tohle obrátit. A znovu ve zkratce. Zahraniční kapitál tu zajistí nějaký rozvoj. No, poprskejme se smíchy rovnou, jo? Po kolika 36 letech. Co je bytný rozvoj? No, pardon. Oligarchové. Těch skoro 100 oligarchů českých. Oni zajistí svébytný rozvoj téhle země? Už nějak náznakem třeba někdy se to projevilo? Oni vytvořili nějaké nové hodnoty? Které? A nebo prostě přišli k tomu, co tady bylo? A že to zmodernizovali trošku to jistě. Který z nich přišel s nějakou inovací, s nějakým průlomem někam do světa? Jestli někdo možná teď říká, že strnat, že koupil nějaký další zbrojovky v Americe. No, vyrábět zbraně jenom takhle, no to jako tušíme, co to jako znamená všechno. Takže oligarchové ne. Pak je tu český menší kapitál, nebo prostě podnikatelský sektor, který není tak velký. Tam je spousta lidí, kteří by rádi vytvářeli nové hodnoty, ale jsou na velký biznis prostě příliš malý. Velký biznis to je velkovýroba, to je koncentrace kapitálu, výrob, komerčních činností a tak dále. Mimo ty oligarchy naše, tady nic takového v podstatě není. Je, ale to rozdrobeno. Ty lidé nevytvoří onu vertikálu, řekl bych, investiční, výrobní a komerční, která by mohla úspěšně konkurovat velkým žralokům ve světě. A my jsme ekonomika bytostně průmyslová a bytostně exportně orientovaná. Bez toho se nikam nedostane. Takže když se to nestane, no tak dobře, tak budeme šmudlové prostě tady gastarbajci v pár automobilkách a subdodavatelé v podstatě ve mzdě nějakým cizím prostě firmám. A i věcná struktura ekonomiky bude neustále degenerovat a upadat. No a s lidmi, kteří si myslí, že to chtějí, jako, že vrátíme k tomu listopadu a teď jako znovu, tak se je třeba s nimi vést diskuse. Počkej, jak zajištíš ten rozvoj? Nevykládej, že ono se, nic se ono nese. Kdo ho zajistí, když to nebude stát? Veřejný sektor to nebude nikdo. Jo? A to je myšlenka přesně opačná, než jakou tady vykládal Havel, Klaus a všichni. To je přesně opačným směrem.
2: Byla taky na
1: druhém. Asi takhle. Dalo by se to rozvíjet.
0: Pepo, počkej, ale ten návrat, to teda jako znamená, že tomu zahraničnímu kapitálu a těm současným oligarchům zase sebereme ten majetek, jo, a bude se to moc rozkrást ještě jednou, jakože teď budou rychlejší ty druzí, nebo... Nebo jak se chceš vrátit k roku 89?
1: Já se nevrátíš k roku 89. To oni, ne, se, jako, oni se chtějí oni vrátit. Oni tvrdí, jako... že jako ne, že to v zásadě správně a jenom některé dílčí chyby překonáme a bude to dobrý. Nebude. To je proto jde dolů a dolů a dolů. To je třeba těm lidem neustále vysvětlovat. A pak když se tam počkejte, co je teda tím receptem? Vy říkáte, že nějak daně trošku tady takový a lokalizace místo globalizace, takhle prázdný jalový hesla, no tak to nepovede nikam. Prostě se s nimi musí ta diskuze vést veřejně. A problém příčov, já jsem říkal paní doktorce Tomkové, zdvořile velice, je to správná ženská, velmi obětavá, pomáhá těm setkáním a podobně, ať nás pustí znovu na tu tribunu. My tam tyhle otázky budeme klást a budeme, řekl bych, nutit ty účastníky setkání příčovského i, aby se ne obecně pindali něco prostě, že nepovede to nikam, ale by se museli vyjádřit k takto zásadním otázkám. No a tam veřejnost si uvědomí, aha pozor, tak to není tak, že to bude jalově takto kulatit. Ne, to jsou zcela konkrétní otázky. A na něm buď je odpověď, která je věcně správná, nebo je to kecání. A to tady chybí. A bohužel je to velká chyba. To se čekalo pochopitelně od komunistické strany na rovinu. Prostě kdo jiný má být v tomhle směru jako klíčovým hráčem, faktorem a podobně.
0: No, ale to
1: prostě, co se dělo od roku 2005 zejména, za jistého vedení KSČM, no tak ze strany se stal vlečňák parlamentního klubu a ti, co se dostali nově do politiky, po roce 89, novicové, jim budeme říkat, se tam dostali, protože neměli žádný viditelnější politický životopis. My, co jsme ho měli, no tak pochopitelně staré struktury a nemůžeme a tohle. A tak to vzali tyhle ty zhruba vrstevníci moji. Bylo tam několik chytrých lidí, jako Mila Ransdorf, obrovský prostě, ten gigant a tak dále. Byli tam lidé chytří jiní nově, jako Jiří Svoboda, režisér, nepochybně velmi gramotný, moudrý člověk, ale jeho představalo to, jak se dá dělat levicová politika, prostě byla jiná. To, nebudu to komentovat dál. Ne náhodou to v té straně prostě prohrál. A tyhle lidé v zásadě se rozpadli do dvou podskupin. Za prvé, tak se jim zalíbilo v tom parlamentu, že najednou oni byli úplně neznámí lidičky někde tam na okrese a bum, a on seděl v parlamentu, dokonce třeba tam měl nějakou vedoucí funkci. Tak jim zachutnala ta parlamentní rutina. Jo, tam to hrál. A udělali z nás vlečňák ty parlamentního klubu. A někteří jiní, takový vlasatý jeden poslanec, který už v KSČM není, to tak cukal hlavou lidsky, když někde mluví, tak ty zase propadli ještě tomu, že jako je třeba si dopřát koketérii s liberálním žvástem. A v podstatě s pomluvama socialismu a tak dále. No a tím se stávali, ta média měla hrozně rádi za to a podobně. No, skutečná alternativa, kritika kapitalismu a nejenom nějakého konkrétního ministra, kritika ne nějakým jalovým pokřikováním, ale kritika mířící pod povrch věcí, obnažující, co kam směřuje, kdo to způsobil, jakou to má spojitost, jaký je zatím třídní obsah, a ne, že jenom jako nějak konkrétní moula, místo jednoho mouly přišel jiný moula na ministerstvo, tak to se z politiky komunistické strany vytratilo úplně. To někteří z nás jsme to tak někde v izolaci jako na tom pracovali a strašně nás za to neměli rádi někteří prostě, že jako je vyrušujeme, že z té jejich konstruktivní práce říkali, takové věci nikoho nezajímají, ještě by nám odradili voliče. No a bohužel tato proměna na vlečňák parlamentního klubu vedla k pravému úpaku toho, co, a to jsme věděli dopředu, ale oni to nechtěli nikdy uznat. V roce 2005, kdy nastoupil známý předseda KSČM, bylo 41 poslanců, 6 europoslanců a myslím 3 senátoři minimálně a spousta krajských a jiných zastupitelů. Když tento jeho český gigant ducha končil, tak byla nula poslanců, nula senátorů, jedna europoslankyně Kateřina Konečná a trapný zlomek krajských zastupitelů oproti prostě dřívějšku. Marnost, nadmarnost, jsme si pro boha, tou proměnou na vlečňák parlamentního klubu vyženete nakonec tu stranu i z toho parlamentu. To nechtěli slyšet, že to bylo, byly urážky, které jste museli poslouchat. A tak dále. Dopadlo to, jak to dopadlo. Teď jsme na křižovatce, kdy se buď podaří to polít živou, nebo nepodaří. Pokud se to nepodaří, to České republice nepomůže ani náhodou. Ani náhodou. Takže žádná jiná strana tohoto typu, která nepolíbila panský prsten, nemá žádné závazky vůči tomuhle systému, má tedy ruce volné, aby nahlížela pod jeho povrch, aby odhalovala, co se odehrává v anatomii toho kapitalismu. Já si jednu myšlenku, která je v tom mém interview. Nikdo ji zatím nikde nevyslovil takhle, já jsem to zahustil, zhutnil. Kapitalismus nebyl nikdy libidumil, ale byly doby, kdy kapitál vydělával na produkci a prodeji zboží a služeb, které někdo opravdu potřeboval. Když se mu to nedařilo, tak krize a tak dále. Dneska ty elity, takzvané ty špičky, ta horní patra, která ovládají všechno ostatní, ta finanční oligarchie, jak tomu říkal Lenin, před ním už jistý Louis Brandeis, člověk, který napsal 2 roky před Leninem jeho známým spisem Imperialismus jako nejvyšší stádium kapitalismu, napsal knihu, která se jmenuje Peníze jiných lidí a jak s nimi nakládají bankéři v českém překladu. A tam je poprvé pojem finanční oligarchie, tak mimochodem, jo? U Louise Brandeise. To je člověk, který nebyl žádným marxistou. Zhruba 2 roky na to, co napsal tuhle knížku, tak se stal členem nejvyššího soudu USA a v této roli tam seděl asi do 30. let. No, strašně dlouho. Jenom maličkost. Uvádí se, že byl prvním židovským členem nejvyššího soudu USA, což dobře se to uvádí. A jsem si skočil do myšlenky.
0: Finanční oligarchie.
1: Tato finanční oligarchie, co ona, čím ona se jako zabývá? No, kšeftuje na finančních trzích, dělá deriváty, dělá ty letadla, prostě, jak se tomu všemu říká, kde se zbíhají reálné hodnoty v průmyslu a tak dále. Oni sami žádné reálné hodnoty nevytvářejí vůbec. Třískají těžké prachy z různých švindlů a hrátek prostě na finančních trzích. Všechno ostatní, všechno riziko podnikání odstrkují od sebe. A takže oni vkládají, oni vydělávají stále, ta nejvyšší patra světového kapitálu vydělávají na tom, co kdo ve finále vůbec nikdo nepotřebuje. Ani trochu. No a vrcholem toho je celá vlna Green Dealu a emisních povolek na kšeft a větráku a soláru a zdaleka nejenom těch prostě zhovadilostí. To přeci nikdo nepotřebuje. A taky ruka trhu, ta svatá prostě za kapitalismu, by v životě nikomu nepřihrála jako sama o sobě větráky, soláry a emisní povolenky. To ani náhodou, to musí někdo jiný udělat. Proč? No, aby zajistil privilegované vrstvě podnikatelů, kapitalistů, gigantické kšefty, garantované státem, větráky, no dobře. To musí někdo zaplatit, že? Zaplatí to buď z ceny té energie, protože se dá jiný sazebník prostě cenový. Z těch solárů taky to víme, prostě, že dostali původně asi 14 Kč za kilowattu a tak dále, a tak dále. To někdo říká, že tržní ekonomika, no tržní na tom vůbec nic, a říká, že to je nějaký socialismus. Ne, to je kšeft psychopatů, těch nejbohatších grázlů, který vedou válku prostě hybridní proti nám všem na projektech, které by v životě nikdo z nás s tím nesouhlasil a tak dále. Oni to dělají proti naší vůli, proti našim zájmům, ale nějaká Urzula to odsouhlasí, že to je jako záchrana přírody a tedy a tedy. Ono to dokonce decimuje tu přírodu. Kde se vzalo tak strašné sucho tady? No tak mimo jiné z těch větráků a z těch solárů. Dneska se to někdo bojí říct nahlas. K nám převažující směr větru prostě ze západu a tam to ohřívá prostě ten vzduch, ty soláry a i ty větráky to vysušují, takže je tady velké sucho. Jo? A může to dospět tak daleko, že tahle perverze, jo? Na kterou by nepřišel ani Hitler, popravdě řečeno, že si zničí energetický zázemí svoje vlastní, ohrozí ve finále i stabilní zdroje energie. Jako Temelín a Dukovany potřebují určitá kvanta vody na chlazení svého provozu. No to, co teče teďko Vltavou, tak pokud to bude trvat ještě nějaký čas, tak se může stát, že ten Temelín budou muset odpojit. To je strašný. Takhle zvrhli to jenom, aby parta grázlů mohla vydělávat prachy, nemusí do žádné konkurence, nemusí se vůbec ptát, jestli nějaký spotřebitel to chce nebo nechce. Oni to prostě vnutějí, jaksi rozhodnutím vlády a Evropské komise a kde koho, a pak rejžujou těžký prachy z něčeho, co nikdo nepotřebuje a co normální lidi, kdyby se jich zeptali, jak to nechtějí. Všimněte si, jak vnucujou i ty větráky těm obcím. Jo? V podstatě rozhodli někde, jsou akcelerační zóny a vlastně ty obce se ani nemají jako vyjádřit moc a tak dále. Tak o tom to prostě, no jestli strana, která říká, že rozumí kapitalismu a tak dále, tohle vůbec nedělá, no tak se nedivme, no tak to budou povídat i v těch příčovech to samý do kolečka a budou si říkat, že to jako, ale nevyřeší vůbec nic, absolutně nic. Ani lidem neodevřou oči. Pak to potom lidem říkají to, co ty lidi v podstatě vědí bez nich. Vyzývá to asi hloupě, říkám to jako člověk, který je kritický k tomu, co se jako neděje, ale jsem přesvědčen, že to je strašně důležité a moc hodin už toho nechám.
0: Dobývání renty. Že to je ten odborný výraz na to a to se tady děje ve velkým a díky tomu ty nejbohatší ještě víc bohatnou a my to máme platit. Přátelé, děkujeme moc, přejeme vám krásnou dobrou noc, díky za vaše příspěvky, za to, že jste s námi, za lajky, které dáváte a ještě určitě dáte, než půjdeme spát. Díky, prostě jste úžasný. Tak. Zítra od 6 Jan Campbell, v 8 je tady, a kdybyste mě zabili, tak teď si nespomenu. Jo, paní Vítová s Mirkem Suchopárem, takže máte se na co těšit. Dejte si odběr, dejte si zvoneček, aby vás jste upozorněni na další videa. Další část příčov by se měla rozjet už teď, nebo možná už běží. Takže doporučuji vám, který se nechce spát, zůstaňte ještě s náma a uvidíte, že to bude zajímavý. Ne, jinak, kořeny slovanství. Tak, to je pořad, který bude hned po skončení, vám tam naskočí. Tak jo.
1: A to bude Michal Téra?
0: Ne, to je pan... Ježíši Kriste, teď jsi mě dostal. Jak se jmenuje? Šéf to... slovanského hnutí tady Opatřil.
1: A Opatřil.
0: Pán Opatřil.
1: Já musím někde o Téru sehnat, to pro nás bude velký úlovek. To je velmi moudrý člověk, vzdělaný.
0: Tak jo. Přátelé, dobrou noc. Díky dobrou za všechno. Noc. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Jo, a až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Tam přece víte.
1: Tak jo.

svého vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila. A jdeme na to.

ve své zemi. Otroci, občané, rádi setrvávají v řízeném ohradníku svých pánů. Za přijatelné životní podmínky ve svých všemi způsoby omezených kotcích odevzdávají svým pánům svoji životní energii a stávají se ve státech SRO pouze poplatníky. Dlouholetá domestikace a degenerace těchto veselých otroků vede dlouhodobě ke ztrátě původní lidské identity. Tito lidé, kteří odevzdávají svůj život a životy svých dětí otrokáři, se vzdali bytí svobodného člověka a nejsou v současné době na cestě domů ke svému zdroji, ke svému stvořiteli. Brána se uzavřela. Občan, otrok, se nebude podílet na tvůrčím životě v lidské jednotě.

0: Vstúpil.
1: Servus. Co?
0: Co zas vymýšlil?
1: Jasný. Když tak pouštěj tak, abych si mohl vždycky třeba odběhnout a zakouřit. Jo. Kdybych jakože nejsem vidět, tak já slyším všechno, víš, takže v klidu.
0: Slyšíš, dobrý.
1: O, dobře.
0: Nebo o šanty, jo, klidně.

0: Deja vu je tady opět po delší pauze, která proběhla z různých příčin. Hlavní byla tvorba ve hmotě a trošku technické problémy a trošku taky přestavba studia. Já jsem si to představil tak, Maro, že se tady s tím břuchem ani pořádně nevlezu, ale zase máme větší prostor tady v prostoru obývacím, takže vlastně je to všechno v pořádku. No a dneska máme 24. srpna 2026 GK, co znamená gregoriánský kalendář, takže ten falešné. A já vás vítám, milí posluchači, diváci a přátelé studia Deja Vu, Deja Vučka, k dnešnímu pořadu, který jsem nazval totiž jako nedělníček v pondělí, čili pondělníček. Jo? A zřejmě to vypadá tak, že přesuneme naše vysílání na všední den teda, no tak všední den u nás je stejný jako ten nedělní nebo sobotní, u tvůrců je to celkem jako jedno. Jo? A budeme začínat asi v těch 19 hodin, jo? Protože už se dřív stmívá. A ať to taky neprotahujeme do pozdních večerních nočních hodin, kdy už mě chodí z režie pokyny, teda, že už nastal čas. Takže pozdravil jsem, no a zdravím teda hlavního protagonistu, jsme tady v plné palebné síle, Máru Čermáka, teda hlavního protagonistu, jo, Deja Vučka, teda nedělníčka a dnešního pondělníčka. Takže Máro, slyšíme se, krásné večír.
1: Ano, ano, slyšíme se, krásný večer i tobě, všem posluchačům a divákům, přeju.
0: Tak, dobře, tak jsme popřáli a já jsem si to udělal trošinku tak nějak jako prostě ten rejža, žádný ten moderátor, ale rejža, takže já jsem si dneska nachystal asi 20 videí, mám to krásně očíslovaný, mám to aj tematicky popsaný a mám k tomu aj vlastně takový výtahy udělaný, jo. Takže ať to odsejpá, mohli bychom začít, ale ještě předtím, Maro, se tě zeptám teda, jak se máš, co děláš, já to vím, jako my se bavíme denně spolu, jo, po tom Messengeru. A vím, že je teďka o tebe veliký zájem a že se z tebe stává, ježiš, to je strašný slovo, ne, celebrita, taková prostě známější už jako známější tvůrce, který se zabývá tím přirozeným, přírodním, já to tak řeknu, no léčitelství, nebo uzdravováním, nebo harmonizací a dokonce máš aj takovou už přezdívku a byl jsi už na několika takových, sice v hospuce, nějakých akcí, kde se tě různí lidičkové, třeba seniori ptali teda, jak to vlastně ve skutečnosti je s těma lékama, s těma tabletkama, no a hlavně teda s tím, co doporučuješ ty tady těm lidem. Takže Maro, Ešlivá, to není tajemství, předávám tě slovo a můžeš nám o tom pohovořit. Ještě upřesním teda ten název, Cestou tvůrců, jež vede k osvobození a je to díl první. A Máro a přátelé, je to z důvodu, že skutečně už bych tady chtěl prezentovat jenom posunující videjka, probouzející a už se nehodlám babrat v těch různých strágorách jako prostě
1: rádoby člověku.
0: Tak a hezky z ně doplnil. Já se o tom ještě dneska budu bavit, jak přijde téma policajti a finanční systém, jo. Začneme odlehčeně tím zdravotním okénkem, jo, které jsem tady vytvořil na popud Rišu, Maravy, takže tohoto zdravím, pokud následuje. Jinak telefonovat můžete, Maro, hned, neboj se, já jsem na to nezapomněl, hned tě dám slovo. Telefon do studia 799-589-362. Telefon mám tady, takže můžete klidně volat, kdo se nebojíte a já si myslím, že se nebojíte, že ničeho, protože není čeho se bát, máme pevný ústoj. No, Maro, takže ano, jak to teda s tebou je, prosím tě, jo, protože ty jedeš, ty poslední dobou teda jedeš, takže předávám slovo.
1: Hele, takhle, v tuhle chvíli jeden človíček mi zase přivez na opravu auto, na kterým budu měnit jaksi lemy, že? Vyvařit a tak dále, protože je to starý auto, snílý lemy, má ho rád to auto a nehodla kupovat novej krám, jo? Takže je ochotný raději investovat do starého auta. Musím říct, že je to Mercedes, jo, protože já jsem Mercedesák, od jak živá. Takže já mám rád Mercedesy, dá se říct, všeho druhu. Akorát ne ty nový, jo. Ty nový, toho novýho už bych si já v životě nekoupil, protože to je pro mě šrot Čína spojená s Renaultem a s různýma jinýma sračkama, jo. Takže tuhle, toho Mercedesa už já rozhodně nechci. Ale starý Mercedesy, to je u mě top auto. Takže to má pro mě cenu vždycky zachránit, aby to jezdilo ještě dál, protože to je komfort všechno prostě. Starý auto, ale prostě to nejde srovnat s těma novýma sračkama, jo, když to vemu z jiných značek. No, nicméně, takže to je takový spíš relax pro mě, protože jsem si koupil novou svářečku, víš, protože říkám, hele, potřebuju to, už ta stará už má vyděláno, už dávno ji mám dlouho a není tam taková citlivost nastavení, protože to bylo kdysi dám, má 20 let prostě. Jo, takže myslím, že už měla svoje odmakaný, jako ne, že by nefungovalo, ale prostě už jsem chtěl něco lepšího. Samozřejmě učím se vařit Tygem, jo, protože Tyg mě zajímá, Tygen a takový pěkný svařování, jemný. Takže tohleto, aby to měla ta mašina, byla více účelová, abych si prostě mohl svařovat, co potřebuju, jakoukoliv metodou. No, takže tady to jenom ohledně mých jakože hraček, co se týká tvoření ve hmotě.
0: Já jsem ti ještě zapomněl říct, že když mám tady tu paličku a udělám tak, tak bych měl jako taky k tomu něco, jo?
1: Tak a řekni.
0: Jinak, jak jsme se domluvili. Maro, prosím tě, co se to děje? Koho znám, kdo sem chodí, ten má vysraný auto, včetně nás teda, obě dvě, jako. Jedno je u mechanika auto, oťu, a druhý tam teďka jede, píská tam všechno, svítí tam prostě, je to divný, jako jo. Jako, jak kdyby jim prostě něco, no prostě nový, samo, i nový auta, ale i ty ojetiny, jako, co se to děje?
1: Jako řeknu ti, jako já dneska auto koupit si starší, já nevím, roku 2010 už nechci. Jo, protože to už je čím dal větší šrot překrmený elektronikou, která se imrvére sere pak, jo. To slýchám od lidí, že to mají ještě nějaký problémy, jo, protože u starých aut se tady ty věci jaksi nedějou moc. A lidi jsou hloupí, že si tady ty pokladničky kupujou. Radši investuju do starého auta a vím, že to auto má jednu kontrolku jo, u osobkách a to je všechno. A klidně, ať to má stahování, jak se říká, švihadlo, jo, na páčku, to mi úplně fuk, protože se zase nevysere ani ten motůrek, co je ve dveřích, jo, s tím vypínačem. Jo, takže máš o starost míň, jo, ty prostě to je de facto věčný. Takže já jsem zastáncem tady těch starých aut, protože to jezdilo, to bylo dělané kvalitně ještě, jo, až výrobcům došlo, že takový auta vyrábět nemůžou, jo. Protože pak tím pádem lidi si koupí, to takhle přišel Mercedes v 80. letech, prostě začal dělat kvalitní auta, no ale pak zjistil v 90. že ty lidi už další Mercedesy nechtějí, protože ty starý pořád sloužejí, jo. Jo, takže byl docela takový problém, no a pak přišli s Mercedesama, já nevím, který rok, 2000 nebo tak nějak, přišli, jak přišel zase ten zelený boom a karoserie se začaly stříkat takzvanou v uvozovkách vodou ředitelnou barvou a v tu ránu začal průser Mercedes. To začalo hnít před očima to auto, jo. Jo, protože tam změnili tu antikorozní ochranu a začali používat tady ty sračky, jak se říká, od zelených bláznů. No prostě ty auta šly do kopru, jo, taky ztratili hodně na ceně. Protože ty staré auta měly klasickou ochranu, jo, a prostě to bylo super. Jo, bytelný, všechno, prostě to prostě fungovaly ty auta.
0: Ano, fungovaly, no a mě právě říkal ten, no já mu říkám náš mechanik, jako náš rodinný doktor, ne pak, my se známe, my jsme kamarádi, a on mě říká, Petrucho, je to tím, že například jako do motoru, oni vlastně tam si lije ochuzené olej. Oni ten olej kvůli kvůli emisím ochuzují, takže už to vlastně není to mazivo kvalitní. A že to má vlastně nový auto a má to třeba jakoby v plánu elit dojet třeba nějakých 150 tisíc a pak šrot. A teďka jsem četl někde informaci, že už dokonce si nekoupíš ojetinu třeba, jo, že to vyjde z Bruselu na řízení, ojetiny už ne, už jenom takzvaná ekolikvidace a nový leasingy, přesně, hypotéčky.
1: Přesně tak a hlavně bacha, přijde digitální měna a už ti nedovolí si koupit jen tak nějaký auto.
0: No, to jo.
1: Jo, to ty ještě ty natvrdlí neumějí jako představit, co to bude znamenat pro ně. Jo, protože jakmile nebude splňovat toto ekologické normy, tak nekoupíte ani neprodáte. Takže a samozřejmě mě osobně to absolutně nezajímá, co nějaká posraná vůdec si tady říká, jo. Protože já si budu jezdit v tom, čem já chci, a na ně já z vysoka seru.
0: Teďka jsem si vzpomínal ještě na 90. raný, když jsem měl Trabanta žlutýho, to trhalo asfalt a já jsem měřil benzín takovým dřevěným pravítkem.
1: Klackem,
0: člověče, no.
1: A teď mi ještě připomněl, já si pamatuju za Komančů, tak zase mýho kámoše táta měl Warburka. A ten, víš jak, na Warburk je auto návodných výbuchů. Víš, to je tříválec splašený, dvoutaktní. No a samozřejmě ten jede namíchaný benzín s olejem. Jenže on to měl tak vymakaný, on otevřel vždycky ten kufr a tam to bylo jak alchymistická laboratoř. Tam měl ředidla, technický benzín, no prostě takhle to tam vždycky zamixoval, nalil to tam, jenom to začnou udělat a fí pryč. Takže ekologie vůbec se zájem.
0: Takže přátelé, važte si ojetin a když už teda investovat, tak do těch ojetin, tak jak to děláme my, i když teda jedna je, ale to je taková jenom pravidelná, vždycky mu to tam zavezeme, když tam něco je potřeba poštelovat, ale to je Ford Fiesta, to je taky starý 25 let a taky to trhá asfalt, žere to asi 4,5 litru a je to dobrý. No pak máme tu fábku, ta je teda trošinku víc poruchová, jo, ta je na plyn a ale dobrý, no tak je potřeba se o to trošku starat, no. Ale toto, no. Jako co se to děje, že fakt ty auta jedno po druhým odpadávají prostě, no.
1: No protože oni mají svoji dobu jako fungování.
0: Ale to tak nebylo, to je teďka možná půl roku, kdo přijde, ty vole, má rozbité auto. Jo, každý říká, že má rozbité auto, člověče. No.
1: Já poslouchám ty mechaniky, protože jako já se zajímám o milion věcí, jo. Takže mě to zajímá, jo, a teďko ty lidi sami říkají, že ty motory prostě jdou do hajzlu, no. Jo, na těch škodovkách, no. Že to vydrží úplný hovno. Tak jako, na co mi bude takový krám do baráku?
0: No dívej, a pozor, teďka
1: jenom mě trošku... Jako, že to je nový model, jo, no tak na to já si vysoká kseru. Já chci auto, který mě doveze z bodu A do bodu B, jo. Ne, že to bude mít interiéry a kdesi, co si já, a pak to budu muset tlačit.
0: Ano, a teďka mě trošku napadlo takový konspirační srovnání, že to je jak s těma doktorama, že ten mechanik něco tě spraví, pošteluje tam ale něco druhýho zas, jo, aby ses tam k němu vrátil, že to je takové neustále koloběh perpetuum mobile.
1: Některý hajzlíci to tak jako opravdu dělají.
0: No a dívej, mám babetko. Tady babetku, čoveče, nemám ju teda ještě ten náš automechanik má babetku pro mě, spravuje ju a je to stařička teda už jako dáma, jo, taky z nějakých možná přelom 70. 80. Takže budu jezdit z bodu A do bodu B, většinou přes les, kde budu zhánět, volat muchomůrky, no červený královský a těším se na toho Pantera. Jedeš teďka, Maro, máš v sobě Pantera?
1: Jedu Pantera, jedeš, ten je potřebuje Pantera.
0: Já jsem to poznal minule, jak jsme se spolu bavili, no. Dobrý, takže jo, babetka...
1: To je samopal.
0: Prostě. Jasně, už se těším, chystáme se teďka...
1: Jinak ty víš, že já mám úplně tu samou babetku.
0: No.
1: A teď já jsem si koupil taky, to mi posílají pepelkem z Moravy, jo. A já už jsem si polakoval metalízou, jo. Už mám stříbrnou metalízu, nádrž, blatníky, jo. Mm-hmm. Teď budu ještě dostříkávat rám červený, jo. A takovýhle ty a žena mi říká, hele, a na tu nádrž by se ti hodili ty vochomůrky.
0: Jo, jo.
1: Už mě nedá vochomůrky samolepky, říkám, no ty krásy.
0: No tak jo. To, no a
1: takže
0: počkej.
1: Takže nahrad půjte taky.
0: Jo, dobrý, je to dobrý, že máš prostě takovou duši zpřízněnou, no.
1: A vem si, že já jsem tuhle babetu měl v 10 letech, je to stará 207, jednorychlostní, no, ne?
0: V 10 letech.
1: A já jsem na ní začínal jezdit a to byla, a tenkrát mě na ní hodil policajt, on měl 350, protože mě práskli sousedí, že tam lítám na babetě ve městě, když jsem bydl ještě na Slovensku. No tak já jsem tam lítal mezi panelákama, víš, 10 letech, teď kámoši, a měl jsem danou sedačku tady tu hlavní, a měl jsem tam sedačku z fichtla, jo, že tam se vešli dva vedle sebe, ne? No takže jsem vozil takhle, kámoš je vždycky za sebou a najednou policajt 350 a šel po mně. A říkám, ty vole, já babeta, teď se řítím tou ulicí. Policajt byl z toho zřejmě prdel. No, ale já jsem mu zdrhnul, protože přes naše sídliště vedla čtyřproudovka, No já jsem ji projel jakoby křížem a za to dálnici jakože bylo kukuřičný pole velký, ne? Vysoký. No já tam vlítnu do ty kukuřice a hned jsem se tam schoval. No ale přišel jsem doma, policajta před dveřma, protože není na dobrý kámoši, který tě prásknou, viď?
0: No jasně, no.
1: Takže jsem dostal, takže dostal stovku pokuty, no. Má moje máma, nic z toho nebylo, rozumíš? Dneska by tě zastřelili, jo, tady ta verbež. Jo. Předtím tak to měli jako legraci, jo, protože věděli, že ty kluci prostě jezdí na těch strojích. Prostě na, já jsem na tom vyrost, na tady těch věcí.
0: Až jak jsou obložení těma granátama, obuškama a pistolami.
1: No, jo, to jsou žoldáci, ne? Či,
0: no, však je žoldáci, soukromá firma žoldáci. Na to se dostaneme. Zdraví nás Henrieta, čau tě chlopi, rada vás počujem po dlhšom čase. Ano, Henry, díky za sledování, my to napravíme, bude vysílání častěji. Já jsem tady měl trošinku přestavbu a hlavně tvorba. Ty naše nové pořady, Maro, budou hlavně teda o tom tvoření, jo? Vlastně i ve hmotě, no a o spolupráci s lidma a o šíření těch. Co je nejdůležitější, aby člověk mohl vlastně existovat, být a tvořit? Zdraví, jo? Takže já bych klidně pár dalších dílů věnoval tomu zdraví a hned se na to dostaneme, ať to nezakecáme, takže počkej. Takže ty se teďka stýkáš s nějakýma seniorama a povídáš jim teda. A ty máš aj teda nějakou už tam pověst, jakousi, že jsi teda léčitel. A dokonce aj z úřadu si tě tam povolali starosta, a jestli to není tajemství, tak ještě krátce pohovoř a jdeme na zdravotní okénko.
1: No já jenom chci říct, že jakože k tomu léčitelství v uvozovkách jsem se dostal skrze toho starostu, kterýmu jsem pomohl v tom, že jsem ho nasměroval správným směrem, co má dělat pro svoje zdraví. Jo?
0: No,
1: a já se necítím jako léčitel, já říkám jasně, já lidičky vám říkám pouze to, co já mám vyštudovaný, jo, po světě, co vám může pomoct a tak dále, abyste měli komfortní život. Jo? A nevěřit hlavně doktorům, to jsou zločinci všichni. Jo? Takže ten človíček začal dělat to, co jsem mu řekl, začal užívat keltskou sůl, jedlou sodu, samozřejmě okomůrku, mazání, tohleto. Neskutečně se mu zlepšil zdravotní strach, to je o 1000%, to prostě. On, ten člověk je úplně někdo jiný. Jo? To byla troska, než jsem přišel k němu mu opravit to jeho auto starý, tu starou prašivku červenou, co si koupil. No a nakonec jsem spravil i jeho, i prašivku. Jo, a tím, že on je z toho strašně nadšený, tak on všude, kudy chodí, tudy rozdává moje telefonní čísla, ne? To je Mára ten, ne? On mi říká Čarifub, ne?
0: Čarifub.
1: Přitom on je stejně starý, my jsme stejně starý, jo. Jo. Ale já tím, že mám ty vlasy, tak mi říkají Čarifub, ne? Ale já jsem chodil kdysi předtím, byl plešatý, jako já byl furt plešatý. Jo. Takže já nosím dlouhý vlasy posledních, no prostě od covidu, jo, prostě nastala tvrdá rebelie a takže jsem přešel do režimu dlouhých vlasů jako za komunistů, když jsem byl proti komunistům, tak teď jsem proti tady těm zmrdu. No a tím pádem, jak říkám, starosta všude to vykecá, no a ty lidi teďko mi volají, že jo. No ale já radím, komu se dá, no a ty lidi začínají chápat, že jim to pomáhá, že to funguje. Jo? A oni se hrozně diví, že je to tak jednoduchý. Proč jim to jako nikdo neříká? Říkám, no přece, tady se jedná o biznis. Čím díl vy budete nemocný, tím víc oni na vás vydělávají tady ty prašivci. Jo? A teď mi říkají, a takový prášky, a cholesterol, a další svinstva. Říkám, ty prášky rovnou zahoďte, to vůbec nežerte. Říkám, vidíte, váš mozek je tvořený z velké části cholesterole. Jako jak začnete jíst tyhle prášky, tak přichází demence a Alzheimer, to jsou prokázané věci, to si můžete začít studovat.
0: Jasně.
1: Jo. No. Jo, takže a to jsme jenom u tady toho a teď vysvětluji lidem zase, co dělají prášky na tlak a tak dále a tak dále. Jo.
0: Dobrý. Tak. Maro. Dobrá. Samozřejmě, kdyby vyráběli auta, které dojedou milion kilometrů a bez poruchy, a kdyby samozřejmě uzdravili lidi, tak by ztratili biznis, jo? Protože vyléčené pacient je ztracený zákazník, takže Lidstvo, přemýšlejme, přemýšlejme, o čem to vlastně tak, je tady ten podnik.
1: Tak jenom doplním, že já jsem přišel za starostou, protože tam vždycky jednou za týden dojdu jenom tak na pokec, prostě, jo. Vidím, jak ten člověk se změnil, prostě samozřejmě k lepšímu, prostě už jinak pohlíží na všechno, jo. A teď vidím, a on mi říká, dělal jsem čistku v lékárnice, pojď se podívat, to musíš vidět. A tam venku tři velký krabice plný svinstev, prášku, jo, co dostal od doktoru. Mm. A říká, to všechno letí do popelnice.
0: No.

0: Už tam nechci nic z toho ani vidět. Protože já beru jenom to, co jsi mi řekl a hele, cítím se špičkově.
1: Jo. No. Takže jedeš. Jedeš vlastně širokým záběrem v tom živým člověku. Odpoutání. Tak,
0: protože živý člověk není o tobě jako takový. Hmm. Ale to je to, jak ty vystupuješ vůči ostatním.
1: Ano.
0: Jak záleží na té lidské rodině.
1: Jak jsi prospěšný tomu celku nebo tomu svýmu okolí, co máš. Nebudeš prostě někoho...
0: A oni ty lidi už mě neodsuzují za to, že já jsem říkal, že neplatím daně. Těm lidem už to začíná být úplně uprdele, když se říká.
1: Tak, já jsem chtěl říct, že nemám...
0: Protože oni, protože já dělám pro ně, já pomáhám jim. A oni už chápou, jak ten systém je okrádá všude, jo, jak je, protože jak to říká, podívejte se, co vytváří sami ti zločinci. Jenom vytváří zákony na to, aby na základě těchto zákonů vás mohli okrádat, jakože legálně. Nic není legálně. Protože už ten začátek je podvod. Takže ten zbytek už nemůže být legálně, když ten začátek je nelegálně. Jo. Takže lidi začínají hodně dobře chápat, jo. A hlavně hodně jsou zklamaný tím jakože zdravotním systémem. Protože najednou vidí, že se s těma lidma zachází jak s dobytkem, jo. A nikdo, a doktorům je úplně jedno, jak oni trpějí. A ještě naopak, když mu říkají, a ještě tam to vyšetření, a to říkám, vyserte se jim na to, už tam nelezte.
1: No já teda jsem nebyl jako dlouho, ani nepůjdu jako tady těm bílým plášťům, ale co tak znám, jako človičky, oni přijdou a říkají, ty vole, to si nedokáže představit, co to je za teror, mě tam úplně běhá mraz po zádech, jak se k nám chovají prostě, jak je to odtažitý všechno, jako agresivní, jako až zlý úplně, jo. Takže přátelé, nechoďme k bílým plášťům, protože jsou to jenom jedy, tabletky jsou jedy a všechno, co je potřeba, máme v přírodě. Máme v přírodě, anebo teda v té, mám tady první videjko a je to teda na pobřeží ve Francii v tom, u těch Keltů, no ta keltská sůl, že? A my se o tom bavíme jako neustále, ale klidně ještě znovu to pustím, protože to je prazáklad. Prazáklad, takže pouštím, klidně si odpočiň, dej si loka kafička. Tak a já tu sůl mám tady.
2: Vedeli ste, ktorá soľ je číslo 1 medzi všetkými ostatnými druhmi soli a má výrazné zdravotné benefity pre človeka? Táto soľ sa ťaží na pobreží Bretonska vo Francúzsku a volá sa keltská soľ. Keltská soľ je prírodný produkt. Získava sa pomocou prírodných procesov, ako je odparovanie vody. Na rozdiel od klasickej kuchynskej soli, keltská soľ nie je spracovaná, čo znamená, že si zachová všetky svoje vlastnosti a minerály. Obsahuje viac ako 80 minerálov a stopových prvkov, ktoré sú veľmi dôležité pre zdravie človeka. Táto soľ obsahuje sodík, draslík, horčík, vápnik, meď, železo, mangán, selen. Podporuje elektrolitovú rovnováhu, podporuje činnosť srdca a zlepšuje krvný tlak. Podporuje tvorbu žalúdočných šťav a tvorbu žlče, čo pomáha nášmu tráveniu. Nastavuje hormonálnu rovnováhu, pretože podporuje činnosť štítnej žľazy a nadobličie. Takže keď ju zaradíte do jedálnička, či už na hydratáciu alebo trávenie, pomôžete svojmu zdraviu a vašej pohode. Takže ak chcete pomôcť vášmu zdraviu, najlepšie je začať ráno pohárom teplej vody s citronovou šťavou a štipkou keltskej soli. Ak sa moje video páčilo, dajte like a prihláste sa na odber. Ak máte záujem o keltskú soľ, stačí ma kontaktovať.
1: Přátelé, takže videjko se líbilo. Videjko se líbilo, Mára ho zná, takže já jsem ještě vymyslel takový zlepšovák, že já ty videjka budu umisťovat jako pod to vysílání na stáhnutí, anebo aspoň tady vždycky mám takovej kratší jako výtah z toho, jo, vlastně o tom videjku. Takže proč je tou nejlepší volbou pro vaše zdraví, jo, ta keltská sůl? Jedinečnost keltské soli z francouzského pobřeží Bretaně je přírodní produkt získávaný odpařováním vody, jo, na rozdíl od klasické kuchyňské soli není zpracovaná, díky němuž si uchovává své cenné vlastnosti. Víc jak 80 minerálů, stopových prvků, jo, takže podporuje činnost srdce, lepší krevní tlak, tvorbu žaludečních šťáv a žlučí pro správné trávení, jo, také hormonální rovnováhu, správná činnost štítné žlázy, nadledvinek a hlavně ten elektrolyt. Maro, my jsme se bavili, já si dávám vždycky každý ráno do teplé vody lžičku té keltské soli, lžičku sody, vypiju krásně, víš, ono to teda, kdo ví, jak nechutná úplně, počkej. Ježi, já jsem tě tady, hlavního protagonistu jsem měl vypnutý, já si tady žvaním, takže, ale ty jsi neslyšel asi, že?
0: Jo.
1: No, takže tak, no, takže tu lžičku, tak jo, soli a ta jedlé sody a to vytvoří ten elektrolit vlastně v tom těle a hlavně to přenáší ty informace a komunikuje se mezi orgánama, mezi centrální nervovou soustavou, takže pak jde do mozku informace, co je potřeba v tom těle vyléčit a od toho už je zase tady ta, hned to tam dám a mám na tebe potom otázky nějaký.
3: Muchomorem červeným, který sbíráme na podzim. Sušíme při teplotě 50 stupňů a poté necháme 3 měsíce ležet, abychom zničili kyselinu i botenovou. Tinktura ze sušené amanity, která neležela 3 měsíce, je vhodná pouze pro vnější použití. Pokud chceme mikrodávkovat, musíme ji nechat 3 měsíce v temnu a suchu. Pro tinktury a krémy mě navštivte na www.justinaleabogus.art.
1: Takže možná ho navštívíme, no já jsem tady tím byl trošinku malinko jako překvapený, já jsem měl za to, že se dá konzumovat teda hned, já ji konzumuju hned, jo, ale o to si ta, já jsem to ještě ta kyselina ibutenová, já jsem neměl čas to absolutně zjišťovat, ale ty jsi mi prozradil teda, že to úplně tak není, tak Maro, tak nám k tomu řekni něco, jestli je to potřeba skladovat 3 měsíce a pak užívat, nebo ne?
0: Ne, tady zapomněla říct důležitou věc, že to přetváření z kyseliny ibuteniový do námustimol je důležitá teplota sušení. Ne jak dlouho je ta houba sušena. Jo? Takže vy, když ji sušíte, tak ji vysušíte třeba do křupava, necháte ji třeba, já nevím, pár dní a pak ji zase znova prosušíte. A dáte ji třeba na vyšší stupeň sušení. Jo? Začínáte sušení kolem 45 stupňů já suším, jo. Já nevím, trvá to cca, to je záležitost klobouku, jak jsou velký, jak jsou macatý, ale 8 hodin. A pak to nechám a třeba druhý den to prosušu, jo, nebo třetí den nechám prosušit a pak to prosuším znova. A myslím si, že je to v pořádku, protože to jako funguje, jo. Nepůsobí to žádný žaludeční problémy, nic takového, jo. Takže i myslím, že jeden i ten Rus, který o tom říká, právě, že vy to musíte ještě třeba jednou prosušit, jo, aby se ty zbytky kyseliny ibuteniové prostě proměnily. Ale to neznamená, že kyselina ibuteniová vám taky není prospěšná. Jo, protože zvířata to žerou syrový. Jo, ty nečekaj, až to vyschne, jo, když potřebuje, protože zvířata ví, protože oni ji taky žerou. Jo. Takže ona jako není zas, že by vám uškodila, že musíte jít 3 měsíce, není to pravda. Není to pravda. A to si každý si to vyzkouší sám.
1: Maro, teďka jsi mě potěšil, protože já mám už teda jako zavařovat se, já nevím, možná na týden a jdu do lesa, ano, takže jdeme už volá, no a taky nebudu čekat 3 měsíce, já to radši dvakrát přepaluje slihovica, jo, aby byla lepší, tak já dvakrát usuším muchomuru a jedu.
0: Klidně můžeš třeba i víckrát jako nechat i na vyšší teplotu, třeba jenom hoďku, jo, 60, oni říkají až 70 stupňů, jo, no. Ale bacha na to, ono pak se začne připalovat a ona je pak taková hořká, když ji připálíte,
1: jo. Dobrá.
0: Takže ji de facto znehodnotíte, ale prostě ohlídat si to a prostě i víckrát jenom projezd, nechat i zase jakože vystydnout. A pak ji prosušíte třeba jenom dvakrát.
1: A teďka nám ještě prozrát, kolikrát...
0: Hlavně vem si, že já jedu na čerstvých panterech.
1: No právě, to jsem chtěl vědět. Kolikrát byl v lese, jaký jsou tvoje úlovky?
0: A moje žena třeba je na červený, no takže jako...
1: Je na červené. Maro, a vyzkoušel jsi už královskou, teda i pantera, to se poznal po tobě?
0: Jo, královskou užívám na noc.
1: Na noc.
0: Jo, protože královská je taková, že já jsem ji zkoušel přes den. Ale mě se vždycky otvírala držka a mě se chtělo furt spát, ne? Já říkám, hele, no. To jako... A já jsem nízký dávka, jako nějaký 0,4, 0,5. A pak říkám, sakra, to sníží na 0,3, ale pořád jsem byl takový spíš, jako že bych spíš chrápal, než něco dělal. Já říkám, hele. A pak jsem zase narazil na spoustu jiných videí. No a samozřejmě tam bylo řečeno, hele, tu královskou si dávajte na noc, ta je vynikající, protože vás víc jako uzemňuje, uklidňuje, jo? Jo, než červená, takže je vynikající na spánek. Jasný. No, takže já si dávám před spáním 0,4 gramů, 0,4, nebo 0,3, no jak kdy, no. Prostě jak se mi to tak nějak, hele, vím jak zabitej.
1: Takže do lesa chodíš, ulovky nějaký už teda máš, viděl jsem fotky, že tam sušíš už v troubě. No, jo. Já jenom v krátkosti, než pustíme další příspěvek, nevím teda, co se to se mnou jako děje, a to ještě vůbec jsem Pantera neměl, ale začalo to, my jsme muzikanti, jo, takže my tak různě prostě hrajeme a tak jenom doma něco na zahrádce. Já teďka jedu jak pila, na zahradě stavím prostě budky kůlně na nářadí, prostě truhlíky na ty lopuchy, které budem pěstovat, jo. A bednu obrovskou podříví na ohniště, no jezdil jsem jenom tak jenom pomáhat relaxačně na tu farmu, jenomže tam farmářka se komusi zmínila, už mě volali potom z toho DMK, který jsem tam jako pomohl opravit na ten obchod, na ten second hand, a ta se zase komusi zmínila, takže jsem dostal lano, normálně já, rekonstruovat barák, já, pochop to, jo, a já jsem tam byl s kamošem, který na tom o hodně líbí, než já, technicky, a ten říká, tyjo, jdeš, že to nedám, to jako nedám, takže do toho nešel. A paní tak říká, tak aspoň ti nějaké drobnosti napojí drinu a tak, říkám, tak to bych zvládl. No a z hodou okolností jsem si vzpomněl na jednoho chlapce, jeho mám uložený, ho jako vše uměl, něco jako ty, jo. No tak ten do toho půjde, takže já do toho nakonec fakt jako půjdu a já se něco ještě přiučím, jo. Ale pozor, teďka jak chodím na tu farmu furt, tak já možná ze mě bude, přátelé, porodník, já budu rodit malý prasátka, jo, což nechápu vůbec, a ona se o mě zmínila teda, takže jako ono to teďka prostě chodí úplně samo.
0: To jsou všechno přirozené věci člověku.
1: Aniž bych prostě měl někde inzerát, že hledám brigádu, jako jo, takže...
0: Já ty lidi přátelé, si sami najdu.
1: Jako, jak říká Mara, mě ten blízký okruh kolem sebe, nebo ten mírně vzdálený, ten perimetr mě třeba v několika kilometrech. Nemá cenu prostě něco domlouvat, nějaký šefty s někým prostě z Ameriky nebo z Ruska nebo prostě jinde, jo. Ale věnovat se těm lidem, jo, nebo věnovat, ty tam jdou, jo, ty tam i v tom negativním, pomluví se šíří, ale mám pocit, že v poslední době se tak silně šíří i ty dobrý zprávy, jako jo, že vlastně ti lidi už se probouzí a ví totiž už, co je pro ně dobrý, jako to zdraví mít v pořádku. Takže to jsem jenom chtěl říct, že se to se mnou děje, a to ještě nejedu na Panterovi, a tady píše Fábia, dobrý pokec, takže Fábčo, jako děkujeme, je to dobrý.
0: Já jenom k těm čerstvém, vysušeným houbám, ať si lidi uvědomí, že ta čerstvá vysušená houba je mnohem silnější než tu, kterou budete jíst za půl roku. Jo, protože ona tím skladováním taky něco ztrácí. Jo, takže je lepší začít jako fakt třeba 0,3, 0,4 v klidu, jo, a ne, že třeba minulý rok jsem bral, já už jsem byl třeba na 1,5, na 1,6 gramů červený, jo, nebo i 2 gramy jsem bral červený. Jo, ale to už jsem bral třeba ke konci, třeba to bylo, já nevím, únor, nějak tak, jo. To jsem začal na 2 gramy, jo, 1 gram ráno, 1 gram na noc, jo, když to vemeš. Jo, takže to máš 2 gramy. A pak najednou jsem skončil, hotovo, jo. Najednou jsem zapomněl na houbu a bylo až teďko, když začaly růst, jo. Takže myslet na to, že ty čerstvý houby mají mnohem větší sílu, jo. Jo, a taky není gram jako gram. Protože jedna houba je takhle tenoučka a jedna je takhle tlustoučka, jo. Ale ten muscimol, ten je pod tou šlupkou, jo. Jo, ten je pod tou šlupičkou, takže vy můžete brát jakože váhu, ale ano. Vy toho muscimolu tam nemáte tolik, jako když budete být, jo, rozumíme si, jak to myslím. Jo.
1: Chápem.
0: Takže... Jo, není každá houba stejná, ale jako tam už jako, myslím si, za stolik nehraje roli, jo. To, když už jseš potrkaný trošku, to tělo, hlavně musíš to tělo navyknout na tu houbu v klidu a pak nemáš problém.
1: No a ty jako teďka novic, panic, bývalé panic, jako novic, tak jestli nám popíšeš třeba ty stavy, jaký máš po tom panteru, jako jo, třeba aby jsme se mohli těšit.
0: Panter je ostřejší, že ukáže, kdo jsi. Navenek, kdo jsi, jako třeba už ukážeš, už se s těma lidma fakt nesereš. To jsi samopal proti mě. A je jedno, jestli se bavíš jakože hodně blízkým nebo hodně vzdáleným člověkem, řekneš mu to úplně stejně. Už si nebereš servítky absolutně s nikým a s ničím. Jo, a pro některé lidi je to takový trošku bolestný, ale... Ale zase ten panter tě nakupává jako víc do aktivity, jo. Jo, červená tě uklidňuje, dobrý, pohoda, jo, vnitřní. Ale panter může být i jakože v úvozovkách zlej, jo. Že ti ukáže to tvoje pravý já. Mm-hmm. Ale jako to není na škodu. To není na škodu.
1: No určitě to.
0: To je zase na druhou stranu dobře, protože to je tvoje zrcadlo.
1: Je potřeba se poznat vlastně jo. I ty naše 13. komnaty.
0: Jo, protože ty se pak zamýšlíš na sebe, řekneš sakra, proč to takhle to?
1: No. On tě donutí se zamyslet nad sebou, jo? On tě donutí se zamyslet, kdo jsi a proč... I určitě objeví starý vzorce, jo?
0: No, řekneš, proč jsem se takhle zachoval, jako, jo. Víš, jako, jo, už, jo. Už jako, už řekneš, proč jsem se takhle choval, jako předtím, jo, a dáváš, už si dáváš sám sobě ty otázky, což je důležitý.
1: Tak, ano.
0: A najednou zjišťuješ, že celý život si jako byl jako nic moc člověk třeba, a teď najednou začínáš zjišťovat, jako, jak to je. Mm-hmm. Jo, takže ono, kolikrát to je takový trošku bolestný. Ale jako, ne, že bys to nepřežil, to přežije.
1: Pravda někdy bolí, ale pořád je to lepší,
0: ale pravda bolí.
1: Lež,
0: ale to bolí tebe, protože to je pravda o tobě.
1: No, však jo. No.
0: Jo, proto se spoustu otroků ty houby bolí.
1: Ano.
0: Jo. Jak červený, já už jsem to viděl, protože to je spoustu. Ježišmane, mě otrok! Říkám v pořádku, ta houba není určena pro každýho.
1: Není.
0: A tím mi někdo řekne, jak to okamžitě odmítá, ráno vím, že to je otrok. Hmm.
1: Takže dobrá, takže to bylo teda o naší bohyni Amanice, ano, těšíme se. No a přátelé z vás, kdo se bojíte vysoké hladiny cholesterolu, toho strašáka, ano, na který vám spou prostě do chránu ty tabletky drahý, tak vám pustím tady to videjko a Mara to zná, takže je tady, když tak Maro, dej si klidně za pauzku.
4: Alzheimerova choroba je nemoc způsobená lékaři. Před 40 lety se u lidí vůbec nevyskytovala. Je čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí lidí ve Spojených státech ve věku nad 65 let. To je to Alzheimerova choroba. Je o postupné vymizení myelinové izolační vrstvy v mozku. Myelin tvoří 75% mozku. Když myelin zmizí a nemáte dostatek surovin pro jeho obnovu, nervová vlákna se zamotají a paměť přestane fungovat. Mozek tvoří ze 100% cholesterol. Pokud omezíte cholesterol ve stravě, to vajec jíte vaječné bílky, to másla margarín a místo masa sojové tofu, ztrácíte stavební materiál pro svůj mozek. A pokud hladina cholesterolu neklesne pod 200, dostanete léky na snížení cholesterolu. Potom zapomenete, kdo vlastně jste. To je příčina Alzheimerovy choroby.
1: Tak. Ten dubbing tam byl trošinku, se neviděl, jestli to pokračuje nebo ne. Takže přátelé, pokud nechcete zapomenout na sebe, kdo jste, ano, tak si nechte tu hladinku cholesterolu pěkně vysokou, ten mozeček vám bude fungovat daleko víc, než tvrdí bílé pláště, takže žádný po 200. Oni to furt snižujou, ty tabulky, že Maro? Dřív to bylo úplně jinak. 300 nebo kolik?
0: Přesně, ale ať si lidi uvědomí, kdo vytvořil ty tabulky. Za jakým účelem byly vytvořeny ty tabulky. Jo. Protože když je cholesterol stavebním kamenem mozku, tak přece ten mozek potřebuje maximum cholesterolu, ne? Naopak by si ho měl mít spíš málo než hodně. A cholesterol si tělo dobře jako samoreguluje. Ono si ho samo se de facto vyrábí. Jo. Takže žádný vajíčka, že cholesterol, vajíčka jsou velice prospěšný, doporučuji všem, 3 vajíčka denně úplně sníst minimálně a budete jak lusk.
1: Strašák jménem cholesterol, víš? A pozor, napřed byl špatný, blbý, nebezpečný. Pak už přišli s tím, že určitý cholesterol může být v určitých případech dobrý, to je ten hodný cholesterol, jo? No, ale on vlastně všechno cholesterol je dobrý pro ten mozek, aby fungoval. Jenomže oni chtěl mět stát do blbců prostě, jo? Takže ale...
0: Lidi se nechají zdebilnět, jo?
1: No?

0: chudák chodila, já nevím, celý léto v těch horkách dlouhých rukávek, protože se jí děly modřiny po rukách. Jo? Ťápl na ní pes packama a normálně jenom na ní ťápnu packama a udělají se jí tam modřiny. A jej říkám, poslouchej, víš, proč se ti dělají ty modřiny? Neříkám, bereš prášky na tlak. No to mi dál nový nějaký, říkám, no a jsme u toho. Mm-hmm. Jo? Teď si vem, protože samozřejmě je očkovaná, ona už ví, že to nebylo to správné rozhodnutí, protože od té doby má taky problémy, jako každý de facto. A co jsem tím chtěl říct s tím očkováním. No a říkám, poslouchej, teďko, představ si, ty máš hustou krev, snížíš tlak toho srdce, tudíž už tu hustou krev to srdce v tom nízkém tlaku neprotlačí tam, kam má. Tudíž ta krev ti pomalejš odtejká a úplně snadno se ti pak vytvářejí sraženiny, modřiny. Jo. Takže ono, když se nad tím pak začneš zamýšlet, jo, tu hustou tekutinu, jak nemůže proudit skrze ty cévy a žilky a tak dále, tak ti to pak začne dávat sakra smysl. Jo. Říkám, proč myslíš, že ty máš jakože v úvozovkách vysoký tlak? No, protože to tělo dostalo signál od nohou, že se ti špatně ty nožičky prokrvujou. Jo? A zase jsme u té husté krve. Jo. Zase tohle to vyřeší třeba sůl. Jo? Mm-hmm. Takže říkám, a ty teďko snížíš tu ten tlak toho srdce, takže tím pádem ty nohy už se nebudou prokrvovat vůbec. Jo? Takže začíná co? Začínají ti nohy otejkat, modrat a dělat si tam různý neplechy a černat samozřejmě. To mám taky jednoho kamaráda, který mu zase tady v tom pomáhám, jo? Že mu černají nohy. Jo? A dělají se mu tam ošklivé věci. Jo? A strašně mi říká, že nemůže stát na nohách v práci, samozřejmě nadváha. Jo? Takže i s tím mu jako říkám, hele, když tak uděláme, budeš brát vochomůr, protože po vochomůrkách se hubne. Jo? Protože vochomůrka obnovuje nervový systém a tím pádem začíná tělo fungovat správně. A začíná se zbavovat nadbytečné vody. No, to dělá i ta sůl samozřejmě, ale ta bochomůrka to ještě víc podporuje s tím, že právě opravuje ten nervový systém jako takový. Tudíž zvyšuje, obnovuje imunitu a imunita byla poškozena těma skurvenýma vakcínama. Protože každá ta dávka snížila imunitu člověku minimálně o 17%. Každá ta dávka. Jo, takže ty lidi mají 50% imunity v hajzlu. Proto mají různé nemoce, jako takzvaný. Protože imunitní systém nefunguje tak, jak má. Jo. Takže, když začneš tady ty věci propojovat si dohromady, no tak pak sám na sobě poznáš, jaký to má účinek. A je to investice 0,0 nic. Jo. Protože tak si spočítejte, kolik necháte v té lékárně, spíš té jedárně, bych řekl, mm-hmm. s těma hadama, co tam má nahoře. Jo, jak chlubí se, že to jsou ty léky. Jo.
1: No, takže já
0: takže jsem říkal. Lidem, když začneš takhle vyprávět po lopatě tyhle věci, tak ty lidi začne najednou rychle chápat to, co jim říkáš. A oni ti řeknou, a proč to jakože doktoři neví? Říkám, ale oni to ví, ale oni nechtějí. Oni chtějí vás mít nemocný, protože biznis. Jo.
1: Biznis, víš, jaký je biznis? Maroš, jak ty víš, ten náš kamarád prostě, jo, tak má takzvanou fibrozu, no ty řízvení plíc, protože dělal dlouho prašným nějakým prostředí. Oni mu diagnostikovali tu fibrozu, to rozštěpení plíc a on bere krabičku takzvaných léků, tabletek za měsíc, dvě krabičky, protože tam je jich 28, on má dvě denně a ta jedna krabička stojí 34 a hádej čeho? 1000. 28 prášku, 34 litrů, jo? Takže to je biznis, panečku, Rockefeller.
0: No jasně, kdo založil tady to svinstvo s těma doktorama, jakože...
1: Ropný
0: doktor neznamená někdo, kdo vás uzdraví. Doktor znamená, že byl vyučený v tom, co vám má strčit do huby.
1: No, ale teďka narážíme na další trošku věc. Já kolikrát třeba tady tomu kamarádovi říkám taky muchomorka, kelc,

0: soda, bla, bla, všechno. Nechoď tam, ty diagnozy můžou být falešný, jo, ten snímek prostě vůbec nemusí být čitelný. No ale na některý mluvíš jak do dubu a házíš hrách na zem. A kolikrát bych řekl, že házíš perly sviním a oni prostě to nechcou slyšet, jo. To je pak těžký, no.
1: Já ti dám jenom příklad. Říkám lidi, začněte brát tyhle věci a sami na sobě musíte pozorovat tu změnu. Jo? A určitě ty lidi, co mají vysoký tlaky a kde si, co si, mají doma ty měřáky a kde si, jo? A ty se můžeš sám sebe hlídat. Jo? Jak se ti ten stav zlepšuje, či zhoršuje. Jo? To není problém. A to vidím, a ty lidi to dělají. A viděj, jako, jak to má pozitivní vliv. Vem si, že třeba ten starosta mu brali, odebírali mu krev ve dvou nemocnicích v Praze. Na Bulovce a ještě na ty druhý, jestli to byla Tomajerovka nebo která. A oni mu pak volali jako výsledky testů a říkali, prej, my nechápeme, tohle nebude vaše krev, protože tady ty výsledky jsou tak perfektní, že to nemůžou být vaše. A tomu udělali testy, já nevím, 14 dní potom, co jsme spolu začali tak jako to léčení, to uzdravení. Takže sami nevěřili tomu, že je to jejich krev a on se mi normálně říká, já jsem se normálně smál. Já říkám, počkejte, vy tu krev jste si sami odebírali. Co vám neposílá poštou? Takže už oni sami nechápou, jak se to mohlo stát.
0: A přátelé,
1: takže vidíš tam jasný zlepšení.
0: Tady vidíme tu perfektní schopnost těla se regenerovat. To tělo se neustále regeneruje, ty buňky neustále, jo. Ne, že já, ten no, orgán už je v prdeli, plíce jsou v prdeli a játra jsou v prdeli, jo. Už to nejde spravit, všechno jde spravit, to tělo se obnovuje neustále.
1: A ještě když jsme u těch chomurek, to už jsem teda vykrál, myslím xkrát, jo. Třeba zase jiná známa, taky ráda experimentoval různýma těma houbičkama, jako japonský, a nechával si posílat tady různý takovýhle, jo, z internetu. A najednou nic ničeho nic začal trápit, že jí zalehly uši.
0: Jo.
1: Jo. Takže začala chodit s tím doktorů a doktorka říká, to už je nevratný, s tím už nejde nic dělat. Jo. Hele, dostala vochomulku a druhý den nebo za dva dny mi říká prej, uši mi odlehly. Už normálně slyším. Jo? Takže všechno je spojené, 99% takzvaných nemocí pochází z přemnožení parazitů. Mm-hmm. Taková je jednoduchá pravda. Protože ty paraziti pak vytvářejí ve vašem těle toxicitu, která vás tráví.
0: Takže to zjízvení těch plíc.
1: A pozor, na ty parazity velice negativně fungují ty různý vysílače 5G a tak. Jo, protože viděl jsem nějaký videa lidí, kteří když přišli třeba na prošpikované letiště tady těm svinstvem, tak se jaksi najednou začali cítit nekomfortně. Jo, protože ty parazity, je to strašně zneklidňovalo ty parazity a dělali to neplechu v těle. Jo. Takže on říká, já se musím normálně z toho letiště zdrhnout. Jo. Jak tady ty frekvence působí, jakože rozvibrovávají tady ty paraziťáky ve vás. Jo, takže samozřejmě, když máte vedle sebe antény a další, jak si lidi stěžují, přeci ne, že mají ty antény na barákách. Já vím, co to svinstvo dělal, já jsem na ty antény chodil. Já vím, kde je jakákoliv anténa na severní Moravě, kde je. Jo. Protože na každý jsem byl, jako servisní technik. Jo? Takže vím, že tam u těch antén leží mrtví ptáci a tak podobně. Jo? Mm-hmm. Tam jaksi se umírá vedle toho. Ty ptáci umřou třeba v sedě. Jo? Protože když to nahůlej, jo? Ty gigárce, no tak potom to dělá různý věci.
0: Teďka, Maroš.
1: A teď si ještě představ, že máš v sobě v těle grafen, který ti byl píchnutý tou zázračnou vakcínou COVID-19.
0: To má ostrý hraní.
1: Tak umíš si představit ty kovové částečky, co dělají v tom, při těchto frekvencích.
0: Rozřežou žile zevnitř.
1: Ne, vem si, že oni se rozvibrovávají a tobě najednou zničou nic horko, ty vole. No, rozumíš? Protože ty jsi de facto ve otevřený mikrovlnce. Jako kdyby si dal talíř se zlatem do mikrovlnky, víš, s ornamentem a uvidíš, jak začne prskat. A tady ty svinstva, ty veškeré vakcíny mají v sobě těžký kovy, hlavně hliník obsahují každý vakcín. A ty nemoce, proti kterým očkují, to oni si sami vyrobili v těch laboratořích.
0: Mm-hmm. Aj, aj.
1: To nejsou žádného přírodního charakteru. Takže oni to vám do vás zjebnou a čekají to, co to s váma udělá.
0: Dobrý.
1: A někomu se projeví to, někomu tamto. Jo? A ty už pak nemůžeš říct, ale to mám po té vakcíně, protože těch průserů po těch vakcínách je tolik. Že pak řeknou, ale to přece nemůže dělat všechno tahle vakcína, ale může, může. Mm-hmm. Protože ta vakcína má spoustu věcí společných. Jo? Autismus taky nebyl předtím, když se neočkovalo.
0: Jasně. No tak když vakcína poškodí imunitu, tak potom oslabená imunita může přijmout všechny možné potíže, choroby a tak dále, jako jo, nebo...
1: No jasně. Ne. No, takže... no samozřejmě, protože to tělo neví, že, že má problém.
0: Ale zase je dobrá zpráva, že to tělo je sebeobnovující stroj,
1: no jasně,
0: jo, takže přátelé, nechoďte do lékáren. Já znám hodně lidí, dokonce, no, to je jedno, prostě paní tvrdila, že bylinky a ty přírodní vlastně produkty, takzvaně léčivy, říkala, jsou jedovatý. Jenom chemická věda a farmacie z toho udělá prostě lék, který je skutečně zdravý a zaručeně prostě funguje. Takže lidi to mají úplně převrácený, jo? Ale nechoďte v tom.
1: Já bych doporučil takovýhle mentálně slabším lidem,
0: no?
1: Aby si přečetli ty nežádoucí účinky, co je z druhé strany napsaný. Jo, na tom letáku. A pak, když se teda kurva zamyslej, jestli jim to stojí za to riskovat, že dostanou tamto. Jo? Protože tam jsou mnohem horší nemoce, co je můžou potkat potom, že když budou jíst tyhle ty jedy. Tak si musíte položit otázku, sakra, přece lék mě nemůže poškozovat v jiných věcech. Jo? Teď tím pádem už není lék, to už je loterie. Protože no. on ti tam napíše, co všechno ti poškodí, jaký hrozí poškození. Ale to neznamená, že si, když se to hned neprojeví, že se to neprojeví za měsíc, za dva, za tři. A ty už zapomeneš, že jsi bral ty prášky, jo, na něco, a to už odstartovalo jinou jakože nemoc.
0: Ano, to už přebyla, to už přebyly další prášky, no, už se zapomnělo
1: lidi,
0: na to.
1: Vůbec si tady ty věci nespojujou.
0: Už se na to zapomnělo, jak na fialu, jo? Takže lidi zapomínají, ano.
1: To na fialu, tady to je všechno jedna zločinecká banda. Však,
0: jasně, ale už se zapomnělo zase.
1: No, no hlavně oni zapomněli na toho skurvesína ukrajinsko-slovenského Babiše.
0: Babiše zapomněli, no.
1: Na toho zločince první kategorie.
0: Covid terorista.
1: Protože no, ten jim do nich narval ty vakcíny.
0: A teďka se omluvil, už se zase omluvil, víš?
1: Ale on se omluvil, ale co je ti to platný, když ti to zabilo rodinu?
0: No,
1: nebo dítě, nebo tátu, nebo mámu?
0: Není to samozřejmě, jo? Byly tam komentáře, no aspoň teda něco, že se omluvil, jako jo? Nasrát, to nemá žádný výsledek, jo? Účel. Má to účel prostě, aby on se jako
1: učistil. Tak já tě zabiju a pak se omluvím tvojí lidi, říkám, promiň, já jsem se... Měl jsem blbou náladu, tak jsem mu zabil, no.
0: Jak se zbavil o těch vysílačkách, o těch anténách, tak teďka asi to taky zaregistroval zpráva, chlapec to nějak poškodil, chtěl to poškodit, hrozí mu 6 let kriminálu. Že chtěl poškodit nějakou vysílačku jejich. No.
1: Hele, no to jako na druhou stranu to řeknu jenom takhle. Byl blbej, že se u toho nechal chytit. No. Jo, to mu říkám jenom nedokonalá akce.
0: Měl mět sebou babetu, aspoň, a ujet.
1: Protože jak kdyby tam byl, tak to zmizelo všechno.
0: No, jasně.
1: Protože musíš vědět, kde máš řezat.
0: No přesně, a Maro, my to máme z dětství, my jsme byli grázli a daceni a sociáli. My umíme, kurva,
1: já bych utíkat, se tím to by byl popat.
0: My umíme utíkat, člověče, my se zdivil. No ale pozor,
1: hele,
0: ještě...
1: My jsme zdrali od malička, když jsme vždycky něco čorovali jako děcka po záradách.
0: No,
1: tam byly hrušky, tam jabka, tam češně.
0: Já jsem uměl tolik zdrhat, já jsem pak nabral hodně kilo, jak jsem začal chlastat pivo, ale pozor, ještě když jsme u té muchomury, já už hodně dlouho nepiju, jako jo, ale jak jsem začal muchomuru, no tak já jsem měl loni 116 kilo a já mám 94. A jím jednou denně, teda večer, já vám pustím potom videjko, že snídaně je nejškodlivější jídlo dne, takže já jím jenom večer, ale já si dám pořádně, ale váha jde pěkně důle a já jsem plné energie, kreativity, víš?
1: Ale to samý právě i starosta mi řekl, hele, já jsem zhubnul přes 10 kilo.
0: No.
1: Ani nevím jak.
0: Nevíš.
1: Já jsem nic jako nezměnil nějak v životě. Je pravda, že už jsem přestal jíst takový nějaký bludy, no. Jo? Nějaký sušenky a tady to, protože už nějak tomu ani nemám chuť.
0: Vůbec. Jo.
1: No, a říká, a já se cítím úplně parádně. Na něm by si hádrý, jak se na to,
0: já
1: na
0: slamáku. Já jsem chtěl ještě toto zmínit. To je, Maro, jestli to znáš, to je Kalisievona, jo? A já si to dám vždycky, já zežeru denně tak list, ale teďka posledních pár dní, já jsem se taky dočetl, a i když jsme u těch CF, u průtoku těch cév, tak toto než rozšiřuje cévy, ale čistí ta kalisie. A ona má další desítky prostě různých uzdravujících těch různých těch stopových prvků a toho všeho. Takže kalisie ona roste rychle, já to denně zastřihuju, jako jim nasírovo ty stonky a i ty listy. A piju to a mám tam mají z kořicu, jo? Takže takovýhle tvary. A studánková voda, z kohoutku ne, tam je flor, oni vám tam nasadili flor. Jo, depopulace.
1: Tak. A ten poškozuje mozek, no.
0: Nebo flor, nebo, no, ano.
1: Jo, tak to je, takže, takhle. Veškerý zdravotní problém, vem si, že ty máš parazity, ti sedí na těch žilních stěnách, jo.
0: No.
1: Ty ti tam pěkně bobtnáj. A pak z takového průtoku máš takovýhle průtok. Jo, takže co těm parazitům musíš províst? No musíš jim vytvořit zásaditý prostředí v těle, protože to oni nemají rádi.
0: Jedlá.
1: Jo, proto jakýkoliv cukry, ty, jak se jmenujou, jak je v ovoci, no, fruktoza, jo, to všechno, to je krmivo pro parazity.
0: Jo.
1: To je čím víc toho jíte, tím víc jako... těm parazitům podstrojujete. A samozřejmě hodně C-čka, když máte hodně C-čka, tak to prodlužuje život dvojnásobně parazitům. Takže s tím C-čkem bych to nepřeháněl.
0: Dívej se na to, člověče, kdo by to řekl, no?
1: Jo, protože ty musíš žít po těch parazitech jako takovej, tak co jim uděláš? No musíš je odstínout od žrádla. Jednoduchý. Jo, ty nepotřebuješ přijímat cukr žádný, protože tvoje tělo si vytváří cukr z vitamínu z toho masa, co jíš, který potřebuje. Ty mu de facto dáváš nadbytek cukru, který to tělo potřebuje.
0: Tak a když jsme u toho, u těch parazitů ještě, tak já si dávám tak, já mám známý od Ostrávska, z Ostrave, a my si tam bereme ivermektin, ale koncentrát v takové prostě jako lahvice, jo. A já si to tak, no měl jsem to jednou teprve, jo, ale budu si to dávat teďka znovu. A ten ivermektin si myslím, že je taky jako vynikající, jako proti těm parazitům. A teďka jsem chtěl něco říct a vypadlo mě to. Ivermektin...
1: No protože když to vemeš, tak ivermektin zase. Parazitům. No protože to je jed de facto. To je jed pro parazity.
0: Jo, to jsem chtěl. Ivermectin, on se vyrábí jako chemicky tady tento, jo, ale internetem koluje teďka návod, nějaký recept na domácí, jako obdobu ivermectinu a hlavní roli tam hraje peliněk pravý, to je jednoletá, to je ten druhej. No, je normálně ten černobíl, ten roste všude na rumiska, jo. Ten nemá tolik těch látek, ale ten peliněk pravý a ještě jeden roční. No tak ty vlastně, takže ty si taky budu pěstovat, jako jo, protože to je fakt účinná látka vlastně proti parazitům všechno.
1: Ale účinná látka proti parazitům je červená řepa.
0: No tož to tak.
1: Kvas červené řepy a samozřejmě říkají, že nejúčinnější je česnek.
0: No tak nakrájet, nechat 15 minut pěkně na vzduchu.
1: Tak. Jo, protože vemte si, že zelenina je pro člověka de facto jedovatá. Jo. Protože to sami to poznáte i na tom česneku, protože vy když prokousnete ty vrstvy dohromady, když ho jíte, Tak když se spojí ty různé vrstvy, tak vytvoří toxin. Jo? A to je ochrana té rostliny proti jako škůdcům.

0: Takže vy máte jíst zeleninu pouze tehdy, když se chcete čistit. Jo? To nemá být jako základ vaší stravy. To má být jenom jako, jo, zobnu si trošku zeleniny a stačí. A hlavně, vem si, že za mých mladých časů, co já pamatuju, tak my jsme doma neměli žádnou zeleninu po celou zimu. A přežili jsme úplně nádherně. My jsme žili na klobásách, uzeným, domácím. A to bylo všechno. Jo? A vůbec mě nenapadlo, že bych zimně potřeboval nějakou prašivou okulku. Nebo papriku. Na co? Ty máš jíst tu dobu, když roste. Když neroste, už ji nemáš jíst. Takže tvoje tělo je tak nastavené. Jo, takže já mám radši zavařeniny a zeleninu, ano, ale kvašenou. No taky samozřejmě jako v rozumných dávkách, jo. Říkám, základ je maso, to je to prostě tečka.
1: No tak, a jo, teďka jsme... Vajíčka, to... Já jsem rád, že zmínil to maso, protože jedeme na další video. Máme hodinu, člověče, a my máme ještě tolik videí, jako jo. No tak to necháme na příště, ale dívej se, mám tady... Ale počkej, ještě předtím, než pustím videjko, kdo vlastně jsme, jo? Co se týče stravy, tak tady hned Luděk reaguje, zdravím vás, ve znaku lékařů a lékáren, nejsou hadí, ale vlasovci, jo, a to je parazit. Já jsem se díval na AI, tam samozřejmě píšou, že to jsou všechno hadí a had je znak síly a uzdravení, jo, ale jako je možný, že to fakt nejsou hadí, ale že to jsou ti paraziti, jako jo, že nám to dávají prostě jako před oči.
0: Je to možný, ale je tam nakreslený had.
1: Je tam nakreslené, já ho tady mám, jo, takže tam ale had, ale...
0: Jako had vypadá spoustu věcí, že jo, když to vemeš, tady těch parazitů.
1: No, takže Luďku, možná si obrovský konspirátor, ale my třeba taky, jo, takže dobrý, ale je důležitý, že prostě hledáme informace, jo, bavíme se tím a zjišťujeme, jak se věci mají, jo, kdo ví co. A já bych tomu aj věřil, protože teď ten systém už to dává všechno najevo. Včera jsme si dívali, byla chvilka večer, tak jsme si pustili starý dobrý Akta X, nebo ne, vlastně Krajní meze, jo. Já jsem teda u toho usnul, ale píseň se dívala a já to znám a oni nám už tehdy v 95. všechno říkali, roboti, že přijdou, jo.
0: A... Jenomže ono takhle, ono, ty roboti, ono spíš, oni chtějí roboty udělat z lidí.
1: No, to tak, no.
0: Proto ty mRNA vakcíny, protože ve skutečnosti to není vakcína, ale je to genová terapie.
1: Tak,
0: jo, takže a oni tady ty pravdy teď vycházejí ve velkém jako ve světě. Takže si vemte, k čemu vy potřebujete nějakou terapii. No k vaší proměně, ne? Vždyť už se s tím chlubil i Harari a Klaus Schwab, že ten svět, co přichází, nebude měnit, jak to řekl, abych byl přesný, že to, co přichází, nebude měnit svět, ale bude měnit nás. Mm-hmm. Jo? Takže oni proto 5G, 6G, proč myslíš, že všude sedou ty antény, že lidi potřebují fakt tak rychle internet, nepotřebují. To už teď je rychlej, to už nepotřebují. Tady jde po to, aby sledovali tebe. Protože ty vysílače jsou i v lampách pouličních. 5G, jo. Už dávno.
1: Jo.
0: Jo, to už dávno ukazovali Angličani a ještě možná i Němci, teď už nevím. Ale normálně montoval tam lampy, ukázal pěkně 5G vysílač přímo na to. Jo? To jsou všechno, které zesilují ty signály věci.
1: No a už se budou dělat 6G a i 7G mají v plánu už.
0: No jasně, no. No protože potřebuje... Protože oni se tím chlubili, ne? Že budeš mít nějakou tobolku v těle. Jo, a oni to na dálku spustí a ta tobolka vypustí právě ten lék do tvýho těla a tebe uzdraví.
1: Ježišmarja,
0: jo. A nebo tě taky zabije.
1: Nežádoucí účinek jako... smrt.
0: Ne, to už budou žádat, to jsou všechno žádoucí účinky, víš, to jenom nežádoucí se píšou, ale jak se zbavilo to těch žádoucí.
1: A jak se zbavilo těch nežádoucích, tak já si myslím, že i ty jsou žádoucí a to jsou jediný účinky, který ten lék má, jo. Dobrý, jdeme dál, opouštíme pomaličku ten zdravotní okénko, ale mám tady ještě videjko, kdo teda vlastně jsme, jo, dívej se na to, čověče.
2: Dlouhá léta nám vtloukali do hlavy, že jsme všežavci. To není pravda. Nedávno, před pár lety, Francouzi prokázali, omlouvám se, že neandertálec byl s jistotou masožravec.
3: Že neandertálčík s celou pevností byl měsožravec.

0: našli zub neandrtálce. Jeden vykopali v nějaké jeskyni ve Francii. Druhý byl nalezen už mnohem dříve na Sibiři a odebrali vzorek skloviny ze zubu. Ukázalo se, že ten zub obsahuje docela velké množství zinku. Dlouho se nevědělo, jak si to vyložit, ale nějaký mladý muž, doktorant, přišel s nápadem, že je třeba najít kosti masožravých i bíložravých zvířat. Trvalo to skoro 3 roky, než se to podařilo najít. No a ukázalo se, že sklovina zubu neandertálce obsahovala srovnatelné hladiny zinku, jako mají kostní tkáně masožravých zvířat, jako je rys a vlk.
1: Tkanky kostne zvěřat mięsożernych, rysia i wilka.
0: A byly to hladiny 4 až 7x vyšší než u bíložravého králíka či kozy.
1: Než u rostlinožerného králíka či kozice.
0: Takže si nenechte namluvit, že jsme bíložravci. Člověk jedl rostliny, ale jen tehdy, když neměl nic lepšího po ruce.
1: Białka roślin wmawiano nam przez długie lata, że
2: tak, přátelé, kdo by to řekl, jo, kdo by to teda řekl, že jsme jako masožravci, že? No, takže nás naučili prostě na tu zeleninku, na to ovoce. Vlastně to maso je základní stavební kámen pro nás a že to maso je vlastně v masu najdeš, ne v síru najdeš sílu, ale v tom masu najdeš tu sílu a je to výživa pro mozek, jo, který potom funguje. A já se přiznám, že já už kolikrát si dám maso aj bez pečiva, aj bez brambor, aj bez těch příloh a fakt je mě fajn. A možná proto vlastně aj já vlastně jsem tak jako kreativní a furt něco dělám. Já nevydržím, já nevím, jestli to není nějaký já nevydržím chvilku sedět, jako já furt musím jako něco, a já to dělám tak, že já běhám třeba mezi domem, kde si dělám dabingy, jo, který jste teďka slyšeli, který jsou stále lepší a lepší, no a pak valím na zahradu, jo, a pak se zbalím, jdu tady prostě zase někam do stavebnin pro nějaké věci, a já se, jako neodpočívám si, a hlavně, ale co je zajímavé, nejsem unavený vůbec, jo. Večer teda se najím a spravedlivě jako usnu a fajn se mě spí, jo, i když mám plnej ten bancek.
3: Protože vem si, to říkáš, jako, to je de facto logický.
2: No.
3: Protože když jíš maso, tak člověk nemá jakokoliv problém strávit maso. Ale on má problém strávit cokoliv jinýho. Jo. Takže vem si, že zelenina v tobě začíná kvasit, jo. V tu ránu začínáš mít problém, jo, seš napouklej, prdíš, jo, těžko ti je, tím pádem ten organismus musí vydat mnohem větší sílu na to, abych to jako strávil, jo. Takže ty seš unavený z toho. To samý knedlíky, jo, když si dáš, já nevím, co lidi vidí, já si dám 15 knedlíků, říkám, já ti na knedlíky seru, ty mi dej radši kus většího masa, víš, ty knedlíky si nech. Já si s ním samotný maso a to mi úplně bohatě stačí. Jo. To jenom lidi chtějí mít ty bachory narvaný, ale vůbec jim je jedno čím. Protože jak už jsem dneska viděl krásný video u jednoho človíčka, jak mluvil, že a to jsou, jako kdyby mi mluvil z duše, říkal jasně, vy můžete sníst, jak já říkám, kýbl zeleniny, ale nedáte tam kolečko toho, ne tuku, ale ty bílkoviny, jo, živočišní, tak vy budete mít pořád a proto pořád máte nutkání, že si ještě něco dáte, protože vy, když ho nakrmíte zeleninou, tak vy jste tomu tělu nic nedali. Jo, protože ten benzín pro ten motor je to maso.
2: Maso.
3: A ty ho prostě nenahradíš ničím jiným.
2: Ale kvalitní maso,
3: ne? Samozřejmě kvalitní.
2: Supermarketu, potom, jo, od pěkně ne? Zabíjačka na farmě, jedu.
3: Tak, jo.
2: Ne,
3: brát maso od soukromých pěstitelů, chovatelů, jo, prostě nebo sám si to vychovat, jo. Ono když pak budete jíst na to maso, tak vy se z toho masa jako ani nespotřebováváte, když na to přijde.
2: Stačí poloviční objem toho masa, když je kvalitní.
3: Jo, jak vy mám stačí jíst málo, ale kvalitně. Mm-hmm. Ne kvanta šrotu. Jo. A vaše tělo dostane všechno, co potřebuje. Protože spousta, jako spousta těch nebo článků, nebo jako těch, jak bych to řekl, videí, co vydávám, je, že by si měl jít spíše hovězí, jo. Ale to já s tím hovězím zase tolik nesouzním, protože když vím, že nejbližší člověku je maso z prasete, protože prase je velice podobný člověku, co se týče všeho, tak tím pádem to lidské tělo umí nejlíp zpracovat to prasečí maso. Nejlíp si s tím umí poradit, jo, protože tělo de facto non-stop samo sebe žere, jo. Něco vyrobí, něco přijde, něco, jo, a to tělo furt sobě dělá pořádky nějakým způsobem, jo. Odumřelý buňky stráví, jo, vyhodí, vyčistí. Jo. Takže si myslím, že pro mě top je vepřový, jo. Jsou názory, že je hovězí, ale já nejsem toho názoru, takže já říkám svůj názor. Jo, protože kráva je podle mě spíš jako už na mlíko, jo, a takovýhle věci. Na stýry hlavně, jo. Protože mlíko by si ani neměl pít. Ty ho vůbec nepotřebuješ pít ani mlíko. Jako takový. Nepotřebuješ ani z mlíka jíst nějaký jogurty a takovýhle srágoroviny. Jo, to už je jenom komerce. Ty, jestli chceš jít něco kvalitního z mlíka, tak to jsou sýry. Jo. To je to, co bude pro tebe prospěšné.
2: Ale to ostatní.
3: Jo? Takže kvalitní sýr si koupí samozřejmě dneska v krámu, to jsou všechno. To není sýr, to jsou obarvený tuky. Jo? To jako se sýrem, jako pravdě nemá nic toho, když chcete sýr, tak to musíte jít opravdu k těm výrobcům, který přímo vyrábějí. To jsou ty jako Slováci, dělají hodně ty korbáčiky a různý jiný typy sýrů, jo, uzený, jo, a tedy. Na tom jsem de facto vyrost, na těch sýrek. My jsme doma taky mývali. Jo, tady to je jako pro vás prospěšný, ale chlastání mlíka pro vás prospěšný není. Takže to nespěte ani dětem, ani kočkám, ani nikomu, protože to prase, ta kráva do toho mlíka dává to, aby vyživila to tele. Takže tam je všechno vícenásobně obsažený v tom mlíku, těch tuků, jo aby to telátko rostlo. Ale vy to nepotřebujete růst nikam. Jo, a nehledě na to, že dneska mlíko v krámu žádný nekoupíš, to jsou všechno svinstvo. Jo, to není mlíko prostě.
2: Já už jsem dlouho...
3: mlíko, tak my chodíme pro mlíko na farmu, nebo moje, farmu, respektive moje farmu. Žena.
2: Ano.
3: Jo, a normálně v lahvích stojí 25 korun, myslím litr, a to, když se napiješ, tak si normálně vzpomeneš na osmdesátky.
2: Pramen zdraví.
3: Protože to mlíko cítíš to mlíko v hubě, jak tam cítíš to máslo, tu šláčku. Jo, tu mastnotu toho mlíka.
2: Ano.
3: To, když si dáš do kafe, tak máš mastný jodníček.
2: No, teď to chci říct, že my jako výjimečně si dám trošku jako do kafe, ale už ani to, už piju kafe jenom černý, jako jo, bez mlíka, bez cukru a už aj bez medu, člověče, jo, takže v tom medu je taky cukr.
3: No, protože med je to samý, jako to je cukr.
2: Takže tak, no. A teďka Maro, ať pokročíme dál, tak tady ten chlapec nám krásně vysvětlí teda proč, jakýže teda to jídlo přes ten den je nejškodlivější, no tak ty už to víš, ale mnozí to ještě neví a vždycky se těší na to ráno, jak si dají zakosnou si tu snídaní, jo a pěkně, no ale pak ztratí energii na celý den. Já už prostě jsem nesnídal dlouho, jím jednou večer a je to perfektní, takže dávám videjko, pak pokecáme, jo.
4: A snídaně je určitě to nejškodlivější jídlo. Vím, že vás tím znovu šokuji, ale jak si dovedete představit, jsem na to zvyklý. Všichni odborníci na výživu a další dietologové trvají na tom, jak je snídaně důležitá. Říká se, že snídaně by měla být jako král, oběd jako princ a večeře jako žebrák. Hloupost to vůbec nic neznamená. A znovu budu opakovat jednu věc, kterou říkám často, kdybychom měli sestavit seznam všech těch hloupých přísloví. O kterých nám pořád vykládají, mohli bychom jimi popsat celé knihy. A přesto příroda to tak nezařídila. Není normální mít ráno hlad. Spousta lidí je natolik mimo, pokud jde o jejich vztah k přirozeným zákonům, že mají pocit, že mají ráno hlad. To ale není hlad. To je patologická závislost na jídle. Proč by tělo nebylo zařízeno tak, abychom po probuzení přijímali potravu? Určitě jste si všimli, že máme často drobné příznaky, jako je opar, bílý povlak na jazyku, občas zapáchající dech. Čím více jsme zaneseni toxiny, čím hůře jsme žili a co všechno jsme snědli, tím více takových příznaků máme. To jsou první příznaky detoxikace těla, první příznaky půstu. Důkazem je, že snídaně je dejuner, tedy přerušení půstu. Kdybychom nechat tělo v této detoxikaci pokračovat a jíst až večer, když jsme v klidu, když nejsme vytíženi našimi každodenními povinnostmi. Vážně vám doporučuji tuto zkušenost vyzkoušet. Lidé se mi často ozývají a říkají, jak jsou rádi, že si mou přednášku poslechli nebo si přečetli to, co jsem psal. Říkají, musel jsem se nutit do jídla, i když jsem nikdy ráno hlad neměl. Mám dokonce rodiče, kteří říkají, děti ráno hlad nemají a je to vždycky boj, než je do jídla nutíme. Děti jsou často ještě propojeny se svou přirozeností a hlad přirozeně nemají. A všichni ti, kteří začali snídaně vynechávat, mi vyprávějí, jak obrovskou energii získali. Samozřejmě, znovu opakuji, energii nemáme, když jsme se právě najedli. Energii máme až dlouho poté, co jsme potravu z posledního jídla zpracovali. Už vás nebudu déle zdržovat, je 9:30 večer a jdu si trochu zaběhat, než si dám první jídlo dne.
2: A já to mám, Maro, taky dneska tak, jo, asi nám o 9:30 taky, no, jestli nebudeme vysílat do půlnoci zase, ale to asi ne, protože budeme vysílat teďka často, máme toho hodně, takže dám si první jídlo dne, taky po půl, ne, teďka po vysílání si nám kafičko, cigárko, no a pak si nám první jídlo dne, a já jsem fakt, já teda nesnídám už delší dobu, jo, ale někdy jsem si třeba tak dál, jo, na chuť, ale zjistil jsem, že jak nesnídám, ani vlastně neobědvám, i když bych měl snídaní sníst sám, o oběd se rozdělit s přítelem a večeři dát nepříteli, dělám to úplně, ale lauter naopak, jo, a je mě fajn celý den, jo, takže a já málo čemu uvěřím hned tak jakoby teoreticky, jo, já si to musím vyzkoušet a přátelé potvrzuju, bez snídaně, bez oběda, a já jsem plný vlastně energie, jako takové to je správné, jo, a vůbec, a nemám ani už, jak se svrkává ten žaludek, tak já nemám ani pocit hladu, já už mám jenom chuť, a co je to chuť? To je ten parazit, který si říká, vem si sladký, vem si tam zákuseček, jo, no ale ty jako tvůrce řekneš, prostě ne, parazite, seru prostě na tebe, jako neuspokojím tě. A přijde zasloužená odměna, fakt, že prostě ta váha jde dolů a já jsem měl ještě před rokem tu artrózku, já jsem taky pajdal, jo, ale teďka normálně já tam dělám na zahradě tu kulňu, já koupil jsem ty trapézové plechy a lozím tam prostě jako potom, jo, a úplně v pohodě. Jo, takže to tělo má fakt schopnost se dostat do původního stavu. Je tak, Maro?
3: Přesně tak, jako nikdy není nic ztraceného. Jo, to jsou jenom takový bláboli, je to máte na furt a takový, ne, není, vaše tělo se non-stop obnovuje. Protože ono, vy non-stop, vy de facto v každou chvíli umíráte a rodíte se. Mm-hmm. Jo, protože ty buňky takhle jsou nastavený, prostě jedna umře, druhá se narodí, jo, takhle to funguje. Ale pokud do sebe budete cpat toxické látky z těch svinstev, jako jsou léky, tak vy de facto zabraňujete vlastnímu tělu k sebeléčení. Jo, vy to ničíte ve svém těle. Takže to tělo se trápí samo ze sebou, jo, že se potřebuje uzdravit, no a vy do něho ještě naspáte tady ty jedy tady z těch jedáren. Tak tím pádem se vám prodlužuje ten čas, protože to tělo pak mnohem díl je prostě ve stavu toho, té nemoci. Jo. A ta nemoc je de facto, že to tělo se uzdravuje. Jo, ale si, hele, já nemám nějaký, já jak teďko už jako jsem na tady ty vlně, tak já nemám jakýkoliv problém zdravotní, dá se říct. Nevím o ničem. Všechno funguje, jak má.
2: Nevím, já to na sebe klidně prásknu, jako jo, ale už tady tu potíž nemám. Já jsem trpěl hemeroidama často, jo. Začal amanitu, nebo jak jsem začal prostě zhazovat ty přebytečné kila, tak jako úplně nádhera prostě, čistotka.
3: Amanita zabíjí parazity.
2: No, tak to hemeroidy... To je ten,
3: hemeroidy jsou paraziti.
2: No, a jsme doma.
3: Protože máte plní střeva parazitu, až vám lezou z prdele ven, když to takhle musím říct.
2: Ty vole, fakt no.
3: Proto na ně velice dobře funguje kvas červené řepy. Když máte hemeroidy, dejte si obklady, nastrouhejte si třeba proužky červené řepy a vražte si je mezi půlky. Jo, na začátku, ale udělejte si tu šťávu, to najdete na internetu spoustu těch různých, no, jak se tomu říká, receptů, jo. Každý to dělá třeba trošku jinak, já to mám úplně nejjednodušší formou, dělá to moje žena, to už je v tom zasvěcená, jaký si našla recept, jo. A opravdu tady ty věci vám všechno vyčistí. Jo, jak játra od parazitů, tak celý ten trávicí systém, prostě uvidíte sami.
2: Jo, hotovo?
3: Stačí.
2: No, tak vždycky om a zakončíme teda zdravotnický okénko, pomalu se dostáváme k těm korporátním. Tam mám taky pár videek motivačních, takže už jenom dívejte, tak to všichni víme, agenda 21 plán
4: 1994 na summitu o obyvatelstvu světa v Káhiře. Se účastnilo 160 států. My se všechny shodli, že populace vyšla pod kontrolu a musí být zastavena, protože po celém světě docházejí zdroje. Na lidskou rasu byly zaměřeny následující procedury. První přidávání toxického množství fluoridu do pitné vody. Posledních 20 let v každém městě a komunitě na celé planetě. Já osobně jsem sledoval dodávky fluoridu do vodovodních oddělení Denveru, Chicago, Tampy a Minneapolis. Druhé, viry a nemoci vytvořené člověkem. S byl vyvinut americkým institutem nemocí a šířen vakcínami v roce 1980. Jako zkušební nástroj pro regulaci populace měly viry velký úspěch a následovali další, přičemž všechny byly nasazeny ve velkém. Jedním z nich byl vývoj zmutované chřipky, podruhu pandemické chřipky, která v roce 1918 zabila 40 milionů životů. Gripa, unesший 40 миллионов жизней в 1918-м. První kmen tohoto viru bude vypuštěn koncem roku
5: 2017.
4: Pokud na konci roku 2017 nebo začátkem 2018 všichni začneme umírat na chřipku, pak je to pravda. Třetí, vzdušné otrávení neurotoxiny, chloridem barnatým, rakovinotvornými mikroby a viry ze chemtrails. To vše šíří vojenská letadla nad všemi obydlenými oblastmi. Účinky těchto toxinů jsou časem smrtelné, způsobují dýchací potíže, rakovinu, oslabení imunitního systému a neplodnost mužů. Od zavedení chemtrails klesl počet spermií u mužů o 50%. Pokud nic neuděláme, lidstvo zcela vymře. A konečně finále, to je skutečně děsivé. Nastolí nový světový řád a jakmile se to stane, lidstvo bude odsouzeno k otroctví a rychlému vyhlazení. Po všem řečeném je jedinou nadějí na záchranu lidstva získání a šíření informací o jejich aktivitách a plánech.
2: Takže Maro, my děláme, co můžeme, co umíme, dabujeme a šíříme tady ty informace. Já jsem sice říkal, že budu pouštět jako takový ty motivační posunující videjka, nemusí být úplně jako motýlkový a růžovoučky, ale možná by to vyznělo jako, že to je třeba nějaký depresivní, ale aspoň lidi vidí, že ten systém to s něma nemyslí dobře, že chce zlikvidovat prostě 500 miliard georgijské poradní kameny, jo, takže nevěřte tomu systému. Já jsem tady to videjko se rozmýšlel si pustit, ale pustil jsem ho, aby vás to prostě nakoplo jenom v tom, že ten systém to nemyslí s nikým z nás dobře. Ve všech směrech.
3: Přesně tak, ale musím říct všem, že to, co oni chtějí, to neznamená, že se povede.
2: Přesně tak.
3: To všechno, jestli se to povede, závisí přímo na vás jednotlivcích. Ne na stádu ovcí. Tady to je de facto boj, nebo boj, nechci říct ani boj, jo. Každýho jednotlivce sama, jako postaví se sám za sebe a prostě říct ne. Takhle to prostě nebude. Jo, prostě já mám na ten váš systém seru a já si vytvořím tady systém se sousedem, on pěstuje tohle, tam ten soused pěstuje tohle a já mám na to seru. Nepotřebuju vaše Hitler markety, nepotřebuju nic. Já úplně v klidu přežiju bez vás. Bez jakýchkoliv problémů. Jo. Takže to, co oni chtějí, to je sice hezký, ale to neznamená, že to klapne. Ale bacha, to neznamená, že to jakože neklapne, protože vás zachrání nějaký zachránce. Jo, nějaký bílý klobouk a podobný bláboli. Jo, protože ty bláboli vás udržují právě v tom stavu, abyste nic nedělali. Jo, že vás někdo zachrání, nebo Putin, že vás zachrání. Jo, tady ten židovský pohůnek. Jo, nebo Trump, další židovský pohůnek. Jo, takže jestli čekáte na ně, no tak to je bohužel blbý, no. Takže tady je o tom se postavit do své vlastní síly, kdo jste, že jste člověk a člověk je úplně max. Vy Maro, se nemusíte dohadovat s žádnou korporací.
2: Maro, blíží se pomalu, srpen, jo, to je jedno, už se to přelomuje k tomu koncu roku. My jsme měli na začátku roku nějak na jaře vysílání aj s Marcelkou a tam jsme rozebírali toho Wolfa Messinka, toho Stalinovýho proroka a že tento rok skončí ta vláda toho satanismu. Hovno se stalo. To nic takového, to jsou všechno jenom berličky, lidi na to skočí a budou věřit, že přijde ten spasitel. Jo? Teďka frčí na internetu video, je tam Trump teda v té Trumpovce a má na ruce tu červenou pilulku, jako, jo? Že prostě jako to procitnutí, ale to jsou všechno takový bludý. Jo, dneska čte
3: no,
2: na to.
3: Je jasný. A nehledě na to, já jsem viděl včera taky pěkný video, ale ani se mi to nějak nechtělo posílat. Říkám, vůbec už mě to nezajímá, jo. Protože já na ně z vysoká kašu. Ať si dělají, co chtějí. Prostě já mám svoje nestizitelné a nedotknutelné práva žít na téhle zemi a mě se rád nebudou. Jo. Já prostě na ně, jo. Tam není důvod s nima vůbec o něčem se bavit.
2: No, takže a teďka jsem
3: se... Nemají pravomoce na nic, pokud já nedám souhlas.
2: Tak.
3: Všechno stojí na tom, na vašem nevědomí, že dáváte souhlas jen tak halabala.
2: To nevědomí, to je hrozné, to je hrozné, to je největší nepřítel.
3: A tam bylo jasně řečeno, že Trump je, že ten Trump je jaksi, je to je krevní linie zase z nějaký starý doby, nějakých králů, nebo víš, že to, oni všichni mají ty pokrevní linie, co jsou v těch špičkách, jo, ty starý. To jsou jenom hry, kdy ty rodiny, které jakože ovládají ten svět, jo, teď chce být tady ten chvíli šéf, ten chce být tady ten chvíli šéf. Trump to je hajzl první kategorie. Já jsem taky kdysi mu jakože věřil, jako říkám, nebo věřil v uvozovkách. Jo, přál jsem si, aby to tak bylo.
1: No já vyhrál volby.
3: Ale jelikož já samozřejmě hledám i to negativa, nejenom ty pozitiva, co jako někdo hlásá o někom. A přišlo mi, že to tak není, jak se tady tvrdí zase, jo. U těch konspirátorů, no. Jako. Protože i ti konspirátoři tady byli nasazení proto, aby vás drželi v tom Matrixu. Jo, ty rádoby probuzení.
2: Já jsem měl na prvním místě samozřejmě Vladimíra Vladimiroviče a na druhém Trumpa, člověče. A když Trump vyhrál volby, říkám, oni se spojí, jo, a oni nás osvobodí, jo, ale nasrali na nás. Oni nás to prostě jako zlikvidovali, furt stejně, jako, jo, protože Chabad Lubavič, jo, no tak co?
3: No, protože Chabad Lubavič, protože židáci a v těch videí Rusů je spousty a ty nezajímá žádný posraný Putin. Ty prostě řekli Ruská federace, korporace, Amerika. Jo. Ruská federace je americká korporace. To samé jako Česká republika. Jako všechny, to jsou všechno korporace. Jo. Kterými, a vy jste jich otroci. Nevědomky podvedli vás. Podvedli vaše rodiče. Vaše rodiče prodali děti za jakože rodný list. Jo. To samé, jako se prodávali děti za starých časů, když bylo kanonické právo. A když ty lidi prodali to dítě, ty církvi, tím, že ho nechali pokřtít, tak s tím z něho udělali otroka církve, takzvanou lidskou bytost.
2: Jo, tak já jsem tady hledal nějaký videjko, jestli mám tady o našem korporátu, mám tady jenom o Itálii, no, to, tak všechny takzvaný
3: státy. Ale tak jsou, jako, hele, ono, je to absolutně všude stejný.
2: Je to všude,
3: jo,
2: je to všude.
3: Těch videí je celého světa, to je Rumunsko, Bulharsko, Amerika, jo. Všude, všechno ty vidí.
2: A já jsem tak ještě věřil tomu východu, tomu Bulharsku, já mám rád to Rumunsko, toho hrabě Drákulu tam v těch Karpatech, že říkám Rumunsko a Srbsko mimo Evropskou unii, ale to je všude. Ta naše známa, ona nás možná sleduje teďka, Danča BG, Bulgarsko, říkala, tady ti policajti jsou ještě agresivnější než u vás, jako jo. Takže je to všude stejný, prosím.
3: Jenomže ono se může stát, že z loftu se stanou lovený.
2: No to jo, to se stane.
3: Tak. Pak třeba nebudou moc nikdy vystrčit hlavou, že prostě no. Bude zle. To se může rychle stát.
2: Už se to stalo.
3: Jo, protože lidem dojde trpělivost s parazitama, jo. A začnou čistky.
2: No to už aby to bylo, no. Jasně.
3: Jo. No ne, to musí jednat každý sám za sebe, to ne, že někdo přijde, už aby to bylo. To bude, až ten člověk řekne, že to bude.
2: Však. Aby se to v těch lidech probudilo.
3: Jo.
2: V těch
3: individuálních. No, oni se lidi probouzejí a přestávají se srát tady s těma termožroutama.
2: Jako já nečekám na jednotky šíf a na ty bílé kombolky samozřejmě, to jo. To jsou všechno bláboli to prostě. Vůbec. A ne sary gesary.
3: A vem si, že 90% lidí jsou ty normální a 10% je těch svíní, dejme tomu.
2: No.
3: Takže vem si, že my máme kurevskou převahu.
2: To jo.
3: Takže tady můžou přijít čistky z minuty na minutu a bude zle nedobré. A nezachrání je pak už ani jejich chlobouky, ty černí. Takže ať si dávají, oni se bojí právě tady toho, že jo?
2: Chabadi.
3: Toho probuzení, ty apokalypsy. Mm-hmm. Jo, protože nejhorší je, když začneš spochybňovat systém. A najednou zjišťuješ, že doktoři tě vraždí, jo, pomalým způsobem, zločinci, politický, všechny politický svině jsou placení jedním pánem. Jo, oni si tady hrajou, že ten je proti tomu a tamten, ale ve finále v obě strany platí jedna firma, třeba BlackRock.
2: Vanguard.
3: Jo, Vanguard, jo. Takže vy si myslíte, já jsem zvolil toho a tento. Depak, vy jste strašně naivní, když to uvěříte. Tomu jsem taky kdysi dávno věřil, až jsem z toho upustil, že to prostě takhle nepůjde.
2: Takže vidíte, přátelé,
3: no, tady... ať volíte kohokoliv, novýho nemá šanci v tom systému nic změnit. A ani nemůže, protože jinak by se do toho systému ani nedostal. Jo, takže to je jenom další loutky na odvádění pozornosti. Vy musíte z toho systému prostě vystoupit. A říct mu nazdar.
2: Já jsem jenom chtěl říct, Máro, že ty jsi zářný příklad, taky vlastně ty začal tak nějak se probouzet tak u toho covidismu, takže vidíte, přátelé, že Mara je příklad, že to jde prostě, studujte,
3: jo,
2: a probudíte se. Já jsem taky byl materialista, jak svině, v Rakousku jsem byl, v Německu, prachy jsem prostě honil a to všechno a různý tam požitky. A vyrostl jsem z toho. To není
3: no, protože, vůbec. Protože já osobně majitky. Jsem si prošel všima těma sračkama, těma zachráncema, jak z jedné, z druhé strany, jo, jak ty politické strany, jo, jak to ještě jde změnit, nejde změnit. No a pak jsem zjistil, že všechno to je blud, to nejde. Jo. A všechno je fakt stojí na vás, abyste se probudili do toho člověka.
2: A jde to.
3: Jo, a jde to. Protože spoustu lidí na světě to ukazuje, že jde to. Jo. Nad váma nemá moc ani policajt, ani soudce, ani exekutor, nic. To jsou jenom loutky, které hrajou divadlo a chtějí, abyste naskočili na jejich hru. Ale vy jste ty páni, ty hry, když na to přijde. Protože oni ani jeden nemají pravomoc na nic. A stačí jenom chtít dokumenty, které k tomu jakože pověřujou. Jo, kdo vám dal jako splnomocnění? Jak policajt, tak exekutor, tak soudce.
2: A ty dokumenty jo. Nemá nikdo, nemají je, ty dokumenty, prosím.
3: Nemá nikdo, protože bez oni podpisu. Nemají ty pravomoce.
2: Bez razítka, bez podpisu.
3: A hlavně, ukažte mi, že Česká republika je vlastníkem téhle země. Kde to vymáhá? Ať ukáže ty kořenový dokumenty. Protože Česká republika není majitelem země. Česká republika je jenom korporace. Je to právní fikce. Je to jenom kus napsaných písmenek na papíru. To je korporace Česká republika. Ale majitelem země může být pouze živý člověk. Jo? Buď žena nebo muž. Nikoli v korporace. Asi nesmí, nemůže nic nárokovat. To všechno, co dělají protiprávně, proti vašim nezákladním, vašim právům, jo? Protože základní to už je blud. Jo? Jo, protože člověk nemá žádný základní, člověk má všechny práva. Jo, základní už má jenom občan, otrok. Jo. A jsou tady takové figurky, který vás vedou do různých sraček československých a mimo ně a další zhovadilosti, tak se musíte zamyslet, když jim fandíte, co teda získáte. Protože nezískáte vůbec nic. Jo, pokud se neprobudíte do toho člověka. Takže to je ta obrovská síla.
2: A jsme u toho, aby se z nevědomého člověka stal teda člověk vědomý, s přirozenými právy, jo. Živý.
3: Protože vy po nich jakože, vy chcete jenom, aby vám ukazovali podpisy. Přece vy nic špatného nechcete, ne? A když teda to říkáš, že to tak je, no tak mi to ukáž. Protože po vás chtějí podpisy, abyste cokoliv podepisovali. A oni jakože nemusej, ale musej. Protože když není podpis, není vymahatelnost. Jo. A vemte si, že veškerý prašivý soudy, to jsou všechno soukromé korporace. Policajti je soukromá korporace. Jo, jakýkoliv úřad je soukromá korporace. Všechno registrované v USA. Proč myslíte, že to má mezinárodní identifikační čísla? Jako jen tak z legrace? No to asi ne. Jo, teď vidíte ty šaškoviny v té televizi, ne? To se musíte zamyslet, jako co to má jako znamenat. Policie tady není na ochranu vás jako člověka, policie je tady na ochranu politiků, zákonů, co se týká politiky. Ale vás to nemusí vůbec zajímat nějaká politika. Protože politické strany, to jsou všechno soukromí obchodní společnosti, které byly založeny za účelem zisků, svých zisků, ne vaši. Takže vy je volíte.

0: na svoji ochranu, jako abych je chránila proti vám. Ty tady nejsou na to, aby chránili vás. Proto na vás terou. Když máte nějaký problém, no tak, tak co? No tak nic. Žoldáci na cestě, oni vás nemají právo ani zastavovat. Jo. A takový figurky sehraný policejský videa, co jsme tady viděli, jo, co si tady natočili s policajtama, to je směšný, jako jo. Takže ty lidi se zaprodali, jo, tady tomu. Ale to už pak poznáš sám, jo, že to jsou takový chytáky, jo. Aby tady lidi vystrašili, je, podívej se, oni mě vytáhli z auta, takovýhle keci, pleci. To se neděje ani v Americe. A že všichni vyhrožují Amerikou, jak je Amerika agresivní policajti. No naopak v Americe jsou tak posraný policajti, že tam se tak tam vás zažalují za to, že jste mu vohnul trávu na trávníku. A ne na to, že nějakýho blbýho policajta. To zažalují velice rádi. Takže tak tam si policajti dávají kurevskýho majzla, aby tomu nedocházelo. Jo? Hrdinství žádný. Protože oni, proč by měli dělat tady ty hrdinský činy pro soukromou firmu? Když jim hrozí jako opravdu jim hrozí průser. Protože ten trestný čin spáchal člověk, ne fyzická osoba. Člověk. A když člověk proti mě spáchá trestný čin, tak já mám právo mu to oplatit. Úplně a bez nějakých, jakože přiměřená obrana, nepřiměřená prostě likvidace. Jo. To, že je to zločinec, který narušil, je narušitel míru. Takže tam žádný straní, kdo má nějaký písmenka po sobě popsaný. Jo, ty jsi mi škodil, no tak já tačkou škodím tobě. Jednoduchý. Takže se přestaňte bát tady těch šašků s těma nápisama různýma, firemníma po zádech, protože to jsou jenom fakt šašci, jako. Jo? Protože kdyby přišlo na lámaní chleba, tak jsou takovým průseru, že se do toho do konce života nevyhrabou. Protože a pak ta jejich firma, ta korporace, od nich takhle odkopne a řekne, my jsme ti neříkali, že máš tomu človíčkovi ubližovat. To si udělal ty, to tady nikde není napsané, že ho máš zbít. Jo? Nebo že ho máš zatknout za to, že ti neukázal občanku, že ho máš vytáhnout z auta. To je trestný čin, že mu vůbec vlez do auta. Zumíš? Jako u mě by to neudělal, u mě by to vrát. To byl na místě, tuhej. Jako jakmile mi někdo vleze do mýho soukromí, tak je amen. Jo? Takže lidi, přestaňte se bát tady těch zločinců. Protože tady se sehrávají různý videjka, jak oni jsou nad věcí, ale není to tak, jak to vypadá. Jo. Oni si zahrávají s ohněm. Tak tady je zapotřebí, aby lidi byli zvědomělí. Jo. Protože vy to můžete všechno argumentovat v klidu, v míru. Jo. Ale pokud vás někdo napadne, tak vy máte právo se kurva bránit. A jakýmkoliv způsobem. Jo? Žádný, že musíte brát nějaký ohledy. Nemusíte brát ohledy vůbec na nikoho. Ty jsi mě chtěl ublížit? Za co? Když jsem ti neukázal krtíčku? No tak ublížím já tobě. No to ví. Oko za oko, zub za zub. Takže tolik za mě jako.
1: No krása, Maro. Ty chodíš na Pantera?
0: No jasně.
1: Tebe to jako, to jsou jako perly, to prostě jako, jde, jo, to, protože,
0: ne,
1: to
0: počkej. Nechci, já osobně bych si to jako tohle by u mě neprošlo.
1: No jasně, to, ale jako určitě, a je v tebe mluví taková ta čistota, upřímnost, jo, takový to, to by vlastně, toto je v pořádku aj vůči karmě, jako vůči stvořitelovi, protože ten nás, by nás v tom podpořil, jako, protože tady vlastně se, tady si ustojí svoje přirozené práva, jo? Nikdo tě nemůže sáhnout na tebe, na tvůj majetek.
0: Protože vem si, že ty fyzicky nikomu neublížuješ přece. Jo? Neřeknu, že někomu mlátíš, dobře, tak jo? Ale pokud ty si jedeš jen tak klidu za svým a teď najednou začne někdo na tebe páchat zločin, no tak kurva, tak takhle ne, oši. Takhle ne, oši. Jo? A pak přijde tvrdá odplata. Jako...

0: ale já osobně neodpouštím.
1: A teď si představ, že jsou zákony na občany takzvaná nepřiměřená obrana. A ještě ten napadený
0: jde do kriminálu. Ale to se bavíme o fyzických osobách.
1: No však jasně.
0: Ale já jsem člověk. No. Jo? Mě nezajímají zákony fyzických osob. Protože mě neublížila fyzická osoba, mě ublížil člověk. A ten člověk nemá nikde pověření, že by ho pověřovala fyzická nebo právnická osoba, že by mu dala splnomocnění, protože to ani nemůže, protože to je právně fikce, aby mě mohl ublížit. Jo? Takže já už jedu člověk proti člověku. A? Zlé věci by se udály. Takže radši v klidu a míru, ale na nějaký takový extempore s nějakýma nafrčenýma hrdinama, no tak to si, no tak to by viděli. Já ti říkám, že... Jo, takže takový herní hrátky s jízlama, co si tady sehrávají různý ty pitomci, no tak to si můžu hrát oni.
1: Dobrý.
0: Protože otroci nikdy neustojí člověka. Protože člověk se absolutně nebojí nikoho. Pro člověka neexistují autority. Protože on je tou autoritou. A takhle má být každý člověk sám v sobě autoritou. Ne žádný falešný autority. Je, oni mají nápisy na zádech, já se z nich poseru. No tak to si píše, jo. Takže tady je důležité, aby lidi se probrali a přestali se chovat jako děti, jo, jako nesvéprávní. Protože tady už jako není prostor na takovýhle hrátky.
1: Hotovo? Nádhera.
0: Nechal jsem se unést zase váš.
1: Já vím, čím, ano, vím, ale tam každý slovo, Maro, teď, co jsi pronesl, byla trefa do černého a zrovna možná, já ti teďka něco řeknu, jo. Tady Mira Sommer píše, zdravím, mohli by jste ve videu podrobně vysvětlit, jak vystoupit ze systému a stát se člověkem, díky. Miro, já ti něco řeknu, někomu by stačilo tady těch 5 minut, co říkal teď Mara, a probudí se v něm člověk, ale někomu prostě by nestačili ani hodiny, týdny a roky a desetiletí, aby se probudil. Je to velmi individuální, jo. Já ti můžu akorát doporučit, když jsme u toho, sleduješ teďka nás tady na Dežavíčku, tak my tam máme s Márou první ságu, tam má asi tuším 31 nebo 32 dílů. Tam je všechno prostě up ovo, polopatě i vysvětlený. A v každém videjku vlastně to zmiňujeme, jakým způsobem ze srdce to musí hlavně jít. Hlavně si, prosím tě, nehraj na živého člověka, jinak prostě pohoříš, jo. Musíš to pro mě cítit v sobě. A to potom přijde samo, ty techniky různý, prostě jako ty vědomosti, jo, najednou to moudro přijde, když to ucítíš toho živého člověka v sobě a ty už potom pochopíš, jak se máš chovat, buďí korporátním a pochopíš hlavně, kdo jsi, že jsi tvůrce, jo, takže těžko, na to není žádný kurz, žádná rychlokovačka prostě a certifikát, jo, žádný certifikát na to neexistuje. Maro, někomu by stačilo teď, co jsi řekl ty, během 5 minut. A někdo to na to nepřijde nikdy. Takže Miro, studuj, naciťuj, kdo jsi, zjistí, kdo jsi.
0: Přesně. A já jenom pro upřesnění. Člověk vždycky vystupuje jako člověk v míru.
1: No.
0: Jo? Ale vystupuje v míru do té doby, pokud nebyl porušený mír proti němu. Uh-huh. Pak už člověk není hodný člověk. Jo, takže, a vemte si, že vám neublížuje právnická, fyzická osoba. Ta vám ublížit nemůže. Vždycky vám ublížuje člověk konkrétní.
1: Konkrétní člověk z masa
0: a
1: kosti.
0: A vy pak musíte jít potom konkrétním člověku. Jo. Aby věděl, že ho neochrání žádný fyzický, právnický osoby. Jo, protože on spáchal trestný čin vůči druhému člověku. Protože žádný člověk nemá právo ubližovat druhému člověku. Aby bylo jasno. A na základě ničeho. Protože právnická ani fyzická osoba vám nemůže dát tu pravomoc nad druhým člověkem. Jo? Ona vám dává právo, nebo ona dává pravomoc, ale nad fyzickou osobou. A to je ta kartička, jo? To může se poprat policejní kartička s občanským průkazem, jo?
1: Ano.
0: Ale ne s tím, ale ne, že ten člověk bude vystupovat za tu kartičku. Tak běda takovýmu člověku. Jo. Takže tady jenom objevit v sobě tu sílu a prostě hlavně to, že vy jste tady v právu. Já prostě, a já sám za sebe řeknu, neuhnu ani o milimetr, a nikdy jsem ani neuhnu. Proto mně se nic špatného ani neděje. Protože oni ví, ví, kdo se, policajti to ví, všichni to ví. Ale já nikomu nepáchám nic zlýho, já lidem pomáhám, takže...
1: Já jenom tady marokrát se zmíním, že teďka hodně lidem, jako, kdy třeba si jenom hrají, jo, na to život člověka, teďka se nedějou dobrý věci, jo? Už
0: no nedějou, protože karma... oni to, ale já jsem to říkal už dávno, pokud nejsi člověk, nehraj si na to.
1: Radši Miro,
0: to nemá šanci ustat.
1: Jo, je to tak, no.
0: A to jsou většinou takový tuponci, který už pak skáčou zleva doprava a jednou je Čechoslovák, pak je člověk, pak tamto, hento, jo, a to pak jasně je vidět, že nestojíte ve svém ústoji. Já si toho člověka hájím několik let, jako já tady nežiju jako člověk týden. A nehnul se mnou nikdo a nikdo se mnou ani nikdy nesedne. Není šance. Protože to už je tak zakořeněný, že prostě to už nejde.
1: Už se nedá uhnout, už se nedá slézt.
0: Protože jak se, prostě. Probudí, jak se probudíš do toho, v čem žiješ, co to je za všechno za verbešárnu, tak ty se nemůžeš vrátit zpátky do toho Matrixu. Protože ty už si polknul tu červenou pilulku. Jak bys v něm chtěl žít zpátky?
1: Maro, máme 20.57. My už dneska ukončíme pořád tady posledním videjkem ještě ze zdravotnického okénka nebo z toho Matrixo zdravotnického vlastně ohledně člověče. Španělská chřipka, to zvěděl, že nebyla ani španělská, že to nebyla ani chřipka, ale všude se mele, španělská chřipka 40 milionů.
0: No jasně, a hlavně při té takzvané španělské chřipce umřelo až 100 milionů lidí.
1: No, takže já vám pustím no. Teď, jak to teda...
0: A taky vakcinace.
1: Vakcinace, ano, v Americe, vojáci.
0: Jo, takže já jsem vám... před 5 rokama, nebo...
1: Ty máš náskok, člověče, no. Takže já to pustím, krátce jenom se pak rozloučíme a přátelé, myslím, to bude dobrý aj pro vás, že ty pořady nebudou 4,5 hodinový, protože je to hukot potom v té hlavě. A ať máme ještě kus večera vždycky od těch 9 hodin na cigárko, na kafičko, na dobrý papáničko a možná podívat se na Akta X za krají meze, ale to už jenom kdo chce, jo? Ale takže pouštím a španělská chřipka není španělská a už vůbec ne chřipka, tak je to tady.
2: Takzvaná španělská chřipka byla očkovacím experimentem, který se strašlivě nepovedl. Třetina celé světové populace byla infikována. Existuje několik velmi zajímavých věcí ohledně španělské chřipky. Za prvé, nezačala ve Španělsku. Za druhé, nebyla to chřipka. Je toho víc, ale začněme těmito dvěma. Pokud nezačala ve Španělsku, kde tedy začala? V USA. Pokud to nebyl chřipkový virus, co to tedy bylo? Byla to bakterie, která způsobila vážný a ve většině případů smrtelný zápal plic. Stručně řečeno, během první poloviny roku 1918 byla experimentální bakteriální meningokoková vakcína, kultivovaná v koních, Rockefellerovým ústavem pro lékařský výzkum v New Yorku, stříknuta vojákům ve Fort Riley. Takzvaná španělská chřipka byla očkovacím experimentem, který se strašlivě nepovedl. 2 miliony z nich odjeli do zámoří. Bojovali ve špatných hygienických podmínkách, takže se bakterie šířila jako divoký oheň, kamkoliv šli. Tento příběh se pak rozšířil tak, že tito vojáci by se vrátili domů se všemi druhy evropských nemocí. Takže americká populace byla očkována také. Kdo měl na starosti distribuci a ten masový očkovací program? Rockefellerův ústav. Kdo byl hlavním vědcem, který to měl na starosti? Doktor Frederick Gates. Ti, kteří přežili, se stali obláčkovými dospělými. Což znamená, že bakterie přenášely na ostatní, dokonce i na neočkované. V moderních covidových dnech bychom to nazvali vylučováním. Očkovaní infikující neočkované. Úžasná shoda okolností, že Frederick Gates tehdy, Bill Gates nyní, Rockefellerova iniciativa tehdy, Rockefellerova iniciativa nyní. Nemoc vyvinutá ve Fort Riley v USA tehdy. Nemoc vyvinutá ve Wuhanu v Číně nyní. Uzavřené společnosti tehdy. Uzavřené společnosti nyní. Obláčkový dospělý tehdy, vylučování nyní. Vše pro naše vlastní dobro, naši vlastní bezpečnost. Tehdy a nyní.
1: Takže, jako zhoda čistě náhodná, jo, Frederick Gates, Rockefellerova iniciativita, jo, takže před 100 letama, jo, 1918, teďka to zopakovali 2020, ale oni už chtěli v tom 18, oni už to měli připravený, takže je to prostě opravdu zjištění, že je to všechno prostě převrácený, dezinformace prostě jdou vlastně z těch masmédií vlastně, oni nás obelhávají, všechno je to úplně jinak, takže vlastně opět experiment, jo, očkovací experiment, pak vyslali vojáky do světa, nakazilo se tolik milionů prostě lidí a zase v tom mají prsty tady ty, takže a v tom mají hraje možná prostě ta jejich dlouhověkost, jo, že nemají zkracované ty telomery, tak samozřejmě to jsou třeba potomci, ale to jsou furt, jak říkáš, ty klany, oni mají totiž podle kabaly i jaksi schopnost se inkarnovat znovu do těch stejných rodin a tak dále, to je neustále, oni jsou neustále prostě ti kabalisti jako ta šlechta, jo. Takže to je vyhávrát po zádech, člověče. Co?
0: Máš to v tom filmu Jupiter
1: vychází.
0: Jupiter vychází.
1: Jupiter vychází.
0: Jo. Takže to jsou všechno pokrevní linie. To je, vem si, že soudci patří třeba do partičky zednářů. Jo. Takže pak, když zjišťuješ, jo, že se to taky jakože dědí tak nějak z rodiny na rodinu. Jo, z potomků. Jo. A takhle můžeš, a tak tedy absolutně ve všem, jo, ty figurky politické a tak dále, který vás tady oblbujou v televizi. Takzvaná
2: španělská chřipka byla očkovací.
1: Sorry. Dobrý, já jsem to chtěl.
0: Takže a média jsou tady hlavně o tom, aby manipulovala. Ta tady nejsou o tom, aby říkala pravdu. Jo.
1: No, tak je média taky samozřejmě, že vlastní...
0: No ty jsou, proto byly vytvořeny ty média.
1: Black Rock a Vanguard.
0: To máš všude podprahový věci, všude, ve všech filmech,
1: Já potom se rozloučím jedním videjkem, ale já zkusím jako nazdílet obrazovku, mám to tady na Facebooku. Platila Českou televizi vláda Spojených států amerických za covidismu, jo, dostávala. Takže tady se hadrkuje jako... zrušení poplatku koncesionářských, tam má takový prostě zdroje, teď to je jenom výsměch.
0: A jsme u toho divadla,
1: no.
0: Koncesionářský, vy nemusíte platit žádný poplatky za Českou.
1: Divadlo pro voliče, no jasně.
0: Jakou koncesi?
1: Vakcinační
0: experiment. Lidi si musí uvědomit, že Česká televize je jenom název, to je firma soukromá. Takže vy jako dobrovolně platíte soukromé firmě za ty její manipulace? Tak já teda osobně ne, jo. Spousta ještě, jo, ještě platí a furt čekají. No oni až to zrušejí, No oni se tady budou bavit ještě 5 let o tom, že to zrušejí. To oni se rádi takhle baví, víš? To oni se vždycky tak, to jsou takový výkřiky do tmy, tamto a hen tamto. Jo, aby si získali jako svoje příznivce. To je všechno jenom manipulace. Protože politik je manipulátor.
1: A politikům se nevěří,
0: ten ale... ten rozhodně nemyslí dobře. Uh-huh. Ten to myslí dobře akorát s tím, kdo ho platí. Nebo kdo ho tam dostal do té politiky. Protože kdyby jak jako spousta lidí už to snad ví, že státy jako takový neexistují. To jsou všechno soukromé firmy. No, tak jestli jsou to soukromé firmy, tak si musíte položit otázku, co jste vy v těch soukromých firmách. Otroci. Ale dobrovolní otroci, protože vy v ní nemusíte být. Protože, jak říkám, Česká republika nemá ani ve svém majetku ani centimetr čtvereční této země. A vy nežijete na pozemku, ale na zemi. Jo. Pozemek je po zemi, ne zem. Jo? Vy máte, vy si kupujete jenom, že můžete chodit po té zemi. Vy si kupujete vlastně svoji zem, si pronajímáte zpátky.
1: Maro, já jsem to nechtěl tady to téma otevírat, už překračujem, ale já to tady pustím. Dívej se, co jsem dneska objevil. Já to tady teda v krátkosti jenom dám. Počkej, toto není ono. Jo, ne, toto je ta televize, takže toto ne.
0: Nemovitost není dům.
1: No. Když jsme u té země a u toho pozemku, jo, mezi čímž je teda velikánský rozdíl, tak tě pustím na nasrání, teďka máš toho Pantera, takže tě pustím na nasrání. Tady toto, jo, a budu jenom teďka mlčet a poslouchat, co ty na to řekneš. Tak. Ty to nevidíš, ale dívej se. Pokuta za vodu z vlastní studny. Odběr bez povolení vyjde až na 500 tisíc korun. Úřad se vrací 3 roky zpět. Je tady fotečka vlastní studny na zahrádce, no, která bude stát potom občany v rámci pokut 500 000.
0: Hele, ale mě tím nenasereš.
1: Ne.
0: Protože tady ty věci už byly v Polsku před minimálně rokem, říkáme, víš, že ty ze svý studny nemůžeš napojit ani svoje zvířata.
1: No.
0: Víš? Ale bavíme se o tom, že se to týká fyzických osob, jo?
1: Fyzických občanů, ano.
0: Všechno se týká fyzických osob. Člověk není fyzická osoba. Neexistuje zákon, který by říkal na celém světě, že člověk je automaticky fyzickou osobou. Fyzická osoba je role. Jo? To je celý. Tak si nehrajte, že jste herci pořád, ale vraťte se zpátky do toho člověka. To se týká jenom fyzických osob. Neživých věcí. Vy jste člověk a mě takovýhle nesmysl absolutně nezajímají, takže si to můžou strčit výškam.
1: Já vím, Maro.
0: A bohužel tak. Nemám studnu, jo? To musím říct.
1: No my taky nemáme. No,
0: ale ať si lidi laskavě uvědomí, komu patří tato země. Celkově země komu patří ta. Ta nepatří korporacím, ta patří člověku. A voda patří člověku. Na vodu si nikdo nemůže dělat nárok, korporace si nemůže dělat nárok na vodu, že je její. Protože ta voda patří člověku.
1: Maro, a další video.
0: A ten člověk mu ji neprodal.
1: Další fotku, kterou jsem někde zašantročil, tak ta zas byla taky ze zahrádky. A jak máš rinu, okap, tu rouru a máš tam takovej ten tisícilitrovej sud, tak je to omezený a zákaz chytání dešťové vody už aj, jo? Takže nejenom jako
0: v Americe dostal asi 30 dní nebo 60 dní batu za to, že měl vodu na svým pozemku pochytanou dešťovou.
1: Fakt, to je hrozný. To je, kolik škody tím udělal, ale
0: komu? A to si máš na to lidi dávat něco vidět, jestli na 2 měsíce nebo na 3, a už si to nepamatuju, už jsem taky čet, nebo viděl ten příběh hodně dávno. Jo? Jaký jsou tady absurdity? Protože to je o tom, že ty lidi lezou na ty skurvený soudy, vy tam nemáte co pohledávat. Všechno se týká fyzických, právnických osob. Vy jste člověk, nazdar.
1: Je to tak.
0: A jak mi chceš dokázat, že já jsem fyzická osoba? Když fyzická osoba je pouze franšíza. Vy používáte fyzickou osobu k obchodování, ale ne k životu. Vy máte právo na život od stvořitele a na všechno, co je na téhle zemi. Takže oni všichni by vám měli platit za to, že vám de facto prodávají vaši naftu, oni vám prodávají vaši vodu, oni vám prodávají vaše dřevo, to všechno je vaše. To si je zapotřebí uvědomit.
1: Příště pustíme, dneska jsme měli zdravotnický, my to budeme tak točit, příště budou korporátní a bude tam něco, co mě hodně jako bavilo, o hypotékách, jaký to je obrovský podvod, vlastně to je, to jsou smrtící sevření v překladu hypotéka, jo?
0: A jak vlastně, no, jak to je poprava.
1: Vlastně, no, poprava, tam je to, no, tam to, má to víc těch významů, ty výraziva. No. Jo, že vlastně oni tu hypotéku tě jako dají stejně z tvýho kolaterálního účtu.
0: No, oni ti ji nedají, oni ti jenom řeknou, že ti dají.
1: Řek ano, ano. No.
0: Protože ty podepíšeš cenej papír. Ty jsi majitel země, no. Ty máš kolaterální účet a ty de facto jenom tím podpisem dáváš příkaz k platbě, že ty prachy chceš, aby ti je vyplatili, aby si mohl koupit ten barák. Ale ze svých peněz, z toho kolateral, protože ty prachy jsou rozpočítané, ty majetky, co se týče veškerých nerostných surovin, jo, ty jsou všechno rozpočítané na každého člověka.
1: Mm-hmm. Jo. Maro, nech to teďka být, to je téma obsáhlý, já tam mám několik videí ohledně hypoték, jo. Byly to novinky i pro mě teda, takže budem se těšit na Máru příště a na Dežu, na mě jako, že se budeme těšit a pěkně to rozebereme, jo, ty hypotéky, protože to je taky důležitý.
0: Jo, tak je to důležitý, protože to je mega podvod.
1: Ta finanční gramotnost, ale ne tak gramotnost, jak říká jako mainstream a systém, že musíte jako být ti finanční poradci a vědět, kam investovat. Ale finanční gramotnost ve smyslu, že vy máte nezcizitelný majetek okamžikem narození, než je vám vystavený rodný list. Jo? To je ten váš majetek a to je ta finanční gramotnost, nebo hodnotová.
0: Tak, jo? Tak. A hlavně vy nejste rodný list.
1: Jasně.
0: Rodný list je zakládací listina korporace, která se jmenuje stejně jako vy. Jo. To není záznam o člověku, ale o firmě. Toto jsou tam ty písmenka různě napsané. Velkýma písmenama a mezerama a tak dále.
1: To všechno probereme příště, člověče. Máme tady dost lidíček a jako nepíšou nějak komentáře, protože asi vytřeštěně zírají a poslouchají, takže to je dobře. Komentáře jako dobrý pokec a tak, ale nebylo jich moc, ale to nevadí, jako nemusí být kvantita, stačí kvalita a my jedeme na kvalitu hlavně, jo. A není potřeba fakt nějaké to kritické množství 30% lidí a už ne, už jenom 25%. Kde pak? Jako jeden člověk...
0: Vy můžete být úplně sám na celý zemi. Protože tady jde o vás, o jednotlivce.
1: Každý je
0: vy nemusíte čekat, až se probudí soused.
1: Maro,
0: ne, prostě vy ten systém pošlete do prdele a nazdar.
1: Každý je tu sám za sebe nakonec, víš, stejně.
0: Přesně. Jo? A vy nejste zodpovědní ani za svoje rodiče, ani za svoje děti, za nikoho. Každý sám za sebe.
1: Já jsem se teďka setkal s takovým názorem tam od jedné skupinky ohledně bavili se mezi sebou, jo, ohledně placení dluhů. Je to velmi důležitý splatit, jo, protože potom by bylo špinavý nečistý svědomí, že oni by mohli udělat zákon, že ty nesplacené dluhy přechází na dědice, na děcka. No a přece bys nechtěla, aby to platili, ježiš, tvoje děti, musíš to za...
0: Ale ty děti to dostávají automaticky a jako člověk nebudu chodit sepisovat nebo dědictví. Já napíšu takhle papír, přenechávám tento dům svému synovi.
1: Já se bavím...
0: Hotovo.
1: Počkej,
0: bez nějakého katastru posraného a konec. Všechno podvod.
1: Já jsem se špatně vyjádřil. Oni se bavili o dluzích. Že potřeba zaplatit dluhy, aby nepřešli na děcka, na dědice.
0: Jasně, ale je potřeba ty dluhy taky dokázat.
1: No však, ano.
0: No a tak mi ukáž originál, listinu, ten úvěr, kde já jsem podepsaný.
1: Ale vidíš, jak ty lidi aspoň přemýšlí, jako jak přemýšlí, že furt ten
0: chceš vymáhat dluh, tak musíš mít podepsanou směnku. Originálu.
1: No.
0: Originálu, žádnou kopii. Originál. A taky při zaplacení dluhu, dejme tomu půjčky, vám banka by měla dát původní smlouvu vrátit. Jo, protože vy, když zaplatíte dluh a napíšete na ten dluh směnku, jo, tak tím, že ten dluh je vyrovnán, tak ta směnka se vrací k tomu, kdo ji podepsal. Jo, aby si třeba on za půl roku nemohl nárokovat znova ten dluh. Vy musíte mít originál dokument a to žádná banka vám nikdy nedá. Protože ona ten dokument nemá. Takže ona nemá ani důkaz, že vám něco půjčila. V originálu se bavím. Ne v kopii. Protože kopii si můžete udělat tisíc. Ale to neznamená, že ten dluh nebyl zaplacený. Jo, takhle je zapotřebí se na to dívat. Protože vy, když půjčíte sousedovi, tak on vám podepíše směnku, no a když soused vám to vrátí, tak vy tu směnku takhle hodíte zpátky. Protože vy byste jinak měl pořád ten důkaz proti němu, že vám něco dluží. A on by byl blbej, kdyby si tu směnku nevzal zpátky, když vám ty prachy vyplatil. To jsou jednoduché věci, to je ta finanční gramotnost.
1: Ano. To je ono.
0: Zaplatí, to je ta vrátila vám banka někdy papír, když jste jí zaplatili půjčku, takzvanou úvozovka, úvěr. Vrátila vám zpátky žádost a tady ty veškeré dokumenty jsou spojený?
1: Nikdy v životě.
0: Protože ona by vám to měla vrátit. A jestli vám to nevrátí, tak to znamená, že je nemá. Protože vy podepíšete úvěr a v tu chvíli ten dokument odchází. A ta banka už ho nemá. Ta má kopii, ta si může udělat tisíc kopií. Ale na to, aby mohla něco vymáhat, potřebuje originál. A tady se dějou podvody na soudech, protože tady se dávají neoriginály. Jo? Takže vy můžete pak zažalovat i toho soudce, který tak soudí. Jo? Protože to není žádný důkaz. Nepodepsaný papír.
1: Takže
0: nebo
1: Maro,
0: podepsaný papír, jakože kopie.
1: Maro, finanční gramotnost pořešíme příště, máme se na co těšit. My jsme to trošinku teďka zase rozvířili a je tady ještě, tady nám děkujou, že jsme, ano, že žijeme, ano, Pavle, žijeme, krásně. No a David Curoš, to jméno znám z Facebooku. Jen bych dodal, platidla obecně jsou výtvor systému. Kolaterální účet není váš, ale systému. Vše, co vám systém nutí, aby jste používali, není vaše.
0: Kolaterál vytvořil systém, ale ve skutečnosti je to váš kolaterál. Jo? To jenom systém si našel způsob, jak těžit z vašeho dědictví na téhle zemi. Jo, to jsou oni si mezi sebou vytvořili tady ty věci, aby mohli okrádat vaše, aby mohli vykrádat vaše dědictví, vaše nároky. Jo?
1: Je to tak, jak říká, že ten účet vytvořil sice systém, samozřejmě Vatikán a tady, ale ta hodnoty jsou naše.
0: Jinak, kdo je majitelem rodného listu? Stát? Ne, tak to nejde. To vy jako člověk jste majitelem toho cennýho papíru.
1: No, David se pustil do dialogu. Kolaterál je spojen s právní fikcí?
0: Ale ano, ale vy jako člověk máte právo mít právní fikci. Vy máte na to, abyste mohli obchodovat. Jo? A vy k tomu buď použijete, nebo nepoužijete. Jo. Takže vy se z právní fikce nemusíte zbavovat. To je jenom prostě váš nástroj k tomu, abyste mohli uzavírat smlouvy s jinou, jakože skrze právní fikce. Protože co vy uzavřete skrze právní fikce, není vymahatelný na vás jako na člověku. Chápete? To je jako takový eseročko.
1: Příště pokecáme. Uděláme finanční školení, uděláme...
0: A že oni vám vytvořili majetek, tak to je v pořádku.
1: Jo.
0: Ale vy, když můžete vědět, jak ten majetek si máte jakože už ohlídat, aby ty firmy už z toho nemohly těžit, z toho kolaterálu. Sice tam bude, vy na něj třeba si nešáhnete, ale už si na něj nešáhnou ani ty firmy. Jo? Protože každý váš podpis jde kolaterál. Jo? Takže vy tím, že přestanete podepisovat jakýkoliv tady ty cáry papíru různým tady těm prašivým úředníkům, tak přestanou těžby vašich kolaterálů. A tím její systém samotný se zhroutí. Protože ten, kdo vyplácí ty peníze z toho kolaterálu, potřebuje tomu váš podpis. Aby to nemohli dělat korporace jen tak, jako že si budou cucat prachy. Protože oni sami sebe hlídají navzájem, ty korporace. Jo. Takže tolik v krátkosti a pak to budeme rozebrat v jiný vysílání zase, ale...
1: No příště, jo. Dívej se, já tady mám otevřeny ty moje složky, takže máme tady to zdravotnické okénko, jo, pak tam máme ty genocidy různý a příště budou policajti takzvaní, jo, korporátní strážní a tady ty finance, ty hypotéky, jo, tak těch tady
0: protože,
1: máme
0: to několik. Protože, když to vymete, tak to je trást, jo. A kdo je příjemce? No, kdo je beneficient rodného listu? No vy. Ale to, aby mohli z vás vytáhnout ty prachy, tak musíte vystoupit do té fyzické osoby nevědomky.
1: Ano, ano. No, a to se jim teda jako podařilo pěkně, no.
0: No to jo, no to protože lidi neví, jak ten svět funguje.
1: Vůbec netuší. No tak já jsem taky netušil před rokem třeba.
0: No tak, jasně, tak já jsem taky netušil před, já nevím, 6 rokama. Takže... Ale tady ta věc už, já už tý studuju 6 let, jako to není jako že včera.
1: Takže Davide, budeme tady zase teda pravděpodobně v pondělí.
0: A Davide taky studuje.
1: No ať, já si myslím, že on studuje, já ho znám, on tam má i nějaký videjka taky.
0: Živý člověk. Jo, to jo, ale ať ty uvědomuje, sám sobě tu sílu, komu ten rodný list ve skutečnosti patří. Kdo je jeho majitel. Protože oni vám za zádama udělali firmu, vám vytvořili firmu. S vaším jménem, jakože jo, když to bude takhle. Takže vy na ní nevíte, že jste šéf firmy, majitel, no, a vy jenom platíte jakože za dluhy za tu firmu. Ale vy nemáte žádný zisk. Jo? Vy máte jenom výdaje. Tak je na čase to změnit. Šanty.
1: Šanty, no člověče, dívej se, my si nedáme pokoj, my zás už máme půl hodiny, přetahujeme, no tak jako, já to nemám omezený, ohraničený, jako, jo. David píše téma na příště, Davide, dobrý, ale necháme to na příště, jo, já to tady přilepím. No. Téma na příště. Dítě narozené mimo systém, nemá rodný list, nemá kolaterál. Co to pro systém znamená? Ano, nechme si to na příště. Ano. Jo?
0: Ano, to tak je. No. Ale berte to tak, že vy ten kolaterál máte, protože máte, jste majitele rodného listu ve skutečnosti. Jo?
1: No ale tady to dítě, on píše, že tady to dítě nemá rodný list, jo? Nenechali mu vystavit rodný list.
0: Ale jasně, já říkám, když máš rodný list, to znamená, že jsi majitel té korporace.
1: Jo.
0: To oni si potřebovali udělat, protože de facto to ani tady se nejedná ani o peníze, tady to je o dluhopisech. Takže to, co lidi používají jako, a říkají tomu peníze, to nejsou žádný peníze, to není nic, to je to cár papíru jenom. To je fake měna. Fiat měna. Jo. To jsou ničím nekrytý papírky. To, že jsou jakože pravý v vozovkách, tak to jenom je tím, že vy je používáte. Takže vy jejich peníze nepotřebujete. Vy si můžete dát, že bude mít hodnotu třeba kamínky a spolu se domluvíte, že ty kamínky budou mít pro vás hodnotu v tom obchodě a tím to jasné. To oni potřebují, abyste používali ty falešné papírky, ne vy. Protože skrze pak tady ty papírky vás ovládají. A takový papírky nebude, bude jenom digitální euro. A pak je konec. Pro otroky.
1: Dobrá.
0: To už je takový finale. Tam tadadada, již, konec.
1: Ale jak jsi říkal, jako, tak je možný, že k tomu třeba ani jako nemusí úplně...
0: No nedojde to u těch, co se probudí.
1: No.
0: Ne, takže se neprobudí. U těch to proběhne.
1: Tak jo, tak Maro.
0: Říkám, jako já tím to říkám, nezachráním ty, co nic nedělají. Aby bylo jasno. Jo. Tady je to každý sám za sebe.
1: Ty jsi nabrošené, takže...
0: No je to jenom, aby si věděl ty, že já nebo kdokoliv jiný probuzený nezachrání ovci v neprobuzení. To, že tu jsi systém tebe sebou hezky. Protože ten systém padá, uzavírá se a veme sebou i svoje příznivce.
1: Tak o to jim jde zebrat sebou co nejvíc. Když teda sám odejde, tak aspoň ať má na cestu nějaký energie.
0: Tak.
1: Takže
0: protože vem si, že velký písmena, jak máš napsaný na tým občance, jo, tak přesně takový velký písmena máš i na náhrobku.
1: Víš? To jsem si nevšiml ani člověče, jo?
0: Ne, no tak to se podívej na zbytok.
1: No. Je? Jo.
0: A jak víš, velký písmena neoznačuje člověka?
1: Já se podívám na vesničko a střediskové, jak tam tesal ten kameník do toho, je málo kameníků a málo hrobníků, málo moc neboštíků, málo kameníků, nebo jak to říkal. Jo, je to tak, člověče, no vidíš.
0: Protože ty vemeš ještě jenom v krátkosti, jak máš napsáno to svoje jakože jméno v tom rodném listě? Jakýma písmenama, jo, jak máš napsané jakože příjmení, protože příjmení je název korporace.
1: No,
0: jo, aby bylo jasno.
1: Příjmení asi velký, jo? No.
0: Proto ti říkají třeba, jste pan Novák? Ne, nejsem. Já jsem Jan. Víš? Protože pan Novák je korporace. A pan Jan Novák je taky korporace.
1: Dřív se psalo.
0: Jak je tam příjmení, je to korporace.
1: A může být i malým napsaný, a je to korporace.
0: Je to korporace, no. Jak tam máš příjmení u toho, tak je to no, korporace.
1: Takže, jenom teďka se
0: zpomněl. Proto oni po tobě chtějí, řekněte nám vaše jméno. No tak já jsem Lojza a tím to hasne. Mm-hmm. Jenom se na někdo, že musím někomu říkat nějaký příjmení, jakože? Ne. Jméno.
1: No však jasně, jméno. A to příjmení...
0: Protože ty říkneš to příjmení a tím pádem říkáš, že seš ta fyzická osoba nebo právnická. O toho tečka.
1: Ne, já jsem jenom chtěl říct ještě, že v minulosti se dřív psali začáteční písmena u jména velkým, pak příjmení celý velkým a teďka už se píše všechno.
0: To byla fyzická, protože to byla fyzická. Teď už je to právnická.
1: Právnická osoba. Maro, nechme toho. 21:29. Já mám pokyny. Ahoj. Já mám pokyny. Ty jsi nabrošené a ti to vydrží do příště. Uděláme finanční školení. Uděláme tu gramotnost finanční. Hypotéky, půjčky, tady ty kolaterály, jestli se David taky, jo, bude dívat příště.
0: Vem si, že tady to jako s nima, tady s těma danmožoutama jako po dobrým nemůžeš.
1: No to vůbec.
0: Víš? Tam už jako není, jako že si bereš jako že rukavičky. Tam už prostě musíš jednat rázně.
1: Přátelé, já se tady pomaličku...
0: Protože to...
1: No, ještě to pověz teda.
0: No ne, že je na čase, aby si ze sebe přestal dělat pitomce. No. Víš, jako ten člověk.
1: Takže, já si myslím, že máme splněno, já už jsem, mě už lítá jazyk, já potřebuji cigárko, antiparazitální cigárko, tabáček, mám tam aj videjka o tabáčku samozřejmě, jo, hodně videjek nachystaných, ale když se tě šikne nějaký pěkný téma ohledně tady té finanční gramotnosti a můžeme to vzít klidně od začátku, jo. Jak si, nebo od začátku.
0: No, ale říkám, my jsme toho, jsme toho napovídali dost ohledně toho, ale tak jako...
1: Ale...
0: na ty začátky, tam je zapotřebí už jakoby fakt se začít zajímat sám za sebe.
1: No.
0: Jo, sám si hledat ty informace a těch informací je fakt spousty, to není málo, jako. Jo, a je to z jakýkoliv země na světě, části. Jo, od jakýkoliv národa.
1: Jo. Jo. Takže rozlučku, pěkně se rozluč, rozloučíme se a...
0: Takže já přeju všem hodně zdravíčka, ať se daří a hlavně já jsem z toho neposral.
1: No však jako neposrat se samozřejmě, spojovat si souvislosti, hledat informace jo. A sledovat
0: dynamičku. Ale jděte sami za sebe, protože To je to nejlepší, co můžete udělat, že to hledáte sami za sebe. Nechce se nikým ovlivňovat. Neposlouchejte mě, ani Petruchu, ani koho. Vy sami musíte k tomu dojít. Jo, protože jenom řeknu, hele, málo to tam povídat. Ne, ne, ty to musíš cítit uvnitř.
1: To, jak jsem psal tomu, no.
0: Jakmile necítíš vevnitř, tak jako no. To je takový zbytečný, jo, to je takový...
1: No, už je ta otázka, jestli by jsme mohli teda jako podrobně vysvětlit, asi tady v tom vysílání možná v půl hodině, jak se probudit do živý, jak se stát živým člověkem. Ono to nejde, no. Ono to prostě fakt jako nejde.
0: No to nejde, to je v každém vevnitř.
1: Člověk to musí ucítit v sobě a pak ty odpovědi vlastně
0: naraz... Musíte to v sobě nastartovat prostě.
1: Ano. Tak, já jdu pouštět znělku. Ne, ne, já ještě, no, tam tu, já pustím znělku, už to nebude. Už pustím znělku. A, dobře.
3: A vy všech zemí, vylište si prdel!
1: Jsem se trošku přehmátl, ale nevadí, takže počkej, kde já mám tady tu, tady mám znělku. Maro, takže, om veliké šanty a divákům, posluchačům, komentátorům, přijďte, asi to necháme pravděpodobně na ty pondělky, je to takový optimální, od těch sedmí, no. Jak se bude stmívat dřív, tak třeba od půl sedmé, jo?
0: No. Hlavně to jako nás nezveličuje, jak to říká můj kamarád.
1: No, tak je to
0: od sedmi, ale ne, a ne, nezmění to.
1: Od sedmi, no.
0: Protože já mám taky svoje aktivity, bratře Žižko, víš?
1: Do sedmi máš, no tak každý máme svoje aktivity.
0: No tak jako já jsem tvůrce, rozumíš? No, a víš, že já se nenechám nikým ovládat, ani ovlivňovat, ani, víš? Pokud to nevyhovuje mě, tak to nechci.
1: No tak a já vidíš to, teďka jsem vlastně schválně, ty máš nedělu ty šipky a ty svoje kontakty.
0: No, no jo, ale musíš tak vybrat, no, že týden, takže, že se pracuje, sakra.
1: Proto jsme navrhli ty pondělky.
0: Já dělám do večera, já se tady motám, furt něco tvořím.
1: No.
0: No, a jako od půl sedmi to je pro mě zbrzo. Od sedmi to už je taková hrana.
1: Tak, říkám, tak v sedm, dobře, tak v sedm.
0: No, no, jo, kdyby se to tak, jak to je, a nevymýšlej zase něco novýho.
1: Kdyby se něco změnilo, tak my jsme dynamičtí, jo, tvůrci, my můžeme kdykoliv.
0: A když to nepůjde, tak to přehodíme třeba na středu, nebo na pátek,
1: rozumíš? Tak bude středeční nedělníček, čili středečníček, víte, jedno, teď my si s tím hrajem. Maro, já si s tím hraju.
0: Je to úplně fuk.
1: Já si hraju, mě to baví, ano. Nedělníček, pondělníček, středečníček, to je šumák. Lidi se stejně hlavně dívají ze záznamu, jako jo, z archivu.
0: No, no,
1: takže já vám tam nahraju tady ty vítajka a tady ty popisky k tomu, ty výtahy, ať jste v obraze, ale sami si zjišťujte, nemusíte nám věřit ani tak. Slovo, jo?
0: Tak.
1: Dobroš. O, šanty, pouštím.
0: Vidíte, mějte se krásně. A...
1: krásně, krásně.
4: Vláda Spojených států posílala miliony korun České televizi během covidu. Když navštívíte veřejné transparentní údaje o výdajích Spojených států na adrese usaspending.gov, narazíte na zajímavé záznamy finančních transakcí týkající se nejen České televize. Po zadání klíčového slova Česká televize se vám objeví seznam finančních transakcí, ale v seznamu uvidíte pouze Člověk v tísni. Už to samo o sobě je zvláštní. Nicméně po rozkliknutí kterékoliv položky jsou údaje ještě více znepokojivé. Uvidíme, že nezisková organizace Člověk v tísni je vedená a známá pod více romény. Jedním z těchto aliasů je dokonce Česká televize. Pokud zadáme čerpání financí za všechny minulé fiskální roky, objeví se částka, kterou tato neziskovka čerpala přímo od vlády Spojených států. Celkem ve výši 30 milionů dolarů, tedy něco kolem 630 milionů českých korun. S podivem se jedná výhradně o roky spojené s pandemií COVID-19. Zde je možné vidět tok financí do této neziskové organizace za jednotlivé roky. Zarážející je, že Člověk v tísni zde figuruje pouze jako takzvaný child recipient. Zásadní rozdíl mezi child recipient a parent recipient je následující. Child recipient, takzvaně podřazený příjemce, je příjemce navázaný na parent recipient a dědí od něj určité vlastnosti, nastavení nebo vazby. Parent recipient je nadřazený příjemce, je tedy hlavní příjemce vedený jako takzvaně rodičovský záznam. Tedy hlavním příjemcem parent recipient je Česká televize. Pokud dáme opět všechny fiskální roky pouze u České televize, vidíme, že ČT čerpala 4,2 milionu dolarů, tedy něco okolo 88 milionů korun, a to od vlády Spojených států v době covidu. Nabízí se hned několik otázek. Proč? Proč čerpala ČT od vlády USA 88 milionů korun během největší pandemie v moderních dějinách, když má být za účelem její nezávislosti placená výhradně z koncesionářských poplatků? Další proč? Proč je nezisková organizace Člověk v tísni známá a vedena v úřadech a účetnictví americké vlády pod aliasem Česká televize? Pokud je všude u transakcí Člověk v tísni jako hlavní příjemce, parent recipient, vedena Česká televize, nelze se ubránit domněnce, že nezisková organizace Člověk v tísni zde může figurovat jako bílý kůň pro finanční toky za účelem ovlivňování informací a veřejného mínění. Napište do komentářů, co si o tom myslíte vy. Vláda Spojených států posílala miliony korun České televizi během covidu. Když navštívíte veřejné transparentní údaje o výdajích Spojených států,
3: otáři všech zemí, vylište si prdel!

0: pane profesore. Na druhou stranu, ale já teda jsem zahlídnul teďka nedávno pár dní zpátky jisté, a teď možná mě přesvědčíte o opaku, ale světelko naděje. Protože AfD se nechalo slyšet v Německu, že první, co udělají, až vyhrajou, že teda poletí do Ameriky, ale hned druhá návštěva poletí do Ruska a budou se snažit znormalizovat vztahy s Ruskem, ukončit Green Deal, vrátit se k dodávkám surovin z Ruska a tak dál. To teda jako někteří říkají, že v Berlíně spadly hodiny ze zdi. No každopádně odvysílali to v televizi německý a myslíte si, že je jakési světelko na konci tunelu?
1: První věc, můžete zvolit rumunský scénář, kdy prohlásíte volby za neplatné a tím to utnete. Druhý scénář, přesně jako někteří přemotivovaní poslanci Bundestagu požadují,

svítí na semaforu červená. Revoluce vznikne, až se tam objeví zelená. Je možné klidně, že to proběhne v tom Německu. No ovšem, všimněte si zvláštnost. AfD má mimořádně vysokou podporu v takzvaných bývalých východních spolkových zemích, bývalém NDR. Na území západních spolkových zemí ta podpora AfD není tak vysoká. Možná proto, aby získali podporu v Bavorsku, prohlásila AfD, že podporuje otevření Benešových dekretů. Chápu to jako politický utilitarismus, doufám. Ale v každém případě ty krajinské volby ukážou, jak se postaví Berlín k riziku změny politické struktury v Německu. Macron, i když si myslí, že je veliký Napoleon, tak ty další volby příští rok totálně prohraje a pravděpodobně zvítězí Le Penová, i když budou podnikat všechny dostupné pokusy, aby to vyhrál někdo jiný. Jenomže pak tady máte skupinu zemí, u kterých to červené světílko svítí dále. Především Pobaltí, Finsko, Švédsko, Norsko a Polsko. No, Poláci chtějí být velký, chtějí být největší. Zbrojí jak šílený, i když jejich vlastní ekonomové je upozorňují, a teď chci upozornit na to, co se vykládá Polsko na vzor. Velká část úspěchu rozvoje v Polsku souvisí se zbrojní výrobou a s tím, jak se rychle rozšiřují ozbrojené síly. Jenomže rozumní polští ekonomové varují, že při enormních výdajích na obranu do 2 let polský rozpočet skolabuje. A nejsou to jenom nákupy tanků a vrtulníků z Jižní Koreje. Paradox dneška je totiž v tom, že extrémní, enormní zbrojní výdaje, dnes jsou to více jak 3 biliony podle IPRI, tak to znamená, v čase, kdybyste se měl připravovat na řešení klimatických důsledků, obnovovat hospodaření s vodou, měnit strukturu potravinových systémů a podobně, tak budete extrémně zvyšovat výdaje na zbrojení. No, možná si napijete z toho granátu 155 mm, když nebude voda. No a tohle to všechno ukazuje jednu základní zvláštní věc. V Evropě se probouzejí stále více a více takzvané nacionalistické kruhy, které ovšem hájí zájmy vlastních národů. Brusel přímo soptí a je ochoten jít do jakýchkoliv opatření a kroků, aby to zastavil. Ale i ti přemýšlející v Bruselu chápají, že jestliže proběhne tento rok na podzim a příští rok v prvním pololetí série voleb v Evropské unii, dostanou se k moci nacionalistické strany a dnešní paní von Leyenová může jít akorát vrátit se k své původní profesi. A právě proto, aby to zastavili, mají jedinou možnost, opakují jedinou možnost. Zahájit velkou válku s Ruskou federací, vyhlásit výjimečný stav a jistě víte, vážení posluchači, že při výjimečném stavu kompetence národních vlád přecházejí na bruselskou centrálu a byrokracii. Tak asi víte, co pak bude následovat. Všimněte si několika symptomů. Pobaltský je čivavý, štěkají přímo zuřivě. Přidává se k ním Finsko, Švédsko a Norsko, mají přímo pěnu u huby proti Rusku. Zároveň teďto cvičení, které probíhalo poslední 4 dny, bylo ne cvičením, ale bylo zkouškou provázanosti a koordinace vojenských operací na obsazení Kaliningradu a proniknutí do Běloruska. Tohle to se nedělá takové cvičení, když nechcete zahájit velké válečné operace. Paradox. Velká Británie, která je velkým řvounem o tom, jak vládne světu, jak je mocná a nedostižná, má 7 jaderných ponorek třídy Astute a všech 7 je na opravách v docích. O armádě, která je nejmenší od roku 1811, ani nemluvím. Francie, kdyby neměla svou 3. obrněnou divizi a cizineckou legii, tak nemá jaké jednotky postat na východní frontu. Bundeswehr z jeho hlediska technického vybavení, když si vezmete z poslední zprávu nejvyššího kontrolora Bundeswehru, tak velká část obrněné techniky je nefunkční. A u leteckých sil dochází ke kanibalizaci, protože

0: že nemají na náhradní díly. No a teď, aby to bylo přímo dokonalé, tak americký minister financí Bessette prohlásí, že my podnikneme ne vojenský útok, ale my ekonomicky zničíme Irán, Čínu, Rusko a tak dále. Zavedeme šílené sankce na každého, kdo obchoduje s ruskou alebo iránskou ropou. A my to vyhráme. Drobná poznámka, kurně, tak proč pak, když Čína zastavila vývoz a začala licencovat vývoz vzácných kovů, tak se zastavila výroba F-35, raket Sentinel i ostatního vojenského vybavení ve Spojených státech. Nebo už někdo zapomněl, že 90% náhradních dílů se vyrábí v Číně? Víte, v tom je ukázka ne že hlouposti, to je přímo nebezpečná debilita. Znáte to přísloví? Srážka s debilem je horší než srážka s kamionem. A v tomhletom ohledu, když vidíte dnešní, nynější elity, tak je to přímo šílené. A protože ty elity se ukazují stále více a více šílené, tak se stupňuje zuřivost. Vemte jenom zuřivé útoky Ukrajinců na ruské vnitrozemí. Vemte vyjádření izraelských představitelů o tom, že Palestinci ani neexistují, ani nejsou národem, ani nemají co vůbec chtít na území Izraele. Vemte k tomu další prohlášení, která se týkají například kancléře Merce nebo Macrona. Tak pak si položíte otázku, jestli skutečně tihleti lidi mají zdravý rozum, anebo u nich proběhlo to, co se nazývá resetování schopností myšlení. No, já nechci být kritický, ale předpokládám spíše to resetování schopností kritického myšlení.
1: No, je to zvláštní, kam to všechno směřuje. Myslím, že to byl Harari, který říkal, že budeme muset dodávat větší množství drog po zbytečné části populace a vytvoříme další virtuální hry, aby se nás jako zbavili.
0: A víte co, pane Bureš, já vám skočím do řeči.
1: Ano.
0: Když v 63. Ray Bradbury napsal známý román 451 stupňů Fahrenheita, tak si všichni mysleli, že přece je absurdní, aby požárníci zakládali požáry a likvidovali nežádoucí předměty. Aby televize byla interaktivní, zábavný program, aby naučila lidi nemyslet. Aby skutečnost, že každý, kdo kriticky myslí, se stává nepřítelem a musí být spopelněn. No, to bylo rok 1963. No a paradox je, že pak vznikla v 70. letech první verze filmová 451 stupňů Fahrenheita. Pak po roce 2000 vznikla nová verze, to známe Equilibrium. A všichni se ptali, proč se ten román jmenuje 451 stupňů Fahrenheita. No a když vidíte, že tohleto Bradbury napsal v roce 1963, a teď se to naplňuje v plné realitě. Tak je to nejenom Aldous Huxley s jeho úžasným nádherným světem, ale jsou to i romány a spisovatele, kteří předvídali tuhle tu budoucnost. Nebyl to jenom Orwell s jeho rocem 1984. A i když tihleti lidé a tihleti geniové varovali svět, tak jak vidíte, že pravděpodobně pro velkou část lidí to bylo volání na poušti.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní pondělní studenou sprchu od pana profesora Staňka, která má dneska totiž s panem profesorem jsme se rozhodli, že nebudeme nic skrývat a proto jsme už vlastně do názvu dali úplně všechno. Tenhle pořad se jmenuje Co bude, až nebude. A nebo jak bude, až nebude, ale co nebude. Tak to se máte teda na co těšit. Pane profesore, vítejte, krásný večer přeju.
1: Krásný večer přeju všem lidem. Můžeme jít na to.
0: Můžeme jít na to s plnou polní. Já jsem tady, je nás tady docela dost, teda hodně, a já se sám moc těším na to, až dostaneme dávku informací, kterou pro nás máte připravenou, protože to, co vždycky tady probereme, tak s nějakým zpožděním se občas někde objeví, ale ne na mainstreamu, ten dělá, že nic takového neexistuje. Tady všude všichni jedou plnou parou vpřed, ještě kolem Bílých skal a na první třídě na Titaniku se ještě tančí a přitom nabíráme vodu, že jo. Tak pane profesore, nebudu zdržovat, je to vaše a moc se těším.
1: No, v současnosti se hodně diskutuje o vývoji na Blízkém východě. Mluví se o tom, jak bude pokračovat konflikt mezi Izraelem, Spojenými státy a Iránem. Mluví se o novém třístranném paktu mezi Tureckem, Pakistanem a Saúdskou Arábií. Mluví se také o tom, jak se vyostřuje situace v Jihočínském moři a podobně. A pak tady máme teplo a sucho a evropský kontinent zažívá prý neočekávaně vysoké hladiny, které nikdy nebyly a podobně. Tak pro ty klima alarmisty bych chtěl upozornit, podívejte se prosím na takzvané hladové kameny v Německu z roku 1814, 27, 54, 1904 a podobně. A zjistíte, že ten nízký průtok všech řek není výjimečný, že tady to bylo už opakovaně a to sucho bylo strašné a ty teploty byly strašné a podobně, takže prosím vás, žádné řeči o tom, že produkce CO2 a prdění metánu způsobuje tyhle ty extrémní teploty. Druhá zvláštnost, potichonku, polehonku začíná vylézat, jak se říká, z komory jeden problém a to jsou potraviny. Teď jsem četl zprávu právě evropských orgánů o tom, jak sucho a teplo radikálním způsobem znížilo produkci některých produktů. Samozřejmě můžete říct, že artičoky nejíte, tam je produkce menší o 80%. Nejíte taky boby a některé další věci, 60%, nebo hrách, 40% nižší úroda. Ale musíme si uvědomit jednu základní věc. Všeobecně dochází ke snížení výnosu všech polnohospodářských plodin o 20, 30, 40%. A problém totiž není jenom ta teplota a sucho, ale taky to, že zmizela vzdušná vlhkost. A dochází k obrovskému vysoušení velké části Evropy. Když ještě před 20, 30 lety se zjistilo, že ve východním Španělsku v oblasti horstev na hraničících s Francií, Pyrenejích, došlo k vylidňování mnoha oblastí, protože se ztratila voda a nebyla voda nejenom pro lidi, ale ani pro dobytek, ani pro pěstování rostlin a podobně, tak se to bralo jako okrajový problém. Najednou zjišťujeme, že problém s vodním potenciálem je v celé velké Evropě, že dokonce největší švýcarský ledovec se za posledních 30 let zkrátil o 8 kilometrů. Zjišťujeme, že ledovce v Rakousku radikálním způsobem tají, což způsobuje nejenom problém vodních elektráren, ale taky skutečnost, že Dunaj dostává podstatně menší dávky, protože nemá se co topit. No a najednou zjišťujeme, že všechny velké evropské řeky, jako je Dunaj, Rýn, Ebro, Sena a podobně, mají obrovské problémy s vodou. A k tomu přistupuje základní skutečnost. Jestliže se radikálním způsobem snížili nasycenost půdy vodou, dochází k výraznému snížení výnosovosti potravin. A geniální Evropská unie, která uzavřela dohodu s Mercosurem, jenom najednou v překvapení zjišťujeme, že sucho postihlo taky Brazílii, Argentínu, že najednou ty stavy skotu se musí zmenšovat, protože není voda pro ten dobytek, že najednou produkce soji nebo dalších obilovin v Brazílii radikálně klesla o 20-30%. No a pak si říkáme, no jo, dovezeme to z Afriky, jo, to tropické ovoce a podobně. No jenom, že sucho postihlo taky africké země. A tahle ta změna proudění vodní páry, která je skutečným skleníkovým plynem, změna směru pasátu, působení El Niño, které se považuje za extrémně silné, a skutečnost, že Středozemní moře je ohřáto na maximální teplotu, konec konců od Sicílie až po Gibraltarský průliv je teplota více jak 30 stupňů vody a v Tichém oceánu je to 22,5 stupně, což je podstatně více, než je obyčejný průměr. A co je problém? Taky se ohřívají nižší spodní vrstvy vody v Tichém oceánu. A najednou zjišťujeme, že ten problém s potravinami, které jsou přece vždy dostupné a vždy je jich dost, a nemusíme se obávat o potraviny, je najednou ještě umocněn další věcí, o které se tichouce nemluvilo. Hormuzský průliv a jeho uzavření znamenalo také výrazné omezení vývozu močoviny. Močovina je základem pro výrobu umělých hnojiv. A jelikož jsme velice důslední v odmítání umělých hnojiv z Ruské federace a z Běloruska, tak najednou zjišťujeme, že skutečně jaksi nemáme dost hnojiv. Minule vzpomínaná výzva Evropské unie, aby zemědělci hnojili kravským hnojem, no tak když jste předtím geniálně omezili stáda skotu, aby neprděla metan, a teď přijdete s nápadem, že budeme to hnojit lidskými exkrementy a močem, tak je sice velice pěkné, čím to chcete hnojit, ale problém je v tom, že je voda je životodárný fenomén, který musí zabezpečit rostlinnou říši. A z toho všeho najednou vyplývá skutečnost, že těch potravin nemusí být dost. Přidejte k tomu skutečnost, že díky uzavření Hormuzského průlivu dochází k výraznému navyšování cen ropy. Ropa Brent se nyní pohybuje kolem $90 za barel. U některých druhů ropy je to už více jak $100 za barel, což nevyhnutně povede k zdražení transportu potravin, když budou. No a samozřejmě tohleto všechno pak vyústí do toho, co avizuje již Evropská centrální banka. Jednotlivé země budou muset počítat s výrazným navýšením cen potravin. No víte, když zdraží televize nebo zdraží auto, tak je to sice nepříjemné, ale není to katastrofa. To nekupujete každý týden. Ale když vám zdraží potraviny, pak to znamená inflační kolotoč, pak to znamená zvýšení úrokových sazeb a pak to znamená pro paní Lagardeovou v ECBčku veliký problém, ale ten problém se taky týká národních bank a podobně. No a to v konečném důsledku všechno vyústí do dalšího problému. FAO tak nenápadně konstatuje, že ale ty miliardy tun potravin, které se zničí, nerozdají, možná by se měly rozdat. No jenomže to zase nepůjde, protože tichá koncentrace úrodné půdy, například Bill Gates vlastní více jak 70% úrodní půdy ve Spojených státech, pak to narazí na jeden problém. Tihleti velcí vlastníci chtějí mít zisk. Business. A v tomhletom ohledu ještě přistupuje další faktor. Ukrajina vyvážela miliony tun obilí a rostlinných olejů, vydělávala na tom jenom u obilí kolem $20 miliard ročně, u těch rostlinných olejů kolem 4 až 6 miliard dolarů ročně. A důsledná práce ruských ozbrojených sil zablokovala vývoz obilovin a rostlinných olejů z Ukrajiny. Tím pádem nejenom poškodzuje rozpočet ukrajinský, ale taky zásadním způsobem znižuje dostupnost tohoto obilí, které zatím je zhnije na skládkách, není ho možné vyvést. A to se taky projeví jako obrovský problém nedostatku potravin na světových potravinových trzích. No a můžeme se dostat velice rychle do zvláštní situace, ve které najednou zjistíme, že ta pravidelná dodávka potravin a produktů zpracovatelského, zemědělského průmyslu a podobně najednou vyschne. A budeme mít suché nejenom řečiště jednotlivých potoků a řek, ale najednou budeme mít i suché dodávky potravin. A někoho z toho pak napadne, no jo, kurňa, poprvé nebudou, podruhé ty, co budou, budou drahé, a potřetí, může se stát, že právě zásobování jednotlivých oblastí nebude mít stejnou úroveň. Budou metropolitní oblasti, které budou zásobovány potravinami více, a budou ostatní oblasti, které budou mít menší zásobování. A tu si najednou vzpomeneme na naše rodiče a prarodiče, kdy Československo bylo potravinově soběstačné a kdy ty zemědělci vždycky vyprodukovali dost potravin pro obyvatelstvo. A začneme si klást otázku, kurňa, jak je to možné, že tehdy jsme byli plně soběstační a nyní ve vyspělé Evropské unii najednou budeme mít problém s potravinami. Někdo prohlásí, ale ne, to jsou poplašné zprávy, potraviny vždy boli a budou. No tak otázka je, jestli budou, a otázka, za kolik budou. A tohle to všechno se kumuluje právě tím, že se to děje ve stejném časovém úseku. Zastavení dodávek umělých hnojiv, výrazný nárůst teploty, souběžně obrovský nárůst sucha, ztráta vzdušné vlhkosti, postihující většinu producentů na planetě. A jelikož jsme důslední protiruští, tak Rusko, které bylo největším vývozem obilovin a pšenice, samozřejmě nebudeme od nich kupovat, abychom podporovali rusko válečné snažení. Takže najednou zjišťujeme, že jaksi ještě jsme se nenaučili žít s prány, ještě pořád potřebujeme nějaké ty obiliviny, těstoviny, maso, drůbež a podobně. A teď si vemte jenom skutečnost, že dochází k obrovským problémům například v drůbežářském průmyslu. Krmiva nejsou, voda není. A už to začíná ohrožovat velkou část hydinářského průmyslu. A samozřejmě tak si řeknete, no tak já se vykašlu na řízek z kuřete, nebudu mít slepačí polévku, ale dám si nějaký steak z brazilského nebo argentinského masa. A najednou zjistíme ke svému překvapení, že ani ten steak nebude, no tak se obrátíme na sojové maso. A k našemu překvapení najednou zjistíme, že ani ta soja a to sojové maso není. Samozřejmě můžete prohlásit, že budeme jíst umělé maso. No, bude si Bill Gates mnout ruce, protože investoval desítky miliard do výroby umělého masa, které nešlo na odbyt. Teď najednou by mělo jít na odbyt, jenomže ti mrcha lidé to maso uměle nějak nechtějí. No a tak vzniká zapeklitá situace, že nemusíme mít vodu, nemusíme mít potraviny, elektřinu spotřebovává ve stále větší míře cloudová úložiště dat, umělá inteligence a technologie smart a podobně. No, tak se asi vrátíme do 19. století a pro jistotu si začneme pěstovat na zahrádce brambory a zelí, a pak taky nějaké to ovoce a podobně, jenomže jak to budeme chtít pěstovat, když nebude voda. No a hned se objeví úvahy o vodozádržných opatřeních, budování hrázek na jednotlivých potocích a řekách, o tom, jak budeme vytvářet retenční nádrže a podobně. No, ono by to v situaci velikých srážek fungovalo všude. Ale jelikož například na Slovensku jsou srážky trvale koncentrované na nízké Tatry a části vysoké Tatry, ale ostatné části území mají minimální srážky, například 2-2,5 měsíce nespadne ani kapka, no tak v těch oblastech asi nebudete dělat vodozádržná opatření, protože nemáte co zadržovat. A spíše se budeme muset vrátit k zavlažování polí a k tomu, co bylo ve skutečnosti největším vývozním artiklem Izraele. A paradoxně, nebyly to zbraně, ale bylo to vývoz vodárenských technologií a jejich řízení. Málo kdo si uvědomuje, že ještě před zahájením velikých operací proti Iránu velkou část vodárenských systémů v Iránu spravovali experti z Izraele. A že mnohé teritoria, například Teherán, se dostávali postupně do oblastí, kdy nebyly vodní zdroje. A někdo si vzpomněl na Kapské město, kde již dlouhá léta mají vodu na příděl, protože vyschly hlubinné zdroje. No a najednou si nechceme uvědomit tu elementární věc, voda je základ života. No a když budeme tak hloupí a tupí a neuvědomíme si, že například schopnost půdy zadržovat vodu je klíčovým parametrem pro udržení dostatečných zásob podzemních zdrojů vody, no tak pak se nám může skutečně stát, že budeme jako v tom Kapském městě nebo v některých částech světa, kde je voda napříděla, dostanete jako obyvatelé jednu lávinku s jedním litrem vody na den na všechny činnosti. No ale opět bych byl označen za katastrofického prognostika, takže nebudeme to brát až takhle děsivě. Ale vzpomeňte si, vážení občané, na zkušenosti Japonců po fukušimské katastrofě. 3/4 roku se obyvatelům vydával 1 litr vody na osobu a den, kdy voda byla, nebyla kontaminována. Proč to vím? Protože dcera byla 20 let v Japonsku a žila právě v těchto oblastech. Zkuste si představit sebe sama, ne jak napouštíte bazén, ne jenom jak umýváte auto, ale jak dostanete 1 litr vody na osobu a den na všechny činnosti, které potřebujete pro svůj život. No a to je varování ještě významnější. Jo, můžu se v těch potravinách uskromnit, snížím kalorický příjem, budu šetřit s potravinami. Ale jak je známo, bez vody člověk nevydrží déle než 3 dny. Samozřejmě můžete prohlásit, že budeme mít technologie, které vyrábějí vodu ze vzduchu. Technologie, které se zkoušely například na Saháře, které dokážou produkovat určité množství vody z vzdušné vlhkosti. Jenomže při 40 nebo 45 stupních tu vzdušnou vlhkost tam nebudete mít. No a jako poleva na dortě pak najednou zjistíte, že ty jaderky byly skvělé, jenomže mají chlazení vodou. No a ve Francii museli omezit činnost jaderných elektráren ne proto, že by bylo málo vody, ale proto, že snížený průtok řek, ze kterých se brala voda, vedl k tomu, že tu vodu teplou, kterou vracíte zpátky do vody, byla tak teplá, že ničila živočišné druhy a většina francouzských reaktorů nemá chladící věže známé například z Temelína nebo Mochověc nebo Jastavský Volný. A v tomto případě ta velice teplá voda zlikvidovala flóru a faunu v francouzských řekách. No a nebudeme samozřejmě mluvit o tom, že v Rumunsku vyhodili část koryta Dunaje, aby odvedli vodu na chlazení jaderné elektrárny, že Maďaři se snažili potopením několika člunů změnit tok Dunaje, aby bylo dost vody. No a najednou zjišťujeme, že ta proklínaný Nadmaroš a ta naše vodní elektrárna na Dunaji může být nesmírně významným fenoménem pro zdroj vody. Drobná poznámka. Čechy mají podobu mísy a mají dost vody. Jižní Čechy mají rybníky, bohužel kontaminované nedostatečným čištěním. Severní Čechy mají taky vodní zdroje, jenomže jsou kontaminovány důlní těžbou v Polsku. Slovensko je na rozvodí Evropy a má tedy největší množství vody, ale ta voda nesmí rychle odtéct a musíme ji zadržet. No a když se mluvilo o tom, že elektřina má být klíčovým faktorem života v EU, to je ten projekt elektrifikace všech aspektů společnosti v EU, tak ve skutečnosti velice rychle naskočí jiný fenomén, voda, základ života. No a když ta voda nebude, tak nejenom nebudete mít co pít, ale s prominutím nespláchnete ani záchod a pak můžete čekat jenom další nemoci a všechno ostatní. A tahle ta provázanost krizí se ukazuje jako nesmírně silná. A normální člověk by uvažoval, že v takovéhle situaci začnou lidé přemýšlet rozumně, vrátí se k takzvanému zdravému rozumu a začnou zvažovat reakci na tuhle tu změnu přírodního prostředí. No ale když se podíváte na naše politické elity a když se podíváte na Brusel, ale i další země, no tak si říkáte to známé české potěš pánbu.
0: Tak vám teda pěkně děkuju, pane profesore, na začátek. Každopádně takhle, já bych to až tak černě neviděl, protože spáchovat...
1: Černá barva se minula, pane Bureš, takže musíme to vidět v odstínech černé.
0: Budeme to vidět i třeba v odstíně hnědé, protože Vy jste sám říkal minule, že vlastně, a tím se právě hodně ušetří té vody, když budeme ty exkrementy sbírat a skládat, a potom nosit na pole zemědělcům, tak vlastně nepotřebujeme je splachovat, že jo, s bůhdarma takhle do toho.
1: Jo, jenom, že ruky si musíte umýt, nebo byste měl představu, že pak vám bude lépe chutnat?
0: No dobře, ještě to nemám domyšlený úplně, ale základ není úplně blbě, ne?
1: Jo.
0: Ale na druhou stranu, například Česká republika, co se potravin týče, tady bych byl taky v klidu, protože podle oficiálních údajů máme zásoby potravin na 1,5 dne.
1: No vidíte, tak ještě, že máte tak velké zásoby. A co byste řekl na to Polsko, které má zásoby na 2,7 roku? No, pak bychom měli udělat nějaký zábor polského území a těch zásob. Ne?
0: Já bych řekl spíš napravit historické křivdy a najít si nějaký důvod, proč tam vlastně jdem. Nejenom se nažrat, ale nějakou vznešenou myšlenku by to chtělo. Ale každopádně je to neuvěřitelný, že vlastně zatímco my tady na alternativě, konkrétně vy, pane profesore, ale třeba pan docent Pokorný a další, dlouhodobě upozorňujete právě na tenhle ten fenomén, že to prostě nastane, to přijde, ne, že to může přijít, ale že to je vlastně de facto daný, že to je jednoduchá trojčlenka, prostě udělali jsme jako tady v Unii, jako lidi, prostě spoustu různých ne úplně přívětivých zásahů do přírody a věci prostě dopadly, jak dopadly a už dopředu, když například se nechala sežrat kůrovcem Šumava, tak skuteční odborníci upozorňovali na to, že to bude mít přesně tyhle negativní důsledky, že nebude déšť, že nebudou srážky, že to prostě všechno půjde do kopru, že se tady stane poušť. Byli vysmíváni a dokonce jsou vysmíváni do dneška, ale věci se skutečně dějou. Proč? Na jednu stranu, pane profesore, tyhle ty politici, elity v Bruseli a vůbec, ale i jako národní vlády s tím jako nic moc nedělají s tím fenoménem. Ale na druhou stranu vy sám jste na to upozorňoval a dneska už se to stává věcí veřejnou, že velký investoři investují právě do zdrojů vody, která nově, že jo, má být oceňována tržní cenou, nikoli jako, že jen tak voda s bůhdarma bude pro všechny a dost. Jak to jde dohromady?
1: No je to velice prosté. V tichounku, polehounku a přitom, že většina lidí přemýšlela nad dovolenými a podobně, tak proběhl dokončený proces financializace přírodního prostředí. Takový vznešený terminus technicus. No a financializace přírodní prostředí znamená, že voda, půda, lesy a dokonce vzduch by měl být obchodován ne jako veřejný statek za nějaké symbolické ceny, ale měl by být obchodován přes kapitálové trhy na základě dopytu a ponuky. Možná jste četli před měsícem veliké vystoupení v rámci Světového ekonomického fóra, kde probírali skutečnost, že nárok na vodu není lidský nárok. Nemáte právo na vodu. Máte právo na to, abyste si koupili jisté, řekněme, množství vody podle trhových cen na kapitálových trzích. Investoři na tom vydělají, čili už není jenom to, že například Veolia ovládá vodárenství v České republice, ale už to bude přímo z množství vody bude přinášet zisk. No a samozřejmě, když se stanoví jistý takzvaný objektivně nutné množství vody na tu hlavu, no tak když budete mít větší spotřebu vody, no tak si budete muset koupit další a další množství vody, což samozřejmě má zdůvodnění v tom, že podle průzkumu Eurostatu zjistilo se, že zhruba 25 až 28% vody se v průměru ztrácí netěsností, poruchami vodárenských systémů a ostatními skutečnostmi. No, to je sice pěkné, Ale když tomu přidáte skutečnost, že my jsme díky chemizaci prostředí kompletně zdevastovali půdní mikrobiom, znížila se schopnost půdy vázat vodu, v konečném důsledku to vedlo k tomu, že například paradoxně, posledný výzkum německé a japonské, bakterie, které jsou v suché půdě, jsou podstatně rezistentnější na antibiotika jako normální bakterie. Takže máte další takový zvláštní problém. Další problém máte, že sucho a extrémní teplota vede k změně biodiverzity, a to flóry i fauny, a objevují se živočichy, které v našich podmínkách nebyly. Jako ten pavouk, takzvaný rohovej japonský pavouk, který je sice malinký, není agresivní, ale když váš pokouše, tak začne nekroza v místě vašeho pokousání, vaší kůže. Objevují se tady další druhy, které začínají požírat všechno kolem. A to se ještě nebavíme o těch černých speciálních mravencích, které se již objevily ve Francii a v Německu, které požírají kabely. Ty optické. Možná nemají rádi internet. Nevím. Ale v každém případě objevují se nové živočišné druhy, teď například nejnovější je mořské pláže, jsou v Evropě, v Španělsku, Francii, zamořený zvláštním druhem dalšího živočichu, který vypadá tak modro-fialově, vypadá to jako takový průhledný balonek, jenomže má chapadla dlouhá 30 metrů a kterých požahání je mimořádně bolestivé a způsobuje obrovské zdravotní problémy. No a tohle to všechno je jedna stránka procesu. Ale druhá stránka procesu, když vezmete Čechy, odhad je 60 miliard kubíků spadne na Čechy ročně. 20 miliard zadrží současný stav půdy a ostatních věcí. 40 miliard odteče. Kdybychom vrátili mikrobiom přesně tak, jak ten projekt dělala Zemědělská akademie v Praze, kdybychom vrátili mikrobiom v českých zemích do původního stavu před 100 lety, zadržel by půda 40 miliard, pouze 20 miliard by odteklo. Další věc, která tady je, jestliže půda není nasáklá vodou, dochází k zvýšení půdní eroze, především ve vazbě na smrchní úrodní část půdy a větrná eroze odstraňuje tuhletu kvalitní spráž. Poslední analýzy Eurostatu ukázaly, že Evropa ročně ztrácí kolem 1,4 až 1,6 miliardy tun spraši. No, když vám zostane jalová půda, tak na té jalové půdě, i když budete mít vodu, asi moc nevypěstujete. A je třeba mít na paměti skutečnost, že přírodními procesy 1 cm spraše se tvoří 8 až 10 tisíc let přirozeně. No a tohle to je další fenomén problému potravin. Pěstování obilnin. A tak dále. No a samozřejmě teď se přichází s geneticky modifikovanými potravinami, protože jsme vytvořili nové druhy obiloviny, které jsou odolné vůči suchu a je to přímo skvělé. Jenomže ten problém geneticky modifikovaných potravin je v tom, že vy osivo z dané úrody nemůžete použít jako osivo příští rok. Musíte koupit nové osivo. A musíte koupit taky speciální ochranné prostředky, jako je glyfosát a podobně. No a čirou náhodou všechny tyhle ty patenty od Monsanta skoupil Bayer, který je hlavním vlastníkem všech aspektů ve vazbě na geneticky modifikované potraviny. Geneticky modifikované rostliny. No a samozřejmě můžete to vyřešit tím, jako Evropská unie, kdy máte dvě hladiny geneticky modifikovaných potravin, tak tu spodní, první hladinu pro jistotu už ani nebudou označovat jako geneticky modifikovanou, aby zbytečně nedráždili lidi. Takže pouze ta vyšší koncentrovaná hladina bude označovaná jako GMO. No, paradox je, že skutečnost, že voda je klíčovým parametrem života, jako kdybychom nechápali. Na jednu stranu klidně postavíme sídliště v undulačním území, které je zaplavováno pravidelně vodou na jaře a divíme se, že se ty povodně opakují. A na druhé straně necháme tu vodu odtéct, říkáme si skvěle, uděláme rychle betonová koryta, nech co nejrychleji se té vody zbavíme, no a pak se divíme, že se krajina vysouší. Jako kdybychom vůbec nechápali, že ty meandry řek měly svůj smysl, že ty rašelniště a ty mokřady měly svůj smysl, protože bázali vodu, byly to systémy vyrovnávání potřeby vody. Ale ne, my přece poručíme v vodě i dešti a budeme v Budapešti a jednoduše se díváme na to, že nakonec Dunaj má hladinu v Budapešti 33 cm a objevují se vám tam potopené německé lodě z druhé světové války jako turistická atrakce. No možná na tom Maďaři jako turistická atrakci něco vydělali, jenomže problém v Pakši, v té Jadrovce měli schlazení těch reaktorů. No a když tohle to všechno víte, pak si vzpomenete na nejnovější čínský vynález, jaderné reaktory, které nepoužívají na chlazení vodu, můžete je postavit na poušti, již jsou jako prototyp kompletně vytvořeny od jaderného reaktoru přes turbinovou část až po vlastní produkci elektřiny a Číňané je staví na poušti. Možná bychom měli uvažovat nad tím, že tyhle ty technologie by se měly postupně rozvíjet i v Evropě. No, ale zatím je to všechno takové zvláštní. Na jedné straně se chceme vrátit do rozvoji jaderné energetiky. Super. SMR, malé modulární reaktory, super. Hovoříme o tom, že jaderná fúze bude rychle zvládnuta a vytvoříme něco jako energetický zdroj, který je na slunci. Ale na druhé straně, většinu vyrobené elektřiny dokonce chceme minout na cloudová úložiště dat, chceme minout na použití technologií smart a chceme použít na rozvoj umělé inteligence. Ale když si vemete, že se objevují obrovské rozdíly, v jedných regionech je obrovská srážková vlna, 100-200 mm, v druhé oblasti jsou totální sucha, tak rozum by velil převádět vodní zdroje z přebytku do oblasti, kde je vody nedostatek. Jenomže ta voda nepoteče samospádem, protože asi nebudeme opakovat stavbu římských akvaduktů, ale budeme potřebovat čerpadla. No a čerpadla, jak je známo, běží na elektrickou energii. A nechci být špatný prognostik, ale velice rychle se můžeme dostat do situace, ve které budeme v dilemě. Buď nám budou běžet cloudová ložiště dat pro umělou inteligenci, a nebo nám budou běžet čerpadla, které budou přečerpávat vodu z oblasti, kde je její přebytek, do oblasti, kde je její nedostatek. No a když se podíváte na nejenom Evropu, ale podíváte se na celý svět, tak najednou zjišťujete, že oblasti jako Atacama, kde bylo 16-18 mm srážek za rok, jsou najednou zaplavovány vodou. Vidíte ledové řeky v arabských zemích na poušti. A na druhé straně vidíte evropský kontinent, který vysychá a už tady budou meteorologové děsit tím, že budete mít sucho druhého stupně a třetího stupně. A nikdy to nebylo s drobnou douškou po dobu měření, tedy posledních 100 let. A pak najednou zjistíme, že ti naši předkové dávno ukládali do toků řek hladové kameny a varovali před skutečnostmi, které se stávaly pravidelně. Jedna drobná douška, zajímavá. Japonsko-francouzský výzkum dospěl k zajímavému závěru. Nyní se budují větrné parky 40 až 60 kilometrů od pobřeží. No, ale ti potvorští výzkumníci zjistili, že větrníky způsobují změnu proudění vodní páry, odpařování vody z oceánu a nesměřují tyhle ty oblaka a tahle ta vzdušná vlhkost na pevninu, ale směřují dovnitř oceánu, což zase přispívá k suchu. No a přidejte k tomu poslední pikošku, frakování plynu a těžba frakování, kdy natláčíte vodu do podzemních slojů a vytlačujete plyn a podobně, tak kromě seismicity území zvyšuje taky obrovskou kontaminaci podzemních vodních zdrojů chemickými látkami a v konečném důsledku, jak tam budete chtít natlakovávat vodu, když nebudete mít vodu ani na povrchu. No a tak to máte přesně, jak jste se ptal, pane Bureš, máte podivný svět. Na jedné straně veliké elity budou říkat, jak potřebujete vodu na chlazení kloudový ložiš dat, protože umělá inteligence je klíčovým parametrem budoucí společnosti a její prosperity. Na druhé straně zjišťujete, že bez vody nebudete mít potraviny. No a pak tady přistoupí poslední aspekt. No, ta voda bude diferencovaně rozdělována na povrchu planety. A měl byste tedy uvažovat o tom, jak spolupracovat v oblastech, kde je přebytek vody a oblasti, kde je nedostatek vody. No a taková pikoška, asi v Evropě nebudeme opakovat projekty Saudské Arábie, která předpokládala, že by přivlekli z Antarktidy obrovské ledovce a ty ledovce, jak by se postupně rozpouštěly, tak by vytvářely vodní zdroje pro obyvatelstvo a zařízení v arabských zemích. Jednak proto, že přeprava těchto ledovců přes oceány by byla asi šíleně nákladná. A druhá věc, klimaalarmisté tvrdili, že již Severní oceán bude bez ledu a bude to tam všechno čisté a led zmizne a bude tam vysoká teplota, vymřou ledoví medvědi a podobně. A najednou obrovské průzkumy ukázaly, že ten led nemizí, naopak ho přibývá, že ten led funguje perfektně. A možná někoho napadne, že to nemusíme přivážet z Antarktidy, ale budeme si vozit ledové kry z Severního ledového oceánu, abychom měli vodu. No a pak budete možná si v restauraci připíjet ne alkoholem, ale vzácnou tekutinou zvanou H2O.
0: No, pane profesore, právě já si myslím, že to bude docela voříšek, protože dneska se ty umělé inteligence ptáme na ledacos, tak potom, když se jí budou ty elity ptát, jestli teda nechat vodu na úložiště dát, anebo teda ji rozdat chudým, jsem zvědavý, co nám ta AI poví. A nebo právě proto se to potom bude dělit tak, že kdo na to má a zaplatí, tak ten tu vodu dostane. A kdo nemá, tak prostě mít nebude.
1: Má smůlu.
0: A vlastně, Hergot, a já teď nevím, která to byla ta ekonomická teorie, to nebyl Keynes, ne, nebo jo? Když nemáte schopnosti se uplatnit ve společnosti, tak prostě zahynete. Tak asi jo, to bude...
1: To je darwinismus v praxi, je to Malthusova teorie.
0: Jo, děkuju.
1: A když tedy jaksi nejste movitej, ano, tak co tady vůbec děláte? No a bude to velice zajímavé, protože všimněte si, jak se objevují v médiích úvahy, jo, staří lidé, ty tady jenom spotřebovávají, nic neprodukují a vůbec zasmradzují tady celé to prostředí a víte co, neměli bychom jim vzít jenom volební právo. Měli bychom jim doporučit eutanazii a kdyby náhodou nebyli ochotní to udělat dobrovolně, tak jim pomůžeme, jak nejmenovaní představitelé v Čechách prohlásili. No tak jestliže tenhle ten pán je trošičku inteligentní, tak asi by musel vědět, že německý systém Mittelstandu je založený právě na spotřebě lidí na 65 let. Jenomže tomuto pánovi to asi vůbec nedochází, protože tyhle ti lidi nežené produkují. Ale vytváří stabilní spotřebu především pro malé rodinné firmy v regionálním průřezu. Jenomže to je důkaz toho, že nejenom, že si neuvědomují tyhle ty lidi, že budou taky za 10-15 let staří. A taky bude někdo po nich chtít, aby spáchali eutanázii. Ale druhá skutečnost, že ta společnost je schopna přežít pouze, když prochází mezigenerační výměna zkušeností, schopností a informací. Já vím, že mladí to budou neradi slyšet, vždycky mladí bylo v kontradikci s rodiči a se starými rodiči, jenomže to, co se děje teď, když jsem se díval na ten pražský průvod Pride a viděl jsem tam ty zvláštní, no, nazvěme to entity, tak jsem si řekl, no, potěš pambu. A ti staří lidé, kteří měli ty zkušenosti, a který měli informace a poznatky, to nebyla náhoda, že v každé normální společnosti rada starších byla tvořena právě z těchto lidí, protože mali za sebou obrovské zkušenosti života, které byli schopni zobecnit. No a nic ve zlém, mládí není ani zásluha, ani předpoklad, ani odbornost. A tenhle ten problém skutečně může velice rychle gradovat, protože když nebude dost vody, tak někdo prohlásí, no, podívejte, vody je omezené množství, mladí potřebují vodu pro sebe, tak ať ti staří tady již nezavadí. A to může velice rychle převést do konfrontace mezi mladými a starými, Ostatně, kdo je starý? Chcete tvrdit, že stará je ta 117 letá nejstarší obyvatelka na planetě? Nebo je starý člověk 100 letej, který žije na Okinavě, je funkční, chodí dělat do zahrádky, diskutuje, střetává se s kolegy a podobně? A nebo je starý jenom 80 letej, průměrný věk dožití v Evropě? A nebo jak to bude vlastně s tím, že muži se dožívají nižšího věku než ženy? No neměli by muži protestovat proti tomu, že vlastně se umřou dřív než ty ženy? A když mluvíme o rovnosti a stejné šanci, tak by muži měli žít stejně jako ty ženy, ne? No a najednou zjistíte, že od té vody se dostanete ke struktuře společnosti a z té struktury společnosti najednou zjistujete podivný jev. Čím větší debil, tím větší politická funkce. No a samozřejmě vrcholní elitou je pak Brusel, který skutečně můžeme označit za šílený, i když těch 40 tisíc úředníků při těch jejich platech a při tom, že budou mít ty platy až ještě v penzi, no tak jak si celkem lidský člověk chápe, že budou bojovat o tu zvláštní pozici Bruselu a o to, aby Brusel získával stále více a více peněz a aby to bylo stále lepší a lepší pro ně. Jenomže co ty ostatní? Těch 40 tisíc úředníků Bruselu a těch 458 milionů Evropanů. No samozřejmě musíme tam počítat taky s jistou dávkou imigrantů, kteří si tyhle ty starosti dělat nebudou. No ale v každém případě převážná většina evropského obyvatelstva by měla přemýšlet. Ale možná je právě nedostatek vody nebo potravin nebo energie konečně přinutí přemýšlet. I když zatím díky úspěchům vzdělávací soustavy můžeme velice rychle dospět do stavu, kdy nebude přemýšlet čím. Asi víte, že poslední průzkumy ukázaly OSN, že poprvé v historii dochází k poklesu průměrné inteligence, zatím je to pouze o 7 bodů. Ale ten trend šokoval i ty výzkumníky, protože zatím se vždycky tvrdilo, že díky technickému pokroku a zkvalitnění vzdělávání a podobně narůstá inteligence. No, tak já si vždycky vzpomenu na ten známý americký film Bratři Bros, kde jste měli speciální zařízení na deevoluci. Možná to zařízení je dodáváno gratis v mnoha zemích a osobitně koncentrováno na politické elity. Pak bychom měli vědecké vysvětlení, proč se přijímají tak stupidní nesmysly.
0: Děkuju, pane profesore. No, o tom, kam to všechno směřuje, k té digitální demenci a tak, o tom už toho bylo napsáno hodně. A mě třeba zaujala publikace, se kterou bohužel nemám nic společného, ale vydalo to nakladatelství Zakázané vzdělání. A i tady pokusím se ukázat. A ta se jmenuje, to je zajímavý fenomén, analýza, tak já to tady takhle to odevřu, analýza poklesu úrovně světového vzdělávání na příkladu degradace ruského školství. Autorem je pan Michňuk a vydalo to teďka v roce 26 právě Zakázané vzdělání, to přeložili. A kde vlastně oni obvinují celou agendu, která k tomu vlastně dělá, ten trend podporuje, jo? Jakože to je třeba například právě vliv organizací OSN, zejména Valného shromáždění s jeho agendou 2030, WHO, dnes již v velké části privatizované, pak další metody takzvané hybridní války ve smyslu sloganu chceš-li pokořit nepřítele, vychovej jeho děti, jo, a tak dál. A oni vlastně ukazují, že ten trend té debility s prominutím je rozjetý vlastně v celý té, řekněme, západním světě a že to teda není náhoda nebo omyl, ale naopak je to kýžený stav. A já když jsem si, my jsme k tomu tady vedli dvouhodinový tenkrát pořád jsme k tomu měli právě s panem Buskem a ještě s jednou paní, který překládali tu knížku a tak dál, tak já jsem si vzpomněl na 90. roky, jak se postupně jako likvidovalo školství tady v našich zemích, jo. A tenkrát ještě na průmyslovce blahé paměti žil, pracoval jako ředitel pan Langtaler tady ve Štětí. A on přijel z takového velkého sympózia, který pořádalo tenkrát právě ministerstvo.

0: to byl jediný federální ústav, který byl na Slovensku. No a kromě jiného jsme měli obrovské projekty, kdy jsme zkoumali kvalitu vzdělávání, strukturu studijních oborů a studijních zaměření na středních školách, na vysokých školách, na učňovkách a podobně. A když jsem se potkával s kolegy z jiných zemí, tak například můžu potvrdit, že z Německa cestovali lidé a zkoumali naše učňovské školství, naše střední odborní školy a byli unešeni tou úrovní. Ať vás všechny trafí šlak, který na to nadáváte. No a právě naopak ten systém duálního vzdělávání pak přenesli do Německa a začali ho kopírovat. Skutečnost, že každý velký podnik měl vlastní učiliště, které připravovalo specializované kádry a ty kádry měly jistotu zaměstnání, ale zároveň dostali specifické odborné vzdělávání. To přece bylo skvělé. Ale když se dneska podíváte na strukturu studijních odborů a studijních zaměření, tak zjistíte, že sociální práce tvoří pomalu polovičku absolventů vysokých škol, univerzit. A pak zjistíte, že systém holistického přístupu k řešení problémů úplně vymizel. A najednou zjišťujete, že detailní zaměření na konkrétní detail vedlo k tomu, že sice znáte podobu listu, ale nechápete, jak funguje větev, jak funguje strom, jak funguje koruna, jak funguje les. No a pak se nemůžete divit, že ty absolventi, když přijdou do praxe, tak musí proběhnout takzvané reálné zaškolení. Protože jinak ty absolventi jsou nepoužitelní z velké míry. No a tohle to všechno pak vedlo k tomu, co vidíte teď kolem sebe. Bohužel už to zasahuje i základní školství, střední školství. A nechci být jako škarohlíd, ale máte absolutně pravdu. Ty absolventi učilišť měli pomalu větší zkušenosti než dnešní absolventi střední odborných škol. No a o kvalitě absolventů vysokých škol raději nebudu se šířit, abych nebyl označen za defetistu. Ve skutečnosti výchova mladé generace, když je pokašlana, tak 100% zaručí nejenom vítězství vašeho nepřítele, ale zaručí obrovské problémy v budoucím vývoji společnosti jako celku. A teď to zažíváme na vlastní kůži. Ale nebuďme pesimističtí. Hlavní cíl například prezident Putin prohlásil, že je rozvoj univerzit, inovací, výzkumu a propojování výzkumu s ekonomickou praxí. Veliký program v rámci rozvoje ruské společnosti. Takže s tou destrukcí vzdělávání v tom Rusku by byli opatrný. A co se týká Číny, no pane bože, čínská produkce techniků, odborníků v oblasti AI a podobně je tak gigantická, že celý ostatní svět nemá dohromady tolik produktů a tolik odborníků, které produkují čínské univerzity. Nemusíme se bavit o tom, jaké je obrovské výzkumné zázemí šanghajské nebo pekingské univerzity. A když si uvědomíte, že tohleto technické, inovační a podporované zázemí v oblasti inovací se promítá už jenom například v oblasti robotiky do toho, co jste viděli teď. Čínský humanoidní robot překonal Boltův rekord na 100 metrů běhu, ale to není důležité. Důležité je, že se již vyrábějí roboty, které jsou schopni komunikovat s člověkem, dělají společníka pro staré lidi nebo osamělé lidi a podobně. A já se vás ptám, kde jsou tyhle ty dokonalé výsledky robotiky, umělé inteligence i všech ostatních skutečností v Evropě. Kde máte v Evropě výrobu chatbotů a kobotů, které nemusíte přeprogramovat při jakékoliv změně technologického procesu? Jo, máte i v Číně. V Číně máte továrny, kde nemají osvětlení, protože všechny činnosti vykonávají roboti řízení umělou inteligencí. A počítačové systémy se změnily na AI, která dokáže řídit výstavbu dálnic bez lidské přítomnosti. A tohle to všechno znamená, že naopak ta devastace vzdělávání v Evropě bude mít nepředstavitelné důsledky a podstatně horší důsledky než ten momentální nedostatek potravin.
1: No, ještě, že ta Evropská komise nad tím bdí a opravdu dělá všechno pro to, aby jsme se od toho Ruska a

0: Číny odstřihli, protože by nám to přinášelo špatný pocit a naše pravdomluvná mainstreamová média už nikdy nebudou přinášet. A teď, až se jakoby utne i ten internet pořádně, ta chat kontrola a všechno, tak už nás nebudou rozčilovat nějaký, že někde v Číně nebo v Rusku používají roboty na to, co my tady ještě pazvorkem budeme ťukat někde do kamene. A třeba...
1: Pane Bureš, já bych přivítal, kdyby ta Evropská unie raději spala. Ten Brusel, kdyby spal, pak by těch stupidit a těch blbostí bylo neporovnatelně méně, než když je čilá a tvoří další debility. Tak v tomhle tomu ohledu spící Evropská unie, to by mohl být krásný nový slogan. Ať žije spící Brusel. Představte si, jak oddychnou si mnozí lidé v Evropské unii.
0: Vážení bruselští, přejeme vám dobrou noc. To bude slogan do Evropského parlamentu. No, něco na tom je, pane profesore. Na druhou stranu, ale já teda jsem zahlídnul teďka nedávno pár dní zpátky jisté a teď možná mě přesvědčíte o opaku, ale světélko naděje. Protože AfD se nechalo slyšet v Německu, že první, co udělají, až vyhrajou, že teda poletí do Ameriky, ale hned druhá návštěva poletí do Ruska a budou se snažit znormalizovat vztahy s Ruskem, ukončit Green Deal, vrátit se k dodávkám surovin z Ruska a tak dál. To teda jako někteří říkají, že v Berlíně spadly hodiny ze zdi. No každopádně odvysílali to v televizi německý a myslíte si, že je jakési světelko na konci tunelu?
1: První věc, můžete zvolit rumunský scénář, kdy prohlásíte volby za neplatné a tím to utnete. Druhý scénář, přesně jako někteří přemotivovaní poslanci Bundestagu požadují zakázání AfD. Zrušení politické strany. No, řeknu to takhle. Tohle to bude průbířský kámen v Německu a i v Evropě před dalším kolem voleb. Přijďte k tomu volby ve Francii, prezidentské volby. Přijďte k tomu další volby, které probíhají. A budete vidět, co všechno Brusel použije na potlačení jakéhokoliv ohrožujícího fenoménu pro ně samotné. Já osobně předpokládám, že se pokusí vzhledem na disciplinovanost německého obyvatelstva zvolit rumunský scénář, to znamená prohlásit volby za neplatné a budou je opakovat do té doby, než vyhrají správní politické strany a správní lidé. No, víte, co se říkalo. V Německu nemůže být revoluce, pokud svítí na semaforu červená. Revoluce vznikne, až se tam objeví zelená. Je možné klidně, že to proběhne v tom Německu. No ovšem, všimněte si zvláštnost. AfD má mimořádně vysokou podporu v takzvaných bývalých východních spolkových zemích, bývalém NDR. Na území západních spolkových zemí ta podpora AfD není tak vysoká. Možná proto, aby získali podporu v Bavorsku, prohlásila AfD, že podporuje otevření Benešových dekretů. Chápu to jako politický utilitarismus, doufám. Ale v každém případě ty krajinské volby ukážou, jak se postaví Berlín k riziku změny politické struktury v Německu. Macron, i když si myslí, že je veliký Napoleon, tak ty další volby příští rok totálně prohraje a pravděpodobně zvítězí Le Penová, i když budou podnikat všechny dostupné pokusy, aby to vyhrál někdo jiný. Jenomže pak tady máte skupinu zemí, u kterých to červené světílko svítí dále. Především Pobaltí, Finsko, Švédsko, Norsko a Polsko. No, Poláci chtějí být velký, chtějí být největší. Zbrojí jak šílený, i když jejich vlastní ekonomové je upozorňují, a teď chci upozornit na to, co se vykládá Polsko na vzor, Velká část úspěchu rozvoje v Polsku souvisí se zbrojní výrobou a s tím, jak se rychle rozšiřují ozbrojené síly. Jenomže rozumní polští ekonomové varují, že při enormních výdajích na obranu do 2 let polský rozpočet skolabuje. A nejsou to jenom nákupy tanků a vrtulníků z Jižní Koreje. Paradox dneška je totiž v tom, že extrémní, enormní zbrojní výdaje, dnes jsou to více jak 3 biliony podle IPRI, tak to znamená v čase, kdybyste se měl připravovat na řešení klimatických důsledků, obnovovat hospodaření s vodou, měnit strukturu potravinových systémů a podobně, tak budete extrémně zvyšovat výdaje na zbrojení. No, možná si napijete z toho granátu 155 mm, když nebude voda. No a tohleto všechno ukazuje jednu základní zvláštní věc. V Evropě se probouzejí stále více a více takzvané nacionalistické kruhy, které ovšem hájí zájmy vlastních národů. Brusel přímo soptí a je ochoten jít do jakýchkoliv opatření a kroků, aby to zastavil. Ale i ti přemýšlející v Bruselu chápají, že jestliže proběhne tento rok na podzim a příští rok v prvním pololetí série voleb v Evropské unii, dostanou se k moci nacionalistické strany a dnešní paní von Leyenová může jít akorát vrátit se k své původní profesi. A právě proto, aby to zastavili, mají jedinou možnost, opakují jedinou možnost. Zahájit velkou válku s Ruskou federací, vyhlásit výjimečný stav. A jistě víte, vážení posluchači, že při výjimečném stavu kompetence národních vlád přecházejí na bruselskou centrálu a byrokracii. Tak asi víte, co pak bude následovat. Všimněte si několika symptomů. Pobaltský je čivavý, štěkají přímo zuřivě. Přidává se k ním Finsko, Švédsko a Norsko, mají přímo pěnu u huby proti Rusku. Zároveň teďto cvičení, které probíhalo poslední 4 dny, bylo ne cvičením, ale bylo zkouškou provázanosti a koordinace vojenských operací na obsazení Kaliningradu a proniknutí do Běloruska. Tohle to se nedělá takové cvičení, když nechcete zahájit velké válečné operace. Paradox. Velká Británie, která je velkým řvounem o tom, jak vládne světu, jak je mocná a nedostižná, má 7 jaderných ponorek 3D Astute a všech 7 je na opravách v docích. O armádě, která je nejmenší od roku 1811, ani nemluvím. Francie, kdyby neměla svou 3. obrněnou divizi a cizineckou legii, tak nemá jaké jednotky postat na východní frontu. Bundeswehr z jeho hlediska technického vybavení, když si vezmete z poslední zprávu nejvyššího kontrolora Bundeswehru, tak velká část obrněné techniky je nefunkční. A u leteckých sil dochází ke kanibalizaci, protože nemají na náhradní díly. No a teď, aby to bylo přímo dokonalé, tak americký minister financí Bessett prohlásí, že my podnikneme ne vojenský útok, ale my ekonomicky zničíme Irán, Čínu, Rusko a tak dále. Zavedeme šílené sankce na každého, kdo obchoduje s ruskou alebo iránskou ropou. A my to vyhráme. Drobná poznámka. Kurně, tak proč pak, když Čína zastavila vývoz a začala licencovat vývoz vzácných kovů, tak se zastavila výroba F-35, raket Sentinel i ostatního vojenského vybavení ve Spojených státech. Nebo už někdo zapomněl, že 90% náhradních dílů se vyrábí v Číně? Víte, v tom je ukázka ne že hlouposti, to je přímo nebezpečná debilita. Znáte to přísloví? Srážka s debilem je horší než srážka s kamionem. A v tomto ohledu, když vidíte dnešní, nynější elity, tak je to přímo šílené. A protože ty elity se ukazují stále více a více šílené, tak se stupňuje zuřivost. Vemte jenom zuřivé útoky Ukrajinců na ruské vnitrozemí. Vemte vyjádření izraelských představitelů o tom, že Palestinci ani neexistují, ani nejsou národem, ani nemají co vůbec chtít na území Izraele. Vemte k tomu další prohlášení, která se týkají například kancléře Merce nebo Macrona. Tak pak si položíte otázku, jestli skutečně tyhle ti lidi mají zdravý rozum, anebo u nich proběhlo to, co se nazývá resetování schopností myšlení. No, já nechci být kritický, ale předpokládám spíše to resetování schopností kritického myšlení.
0: No, je to zvláštní, kam to všechno směřuje. Myslím, že to byl Harari, který říkal, že budeme muset dodávat větší množství drog po zbytečné části populace a vytvoříme další virtuální hry, aby se nás jako zbavili.
1: A víte co, pane Bureš, já vám skočím do řeči.
0: Ano.
1: Když v 63. Ray Bradbury napsal známý román 451 stupňů Fahrenheita, tak si všichni mysleli, že přece je absurdní, aby požárníci zakládali požáry a likvidovali nežádoucí předměty. Aby televize byla interaktivní, zábavný program, aby naučila lidi nemyslet. Aby skutečnost, že každý, kdo kriticky myslí, se stává nepřítelem a musí být spopelněn. No, to bylo rok 1963. No a paradox je, že pak vznikla v 70. letech první verze filmová 451 stupňů Fahrenheita. Pak po roce 2000 vznikla nová verze, je to známé Equilibrium. A všichni se ptali, proč se ten román jmenuje 451 stupňů Fahrenheita.
0: Tak přátelé, vypadl nám hovor, do vždycky po hodince a něco vždycky takhle jako dojde. Děkuju.
1: No a pak vidíte to všechno, co například Robertson i další hodnotili ve vazbě na úpadek americké společnosti, kdy konstatovali, že skutečně ztratila se národní hrdost, čestnost je považována za hloupost, kdy lidskost je chápaná jako slabost a nejlepší je mít ostré lokty a mít ten správný politický názor. No a to pak znamená, že jste skutečně jako u té byzantské říše na prahu svého civilizačního kolapsu. Nejenom na prahu, vy už jste v tom civilizačním kolapsu. Podívejte se na ty entity na tom pražském Prideu a uvidíte.
0: No, pane profesore, to vůbec nevypadá dobře, ale chci se zeptat. Je z tohoto marazmu cesta ven, anebo teda už jsme jakoby za hranicí událostí, za horizontem událostí a už to zpátky vzít nejde, protože mnohé civilizace, že jo, který směřovali k výšinám věčnosti, se nakonec utopili v prachu, nebo byli zaváti prachem dějin a vždycky to bylo tak nějak jako plus minus stejně. A tak jestli to není nějaká, řekněme, přírodní zákonitost, nebo jestli nám je opravdu...
1: První věc, která je zvláštní, je skutečnost, že některé otevřené historické archeologické hlavy říkají, že jsme pátá civilizace. Vemte jenom výzkumy na Altaji nebo na Uralu, které ukazují obrovské megalitické stavby, které byly zničeny přírodní katastrofou před 36 tisíci lety. Vemte indické posy Mahabharatu a Siddharatu, které popisují obrovské války pozemšťanů a lidí mezi sebou navzájem tisíce let. Vemte skutečnost, že objevení věku Göbekli Tepe ve východní Anatolii ukázalo 10 600 let. Že objevení dalších archeologických nálezů ukazuje, že tady byly civilizace před 30 000 lety. Ten novější výzkumy v Amazonii ukázali 4 nové civilizace, které jsme nevěděli vůbec nic, které existovaly před 7 000 lety. Zavlažovali území, měli obrovské kamenné stavby a podobně. Dneska je to pokryté amazonským pralesem. A nemůžu se ubránit jednomu základnímu dojmu. Historie je učitelkou vývoje. Jestliže odmítame znáť a priznať vlastní histórii, jak sme sa chceli poučiť z toho, co zničilo histórie a civilizácie pred náma? My sme sa dokonce nepoučili ani z toho, proč napríklad to Göbekli Tepe lidé zakrýli a zachovali pred jakou přírodní katastrofou? Jak vznikli tá obrovská podzemní miesta pred čím? Čeho sa ti lidé báli? Báli sa obrovských válek nebo nejakých přírodních katastrof? A vy ste se ptal, co teď? Nenapadá vás, že ta obrovská série zemětřesení jenom v tomhletom roce? Japonsko, Indonézie, Jižní Amerika, Jižní Balkán. Ty zemětřesení ukazují, jako kdyby nám příroda kladla otázku. Skutečně ty rozmíšky mezi váma jsou klíčové pro vaši existenci? A nebo při změně přírodních podmínek jste schopni zapomenout na všechny nevraživosti války a spolupracovat, abyste zvládli tu změnu přírodních podmínek? Kurňa, já už se rozčiluji nad tím, že před těmi 3 lety ta obrovská mezinárodní studie, která ukázala, že do 10 let dojde ke změně 40 až 42% území dnes vhodných pro život bude nevhodných a vznikne 20 až 21% nových území. Ani to nevyzývá, aby ty lidi se vzpamatovali, zapomněli na to obrovské plýtvání zdrojů na zbraně a začali spolupracovat, hledat řešení. A nikdy nenapadlo lidi, že právě například ten nedostatek vody, to obrovské sucho, ty problémy s potravinami, jsou přece varování přírody, vzpamatujte se lidé. Samozřejmě na to je krásná odpověď, jak jsem četl v konspiračních teoriích. To všechno způsobují hard a ten způsobuje sucho a zemětřesení a hurikány a tornádo na celé planetě. No, tohle to byste měli velice prosté vysvětlení. Jenom se zkuste zamyslet nad tím, že vývoj na planetě běží v cyklech. Všechny procesy od ringwooditu až po vysoušení, změny rovníkových proudů a tak dále probíhají v cyklech. A jsou období, kdy všechny cykly dosáhnou vrchol ve stejném časovém úseku. A vždycky tyhle ty vrcholy byly výzvou pro stávající civilizace na celé planetě. A teď shodou okolností je to fantastické vědecky. Zažíváme opět vrchol všech cyklů. Od ringwooditu až po změnu vysokých atmosférických řek, hlubokomorských řek, změnu distribuce vodní páry na planetě, změnu struktury zasolování oceánu. A najednou ve situaci, kdyby tohleto všechno mělo vést k tomu, abychom zapomněli na rozmíšky a války, tak přijde západní evropský a americký model s tezí, musíme zachovat svět podle pravidel. Samozřejmě ty pravidla jsme definovali my. Zastánci demokracie, svobody, kultury a já nevím co všeho. Tak se podívejte, jaký je zastáncem demokracie, kultury a vyspělosti Evropská unie s její stupidními zákazy, příkazy, kdy ČED a všechno, DSG a všechno ostatní, je ne demokracie, ne svoboda, ne právo na vlastní názor. Jenom stupidný bruselský diktát, který se snaží vnutit jedinou správní pravdu. A tohleto v situaci, ve které celá Evropa je zasažena suchem. A když studujete historii, tak víte, že se opakují ty sucha pravidelně. Takže přemýšlející inteligentní politik, nejenom čínský, by měl mít na paměti, že povinností politika je zabezpečit plnohodnotný život svého lidu. A když na tuhle tu základní větu vlastnou čínskému civilizačnímu modelu zapomenete, no tak pak vidíte ten svět kolem vás také, jaký je. A v tomto případě pak se tvrdě držím názoru, že aby se to změnilo, tak ta společnost musí narazit ne na betonovou, ta je měkká, na žulovou zeď. No a ten, kdo se vzpamatuje, uvědomí si, že otázka humanity, spolupráce, poznání, komunikace se netýká jenom rostlinného světa. Že ty jejich 3 protokoly, spolupráce, komunikace, empatie, není jsou náhodou, že i ta flóra přešla zásadními změnami na historii planety. Ale vždy ta flóra přežila. No a vy si pak položte otázku, jestli tedy ty stromy a to všechno ostatní není náhodou inteligentnější než Homo sapiens, dnes zvaný Homo debilicus. A ještě jedna poznámka. Američané vypracovali na Stanfordu takovou zajímavou studii, jak vysoký procentuální podíl lidí, kteří pochopili nutnost změny, musí být vysoký, aby změnil směřování společnosti. No jim to vyšlo kolem 20-25%. Pak jsou jiné studie, které se zabývají tvrzením, že na zásadní změnu směřování společnosti stačí 10-15%. Ale když se podívám kolem sebe, a nezlobte se i v České republice, tak mám pocit, že těch přemýšlejících je tak 5%. Stále jsme pod kritickou masou toho, jak zastavit tenhle ten vývoj. No a samozřejmě můžete říct, no ale to dělají média. Ten mainstream, který indoktrinuje většinu lidí těmi názory a podobně. A já na tuhle tu poznámku mám jedinou poznámku. Ti lidi, kteří mají být indoktrinováni médií, těmi stupidními mainstreamovými médií, ti nemají vlastní mozek, nejsou schopni sami přemýšlet, nejsou schopni sami analyzovat vývoj kolem sebe a nemají odpovědnost za to, aby ten vývoj změnili? Nebo se schováme za to, no víte, tak je to pěkné kritizovat, no ale víte, já bych mohl přijít o své místo, o svou dovolenou, já bych mohl mít problémy, ale víte, to necháme na ty druhé. Ať se oni starají a já se pak přidám. No a tohle to je bohužel u veliké části populace obvyklý filozofický koncept. No a pak s tím mnoho nenaděláte. Tihle ti lidé se zpamatují až tehdy, až nebudou potraviny, voda nepoteče z kohoutku a nebudou mít v zimě teplo. Pak se možná vzpamatujou. Možná.
0: No, pane profesore, máte v tomhle určitě naprostou pravdu. Já jenom vzpomenu, zlí jazykové vlastně tvrdili, když v 89. se měnil režim, že jo, tak vlastně masové protesty začaly až v době, nejdřív teda, že Kryl s Gottem vystoupili společně na tom balkónu Melanchthonu, ale potom, až když potom přišli ty z ČKD, odbory organizovaný protestující, ty davy, který tak pak teprve jako bylo jasný a Česká televize to celý odvysílala, že už se to může jako protestovat. Tak pak se jako zbudil ten názor. Národ, no.
1: Jak to veliké byly ty davy? 500 tisíc?
0: Zhruba.
1: Milion?
0: To ne.
1: 2 miliony? A nebo platilo to, že ty veliké demonstrace, a teď se nezlobte, v Praze, Brně, Ostravě, vytvářeli dojem, že celá veřejnost je žhává na tuhletu změnu? Řekněme si to otevřeně, kurňa, už jednou provždy. Jaké to bylo ve skutečnosti? Víte, vtip je v tom, že 10 000 demonstrantů, super. Když to správně nasnímáte, tak budete říkat, národ se vzbouřil.
0: Ano.
1: No a to je pak otázka pouze mediálního vymývání mozku.
0: Tak samozřejmě, tak bylo to tenkrát velice dobře zmáknutý, lidi ještě na to nebyli zvyklí. Ono jenom, když si člověk jenom jako projde třeba přímo tou akcí 17. listopadu, že jo, a já třeba mám tu čest znát jednoho z těch, který přímo organizoval na Albertově ty protesty SSM a do dneška je nežádoucí, protože ví příliš mnoho. A viděl jsem v ruce originál vorazítkovaného toho povolení, toho dopisu. A mám to vyfocený.
1: To byla náhoda, pane Bureš, to byla náhoda.
0: Náhoda tomu chtěla, nebo respektive ten fenomén prostě, to funguje tak, že jsem se setkal s tím, že úplně kvůli něčemu jinému jsme se propojili a najednou prostě jsem nevěřil svým očím. A že mluvím s lidma, kteří tvořili ty zlomové události, které pak teda jako šly někam jinam, ale to bychom teďka, to nechci řešit, ale upozorňuji na to, že například ty červené barety, že jo, byly připraveny 8 hodin dopředu před vůbec jako zahájením těch protestů, že policejní kordony, že jo, byly na místech, kde vůbec ten průvod neměl být a oni už tam čekali, že štáby například CNN...
1: Tak no je náhoda, pane Bureš, náhoda.
0: Ano, a říkám, štáb CNN tam byly na vyvýšených, že jo, rampách nad hlavama, jako v úrovni vyšší, než jsou hlavy demonstrantů, jo, aby to mohli pěkně všechno snímat, jo, a tyhle ty náhody, že byly zamčený všechny vchodové dveře na tý, jo, a tak dál, a tak dál. Těch náhod je celá řada a je dobrý se těma náhodama zabývat, protože pak to tak nějak jako srazí, ten obraz trošku změní, že protestující studenti prostě sami od sebe změnili režim, prostě, jo, tohle to jsou prostě pohádky pro ty dnešní studenty, řekněme, aby měli důvod se učit, ale jinak prostě...
1: Viděl jste ty studenty, jak bojovali za Českou televizi? Opět.
0: No.
1: Náhoda.
0: Náhoda.
1: Jo, náhoda. Svět je plný náhod. Víte co, problém je totiž v tom, že když si neřekneme pravdu o dějných událostech a neříkáme si pravdu o tom, jak to všechno probíhalo, pak jste odsouzmení k tomu, abychom opakovali všechny si chyby do nekonečna. To je přece poučení z historie. Bohužel.
0: Bohužel, no, je to tak. Pane profesore, já bych s dovolením se
1: vrhnul... Jo, pojďme na otázky.
0: Na otázky. Hned tady mám takový provokativní. Jednu jste zodpověděl, ta je vidět, tak jsme všichni propojení v tom tady s našimi diváky, kterých je tady 2,5 tisíce. Přátelé, dejte lajky samozřejmě. Díky za vaši podporu. A teďka pojďme na to. Tady první otázka, Lubica se ptá, co se to děje, každou chvíli jsou někde velká zemětřesení, může tam být ten harp, může to začít i v Evropě, na to už jste odpověděl. Já tady děkuju ještě Pavlovi Sichrovi za příspěvek, Lubici za příspěvek a Olda Maršíček taky děkuju moc. Petr Stejskal se ptá, dobrý večer, pane profesore, volby v úzovkách by pro Ukrajinu byly jako tsunami. Rozštěpily by zemi, tvrdí Zelenský. Co na to říkáte, slovo demokraticky zvoleného prezidenta se silným mandátem od voličů? Já upozorňuji, že byl průzkum, že jo, udělaný na Ukrajině, oficiální, a Zelenský dopad skončil až na 6. místě. Jako jo, tak ten vzor vlastně druhý Václav Havel, já bych to možná tak jako přirovnal. Pardon. Co je na to?
1: No, první věc, jestliže Zalužný, který byl odsunut na velvyslanectví v Londýně, prohlásí, že Ukrajina ani za 10, ani NATO, ani za 10, za 15 let nebude schopno tak fungovat jako ruská armáda. A jestliže tohleto prohlásí hlavní pretendent, protože Angličané tlačí, aby vyhrál ty prezidentské volby, tak to je první zajímavá věc. Druhá věc, Fedorov se dostal do popředí ne tím, že byl odvolán, ale tím, že chtěl vnést relativní pořádek do rozkrádání objednávek pro ministerstvo obrany. Ta korupce je šílená. No a paradox je, že proč například ta korupce je tolerovaná Evropskou unii, je to jednoduché. Část těch peněz se vrací evropským politikům a Bruselu. Je to něco podobného, co se potvrdilo i u Spojených států, kdy schvalování finanční pomoci Ukrajině vedlo k tomu, že část této pomoci se vracela demokratické straně. Další věc, která je na Ukrajině, dnes jsem sledoval vyjádření Zelenského, jak je to skvělé, ke dní Ukrajiny a boje a tak dále, bojujeme za lid. Za jaké lid? Kurňa, ze 41 milionů to kleslo na 22 milionů. A ty miliony Ukrajinců, které padly na frontě nebo odešli na západ a tak dále, za ně Zelenský nebojuje? Nebo to je šmejta, odpad, který si Zelenský nemusí starat o to? A když si vezmete jenom skutečnost, že dobrá, vezmeme ten spodní odhad, 1,5 milionu padlých. Vždyť to je šílené. A nikdo se nad tím nepozastavuje. A právě proto, kdyby byly volby, tak by skutečně smetli celou kliku kolem Zelenského, protože ta korupce už je šílená, ale taky je šílená další věc. A co je pro mě záhada? Vidíte, co dělají ti pracovníci TCC? No a pro mě je záhada, proč se ti lidi nevzbouří. Protože odvlékají každého jednotlivě. Ale přece ti lidé musí vědět, že dnes vemou souseda, zítra vemou mě. A to je... Když přišli fašisté pro komunisty, neprotestoval jsem. Když přišli pro demokraty, neprotestoval jsem. Když přišli pro katolíky, neprotestoval jsem. A až přišli pro mě, už nebyl nikdo, kdo by protestoval. Takže položíte si otázku, jak je možné, že skutečně na té Ukrajině to takhle funguje. A další věc paradoxní. Viděl jsem materiály, které říkají, že 3 miliony ukrajinských mužů zmizeli z evidence. Nejsou v evidenci ani TCC, ani vojenských odvodových zpráv, nejsou ani v evidenci ministerstva financí, ani daní, ani nič. Dělají všechno za cash, jsou někde ztracení na ukrajinském území, ale pro jistotu Zelenský o nich nemluví. A hned máte jeden obrovský zdroj pro potenciální odvody TCC. A tam máte množství paradoxů. No a teď největší paradox, nové ministerské předseda anglické Burnham první hrdinsky přijel do Kyjeva a předseda radě ochotných, který budou ochotně pomáhat Ukrajině, protože Ukrajina bojuje za demokracii a za Evropu. A tenhle ten nesmysl bude pronášet vrchní představitel Anglie a ještě se bude tvářit, jak přednáší politické poselství. No, víte, to je... Proč neřeší to, co se děje ve Velké Británii? Proč neřeší to, že dnes v několika městech již muezín vyzývá k modlení pětkrát denně v Bílé Anglii? To neřeší. A tohoto pána se třeba zeptat, a co ty statisíce znásilněných anglických dívek a podobně, to taky nebude řešit? Podobně jako předcházející ministerské předseda? A bude se tvářit, že vlastně migranti mají všechna práva a rodilí Angličané nemají žádná práva? Rozumíte, to je přece vrchol drzosti, který je třeba vmést těmhle lidem do tváře, aby si uvědomili, že jsou zvoleni jako služebníci lidu, ne služebníci lidu, proto byli zvoleni. Jenomže dnes začínám nabývat dojmu, že slovo volby vzniklo od slova vůl by zvolil nejhorší možné řešení. No a už vidím, jak demokraté úplně pění jako kofola, jenomže bohužel tenhle ten svět, když si nebude říkat pravdu o skutečném stavu, tak se z toho marazmu nikdy nedostane a jednoduše se v tom marazmu utopí.
0: No, pane profesore, a nejde elitám právě o to, že samozřejmě vrchol všeho tady máme individualismus, protože individualisté nikdy nebudou účinně spolupracovat prostě, nebo je rozštěpím na nějakých kvazi tématech. Není právě i to, že někteří úspěšně tvrdí, že například to, že se v Americe nezbuřili lidi proti pánům, proti oligarchům tolika let, je zapříčeno tím, že je tam rasová válka, kdy vlastně oni směřují jednotlivý etnika, dneska už teda jednotlivý entity, to řeknu na základě třeba LGBT, proti sobě, kdy evidentně protěžují jednu entitu vůči druhý, aby vznikla ta nenávist a pak prostě ať se do sebe pustí a je to téma a tohleto a ten může za to, můj soused může za to, že mi není dobře, nebo že nevydělávám tolik, co třeba moji prarodiče nebo rodiče, který z jednoho platu mohli pořídit auto, barák na hypotéku, všecko, že jo, v Americe prostě v 50. na začátku, ještě do konce 60. let vlastně to fungovalo. A pak prostě přišly tyhle ty změny a škrtějí nás všude, jako evidentně, jako ekonomicky, jako lid obecný. Rok od roku si vlastně za ty naše vydělané peníze v práci můžeme koupit míň a míň. A to, že je to postupný, tak nás jako tu žábu vaří postupně, jo, ale v té Americe už to je vidět, jako kam to směřuje, kde, jo, že spíte v krabicích někde na ulici, anebo teda spousta lidí žije v autě, protože prostě si nemůže koupit nebo pronajmout byt a podobně, že ty otázky, jako tyhle ty ekonomicko-sociální, už jsou tak jako palčivý, že a třeba i pro ty Angličany neřešitelný, že to prostě no, jakoby hodili proti sobě. Jako ty...
1: V Minneapolis skutečně máte pětkrát do dne muezíny, který vyzývají k modlitbě, to je první věc. Jeden nejmenovaný významný americký psycholog to nazval takovým, teď promiňte za ten výraz, zuřivost neschopných. A kdysi se přece základem staly vzory schopných lidí, kteří splnili si americké sena, vybudovali si z čističe vod, se stal milionářem. Dneska tyhle ty lidi nejsou vzorem. Dneska je vzorem etnická příslušnost, nebo čím větší hloupost a podobně. A víte, to pak vede další věci. Influencer vydělává miliony. A co dělá ten influencer? Propaguje různé názory a různé tovary a různé služby. A tohleto lidi platí? Platí svým zájmem, svými penězi a vším ostatním? A kde je otázka snahy o poznání, lidskost, humanitu, spolupráci a podobně? No a když si tohleto vemete, tak potom platí to známé dividend impera rímské, to znamená rozdiel a panuj, takže áno, máte pravdu. Pošlo o jednotlivé skupiny mladých proti starým, pôvodne obyvateľstvo voči migrantům a podobne. Pustvo je proti sobě a elity môžu dělat, co chtějí. No a že si můžete koupit stále méně a méně, vždy to je Švábova téze. Nic nebudete vlastnit, všechno si pronajmete a budete šťastní. No, jenom na ten pronájem budete potřebovat nějaké peníze. No, tak vám dám nepodmíněný příjem. No, to je krásný koloběh. Já vám dám nepodmíněný příjem, ale vy za ten nepodmíněný příjem koupíte tovary, které jsem vám nachystal. A vrátíte mi ty peníze. A možná cynik prohlásí, že to je skutečná cirkulární ekonomika. No a víte, pak si položíte takovou drobnou otázku. Já léta mluvím o tom, že Evropská unie přijela směrnice, podle kterých, rozumně, měly by se v Evropské unii vyrábět pouze výrobky, které jsou kvalitní, funkční, 8 až 10 let, opravitelné a tak dále. Tím ušetříme surový, znížíme odpad, zabezpečíme funkčnost, smysluplnost půjčování peněz a podobně. Směrnice platí roky. Baráte nějak ve výrobcích a službách kolem sebe? A nebo směrnice, která je i rozumná, zůstane nerealizována. Podobně jako směrnice o boji proti transfer pricing, i když to pro Evropu znamená ztrátu 4 až 5 bilionů euro ročně. No ale kdo by se odvážil sáhnout na národní korporace, které jsou přece klíčové? Jako kdybyste zapomněli, že samotný MMF varoval před obrovskou rolí nadnárodních korporací. No a tak se dostáváte jako v kruhu zpátky k počátku, ne tomu počátku z toho známého sci-fi seriálu. A i když to učení o počátku z toho seriálu Atlantida v mnohem připomíná dnešní liberalismus a woke a podobně. No a tohle to všechno pak vytváří takový zajímavý zvláštní dojem. Svět se zbláznil. No, problém je v tom, že to není dojem, ale realita.
0: No, jsme u toho a díváme se z první řady a Zase, že jo, ten, ty sociální média nebo tyhle ty internetový můžeme jako nůž využít k tomu, že se s tím namažeme chleba nebo nakrájíme maso, anebo prostě s tím spácháme zločin. A já doufám, přátelé, že vy všichni, kteří se díváte, tak žádný zločin nepácháte, ale právě máte informace dopředu, díky za těch 1085 lajků, za to vám moc děkuju, to jste úplně skvělý. A díky za vaši podporu, za to, že jste s náma. A další otázka, Jan se ptá, dobrý večer, pane profesore, nová vakcína proti melanomu bude taky mRNA jako ta proti covidu? Hodně se teď o tom mluví, tak jestli máte nějaké informace.
1: Všechny vakcíny, které se vyrábějí poslední dva roky, jsou pomocí technologie mRNA. Všechny. I vakcíny proti osýpkám, i všemu ostatnímu. Nezapomeňte na to. I ta vakcína proti tetanu je dělaná technologií mRNA. Bohužel. Jednoduchá odpověď.
0: No, bohužel je to ten trend. Na druhou stranu právě třeba pan profesor Turánek, že jo, jeden, který světová kapacita právě ve výrobě nebo ve výzkumu mRNA, varuje, kde může právě proti těm rizikům, který tam s tím jsou spojený. Bohužel trendy jsou daný. Zatím teda moc úspěchu s tím varováním asi nemá, protože biznis je biznis, že? A, no a vůbec, sledujete třeba vůbec tu kauzu okolo Fauciho a tak?
1: Samozřejmě, tak když 111krát se odvolá na pátej dodatek ústavy a zároveň ústavní právníci řeknou, že díky amnestii od Bidena se nemusí obávat žádného trestního právního postihu, takže musí odpovídat, tak i když ti kongresmeni požadovali odpovědi, neodvolali se na tuhle tu druhou stránku právního výkladu. A jednoduše to skončilo s tím, že 111krát odpověděl, odvolávám se na pátej dodatek ústavy. Druhá věc, všimněte si, že všechny ty soudy zatím stále odsouzení Gatese a dalších propagátorů Big Pharmy a podobně, stále je to takové zvláštní právní nuancu. No a konec konců, jestliže rakovinou neodpovědnosti a korupce jsou napadeny státní orgány, tak myslíte si, že soudní branže je imunní voči těmhletěm ideologickým rozsudkům? Podívejte se na rozsudky českých soudů. Podívejte se jenom na rozhodnutí ústavního soudu v tom sporu mezi prezidentem a vládou. Tam máte odpověď, že to, co mělo být nezávislé, objektivní a skutečně ta socha se zavázanými očima měla zvažovat pravdu a lež, tak dneska se mluví o soudní mafii, o tom, jak je řízena politickými elitami a podobně. Čili tohleto všechno ukazuje velmi jasně, že i to, řekněme, odškodnění obětí se zatím podařilo v výjimečných případech. Ale zatím důsledné rozkrytí a přijmutí odpovědnosti za všechno, co se za covidu událo, se neuskutečnilo v podstatě nikde. Bohužel. Právě to je důkazem toho, jak je nejenom Big Pharma silná, ale jak je i politický systém prolezlej korupcí a úplatkáření. Bohužel.
0: No je to tak, no, ruka ruku meje a je to úplně šílený. Tak uvidíme.
1: Znáte to říkanku, ruka ruku meje a blbec se směje.
0: Tak uvidíme, snad to nebude. Snad jako se ty věci nějakým způsobem. Tady je zajímavá otázka další. Ty klimatické změny jsou podle mě velmi podporované uměle. Co si o tom myslíte? Vlastně, když se na to podíváme z tohohle hlediska, že například v České republice, shodou náhod teda, že jo, z Německa, Greenpeace tady a další tyhle ty, pak naočkovali ty děti země a podobně a vůbec udělali celou lobby, která byla na ministerstvu, stále je teda samozřejmě, na ministerstvu životního prostředí, který bojovali za zničení vlastně lesů právě na Šumavě tím, že se nebude zasahovat proti kůrovci a z té Šumavy se ten kůrovec potom přesunul různými cestami, ať to bylo kamionem nebo větrem a tak dál po celé republice a způsobilo to miliardový škody, opravdu gigantický. Na druhou stranu konkrétní firmy, které se zabývají těžařstvím, tak na tom vydělali velký prachy relativně rychle. A tak jestli náhodou už dopředu nebyly právě motivace takhle jako uškodit že jo, nějakému konkurentovi, sousedovi, prostě těm, řekněme, zemím v postavení kolonií. Teď, když to vidíme s těma větrákama, prostě všechny argumenty logický vyznívají v to, že větrná energie je k nám k ničemu, že nám to tady fungovat nebude, že účinnost je 17%, ale zničí nám to krajinu, zničí nám to zdraví, zlikviduje i ceny nemovitostí, udělá nám to problém v přenosové soustavě, ale vzít to prostě musíme, jak se tvrdí tady, jo, protože údajně teda firmy jako Siemens a další už mají na skladě 1400 kousků a oni to na západě nějak nechtějí a tak se to má uplacírovat tady. Tak není to teda tak, že nám někdo opravdu jako záměrně škodí?
1: První věc je, že skutečně geoinženýrství se uskutečňuje desítky let. Od toho, že například se osévaly mraky, aby proběhla paráda na Červeném náměstí bez deště, to je známo dávno. Druhá věc je, že dnes například už začínají spory, protože některé země se snaží vyvolat umělý déšť, ale jiné země žalují, protože mají pocit, že přichází od přirozený déšť. Třetí věc, objevily se informace, že Američané mají dva harpy, jeden je v Austrálii, v Adelaide, druhý je na plavoucí plošině a přesouvají ho k Arktickému oceánu, Rusové mají dva harpy, dokonce Velká Británie má mít jeden harp a podobně. Nezdá se vám, že někdy je to taková clona, paraván, která má zakrýt skutečnost, že my stále nerozumíme planetě Země. Nerozumíme cyklování geologických, hydrologických, glaciálních a jiných procesů. Nechceme připustit, že planeta žije ve svém vlastním režimu a způsobem, který nesouvisí s člověkem. Protože všimněte si, náboženství prohlašuje, že příroda je tady proto, aby sloužila člověku. Je to skutečně tak? Nebo je to prostě skutečnost, že ta příroda tady vždycky existovala a člověk, když se naučil chápat přírodu, tak mohl s ní součinit a žít. Když se stavil proti přírodě, tak mu to příroda vrátila děsivým způsobem. No a máte tady několik zajímavých věcí. Pamatujete si na ten cirkus okolo ozonové díry, freonů, které se uvolňovaly, změny chladících směsí v lednicích a podobně. No a najednou zjišťujeme, že ta ozonová díra žije vlastním způsobem, vlastním životem. Chvíli se zvětší, chvíli se zmenší, pak je minimální, ale vůbec jak si asi nečetla všechna uznesení OSN o obmezení chladiva, freonů a podobně. Najednou zjišťujeme, a to si nechceme přiznat, že se objevují fenomény, o kterých jsme nevěděli, jako jsou hlubokomorské oceánské řeky nebo atmosférické, vysoké atmosférické řeky a podobně. Najednou si nedokážeme vysvětlit, jak může teplá voda z grónských ledovců téct po mořském dně, nad ní je studená voda a o 40 let dorazí k americkému pobřeží a zvýší teplotu 12 až 15 stupňů. Víte, my bychom si měli uvědomit, že ta příroda má svá zákonitosti, má svá pravidla, že jednotlivé procesy mají své cyklické jevy, že nejenom ten Ringwood je těch 12 000 let, ale jsou tady další geologické jiné jevy. Teď například nejnovější objev pod kůrou se nachází speciální vrstva se speciální viskozitou a vlastnostmi, které jsme vůbec neznali a které umožňují driftování kontinentální desek. Například kontinentální deska na dně Atlantiku amerického pobřeží se nezasouvá pod americkou kontinentální desku, ale láme se a drobí. Vede to k výrazné aktivaci podmořských vulkánů a k dalším sesuvům sedimentu na mořském dně. Čili, kdybychom přiznali tezi, jak málo ve skutečnosti víme a chápeme o fungování Země, tak by to byl nejenom trapas po vědecké kruhy, ale bylo by to úplně šílené přiznání skutečnosti, že jsme závislí na přírodě na planetě. No ale když prohlásíte, že je to harp, který způsobuje zemětřesení a teploty a bouřky a tajfuny a tak dále, tak je to přijatelné, protože to způsobuje člověk. Je to sice svinstvo, ale je to pochopitelné, protože to způsobil člověk. Ale kdybyste si přiznali, že ty gigantické obří vlny na oceánech o výšce 60 až 100 metrů vůbec nechápeme, jakým systémem vznikají a jak se pohybují především Tichým a Indickým oceánem, tak kde by byla věda, která má vy přece znát a vyložit všechno, co je kolem nás, aby to bylo zřejmé, pochopitelné a podobně. A víte, tu se dostáváte k další otázce. Vy jste mluvil o vakcínách. Ale věda přece tvrdila, že ty vakcíny proti covidu jsou bezpečné, skvělé, nemají žádné stopové částice, nemají žádnou kontaminaci nežádoucích plazmidů a podobně. Věda to prohlásila a na vědu se odvolávali pan Fauci. A najednou zjišťujete, že ta věda byla úplatná, že se nechala zdeformovat, že hlásala lži, selektivně upravovala studie a podobně. Víte, vtip je v tom, že i velká část vědy se stala závislá na grantech. Jedna malá ukázka. I v rámci Akademie českých výzkumných programů se omezuje státní pomoc těmto výzkumným programům s tvrzením, no snažte se získat evropské granty. A já se vás zeptám, ty evropské granty jsou vypsány proto, aby bylo v Čechách lépe, aby se lépe vyvíjela příroda, abyste se měli skvěle? A nebo jsou vypsány proto, aby podporovali klíčové transnacionální korporace, které řídí a ovlivňují přes lobismus Brusel? Jednoduchá otázka. A když si tohleto všechno vezmete do komplexu, tak pak si odpovíte na to, proč vědečtí odborníci dokládali, jak covidové vakcíny jsou bezpečné a skvělé. A dnes bez kůže na tváři prohlasují, že oni přece za nic nemohou. Tak kurně byly to přece věci. No a o tom, jak je silná ta lobby, tak svědčí to, že paní Pekové vzali znalecký certifikát. A kdo to požadoval? Poslanec Slovenské národní rady pan Salaj, který prohlásil, že je to konspirátorka, nemá právo na znalostný certifikát. Tak kurňa, tenhle ten člověk, který prohlasoval, že co nejvíce lidí musíme povinně očkovat a vakcíny jsou bezpečné a skvělé, a tenhle ten člověk si klidně dovolí požadovat a české soudy to klidně udělají. A máte odpověď.
0: No, je to tak, bohužel. Pojďme dál. Ladislav Kováč se ptá, třeba z tohoto chaosu utíct za antarktický kruh, který nás obklopuje, a za ním jsou další kontinenty, sám Richard Baird, o tom hovořil, když objevil Malou Ameriku. Tu jsme u závratí, kde se s námi hrají. Tak co s tímhle? Jak jsme na to?
1: Já to no, tak poprvé to. Do Antarktidy se nedostanete, protože jednak je rozparcelována mezi vybrané země a ty zakazují vstup, kromě vybraných vědeckých výzkumných projektů. Kdybyste chtěli utéct do Arktidy, tak je problém, protože výbor 8. rozdělil Antarktidu na jednotlivá pásma ve vazbě na pobřeží a příslušnost a vody a podobně. No, problém je v tom, že vlastně nemáte kam utéct. No, kdybyste chtěl utéct na Kapverdy, tak je to skvělé, je to ráj, ovšem mají problém s vodou. Takže kdybyste vyřadili odsolovací zařízení, máte problém s vodou. No a v skutečnosti, proč chcete utíkat? Kam chcete utíkat? Vždyť tady jste doma. Tak se máte postavit té svoloči, která způsobuje všechny tyhle ty škody kolem. Neutíkat. ale postavit se a tvrdě s nimi bojovat. To je jediné řešení. Útěk nic nevyřeší. Ten systém vás stejně dostihne dříve nebo později, kam byste utekli. Ale vtip je v tom, že skutečně tahle ta politická svoloč a to, že dělají, co jim my dovolí,

0: ale útek ne od zodpovednosti, útek k zodpovednosti každého z nás. A vy myslíte si, že bych neměl úplně pohodlný život, kdybych se na všechno vykašlal, nebych s panem Burešem se nepoznážil poskytovat informace a všechno ostatní? Jo, měl bych pohodlný, skvělý život. Ale svědomí mi nedá alespoň těm lidem dávat informace. I když jsem už vystřízlivěl a uvědomuji se, že velká část těch lidí si informace vyslyší, ale dále nedělá nic. Je to volba každého z nás. Ne útěk, ale zodpovědnost každého z nás.
1: A to je pravdu, pane profesore, že tím, že vy tady nám dáte ty informace, tak pak už nikdo z nás nemůže tvrdit, že nevěděl, že netušil, která by je a tak dál, ale prostě máme tu informační výhodu a někdo říkal, znalosti znamenají moc.
0: Ano, přesně tak.
1: A to si myslím, že je velká výhoda, protože my, kteří vás tady posloucháme a sledujeme, tak máme informace v předstihu. A můžeme se podle toho zařídit. Nebo minimalizovat zbytečné ztráty. Jo, ale ten, kdo třeba například, to vysvětlím na úplně takový triviální věci, 11. září, kdy si spadly nějaký baráky, dvouma letadlama tři schodili a byli tam lidé, kteří shodou náhod zrovna ten den nepřišli do práce, byť tam 20 let chodili vždycky a po každý tam byl nějaká výmluva, proč to neklaplo, ale...
0: Náhoda.
1: Evidentně někdo věděl víc, než věděli ty ostatní. A já jsem moc rád, že díky vašim tady pořadům a vašim informacím jsme to my, který víme víc. A který máme větší přehled, dokážeme to analyzovat z většího, řekněme, z větší šířky pohledu. A vy nám ukazujete prostě nový teze, jak ještě jinak se na ty věci podívat a tak. A to je strašně důležitý, protože jinak, když... To je, ale vy jste to taky zmiňoval. Ten fenomén té specializace, protože já vám můžu říct třeba příklad tady od našich známých, když byly tady prezidentské volby, že jo, Babiš versus Pavel, nebo Petr, no to je jedno. A tak jsme nějak přišla řeč, jsme se to viděli, byli jsme na kafi a koho jste volili, a oni, my jsme řekli, že tenkrát vlastně, že Babiše a oni, že Pavla. A tak jsem se zeptal udíveně jako proč? A oni, no protože má hezký fousy, jo, nebo že dobře vypadal, jo. A já jsem úplně byl zděšený. A ten kluk říká, no jako nediv se. Já dělám na sebe zedníka, dřu tady od rána do večera, prostě já nemám čas sledovat zprávy a tohleto, jo, a tak mi prostě tady moje milá řekla, hele, jo, tady ten vypadá líp prostě a tohle, a tak to prostě jakoby vyřešil, jo, a říká, já nemám čas se tím zabývat, prostě musím uživit rodinu, děti a tak dále, jo, maká na sebe a já v tu chvíli jsem si uvědomil, že vlastně, jo, že je spousta lidí, že díky tomu, jak jsme všichni v tom krysím závodě, jak se říká, jo, jak běháme v tom kolečku, aby jsme uživili sebe, rodinu a aby po nás něco zbylo a tak dál a teď to ne, jako pokud možno nesežrala inflace dřív, než z toho něco bude. A tak vlastně nemáme moc jako energie sledovat ty věci v detailu, přemýšlet právě kriticky, zvažovat alternativy a atd. A to je vaše parketa a úplně úžasná práce, kterou děláte pro svět a společnost a pro nás, pro všechny. A za to vám chci poděkovat, pane profesore.
0: Děkuji velice pěkně, máte absolutní pravdu. Jenomže pak, když se budu odvolávat na to, víte, já nemám čas, protože musím řešit tohleto, tohleto a tohleto, pak ať se ten dotyčný nediví, že až mu to spadne na hlavu, až bude žít v tom digitálním koncentráku, tak už ani to, že si myslel, že bude živit svou rodinu, mu nebude platit.

0: To je ten vtip. A právě na tom je to postaveno, aby většina lidí takzvaně neměla čas. Ale bohužel, musíme říct otevřeně, oni nemají chuť nad tím přemýšlet. Protože kdyby to znali, tak přichází ta velice nepříjemná odpovědnost. Jak jste to mohli dopustit? Vždyť jste to znali a vy jste nic neudělali a neměli jste vůbec žádnou zodpovědnost. Tak je lepší se tvářit, že tomu nerozumím, nevím, nechci. No a pak jako nemám žádnou zodpovědnost. Víte, to bylo tak, jak přírodní zákon. Přišla digitální éra a je to jak přírodní zákon, že jo? A s přírodou se bojovat nedá. Jenomže tím zakrýváme vlastní neodpovědnost. A bohužel, tak jak tahle ta společnost ztratila ochotu k dialogu, tak taky ztratila jakoukoliv ochotu k odpovědnosti sebe, za svou rodinu, za stát, za společnost. No a když není odpovědnost, pak se systém rozpadá a hlavní moc získávají ti, kteří nemají nejenom žádnou odpovědnost, ale kteří nemají žádné skrupule a ostré lokty. No a to je přesně to, co vidíme teď kolem sebe v Čechách, na Slovensku, v Evropě i ve světě. A bohužel, když tohleto si neuvědomíme, no tak pak to, co jsme říkali dnes, je ještě stále pěkná růžová pohádka oproti tomu, co přijde. A ten digitální koncentrák se pomalu spouští. Nezapomeňte, od podzimu tohoto roku se zkušebně zavádí digitální euro, digitální peněženka a digitální identita. Jo, zkušebně. Zatím to bude souběžné s normálním eurem. A s normální korunou, až když nějakému magorovi přepne a řekne si, no a teď to bude povinné a jenom, pak už bude pozdě. A právě proto ty informace mají tak obrovskou sílu a moc a právě proto se kritického myšlení a objektivního svázání informací děsí všechny tyhle ty elity. Protože když z vás mají na lopatě, tak mají na lopatě právě, protože nechápete celý mechanismus, tu architekturu souvislostí, která řídí svět kolem vás.
1: Přátelé, a proto, abyste pochopili a měli jasno v architektuře souvislostí, tak vám doporučím tři tituly s panem profesorem Staňkem. Podivná odyseja života, ta je tady, dilema civilizací a digitální svět a lidské tělo. To všechno si můžete pořídit právě přímo na petrbureštv.cz, tam kliknete na internetový obchod, na e-shop a kromě spousta dalších titulů, který tady vidíte, ať je to od Lupo Anety nebo dalších našich Jiří Jaroš Nikely a tady Jaroslav Doubrava a další, máte tady tyhle ty důležitý tituly, které vlastně vám pomůžou se zorientovat, takže to využijte. Mnozí jste tak učinili už. A pane profesore, dneska asi poslední téze, téma.
0: Ano.
1: Tady Karel se ptá, mluvilo se tu někdy konkrétně o takzvaném Kalergiho plánu, na kterém stojí základní kámen Evropské unie, který je samozřejmě zcela zřejmě smyšlený jako všechno, o čem se tu mluví v uvozovkách. Tak jak je to vlastně, protože dávají se, že jo, i ceny, Mutti Merkel získala, že jo, Kalergiho cenu za příspěvek evropské integraci, či co, a tak dál, tak jak je to s tím Kalergiho plánem a tou výměnou, nebo s tou výměnou populace, nebo jak to vlastně...
0: Je to prosté. Abyste ovládli Evropu nebo případně ji zničili, potřebujete odstranit národní státy. Takže rozvinete Evropskou unii, která potichu, Evropská komise, si urvává stále větší a větší díl národních kompetencí. Po druhé, abyste udělali výměnu obyvatelstva, tak musíte vytvořit jednotnou soustavu řízené imigrace. tak, aby sa jednotlivé země nemohli vymeziť a nemohli odmítnout imigraci a podobne, což je přesně to, co se dělo v západních 15 členských zemích a teď se to snaží přes migračný pakt prosadit i ve střední Evropě. Třetí věc, v podstatě výměna bílého obyvatelstva za jiné obyvatelstvo nebo smíšené obyvatelstvo má umožnit, aby v podstatě kverulanti a přemýšlející a zvídaví a podobně vymizeli. Což je další věc. A kromě jiného musíte si uvědomit jednu základní věc. Kdo zabezpečuje sociální dávky a všechnu tu starostlivost o imigranty? Ty neziskovky? Ty neziskovky dostávají peníze z evropského rozpočtu. To je třeba říct otevřeně. No a jelikož někteří lidé v těch neziskovkách na tom vydělávají horentní sumy, tak mají aj vlastní ekonomické zájem na té obrovské imigraci. A vy jste zapomněli všichni na schválenou středomorskou iniciativu, schválenou minulý rok, která předpokládá, že v příštích třech letech Evropa přijme 15 milionů imigrantů ze severní Afriky? Nebo si opravdu myslíte, že multikulturalismus povede k promíšení pozitivních črt jednotlivých civilizačních skupin a vytvoří novou, vyšší kvalitu života? Vám nestačí to, co vidíte v Anglii, Francii, Německu, Holandsku, Belgicku, Dánsku, Rakousku. Žádné míšení nedochází. Dochází k postupnému přebírání původního obyvatelstva, řekněme, jinou nekompatibilní skupinou. A tohleto všechno, všechny ty statistiky šílené v Německu, kdy máte každý den minimálně 80 útoků noží, tvořených migranty, tak na to budou SPD v Čechách soudit kvůli tomu plakátu, ale neuvědomují si, že ten plakát je v podstatě stělesněním odrazem reality. A znova jste u té soudcovské mafie, znova jste u toho, jak liberální debilismus prorostl řídícími strukturami státu, a jak společnost je paralyzována z hlediska odporu voči těmhletěm stupiním Kalergiho plánu. No a to, že Merkelová dostala Kalergiho meneri, to znamená, je to varování, protože tahle ta osoba velice intenzivně realizovala migračnou část. No a tohle to všechno pak vede k jedinému poznání. Abyste Evropu zničili, protože cílem Kalergiho plánu není vytvořit prosperující Evropu, ale zničit Evropu. No tak si pak položte otázku, ve kterých dokumentech je vzpomínáno zničení Evropy a Edonu. A máte odpověď.
1: Děkuji vám, pane profesore, za tuhle otázku. Děkuji za celý pořád, uteklo to jako voda. A co...
0: I když je jí málo.
1: Udáno, uteklo to jako málo vody. Co říct si závěrem?
0: No, šetřete vodou, uvědomte si, že voda je nejzácnější tekutina nejenom na Zemi. Paradoxně, molekuly vody jsou jedny z nejvýznamných rozšířených fenoménů vo vesmíru. Ale na voda z hlediska planety platí zajímavá zákonitost. Množství vody je konstantní, ale rozhoduje struktura skupenství. A právě proto, když voda je zdrojem života, zpracujeme alebo dělejme s ní tak, jako se zdrojem života. Neplýtvejme, važme, užívejme, ale řekněme si jasně, bez vody život není. A stačí tohleto jako poselství, protože skutečně ta voda je nejlepší životodárná tekutina kolem nás.
1: Děkuju, pane profesore. Já jsem si teďka vzpomněl, my jsme si kdysi řekli, že na závěr bychom mohli dát někdy nějaký bláznivý vtip, aby jsme to odlehčili. A já jsem si vzpomněl na jeden. Vy jste tady zmiňoval toho pána Billa Gatese. A už je po 10, já to řeknu. Nevím, jestli ho znáte. Bill Gates je ve veřejném domě a když s ním ta paní, ta prostitutka skončí...
0: Jo, znám, ano. Zná, protože děkovala panu Gatesovi, protože ví, co je to soft, že?
1: A Majkr.
0: A malej.
1: Ano, poté čeho vznikl název Microsoft. Tak.
0: Ano.
1: Přátelé, tak toč další zaručená informace k Billu Gatesovi. A tak dneska odlehčeně dokončíme. Díky vám všem za pozornost, děkujeme za vaše lajky, za vaši podporu, za příspěvky, za to, že budete šířit tohle video dál. Prosím vás, posílejte linky i třeba řetězovými maily, protože je důležitý, aby informace byly, ať prostě lidi mají informace. Dali jste 1333 nikoli stříbrných stříkaček, ale lajků, což je krásný.

0: Čím ještě vypnu si klimošku, protože tady bez klimošky ani ráno, přátelé, to je v Ázii. Jako my máme topení v zimě, tak tady mají klimošky v zimě. Takže vypínám, aby jsme se hezky slyšeli s Nelou Liskovou. Milí diváci, fanoušci, vy, co sledujete pravidelně, tak víte, Nela Lisková není nováčkem v tomto rozhovoru. My děláme takové follow-upy i po letech, protože nominujete hosty. A Neli, to je asi náš třetí, čtvrtý rozhovor, je to možný?
1: Tak my nějak, dělali... no, už taky nevím, ale plus minus, no.
0: Ty jsi totiž jedna z nejkontroverznějších českých postav spojených s Donbasem. Tak si ti lidi pamatují, protože jsi jezdila dlouhou dobu před ruskou invazí na Donbas, na Ukrajinu, a založila si dokonce v Ostravě takzvané zastupitelské centrum Doněcké lidové republiky a kvůli svým veřejným postojům se dostala do ostrého konfliktu s politiky, médií, českou justicí. A o tom jsme si povídali v minulých rozhovorech, diváci. A tvoje kauzy prošly mnoha institucemi i dalšími, že jo, s paní Richterovou, to jsme taky řešili. Neuspěla si u nejvyššího ani ústavního soudu, mám napsáno. Válka na Ukrajině mezi tím pokračuje. A svět, ve kterém vznikaly naše první rozhovory, dnes vypadá zase trochu jinak. Proto my dneska si budeme povídat s Nelou o tom, co se děje v jejím životě, protože ona je založila i politickou stranu Nezlomní.
1: Hnutí.
0: Promiň. A díky. Jo. A, takže mě zajímá, jak všechny ty kauzy dopadly, třeba na co jsi změnila názor, možná, to zajímá i diváky.

0: mrkněte, můžete sledovat dál, podpořit a pokud byste chtěli někam do světa, taky mrkněte, nestíhám odpovídat na Facebook, tak je tam Indie v příštím roce, kam jedeme se Sandrou a také tam je poušť. To je ještě v tomto roce Sahara. Tak mrkněte, ještě tam je pár volných míst, myslím. Nelly, díky za tvoji trpělivost. Ahoj, jak se máš a pojď nám něco říct úvodem.
1: Ahoj, já děkuji za pozvání a pochopitelně zdravím všechny, kteří se na nás dívají. Začnu možná tím, co se v mém životě za tu dobu, co jsme se neviděli, změnilo, a to je to, že jsem založila skutečně politické hnutí Nezlomní a záměrně jsem zvolila název Nezlomní, protože obsahuje to zásadní, za co já si stojím, nebo za čím já si stojím po celou dobu, a to je nezlo a nechat se zlomit. A já si myslím, že dnešní svět je přesně o tom. Nepáchat zlo a čelit mu a nenechat se zlomit. To je velice zásadní a z toho důvodu jsem takto pojmenovala naše politické hnutí. Co je u mě nového dál? Aktuálně kandiduji do Senátu a to za obvod 69, Frýdek Místek, protože jsem holka z Podbeskydí a miluju to tady a nelíbí se mi vůbec to rozložení těch sil v Senátu. Skutečně jsem přesvědčená o tom, že když už ten senát máme, byť ho teda spousta lidí může považovat za zbytečný a můžeme se na tom klidně i zhodnout, ale když už ten senát v České republice máme, tak je potřeba, aby tam skutečně fungovali politici, kteří budou zastávat zájmy občanů České republiky a zájmy České republiky jako takové, a obávám se, nebo dle mého názoru je to tak, že se to neděje. Takže to je další novinka, takže aktuálně řeším kampaň a pojedu tady po 42 obcích a městech od září, které spadají do toho obvodu 69. No a pochopitelně i nadále si můžete objednávat moji knihu Příběh Putinovy děvky na e-shopu www.nelalariskovakniha.cz a moc děkuju všem tisícům lidí, mnoha tisícům lidí, kteří jste si moji knihu objednali a mám na ní jenom kladné recenze, což je velice překvapivý jev a velice neobvyklý, takže moc děkuji. A v podstatě co se týká těch soudních procesů, který jsi zmiňoval, tak ten s Olgou Richterovou, tak ten byl velmi paradoxní už z toho důvodu, že neuspěla u trestního soudu, že kriminální policie, která mě vyslýchala na základě toho, že jsem údajně sdílela, nebo že jsem sdílela nějaký článek o Olze Richterové, který sdíleli 100 000 lidí v České republice, podotýkám, 100 000 lidí, a pouze mě si vybrali Piráti, protože dlouhodobě kritizuji, tak pochopitelně, že to byla otázka toho, že potřebovali někoho předhodit tomu národu, aby vzbudili strach v lidech se vyjadřovat, a zatím si pochopitelně stojím. Nicméně na kriminální policii teda nezhledali, že bych naplnila jakkoliv skutkovou podstatu trestného činu, a to opakovaně třikrát, i když jim to státní zástupce vracel neustále, tak ti policisté prostě řekli ne, tady opravdu z toho nic neuvaříme pro Piráty. Nicméně Olga Richterová to tedy dala k občanskoprávnímu soudu a ten se táhl téměř 8 let. Proč to zmiňuji opakovaně, je třeba to, že to je přesně i ten důvod, proč kandiduji do Senátu. Za těch 8 let se nenašel v České republice jediný politik, který by se mě zastal v té kauze. Všichni dobře věděli, co jsou Piráti zač. Ostatně za minulé vlády Petra Fialy se Piráti odkopali totálně, jak jsou nekompetentní, hloupí, jakým způsobem přistupují ke zodpovědnosti. A já jsem si prošla politickým procesem za nic. Za to, že jsem sdílela nějaký článek, kde měla rozhovor Olga Richterová a kde jsem měla vyjádřit, že by Piráti přednostně chtěli dávat byty migrantům. My jsme potom ukazovali u soudu vlastně i důkaz, že v roce 2015 tady toto měli Piráti ve svém programu, a tudíž jsem ani já nepochybovala, že tak to mohla vyjádřit. Nicméně Olga Richterová mě slušně přes Messenger požádala, abych ten článek odstranila, že se takto nevyjádřila, a já jsem jí vyhověla. Já neuznávám Piráty, ale vždycky uznávám slušnost, a já jsem skutečně Olze Richterové vyhověla, ten článek jsem odstranila, a přesto všechno se proti mě rozběhla kauza nebývalých rozměrů, absolutní pranířování na Primě a v různých jiných médiích přes celou obrazovku Nela Lísková, dezinformátorka proruská a podobně. A tím jsem si procházela já s mojí rodinou 8 let v podstatě za absolutně nic. Jenom za nějaký článek. Nikdo se nezabýval autorem toho článku, soud nám řekl, že ho nebyli schopni dohledat, my jsme ho s advokátem dohledali za jediný den. Předložili jsme to soudu jako důkaz. Soud to nezhledal jako relevantní, bylo to nepodstatné, protože plánem bylo odsoudit a pranířovat Nelu Lískovou. A to je přesně ten důvod, proč kandiduji do Senátu, protože je potřeba, aby tam bylo zastoupení skutečných lidí z reálného života. Já pracuju celou dobu, kdybych uspěla ve volbách, budu pracovat a svoji profesi si budu držet i nadále, protože jako je potřeba, aby člověk si držel ten kontakt s realitou neustále, byť Senát pro mě bude pochopitelný prioritou, případ, že uspěl.

0: piju. A je důležité, aby skutečně ty moje zkušenosti, ať už je to válka na Ukrajině, anebo jsou to politické soudní procesy, absolutně nesmyslné politické soudní procesy, tak aby ty moje zkušenosti se profilovaly potom v té profesi jako takové v tom senátu. A s mým přehledem a s mými životními zkušenostmi si myslím, že je ta kandidatura teď aktuálně na místě. Já jsem kandidovala naposledy někdy v roce 2014, takže nemůže nikdo říct, že jsem většinou kandidátkou. Od té doby ne, protože jsem to prostě necítila, protože nebylo za koho, protože nebylo s kým se dohodnout, protože to podnebí politické a to prostředí tady je takové, jaké je. A bohužel i ti takoví ti pronárodní politici, kteří se tváří jako pronárodní politici, v konečném důsledku, když s nima jednáte, tak se ani nechtějí dohodnout a nechtějí spolupracovat. A to byl ten důvod, proč jsem založila politické hnutí Nezlomní, protože já budu k politice přistupovat zcela opačným způsobem. Já jednak budu stát za tím, aby skutečně v České republice bylo naplněno to, že budou mít lidé právo se svobodně vyjadřovat. Ale teď myslím svobodně vyjadřovat ve smyslu žádných výhrůžek nebo prostě nějakých protizákonných věcí, ale prostě jenom se nebát říct svůj názor. Lidé se bojí říct svůj názor v hospodách, v práci, aby náhodou šéf je nevyhodil, protože šéf je třeba úplně jiného politického nastavení. A obecně tady panuje od nástupu tehdejší vlády Petra Fialy obrovský strach, protože to, co oni tady převedli, jaký systém tady zavedli, to je neomluvitelné. A já kandiduju už z toho důvodu, že se chci spojit s ostatními. Byť můžu mít na ně názor jakýkoliv, ale je potřeba spojit síly, aby se už nikdy v životě nestalo to, co jsme si prožívali za minulého režimu Petra Fialy a jeho vlády. To bylo neskutečné. No a další důvod je to, že prostě nechci, aby lidé prožívali to, co já. Nechci, aby jim bylo likvidováno podnikání, aby je někdo pranýřoval v médiích, aniž by si zjistil relevantní informace, protože mě se nikdo neptal. Dodnes atakuju Wikipedii, protože tam je lživý životopis, který mě pochopitelně poškozuje. Jediná pravda, která v tom životopise je na Wikipedii, tak je moje datum narození a moje jméno. Ten zbytek je vylhaný. A byť jsem to opravovala několikrát, tak se to vždycky vrátilo do původního stavu. Takže kde to žijeme? A druhá věc je ta, že mi hrozně vadí to, co se stalo s naší společností. To, jak lidé jsou vulgární a agresivní, protože minulá vláda Petra Fialy to nastavila bohužel jako normu. Jako standardní věc ve společnosti, vy můžete být vulgární a agresivní, protože oni byli taky. A je potřeba, abychom se vrátili zpátky k nějaké kultivované diskuzi, protože politika je především o kompromisech a o tom, že hod musí někdy ustoupit pro dobrou věc a tak by to mělo fungovat. A tak by to mělo fungovat ale i v běžné společnosti. Lidi by prostě měli tolerovat to, že já mám jiný názor, než má názor někdo jiný. Protože principem demokracie podle mého názoru je to, že ty můžeš mít absolutně opačný názor, než mám já, ale já budu vždy usilovat o to, aby ty si ho mohl říkat. Takhle by to mělo v České republice fungovat, ale bohužel to takto nefunguje. A dostali jsme se do bodu, kdy mnoho lidí mi říká, že to cítí úplně stejně jako já, že demokracie je pouze iluze. Jakási fasáda pro legalizaci organizovaného zločinu, tak to vlastně zmiňuji i v mojí knize. Protože přece není možné, aby se tady nějaká vláda nastavila nějaký režim, zrušila přes 30 webů, protože pro ně byly nepohodlné, nerespektovala a neakceptovala názory občanů, vulgárně je osočovala, tak jak to dělá například paní Nerudová, a nazývala je prostě hanlivými různými nadávkami, kde zmizela nějaká kultura, nějaký respekt, nějaká úroveň politická. To je absolutní dno. A proto je potřeba, aby i v tom Senátu, když ho teda už máme, zasedli lidi, kteří budou tady toto potírat a nebudou tady tomu vůbec jako nějakým způsobem v rámci spolupráce prostě nebudou prostě mít zájem s něčím takovým se potýkat. Jo? Je potřeba opravdu ukázat těm lidem jinou cestu a zase opět důvěru v politiky, protože ta je, si myslím, v dnešní době opravdu velice, velice špatná. Spousta lidí, když se jí na to ptám, tak mi říkají, víte co, to už tady všechno bylo, my ničemu nevěříme a všichni jenom slibujou. Já jsem na to úplně stejně. A proto, abych se nemusela doprošovat spolupráce s kýmkoliv, protože to bylo nemožné navázat spolupráci s kýmkoliv, tak jsem založila vlastní politický subjekt, vlastní politické hnutí, kde máme prostě jako priority to, co jsem teď vyjmenovala.
1: Neli, díky za ten úvod. Diváci, jak to vnímáte vy? Napište nám, děkujeme za vaše sdílení. Uběhly 2 roky, Neli, co jsme se viděli naposledy, já jsem na to koukal ještě do YouTube. A mnoho lidí tě má spojeno v té době s kritiku Ukrajiny, nebrala si servítky s kritikou i pana prezidenta Zelenského. Zároveň si mluvila o Rusku, podle některých fanoušků až blahořečila. A je třeba něco, je třeba něco, co ty sama v těch dvou letech, co jsme se neviděli, reflektuješ zpětně, že jsi třeba v něčem zásadní mýlila, co se týče Ruska nebo Ukrajiny, protože ty dva roky se posunuly.
0: No, podívej se, já jsem nikdy neblahořečila nebo nenadržovala jsem Rusku. Já jsem i v tom Rusku, i na Ukrajině, když jsem byla, řekla opakovaně jednu věc, že nejsem ani na jedné straně, protože každá velmoc si primárně hájí své zájmy. Tady tento názor jsem nezměnila a opravdu od té doby, co jsem se tou otázkou začala zabývat, což je zhruba od roku 2014, a v roce 2016 jsem teda na pozvání vlády Doněcké lidové republiky odjela do Doněcka, tak ten můj názor se nezměnil a nezměnil se ani tam. Já jsem tam přijela, protože mě pozvali, abych zjistila tu situaci, protože o tom konfliktu se tady vlastně nemluvilo a v podstatě každý se bál tam přijet. A fungovala tam nějaká válka, kterou v řádech opravdu miliard financovala Česká republika, o čem jsem neměla pochopitelně do té doby vůbec tušení, že zasobujeme Ukrajinu zbraněmi a těžkou technikou, že tam financujeme v řádech miliard válečný konflikt. Takže mi to pochopitelně zajímalo, takže jsem přijala ty pozvání ministerstva zahraničních věcí, paní Natálie Nikonorové, ministryně zahraničních věcí Doněcké lidové republiky, a odjela jsem tam. No a pochopitelně, že v rámci toho, jak jsem to území s nima projížděla a jaký výklad jsem k tomu dostala, a následně jsem pobývala i s lidmi přímo v oblastech bojových linií, žila jsem tam s nima po dobu několika měsíců, přímo v těch jejich podmínkách, to znamená opravdu na územích, kde se odstřelovalo, protože třeba když jsem byla konkrétně v tom Doněcku, tak tam by se nepoznali, že byla válka. V té době, když jsem tam přijela já, ale když jste vyjeli 20-30 kilometrů za město, tak už to byla katastrofa a v těch oblastech se tam pobývala s těmi lidmi z toho důvodu, protože jsem potřebovala porozumět tomu konfliktu, protože já absolutně nebudu veřejně komentovat nic, čemu sama dobře nerozumím. A byť mi bylo doporučeno, že není vhodné, abych tam pobývala přímo takto s těmi lidmi už z bezpečnostního hlediska, že jim podají nějaké informace, tak jsem jasně sdělila na to ministerstvu zahraničních věcí jednu věc. Já nebudu mluvit o něčem, co vy mi tady předložíte a čemu já v podstatě nebudu rozumět. Já potřebuji pochopit ty lidi, potřebuji pochopit tu zemi, potřebuji pochopit mentalitu toho národa a samotný konflikt. A na základě těch mých osobních zkušeností teprve jsme následně založili v Ostravě zastupitelské centrum Doněcké lidové republiky. Jehož primárním cílem a zájmem bylo informovat v České republice lidi o skutečné pravdě o válce na Ukrajině. Ne o té vylhané mainstreamové pravdě, ale o tom, jak to tam opravdu probíhá, ten konflikt. Já jsem nebyla zainteresovaná ani na ruské, protože přesně jak říkáš, jedna verze je ta mainstreamová a druhá je potom ta realita. Spousta lidí, kteří si uvědomují, že musíme myslet, dokud je to legální, zatím samostatně, takže to tak prostě chodí, jakože samozřejmě, že ta média jsou tendenční a potom ta realita se diametrálně liší. A co je potom zavadějící, je to, že vy v podstatě přijdete do České republiky z nějaké oblasti s obrovskýma zkušenostma. Opravdu, já si myslím, že ta naše spolupráce probíhala řadu let a několik měsíců jsem byla v oblastech těch bojových linií přímo s těmi lidmi, bez možností se osprchovat, bez možností se pořádně najíst. Jo. Pro vodu jsme chodili nějaké 2 kilometry, to všechno popisují ve své knize. Takže skutečně jsem tam pobývala, abych to pochopila. A vy potom přijete do České republiky a oni se na vás prostě dívají jako na blázna, co nám to tady vyprávíte, protože naše pravda mainstreamová je úplně jiná. Jo? Takže z toho důvodu jsem napsala i moji knihu Příběh Putinovy děvky, kde popisuji přesně, jakým způsobem začala ta spolupráce s Doněckou lidovou republikou, co bylo jim cílem, protože cílem rozhodně nebyla nějaká propaganda, mě ani jedna strana neplatila, já jsem tam opravdu jela dobrovolně, protože mi to zajímalo a protože mi přišlo nepatřičné odmítnout něco takového, když moje země financuje válečný konflikt, jo? Takže už z toho důvodu mě zajímalo, co vlastně financujeme a proč to financujeme.
1: Co jsem se tě chtěl právě Nelly zeptat, protože jsme tady měli i pár válečných novinářů nebo zpravodajů, tak ono je normální, že ty lidi vždycky pošlou civilisty do oblasti, kde je potřebují poslat. Rozumíš?
0: Ano.
1: Kde bereš tu jistotu, že třeba se nestala tím stejným nástrojem pro třeba separatisty, kteří potřebovali ukázat svůj příběh, svůj část příběhu a zapropagovat ji třeba ve střední Evropě?
0: To je prostě, kde beru tu jistotu. Já jsem nebyla nikým financovaná a nejsem nikým financovaná. To znamená, že bylo čistě na mě, jak ten problém pojmu. Pochopitelně, že si může někdo říkat ano, ale jo, prostě nějakým způsobem tam bylo zainteresované Rusko, ona je proruská. Já jsem nikdy neřekla, že jsem proruská. Já jsem řekla akorát to, že jsem tam neviděla nikdy ruské vojáky vraždit civilisty, na rozdíl od těch ukrajinských. A já jsem prostě vysvětlila podstatu toho problému, že tam skutečně docházelo v tom Donbasu k tomu, že vlastně tam Ukrajinci zabíjeli Ukrajince. To je úplně neskutečné, jenom protože mluvili rusky. Přitom ukrajinština je paskvil, je to jazyk, který vznikl uměle, který se učil i prezident Zelenský. Takže v podstatě já jsem tam viděla opravdu obě strany toho problému, jak ty separatisty, jak ty říkáš, ale potom jsem tam viděla taky ty průvody těch banderovců. To bylo něco neskutečného, že o tom, o čem mi vyprávěla vlastně moje babička, co prožívala jako dítě. Takže já jsem zažila vlastně přímo na té Ukrajině ty pochody těch opravdu těch banderovců, kde oni, když se podívej na Google mapy, když tam jsou desítky, stovky ulic pojmenované podle Bandery a Šuchyviče. Tam ten nacismus od konce druhé světové války v žádném případě nebyl vymýcen. On tam zkvétá a bohužel, z čeho jsem měla největší obavy, za vlády Petra Fialy je to, že jsme si natahali do České republiky lidi nekontrolovaně, zcela záměrně nekontrolovaně, kteří můžou pochopitelně ty jednotlivé buňky třeba rozsevat i tady, když se vyjádřil Podoljak kdysi.
1: Promiň, že do toho skáču, Nelly. A máš ten pocit s tím odstupem času, protože vláda Petra Fialy je u konce. Jak to sleduješ dneska? Ještě mě dovol navázat, o banderovcích a vůbec ve spojení s panem Zelenským se mluví víc, než se mluvilo určitě za vlády Petra Fialy, milí diváci, určitě. Pro vás, my když jsme vysílali v té době, tak vůbec říct, že něco o Banderovi nebo banderovcích v té době, to bylo téměř na strike na YouTube. Dneska už se o tom mluví v mainstreamových médiích.
0: Hodně to proces bylo politický, pozor, no, to taky.
1: Politický proces a vlastně ve spojení s Polskem, jo, v té kauzace. Takže otázka zní na tebe, jestli dneska už máš pocit, že se o tom může mluvit, že to lidi vědí a že v České republice máš ten pocit stejný, že máme opravdu třeba nějaký banderovce, jestli máš nějaký proto i podklady, důkazy. Jak to prožíváš po těch boletech, co jsme dělali na poslední rozhovor?
0: No, může se o tom už veřejně mluvit, ale to je vždycky tak, že ty takzvané ty konspirační teorie se s odstupem času ukážou jako realita. Vem si, jak to bylo za covidu. Jo? Nesmělo se o tom mluvit, lidi byli potíráni za to, že tomu nepodlehli a podobně. A dnes už se veřejně mluví o tom, jakým způsobem se přistupovalo nezodpovědně k vakcinaci lidí a podobně. Jo? Takže to je v podstatě vždycky jenom otázka času, kdy vyjde ta pravda najevo. A to je přesně ten problém třeba i s těmi banderovci. No, pokud se jako tady fotí někdo s vlajkami Azova, jako třeba bývalý ministr Rakušan a podobně, a pokud někdo si nedokáže zjistit podstatu toho, co vlastně Azov je, a že byl třeba americkým kongresem zhledán v minulosti za teroristickou organizaci, což nic jiného Azov není, pochopitelně, že to je teroristická organizace, a pokud minulá vláda tomu inklinovala, podporovala to ve velkém stylu, no tak pochopitelně, že na území České republiky pouštěla různé Ukrajince a následně pochopitelně vznikalo to, že lidi se báli, protože třeba ti, kteří tady jsou z oblasti toho Doněcka a Luhanska, s kterými jsem v kontaktu, tak mi třeba říkali, jako, že oni utekli před přesně tím, co tady ta vláda Fialy pouští zpátky do České republiky. Tak kam budou utíkat teď? Oni mi říkali, vy si vůbec neumíte představit tu hrůzu, třeba já osobně ano, protože jsem tam byla a viděla jsem, co jsou zač, ale víceméně oni říkali, že vy si vůbec neumíte představit tu hrůzu, co jste si natáhali teď do České republiky a že tady je kolem milionu Ukrajinců, tak to je jistota a že nevěřím absolutně tomu číslu 400 nebo 600 tisíc, to nesmysl. Já když jsem v Praze, tak tam neslyším vlastně v podstatě nic jiného. Jo? A taxikáři, kteří mě vezou, jsou většinou jenom Ukrajinci. Takže a když se podíváte i dneska, jo, lidi mi říkají, píšou v obcích různě, prostě Ukrajinci jsou úplně všude a já nejsem proti těm normálním Ukrajincům. My tady máme Ukrajince v České republice 10, 20, 30 let. My o nich nevíme. To jsou lidi, kteří slušně pracují, kteří se začlenili a jsou to slušní lidé. A ti sami se stydí za ty příchozí od toho roku 2022, kteří tady páchají trestnou činnost. A nárůst vlastně trestné činnosti od toho roku bylo o nějakých 45%, což není malé číslo. A bohužel minulá vláda to potírala, ty informace zakazovala. Dnes už to pomalinku vyplývá na povrch, ale to neznamená, že my ten problém tady stále nemáme. To neznamená, že současnou vládou se to vymítilo, že ten problém tady není. Uvidíme samozřejmě, co nám přinese budoucnost, ale já mám obavy, že aby se nám tady třeba nevrátili zpátky 90. léta, jo, vys výpalné a tak dále. Možné je všechno.
1: Diváci, taky napište nám, jak to vnímáte vy. Ono možná i to subjektivní zkreslení může hrát roli. Já teda neznám statistiky, ale nejsi teda zároveň první ani poslední, kdo říká, že Ukrajinců v České republice je víc, než je vykazováno.
0: Určitě.
1: Tak to možná si v čase uvidíme, a co třeba přinese nová vláda, jestli udělá nějakou revizi. Ale Nelly, kdo podle tebe teda dneska nejvíc brání tomu míru na Ukrajině? A jaká je tvoje teorie? Jak se to posunulo od těch 2 let zpět?
0: Paradoxně samotná Evropská unie, protože Evropská unie neustále podporuje Ukrajinu, chtějí, aby byla součástí Evropské unie, a Ukrajina usilovala pochopitelně i o to, byla součástí NATO, což se nestane pochopitelně, protože je spíš přítěží teď už pro Spojené státy, protože Spojené státy už tam dostali, co potřebovali, nerostné suroviny, bohatství a tak dále, a víceméně už Ukrajina nezajímá. A proto ji třeba nechtějí ani už dále vyzbrojovat, nebo aspoň ne v takovém měřítku, jak tomu bylo v minulosti. A pochopitelně, že nikým nevolení úředníci a lídři Evropské unie si potřebují zachovat své posty, a ty posty jim padají postupně, protože pravda vychází najevo, a proto potřebují válku v Evropě. Takže paradoxně samotná Evropská unie je tou největší brzdou, aby se dojednal na Ukrajině mír, protože tady bylo několik možností, několik příležitostí x let zpátky. Měla probíhat jednání s Putinem a Zelenským a vždycky tomu bylo zabráněno, protože pochopitelně, že válka je biznis, a od toho se potom odvíjí i ten další vývoj a ten předpoklad toho, že tam mír jen tak rychle nenastane.
1: Díky za sdělení tvého názoru. Diváci, napište nám, jak to vidíte vy. Co podle vás nejvíce brání míru na Ukrajině, nebo kdo v tuto chvíli? Napište své názory, hypotézy, děkujeme vám za sdílení. Nelly, některé ty soudy máš ukončený, bude vesměs všechny, to jsi tady řekla. Soud ústavní označil některé tvé výroky za lživé, některé vyloženě za cíleně útočné. Co ty na to říkáš? Jak to vnímáš? Došlo k nějaké revizi u tebe, nebo to cítíš pořád stejně?
0: No tak soud samozřejmě označil ty moje výroky tak, jak je označit měl. Jo. Já nepochybuji o tom, že tady dochází v České republice, nebo docházelo, doufám, že už docházet nebude tedy, ale docházelo určitě historicky k politickým procesům na objednávku, protože třeba konkrétně u těch Pirátů to bylo naprosto evidentní, protože na jedné straně se tam paní Richterová málem psychicky zhroutila, což bylo divadýlko, že tam je matka, žena a že jí bylo ublíženo mou osobou, což je naprostý nesmysl. A na druhé straně tam vystupovala za Piráty, takže můj advokát říká, takže za koho tady jste? Takže je to politický proces, když tady vystupujete za Piráty, anebo tady jste jako soukromá osoba Olga Richterová. A v tom se teda Olga Richterová rozhodně ztrácela. A už jenom to, že například u občanskoprávního soudu si nechali Piráti donést obrovskou bichli, velký šanon, zhruba, nevím, 50, 40, 50 cm široký, kde byly veškeré moje spisy z bisky o Donbase, veškeré moje články, výroky a podobně, a tam to předložili tomu soudu, u občanskoprávního soudu, tak bylo úplně evidentní, že to je v podstatě politický soudní proces, že tam se nejedná o nějaký spor mezi dvěmi občany České republiky, ale byl to politický soudní proces. A jako zdůvodnění Pirátů na otázku mého advokáta řekli Piráti, že nebo Olga Richterová, že chtějí předložit tyto spisy z toho důvodu, aby soudkyně pochopila, jak velkým bezpečnostním rizikem jsem pro Českou republiku. Takže toto všechno se odehrávalo. Odehrávalo se třeba i to, že svědci Olgy Richterové seděli po celou dobu v soudní síni, aby ovlivněni tím, co vypovím, vypovídali následně proti mně. A i přesto, že můj advokát dal řadu stížností, protože ten soud probíhal mírně řečeno velmi nestandardně, tak mu každá stížnost byla zamítnuta jako neopodstatněna.
1: Chápu to tedy dobře, že to vnímáš ne tak, že jsi třeba udělala nějakou chybu, ale že jsi pronásledovaná za své politické postoje.
0: Já neříkám, že jsem dokonalý člověk a že nedělám ve svém životě chyby. Pochopitelně. Jsem normální člověk, který chybuje, ale konkrétně v tomto případě, když se bavíme o tom soudním procesu s Olgou Richterovou, tak tam nedošlo z mé strany k jedinému pochybení a vůbec už tam nedošlo k naplnění nějaké skutkové podstaty trestného činu. Protože i na té kriminálce, když jsem byla v Praze, tak ti policisté se chytali za hlavu. Oni říkali, to není možné, že my tady nevíme, kde dřív. Máme tady skutečně hodně práce a my tady řešíme rozmar nějaké rozmazlené političky, která tady chce uvařit paní Lískovou v podstatě za nic. Vyloženě to bylo vaření z vody. A protože neuspěla u toho trestního soudu, tak zemsty mě dala k občanskoprávnímu soudu a požadovala po mně dokonce 550 tisíc korun plus soudní náklady. Takže tam šlo samozřejmě i o likvidaci z hlediska těch financí, protože to je obrovská částka. Aspoň pro mě tedy ano.
1: Diváci, napište, jakou vy máte zkušenost třeba ve svém prostředí, jestli se vám někdy něco podobného stalo. A tedy, nedej, je to dlouhá řádka kaus, nebo spíš se to táhlo, jak to v českém soudnictví bývá. Když se na to podíváš dneska zpětně, šla by si do toho za cenu toho všeho, co si musela ty obětovat a zažít a kolik času s tomu musela dát, nebo bys to udělala úplně jinak?
0: No, těžko říct, asi jako samozřejmě, že dnes jsem poučená řadou věcí. Přišla jsem o iluze a už stojím oběma nohama na zemi, proto třeba kandiduji do Senátu teď, protože v podstatě jsem ve věku, kdy už nejsem naivní a prošla jsem si ohněm. A víceméně teď už jsem přesvědčená o tom, že mě prostě jen tak nikdo neopije rohlíkem, když to řeknu takhle. Takže možná, že bych ani neměnila, protože mě to samozřejmě změnilo. Ten Donbas mě hodně formoval. A hodně mi třeba změnil i náhled na život a na moje životní priority. A ve výsledku se mi stal absolutně skromný člověk. Vůbec neprahnu po nějakém bohatství, neprahnu po nějakých hmotných statcích, protože si uvědomuju vlastně z hlediska těch mých osobních zkušeností z té války, jak je život krátký mnohdy a jak jsou ty všechny věci, které spousta lidí řeší a na které se třeba zaměří ve svém životě, pomíve a pro mě osobně už i hloupé. Takže, protože když jsem držela v náruči umírající dítě, tak to bylo něco, co mě bude doprovázet absolutně do konce života. Bylo to strašné a bylo to moje nejhorší životní zkušenost. A proto mě už dneska nezajímají nějaké peníze, hmotné statky a podobně, ale zajímá mě hodnota života a zajímá mě to, aby můj život byl naplněn. Třeba moje rodina celá milujeme zvířata. Pomáháme opuštěným zvířatům, psům, kočkám. Spoustu zvířat máme v domě. Takže, protože to je pro nás opravdu obrovská láska. Jo? To jsou prostě andělci, to jsou bezelstné bytosti, které vás jenom prostě milujou a nic od vás nepožadují. Oproti lidem, kde je to pravý opak a ta společnost opravdu inklinuje, si myslím, že ke stavu sebedestrukce, bych řekla, v dnešní době. Takže vzhledem k tomu, že já mám ty hodnoty nastavené, řekla bych, možná diametrálně odlišné třeba od těch biznismenů v politice a od těch lidí, kteří tam skutečně jenom třeba jdou za účelem nějaké kariéry a financí, tak pro mě je pořád primární ta osobní zkušenost, kterou mám, kterou jsem nabyla, proto bych asi neměnila. A zůstat pořád člověkem, který je plně stotožněn s realitou. I z toho důvodu bych třeba nepřestala pracovat v rámci své profese, protože pořád potřebujete být v kontaktu s těmi lidmi a být přímo vlastně v té realitě a ne zavření za dveřma nějaké politické reality, kde je úplně jiný život. A v tom případě absolutně nemůžete potom porozumět těm lidem. To je přesně ten důvod, protože já si myslím, že příliš mladí lidé by neměli vstupovat do politiky, jako přímo do politiky, protože člověk, který není schopen si vydělat na složenky a neprošel si úspěchy i pády, tak potom těžko má nějakou zpětnou vazbu pro to, jakým způsobem se má v té politice, třeba z hlediska zodpovědnosti, postavit určitým zásadním otázkám.
1: My se dostaneme i k tématu Česká republika za chvilku. Teďka si mluvila Nelly o politice, ale zároveň jsme si povídali předtím o té Ukrajině a Rusku. Mluvila si o těch válečných zkušenostech, co jsi měla z Donbasu. Co by si dneska, v roce 2026, řekla mamince nebo ženě Ukrajince, které umřel manžel na bojišti Ukrajiny? Co by bylo takové tvoje sdělení k ní?
0: Podívej se, já vlastně popisuju ten pobyt s těmi lidmi. Přímo i tyto situace jsem zažívala opakovaně na Ukrajině ve své knize. Ta kniha je samozřejmě hodně emotivní a spoustu mužů mi psalo, že u ní brečelo. Byť se mi psala tak, aby i ten závěr té knihy byl pozitivní, aby to nebyla prostě depresivní kniha, což není. Snažila jsem se i v tom špatném vždycky najít něco dobrého, tak abych ty lidi motivovala k tomu, že když se v životě dostanou do šílených situací a všichni se občas dostaneme do situací, kdy prostě nevíme kudy dál, tak ta kniha jim vždycky dodá sílu a energii a smysl pokračovat. A proto jsem strašně šťastná za to, že mi píšou maminky, že tu knihu dávají třeba přečíst svým 18-20 letým dětem, aby pochopili, o čem je skutečný život. Já jsem objímala ženy, kterým umřeli děti a manžele. A společně jsme prostě brečeli a bylo to opravdu hrozné, co jsme prožívali společně, protože když to s těma lidma vlastně žiješ, když jsi v tom prostředí, tak ti to nemůže být lhostejné. Prostě jsi součástí jejich komunity, jejich rodiny a tak to oni ke mně přistupovali a tak to jsem přistupovala i já k ním a jsme pochopitelně dodnes v kontaktu a všichni jsme si uvědomovali tu bezmoc z toho důvodu, že ta válka je skutečně hloupá. Že civilizovaná společnost se dokáže vždycky domluvit. Že je potřeba, aby v politice byly osobnosti, které budou preferovat vždycky mír a ne biznis a válku. A pochopitelně, že když už se dostanete do situace, kdy jste součástí toho konfliktu, tak v ten daný moment, vlastně já jsem byla sama ze sebe překvapená, protože když jsem třeba opravdu přijela do toho Donbasu, tak já jsem byla sama překvapená z mojí psychiky a z toho, jak to snáším. Já jsem potom, až týdny a měsíce potom jsem měla stavy, kdy opravdu to mi doléhalo a bylo to šílené. Bylo to opravdu hrozné a prožívala jsem opravdu z toho traumata, protože na tom místě, když tam jsi, tak se snažíš si to nepřipouštět a řekneš si, ano, jsem tady, chtěla jsem to, vybrala jsem si tu cestu, tak se tady přece nebudu hroutit, nebudu tady brečet před lidmi, kteří jsou na tom milionkrát hůř v životě, než jsem já. Ale potom přijedeš domů a pak to na tebe spadne, už když jsi v tom klidu s rodinou a pak je to peklo. Když si skutečně člověk uvědomí, kde byl, co prožíval a jak je ten svět křehký a jak je tragické to, že ho z velké části skutečně řídí psychopati a my jsme součástí jakéhosi procesu, kdy jsme rukojmí a musíme to ustát jako lidé a je vždycky otázka, jak se jako člověk k tomu problému postavíš. To byl i třeba ten zásadní důvod, proč jsem neodmítla to pozvání do Donetské lidové republiky, protože já jsem v prvé řadě se vám omluvila za Českou republiku a řekla jsem jim, že normální lidé, normální slušní lidé by nikdy v životě nechtěli ze svých daní financovat vyvražďování jiných lidí. Je to prostě nesmysl, je to hloupé. A politika a vláda je něco jiného, než jsou běžní občané. To jsem tam zdůrazňovala opakovaně. A paradoxní bylo, že třeba vtedejší ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek mi zrušil to zastupitelské centrum Donetské lidové republiky v Ostravě. Byť jsem s ním jednala a říkala jsem mu, že tady nejedná se o nějakou propagandu nebo o něco, jako, co by mělo Českou republiku poškozovat, protože pomoc potřebným, a když je to z jakékoliv země, je přece pomoc potřebným, jsme lidé. Ale oni to vnímali tak, že jednám za Českou republiku v zahraničí na vysoké politické úrovni a že tudíž vedu nějakou paralelní linii. A z tohoto důvodu, to bylo odůvodnění toho soudu, bylo zastupitelské centrum v Ostravě zrušeno. Což mě mrzí, protože ostatní, která jsme založili například v Německu, ve Francii, v Itálii, ve Švédsku, tak fungují dodnes. Takže tam mají asi patrně jinou demokracii, než máme my v České republice. Nebo jiné obavy.
1: A je to pravda, proč jsem se na to zeptal, Nelly, na to s tou manželkou Ukrajince, je pravda z tvojí zkušenosti, že ty ženy tím, že tam třeba jejich známí, příbuzní, milovaní umírají, že nechtějí slyšet o míru za žádnou cenu, že nepustit ani metr čtvereční Rusovi, bojovat do konce, jaká je tvoje zkušenost?
0: Není to pravda, tady toto je propaganda, těm lidem je to úplně jedno. Oni potřebují mít zdravou rodinu, zdravé děti a práci. Já jsem cestovala kdekoliv ve světě. Když jsem byla na jakýmkoliv kontinentu, tak v podstatě, když jsem se bavila s těmi normálními obyčejnými lidmi, tak my všichni máme úplně stejné totožné problémy. Všichni chceme mír, chceme zdravé děti, zdravou rodinu a chceme práci, ať máme z čeho žít. A to je to též na té Ukrajině. To, že oni tam říkají, že prostě nechtějí pustit a že budou mít oběti, nikdo nechce, aby zemřel jenom proto, že si někdo usmyslí válku, kdokoliv blízký z jejich rodiny. A je úplně jedno, jestli to jsou na straně jedné nebo na straně druhé. Všude jsou oběti, všude jsou ti lidi oběti toho konfliktu, tak je potřeba k tomu pochopitelně přistupovat. A ty ženy jsou samozřejmě nešťastné na jedné i na druhé straně. Přišli o to nejbližší, přišli o svoji rodinu, o své manžely a dali by absolutně všechno na světě za to, aby se to nestalo.
1: A jsi s nima v kontaktu ve stávající době, protože vím, že tam asi nejezdíš aktivně v tuto dobu, ale když jsi s nima v kontaktu, tak o čem probíhají vaše hovory? Co je tématem dne, když se teda spojíte?
0: Tak tématem dnes jsou pochopitelně ty důsledky té minulé vlády Petra Fialy, protože oni nedokážou pochopit, jak jsme vůbec mohli dopustit to, že tady byl takový příliv lidí, kteří nebyli jakýmkoliv způsobem kontrolováni. To oni nedokážou pochopit, jo? Protože bohužel to bylo celé zamířené přesně na tu propagandu. Dalším vážným tématem je třeba to, že se skutečně pomoc nedostala tam těm lidem, kteří ji potřebovali, ale máme tady řadu ekonomických migrantů, kteří tady přijeli ve vozech za miliony a dostávali obrovské peníze od České republiky, ale ti potřební, kteří tu naši pomoc skutečně potřebovali, tak neměli ani na tu cestu. Ale to už veřejně nikdo neřekl. Takže my jsme pomáhali vlastně lidem, kteří tu naši pomoc až tolik nepotřebovali. Neříkám, že všem. Bylo tam i procento, kteří ji potřebovali. Ale pak tam byli lidé, a tím se nikdo nezabýval, kteří by rádi přijeli do bezpečí tady, ale neměli prostředky ani na cestu. A právě proto to je ten důvod, proč já jsem třeba zásadně proti politickým neziskovým organizacím, protože v podstatě oni 80% toho, co vyzískají, tak mají jenom na své osobní náklady na provoz. A potom těch zbylých možná 15-20%, když je dobře, tak rozdělí někde, aby to vypadalo, že to funguje. Ale vyloženě je to opravdu jako podle mého názoru zbytečné a spoustu těch politických neziskovek dělá více škody než užitku, nebo řekla bych, že většina. Takže to je i ten důvod, proč třeba já se stavím proti tomu, že by proto, že by politické neziskové organizace měly být v České republice úplně zrušeny. Protože jejich pomoc je taková, jakože rádo by pomoc a aby to v médiích vypadalo PR-ově dobře, ale realita je diametrálně odlišná.
1: Asi je dobré sledovat rozpočet takový neziskový organizace, kolik posílá ve skutečnosti, možná v obchodních podmínkách. Na to si upozornila, některé to tak můžou, některé ne. Diváci, napište nám, jak vy to vnímáte. Nelly, dostávám se k závěru rozhovoru. Ty teda kandiduješ do Senátu, že diváci mrkněte dolů, já sám dal web Nelly, pokud teda chceš Nelly tam uvést, tak to tam rád dám, protože jsi host dnešního vysílání. Ale pojď nám říct, co ty vnímáš teďka jako největší téma pro Českou republiku. Co si myslíš, že se tady děje? Co bychom mohli dělat lépe? A s čím tam vlastně do toho jdeš, do toho Senátu? Protože Senát, jsme tady měli více senátorů, senátorek, někteří se dostali do Senátu, ale vím, že z druhé strany, že ty pravomoce senátora, senátorky nejsou úplně takové, jako by se dostala v parlamentních volbách v rámci nějaké politické strany.
0: S tím naprosto souhlasím, protože v podstatě, řekněme si to na rovinu, že Senát je horní komora parlamentu, pochopitelně to je pravda, České republiky a spolu poslaneckou sněmovnou se podílí na tvorbě zákonů. To znamená, že je otázka, jaké zastoupení v tom Senátu je a jakým způsobem bude k té tvorbě zákonu přistupovat. To je ten zásadní důvod, proč kandiduji do Senátu. Protože v podstatě ten Senát, když už teda je, tak by měl by fungovat jako nějaká pojistka, aby důležité zákony nepřijímali třeba příliš rychle bez kontroly. Takže já si myslím, že na jednu stranu ten Senát pochopitelně může spousta lidí zpochybňovat a říká si, i ta účast volební je tam poměrně malá tedy, čemuž rozumím, protože spousta lidí považuje Senát, víš, třeba i Miloš Zeman se opakovaně vyjadřoval za zbytečný, ale na druhou stranu, když už ten Senát tady máme, tak proč bychom tam měli dávat prostor třeba lidem z minulé vlády, když jsme už viděli, jakým způsobem oni přistupují k občanům České republiky a jak jsou nezodpovědní a nekompetentní. A to je třeba přesně ten důvod, proč já jsem se rozhodla do toho Senátu kandidovat, protože s ohledem na moje životní zkušenosti, s ohledem na můj věk a moje nastavení z hlediska zodpovědnosti, si myslím, že by tam měl být skutečně se vytvořit nějaký senátorský klub, kde budou lidé lobovat především a primárně jenom za zájmy občanů České republiky a České republiky. To je důležité. A co jsou taková moje hlavní témata, tak je to pochopitelně otázka svobody slova, to je pro mě zásadní, protože jsem si prošla mnohaletými politickými procesy. Další zásadní otázka z hlediska toho, že jsem si zažila osobně válku, tak je to otázka bezpečnosti státu. No a v neposlední řadě je tady problém, systémový problém, o kterém se téměř 27 let nemluví, teď se najednou začalo o něm trošinku mluvit, a to je vymírání obyvatelstva. Nemáme tady dostupné bydlení, máme tady obrovský státní dluh, máme tady velké systémové problémy, které spějí k tomu, že ženy nemají děti. A spousta lidí si třeba neuvědomuje, jak obrovský problém to z hlediska budoucnosti pro Českou republiku bude. A proto chci se zabývat i tímto zásadním tématem, protože je to velice důležité, protože polovina, nebo když se podíváme třeba na situací, konkrétně na situaci v České republice. Já jsem se tady připravila dokonce i některá data k tomu. Tak třeba Český statistický úřad spočítal, že by mohlo zůstat bezdětných až 38% žen, pokud bude pokračovat trend z roku 2025. V minulém roce připadlo na každou ženu jen 1,28% dítěte a při této úrovni bude každá další generace o 39% menší než ta předchozí. To je obrovský problém a bohužel se to nebere vážně, což mě mrzí, protože vymírání populace v České republice samozřejmě přinese i řadu ekonomických potíží a problémů. Takže v podstatě ze 100 lidí bude tak v další generaci pouze 61 lidí, potom 37, potom 23 a potom 14. A to je docela zásadní a významný propad a problém, ke kterému by se měli přistupovat zodpovědně a neměl by se přehlížet.
1: Pro mě jste načítal chvilku obraz zpátky. Tak díky za tu rekapitulaci, Nelly. A v samotném závěru je tady spoustu věcí, které se dějí nejenom u nás, ale i ve světě. První otázka. Je něco, co teďka diváci by měli sledovat více bedlivěji ze světového dění nebo z toho českého, co je podceňováno? A druhá otázka. Z čeho máš případně ty obavy v rámci České republiky do následujících let?
0: Já si myslím, že by měli, nebo aspoň osobně já to beru tak, že by měli velice zodpovědně přistupovat k tomu, jakým způsobem jsou vyučovány a manipulovány jejich děti. To je velký problém. Protože samozřejmě, že ty politické neziskové organizace figurují hodně i ve školách a těm dětem vyprávějí věci, které by děti třeba vůbec v určitém věku slyšet neměly a ovlivňují je. A byla tady, myslím, že i informace nedávno, že dokonce je o 30% navýšený nárůst sebevražd mladých lidí. Samozřejmě, že psychika mladých lidí v dnešní době, to je obrovské téma. Je to obrovské téma z toho důvodu, že společnost se posunula někam, kde děti nemají hranice, kde se výchova stala více překážkou než nějakou rodičovskou povinností a kde víceméně stát určuje ty mantinely, co by rodiče měli a co by neměli a to je hodně špatně. Takže rodiče by měli k tomu přistupovat tak, že dítě není majetkem státu, ale že dítě je to nejcennější, co v životě samozřejmě můžete mít a měli byste ke svým dětem i z hlediska zdravotního a z hlediska výchovy a jejich psychiky přistupovat maximálně zodpovědně a to znamená i bedlivě kontrolovat to, co škola těm dětem nabízí a jaká výuka tam probíhá. Protože já jsem třeba, když moje dcera nastoupila na gymnázium, tak já jsem si přímo s vedením školy domluvila, že nebude nikdy součástí, nikdy, žádné přednášky nějaké politické nebo jakékoliv jiné neziskové organizace. Že si ji raději vyzvednu ze školy, udělám si spolu krásný den, protože já ji vychovávám nějak a vychovávala jsem ji nějak, jak jsem si myslela, že pro tenhle svět je to praktické a je to dobré. A vůbec se mi nelíbí to ovlivňování těch mladých lidí i z hlediska výměny pohlaví, z hlediska toho, jakým způsobem se přistupuje k biologickým záležitostem, že nemáme jenom dvě pohlaví, ale že jich je mnoho a podobně. A to jsou tak zhoubné věci a tak velice škodlivé pro nadcházející budoucí společnost, že to je prostě téma, které si myslím, že by rodiče měli brát hodně vážně.
1: Co myslíte vy, diváci, rodičové, maminky, tatínkové, dědečky, dědečkové, babičky? Cítíte v tom riziko a ovlivňuje vás to nějak? Povídáte si s dětmi nebo s mladistvými o těchto tématech? Napište nám. Nelo, tobě moc velké poděkování za tvůj čas, za tvoje vyprávění. Jsou to dva roky a hezky jsi to zrekapitulovala. Myslím si, že pro mnohé diváky, že jsou rádi, protože tě nominují vždycky s nějakým odstupem časovým.
0: A děkuji, napište. Vážím.
1: Napište nám, co se vám líbilo, co třeba vidíte stejně jako Nela, co vidíte jinak než host, napište to. Děkujeme vám za sdílení, dole máte tlačítko, můžete se podělit na Facebooku, aby nám více lidí řekl svůj názor. Zároveň také v popisku naleznete odkazy, které zmiňoval host, najdete tam odkaz na knihu Nelly. A můžete se podívat, přečíst, dejte vy, tak se vám líbila. Zároveň tam také najdete případně webovou stránku. Nela Lisková kandiduje do Senátu, jak tady zmínila v rozhovoru. No a pokud byste chtěli někam vodit do světa, na chvilku se odpojit, odpočinout, mrkněte, je tam Sahara vypsaná. Termíny se rychle plní v tomto roce. Je to do Egypta na saharskou část, která je velmi bezpečná, je tam krásně, už tam jdeme asi pátým rokem, už tam s námi bylo asi 800 lidí. Koukněte, když tak sami, je to nádhera. A pokud byste chtěli příštím roce někam dál, koukněte na Indii, taky krása, Himaláje. 7 let v Tibetu, kdo máte rádi, mrkněte. Nelly, jsi taky zvaná, samozřejmě srdečně. Máš ještě něco na srdci?
0: Zní to úžasně a určitě já tím budu přemýšlet. Moc ráda. Když jsi chtěla jenom doplnit. Můžu, že když se vrátím jenom k té Wikipedii, k tomu mému životopisu, že tato moje kniha je skutečně můj životopis. Takže pokud si přečtete u mě nějaké informace, tak je to jedna věc, ale to nejsou informace o mém životě, protože se mě nikdo neptal a z toho důvodu jsem napsal moji knihu, protože tam se dočtete vše o Nelly Liskové. Takže pokud budete váhat v rámci třeba toho, koho volit do Senátu v obvodu 69, což je Frýdek Místek, tak si můžete přečíst moji knihu. A třeba vám to změní úhel pohledu i na moji osobu. Budu moc ráda. Mějte se moc krásně a buďte hlavně všichni zdraví a dávejte na sebe pozor.
1: Odkazy máte v popisku, diváci. Těším se na vás příště v dalších vysíláních na vaše přání. Nominujte hosty, nemáme noty zprava zleva. Nelly, tobě vše dobré na tvojí cestě. Opatruj se, zase se třeba uvidíme za nějaký čas. A diváci, to samé, opatrujme se a bděme.
0: Děkuji, tobě taky vše dobré, mějte se krásně.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé. Vítejte opět na streamu s Josefem Skálou. Ahoj, Pepo.
1: Hezký večer tobě i všem našim přímým i nepřímým účastníkům.
0: Máme tady další díl, samozřejmě v pořadí už, no to už se počítá na stovky, tradiční skálové simultánky a udělal jsem teda, jak si chtěl, s pomocí ChatGPT novou náhledovou fotku, takže doufám, že se ti bude líbit a bude to dostatečně reprezentativní. Takhle to vypadá.
1: Ukaž. Oh,
0: jsi si podobný, viď?
1: To je, no jistě, co to je za fešáka. Dobře. Tak jo. Takže... chlapu, jak říkala moje máma, chlap může být jenom o procento hezčí než orangután, hlavně, že je chlap.
0: Takže... Dobře,
1: snad no, je tak... to nějak víc procent v mém případě. Tato fotka je docela povedená. Ano. Děkuju, Petře.
0: Nemáš začnout. Ježišmane, to je hezký, no. To si budu pamatovat v mém případě.
1: Připomínám, můj táta byl důležitý. Docela pohlednej chlap, jo, ale to tím nemyslela komentář na svého manžela. To řekla tak obecně, že některý lidi, některý chlapi se tak šli jak fintěj, metrosexuálové se dneska říká. A tak a nejsou to chlapi. A pak jsou takový na pohled nic moc, nebo dokonce třeba docela jako výstřední. Někdo by řekl nehezký, ale když je to chlap se vším všudy, tak správný ženský mu to prominou. Asi tak.
0: Dobrá, dobrá. Tak Pepo, pojďme na dnešní na aktuality, na ty témata, na to, co jsi pozbíral za poslední týden. Ono teda pořád se něco děje a já mám takový pocit, že jako nám to tady začíná být víc a víc nervózní všude kolem. Tak
1: souhlasím. Já nemohu komentovat všechno a přiznám se, že jsem co si řešil a přivihl jsem k počítači poměrně pozdě a nestačil jsem vyzobat nějaké konkrétní příspěvky třeba z těch, které jsem ti poslal, Petře. Takže to bude takové pelmel trošku, ale věřím, že se do toho nějak vejdeme. Já začnu dvěma výročími, která se odehrála před několika málo dny. Mám na mysli 21. srpen 68 a 21. srpen 1991. Byť jsem k oběma tématům se vyjádřil už ve své srdcovce, jak tomu říká Kača Benke, tak bylo to si jak na potvoru ve chvíli, kdy ty jsi zpovídal profesora Staňka a chápu, že dohromady se to prostě jako asi nevešlo. Ten termín mé srdcovky byl výjimečný a to je jedno, prostě je to pryč. No, k tomu 21. srpnu kratičce 68, kratičce následující. Z úst některých ústavních činitelů zazněly myšlenky, které jsou opravdu ale totálně přes čáru. Jestli někdo si troufne tvrdit, že při vší rozporuplnosti toho vývoje tehdejšího 21. srpna a jaksi psychologickém šoku, který to nepochybně spoustu lidí vyvolalo a tak dále, tvrdit, že tehdy začalo nejtemnější období a největší nesvoboda a podobně, tak to, já nevím, jaká slova pro to použít, ale jednu věc nezdůraznit nemohu. Já v tom vidím snahu zuby nechty vyvinit nebo jaksi upozadit skutečné největší neštěstí našich dějin. A to byl Mnichov a nacistická okupace a válka. A jestli někdo pořád jako mele tyhle ty nehorázné nesmysly, tak já zatím vidím snahu, jako, aby se na to jako zapomnělo úplně, že vlastně to nebylo tak důležité, ale toto je ta největší tragédie. Já nikomu neberu jeho názor na 21. srpen, pocity, které může mít a tak dále. Ale to chce někdo opravdu tvrdit, že to, co se tu odehrálo v srpnu 68, jako byla větší tragédie, než to, co tady páchala nacistická verbež, kam ty lidi prostě chtějí ještě se propadnout hambou. To je prostě neuvěřitelné. Mě zároveň potěšilo, že v řadě i médií takových alternativních se objevily příspěvky, které se na věc dívají vůbec ne v jaksi v přísném souladu s takzvaným mainstreamem. No a některé z těch příspěvků v podstatě říkali, počkejte, tak tenkrát říkali ty tváře ledna a tak dále, že chtějí socialismus s lidskou tváří. Dobře. A když přišel listopad 89, řekl někdo z nich nahlas, že chce socialismus s lidskou tváří? Vyjádřil někdo jediný protest proti tomu, že se tady nastalovalo něco úplně jiného? No a někteří si kladou logicky otázku, počkejte, a jak teda vážně to mysleli tehdy v tom roce 68? Když teda stačilo, aby přišel absurdní dramatik a vykřikl tady prostě těch pár pitomostí, které z něj vypadly, a všichni jako se postavili do latě a říkali, aha, tak to je ono. To jsou rozpory, které těžko někdo dokáže nějakou žehličkou jako přežehlit. A já jsem rád, že lidé uvažují stále soudněji a tak dále. Ten trend podle mého soudu bude narůstat. Na rok 68 se pochopitelně dívají lidé, jinak lidé, kteří chtěli kapitalismus, anebo kterým to bylo jedno, jestli bude socialismus nebo kapitalismus. No a pochopitelně lidé, kteří nestáli o to, aby u nás socialismus byl poražen a rozvrácen, tak se taky na to dívají prostě jinými očima. To je přirozené, já jsem rád, že je to znát stále víc. Bylo tam ještě jedno výročí, které u nás v podstatě bylo komentováno minimálně. Bylo to půlkulaté výročí, 35. výročí pokusu o záchranu Sovětského svazu skupinou, která se v srpnu 19. srpna až do 21. byly jaksi u moci do jisté míry, nazvala státním výborem pro výjimečný stav. Vedl ji muž, s kterým jsem se osobně znal, byli jsme svého druhu kolegové, jestli tak mohu nazvat, Gennady Ivanovič Janájev. Znali jsme se mimo jiné proto, že on v mladším věku, on byl 15 let starší než já, byl předsedou státního výboru mládežnických organizací Sovětského svazu, což byla střechová taková struktura pro zahraničí hlavně, združující všechny organizace a tak dále, spolky a to, které tak či onak aktivně vstupovali do mládežnického prostředí. No a Gennady byl předsedou toho státního výboru, dále v něm zasedali ministr obrany Jazov, šéf KGB Kručkov, ministr vnitra Pugo, významný průmyslník Oleg Baklanov, jiný významný představitel sovětského průmyslu Tiziakov, předseda vlády tehdejší, který se jmenoval Pavlov, a také předseda rolnického svazu, který byl tehdy založen krátce předtím, jmenoval se Starodubce, byl to velmi jaksi významný činitel agrárního sektoru sovětského. Oni vyhlásili výjimečný stav a řekli, že prostě jim jde o to, aby byl zachován Sovětský svaz a tedy. No, nepodnikli žádné rázné kroky. Armáda sice vjela do ulic Moskvy a tak dále, ale tím to jako skončilo. Pak leckomu, nedivím se, jak si vrtalo hlavou, proč se ten Jelcin tak snadno dostal na tank někde před Bílým domem, když byl ráno někde doma na dáče za Moskvou a stačilo zatarasit prostě jeho dopravu do Moskvy a možná mu nalej dalších několik panáků vodky, aby se ocitl v sobě známém stavu, respektive velmi typickém stavu. Nikdo to neudělal. Kolem toho jsou různé pochybnosti třeba o postavě Kručkova, šéfa

dokumentů a přečetl jsem si nějaké stati k tomu 35. výročí. Tam také zazněl takové detaily, které jsem neznal, přiznám se. Například, že Vladimír Putin vystoupil ze strany ještě před tím 19. srpnem a on byl stále ve stavu KGB, takže 20. srpna odevzdal jaksi placku KGB a jaksi vystoupil z řad výboru státní bezpečnosti Sovětského svazu. Zajímavé prostě v takové chvíli. Myslím si, že leckdo si to dokáže zařadit do nějakých širších kontextů, já to nebudu dál komentovat. Pozoruhodný rozhovor zveřejnil na dané téma muž jménem Igor Šiškin, což je skvělý publicista a historik. A byl tázal jako mladou novinářkou, jak to všechno bylo. A přiznám se, že já jsem se od něj dozvěděl jeden moment, on zdůraznil jeden moment, který mě tolik nedocházel v minulosti. Zkrátím to. Gorbačov sice odevzdával moc totálně, Šiškin říká, no tak celý rozpad Sovětského svazu byl nikoli příčinou, ale následkem snahy restaurovat kapitalismus v té vyšší vrstvě prostě nomenklaturní lidé jako Gorbačov a Jakovlev a další prostě měli ten cíl a ne, že ne. A proč nakonec se dostal na vrch Jelcin proti Gorbačovi? To přiznám, tento argument jsem si ne v plné míře uvědomoval už dřív. No on byl jedním z iniciátorů rozpadu Sovětského svazu. A západní, řekl bych, protistrana, která v tichosti se dohadovala na tom, že Gorbačov hodí ručník a tak dále, pořád byla taková jaksi nervózní z toho, že kdyby zůstal Sovětský svaz pohromadě, tak konec konců mohlo by v těch špičkách dojít nějakému dalšímu zvratu a pořád by jaksi protivníkem Spojených států a Západu byla velká země na území celého Sovětského svazu. A tomu Jelcinovi, kdo si poradil, byl docela tupej, ale oni mu kdo si poradil, že to musí rozbít, aby to byla prostě tříšť menších států, z nich mnohé, jak si se dali okamžitě cestou, víme, jako včetně teda Ukrajiny a tak dále. A nikoli třeba Běloruska. Takže to mě trošku jako překvapilo. A připomenu zde jeden moment, který je velmi osobní povahy. My jsme měli společného přítele s Gennadijem Janájevem, který ho navštívil poté, co byl propuštěn z vězení v roce 1994. A ptal se ho zdvořile, jako proč, když jako vyhlašovali ten výjimečný stav, tak byli takový jako nesví, bylo to na ně vidět. A jemu se dokonce, a to je pravda, tak trošku třásla ruka, když si chtěl loknout nějaké minerálky. A on na něj tak kouká, na to našeho společného přítele, říká mu, hele, ty chytrej, když by si věděl, že ze všech, z každých tří kolem tebe už dva pracují pro druhou stranu, tak by se ti třáslo i pozadí řečeno slušně. To je pravda, si myslím, veliká. Já jsem se s Gennadijem znal, on tu byl v létě 89. Měli jsme spolu velmi otevřený rozhovor na téma Gorbačov a tak dále. A on hledal i spojence v tehdejších stále socialistických zemích proti té zkáze, která se prostě balila na Sovětský svaz a na nás všechny. Nebudu zacházet do detailů, co jsme si všechno řekli. To možná někdy za delší budoucnost, bylo to velmi konkrétní. Tak takhle to prostě bylo. No, kratičce k jinému výročí, také jsme to hovořili ve srdcovce, ale já to zmíním i tady. 23. srpna bylo výročí sovětsko-německé smlouvy o nenapadení nebo neútočení, kterou, jak si mnozí budete pamatovat, i Evropský parlament prohlásil za důkaz toho, že viníky druhé světové války jsou nacistické Německo a Sovětský svaz. Neskutečná sprostota. Opravdu jako nehoráznost překračující všechny meze. A já osobně se o tom zmiňuji v některých relacích i tady u tebe, Petře. Je to přesně obráceně. Nebudu rekapitulovat všechny směrodatné detaily, ale kratičce. Sovětský svaz velmi usiloval o vojenskou alianci, vojenské spojenectví proti

0: Hitlerovi z Británie, Francie a tak dále. Ti nějak neříkali ne, ale pořád se nechtěli hnout z místa při jejím vytváření. Až nakonec do Moskvy dorazili delegace Francie i Británie na mimořádně nízké úrovni, které neměly vůbec žádný mandát k ničemu. A proti ním seděli vrcholní představitelé sovětské armády, maršálové a tak dále. Teď vedli nějaké rozhovory. A oni vždycky, když ty maršálové jim navrhli něco konkrétního, řekli, nezlobte se, my jako nemůžeme se tady zavazovat, musíme se spojit s centrem, tak šli na ambasádu a tam jakým šifrované zprávy posílili domů a za dva dny jim někdo něco odpověděl. A takhle se to vleklo a vleklo a bylo zřejmé, že ty dvě metropole, které předtím podepsali Mnichov a tak dále, že se k ničemu prostě pozitivnímu nemají. Do toho přišel návrh z nacistického Německa, že tedy nechcete uzavřít smlouvu neútočení a Sovětský svaz šokoval všechny tím, že tak dobře. Získal tím další dva roky zhruba k dozbrojování prostě své armády. Mimochodem za ty dva roky ta armáda dostala spoustu zbraňových systémů a další výbavy, kterou do té doby, kterou ještě neměla. A já vždycky říkám, že pojďme se na to podívat střízlivě. I Beneš tehdy otevřeně se zmiňoval o tom, že Mnichov a tohle všechno má především protisovětský osten. Že cílem je nahnat toho Hitlera co nejdřív na Sovětský svaz, pak si umýt ruce a dělit se o kořist. Proto Beneš také nevydal rozkaz k obraně Československa v Mnichovských dnech roku 1938 v září a říkal, no to bychom v té válce byli sami se Sovětským svazem a ti chytrolíni prostě z Berlína, pardon, z Londýna, Paříže a tak dále, by se tak na to schutí dívali a pak by ještě jako si přisadili někde a tak dále a my bychom byli zmasakrováni a v podstatě celá ta takzvaná liberální Evropa by si umyla ruce, že do té války vůbec nemusí zasahovat a nechala by toho Hitlera prostě, ať si dělá, co chce. Pak by do toho možná zasáhli ve chvíli, kdy už by ten Hitler se vyčerpal taky a tak dále. A já říkám, že to byl mistrovský tah v tom směru, že zmařil tento plán, ono zmařil a zabránil tomu, aby liberálně demokratické režimy v Evropě mohly hrát tuhletu farizejskou hru. A byl to jeden z prvních roků, možná vůbec první, které dokopali, já používám záměrně tohoto slovesa, dokopali Berlín a Londýn a Paříž do antihitlerovské koalice, kam se jim ale vůbec nechtělo. Vůbec ne. Takže o tom byl 23. srpen roku 1939. Pojďme dále.
1: No, promiň, já bych jenom doplnil, teď samotný Londýn, že jo, jako teď tam byly, že jo, královská rodina a další byly hodně jako fascinováni nacistickým Německem a měli tam hodně dobrý vztahy a plánovali společnou budoucnost, tak když to řeknu decentně, na to by se nemělo zapomínat prostě.
0: Promiň, Petře, kdyby jen to, ty máš pravdu, že když letěl Rudolf Hess do Británie těsně před napadením Sovětského svazu, tak on tam letěl, prostě on sám měl pilotovat letadlo, druhý muž nacistické hierarchie, tak tam letěl nějak dotáhnout dohodu s Británií prostě jako před útokem na Sovětský svaz. Naštěstí tehdy byl už premiérem Churchill, který věděl, že toto už je hodně přes čáru. Ten Rudolf Hess se nějak měl sejít s členy královské rodiny, on se snad skutečně i sešel, nikoli v Londýně, ale někde na venkově. Tam dokonce některé zdroje uvádějí, že část těchto členů královské rodiny zahynula za jakýchsi takových zajímavých okolností a má se za to, že Churchill a jeho lidé se rozhodli, že se jich fyzicky zbaví, aby nepřekáželi prostě jaksi racionálnějšímu přístupu. A jiní historici uvádějí, že Churchill vůbec nebyl antifašista, ale chápal Německo jako nebezpečného konkurenta. Jo, což si myslím, že může mít blízko k pravdě. No a jinak, my jsme celé roky, už tady neříkám asi poprvé, ale my My jsme celé dlouhé roky, mám na mysli za socialismu zejména, jako šanovali ty západní spojence, protože sice hráli všelijaké hry mnichovanské a tak dále před válkou, ale nakonec byli dokopáni, jak jsem říkal, do antihitlerovské koalice. A protože už tam byli a také ty vojáci položili životy a tak dále, Londýn byl bombardován a tak dále, tak jsme si řekli, dobře, tak oni to jako napravili, byť pozdě a tak či onak, tak jako pomlčíme o jejich spoluvině za proměnu grázlů kolem Hitlera z šašku, kteří někde chodili pořvávat po hospodách, v teroristické agresivní monstrum, které z něho šla hrůza. Na to byl německý kapitál slabý. To bylo z velké části zafinancováno anglosaským kapitálem. A on pomáhal té třetí říši i v průběhu druhé světové války, přestože třeba ve Spojených státech byl přijat zákon o tom, že se nesmí jako pomáhat, když to řeknu zjednodušeně, nacistickému nepříteli. Takže je notoricky známo, že třeba v bance BIS, má takový zkratku jako jistá tajná služba u nás, Bank for International Settlement, ve Švýcarsku se i v průběhu války scházeli vysocí představitelé britského a amerického kapitálu a vysocí představitelé nacistické hierarchie. A tam prostě dělali kšefty, dělili se prostě o dividendy z podniků některých. Například největší rafinérie v nacistickém Německu byla postavena jaksi Američany, Rockefellerovou skupinou, a ona pokrývala desítky a desítky procent spotřeby pohonných hmot Wehrmachtu a SS. A to se začalo se na tom pracovat ještě před nástupem Hitlera do kancléřského úřadu, ale oni ty investice prostě pokračovali dál. A já vždycky říkám, počkejte, když máte tu drzost říct, že stejným viníkem druhé světové války, jako nacistické Německo je Sovětský svaz, který nesl nejtěžší břemeno prostě střetu s tou herbeží. A jenom vojáků padlo asi 11 milionů. V uniformách se vystřídalo na 35 milionů občanů Sovětského svazu za velké vlastenecké války. Po válce, opakuji se asi, ale nemohu to prostě neříci, celkový počet obětí byl asi 27 milionů na sovětské straně. Ty Germáni tam vedli vyhlazovací válku. Prostě. Jejich plány, které se zachovaly, hovořili o tom, že na 50 milionů sovětských občanů je třeba vyhubit hladem. To nedělali v žádné západní zemi, když okupovali Francii, nebo nic podobného se tam nedělo. A prostě, když někdo má drzost tohle všechno vykládat, tak ať mi laskavě odpoví na jednu směrodatnou otázku. Jestliže na jedné straně stovky a stovky tehdejších, milionů tehdejších dolarů, což který měl tehdy nepoměrně větší hodnotu než dnes, zhruba tak 100 násob téměř oproti dnešku, plynuli do nacistického Německa i za Hitlerovi, respektive do nacistického už Německa, může mi někdo jmenovat jeden jediný dolar, rubl, frank, který by Hitler dostal ze strany Sovětského svazu? Že by tam také Sovětský svaz investoval do něčeho? Nic takového nikdo nemá. Že probíhal mezi nimi obchod, kdy Sovětský svaz vyvážel některé, řekl bych, primární suroviny nebo komodity typu obilí a tak dále, a nakupoval za to technologie, které potřeboval k posílení svého vojenského průmyslu, obranného průmyslu, tak to každý pitomec pochopí, že to bylo výhodné pro ten Sovětský svaz. A nebylo to žádné posilování nacistického Německa. Za celku primitivní produkci potravinářskou nacistické Německo dostávalo, respektive Sovětský svaz dostával moderní technologie. A tak dále.
1: No počkej, ale když potom když došlo k napadení CSSR, tak pokud mě paměť nešálí, jak říkáš, tak ty obchody přestaly.
0: Tak samozřejmě, že nemohli pokračovat mezi zeměmi, které takto válčily.
1: No ne, tak Amerika přece byla taky ve válce s Německem.
0: Tak jistě, že ta pokračovala velkým za zády a tak dále z vlády. Ten Roosevelt to nemohl nevědět, že tak Rockefeller nebyl žádný živnostník, co na ten způsob. Byla to dvojí hra, prostě falešná a tak dále. Těch křiváren tam byla spousta. Když si někdo vzpomene na seriál 17 zastavení jara, kde hrál hlavní roli toho Štyrlice skvělý sovětský herec Tichonov, Vjačeslav tuším. Tak to bylo velké varování Sovětského svazu západním partnerům, že když by jako troufali ještě jak něco jako vykládat příliš zkresleně, takže Sovětský svaz má nabito v potrezorech dokumentací svědčící o tom, že Západ chtěl uzavřít separátní mír s Hitlerem ještě dávno předtím, než se z obě strany dostali někam k Berlínu. No a sovětská rozvědka prostě to dokázala monitorovat, informovat o tom vedení a tak dále a tak dále. Ve Švýcarsku seděl Alain Dulles, mimo jiné, pozdější šéf CIA, že jo? A dělal tam tykadlo OSS, tedy Office of Strategic Services, tehdejší rozvědky v letech války. No a ten se pokoušel dohodnout separátní mír třeba v Itálii s vysokými hodnostáři SS a tak dále. A na poslední chvíli to skrečovali, když bylo zřejmé, že jako Sovětský svaz už je téměř Berlíně a tak dále. Pak z toho dělali velkou zásluhu, že jako nějak urychlili porážku nacistických vojsk v Itálii. No tak oni kapitulovali 2. května 1945. Tak jestli někdo chce tvrdit, to už byl Hitler mrtvej dokonce. To už spáchal sebevraždu. To jsou orgie takový prolhanosti prostě. Musíme se k tomu znovu a znovu věnovat, protože zejména mladší generace o tom nemá absolutně žádné ponětí. Tak asi k tomu výročí aspoň dalo by se o tom mluvit ještě.
1: Tož tak, no určitě. Na to vzpomenu ještě jedním dokumentem, který se dělal ty a Ivan Kratochvíl.
0: Halo.
1: Jmenovalo se to Mnichov, měli jsme se bránit.
0: To je pravda.
1: A tam jste to rozebírali právě, když to vezmu, tak ty jste to bral vlastně z politického hlediska.
0: Z vojenského, ano.
1: A on to bral z právě toho hlediska jakoby vojenského, kde vlastně došli na základě nějakých materiálů vlastně k tomu, že teoreticky se to nějak dalo uhrát, to napadení při té mobilizaci, ale ty si tam právě dodával a čistoval si toho prezidenta Beneše. A to bylo strašně důležitý, že tam se ukázala vlastně i ta druhá strana mince, jako jo, že... Takže...
0: Beneš byl stlačen do, řekněme, vzdálně podobné pozice jako Sovětský svaz. V jakém smyslu? Sudeťáci, mám na mysli ta jejich politická a teroristická struktura v pohraničí a nejenom v pohraničí, byli klíčovým falešným argumentem mnichovanské politiky, protože neustále pokřikovali, že Československo je utlačuje a tak dále a tak dále. Ransimen přijížděl do Československa, žvanil tam někde s Henleinem a s K. Frankem a podobně, už někdy v létě roku 1938, a pak hlásil domů, že to je pravda, že ty Němci jsou strašně utlačovaní a podobně. Beneš, který byl sice relativně levicovým politikem a zamlada dokonce tak trošku marxistou, byl neustále obviňován Hitlerem, ale také celou plejádou tiskovin, listů, deníků a časopisů třeba v Británii, ve Francii a podobně, že to je v podstatě jakýsi takový agent jako bolševiků z Moskvy. Že u nás některé ty formulace byly, že Československo je nepotopitelná letadlová loď bolševismu v srdci Evropy, až takové titulky byly. No a on věděl, že ho v tom chtějí vykoupat, že když v těch mnichovských dnech mu prostě znovu a znovu vzkazovali z Londýna, Paříže, ale dokonce i z Washingtonu, to je třeba říct na tvrdo. A poté, co Roosevelt poslal takový velmi nepěkný, to je ono, no, takový velmi nepěkný telegram Benešovi, no, tak se okamžitě asi během hodiny objevilo na stole prezidenta Beneše dalších asi 10 až 15 telegramů, které přicházely z latinskoamerických zemí, z očividně zadního dvorku prostě Spojených států a tak dále, které říkali, tak jestli do té války půjdete, tak si to odpijete sám a budete viníkem té války před světem a tak dále. Takže to byly důvody takhle. Já jsem komunista a jsem tedy dědic těch, kdo, nebo pokračovatel těch, kdo chodili na hrad Gottwald a tak dále a žádali prezidenta Beneše, aby neustupoval, aby dal povel prostě k obraně země. Ale zároveň chápu, že on se ocitl v mimořádně obtížné situaci, kdyby ho ten Západ, by mu cuknul koberce a mu to říkali na rovinu, nečekej od nás vůbec nic. Polož to, když to nepoložíš, tak budeš viníkem té války. Jo? A ještě neustále na něj útočili, že nějaký bolševik. Trošku to připomíná jiné situace, India a tak dále. Takže takhle, no, máš pravdu, Petře. Jestli můžu, já půjdu dál. Zajímavý výrok pronesl jeden z blízkých poradců Vladimíra Putina, myslím, že se jmenuje Kobjakov, který prohlásil, že Rusové mají v ruce autentické dokumenty dokládající, že Ukrajina měla v plánu zaútočit na Ruskou federaci 8.3.2022. Čili, že ten povel k zahájení toho, čemu v Moskvě říkají speciální vojenská operace, předešel ty ukrajinské záměry o nějakých asi 14 dní v podstatě. To jsem zvědav, jak se k tomu vyjádří český mainstream. Předpokládám, že bude tvrdit, že to všechno je nějaká vymyšlenost a tak dále. A jsem taky zvědav, do jaké míry to bude a dokumentárně dokladovat Moskva. Je to velmi, velmi si myslím zajímavé. Pojďme dále. No, vyznamenal se Donald Tusk taky, tento velký liberál, který, když v Německu přeci jen drží v vyšetřovací vazbě jednoho z těch Ukrajinců, co i podle svědectví západních zdrojů byli aktéry onoho terorismu proti plynovodu Nord Stream. A teď jde o druhého Ukrajince, kterou zadrželi někde také prostě z těch zvláštních služeb, kde si ho zadrželi a teď má být nějak, snad možná i v Polsku, posunut také do Německa, kde přece ty soudy se rozjeli, protože jako ten Nord Stream končil v Německu, tak Donald Tusk prohlásil, že Polsko je zásadně proti vydávání těchto lidí a že stíhání a trestání by měli být ne ti, kdo zaútočili na Nord Stream, ale ti, kdo ho postavili, alebo s tím souhlasili. No uznajte to. Já myslím, že i ten největší fanatik, když se zamyslí nad výroky tohoto extrémního liberála Donalda Tuska, tak možná, že mu to sepne v hlavě trošku. Zajímavá informace se objevila jako dozvuk k tomu, co se odehrávalo v době té pandemie, takzvané covidu. A sice, že CIA má dávno ve svých análech jasné důkazy, že některé léky, o nichž tehdy byla vedena tvrdá debata, zejména i ivermektin, že už dávno se vědělo, že mohou hrát, také kde si asi hráli, velmi účinnou roli v boji proti některým druhům rakoviny. Takže vzpomeňte si, co všechno jsme slyšeli tehdy z televize, od všelijakých těch primulů a já nevím koho ještě, jak byla napadána třeba paní doktorka Peková, zdaleka nejen ona. No a najednou se ukazuje, že jako i CIA tohle věděla a tak dále. Zajímavé. Kolem Iránu se vyvíjí situace, která podle mého soudu zraje do zásadního geopolitického průlomu. To útok na něj začal, vzpomeneme si, 28. února, což už je přes 5 měsíců. A vzpomeňte si na všechny ty velkohubé výkřiky vrcholných představitelů jisté zaoceánské mocnosti o tom, že už rozdrtili všechno a že už jim nezbylo nic. A dokonce, že vyvraždili teda celé vedení a jakmile si sedne do těch funkcí někdo jiný, tak je vyvraždí znovu, což se poprvé v dějinách někdo takhle až nahlas prohlašoval za za metodu státní politiky individuální teror proti představitelům jiného státu. A dokonce zazněl výrok, že bude, že zničí celou starou civilizaci. Je prostě z masakru, že přestane existovat. Nikdo nepřestal existovat, Irán má samozřejmě svoje problémy, nicméně agresor je v totální pasti, už neví, co jako má říkat. Se říká, že nějak vyhrál už dávno, ale každý ví, že nevyhrál a že Hormuzem prostě proplouvá jenom něco a velmi málo, že to tak či onak závisí prostě na tom Iránu, který se dohaduje s Ománem, protože Omán má území na protilehlé straně toho Hormuzského průlivu. Do toho vázne doprava Rudým mořem kolem onoho Bar-Amanda, já vždycky motám ten název, omlouvám se, kde Hutiové z Jemenu s podporou jemenské vlády účinně jaksi čelí průjezdu plavidel i komerčních tam jako spojenci Iránu. A do toho přišel moment, který zachytil Rosťa Čuba. Už jsem ho komentoval i jinde, ale nemohu ho nekomentovat i zde. To, že založili tři významné státy celého regionu azijského, to je Turecko, Saudská Arábie a Pákistán, jakousi novou jaksi smluvní strukturu, to náš mainstream nějak nezatajoval v podstatě, byť to tak jenom mezi prsty pouštěl. No ale do toho se objevila informace, že tato trojice zve k účasti ve společném jakémsi paktu Irán. A pokud se toto stane, a to má Rusťa Čuba absolutní pravdu, tak to mění totálně geopolitické poměry v celé západní a nejenom západní Asii. Protože jestliže budou spojenci Iránu i tyto velké země, Turecko s největší armádou, druhou největší armádou v NATO, Saudská Arábie je mimořádně bohatý stát, a Pákistán jako země, která má jaderné zbraně, tak jestli oni budou mít jakési závazky vůči Iránu v případě, že by byl napadán znovu, tak nechtěl bych být v roli Donalda Trumpa a všelijakých vysokých vojenských činitelů, co jako s tím budou dělat. To samozřejmě bude mít zásadní vliv na uvažování vrcholných představitelů ostatních zemí celého regionu, kterým bylo vtloukáno po dlouhé roky do hlavy, že Spojené státy jako jim zajišťují bezpečnostní deštník a nic se nemůže stát. No ale začala ta agrese a Irán systematicky trefoval svými raketami a drony americké základny v celé řadě těchto zemí a dával i těm zemím najevo, počkejte, jestli považujete ty Američany za nějaký ochránce, tak ta ochrana je naprosto neúčinná, děravá. A tam dochází ke zvratům v uvažování i vrcholných představitelů dalších prostě sousedních zemí. No, Rosťa napsal brilantní analýzu na to téma. Já jsem ti poslal, Petře, takže zpřístupněj, prosím, našim divákům. On netvrdí kategoricky, že to tak všechno bude. Nicméně je pravda, že pokud se vůbec o tom uvažuje a pokud by se cokoliv hnulo tímto směrem, tak je to absolutně nová situace zdaleka nejenom prizmatem vývoje v tomto regionu. Protože jakmile bude Irán spolurozhodovat významně o tom, téměř výlučně rozhodovat o tom, která loď projede a která neprojede, a jestli za to musí platit nebo ne, no a bude moc pokaždé dát najevo, že tak počkejte, jako já, mně se nelíbí, tam táhněte pryč, zaplaťte mi tady škody, které jste spáchali, uvolněte moje zmrzené peníze a přestaňte se mnou dohadovat o tom, jestli mám nebo nemám právo mít jadernou energetiku a tak dále. Tak jestli si tohle Irán jako uhájí a jestli už je bude mít oporu ve svých velkých sousedech, tak si myslím, že americká přítomnost vojenská v tomto regionu, pokud vůbec nějaká zůstane, tak bude velmi malá a méně efektivní než dokonce než teď. Ale samozřejmě to bude mít dopad na takové věci, jako je situace na trhu s ropou, plynem a hnojivy ale i na petrodolar. Spojené státy jsou příšerně předlužené a teď co se snaží dohánět tím, že musí každý nakupovat ropu a plyn od nich a tak dále. No a tady budou mít přiškrcený přísun těchto zdrojů prostě z Perského zálivu. Vzhledem doporučuji si ten článek pořádně přečíst. Rostě tam rýsuje takové potenciální velké domino, které skutečně může nastat. A jestli nastane úplně nebo jenom z části, to v tuhle chvíli nikdo neví. Ale ty karty, když to tak řeknu, v tom dominu, nebo domino někdy bývá nejen z karet, ale všelijakých figurek, tak se dalo do pohybu. A pokud to bude pokračovat, můžeme se dočkat velice zajímavého prostě zvratu. Jedné z klíčových, řekl bych, bezpečnostně vzato a ekonomicky vzato sfér světa, nebo regionu světa. Pojďme si něco říct krátce o příčovech. Já jsem byl velmi rád, že tam byla spousta lidí, třeba to parkoviště bylo mnohem víc jako širší a vedlo až po poli, až stovky metrů od dějiště, to byl nesporný úspěch. Člověk se tam vždycky rád setká se spoustou přátel, známých a tak dále. Spojuje nás krásný osobní vztah. Rád slyším komentáře, že to práce, kterou děláme, včetně u tebe, Petře, že není zbytečná, že to lidi nějak prostě sledují, oceňují a děkují za to a tak dále. Z druhé strany, jako těžko mlčet tomu, jak se vyvíjí program těch příčov. Tam vystupuje na tom pódiu určitá kategorie lidí, kteří se tam opakují. Z nových teda chci ocenit dva, a to je samozřejmě Eric Best, který tam nikdy podle mého soudu ještě nebyl, americký novinář žijící u nás a vystoupil zajímavě, ale také Michal Téra, mimořádně talentovaný a kvalifikovaný a zajímavý prostě autor na téma dějiny slovanských národů, jmenovitě českého národa. A on to má retrospektivně hodně staletí i zpátky. A interakce mezi námi Slovany a jmenovitě Čechy a Germány. A on se neohnul před tou takovou modní podlézavou snahou psát i české dějiny německýma očima. Naopak, prostě pojímá to velmi, řekl bych, objektivně, tedy i svým způsobem kurážně, protože jde proti proudu a velmi kvalifikovaně. To je třeba, já musím něco udělat pro tebe, třeba abychom Michala Téru pozvali do našeho vysílání, bylo by to velké obohacení. No ale to hlavní, co jsem chtěl říci, země naše se klouže tak pořád jako níž a níž. Já jsem si vzpomněl na jeden hezký příměr nebo formulaci. Pochází z románu rakouského špičkového spisovatele Roberta Musila. Ten román se jmenuje Muž bez vlastností. A ono situuje do Kakánie, což je takový pseudonym. Protože ho napsal, psal ho v době ještě, kdy nějaká monarchie Habsburská existovala, tak z důvodu, aby ho nějak nepomotahovali, tak si vymyslel takový pseudonym, nebo jak to nazvat. No a tam je jeden obrat, s kterým on pracuje, mimochodem velice talentovaný spisovatel, jeden obrat, s kterým pracuje opakovaně, v originále je to Leerlauf a v češtině je to běh na prázdno. A on ukazuje, že v té Kakány prostě už tako běželo na prázdno pořád a všichni se tvářili, že jako vlastně to je dobře. No a já jsem přesvědčen, že toto je osud nebo stav České republiky. Mám být upřímný, ta diskuze v příčovech k těm klíčovým prostě problémům České republiky se buď nevyjadřovala vůbec, anebo tak nějak akademicky, jakože pokecali jsme si a tak dále. Teď někoho asi naštvu, ale drtivá většina těch lidí, kteří jsou tam vpouštěni na tribunu, tak či onak, žije v zajetí mýtu, že už to hodně zjednoduším, 17. listopad 89, hurá, konečně svoboda a tak dále, a touto cestou a jedině a na západ a tak dále. No a teď, když je zřejmé, že z těch slibů se nenaplnilo téměř nic, tak oni prostě nemají odvahu si říct si tak pozor, je třeba se zamyslet nad zásadním, řekl bych, směřováním této země. A pořád to tak hrajou, jakože aha, tak něco se nepovedlo, no ale musíme se vrátit k tomu odkazu toho 17. listopadu a nějak tak to na těch základech postavit znovu a nedělat ty samé chyby. Ale to je totální prostě omyl. Naprostý. Ale pro lidi, kteří očekávají nějakou alternativu, to je velmi nedobré a svým způsobem destruktivní. Já se tomu vyjadřuji, byť ne na téma Příčovy, i ve velkém rozhovoru pro Parlamentní listy, který vyjde zřejmě zítra. Já nechci se vnucovat se svojí produkcí, ale tam je více věcí, které jsou takové ošidné a předmětem, řekl bych, sporů a tak dále. Já se k ním vyjadřuju poměrně ostře. Dal jsem si dost záležet, takže se tam můžete... Ten článek prvotně je o, respektive rozhovor je o tom, že se mě ptají, jestli ten Green Deal a tohle všechno, jestli je pravda, že to je nějaká taková anomálie ve vývoji dnešních kapitalů, neříkají kapitalismu, tržní ekonomiky, a že čtitují Klause Václava, který řekl, že kdo si unesl tu tržní ekonomiku nějakým šíleným směrem a tak dále. A já se proti tomu vyjadřuji velmi, velmi polemicky. A říkám, tak pozor. Já tam mám takové formulace typu, že Green Deal klame tělem. Ksichtí se jako náboženství praštěné sekty. Ale ve skutečnosti jde o ideologii temných kšeftů, který prostě třískají miliardy z lidského neštěstí a tak dále. A dá se to dohledat prostě stopou peněz, jak vždycky říkává Honza Schneider. Tak nic, nechci vás tím zdržovat. Ale jestli už hovořím o své produkci, tak se ti Petře poslal taky svůj článek, jsem na to docela hrdý, vyšel v prestižním měsíčníku Mezinárodní žízeň nebo International Affairs, který vychází v Moskvě a já se tam vyjadřuji k tomu, jak to je s těmi sudeťáky, jak to je s tím sjezdem tady, ale ne jenom jako tak, řekl bych, komentátorsky o tom, co se stalo v posledních dnech, ale vracím se ke kořenům toho problému, k tomu prostě, odkud, jakou roli ta německá iridenta prostě hrála a tak dále. Vyšlo to v takovém časopise, mě blahopřála řada lidí ze zahraničí, tak jsem tak rád, že se to podařilo. Plánuji tam ještě jiný článek prostě na téma, společný s jedním autorem asi, a sice na téma velice takové chytlavé. Kdy vlastně začala druhá světová válka? Opravdu 1. září 39? A proč bychom neměli považovat za skutečný počátek války Mnichov 1938? Minimálně. V Ázii dokonce pochopitelně ta válka začala mnohem dřív. Na čínském území prostě japonským terorem, kdy jenom v jednom čínském městě asi 300 tisíc lidí zahynulo během několika hodin v podstatě příšerným terorem civilního obyvatelstva především. Ale s jedním historikem se podíváme na to a zkusíme nastolit a argumentačně obhájit myšlenku, že začátek druhé světové války není úplně správné situovat až do 1. září 39, ale jako dřív. Ono by to vrhlo pochopitelně úplně jiné světlo i na ten žvást o tom, že sovětsko-německá dohoda z 23. srpna 39 byla, jak si iniciovala druhou světovou válku. No a ještě vám přečtu...
1: To tě Poláci nebudou mít moc rádi.
0: Jestli tam budu smět projíždět i transitem, netuším. A ještě vám chci přečíst dvě věci, které si myslím, že za to stojí. Autorem prvního komentáře, krátko, on to má ve zvyku, je americký novinář Eric Best, který u nás žije dlouho a má na Američana velmi pěknou češtinu. Přečtu to v podstatě celé. Vydal to dneska. Západ už své války nevyhrává, ale vždy najde morální důvody, jimiž ospravedlňuje smrt a zkázu na cestě k nevyhnutelné porážce, to píše americký novinář. Nyní je v modě děkovat Ukrajincům za to, že na sebe berou smrt a zkázu, čímž nás chrání před postupem putinismu. V 50., 60. a 70. letech to byla lavina komunismu, která prý ohrožovala celou jihovýchodní Asii. Jak ukazuje Oscarový dokumentární film Hearts and Minds, srdce a mysl, z roku 74, lidé, kteří zpočátku takové křížové výpravy plně podporují, toho často později litují, když se vítězství ukáže jako nedosažitelné. Prezident Petr Pavel včera na Hradě před českými velvyslanci prohlásil, že existuje pouze jedna česká zahraniční politika a že navenek musí být Česká republika čitelná, předvídatelná a schopná dostat tomu, co slíbí. Jednalo se v podstatě o náborový projev pro jeho vlastní opoziční zahraniční politiku, která je založena na přesvědčení, že Západ stále může své války vyhrát, pokud dodá jen o trochu víc raket či interceptorů. Pavel se snažil získat srdce a mysl českých diplomatů, ale karta se už zjevně obrátila a doopravdy už převládá jedna česká zahraniční politika, ovšem nikoli ta jeho. To zní optimisticky, že když se uvidím s Erikem, my se vídáme jednou měsíčně, tak mu za to poděkuju a zeptám se, jestli ta poslední věta, jestli ji lze až tak brát do mrtě, když to tak řeknu. A ještě vám chci přečíst jinou věc. A to je aspoň pár myšlenek ze stati Erika Zuese, což je, jestli se nemýlím, švýcarský autor. A už ten titulek. Co nás všechny čeká, když Rusko nebo americké impérium použije atomovou bombu? No. On říká, že pokud by použili kdokoliv z nich jadernou zbraň, spustilo by to globální jadernou válku, ve které by se žádná ze stran nezastavila, dokud by neužila celý svůj arzenál. Neexistuje nic jako taktická jaderná zbraň, což je termín, který USA vymysleli v roce 51, aby veřejnost přesvědčili, že taková zbraň existuje a že je menší než atomové bomby, které USA použili proti Hirošimě a Nagasaki v roce 45. To je lež, čirá PR propaganda šířená vojensko-průmyslovým komplexem, aby veřejnost uvěřila, že pokud prohrajeme válku s konvenčními zbraněmi, máme taktické jaderné zbraně, které můžeme použít proti druhé straně a že ty nespůsobí Armagedon. To vše je jedna velká lež. Teď popisuje dál, říká, no tak v roce 22 bylo přesně 900 amerických vojenských základen mimo území samotných USA, nyní jich je 861. A podle stejného zdroje existuje 35 ruských vojenských základen v zahraničí. Asi to není úplný rozpis a tak dále. Teď tady uvádí, kolik má kdo jaderných raket, ta čísla jsou víceméně známa. A hlavní rozdíl mezi oběma stranami, to jest mezi Amerikou a Ruskem, no Západem a Ruskem, by tady spočíval v tom, že Rusko by muselo zničit mnoho zemí, zatímco americké imperium by muselo zničit pouze Rusko. Třetí světová válka není pouze hypotetická, ale pravděpodobná, protože americká vláda v současné době dělá vše, co je v jejich silách, aby reorganizovala svoji koloniální říši, vedení ze zákulisí, jako na Ukrajině, v NATO, Evropské unii, aby se zaměřila na to, že američtí spojenci dobíjí její nepřátelé, zejména Čínu, ale také Rusko a Irán. Toto je tedy fáze permanentní války za trvalý mír. CDR ke třetí světové válce. Nejjednodušším způsobem, jak vyvolat třetí světovou válku, by bylo, kdyby USA mohly rozmístit jadernou raketu na Ukrajině, pouhých 300 mil nebo 5 minut letu, od zničení ruského ústředního velení v Kremlu, nebo kdyby USA mohly obsadit Tchaj-wan a udělat to tady s Čínou, čímž by donutili Rusko nebo Čínu, aby zabránili americkému útoku. V tom okamžiku by USA zahájili třetí světovou válku a napadená země by byla historiky v úvozovkách, pokud věci ještě žijí, obviňována ze zahájení války, protože země oběti vypálila první výstřel. Dnešní šarvátky, které zahrnují pouze konvenční zbraně, vedou k tomuto výsledku. No, to je, si myslím, velice zásadní varování. Já myslím, že z toho, co jsem vám chtěl povědět, je to... Jo, kratičce ještě. Někteří jste možná zaznamenali rozhovor, který poskytl Honzovi Buskovi nikoli neznámý Valerij Pjakin, což je muž, těšící se v české alternativní veřejnosti nebo její nemalé části určitých sympatií. A v tom rozhovoru ale zazněly věci mimo mísu. A já vždycky zdůrazňuji, že když u nás plácá nějaké nesmysly, buď západní autor nebo pro západní pimprle české, tak pochopitelně to nevyvolá nikde žádný konflikt. My se ozveme, ale my nemáme hlavní slovo. A mainstreamový tisk, jaksi, a mainstreamová média drží zobák, nebo tak jako dělají, že to neslyší, když tam jsou třeba nějaké vyslované hovadiny. Jakmile se stane něco podobného z opačné strany, v daném případě třeba ze strany Ruské federace, tak pochopitelně je to záminka k velkému virálu. A Valery Pěkin tentokrát šlápl opravdu jako do exkrementu v celé řadě směrů. Pokud někdo ten rozhovor berete za bernou minci, vřele doporučuji tak činit. Já vůbec tohle neberu jako útok na Honzu Buzka, on to nemohl tušit, když to točil. Když jsme spolu mluvili s Příčovek, tak jsem na něm viděl, že je taky rozpačitý z toho. Já si jeho práce velice vážím, vydává velmi zajímavé knížky a dělá i spoustu jiných užitečných věcí. Ale je to možná podnět k větší opatrnosti. Když dáváme slovo někomu, kdo třeba českým a československým poměru rozumí pramálo, a to nepochybně je případ Valerie Pěkina, není to poprvé, kdy si plácal věci hloupé, tak to nám určitě nepomůže. Buďme na tohle opatrní a asi to nebudu víc s tím zdržovat. A znovu si zdůraznit, já nechci frontálně napadnout Valerie Pěkina, to ani náhodou. A už vůbec ne Honzu Buzka, který chci zdůraznit, velmi si vážím jeho práce. Ale je kolem toho protest českého mírového hnutí, který bych podepsal v podstatě. A další ohlasy, které zbytečně rozvizují a dezorientují prostě některé lidi samotný ten rozhovor. Tvrdit, že Edvard Beneš tady plnil nějakou roli v podstatě přesně opačnou, než jakou plnil, že my jsme se k Němcům, když jsme byli odsouváni, takže jsme se chovali hůř, než třeba i když prchali z východního Pruska v 45. roce spolu se sovětskou armádou, která je údajně bránila před Poláky prostě a tak dále. Tvrdit, že 21. srpen 68 jeho příčinou, téměř hlavně, jak jsem pochopil, bylo to, že v Praze je velké okultní židovské centrum, považované za takovou centrálu vlastně napříč židovskou komunitou ve světě. A že vlastně jsme tak podal, že ty tanky sem přijeli v podstatě proto, aby přístup do toho židovského kultního centra nepadl do rukou západu a tak dále. Tak to skutečně takhle hloupě povídat něco je. Těch minelů tam bylo mnohem víc a už to nebudu protahovat. Pojďme k tomu, co jsme dostali od vás, a já se pokud nemýlím, tak je to naše tradiční tazatelka paní Alena, malý momentík. Tady mi píše, tady píše jeden z našich stabilních, stálých diváků. Ahoj doktore, k těm příčinám poslednutí tohoto záznamu jsem nabyl stejného dojmu jako ty, ale nechtěl jsem tě naštvat, on to nazval ostře, tak jsem se nevyjadřoval. Příčovy jsou myšlenkový jarmark, ve kterém si lebedí takový jako Drulák Hájek, Žantovský, Novotný, bohužel ta a tak dále, tam mluví o Míšovi Svatošovi a dále, a další ničemu nevede a nepovede. Příště tam přijede řečnit Pšenák a spol, prostě bez revoluce a tak dále. No tak se shodujeme. Tadyhle drobek. Paní Alena Tůmová má, jak bývá jim zvykem, několik podnětů. První. Co to udělá, až na sebe padnou na jedné ploše Evropy se svými zájmovými strukturami migranti jižní a proislámští s východními válečnými ukrajinskými? Co to udělá? Zatím se to tak až nesráží a nemísí, ale stát se to hypoteticky může. Neumím hádat z křišťalové koule. možná by některá z těch skupin mohla nabít dojmu, že jako má větší právo tady na to, aby užívala našich sociálních a jiných, řekl bych, polštářů. Jestli by pak došlo k nějakému konfliktu, protože jedna i druhá strana je známa tím, že jaksi, nemá problém se někdy uchýlit k násilí. A to je velmi tvrdému, čímž nechci říct, že všichni, jak ať už afroislamští nebo ukrajinští, řekl bych, migranti u nás, že jsou takový, to v žádném případě. A tam nejde o to, jestli jsou všichni takový, tam jde o to, jestli se tam takový vyskytují a jestli jsou agresivní opravdu. A to nepochybně tak je. To je pravda v obou případech. Takže já nevím, paní Aleno, hádat svišťavé koule a spíš si kladu také otázku, co by udělal jako stát. Protože i policejní prezident Vondrášek se měl znovu vyjádřit, že jako přítomnost takové masy ukrajinských migrantů už teď a dvojnásob poté, co by se to na té frontě posunulo a k nám by asi utekla spousta těch, kdo se zbraní v ruce bojují proti Rusku, tak že to jako je bezpečnostní riziko u nás a nikoli malé. Tak možná asi toto je klíčové, jak si to rozdají mezi sebou kluci ze Severní Afriky a ze západní Ukrajiny, to v tuhle chvíli opravdu nevím. Tak, zamyšlení druhé. Před mnoha lety jsem od jisté židovské dámy slyšela, že pro Židy je etnická soudržnost a lojalita nadřazenou všemu ostatnímu. V pohledu na historické reálie mám pochybnosti. Co o tom soudíte? Zvláště v kontextu se zastoupení ve vysokých strukturách napříč světovou mocí. No, to je takové téma, paní Alenova, všichni vážení diváci, které z jedné strany nemá cenu se tvářit, že to vůbec neexistuje, a z druhé strany, ona je taková atmosféra, chcete-li psychóza, že kdokoliv se vyjádří otevřeněji na podobné téma, tak pochopitelně mu hrozí, že bude proklet veřejně a vláčen, že nějaký antisemita a tak dále. Já sám mám mezi lidmi židovské krve vzadu přátel, někteří jsou skvělí, jde si jako Honzu Schneidera, to se tím netají, to je přece vynikající osobnost a má i charakter skvělý a není hloupý a tedy. A můžu jmenovat další, tušíte asi, kteří by to mohli být, já nebudu na všechny teď povídat, že jsou to Židi, proč bych to dělal. Nebudu takový hlupák jako jeden ze zakladatelů té národní demokracie, což je docela chytrý chlap, který sepisoval seznamy Židů v české politice. No to, ale zlobte se, něco jako hloupého, opravdu jako to by mě v životě nenapadlo. My si musíme dát velký pozor na to, abychom nemohli být napadeni, že to, že jsme nějací antisemité. Je to trošku možná, že ta citlivost vůči tomu, to přiznávám, je nepoměrně větší než případ, než ve vztahu k kterémukoliv jinému etniku. Ty sionistické a proizraelské struktury si daly záležet, aby vytvořili atmosféru, že kdokoliv pípne na některá z podobných témat, tak okamžitě se na něj sesypou, začnou připisovat nějaký šovinismus. Já sám chci říct, že mě se šovinismus hnusí jakýkoliv, včetně samozřejmě antisemické šovinismu, kterým je antisemitismus, ale nenechám si vnutit jako náplast na ústa směrem ke všemu, co se špatnému a velmi špatnému, co se děje jménem státu Izrael. A já si myslím, že tohle bude narůstat, ta řekl bych, ty důvody ke kritice státu Izrael. Tam teď budou volby, uvidíme, co se stane s Netanyahuem. Pokud ty volby nevyhraje, tak se může stát, že skončí v base, protože stíhají za nějakou korupci a tak dále. Lidé jako on a Ben-Gvir a další, prostě to jsou lidé, kteří o Palestincích mluví jako o zvířatech. A v podstatě nahlas říkají, že oni mají právo zabíjet někoho, protože to je z bezpečnostních důvodů jako nezbytné. A úděl Gazy, jenom Gazy, kdybychom nechali všechno ostatní, tak je naprosto nepřijatelným. Něčím absolutně nepřijatelným. A z toho neplyne, že kvůli tomu já třeba se budu mračit na Jeffreyho Sachse, který je také žid. A je velmi kritický k tomu, co se děje v Gaze taky. Jo, takže takhle. Oni si osobují to právo a dokonce jsou izraelští a židovští autoři, kteří otevřeně říkají, počkejte, to, že byl holokaust, z toho ještě neplyne, že my máme nějakou výjimku, že můžeme dělat věci, které ostatní dělat nesmějí. To tak není prostě. Se mi to velmi líbí, že takoví židovští autoři prostě jsou, velmi tomu faním. A tam bude napětí. Já nevím, jestli se nakonec nestane, že dojde k nějakému stěhování národů. Někdo to tvrdí, netuším. Ale do nekonečna říkat, že tady je to naše všechno a můžeme těm Palestincům vzít ještě tohle, ještě tamhle to. To prostě nemůže vydržet. A pak někdo říká, že všichni Palestinci jsou teroristi. No, ono je terorismus a je taky národně osvobozenecký boj. Jo, to jako není totéž. A jestliže někdo, jestliže Ben-Gvir říká, že po nocích je možné vždycky zabít pár Palestinců, civilů, že to jako proč? A to říká nahlas ministr obrany, jo, tak já kdybych byl palestinský mladík třeba, tak já nevím, co bych jako dělal, jestli bych seděl a čekal, zase Ben-Gvir něco k jeho vyvede a bude střílet třeba do mých sourozenců mladších, nějaký tam místní fanatik a tak dále. Nebo jako, já jsem proti terorismu, ale chápu, že když přeteče prostě někde míra trpělivosti, tak že lidé potom se také chápou zbraní a tak dále. Je třeba to řešit a ne tomu dávat prostě tento průběh. A jak má být řešena tato otázka, do toho rozhodl Organizace spojených národů už ve druhé polovině 40. let. Existuje jasná mapa, kde je namalováno, kde má být stát Izrael, kde má být palestinský stát a tak dále. Izraelci to permanentně ignorují a neustále zmenšují to území prostě pro ty Palestince. Nedávno se objevila informace, že v Gaze 82% všech obydlí je zničeno. Představte si to. Bytů a tak dále. 82%. Ty lidé žijí v rozvalinách, v troskách, pod nějakými celtami prostě a tak dále. A to, jako máme o tom mlčet, jenom proto, aby nějaký trouba neřekl, že jsme antisemiti. No, pardon, to si nemůžeme nechat nutit. Kdyby jen trouba, konjunkturální hovátko nějaké. Tak. Nápady z dílny Evropské unie, tentokrát ilustrované na směrnicích o obalech. Před pár lety chtěli z Evropské komise nařídit balit mohlo každý rohlík zvlášť. Dnes volají až po absurdní redukci obalů. To je jen příklad EU typického odezdi ke zdi. A není-li problém, vytvoříme ho. Pro řešení vytváříme úřad a poplatek, a protože to nic neřeší, znamená další poplatek a vytvoříme další úřad. Nemohu si pomoct, ale svými nápadami Evropská komise připomíná Bandarlok z Kiplingovy knihy džunglí. No tak je to tak. Já, když dovolí paní Alina, já to malinko zobecním. Mně se zdá, nebo on mě by provokovala k takové úvaze, mně se zdá, že není náhodou, že v čele Evropské komise, v celé Evropské komisi, zasedají ještě podstatně ubožejší postavy, než třeba v čele členských vlád. Takový Macron a Merz a tyhle ty lidi, to samozřejmě nesahají ani pokaničky některým předchůdcům v čele vlád týž zemí prostě ještě docela nedávno. Jo? Čímž neříkám, že to byly dokonalé postavy všechno. Konrad Adenauer, měl bych k němu milion výhrad, ale marná sláva, byl to prostě kancléř, který jo, jako měl nějakou důstojnost a nějaký tah na branku. Ludwig Erhard taky, nemluví o Helmutu Schmidtovi, o Willy Brandtovi a tak dále a tak dále. No ale to, co sedí v Evropské komisi, to je odkladiště totální. Vemte si, kdo tam sedí za Českou republiku. Tak když Vladimír Špidla převzal otěže vlády a teda vedení sociální demokracie v roce 2002, pokud se nemýlím, po odchodu Miloše Zemana z obou funkcí, tak zmršil na co šach. Taky prohrál potom a tak dále. Jo, dneska je legrační strejda, který si založil ještě s jinými legračními strejci novou sociální demokracii po té, co tu starou teda úplně zdecimovali. Už není ani v parlamentu a nikde. A teď svoji velkou jako loajalitu k evropským závazkům a hodnotám projevují tím, že pokřikují Moskva hoří, něco si přej. Tak to snad ani za protektorátu.

říká, že poničila Bundeswehr víc než sovětská armáda Wehrmacht prostě, za války. To píšou tamní noviny některé. Proč to říkám celé? Já si myslím, že není asi náhoda, že ten deep state v pozadí vystrkuje do pozic právě v Evropské unii tak neuvěřitelné nýmandy. Protože že ty nejnepopulárnější věci, které se na nás valí, přicházejí z Bruselu. Tam prostě to, co by předseda české vlády sám tak těžko jako mohl prosazovat, a to dokonce i nějaký Fiala, tak když to přijde jako befel z Bruselu, tak se všichni tvářejí, aha, evropské právo je nadřazeno českému, co se dá dělat, a tak dále, to se jmenuje demagogie. Ale přes Brusel se diktují členským zemím ty největší nehoráznosti, aby se ty národní reprezentace mohly tvářit, že já nic, já muzikant. A zároveň přeci je v módě ta neuvěřitelně idiotská teorie o tom, že v Bruselu vládne neomarxismus nebo euromarxismus. Vždycky směju a říkám, počkejte, Urzula, tahle pitomá Urzula, ona jako něco opisuje z Marxe, nebo Síkela, on v noci sedí a listuje v Kapitálu a teď z toho vyvozuje nějaké směrnice Evropské unie. Může někdo vymyslet grotesknější hovadinu, ale protože lidé, kteří neradi slyší, že to, co se děje s kapitalismem, plyne, řekl bych, z toho, co se odhrává z tektonických pohybů, přímo v jeho, řekl bych, anatomii, tak potřebují nějaký jako vejmluvu. A tak říkají, no počkejte, to nějaký zakuklený levičáci někde a konec konců neomarxisti. A kdyby to tvrdili, kdyby se zase, že by tvrdili, že třeba Kalousek nebo Fiala, že jsou neomarxisti, no to jako by hodně pitomé publikum by si říkalo, no to snad ne, to nějak nesedí. No a když to řeknete o někomu, kdo dřepí v Bruselu a bere těžké prachy tam a bombarduje členské země těmi zhovadilostmi, tak průměrný český jaksi občan o té Urzule toho ví poměrně málo, když si říká, aha, tak tam někde ty jsem zakuklený levičáci to tam jako dirigujou a tak dále. Takže tím se zabíjí několik much jednou ranou. Ty Urzuly musí tohle snášet, že to píše nějaká část médií, protože oni si hoví v neskutečné bavlnce. Oni berou tak nehorázné peníze a ještě mají různé jiné výhody, že za to musí jaký vytrpět, že oni nějaký moula píše občas, že jsou euromarxisti nebo neomarxisti. A tím se vytváří i dojem, že Green Deal a tohle všechno jakási levičácká intrika. Národní vlády se mohou tvářit, že no, co se dá dělat, tady se to na nás valí a oni to tam usnesli, my s tím už nic nenaděláme a tak dále. To je podle mého soudu, to přeci člověk, který má nějakou osobní integritu, tak nebude schvalovat takové zhovadilosti, jaké na nás padají z Evropské komise. To vyžaduje lidi, kteří jsou dostatečně hloupí, prodejní a jsou ochotni vyměnit i tu takovou ostudu, která na ně padá, za ty prachy, prostě za to, že potom je někam rozmístí ještě jinde mnohdy. Já to vidím zhruba takhle. Poslední námět paní Aleny. Před dvěma týdny jste v simultánce probírali duhové vlajky na tramvaji na podporu LGBT sex parády. Duhé ale i symbolem ČT dětského kanálu ČTD kanálu pro děti. Náhoda přebujeli progresivismus nebo podprava indoktrinace. Co to jsou? Netuším, to může mít nějaký záměr v pozadí. Já bych vás, paní Aleno, vás a zdaleka nejen vás poprosil, pojďme přestat používat pojem progresivismus. To je součást té demagogie, která má vytvořit zdání, že všechno to, co se teď valí prostě na nás a za čím jsou ty nejnižší pohnutky grázlu dolujících obrovskou rentu z věcí, které nikdo nepotřebuje, nechají si to ještě odsouhlasit Evropskou komisí a tak dále. A pak, jako říkají, že nějací levičáci, progresivismus je slovo, které je odvozeno od slova progres, tedy pokrok. Může mi někdo říci, včetně vás, paní Aleno, kolik pokroku, reálného pokroku, je v tom takzvaném progresivismu? No žádný. Nula.

0: absolutní nula. Takže to je i slovní taková potouchlost, která jako, a teď se ještě dodá, že ten progresivismus je přeci levicový, že jo, jaký jiný. Už jste slyšeli někdy pravicový progresivismus. To je záměrně udělalo tak, byste řekli pravicový progresivismus, tak si říkali, počkejte, tak progres je pokrok, pravicový progres, to by nikomu nepadalo jako z pusy. To je všechno těžkotonážní demagogie. Pojďme si dát pozor na to, abychom neskákali ten špek. I o tom je ten můj rozhovor v Parlamentních listech. Budete-li se tím chtít inspirovat? Je to na vás. Já jsem skončil na téma, co nám tady předestřela paní Alena. A ty, Pec, se na mě začneš sypat, co na nás, co po nás chtějí jiní diváci.
1: Já, než se napiješ, tak a rozsypu teda naše diváky, tak samozřejmě připomenu, že již zítra vychází naše Pravda, která bude k dispozici opět za 33 kaček, zatím nezdražili, což je pozitivní. A kdyby se mi to podařilo načíst, bylo by to úplně skvělý. Ale už se věci hýbou, ano, tím správným směrem. Tak, a cože si to na nás připravili? Takže všimli jste si, kolikrát se ve veřejném prostoru objevilo, že by monarchie byla cool? A nejskandálnější na tom je, že by si státní zřízení minulosti dovedlo představit i současná hlava státu Petr Pavel. Izraelští bosové obnažili své temné já. Nové vydání týdeníku upozorňuje na nejciničtější výroky tamních politiků. V rubrice Cestujeme se můžete s naší Pravdou vydat po horkých stopách Gustava Anděla. Takže a spousta samozřejmě dalších zajímavých článků. A tak mě jako napadá, jdeme tady na tuhletu otázku, Zdeněk píše, ahoj doktore, k příčovům po shlednutí.
0: To už jsem komentoval.
1: To už si komentoval. To máme.
0: Já než najdeš další věci, tak já zmíním ještě jiné médium.
1: Ano.
0: Jmenuje se Tribuna. Vydává to parta mladých levičáků. Oni se na mě obrátili se sympatickým záměrem. Jim se podařilo dokonce se stát správci české verze, české mutace mezinárodního webu, který má anglický název Marxists, jako marxisté.org. A tam je spousta jazykových mutací, všechny české, a je tam spousta textů Marxe, Engelse, Lenina a tak dále. A oni dostali, nějak se jim podařilo se stát správci tohoto české mutace, tam je spousta jiných jazykových mutací. A obrátili se na mě, jestli bych mohl dosáhnout toho, že by měli právo digitalizovat dílo celé nebo nějakou část díla Míly Ransdorfa. Tak já jsem promluvil s paní Vlastou, se vdovou Mílovou, a pochopitelně, že ona byla potěšena, že to mohou udělat. Ale když jsem scháněl spojení, tak jsem si prošel tu Tribunu. Přátelé, levičácký, svižný i designem, i prostě celkový dojem z toho, to není nic jako nic procovského, nic nějakého primitivního, naopak. Oskar Krejčí už tam s nima byl, jsem se optal, jak to vidí, on říkal, jo, že z toho měl taky dobrý dojem, rád tam mezi ně zajdu i já. Takže, přátelé, máte-li hlad po alternativních tiskovinách, tak doporučuji i Tribunu.
1: A to je na webu, jo, teda?
0: Najdeš si Tribuna, časopis Tribuna.
1: Jako takhle, jak to říkáš, jo? Časopis Tribuna?
0: No, já jsem to šel přes Google, napsal jsem časopis Tribuna a naskočilo mi to.
1: Jo.
0: Oni nepochybně
1: mají. Jo, oni jsou přímo časopis Tribuna.
0: No.
1: Jo. Jo. Tak já hned to udělám tady. Vydržte, přátelé, hned se tím
0: poletíme. Tribuna byl týdeník na sklonku 60. let, který byl polemický k Dubčekům a k těmhle těm různým. A tady je znovu levicový časopis Tribuna.
1: Jo, jako já jsem právě dal tribuna.cz, to není, ale časopis Tribuna, časopis tribuna.cz. A tady teda jsou různý zajímavý články.
0: Pokud nás kluci sledují, tak třeba budou vděční, že jsme je takhle zviditelnili. myslím si, že si to zaslouží. To...
1: Ano, proč ne?
0: Dobrá práce, dobrá práce.
1: Tak,
0: pojďme dále.
1: Když už jsme u toho zviditelňování, co nového na střípkách ze světa?
0: Uf, mám spousta zajímavých věcí, já jsem ani dnešně ještě nestačil všechny dotáhnout, ale přátelé, vřele doporučuji, ne protože to je pod hlavičkou Josef Skála, protože tam jsou zajímavé příspěvky. Já se podívám, počkej, jestli bych tu něco ještě nevytáhl, ale...
1: Prosím tě, a když chci teda novinky, tak do čeho mám zalíst, jako do kterého toho meníčka to je?
0: Prosím tě, když si otevřeš...
1: Máme je otevřený?
0: Tak ono to... Když odevřeš úplně bez toho, že tě neposílá rozdělovník, tak tam máš rubriky. Že jo, česky a slovensky, v cizích jazycích, z knižní produkce, na kameru i v éteru a zajímavé zdroje. A pak jsou zajímavé zdroje, a tam je asi 20 nebo kolik, možná 15, zahraničních zdrojů, Global Research z Kanady, Depka, což je to je izraelský zdroj, Alex Jones Infowars, Economy Collapse, prostě Volterne, což vydává, jak se jmenuje ten Francouz, velmi chytrý. No, vzpomenu za chvíli. Kuba Debate, jako, jo. Kubánský zdroj. Měl jsem tam i ruské zdroje, které nějak, oni to tady blokují, takže to tam není teď. Ale je tam Tucker Carlson třeba, dole, že jo. Je tam Jeff Sachs, taky jeho web. A Paul Craig Roberts.
1: Jo.
0: A Judge Knapp, to je soudce Napolitano, to je taky velmi jaksi moudrý a kurážný a kvalifikovaný muž, který dává sám komentáře a zpovídá různé prostě osobnosti. Takže asi tolik. No a každý den téměř v tom česky i slovensky vychází, což tady si to rozklikneš, tak tam je Našli jsme pro vás. A to je výběr z momentálně vyšlých textů česky, slovensky, které lidi nemusí prostě kolem toho jako nějak překládat. Řádku níž je v cizích jazycích. To jsou publikace, které pochytáváme ze světa. Přiznám se, že já to nestačím sám dělat osobně, tak kolega jeden zahraniční, mimo pražský, to jsem chtěl říct. Já mu to přeposílám a on to prostě publikuje v té rubrice. Teď momentálně někde piče a vidět, že tady poslední příspěvek je ze 17. srpna, ale když půjdete zpátky, tak jich tam najdete prostě mraky. Pak je tu, může se tady člověk pro vás přihlásit do novinek, to je vidět, jo. Když se přihlásí k odběru, tak mu budou zasílány, jako to děláš ty, jaksi nová vydání. No, pak je na kameru Féteru, také z knižní produkce. To je rubrika, kde je nějakých 50, možná víc. Já to nestačím dělat tolik, ale v minulosti jsem spoustu knížek nějakým způsobem jako komentoval, dělal jsem si to nějaký výtah a tak dále. Což je tento případ. Jo? Půjdete dál, tak tam je třeba knížky od Břežinského a tak dále. No a na kameru i Féteru je, řekl bych, no tady je třeba, tam není doplněno, Skalová sesovka a jsou tam i věci Pleska zření, no a tak dále. Je tady něco od tebe taky, Petře, co nebylo na hlavní stránce a tak dále. Je to trošku, nestačíme to doplňovat, řekl bych, dostatečně systematicky. A je to děravý místy, ale něco tam prostě jako je. Takže tohle jsou střípky ze světa. Dnešní řekl bych, vydání. Tady toho je víc. Erika Besta jsem citoval. A no, když to nahlédnete lidi, tak to nemá cenu. Třeba prohlášení OSN Guterres vyzval Kyjev, aby okamžitě zastavil útoky na civilisty. Kellogova slova mobilizaci Ukrajiny rozpoutala bouři. Nebo o tom, jak Wall Street píše, jak šéf CIA jel do Moskvy, aby zablokoval novou Putinovou mobilizaci. A pak je tu třeba kyslánek. Poslanecká fosilie Mareček Bendů žije z daní lidí, který teď říká závistiví voliči. A tak dále. Zel doporučuju, přátelé, nikomu to nevnucuju, ale tady, když to projdete, tak získáte celou řadu, celé řady zdrojů, které byste museli hledat dlouho po různých informačních prostě kanálech. Tak to je role cípku ze světa, které existují takto od posledních měsíců roku 2012 už poměrně dlouho.
1: Asi tak. Prošli řádnou inovací, to je vidět.
0: No, to je vidět.
1: Takže to je pro vás, přátelé, jak samozřejmě link máte pod videem. K tomu já ještě upozorním tady na internetový obchod Petrbureš.tv, kde kliknete na e-shop a najdete spoustu zajímavých knížek od třeba Lupo Aneta, jeho trojdílný seriál Hospoda v saku, což je satirická literatura, aspoň se zasmějete, Jarda Roubrava, Studená válka 2.0, Srebrenica, Příběh politicky korektního rasismu a největší lež v Evropě od konce druhé světové války. Skutečný Anthony Fauci, pak tady západní civilizace před kolapsem, zámky plné nacistů samozřejmě, Má cesta osvobozením Donbasem, Digitální svět a lidské tělo, to už je profesor Staněk. Přišla nám inventura, takže teď posíláme ve velkým všem, který chcete ještě tu ekonomickou knížku Schulz, Švihlíková, Ungerman, Fassmann. Inventura aneb kam jsme došli, což je vlastně ekonomický statistika a ukázání vlastně detailního a s okomentováním, jak od roku 89 se nám vlastně daří, až do posavať. Takže tam je spousta zajímavých údajů. Jenom na okraj, Václav Klaus řekl, že tuto knihu by neměl nikdo číst, takže to je vyznamenání samozřejmě.
0: To je nejlepší reklama.
1: Kancléři prezidentů, tak to bylo kancléřovi doktoru Ladislavu Novákovi. Válka civilizací, Jarda Doubrava, máme tady ještě dilema civilizací, a to pozor, to je pan profesor Staněk a paní Iveta Pauhofová, Michal Velčík. Dějiny píšou vítězové, to byla prvotina vlastně Schulz-Ungermann, kde se zavěřili od druhé světové války do roku 89, tak byl rozvoj hospodářství a tak, takže ta inventura na to navazuje. Vy, kteří máte malý děcka, vnoučata, už se taky pomalu přemýšlíte, co k Vánocům, tak můžu nabídnout knížku tady o Skřítku Dobřejovi. A taky samozřejmě máme tady Podivná odysea života a recepty z cest. To jsou ještě tyhle věci. A teď hurá, hurá na vás. Chci poděkovat.
0: Až domluvíš.
1: Ano, ne, povídej.
0: Dvě akce, než bychom to zamluvili. První pořádají, ne Zakladám, Vašek a Eva Novotní a další spolu s nimi, 1. září, teď si nepamatuju hodinu a místo, je to ostudu, ale najdeme to. Mělo by to být na kalendáři alternativy taky. To je k nyní stále jako ještě uznávanému startu druhé světové války k výročí demonstrace, která bude protiválečná. A druhá akce je 5. září v Malostranském náměstí od 14 hodin. A je v podstatě proti jaksi pokusu o Majdan v České republice a hodně proti jaksi postavě hlavy státu, která skutečně vyvádí v posledních týdnech věci dříve nevídané. O některých si hovořil, některých tam ještě bude řeč. To vše prostě je očividně proti zájmům České republiky, v cizím zájmu. Má to ještě víc omezit naší suverenitu a v podstatě nás možná i zatáhnout do nějakých válek. Tak a já jsem docela hrdý na to, že mezi řečníky, to, že tam jsem pozval Ivana Davida a slíbil, že přijde taky promluvit, dobře, to možná není tak nadlidský výkon, ale já jsem s proměnutím ukecal Jana Čarnogurského, který přijede do Prahy promluvit na té demonstraci. Jan Čarnogurský, víte, že jeho životopis je barvitý, on byl disident, on za socialismu, on byl místopředsedou federální vlády po listopadu, pak byl si nebyl předsedou slovenské vlády taky. Dneska je to muž, který velmi kurážně a objektivně se vyjadřuje k řadě mezinárodních otázek, neváhá tvrdě bojovat proti šovinistické vlně namířené proti Rusku a tak dále. A on mi napsal, my si týkáme, my jsme v takovém přátelském vztahu, zejména po loňské mezinárodní vědecké konferenci v Bělehradě, kde on vystoupal za Slovensko a za Českou republiku na téma genocida Slovanů ve 20. století. A tak jsem ho ukecal, bylo takový ticho. Si říkám, budu se vyzvánět. Najednou mi odepsal, milý Josefe, jsem byl na dovolené někde s rodinou nebo co. Hele, jak mě takhle zveš, no, tak asi takhle, když může být Slovák se dcerou vlády u vás, tak co by nemohl Slovák protestovat proti tomu, co vyvádí Pražský hrad prostě. Přijedu a vystoupím. Jsem u vysech poklonu a těším se. A Petře, my učiníme z rozhovoru, děláme s Janem.
1: Ano.
0: Já jsem mu navrhl dvě možnosti. První, že u příležitosti jeho pobytu v Praze, já musím zpřesnit, kdy přijede, jak to bude a tak dále. A druhou možnost jsem mu dal, že může udělat samozřejmě na dálku, telemostem. A on se chytil víceméně té první. Tak já teď horečně přemýšlím, jak bychom to udělali, aby se to dalo zkombinovat a navzájem se to jako nerušilo a tak dále. Ta demonstrace bude do, řekněme, do 4 maximálně, tak možná potom, nevím. Nevím, jak on bude mít dopravu domů, jo, jestli pojede zpátky.
1: A nebo předtím, no to se dá domluvit určitě.
0: Já se ho zeptám,
1: zkus.
0: To vyhovuje a podle toho bychom udělali rozhovor. Jano Černogurský je člověk, no chodem, on je člověk plný takových rozporů kouzelných. Jeho táta byl nikoli bezvýznamným činitelem klerofašistického štátu za války. Jano, ale když zemřel Gustáv Husák, tak on šel na jeho pohřeb. Jsou jako věci v roce 1991. Jo? Jano to je z té kategorie disidentů, kteří nestratili zdravý rozum, nestratili podle mého soudu charakter, morálku. A když se dívají na to, co se jako děje, tak dokážou zaujmout nezávislé, kritické prostě stanovisko. Já si myslím, že jeho řeč na Malostranském náměstí proti Majdanu v Praze bude perlou, už se na to moc těším. Asi tak. Dobře, to jsem chtěl říci.
1: Já ještě prosím tě dodám v rychlosti dvě akce. 11.9. v 17.30 to bude z Moravský Třebový, restaurace Uštiky, kde vystoupí například Indra Reichl, Tomáš Dostál, Vladimír Štěpán, Mirek Ševčík, Kateřina Konečná a další z našich, Felix Slováček taky tam vystoupí. Ivan vyskočil pravděpodobně, nevím, co Jarča Obromajerová, to se tak nějak jako vrací z dovolený akorát, takže nevím, ale toť jedna akce, druhá v rychlosti 19. září Polešovice. V Polešovicích to bude od 10 hodin od rána na celý den. Něco jako chtějí nějakým způsobem doplnit ty Příčovy. O čem se v Příčovách nemluvilo, tak o tom chtějí mluvit právě v Polešovicích. Tak ekonomika, energetika, zemědělství, potravinářství, voda, les, bezpečnost, obrana, zdravotnictví, města a doprava, namátkou Blahinka, Noveský Štěpán, Jandejsek, Niklova, Dubravská, Novák, Kratochvíl, Turánek, Postránecký Žák a další, měli by se tam objevili Petra Rédová a další, prostě to se podívejte na stránky Jasanu. To je k tomu a myslím, že pro teď asi je to z těch akcí všechno, co tak jako z hlavy teďka tady vystřelené.
0: To jsou ty Polešovice, netušíš?
1: Ne, prosím tě, za Brnem kousek, je to na Moravě prostě. Tam. Takže...
0: Někdo říkal, jestli bych tam taky nechtěl, tak já no si tak... Dobrý.
1: Je to kus cesty,
0: no je, no.
1: Ale Burčák bude, jestli pije Burčák.
0: To je ozdravné.
1: Dobro, čistí, hele, vrchem, spodem, všechny a všechno. Poděkoval jsem Pavlovi Sichrovi, nepoděkoval určitě. Pavlíku, děkuji ti moc. David Vorek, Davide, moc taky ti děkuji za i tvůj příspěvek. Dobrý večer. Období takzvané normalizace bylo pro Slovensko úspěšné. Masivní bytová výstavba, rozvoj kultury, průmyslu a hlavně federalizace ČSSR. Tak... Pravdou je, že teda vlastně tam se, řekněme, změnila to státní zřízení ve federaci, což těm že obrovskou zásluhu na to měl právě, myslím, že Gustav Husák, že?
0: Určitě.
1: A vůbec pojďme nějakým způsobem charakterizovat to, co se stalo teda od těch 70. let do toho roku 89, protože ten skok jako v, řekněme, zabezpečení lidí byl vlastně nevídaný.
0: Určitě a Slovensku pochopitelně, protože startovalo z méně vyspělé úrovně v některých regionech, výrazně méně vyspělé. Například ten východní cíp Slovenska po válce a i v následujících desetiletích byl civilizačně, průmyslově, ekonomicky a tak dále na tom nepoměrně hůř než, já nevím, nějaká průmyslová součást České republiky. Ano, v roce 68 se rozhodlo o federalizaci. Ten zákon byl, myslím, na podzim roku 68 schválen. No a do té doby jsme byli unitárním státem. Měli jsme jednu vládu v Praze a jeden parlament v Praze pro celý stát. A na Slovensku byl sbor povereníků, což byla taková jako podřízená struktura. Vzniklo to takto asymetricky mimo jiné proto, že po válce, když byly volby v roce 46, tak v české části republiky komunistická strana a také sociální demokracie za ní získali výrazný prostě vliv, to bylo přes 40%. Když to na Slovensku komunisté nevyhráli ty volby. Tam vyhrála ta demokratická partaj, což byl takový slepenec zvláštní. A přestože se hovořilo o víceméně federálním uspořádání předtím, tak nakonec to nebylo realizováno tehdy po válce, protože chtěli nechtěli by na Slovensku byla vláda se vším všudy, no tak by šéfovali by síly, které popravdě řečeno, část z nich byla spojena prostě se slovenským štátem, klerofašistickým a tak dále. Což by asi neprospělo té republice. Na sklonku 60. let už to bylo jinak, takže vzniklo federální shromáždění, to mělo dvě komory. Sněmovna lidu měla zastoupení volené uměrně jaksi počtu voličů napříč republikou, to znamená, že tam bylo víc poslanců za Českou republiku než za Slovensko. Vzpomenete si možná, že Slovensko mělo zhruba poloviční počet obyvatel v porovnání s Českou republikou. Zatímco sněmovna národů, tam bylo to 50-50. Přesně prostě polovina byla z České a druhá polovina ze Slovenské republiky, aby to zabránilo majorizaci takzvané, aby to zabránilo tomu, že čeští poslanci by mohli prostě tlačit věci navzdory přání Slovenska. Mimochodem, to pak sehrálo roli takovou, jako sehrálo, když se konaly volby po listopadu roku 89 a na Slovensku byl podstatně výraznější podíl ve volbách sil, které nechtěly tu tak zběsilou privatizaci a tak dále. A to urychlilo paradoxně rozpad Československa, protože česká pravice, nadržená na okamžitou privatizaci všeho a tak dále, nabyla dojmu, že ti Slováci by mohli v parlamentu blokovat spoustu věcí, právě díky tomu, že měli šanci si bránit majorizaci. Paradoxně to jako nepomohlo tehdejšímu vývoji. Jinak Slovensko, jenom krátce, skutečně zaznamenalo obrovský rozvoj už po válce a potom ještě prostě od konce 60. let. Investiční prostředky tam vkládané byly na počet obyvatel prostě větší než v České republice. Komunistická strana a socialistický stát měli od počátku koncepci hospodářského a sociálního vyrovnávání obou částí republiky. Slovensko před druhou světovou válkou bylo podstatně méně vyspělé ekonomicky, vzdělanostně a tak dále než Česká republika. Někteří lidé neradi slyší, když se připomene, že tohle všechno se dělo i tak, že zhruba desetina národního důchodu vytvořeného v České republice byla přesouvána různých investičních opatření ve Slovenské republice. domnívají se, že to je nějaká pomluva. Není to pomluva, to prostě tak je. A někteří v České republice se cukali proti tomu. Si vzpomenu, když Jan Fojtík, tajemník ústředního výboru strany, vyprávěl, že po něm Husák chce s Bilakem tak jednou měsíčně zajel do Ostravy pod nějakou záminkou a tam, aby jako krotil některé vášně lidí, kteří říkali, tak počkat, tak jako proč tolik peněz na Slovensku a tak dále. Já, mělo to i z určité ostny, které možná nebyly úplně správné, ale já osobně vidím hlavně jinou spojitost s tím, nebo moment. Rozpad Československa zbavil nás Čechy výnosů z těchto investic ve Slovenské republice. My jsme tam přispívali, ano, a nechme stranou, jestli se někomu líbilo nebo nelíbilo, to prostě tak bylo. A jako každý investor má právo se spravedlivě podílet na výnosech z těch investic. A když se Klaus s Mečarem dohodli, že to udělali, jak to udělali, no tak nám žádné výnosy z investic do slovenské ekonomiky prostě už neplynuly. Přestože na Slovensku skutečně byly investovány některé komplexy technologiemi modernějšími, než byly třeba v České republice. Jo? Takže v tom je určitá dávka křivdy, nespravedlnosti. Nemá to hlavu a patu prostě takhle. Já do toho nechci vnášet morální nějaké prostě aspekty. Taky na Slovensku vztah k socialismu podle průzkumu veřejného mínění a tak dále, k té minulosti před rokem 89, je docela markantně jako pozitivnější, bez mouta procenta prostě odpovědi na různé otázky mířící k tomuto tématu, než v České republice. Slováci vědí, že zaznamenali za socialismu dramatický skok kupředu a navzdory veškerým propagandistickým žvástům tohle z nich hned tak jako někdo nevytluče. A ne náhodou se tam nakonec daří politikům jako předtím Mečiarovi a teďko prostě Robertu Ficovi, což je politik nepochybně levicovější než třeba Andrej Babiš, jo? Nebo na to špak nějaký Fiala a tak dále. Takže to takhle prostě je. Je otázka, jestli to na Slovensku usnadní návrat, ale posun k nějakým, řekl bych, vyšší společenské racionalitě a levicovějším pohledům a sociálně vstřícným pohledům a podobně. Ficova vláda zdědila pěkný svinčík, takže teď v podstatě musí jako i v daňové sféře a podobně podnikat kroky, které nejsou zrovna populární mezi lidmi. Ale to jsem odbočil. Slovensko udělalo velký pokrok, souhlasím, jsem hrdý na to, že jsme byli součástí té vlny, která prostě tomu pomohla. Můj táta se narodil na Slovensku, vypravil mi, jak zoufala bída tam byla prostě ve 20. 30. letech. A od té doby to Slovensko se změnilo ještě mnohem výrazněji za socialismu, než prostě Česká republika asi tak.
1: No, ono, Slovensko vlastně, že jo, tam za Mečiara teda říkáš, ten si vlastně držel ještě dost dlouho relativně, že jo, ty strategické podniky a strategické odvětví vlastně pod státní kontrolou. A právě tohle bylo důvodem jeho politické likvidace, aby se tam dostaly ty správné struktury, které věděli, co mají dělat. Je to tak?
0: Ty Dzurindové včeraci a Miklošové, jak se všichni jmenovali. Souhlasím, tam je to... Tam pochopitelně je vždycky jeden problém, nebo dva. Když státník typu Vladimíra Mečiara, neboli jak říkával absurdní dramaky Mečára, ten Havel si ani nedal tu práci, aby vyslovoval správně příjmení slovenského premiéra. Jo? Takže on se jmenoval Mečiar. A mu říkal Mečár. To je urážka svým způsobem. A když to tak je, že ten politik chce jaksi více prosazovat, řekněme, vlasteneckou linii a i, řekněme, sociálně vstřícnou linii, no tak to, co udrží v rukou státu, tak tam hrozí, že se to chopějí sarančata, která se sice tváří, jako že to řídí ve veřejném zájmu, ale tunelou to zběsile. Což pak to vede až k takovým zhovadilostem, jakože když vyrabovali, skočím zpátky do České republiky, české banky, Jo, tam rabovali velkém, ty managementy. A pak se ukázalo, že to je na hraně bankrotu a že to stát musí nějak zalátat z peněz daňových poplatníků a podobně. Tak ještě měli tu drzost, tu neskutečnou troufalost. Říká, že to byl bankovní socialismus. Když rozkrádá parta grázlu státní podnik, tak to je bankovní socialismus. To už opravdu šílený prostě. To je správná poznámka. Sikala koupil od Němců zadluženou plynářskou firmu, aby ty dluhy nemuseli platit Němci. Ano, velmi správně. Za velké peníze, mimochodem. No, a druhý problém, který vzniká, že kolem těch šéfů, řekl bych, takto levicově orientovaných vlád, se nakupí podnikatelé, kteří jako nějak mají určitá privilegia v privatizaci těch podniků a podobně. A to potom vrhá nepěkné světlo na ty politiky a nemá se cenu skrývat, že třeba kolem Roberta Fica několik takových tváří prostě je. No a ty lidi si to pamatujou a teď prostě se vedou ty spory, že gorila program a tak dále. Já chápu, že ten politik nemůže jenom to stavět na nějakých ušlechtilých myšlenkách, že musí si vytvářet nějaké mocenské zázemí. Ale toto je vždycky velmi ošidná sféra. Je to i případ, to z jiného soudku, to s levicovostí nesouvisí. Viktora Orbána, že jo? Teď tam budou nějak půjdou po lidech, kteří prostě kolem něj byli rozeseti a kteří nějak kontrolovali tu ekonomiku, měli v rukou velké ekonomické zdroje. Říká se, že i díky postupu Viktora Orbána a té vlády, že nějakým to usnadňovali se zmocnit toho či onoho, získávat nějaké dotace a tak dále a tak dále. Vždycky takový politik nebo vláda celá je na hraně rizika. Já asi jsem odpověděl víceméně a tady je zajímavá otázka. Pane Skálo, nemáte pocit, že zase jste odsamocený i těmi, kterými jste dřív stál proti pětikoalici? A příčovi, jak byste mohl souznit s těmi, kdo chtějí kapitalismus jen opravovat? No, to je velmi správně, velmi správná otázka. Půjdu k jádru věci. Mnohokrát i v tomto vysílání jsem říkal, že největší pitomost, jakou by člověk jako já mohl udělat, a zdaleka nejenom jako já, je vyčítat lidem, že skočili na špek. Proboha, to je to nejhorší, co... No, se to stalo, dobře, tak... Teď zrají někteří, co si jim dochází. Proč je třeba vrhnout zpátky tím, že jsi byl pitomec, jsi si uvěřil v takový hovadiny. No a urazit ho, tak pochopitelně už si se mnou nebude třeba nikdy bavit. Ale za druhé, ti lidé, takhle, v příčovech ze všech řečníků, kdybyste se zeptali kteréhokoliv z nich, jestli chce socialismus, tak jsem přesvědčen, že asi by to neřekl nikdo. A co z toho plyne? Že teda se nedá nic dělat, protože jak byste mohl souznit s těmi, kteří chtěli kapitalismus jen opravovat, nebo tak se na ně vykašlat s nějakým zavřenými dveřmi se sejít s pár lidmi, kteří socialismus chtějí, nebojí se to říkat nahlas, a tam se agitovat navzájem, že jsme ty nejčistší z nejčistších. Ne, správný postup není ani jeden, ani druhý. Ti lidé, ano, žijí v této bublině. Někteří, popravdě řečeno, i proto, že na to mají existenční zájem. Dneska být vysokoškolským profesorem třeba, zejména ve státních školách, představte si, že by začal říkat, že chce socialismus. No, asi by toho profesora dlouho nedělal, že jo. Nebudem si namlouvat, že to je jinak. A skutečná levice, opřená o marxismus a tak dále, přeci ví, že se na to musí jít jinak. Zachycovat se za pokrok, každý pokrok, kteří ti lidé činí ve svém poznání. A pokaždé, kdy už ten pokrok udělají a chtějí z něj vyvodit zase cestu zpátky někam, tak jim ukázat, že se hluboce mýlí, že cesta tam, kde si myslí, že nevyřeší vůbec nic. Potíž je v tom, že české levici tohle nedělá po dlouhé roky téměř nikdo. To měl tak trošku Míla Ransdorf. Jinak jako, o sobě nebudu mluvit, nesluší. A pokud to nebudeme dělat, no tak to bude tak, že ani oni se tam sejdou, budou Salon Fähig alternativa, který konec konců jim jako nevadějí tomu režimu moc, protože říkají, že tady vymění nějakého ministra, tady nějaký paragraf, zaláteříme si ne to či ono, a ještě možná řekneme, no tak je to stejný jako za těch komunistů, že? A tak dále. No tím se nevyřeší nic. A nebo budeme s těmi lidmi... pak ještě si vyjádřím k tomu, co si tam pustil na obrazovku teďko. A nebo s těmi lidmi povedeme tuto diskuzi. Já tady znovu se vrátím k samotnému jádru. Tam to je celé nahotě. Jsme opravdu, je to běh na prázdno. Rok co rok tento stát sekne další sekiru 300 miliard a víc. No a to do nekonečna není možné. To prostě končí potom víme čím vším. Někdo musí tento trend zvrátit. Zvrátit to, že se budou přehazovat peníze přes daně a tak dále. Každý z těch politiků ještě chce jako být hezký, takže snížím ty daně ještě. Jako jo. No tak dluh bude ještě větší, pochopitelně. A nebo nebudou na některé věci peníze. A problém není v přehazování peněz. O nás levičáci se říká, že neumíme hodnoty vytvářet, že je umíme jenom přerozdělovat. Čerta starýho. My právě musíme být praporečníkem toho, že se budou vytvářet nově a vzít přes prsty ty, kteří chtějí přerozdělovat daně a další prachy svým kámošům na rostodivných kvazi projektech, dotací za to, či ono a tak dále. Je třeba tohle obrátit. A znovu ve zkratce. Zahraniční kapitál tu zajistí nějaký rozvoj. No, poprskejme se smíchy rovnou, jo? Po kolika 36 letech svébytnej rozvoj. No, pardon. Oligarchové, těch skoro 100 oligarchů českých. Oni zajistí svébytný rozvoj téhle země? Už nějak náznakem třeba někde se to projevilo? Oni vytvořili nějaké nové hodnoty? Které? A nebo prostě přišli k tomu, co tady bylo? A že to zmodernizovali trošku, to jistě. Který z nich přišel s nějakou inovací, s nějakým průlomem někam do světa? Jestli někdo možná teď říká, že strnat, že koupil nějaký další zbrojovky v Americe. No, vyrábět zbraně jenom takhle, no to jako tušíme, co to jako znamená všechno. Takže oligarchové ne. Pak je tu český menší kapitál, nebo prostě podnikatelský sektor, který není tak velký. Tam je spousta lidí, kteří by rádi vytvářeli nové hodnoty, ale jsou na velký biznis prostě příliš malí. Velký biznis to je velkovýroba, to je koncentrace kapitálu, výrob, komerčních činností a tak dále. Mimo ty oligarchy naše, tady nic takového v podstatě není. Je, ale to rozdrobeno. Ty lidé nevytvoří onu vertikálu, řekl bych, investiční, výrobní a komerční, která by mohla úspěšně konkurovat velkým žralokům ve světě. A my jsme ekonomika bytostně průmyslová a bytostně exportně orientovaná. Bez toho se nikam nedostane. Takže když se to nestane, tak dobře, tak budeme šmudlové prostě tady gastarbajci v pár automobilkách a subdodavatelé v podstatě ve mzdě nějakým cizím prostě firmám. A i věcná struktura ekonomiky bude neustále degenerovat a upadat. No a s lidmi, kteří si myslí, že to chtějí, jako, že vrátíme k tomu listopadu a teď jako znovu, tak se je třeba s nimi vést diskuse. Počkej, jak zajištíš ten rozvoj? Nevykládej, že ono se, nic se ono nese. Kdo ho zajistí, když to nebude stát? Veřejný sektor, to nebude nikdo. Jo? A to je myšlenka přesně opačná, než jakou tady vykládal Havel, Klaus a všichni. To je přesně opačným směrem.
2: Byla taky na druhém chápu.
0: asi takhle. Dalo by se to rozvíjet.
1: Pepo, počkej, ale ten návrat, to teda jako znamená, že tomu zahraničnímu kapitálu a těm současným oligarchům zase sebereme ten majetek, jo, a bude se to moc rozkrást ještě jednou, jakože teď budou rychlejší ty druzí, nebo? Nebo jak se chceš vrátit k roku 89?
0: Ne, se nevrátíš k roku 89. To oni, ne, se,
1: jako, oni se chtějí
0: oni
1: vrátit.
0: Oni tvrdí, jako... že jako ne, že to v zásadě správně a jenom některé dílčí chyby překonáme a bude to dobrý. Nebude. To je proto, jde dolů a dolů a dolů. To je třeba těm lidem neustále vysvětlovat. A pak když se tam počíte, co je teda tím receptem? Vy říkáte, že nějak daně trošku tady takový a lokalizace místo globalizace, takhle prázdný jalový hesla, no tak to nepovede nikam. Prostě se s nimi musí ta diskuze vést veřejně. A problém příčov, já jsem říkal paní doktorce Tomkové, zdvořile velice, je to správná ženská, velmi obětavá, pomáhá těm setkáním a podobně, ať nás pustí znovu na tu tribunu. My tam tyhle otázky budeme klást a budeme, řekl bych, nutit ty účastníky setkání příčovského i, aby se ne obecně pindali něco prostě, že nepovede to nikam, ale by se museli vyjádřit k takto zásadním otázkám. No a tam veřejnost si uvědomí, aha pozor, tak to není tak, že to bude jalově takto kulatit. Ne, to jsou zcela konkrétní otázky a na něm buď je odpověď, která je věcně správná, nebo je to kecání. A to tady chybí. A bohužel je to velká chyba. To se čekalo pochopitelně od komunistické strany na rovinu. Prostě. Kdo jiný má být v tomhle směru jako klíčovým hráčem, faktorem a podobně.
1: No, ale to
0: prostě, co se dělo od roku 2005 zejména, za jistého vedení KSČM, no tak ze strany se stal vlečňák parlamentního klubu a ti, co se dostali nově do politiky, po roce 89, novicové, jim budeme říkat, se dostali, protože neměli žádný viditelnější politický životopis. My, co jsme ho měli, no tak pochopitelně staré struktury a nemůžeme a tohle. A tak to vzali tyhle ty zhruba vrstevníci moji. Bylo tam několik chytrých lidí, jako Míla Ransdorf, obrovský prostě gigant a tak dále. Byli tam lidé chytří jiní nově, jako Jiří Svoboda, režisér, nepochybně velmi gramotný, moudrý člověk, ale jeho představalo to, jak se dá dělat levicová politika, prostě byla jiná. To, nebudu to komentovat dál. Ne náhodou to v té straně prostě prohrál. A tyhle lidé v zásadě se rozpadli do dvou podskupin. Za prvé, tak se jim zalíbilo v tom parlamentu, že najednou oni byli úplně neznámí lidičky někde tam na okrese a bum, a on seděl v parlamentu, dokonce třeba tam měl nějakou vedoucí funkci. Tak jim zachutnala ta parlamentní rutina. Jo, tam to hrál. A udělali z nás vlečňák ty parlamentního klubu. A někteří jiní, takový vlasatý jeden poslanec, který už v KSČM není, to tak cuká hlavou lidsky, když někde mluví, tak ty zase propadli ještě tomu, že jako je třeba si dopřát koketérii s liberálním žvástem. A v podstatě s pomluvama socialismu a tak dále. No a tím se stávali, ta média měla hrozně rádi za to a podobně. No, skutečná alternativa, kritika kapitalismu a nejenom nějakého konkrétního ministra, kritika ne nějakým jalovým pokřikováním, ale kritika mířící pod povrch věcí, obnažující, co kam směřuje, kdo to způsobil, jakou to má spojitost, jaký je zatím třídní obsah, a ne, že jenom nějak konkrétní moula, místo jednoho mouly přišel jiný moula na ministerstvo, tak to se z politiky komunistické strany vytrotilo úplně. To někteří z nás jsme to tak někde v izolaci jako na tom pracovali a strašně nás za to neměli rádi někteří prostě, že jako je vyrušujeme že z té jejich konstruktivní práce. Říkali, takové věci nikoho nezajímají, ještě by nám odradili voliče. No a bohužel tato proměna na vlečňák parlamentního klubu vedla k pravému úpaku toho, co, a to jsme věděli dopředu, ale oni to nechtěli nikdy uznat. V roce 2005, kdy nastoupil známý předseda KSČM, bylo 41 poslanců, 6 europoslanců a myslím 3 senátoři minimálně a spousta krajských a jiných zastupitelů. Když tento jeho český gigant ducha končil, tak byla nula poslanců, nula senátorů, jedna europoslankyně Kateřina Konečná a trapný zlomek krajských zastupitelů oproti prostě dřívějšku. Marnost, nadmarnost, jsme si pro boha, tou proměnou na vlečňák parlamentního klubu vyženete nakonec tu stranu i z toho parlamentu. To nechtěli slyšet, že to bylo urážky, které jste museli poslouchat a tak dále. Dopadlo to, jak to dopadlo. Teď jsme na křižovatce, kdy se buď podaří to polít živou, nebo nepodaří. Pokud se to nepodaří, to České republice nepomůže ani náhodou. Ani náhodou. Takže žádná jiná strana tohoto typu, která nepolíbila panský prsten, nemá žádné závazky vůči tomuhle systému, má tedy ruce volné, aby nahlížela pod jeho povrch, aby odhalovala, co se odehrává v anatomii toho kapitalismu. Já si jednu myšlenku, která je v tom mém interview. Nikdo ji zatím nikde nevyslovil takhle. Já jsem to zahustil, zhutnil. Kapitalismus nebyl nikdy libidumil, ale byly doby, kdy kapitál vydělával na produkci a prodeji zboží a služeb, které někdo opravdu potřeboval. Když se mu to nedařilo, tak krize a tak dále. Dneska ty elity, takzvané, ty špičky, ta horní patra, která ovládají všechno ostatní, ta finanční oligarchie, jak tomu říkal Lenin, a před ním už jistý Louis Brandeis, člověk, který napsal 2 roky před Leninem jeho známým spisem Imperialismus jako nejvyšší stádium kapitalismu, napsal knihu, která se jmenuje Peníze jiných lidí a jak s nimi nakládají bankéři v českém překladu. A tam je poprvé pojem finanční oligarchie, tak mimochodem, jo? U Louise Brandeise. To je člověk, který nebyl žádný marxistou. Zhruba 2 roky na to, co napsal tuhle knížku, tak se stal členem nejvyššího soudu USA a v této roli tam seděl asi do 30. let. No, strašně dlouho. Jenom maličkost. Uvádí se, že byl prvním židovským členem nejvyššího soudu USA, což dobře se to uvádí. A jsem si skočil do myšlenky.
1: Finanční oligarchie.
0: Tato finanční oligarchie, co ona, čím ona se jako zabývá? No, kšeftuje na finančních trzích, dělá deriváty, dělá ty letadla, prostě, jak se tomu všemu říká, kde se zbíhají reálné hodnoty z průmyslu a tak dále. Oni sami žádné reálné hodnoty nevytvářejí vůbec. Třískají těžké prachy z různých švindlů a hrátek prostě na finančních trzích. Všechno ostatní, všechno riziko podnikání odstrkují od sebe. A takže oni vkládají, oni vydělávají stále, ta nejvyšší patra světového kapitálu vydělávají na tom, co kdo ve finále vůbec nikdo nepotřebuje. Ani trochu. No a vrcholem toho je celá vlna Green Dealu a emisních povolek na kšeft a větráku a soláru a zdaleka nejenom těch prostě zhovadilostí. To přeci nikdo nepotřebuje. A taky ruka trhu, ta svatá prostě za kapitalismu, by v životě nikomu nepřihrála jako sama o sobě větráky, soláry a emisní povolenky. To ani náhodou, to musí někdo jiný udělat. Proč? No, aby zajistil privilegované vrstvě podnikatelů, kapitalistů, gigantické kšefty, garantované státem, větráky, no dobře, to musí někdo zaplatit, že? Zaplatí to buď z ceny té energie, protože se dá jiný sazebník prostě cenový. Z těch solárů taky to víme, prostě, že dostali původně asi 14 Kč za kilowattu a tak dále a tak dále. To někdo říká, že tržní ekonomika, no tržního na tom vůbec nic a říká, že to je nějaký socialismus. Ne, to je kšeft psychopatů, těch nejbohatších grázlů, který vedou válku prostě hybridní proti nám všem na projektech, které by v životě nikdo z nás s tím nesouhlasil a tak dále. Oni to dělají proti naší vůli, proti našim zájmům, ale nějaká Urzula to odsouhlasí, že to je jako záchrana přírody a teda. Ono to dokonce decimuje tu přírodu. Co je, kde se vzalo tak strašné sucho tady? No tak mimo jiné z těch větráků a z těch solárů. Dneska se to někdo bojí říct nahlas. K nám převažující směr větru prostě ze západu a tam to ohřívá prostě ten vzduch, ty soláry a ty větráky to vysušují, takže je tady velké sucho. Jo? A může to dospět tak daleko, že tohle perverze, jo? Na kterou by nepřišel ani Hitler, popravdě řečeno, že si zničí energetický zázemí svoje vlastní, ohrozí ve finále i stabilní zdroje energie. Jako Temelín a Dukovany potřebují určitá kvanta vody na chlazení svého provozu. No to, co teče teďko Vltavou, tak pokud to bude trvat ještě nějaký čas, tak se může stát, že ten Temelín bude muset odpojit. To je strašný. Takhle zvrhlí to jenom, aby parta grázlů mohla vydělávat prachy, nemusí do žádné konkurence, nemusí se vůbec ptát, jestli nějaký spotřebitel to chce nebo nechce. Oni to prostě vnutějí, jak si rozhodnutím vlády a Evropské komise a kde koho, a pak rejžujou těžký prachy z něčeho, co nikdo nepotřebuje a co normální lidi, kdyby se jich zeptali, jak to nechtějí. Všimněte si, jak vnucují i ty větráky těm obcím. Jo? V podstatě rozhodli někde, jsou akcelerační zóny a ty vlastně ty obce se ani nemají jako vyjádřit moc a tak dále. Tak o tom to prostě, no jestli strana, která říká, že rozumí kapitalismu a tak dále, tohle vůbec nedělá, no tak se nedivme, no tak to budou povídat i v těch příčovech to samý do kolečka a budou si říkat, že to jako, ale nevyřešejí vůbec nic, absolutně nic. Ani lidem neodevřou oči. Pak to potom lidem říkají to, co ty lidi v podstatě vědí bez nich. Vyzývá to asi hloupě, říkám to jako člověk, který je kritický k tomu, co se jako neděje, ale jsem přesvědčen, že to je strašně důležité a moc hodin už toho nechám.
1: Dobývání renty, že to je ten odborný výraz na to a to se tady děje ve velkým a díky tomu ty nejbohatší ještě víc bohatnou a my to máme platit. Přátelé, děkujeme moc, přejeme vám krásnou dobrou noc, díky za vaše příspěvky, za to, že jste s námi, za lajky, které dáváte a ještě určitě dáte, než půjdeme spát. Díky, prostě jste úžasný. Tak, zítra od 6 Jan Campbell, v 8 je tady, a kdybyste mě zabili, tak teď si nespomenu. Jo, paní Vítová s Mirkem Suchopárem. Takže máte se na co těšit. Dejte si odběr, dejte si zvoneček, aby vás jste upozorně na další videa. Další část příčov by se měla rozjet už teď, nebo možná už běží. Takže doporučuji vám, který se nechce spát, zůstaňte ještě s náma. A uvidíte, že to bude zajímavý. Ne, jinak, kořeny slovanství. Tak, to je pořad, který bude hned po skončení, vám tam naskočí. Tak jo.
0: A to bude Michal Téra?
1: Ne, to je pan Ježíši Kriste, teď jsi mě dostal. Jak se jmenuje? Šéf slovanského hnutí tady Opatřil.
0: A Opatřil.
1: Ano, Opatřil.
0: Já musím někde o Téru sehnat, to pro nás bude velký úlovek. To je velmi moudrý člověk, vzdělaný.
1: Tak jo. Přátelé, dobrou noc. Díky dobrou za všechno. Ahoj.
0: Ahoj.
1: Jo, a až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Tam přece víte.
0: Tak jo.

Je spustit živý vysílání, vůbec nechápeme proč. Dávám tady teď ještě druhý telefon, Jindra se pokusí ještě jednou připojit, jestli ho to sem pustí. Ale my se prostě navzájem neslyšíme a já na druhém telefonu mě nejde dát vysílání, prostě to tam nejde dát, já se nemůžu teď. Tak. Slyšíme se?

0: vysílání a pak teď s tebou, takže dneska to byla hodně, hodně pracovní neděle, no.
1: Já jsem koukal, že ty jsi měl vysílání, to vždycky sleduje strašná spousta lidí. A za tu dobu, co jsme se neviděli, protože my se teď v srpnu vidíme poprvé a my jsme vždycky slíbili, že aspoň jedno to vysílání měsíčně musíme stihnout. Stíháme dvě, tohle je desáté vysílání tento rok, takže vychází to na dvě vysílání v průměru na měsíc nebo jeden a půl, ale uvidíme, jestli stihneme ještě to druhé do konce srpna, protože ten program je opravdu nabitý. Každopádně, já jsem si myslel, okurková sezóna, veď nic se nebude dít a pohoda, vy si uděláte v klidu dovču. Nemáme tady dovolenou tak dlouho jako v Německu 6 týdnů, tam mají vládní představitelé 6 týdnů dovolené, neuvěřitelné naprosto, kancléř Merz je opravdu jako teflonový don. Ale tady chudák pan premiér ani ten týden nemohl mít, protože tady zase se dělají, že umělé aféry, házíte jogurtama a tak.
0: Ne, tak to je bohužel styl dnešní politiky a on totiž vyhovuje tenhle ten styl právě ty protistraně, protože jakmile vlastně neřešíš věcnou strategii, koncepci, jakým způsobem jako ty témata, které skutečně jako jsou prospěšní nebo mají vliv na život lidí a řešíš prostě to, jestli někdo házel jogurty nebo někdo boural někde na křižovatce, nebo prostě cokoliv, tak v podstatě pak už to je na úplně emocionální bázi, jo. Volí ty správy. Ty jsi to přepínal asi na jiný telefon.
1: Je tohle to možný?
0: Ale já tě slyším, vidím.
1: Já tohle to není.
0: Vidím.
1: Ale Jindro, tohle už fakt jako není normální. Já se tady přihlásím do našeho chatu a ono mě to přepne na živý vysílání na druhém telefonu.
0: No, tak to je nádhera, jak to pracuje, vidíš to.
1: Počkej,
0: A
1: já to
0: sedí.
1: udělám jinak.
0: A slyšíš mě?

0: Tak.
1: Já tě slyším.
0: Já tě taky slyším, ale nemám slov normálně už.
1: Jo, že jenom to dokončím, že v podstatě oni chtějí, aby ta politika byla o tom, jako volte ty správný a ne ty špatný. Jo? Že já jsem to dneska říkal na té primě, prostě s čím kandidoval Petr Pavel, no s tím, že bude vypadat dobře na známkách. To je jako jediný jeho volební program, že bude jezdit na motorce a fotit na Le Mans. A v podstatě ta politika se totálně vyprázdnila. To, když se podíváš na tu debatu, tak oni vlastně nemají, oni když si všimneš, tak za 50 minut, co ta debata trvala, tak z její strany nepadl jeden věcný argument, jedno konkrétní číslo, jedno řešení, jak pro ty lidi udělat jako lepší život, a furt tam jako jedou dokola vysoký deficit a zadlužujeme se a budou to platit naše děti a musíme přes 2% zbrojit a musíme odstrašovat Rusko a vy dostanete SMS-ku od Putina, jak jste tady byl dobrý. Víš, že jako úplný bláboli, který vlastně nemají pro život, reálný život lidí absolutně žádný význam. A teď prostě já se tam snažím jako argumentovat číslama, že to, kam vyletěly ty emisní povolenky, jak je to úplně neférový, že jo, to je věc, kterou tady téměř mainstreamové média nezmiňují. Byl o tom jeden článek na Seznamu, což mě teda překvapuje, že to napsali, ale napsali, že my prostě platíme za emisní povolenky na jednoho člověka 30x víc než Švédsko a 17x víc než Německo. Takže průměrný Němec zaplatí za emisní povolenky zhruba 400 korun ročně. Náš člověk, náš občan České republiky 7 tisíc. Hodně 400, necelý, a my 7 tisíc. A tříčlenná rodina 21 tisíc. To je včetně prostě dětí jako Němců. A má to přímý dopad na HDP 100 miliard korun, nepřímý dopad v řádech stovek miliard korun, protože se tady nedá podnikat s takovouhle cenou jako elektřiny. A místo toho, aby my jsme řešili tuhle podstatnou věc, jak prostě zrušit tenhle okrádací schéma, když jako můžeš pracovat, představ si, že pracuješ a každý měsíc vyděláš 100 tisíc korun. A každý měsíc si tam přijde zloděj a 70 tisíc ti z toho ukradne. No tak to jako nezbohatneš. Jo? To, a můžeš pracovat sebe víc a prostě nezbohatneš. A tohle je současná Evropská unie. My nemůžeme už jako se tady dívat na to, jestli škrtneme miliardu zemědělcům a 2 miliardy důchodcům, tak jak to dělali oni. My prostě musíme jít úplně

0: úplně do podstaty věci. A to jsou opravdu tyhle vydírací, okrádací taktiky Evropské unie. A to, že nám utíká tady bilion korun z téhle republiky každý rok, to je výsledek naší práce a ten odejde pryč a my z ní nemáme nic. Jo.
1: Ano.
0: Já jsem to dneska dvakrát zopakoval na té primě. Google daní v České republice, jejich přiznání daňový zaplatili 18,1 milionu korun. Google, rozumíš mi, který vydělávají miliardy, tak zaplatí 18,1 milionu korun.
1: Koukal jsi na Apple?
0: Nedíval jsem se na Apple.
1: Tak já ti řeknu Apple. Normálně já jsem se chechtal, až jsem se za břicho popadal. Přátelé, jenom pro vaši představu, já znám dva lidi, dva kluky, jednomu je 25, jednomu je 24. Oba dva dělají jenom to, že přeprodávají telefony od Apple a takové ty základy, já nevím, iPody, iPady a tak. Takže úplně takový to běžný zboží. Oba dva ty kluci jsou milionáři v eurech. V eurech, jo? A to jsou dva kluci, který znám. To je nic, to je jako dva kluci z Prahy. Jeden je z jedné části a druhý z druhé části. Možná je znáte, jen tady nebudu dělat reklamu, protože s některými můžete mít špatné zkušenosti, s některými dobré, o tom to není. Ale ta pointa. Ten Apple tady dal 170 milionů korun. 170 milionů korun na dani z příjmu. To není ani výsměch, protože Jindra dal správně porovnání, co se týče Google v Irsku. A když tak mě oprav, ale na přepočet českých korun se bavíme o přes 100 miliard, je to tak?
0: Ano, ano, ano.
1: Jo?
0: Protože oni tam daní 12,5%. Že? A to je to, co já říkám tady, pojďme udělat nízký daně, ale pojďme udělat digitální daň. Prostě ať všechny tyhle eBay, Alibaby, já nevím, co tady všechno je, tak ať ty peníze musí zdanit tady, třeba prostě pár procentama, jo? Ale z obratu. Prostě je žádný to, že si přefakturovávají peníze a že prostě jakoby dělají, že tady nic nevydělávají. Ať je to prostě z obratu. Když dáš nějaký jako drobný procento z obratu, klidně 1%, to my máme v programu na banky. My jsme to počítali. Banky, kdyby dali 1%, tam to není z obratu, ale z objemu aktiv, tak je to přes 80 miliard korun. Přes 80 miliard korun do našeho rozpočtu. A to je prostě, tady už nejde přece dál brát peníze z kapes těch obyčejných lidí. Oni nemají kde brát. Tady banky vydělávají 100 miliardy, zbrojaři vydělávají 100 miliardy, právě tyhle prodejci různých spotřebního zboží, potravinový řetězce vydělávají 100 miliardy. A daní tady úplně směšný peníze. Směšný peníze, který prostě vůbec neodpovídají jejich ziskům. A ta předchozí vláda dělala neustále jenom to, že zvyšovala daně lidem, obyčejným lidem tady. Že? Takže jim zvýšila daň z nemovitostí, snížila valorizaci důchodů, zrušila školkovný, zrušila slevu na manžela, to jim šlo jako fantasticky sbírat peníze z kapes lidí, takže vlastně oni potom, když to sečteš, tak každému občanovi téhle země sebrali několik jako desítek tisíc korun ročně z kapsy.
1: Ano.
0: A nechaj tady, aby Google platil 18 milionů a Apple 178, tak to je k smíchu přece. My musíme začít umět daně tyhle ty velký korporace, tam nám ty peníze utíkají. A ne to tady sbírat lidem, kteří si vydělají 30 tisíc měsíčně, tak jim ještě naložit víc, aby nám dali o dalších 500 korun víc měsíčně jako z jejich mzdy. To prostě nejde. Nebo dokonce jako z jejich pozemku nebo z jejich domu, které někde zdědili po svých rodičích. Absolutně nejde. Takže tohle je filozofie, nová filozofie a s tou my musíme prostě přijít, jako zrušit tyhle okrádací mechanismy a zdanit peníze zahraničních korporací, které odcházejí z České republiky.
1: Přesně tak, jo. Oni si to vtáhnou do těch mateřských společností, tady to úplně odsávají a já si vzpomínám, když jsme se spolu třeba bavili poprvé někdy před 5 lety, 6 lety, tak jsme se bavili o tom, že ty dividendy jsou někde kolem 120, 140 miliard. No kolik je to dneska?
0: No, ale právě problém je v tom, že proto jako já nechci daň z dividendy, protože oni si tu dividendu umějí samozřejmě snížit uměle. Jo. Já chci daň z toho obratu, případně u banky z objemu aktiv, protože z toho neutečeš. Jo. Z obratu neutečeš. Z objemu aktiv u banky neutečeš. Z dividendy, to oni právě dělají ty vnitropodnikové fakturace, že prostě Google Ireland, teda Google Irsko, nafakturuje Google Česká republika za nějaké služby a oni si to vyvedou přes tu fakturu a nezaplatí tady ani korunu daně. Prostě si vytvoří umělej náklad. To znamená, nemůže to být daň ze zisku ani daň z dividendy. To z toho utečou. Musí to být daň z obratu nebo v případě bank daň z objemu aktiv.
1: Ne, jako dát tohle to celý dohromady, to bude obrovský problém.
0: A ono by to nebyl, lidé... on by to nebyl takový problém, jo? To je jenom o vůli. To je jenom o tom, že tyhle ty velký korporáty a banky, ale i různý lobbysti si platí ty politické strany a platí si média. A samozřejmě si je platí právě proto, aby jim tyhle daně nikdy nezavedly. A dokud jako lidi tuhle hru budou hrát, že budou volit ty správný, jo, ty, co stojí na té správné straně a ne nás extremisty, dezoláty a dezinformátory, tak do té doby prostě se nemůže pohnout ale vůbec nic.
1: No já jsem se jako napříč tím politickým spektrem, jo, to znamená, jasně, na tohle by měla být schoda 200. Nejenom.
0: Ale to nikdy nebude. To nikdy nebude, protože spousta těch lidí, jako to je přece jako ten matrix, ve kterým žijeme, jo. Ty máš pár rodin, které tady ovládají naprosto drtivou většinu majetku na tomhle světě. A stejně tak tyhle lidi mají banky, mají sdělovací prostředky, mají obrovský média, mají všechno. A oni prostě vytvářejí nějaký svět, dávají těm lidem nějakou informace, propagandu a každý den jim říkají, no nemůžete volit tyhle ty dezoláty, to je úplně... ty jsou nezodpovědný, ty jsou špatný, to je úplně blbě. A pak, když se to někde prolomí, třeba v té Argentíně, jo, a zvolej si to Milleje, tak najednou všichni vidějí, že to jde dělat jinak. Že jde osekat náklady státu na minimum, naprosto snížit byrokracii, otevřít to podnikatelské prostředí a najednou ta Argentína jede. A když jsem se teď díval na žebříček zemí, kde byl průzkum jako procenta lidí, kteří si jsou přesvědčeni, že jejich země směřuje správným směrem, tak Argentina je v top 10. Jo, najednou ty lidi prostě chápou, že to takhle jde, ale my prostě žijeme v tom Matrixu a dokud si ty lidi neuvědomějí, že jsou součástí toho Matrixu a že to, co jim říkají ty noviny a ty weby, že to je fakticky jenom propaganda, masmediální propaganda, která je má motivovat k tomu, aby volili zase ty, kteří jako je budou obírat, aby si volili svoje vlastní otrokáře a svoje vlastní zloděje, tak do té doby prostě se nepohneme z místa. Ty lidi si to musí sami sobě uvědomit.
1: Co s tím?
0: No, je to jednoduché. Musíme každý z nás samozřejmě pracovat na tom, aby se to dostalo k co největšímu počtu lidí. A ono jako musí nám trošku pomoct i objektivně ten čas. Jo. Když se třeba podíváš na Německo, na AfD, tak AfD byla strana, která tam dlouhodobě existovala, byla prostě jak my, že, náckové, extrémisti, já nevím, co ještě. No ale v momentě, kdy to Německo se začalo dostávat do velkých potíží z hlediska bezpečnosti a ekonomiky, tak najednou AfD je tam dneska nejsilnější strana, některých spolkových zemí má přes 40%. To znamená, jak bych to řekl jednoduše, dokud si na tu plotnu nešáhneš a nespálíš se, tak ti nikdo nevysvětlí, jako že je horká. Jo? To je jak u těch dětí. My relativně se máme pořád ještě dost dobře a bojíme se a u těch voleb vždycky jdeme na jistotu. Jo? Jako volba na jistotu, hlavně, aby jsme jako nešli do nějakého opravdu jako zásadního řešení, tak radši jdeme na tu jistotu, protože ty média nás k tomu vedou. A je to o tom, že se musí sejít čas, objektivní okolnosti, ale zároveň, že musíme všichni my přesvědčovat lidi v našem okolí, že tohle je prostě ta správná cesta a že už nejde dál se nechat okrádat. A věř mi, že ten čas nám jde naproti, protože až na lidi spadne ETS 2, EPBD 4, až se tady jako naplno projeví ukrajinská migrace, tak pak jako ono se to jako těm lidem rychle rozleží. Já jsem tenhle týden dával na Facebook dopis majitelů zubní ordinace a oni mě napsali krásný e-mail. Bylo to potom, co jsem dával ten dopis té zdravotní sestry. Oni mi napsali, jak když začala válka, na Ukrajině, že ve svým, jakoby na svých chalupě ubytovali zdarma Ukrajince.
1: Teď prostě poslouchejte, přátelé, že... promiň. Teď poslouchejte Jindru, co říká, tomu nebudete věřit.
0: Dávali na ně prostě peníze na sbírky a tak dále. A do té zubní ordinace si vzali Ukrajinku. A protože potřebovala aprobaci, tak jí dali asi 6 týdnů, abych nekecal, 6 nebo 7 týdnů pracovní volna, aby si mohla, placený volna, aby si mohla aprobovat. Takže jí platili 70 tisíc korun čistýho měsíčně, když ona tam nechodila a jenom si dělala aprobaci. A když se po ní vrátila a složila jí, tak řekla, já jsem z toho unavená, já potřebuji dovolenou. A oni řekli, no teď ne, teď to nejde, my máme plný kalendář, my jsme tady prostě čekali, až tu aprobaci doděláte, abyste mohla tady začít pracovat. A ona normálně šla na policii a s rozcuchanýma sama to řekla, že napadli, že ji okradli, jo, tyhle ty lidi v té ordinaci. A vyústilo to v to, že ty policajti reálně prostě zahájili úkony v trestním řízení, udělali jim domovní prohlídku, děti, jejich děti seděli na ulici, zatímco prostě policajti jim probíjeli barák. A dneska jim hrozí 2 až 8 let natvrdo. Za to, že ty Ukrajince pomohli. To je prostě, to je něco neskutečného. A tyhle lidi mě prostě napsali krásný e-mail a psali, no my jsme ze začátku jako pane Rajko moc vás nemuseli, ale teď jako po té osobní zkušenosti už jsme jako pochopili, kde je pravda. A opravdu hrozně milý mail, evidentně strašně milí lidi, hodný lidi, mají svýho právníka, já jsem samozřejmě okamžitě nabídnul, že rád pomůžu a tak dále. Tohle, Vojto, tohle bych měl dotáhnout až do parlamentu a k ministrovi, tak prostě nenechám, aby těm lidem bylo jako ublíženo tímhle tím způsobem. Ale představ si, že ty prostě pomáháš, nabídneš tu ruku a oni prostě ukosnou. Dobře, peklem se ti odmění.
1: Ne, tak je to svolíček na
0: cholíček. Tak načeně a s dobrý... A jasně, dvačina. A ty lidi, těch lidí, kteří tímhle tím způsobem nezištně pomáhali, protože opravdu jsou hodní, jo, to, já jim to vůbec nevyčítám. Já je obdivuju, jo, že to jsou prostě nezištní, solidární lidi, kteří chtěli pomoct jako člověku v nouzi. Jenom oni nevěděli, co je čeká. Oni prostě nikdy s tím neměli zkušenost, co jsou tyhle ty prostě ekonomický migranti zač, který sem chodí. Jo? Takže najednou se spálili o tu plotnu a teď už jako pochopili, že to je trošku jinak a vidějí ty komentáře, které jsou povětšinou podpůrný. A takhle se bude dál, ty lidi budou zažívat tu zkušenost každý jeden den a čím dál tím víc lidí jako na to přijde, že to, co jako říká tady Reichl a Spol a Turek a všichni, takže to není jako nějaký extremismus nebo výmysl, to je jenom syrová pravda bez příkras. Já jsem vždycky člověk, který měl celý svůj život postavený, že si říkáme i s manželkou a všude syrovou pravdu, tak jak to je. A v momentě, kdy cokoliv si maluješ na růžovo, tak nemůžeš dopadnout dobře. Já myslím, že to ty lidi začínají chápat, ale musíme pracovat dál, pořád.
1: Ne, je to přesně to, co já jsem říkal v sobotu na kávě, je to jedna z nejsledovanějších káv, když měla přes 30 minut, kde jsem vysvětloval tu obrovskou lež. Určitě si četl ten článek o tom, jak se nám teď ty ekonomičtí migranti vyplatí, jak tady bez nich zkrachujeme, jak je jich tady 22%, což je asi tak jediná pravdivá informace. A jak vlastně díky nim udržujeme důchodový systém. A já jsem to samozřejmě rozebral jako ekonom úplně na atomy. A lidi to berou, sdílejí to, já jsem za to moc rád, protože tohle je opravdu důležité. Nenasazovat nikomu psí hlavu a na druhé straně říkat ty věci tak, jak opravdu jsou a nehrát si tu ani navíc, ani na míň, jo. Ale tvrdit, že náš důchodový systém je založen na cizincích a nejvíce teď na Ukrajincích, je prostě naprostá hloupost. Ten důchodový systém byl několikrát rozkraden v minulosti, několika vládami, s tím, že pokud se nemýlím, tak Topolánek tam vzal asi 63 miliard nebo 66 miliard a řekli, že to vrátí v roce 2006. Od té doby nevím, kdo si z toho ještě uloupil, ale tento rok, když tak mě doplň, protože ty čísla máš přesnější, tento rok to mělo být v plusu 20 miliard, ale vypadá to, že to bude v plusu v uvozovkách jenom 10 miliard. Co se tam mění? Jaká tam je změna? Protože já jsem koukal, že i ta valorizace bude v přepočtu nejnižší za posledních 10 let od 1. ledna.
0: Je to tak, já osobně si myslím, že v současné době, to jsou vždycky nějaké modely, který prostě počítáš a potom ta realita logicky ti ty čísla jako zpřesní. Jo. To je prostě daná věc, že vždycky, když máš nějaký odhad, jo, tak děláš odhad třeba HDP, podle toho počítáš příjmy do státního rozpočtu. A logicky samozřejmě nemůžeš nikdy jakoby přesně trefit to, jak to ve skutečnosti bude. Vždycky je to jenom odhad. Ale prostě princip je takový, že ta valorizace z mýho pohledu tím, jak byla snížená tou vládou, tak pořád vlastně nestíhá to tempo ty inflace, kterou tady ta předchozí vláda způsobila díky cenám energií. To jest, my v tuhletu chvíli potřebujeme jako zásadní opravdu důchodovou reformu. Oni žádnou důchodovou reformu neudělali. Jo. Oni říkali, my jsme udělali důchodovou reformu, neudělali. Oni zvedli věk odchodu do důchodu. Jedna parametrická změna, to není reforma. Ty potřebuješ a nutně budeš potřebovat, nevyhneš se tomu, dofinancovat ten systém, protože prostě s národí má. To znamená, čím dál tím lidí v produktivním věku bude živit, čím dál lidí v důchodovém věku. To je prostě demografický trend, se kterým nehneš. A tím pádem je nezbytný dofinancovat ten systém z externích zdrojů. A tam právě my máme tu čtyřpilířovou reformu, kde jsou první dva pilíře, které jsou v současné době existující, to znamená ten průběhový systém a soukromý spoření. A další dva pilíře jsou solidární systém, to znamená, že 3% body ze mzdy nebo z daní, takhle by byl přesně 3% body z daní tvých dětí ti půjdou na důchod, budou přímo asignovaný, určený na tvůj důchod. Takže když budeš mít šikovný, dobře vydělávající děti, tak budeš mít hodně dobrý důchod. A čtvrtý pilíř, ten hlavní, je důchodová pojišťovna, do které by se vložily státní majetky. A to, co by vydělávali, tak by se investovalo do zabezpečených cenných papírů, jako jsou státní dluhopisy a podobné věci, aby prostě ten čtvrtý pilíř, který bude vydělávat. To, co mají Němci. Němci mají 16 důchodových pojišťoven, jo, různé. Já myslím, že my nepotřebujeme 16, že je prostě jenom potřeba, aby jsme neměli jenom ten průběhový systém, protože Němci dělají to, že oni vlastně nastřádají ty peníze do té důchodové pojišťovny a investují. Představ si ty peníze, co tenkrát se ukradly za tyto lampové vláry. Kdyby se tehdy investovali do zlata, kdyby se tehdy investovali do nějakých jako dluhopisů státních, no tak dneska z toho není, já nevím, 60 miliard. Jo. Dneska z toho je prostě 600 miliard za tu dobu. A tyhle peníze potom můžeš rozdělovat na ty důchody. To znamená, Němci vlastně, když dají peníze do těch důchodových fondů, tak to oni si kupují ty emisní povolenky. Oni si kupují prostě ty další cenné papíry, zajištěné cenné papíry, investují tady jako do různých Nasdaqů a PXů a tak dále a tak dále. A samozřejmě ty peníze jim vydělávají. To znamená, ten průběhový systém je nalej, vylej. Jo? Ale tohleto je to, že dáš peníze, zainvestuješ je a oni se ti zhodnotějí v času. A to je právě to, co my musíme tady udělat. A ten vklad toho státního majetku za mě je naprosto správný, protože podle mého názoru je nezbytný, aby ten státní majetek, který je obrovský, tak aby prostě dofinancoval právě ten důchodový systém a ne, aby se z něj rozkrádalo zase horem dole.
1: Já jenom, přátelé, abyste měli představu, co tady taky žije za lidi. Já jsem před chvílí sdílel článek asi před 2 hodinami. Já vám tady něco přečtu, to bude žendro koukat, jo. Kdyby měli důchodci trochu slušnosti, přenechali by své bydlení mladým a šli do domova, říká Nikola, 26. Přijde mi úplně absurdní, že důchodce má 4 volné pokoje a mladí nemají kam dát dítě. 26-letá Nikola sama řeší, jak si při dnešních cenách bydlení vůbec splnit své představy o rodině a vlastním domově. Velké domy starších lidí v ní proto vyvolávají pocit nespravedlnosti. Podělila se s námi o svůj úhel pohledu Nikola.
0: No. To je v podstatě definice bolševismu, no.
1: To je prostě...
0: To je naprosto neskutečný, jo. No jasně, jo, že Piráti jsou neomarxisti, že jo. To dneska, jako když se někomu nadává do komunistů, no, tak největší neomarxisti, kteří jsou v téhle zemi, jsou samozřejmě Piráti, že jo. To by všechno nejradši zkonfiskovali a dali jako na společnou kupu a z ní rozdělovali samozřejmě těm správným. Já musím říct, že mě nejvíc pobavil teď to video, nevím, jestli jsi viděl, s tím Hlaváčkem, s tím kandidátem stanu na primátora. Neviděl jsi to?
1: No, jak tam přišel, povídej, za ním, protože ten, mě napadlo jiný video zase, no.
0: Jo, a on tam přišel za ním a říká, pane Hlaváčku, vy říkáte, že tady lidi jako z Prahy, z centra Prahy nemusí mít auto. On říká, no, nemusí, no. On říká, a vy auto máte? On říká, no mám. On říká, kde parkujete? No, v garáži a na řádně zaplaceným na modré zóně. A on říká, no a z jaký Prahy jste? No, z Prahy jedna. Tak on říká, a půjdete příkladem? Tak jděte příkladem a první to auto prodejte. A on
1: Jo,
0: nevěděl vůbec na co to má říct a začal říkat, no to je porušení všech etických kodexů, nevím, proč to berete do takové osobní roviny. Oni jsou mistři světa v tom, jak ty jako diktujou způsob života, ale sami v životě na něj nepřistoupí. To je přesně ta Evropská unie, teď jsem to říkal v živém vysílání. Prostě Ursula von der Leyen vypne klimatizaci, ale jenom do 7. patra. Od 8. nahoru, kde je ona, její kamarádi ji nechá běžet. Všichni musí jezdit elektrickýma autama, ale eurouníci ne, protože ze Štrasburku do Bruselu nepřejedou bez nabití. Prostě to je to farizejství, který oni
1: to je
0: mají. Já
1: nic.
0: jsem se tak chechtal, když jsem viděl toho Hlaváčka. Jak on říká, no já mám. A on říká, no tak počkejte, když říkáte, že teda lidi na Praze jedna, že by se měli zbavit těch aut, že by jako neměl mít každý to auto, půjdete příkladem. Vůbec to normálně, to prostě jsem viděl, jak to přesně dostal toho farize, který jako všem diktuje, že by neměl mít auto, ale sama podle mě dvě.
1: Ale to jako s těma automa, já vás jenom tady doplním takovou informaci, aby, protože myslím si, že s tím lidi mají zkušenosti. V každém městě to je tak, že když máte jedno auto, tak někde seženete parkování, máte to víceméně zadačo, nebo máte svůj garáž, někde místo u baráku a za to neplatíte, jo? Nebavím se o Praze, jo? Bavím se prostě jako, a nebo třeba o Brně, nebo Plzeň třeba. A potom, když jste teda v těch větších městech a máte to druhé auto, tak za něj platíte. A za to se dneska platí už i v malých městech. To pozor. Jo? Tady, když chcete zaparkovat v určitých místech v Krumově a máte druhé auto, tak vás to prostě něco stojí. Není to něco, co by vás zrujnovalo. Je to třeba 1600, 1800. Ne, jako pozor, nezaručuje vám toto místo. Jenom, že tam můžete zaparkovat.
0: Jasně.
1: Jo? Tak. A v Praze, třeba Praha 10, pokud se nemýlím, tak má 10 tisíc za to druhý auto. A taky vám to nezaručuje, že zaparkujete na té modré zóně. Ale prostě dáte 10 tisíc do toho rozpočtu. A všichni ti kandidáti, co tam jsou, vyjma Portlíka, ano, a nevím, kdo tam ještě, myslím, že motoristé tam vůbec nejsou, že ty nakonec nepostavili nikoho, tak ti říkají, že by to strojnásobili. To je úplně jako neuvěřitelný. A já dám teď příklad, odkud totiž přijde to je zákon padajícího hovna, jo. To všichni známe, že jo. Ten, kdo byl na vojně, to zná dvakrát tolik. A šéfka frakce zelených v europarlamentu, takže zhruba třetí největší zvíře, co tam sedí, jo. Máte předsedkyni Evropské komise, máte předsedu nejsilnější frakce, jsou lidovci, a třetí je tato zelená fanatička. Se nechala natočit, jak je blbá, jako vemte si, jak jsou blbí ty lidi, jo? Nechala se natočit, jak jede na kole s kuframa, jo, jako na dovolenou. Klapka, nic, teď tam na Instagramu to je, a není to hoax, není to fake news, jo. No, jenomže si nevšimla, že ji sleduje ještě někdo jiný, no a sledoval ji někdo, myslím, z Renew, nebo podobný takovýhle nějaký frakce, a dotočil to video do konce. Ona přijela k 12válcovému BMW, jejího papa, tam jí šofér vyšel ven, kolo takhle hodili do prdele s prominutím, on jí naložil, to není všechno, on jí, počkejte, to jako pointa přijde, on jí naložil ty kufry, odvezl jí na letiště, ona tam sedla do soukromého letadla svého papa a odletěla na zaoceánskou jachtu svého otce.
0: No, tak tam nakonec nebyla, že jo?
1: Jako.
0: Ne, znovu říkám, to je to neuvěřitelný farizejství, který tady je. A bohužel vládne v současné době Evropou A já když vidím, že třeba my jsme dali návrh na zmrazení našich platů jako politiků a opozice říká, že proto nezvedne ruku, jo? Že oni prostě nechtějí zmrazit platy, prostě potřebují víc a víc a víc. Lidem by škrtali, lidem by sebrali, zemědělcům by sebrali, ale jako sobě ne, že to jako potřebují další peníze. Když vidíš prostě tu výši náhrad, že to, co, že jak si z toho stan udělal ten biznis, já jsem na to dával trestní oznámení, tak jsem zvědavý, co z toho bude. Ale prostě jako ty náhrady, to je úplně amorální. To je prostě úplně amorální. Jo? Já si nedovedu představit, že bych si nechal vyplácet cestovný, protože jsem zvolený za Moravskoslezský kraj, tak bych jako si nechal proplácet cestovný z Moravskoslezského kraje do Prahy. Teď to bych se musel prostě sám přece pozrat, to vůbec nejde. Jako tak, jo, mám nárok tady na byt. Někdo mě říkal, nechceš být. Já říkám, no já přece neudělám to, abych si vzal jako byt, nechal jsem platit od státu a začal promovat někomu, když to je přece jako, to je tak ubohý, tak zoufalý, jo. Tak to pak, jak by se těm lidem mohl vůbec podívat do očí, jo. Takže, ale oni to prostě samozřejmě jdou do poslední koruny, jo. Co můžou si vyčerpat na těch náhradách, to si vyčerpáš. Paní Šebelová, to je v tom mistr světa.
1: Tak to je nejlepší. Jo, ta 3 640 000, ta to povýšila na úplně novou úroveň, na tu nemá nikdo, a to teda musím říct, že jsem v té poslanecké sněmovně zažil ledacos, jo, ale tohle to teda, to je majstrštyk. A ta potom chodí a nejvíc kdáká, jo. A ještě se dostaneme k dalším tématům, kamaráde, co říkáš na hradního pána a jeho vystoupení u Československého rozhlasu?
0: Tak já jsem o tom napsal takový delší článek a moc děkuju lidem za to masivní sdílení a podporu. A teď jsem o tom mluvil i v tom živým přenosu u sebe. Prostě to je bizární. To si říká, že jsi nějakým absurdním dramatu, že člověk, který fakticky 20 let po té dobu v tom podívalostech z toho zrovna 60, v roce 87, kdy prostě všichni viděli, o čem bylo. Tady píše, jak to bylo skvělý a v tom utvrdila návštěva přátel ze Sovětského svazu a že ty kamarádi, co se mu posmívali, takže naopak o to ještě víc utvrzovalo v tom jeho názoru. A já, když jsem to hledal, protože jsem chtěl dát na to článek, tak já jsem si našel celý ten jeho životopis, který psal v tom roce 87. Protože my většinou známe tu jednu nebo dvě pasáže. No to si přečti celý. Fakt si to přečti celý, jak když si prostě vybíral manželku, tak aby byla jako, že si vybíral, aby byla prostě s hodným kádrovým profilem a že je velkým obdivovatelem Sovětského svazu a bude nadále prosazovat jeho myšlenky a že se samozřejmě potýká s některými nesprávnými názory ve vojenském mužstvu, ale že je dokáže samozřejmě prosadit ty myšlenky té strany. No kamaráde, to je Dušan Jasánek, jako v tom nejlepším možném jako provedení. A tenhle člověk, kde je 36 let po revoluci, se dojímat k rozhlasu nad těma oběťma, který on schvaloval, že vlastně jako tady, rozumíš mi? Já říkám, já jsem to přirovnal, podle mě nejlepší přirovnání je, jak kdyby 36 let po roce 1945 přišel člen NSDAP, a člověk, který usiloval o přijetí do Sicherdienst, do nacistické rozvědky, přišel do Lidic a začal tam říkat, jak je mu jako strašně líto, jak ty obyvatelé hrdině čelili tomu nacistickému režimu. To prostě, to se ti chce zvracet. Na to není vůbec jako co říct. To je absurdní na ento. A on tam je ještě, on má tu drzost, že je schopný tam přirovnat to, že vlastně tehdy přijeli tanky a vletěli tam lidi jako do budovy rozhlasu a přerušili vysílání vojáci s tím, že jako říká, dneska je taky ohrožena nezávislost médií. Jo. Proboha, jaká? Kdyby ta Česká televize zanikla zítra, tak se nestane z nezávislosti médiím vůbec nic. Máme tady Primu, máme Novu, máme sociální sítě, máme Seznam, máme iDnes. Jakože kdyby zanikla ČT, tak skončí demokracie. Ona tady nebyla před vznikem České televize demokracie. Já to jsem nevěděl, že Česká televize už tady byla za Sokrata, jo. Že možná jo, teda, že už vysílala v tom starém Řecku, ale prostě oni tady dělají, jak kdyby bez České televize nebyla demokracie. Prostě demokracie tady byla dávno před Českou televizí a zcela jistě bude tady dávno po ní. Jo. A tohle prostě možná mohlo platit opravdu na začátku 90. let, kdy se tady sotva jako rozbíhala Nova, která byla opravdu jako, že vysílala filmy tehdy ještě za Vladimíra Železného a seriály Dallas a podobně, tak jde čas, tak prostě nedala téměř žádný publicistiku, jo, byť pak začala dělat samozřejmě Na vlastní oči a další pořady. Ale dneska, za situace, kdy tady je CNN Prima News, která za daleko menší peníze dělá daleko kvalitnější službu, když tady máš prostě bambilion webů zpravodajských, na který můžeš jít po celém světě, tak představa, že jako když i kdyby ta Česká televize zanikla, jako že tady jde jenom o převedení pod financování státu, byť já prosazuji jiný model, jo, tohle je pro mě koaliční kompromis, já bych byl prostě pro dobrovolné koncesionářské poplatky, jednoznačně, to je podle mě absolutně nejlepší. Ať si ta Česká televize získá toho diváka sama. Jak se má tvářit ta Prima, kde musí bojovat o každého diváka, o každou reklamu, o každou korunu? To prostě přijde a Česká televize, oni řeknou, no my nemáme, ale my přece, aby jsme mohli plánovat, tak musíme vědět, kolik na to budeme mít peněz, musíme to mít zaručený. A já říkám, a to ta Prima Nova má? Jako, jo, teď prostě oni musí bojovat o každého diváka, musí odvádět kvalitní službu, aby se na ně dívalo co nejvíc lidí, aby díky tomu dostali reklamy co nejvíc peněz. A oni vůbec nevědí, jestli za rok budou mít 7 miliard, 1 miliardu, 10 miliard, prostě to záleží na tom, kolik si vydělají. Takže pro mě už je to nekalá konkurence v určitý Nově a v určitý Primě. Protože prostě oni musí o svého diváka bojovat. Zatímco je tady jejich přímý konkurent, který nemusí bojovat. Který má zákon, který říká, že všichni musí platit povinně, i ty, kteří se na něj nedívají. Dokonce i ty, kteří mají mobilní telefon nebo notebook. Jako. Tak co to je za konkurenci? To prostě, jako představ si, že ty tady budeš si dělat nějaké jako živobytí na YouTube a budeš se prostě snažit nabízet lidem kvalitní obsah, budeš na to denně studovat, budeš prostě tomu věnovat nějaký čas a budeš prostě opravdu bojovat o to sledování, o ty diváky. A vedle si někdo založí YouTubeový kanál a bude mít zákon, že mu všichni musí platit, i když se na něj nedívají. No promiň. Takže pro mě Česká televize, ať klidně zhyne, a jako rozvědčík u rozhlasu, to je prostě, to je bizár, non plus ultra, já myslím, že opravdu to fakt jako, když v tomhle smyslu dokonale platí to absurdní drama toho Václava Havla, jo. To jsou paradoxy, pane Vaněk.
1: Teď se mi nádherně nahrál, přátelé, fakt to není domluvený. Já bych byl pro, aby Česká televize, psal jsem to včera, zinscenovala audienci. Já jsem na ní včera po delší době koukal, já se na to občas dělám, vždycky se strašně směju. A má to po každý pro mě nějakou novou polohu a čím dál tím více lituju toho sládka, protože to fakt neměl jednoduchý. Jo. Ale kdyby to zinscenovala Česká televize a Ondra Vytchý by byl režisér, admirální generál by hrál toho Havla, toho Vaňka Ferdinanda a toho sládka by hrál Hynek Čermák. A ještě by tam mohli jezdit ty havlojdi takhle, jo, a čepovat třeba pivo nebo něco. Hele, to by byla taková prdel, že bych se na to možná i podíval.
0: Já zas bych hrozně rád natočil Báječná léta pod psa 2. Jestli si pamatuješ na ten film, jak tam hrál Vetchý, jak byl ten ředitel toho závodu Šperk, jo, ten Bolšán, který prostě ho nechal nejdřív bydlet v tom skleníku, že mu málem umřelo dítě. Pak teda po příjmově manželky ho dal do nějaký funkce a v momentě, myslím, náměstka, a v momentě, kdy zase jako zazlobil, že se potkal s nějakým tím disidentem, tak ho zase dal na vrátnici a pak ho vyslychali STB a prostě donutili ho, aby práskal, pak začal ještě šeptat, že ho rozbije ty skleničky a tak dále. A teď prostě ten Heisel Šperk, ten největší bolšán, v momentě, jak padla revoluce, tak přijede na tom kole k tomu jejich plotu a říká, tak jsme se konečně dočkali. První demokratický. Jo? A já bych udělal Báječní léta pod psa 2, kde by ten Ondra Vetchý byl vlastně jako předobraz toho Oty Klempíře, který prostě byl nucený spolupracovat na STB pod brutálním nátlakem. A za 30 let by se stal ministrem kultury a ten ředitel Šperk, ten Bolšán, by šel sloužit do NATO a za 30 let by se stal prezidentem téhle země. A tady by byli lidi, kteří by vyčítali tomu Vetchýmu z toho filmu, že se nechal brutálně dotlačit do toho, že spolupracoval s STB a tleskali by tomu řediteli Šperkovi, to je největší svině, která v tom filmu byla, za to, že si to odpracoval v tom NATO a že je ten správný prezident. Fakt bych to natočil, aby to lidi viděli v té absurditě toho příběhu a jak by říkali, no teď ten Šperk si to přece odpracoval, no tak, tak tady šlapa po lidech, tak je ničil, tak kvůli tomu málem prostě umřel mladý klub, protože je nechal ve skleníku, tak no teď už si to odpracoval, teď už přece může prezident a může mít vyprávět o té demokracii, že to prostě, fakt bych to udělal, to by byla hrozná sranda.
1: Ne, tak jako já myslím, že těch absurdních dramat by se teďko dalo natočit opravdu mnoho a říká mě nejvíc baví ta póza, zaprvé ta klaka tam těch lidí, která ho tam vzývala, to bylo naprosto stejné, jako to bylo za Bolšána, nebo jako to bylo za protektorátu, ty lidi jsou pořád stejný, akorát to jsou jejich potomci, jo? To znamená, to se dědí z pokolení na pokolení tohleto a těch lidí není málo. A ty, co tam pískali, tak ti byli dehonestováni prakticky všemi mainstreamovými médii, čest výjimkám, jako nepřipojilo se k tomu třeba Echo a tak dále, ale jinak prakticky všichni je bičovali. A já jsem si vzpomněl na jeden výslech u STB Fandy Pánka, nevím, jestli si ho četl, ale Fanda Pánek byl jako výborný, patřil mezi schodaře, a ten říkal, já jsem takhle přišel k těm STBákům a já jsem jim do těch papírů napsal, charta se mi nevyplácí, podepsal jsem spolupráci. Jo. A ten STBák na mě kouká a říká, chlape, vy jste úplně blbej, vy jste naprosto nebezpečný všem, a tím ho propustili. A vzpomněl jsem si na Egona Bondyho, protože teďkon tady jakýsi pro mě úplně neznámý pseudohistorik Vondruška, nebo jak se to jmenuje, tak ten tady dehonestuje Egona Bondyho za to, že byl donašečem STB a měl ty čtyři různá krycí jména a tak dále. Jo. A tady já si dovolím použít Brabence z Plastic People of the Universe, protože když ho před lety, to není žádná novinka, prosím pěkně, jo, on to Bondy o sobě říkal celou dobu, jo. Tak když před lety tohle vytáhli na Brabence, byl to v dokumentu z roku, myslím, 2005, tak Brabenec tam takhle kouká a říká, kolik ti ty vole zabili kamarádů? Kolik? Podepsal by si v té době cokoliv, vole, by ti tam dali na ten stůl a ještě by si tomu STBákovi, co by si to podepsal, vykouřil péro, končím. Jo, a to si pusté, to říká Vráťa Brabenec. A to jsem si úplně vzpomněl na všechny ty mravokárce, jo? Protože opravdu, vemte si, že když Egon Bondy dospíval, tak se přátelil se Závišem Kalandrou a Záviše Kalandru popravili v roce 1949 s Horákovou dohromady. Jo? Takže ono se to jinak jako vypráví v teple domova a jinak v té době. Mně tyhle lidi vadí daleko míň, jako je Ota Klempíř, Egon Bondy a tak dále, než tihleti kariérní komouši, kteří by, kdyby to byl protektorát, tak by první hajlovali. A když sem přijdou Číňani, tak si první tady takto udělají ten steh. To vám říkám, to největší biznis, až sem přijdou Číňani. A oni sem jednou přijedou, věřte mi. Tak budou mít plastičtí chirurgové, protože ty nebudou stíhat těm Čechům, Moravanům a Slezanům některým takhle přišívat ty oči, jo, ty stehy. Ty jenom půjdou a pojď sem, 1000 korun, pojď, jeden, druhej a admirální generál, ten tam bude jako úplně první a už bude mít tu hezkou čínskou uniformu. A teď bude otázka, jestli to bude po vzoru Mao Tse-tunga nebo někoho novýho. Jo. To jsou prostě prvotřídní svině, já to řeknu úplně na rovinu, jak to je, bez jakýchkoliv okolků. A je mi jedno, že to tady vypnou. Jako jo. To je neuvěřitelný, v čem tady jako žijem. Jo. To, já prostě nevycházím z úžasu.
0: Já musím říct, že prostě a tyhle ty hrdinové dneska, který tady jsou, tak ty by po jednom výslechu na STB jako prodali babičku, sestru, mámu a prababičku dohromady. To oni ze sebe dělají hrdiny za klávesnicem a mně se strašně líbil. Teď někdo psal, a jak jako vlastně ten náš teď ta podpora Ukrajiny od těch jako pseudohrdinů, jo. Že to je vlastně ten komplex toho 68. Jo, jak oni prostě najednou teď jako říkají, teď to těm Rusákům nandáme, teď jim to dá. A samozřejmě, kdyby sem jo přišli, což se nikdy nestane, tak tyhle by byli první, kteří by zdrhali. Jo. A nejhorší je, že Tehdy za toho komunismu ty lidi a většinou jako se nechali, když už tak se nechali zlomit. Málo kdo tomu sloužil opravdu, jako že to byly opravdu ty největší šmejdi, oportunisti, kteří tomu režimu sloužili, když mu nevěřili. Prostě Petr Pavel není žádný komunista. Petr Pavel nikdy nebyl přesvědčený komunista. Petr Pavel přesvědčený nebyl nikdy ničím. Jo, totální oportunista. Pláš, a ty bude v tom proudu, nikdy nepůjde proti proudu, nikdy. To je člověk, který nikdy nepůjde proti proudu, vždycky přeskočí. Jo, já jsem to říkal, teď jsem dával ten příklad při tom, že vysílání, jak kdybys prostě fandil Spartě, měl si dres, chodil si letnou, když by Sparta 3 roky vyhrávala a pak by prostě klesla na 5. místo a vyhrála by Slávy a ty bys okamžitě převlík ten dres a už by šel jako do toho Edenu. Jo. Tak to je přesně Petr Pavel. To není, on není Sparťan, on není slávista, on není komunista, on není prostě žádný jako euro hujer, nic. On je prostě čistý kariérista, oportunista a tyhle ty lidi já vlastně jako nemám rád ze všeho nejvíc. Jo. Pro mě já jsem známý tím, že nejsem zastáncem komunismu, protože prostě vím, co dělali mým rodičům, jo, moje sestřenice emigrovala se svým manželem. My jsme to fakt neměli jednoduchý, že děda byl podnikatel, takže nám prostě sebrali majetky, máma nemohla studovat a tak dále. A já prostě nemám z principu žádný režim, který jsem ctí na lidech přes jejich děti. Mně to přijde prostě největší. Ale musím říct, že pro mě třeba jako Pepa Skála, co by jako zarytej opravdu přesvědčený komunista, ale chytrý, inteligentní člověk, je pro mě tisíckrát cennější než absolutně páteřní oportunista Petr Pavel. Jo. A to nejsem komunista, vždycky si s ním rád sednu, vždycky si s ním rád popovídám, protože je to chytrý chlap, má to v hlavě srovnaný, je to pro mě nějakým způsobem obohacující každý ten rozhovor. Ale pro mě, i když má ten člověk jiný názor, tak je to pro mě cený to, že on si za tím názorem stojí a že o něm přesvědčený. Že já mám jiný, to je OK, tak to je demokracie. Ale já absolutně nejvíc si nevážím lidí, kteří nemají žádný názor a kteří jsou připravení sloužit jakýmukoliv režimu, který aktuálně jako přijde k moci. A to je jako etalon tohohle toho člověka, tohohle toho typu je Petr Pavel. Etalon.
1: Co říkáš na toho rádoby lékaře? Říkám rádoby z toho důvodu, že on tu lékařskou profesi nikdy nevykonával. Doktor Salaj, nebo Salač, nebo jak se jmenuje, ze Slovenska, z SAE, se podal na doktorku Pekovou a bohužel teda Soňa přišla o to kulatý razítko.
0: Mně to, takhle, že jo, to, že šmejdi jako udávají, to je jako jedna věc, jo, to prostě tak je, že jo, na mě chodí týden co týden na advokátní komoru udání, a kde se mě snaží ne připravit o razítko, ale o živnost, aby nemohl vykonávat advokáta. Samozřejmě trestní oznámení, tamhle šarapatka, to. Teď jsem měl velkou, prosím tě, byl hovor dvou kandidátů do Senátu na Praze 5, Šarapatky a Lásky. Václav Láska, Zdeněk Šarapatka. A oba dva se shodli, že Rajchlík je jejich nepřítel číslo jedna. Tak to jsem měl strašnou radost. Protože to je asi jedno z největších ocenění mý práce, když dva největší šmejdi v téhle republice řeknou, že jsem jí nepřítel číslo jedna. To mě opravdu pobavilo. A to, že jako lidi udávají, udávají. Samozřejmě tady se rozběh ten proces ještě v době, kdy tady byla ta předchozí vláda. A já jsem Soničce nabízel zastoupení, protože kdyby se podal rozklad, tak jsem přesvědčený, že prostě by uspěla. Jo, já jsem řekl, já to udělám zadarmo, já nechci ani korunu. Už tenkrát, jako když vlastně to řízení zahájilo, protože to bylo už někdy na podzim, jo, kdy se tohle řešilo. A teď, když to přišlo znova, tak jsem jí znova psal, že prostě to udělám absolutně zadarmo, že nechci ani korunu, že jsem přesvědčený, že to vyhrajeme, protože ta argumentace je slabá toho rozhodnutí a že v rámci toho rozkladu budeme úspěšní. A Soně mi odpověděla, že to je politika, že ona prostě touhle cestou jako jít nechce, že jí je to jako jedno. No. Takže je to škoda, ale mně jde o princip. Jo. Mně samozřejmě jde jednak jako, co se týče Soně jako člověk, ale mně jde prostě o princip, aby tyhle ty šmejdi tady nevyhrávaly. A já myslím, že tam je ještě možnost vlastně úředního přezkumu toho rozhodnutí ex offo a já doufám, že to ministerstvo spravedlnosti, vlastně ten nadřízený orgán, že si to vezme a že tohle nesmyslný rozhodnutí ještě pořád jako zreviduje a zruší. Ale strašně mě mrzí, že prostě jako jsem se do toho nemohl pustit, protože jsem fakt přesvědčený, že bych to pro tu Soňu vyhrál.
1: Vidíte to?
0: Blbě, blbě.
1: Blbě vidět, že jo?
0: Aspoň já to teda nepřeštím. No.
1: Viděli jste Michala Půra v DVTV? To bylo geniální.
0: Já to neviděl, já se přiznám, tak já DVTV dejte, z principu nesleduju.
1: To si dejte, já vím z principu já taky, ale to si dejte, protože to bylo něco naprosto neuvěřitelného. A tam člověk pochopí přesně ten styl té žurnalistiky na jedné straně a na druhé straně, vemte si Václav Hlodavec, jo? 24 let v prime timeu, v nejlepším čase, na české televizi, v jedné z nejsledovanějších relací vůbec.